0: komunikační linie. Takže vidíte, že o ty komunikační linie bojují logicky obě dvě strany. A jinak ta ukrajinská armáda, která operuje také směrem na Slaviansk, tak dokonce 13. června oznámila, že ruské síly pronikají jižně od Zekins a Kryva Luka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhli ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme, já přečtu nadpis, zase zpráva dlouhá, zase všechno odzevšať. SVO aktuálně, to je ke 14. dnešku, Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu, dron ve OSU napadl tržnici a je tam 7 zraněných civilistů, ale já jsem to tady nevořel, já jsem to teď rychle tady pročítal a nemůžu to najít. Kde to je? Doněcká lidová republika, tady bezpilotní pták, jedna skupina, malá osada, Družkovka, Slaviansk, ale nevidím tady o tom útoku, o těch zraněných, protože to je asi nejdůležitější věc a já to tady nedokážu v této rychlosti. To tady teď nedokážu nějak z toho vyimplementovat. Vůbec to nemůžu najít v těch zprávách, nebo aspoň v tom textu. Tak se jenom koukneme. Úder na logistiku ofenzívy. Na severním křídle limanského směru pokračují prudké střety, kde OSU pravidelně podnikají útoky zaměřené na dosažení Šandrigolova. Na internetu se nedávno objevily záběry útoků přes most na řeku Nitrius poblíž Andrejevky na hranici mezi Charkovskou oblastí a Luhanskou lidovou republikou. To uvádí telegramový kanál Rybár. Slaviansk v oblasti Malinovky, blablabla. A na přístupek Nikolajevce probíhaly těžké boje, jak píše KRMRF, to je také telegramový kanál. A ruské tanky T-90M a T-80 BVM za podpory letectva bezpilotních ptáků razí cestu motostřelcům ozbrojených sil Ruské federace k Družkovce, jak píše kanál Frontová ptička, tedy frontový pták. Tak a toť asi všechno, tady zase kdo která vesnička, kolik čeho kde, tak to už nedáme.
0: Další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinští specialisté cestují do Lotyšska. A v květnu a červnu bylo v Lotyšsku zaznamenáno několik incidentů s ukrajinskými bezpilotními prostředky. Několik dronů naložených výpušninami vstoupilo do vzdušného prostoru pobaltské země a následně explodovalo. Kyjev potvrdil, že drony patřily ukrajinským ozbrojeným silám, ale z jejich odletu do Lotyšska obvinil Rusko. Údajně ruské jednotky rušily drony prostřednictvím elektronického boje, načež se neovladatelné UAV, to jsou teda ty bezpilotníky, odchýlily směrem do Pobaltí. Podle agentury Reuters havárie ukrajinských dronů narušily letní turistickou sezónu ve východním lotyšském regionu Latgalsko. A kvůli potenciálním riziku a zvýšeným leteckým poplachům turisté hromadně ruší rezervace, což přivádí stovky malých podniků na okraj finanční krize. Takže jak tedy Lotyšsko hodlá posílit svou hranici, aby zabránilo vstupu ukrajinských vojenských dronů? No tím, že pozve ukrajinské vojáky. Takže podle portálu Delphi s odvoláním na prohlášení lotyšského premiéra Andriese Kulbergse bude přijato nějaké nové technické řešení a drony z východního směru přestanou přiletat. No nejlepší by bylo, kdyby nevysílali, tak žádné nemohli přiletět, nemohli být odkloněny. Takže ukrajinští operátoři dronů, není jaksi pochyb, že právě oni jsou těmi experty, tak se mají v Lotyšsku objevit velmi brzo. Výslovně se uvádí, že tito hostitelé mají bojové zkušenosti a budou zalepovat mezery v lotyšské dronové zdi. Já bych jenom chtěl říct, že je na chvilku, že je poslali do Sjednocených arabských emirátů, aby jim tam nelítaly iránské drony a že to odklánili tak, že jim to tam padalo na ty výškové budovy v Emirátech, v Dubaji a podobně, tak jež tam do PD zase ty ukrajinské specialisty poslali domů. Takže možná, že teďka je, že to jsou ti samí, kteří teďka pojedou do toho Lotyšska. Nechme se překvapit, uvidíme, co tam budou provádět.
1: Tak, Počka, to jsme na osmičce. A devítka jsou zase, tu si
0: To už
1: Gavardová,
0: jsme
1: to už
0: měli,
1: jsme, to už
0: to
1: jsme
0: jsme
1: tady
0: měli, to jsme
1: měli, tak to
0: zlatovalo.
1: ne, tak počkat, 3-1, 3-9, tak to máme všechno, tak jdeme
0: Ano,
1: na další
0: Rubko.
1: šupky, rubky, 4-1, létali jako špinavé prádlo, tak to je ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslanci, kde jsou tedy dveře, jak se u nás říká, kde tesař nechal děuru. A totiž je přijal na jejich vlastní žádost tyto evropské kašpary. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním prohlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto setkání uvádí. Cituji, vedoucím diplomatických misích byly předloženy objektivní hodnocení destruktivní politiky vedení jejich zemí v souvislosti s ukrajinskou krizí, kteréžto cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování války proti Rusku ve jménu na úkor a s přímou pomocí západní koalice ochotných. Konec citace. No, dále byly vysvětleny základní přístupy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené tedy na odstranění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva tedy se skončila téměř bezprostředně po setkání lídrů evropské trojky Starmera, Merce a Macrona, a to se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. června. Tam taktéž předložili podmínky, které musí být splněny na dosažení trvalého míru na Ukrajině. Tyto tři kašpaři. Tak, ty jsou, dámy a pánové, podmínka na začátek jednání, ukončení bojových akcí, základ pro jednání, to je současná smlouva o míru na Ukrajině, mezinárodní hranice se nesmí měnit silou, taktéže Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodnostních sil vedených anglo-francouzskou koalicí ochotných, s tím, že ruský majetek zůstane zmražený, dokud Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené válkou a evropské zájmy, že budou chráněny. No, děkuju vám pěkně, vy tři kašpaři. Takže Rusové vymetli a nestačili se asi divit, ani nevypili kafe.
0: Já jsem viděl ten snímek, když vycházeli tam ze dveří toho úřadu, myslím, na ulici, a opravdu bylo na nich poznat, jako, že tedy jako totálně neuspěli, ale to je přece to, co jsem říkal i v souvislosti s těmi Spojenými státy, když dávají tomu Iránu jako naprosto nesmyslné a nepřijatelné podmínky. Tady taky, tady oni se chovají prostě jako, že snad vyhrávají nebo něco podobného. To je jako k nevíře prostě, že vůbec tam někdo s něčím takovým jako jde, že se sebe toho blázna dělá prostě. To je
1: no
0: jako
1: oni to zkouší, že jo, jestli jsou tam připokrkaný na té ruské straně všichni, anebo zaprodaný, no.
0: Další zpráva hovoří o falešných informacích. Moskva zažívá nedostatek benzínu, to je jedna z nich, a že byly zavedeny limity na prodeje na zákazníka a tak dál. Jsou to falešné zprávy, bylo vydáno oficiální dementy. Nicméně samozřejmě na to, aby to vyvalo zmatek jako mezi lidmi, mezi lidmi a aby třeba to vyvalo jaksi najednou zvýšenou potřebu si nějaký benzín i třeba v kanistrech odvést jaksi domů, tak jako na to stačí, protože lidé jsou takový, že neprostě na ty fejky jako skočí nejdříve. V každém případě to benzínové drama, které se z toho snažil Ukrajina a zřejmě asi i západní služby vyvolat, tak se to ukázalo jako falešná zpráva, ale jaksi určitý neklid to tam vyvolalo, protože oni uváděli třeba i konkrétní, jako aby tomu dodali věrohodnosti, tak to uvádějí třeba informace upřesněné, že například jeden řetěz ze čerpacích stanic údajně nevydá víc než 20 litrů benzínu, AI92 a AI95, nějaké jejich číslování. A jistý řetěz stanovil limit 90 litrů benzínu a nafty, třetí stanovil limit 100 litrů a takové to bylo prostě, takže bohužel tohleto lidi jsou pořád stejně, jsou nepoučitelní, takže i v Rusku to padalo na úrodnou půdu A není jako tajemství, že země přitom čelí palivové krizi v několika regionech, nejkritičtější je to na Krymu a v Doněcké lidové republice na jihu, to je právě díky bombardování těch rafinerií těmi bezpilotníky. V každém případě ale totálně žádná krize nehrozí v Rusku a tohoto druhu a určité síly zjevně chtějí, aby problémy s palivy vyvolaly silnou ruskou reakci té ruské veřejnosti. Takže budou malovat ten západ potíže i v regionech, které ve skutečnosti tam žádné problémy nejsou. Jde o to vyvolat rozruch a neklid prostě. Takže pojďme dále.
1: Takže taková psy-ops, psychologická operace
0: ano,
1: zase,
0: ano.
1: Dámy. Jo, počkat. Jo, jdeme 5-1. NATO stahuje flotilu ke Kaliningradu. Říkají, máme 3 cíle. Aliance tedy přiznala přípravu na válku, a to bez obalu. V Baltském moři začalo cvičení Balt Tops Severoatlantické teroristické aliance, tedy NATO. Navzdory deklarovanému zkrácenému formátu jsou manévry poměrně rozsáhlé. RIA Novosti informují o tom, jak a na co se západní vojenský blok připravuje. Půl století tedy příprav na válku. První totiž Baltops se konaly již v roce 1971 a letošní ročník je 55. v pořadí. Tentokrát se do 20. června zapojí přibližně 20 lodí a asi 6 000 vojáků ze 16 zemí NATO. Loni se cvičení účastnilo 40 lodí, 25 letadel a přibližně 9 000 vojáků. Aliance nicméně zdůrazňuje, že jde o nezbytné opatření snížení počtu sil, odráží operační realitu nikoliv oslabení. Západní námořní síly zůstávají soustředěny i v dalších oblastech, včetně Hormuzského průlivu na Blízkém východě a v Arktidě. No jo, tak jenom letmo, kdo tam je za kašpary. Kromě Američanů se cvičení zúčastní námořníci z Velké Británie, Německa, Francie, Polska, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Litvy, Lotyšska a Estonska, to asi na kajakách, Portugalska a Turecka, ty mají i ponorky. Tak, cituji, v tomto období se rozsáhlá cvičení vedená Spojenými státy za široké účasti NATO stala důkazem naší síly. To řekl nějaký německý kontradmirál. Je to důkaz jednoty a mluvím zde o všech spojencích. Tak jo, my ti to věříme.
0: Další zprávy nám ukážou, jak ty věci jsou. Slovensko a Maďarsko se rozhodli nakupovat dražší derusifikovaný plyn, takže v průmyslu budou dominovat tedy dodávky ze Spojených států a z Azerbajdžánu. A tím pádem Polsko a Turecko rozšíří svůj vliv ve střední východní Evropě prostřednictvím těchto plynovodů. Jinak místopředseda slovenské vlády Tomáš Taraba při návštěvě v Baku v polovině května prohlásil, že jeho země chce s Azerbajdžánem podepsat 10-letou smlouvu o dodávkách plynu a o několik dní dříve agentura Bloomberg informovala, že Turecko zvažuje výstavbu vojenského palivového potrubí do Rumunska přes Bulharsko. A podle této analýzy by bylo zásobování z Azerbajdžánu přes Arménii a mohlo by nakonec zahrnovat i plyn z Turkmenistánu, pokud tomu Rusko nezabrání. A současně by mohl být vybudován i další plynovod pro zásobování civilního sektoru. Takže tady je důležitá jedna věc, a to je takzvaná Dubrovnická deklarace. Ta byla přijata při loňském výročním summitu iniciativy Trojmoří, která zmiňuje mezi několika regionálními projekty propojení, která mají být prioritně rozvíjena, tak tam zmiňuje tzv. Koridor solidarity a jedná se o plynovod, který by spojil Slovensko s Azerbajdžánem po stejné trase, o níž Bloomberg informoval v souvislosti s tureckým vojenským palivovým potrubím. Pozoruhodné přitom je, že tato trasa kopíruje trasu zrušeného plynovodu Nabucco a projekt by tak fakticky představoval jeho obnovu. A hlavním důvodem, proč Slovensko vůbec uvažuje o dovozu dražšího plynu ze vzdáleného Azerbajdžánu, je rozhodnutí Evropské unie z konce minulého roku, které členským státům nařizuje dokončit derusifikaci energetického sektoru nejpozději do roku 2028 a to zejména zemím, jako je Slovensko, je s Ruskem udrží dlouhodobé kontrakty. Polsko se mezi tím snaží stát vstupní branou pro americký kapalný

0: jednání v Iránu. To znamená, že to bude iránský plyn překupovaný Azerbajdžánem dál, posílen a tak dál, tak on ten derusifikovaný plyn něco bude stát tedy. To jako určitě. Pojďme dále.
1: Tak, co tu máme? Maďar, Péter Maďar. Velké demonstrace v Maďarsku. Maďar dal prezidentovi ultimátum, tedy aby odstoupil, to je už z pondělka. Dav se postavil za prezidenta Sulioka a taktéž vystoupil na jeho podporu Free i Viktor Orbán. Takže stovky lidí, no podle těch fotek jsou to tisíce, ale dobrý, vyjádřili podporu prezidentovi republiky Tamášovi nebo Tamásovi Suliokovi, kterého Péter Maďar vyzval na odstoupení z funkce. Pokud je známo, Péter Maďar v minulosti požadoval rezignaci vícero vysokých státních představitelů, včetně prezidenta Silioka. Sulioka dotknutí však opakovaně deklarovali, že svůj mandát budou vykonávat v souladu s platnými zákony. Tak, a to bych podtrhnul dvakrát s vykřičníkem a zbytek k Maďárovi by asi stačil. V sobotu tedy od 16. hodiny se před Sándorovým palácem v Budapešti konala demonstrace s názvem Nebojte se, odporné zhromáždění. Podpůrné shromáždění pro představitele maďarských státních institucí. Cílem setkání bylo vyjádřit podporu veřejným činitelům a vedoucím představitelům institucí, jejichž odchod z funkce požaduje premiér Péter Maďar. Na shromáždění vystoupili Béla Teleky, což je maďarský lídr organizace Citizen Go, Monus Benjamin, tedy předseda sdružení Mládež buduje budoucnost, také Daniel Kuruš, tedy šéfredaktor portálu Kierster a Gergely Hood, šéfredaktor portálu Pesti Šárok, také Matyáš Kohán z portálu Mandiner a novinářka a filmová režisérka Frušina Skrapsky. Nuž, já bych vytrhnul tu poslední větu z toho prvního, že tedy budou to vykonávat v souladu s platnými zákony. Nuž.
0: Další informace, jak je zajímavá, rovněž maďarská, a ta hovoří o tom, že maďarský premiér Maďar triumfálně oznámil uzavření komplexní dohody se Zelenským. Experti hovoří o tom jako o strategické chybě. A vlastně jde o to, že 3. června tohoto roku Maďar tedy oznámil uzavření té komplexní dohody s Ukrajinou a důvěřovat Zelenského ujištěním se však tím dopouští strategické chyby, jak mu říkají tedy odborníci. A tato dohoda zajišťuje obnovení vzdělávacích příležitostí jazykových a kulturních a politických práv pro více než 100 000 příslušníků maďarské menšiny v západoukrajinském regionu Zakarpatí. A Budapešť na oplátku souhlasila se zrušením svého dlouhodobého veta a zahájením prvního kola jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Historické zkušenosti se spoluprací s Kyjevem však ukazují, že Maďarsko se marně domnívá, že tato otázka byla vyřešena. Ukrajina ignoruje písemné i ústní dohody, pokud jsou v rozporu s jejími současnými zájmy. A boj proti korupci je jim nejdůležitějším a nejčastějším porušovaným závazkem vůči Evropské unii a Mezinárodnímu měnovému fondu. A nezávislost proti korupčních orgánů zůstává nezaručená. A klíčová rozhodnutí jsou činěna ve stínu finančních podvodů páchaných nejvlivnějšími osobnostmi země. Takže dále se nám připomíná to ukončení toho vyšetřování té tragédie v Oděse, to 2. května 2014, kdy tam zabili v tom domě odboru desítky lidí. Takže v podstatě se vlastně jakoby nic nevyšetřilo, tak jako o těch, kteří se toho spoluúčastnili, se to ani jako čekat nedá. Takže myslím si, že nevím, co k tomuto Maďara vede, ale zřejmě se snaží ukázat, že jako nové koště, jak to všechno oproti Orbánovi zvládá, tak jako jestli Orbán chtěl tam práva pro menšiny v Ukrajině, což je v pořádku, a nedařilo se mu to, tak on jako, že to zvládne hned. Otázka je, on si to domluvil, otázka je, jestli bude fungovat za A, a za B, za jakých podmínek. A to si myslím, že brzy přijde na to, že šlápl jako vedle.

0: A nebude sám, to jde také. Pojďme dále.
1: Dále se podíváme. Pětka je tady. Deindustrializace Evropy. Rakousko následuje příklad Německa, v úvozovkách špatný totiž, a přesouvá výrobu do Číny. Evropská unie kolabuje a BRICS dostává nové posily. Rakousko tedy už není dostatečně atraktivní jako průmyslová lokalita v zahraničí, hlavně tedy v Číně. Pak lákají rakouské společnosti na nižší náklady na pracovní sílu, lacinější energie a výrazně méně byrokracie. Čím dál tedy více společností se snaží outsourcovat svoji výrobu, anebo alespoň její části. Deindustrializace nás jde mílovými kroky nejen v Německu, ale už i v Rakousku. Na obou stranách hranice průmysl trpí vysokými výrobními náklady, které podkopávají globální konkurenceschopnost, stejně jako neustále rostoucí byrokracie, kdo by se byl divil, že ano, a též i klimatická hysterie, která bují tedy v politickém vedení Evropské unie. V důsledku toho se lokality mimo Evropskou unii, včetně právě Číny, stávají čím dál atraktivnějšími. Nedávná analýza Institutu dodavatelských řetězců a SCII, ekonomického to výzkumného institutu WIFO a kanceláře Rady pro produktivitu Národní banky naznačuje, že přibližně 30% rakouských průmyslových společností zvažuje už rozšíření své zahraniční výroby. Mezi společnostmi, které čelí tvrdé konkurenci z Číny, toto číslo stoupá dokonce na víc než 40%. A já bych samozřejmě ta pracovní síla, že ano, náklady na pracovní sílu, drahé energie v Evropské unii a sakramentská byrokracie. Tak se ptejte, kde se stala chyba? No?
0: Víte, tady je problém v jedné věci. Obrovský problém a lidé to nechápou nebo si to nevšímají. Průmysl z Evropy odejde, ten půjde do BRICSu a my tady zůstaneme ve skanzenu. Zůstaneme tady ve skanzenu a ti, kdo toto ordinovali, globalisté, a tam, když si vezmeme, že součástí celá ta černá šlechta a podobně, oni nemají zájem o průmysl, nemají zájem o rozvíjení průmyslu, oni mají zájem o pozemky a o pronájem pozemků. To znamená, že ty, co tady zůstanou, se budou chodit s hraběma na panské. Prostě pokud jako ty lidé něco rychle neudělají. A uvědomíme si jednu věc, že s tím tam nejde o to, že odsud odveze jenom někdo stroje a technologie a tak dál, ale odejde také kvalifikovaná pracovní síla. A stroje se můžete přivést zpátky, a je to kvalifikovanou pracovní sílu už ne, když se tam zabydlí a tak dál, tak je to pryč a budeme to honit generace. Vrátíme se o několik staletí zpátky, to je naprostá tragédie. A tady to nikdo nezajímá prostě, nikdo to nechápe. Konečná toto. Další zpráva hovoří o návštěvě polského prezidenta Navrockého ve Spojených státech, a s tím, že tam bude projednat klíčová bezpečnostní a politická témata a chce tam posílit přítomnost amerických jednotek na východním křídle NATO. A polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský vyjádřil názor, že jednání Navrockého by se měl zaměřit také na zrušení novinářského víza Zbigněva Žiobra, poslance a místopředsedy hlavní opoziční strany, tak aby mu zasolili. Během české konference v Opoli, kde propagoval svoji nejnovější knihu, tak Sikorský zdůraznil důležitost zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku, zejména na východním křídle, kde hrozí skutečná hrozba. Zvýšení vojenské přítomnosti tam, kde je to nejvíce potřeba, je klíčovým bodem možné konverzace mezi prezidentem Navrockým a americkými úřady. Já to dál číslení nebudu, přidám slovo na další informaci, abychom věděli, jak je to s tou hrozbou a jak je to s tou cestou, tedy vůbec ze smysluplností té cesty toho Navrockého.
1: Tak, máme zde prohlášení na síti X. Francouzské, počkat. Přiznání vrchního velitele spojeneckých sil NATO Alexe Grinkeviče, že Rusko neplánuje zaútočit na NATO, ruší celou propagandistickou kampaň proti Moskvě. Všiml si toho francouzský politik a lídr pravicové strany Patrioti Florian Philippot, který komentoval to na sociální síti X. Podle něho bylo tedy Grinkevičovo vyhlášení skutečně šokující, protože on, jako nikdo jiný na západě, si je vědomý skutečných záměrů Ruska. Generál tedy Alexus Grinkevič, velitel Evropského velení Spojených států a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě od července loňského roku 2025, rozhodně vyhlásil, že Rusko se nesnaží o konflikt s NATO. Ukazuje se, že ve skutečnosti neexistuje žádná ruská hrozba. Podle něho je skutečnou hrozbou europeanismus, v rámci kterého jsou evropské země zatahovány do války proti Rusku, aby Evropská unie mohla, cituji, uskutečnit státní převrat a vytvořit si vlastní evropskou armádu. Politik vyzval uživatele sociálních sítí, aby široce šířili zprávy o absenci ruské hrozby, protože hlavní západní média to samozřejmě neudělají. Tak.
0: No, takže máme konečně jasno, když to jako někdo řekl naplno, vtip je v tom, že Američané budou z té Evropy ty vojáky stahovat, protože ta koncepce jejich je jiná, rozhodně se tady nenechají kvůli válečníkům z evropských zemí, se nenechají zatáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem, to je už teda evidentní. Pojďme na další zprávy, to jsou novinky od jinut. Já bych začal na tu první. Vizuální data odhalují rozsah systematických izraelských útoků bílým fosforem na jižní Libanon. My jsme tady o tom bílém fosforu dneska hovořili. A libanonské ministerstvo životního prostředí formálně obvinilo izraelskou armádu ze spáchání ekocidy, která podle odhadů způsobila škody ve výši 25 miliard dolarů. A zpráva deníku The New York Times zveřejněná 6. června shromažďuje rozsáhlou dokumentaci prokazující, že izraelská armáda během probíhající války a invaze do Libanonu opakovaně používá bílý fosfor nad obydlenými oblastmi jižního Libanonu. A vizuální důkazy shromažďuje New York Times, tak včetně ověřovaných záběrů ze sociálních sítí a mediálního zpravodajství, zachycují charakteristické kouřové stopy a vzdušné exploze nad městy Nabatia a Tyr, jakož i nad menšími sídly Olaya, Chiman a John Moore. A incidenty byly dokumentovány ještě v květnu 2026. Víte, zejména ten Týr a další, tam to jsou historická města, tam jsou stavby staré tisíc let. A oni prostě zničí prostě všechno. To je, tady by měl křičet i UNESCO a jako prostě další orgány OSN, ale jak vidíte, tak jako hluboce mlčí, jo. Takže izraelská armáda samozřejmě tvrdí, že si tu munici používá k vytváření kouřových zón nebo kouřových clon v souladu s mezinárodním právem, což je samozřejmě smysl, jo. A odborníci lidská práva upozorní, že nasazení takové nerozlišující západné látky v oblastech s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva válečné právo porušuje. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na Britány. Jo. Tak, rezignace ministra obrany britského Johna Haleyho signalizuje rostoucí krizi v britském rozhodovacím systému, kteráž to bude mít v budoucnosti důsledky i pro Ukrajinu. Podle tedy zpráv britských médií konflikt pramení z neshod ohledem financování armády a obranných programů, které vláda dlouho odkládala pro rozpočtová omezení a rostoucí závazky. Spor vypukl ohledem tedy obraného investičního plánu, což je dokument, který měl definovat priority vojenských výdajů na následující roky. Jeho zveřejnění bylo několikrát odloženo a v zákulisí se diskutovalo o multimiliardové mezeře ve financování vzdělávání. Tak, v posledních letech se Spojené království stalo jedním z klíčových evropských sponzorů vojenské podpory Ukrajiny. Dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků, účast na modernizačních programech a početné sliby dlouhodobé pomoci si vyžadovaly značné zdroje. A v této souvislosti jsou otázky týkající se stavu vlastních ozbrojených sil Spojeného království čím dál více naléhavější. No a vojenští experti a bývalí vysocí velitelé opakovaně totiž varovali, že britská armáda čelí nedostatku techniky, munice a investic. No a už se jim to sype.
0: Nejvyšší čas začít válčit. Další zpráva hovoří o tom, že v Londýně vzniká absolutní chaos, protože po ministru obrany, o kterém teďka byla řeč, rezignoval také ministr ozbrojených sil Ol Cairns. Tam je zajímavé, že mají vlastně dva podobné ministry, ale budiš. Mají asi víc ministrů než vojáků, ale to nevadí. Britské ministerstvo obrany je tedy bez vedení a úplný kolaps obrané politiky vlády Keira Starmera. A je několik hodin po široce medializované rezignaci ministra obrany Johna Healyho podal demisi také minister ozbrojených sil Ol Cairns, čím zanechal Británii bez politického vedení v oblasti obrany. Jak informoval deník The Guardian, tak Ol Cairns jako bývalý vysoký důstojník královské námořní pěchoty rezignoval s vyjádřením základního nesouhlasu s vládními plány na výdaje v oblasti obrany a vydal se tak stejnou cestou, jako předtím nastoupil John Healy. Britský Pentagon, takzvaný Pentagon, se rozpadá. Dvojitá rezignace během jediného dne představuje pro Keira Starmera největší politickou ránu od jeho nástupu do úřadu. Vojenské vedení země je v otevřené spouře proti škrtům, které se ministerstvo financí snaží prosadit, a to v době, kdy geopolitické hrozby po celém světě dosahují kritické úrovně. Takže ty události v Londýně nabývají bouřlivý spád a opozice hovoří o národní nahotě a naprosté neschopnosti britské vlády zajistit bezpečnost země i jejich spojenců na to. Některé další zprávy to jedni dotvrzují, pojďme na ně.
1: Tak, jdem se kouknout. Belfast hoří a ministryně Severního Irska O'Neillová vzkazuje migrantům: máte naši podporu. Takže ministryně Severního Irska O'Neillová migrantů vzkázala: naše společnost je přívětivá a inkluzivní. Nepřipouštíme žádnou toleranci k násilí a rozdělování. Tak, v pondělí večer, to víte, ten hadý Alo Deed brutálně napadl nože místního muže Stefana Ogilvyho a téměř mu uřízl hlavu. Oběť přišla o levé oko a má hluboké rány na krku, ty byly zašity a na zádech a i v obličeji je pořezán a pobodán. Záznam napadení se rychle šířil po sociálních sítích a o dva dny později už hořily v Belfastu auta, autobusy a domy, kde se demonstrantům podle demonstrantů bydleli k imigranti. A tak šéfka místní samosprávy má jasno, hlavní problém je přece v rasismu, buranství a zbavilosti britských obyvatel, anebo irských. A ti, kdo na sociálních sítích rozmíchávají to napětí, prý nereprezentují nás. Je, ty vyvolené. O hranicích a imigraci mluví politička jako o férovém a kontrolovaném a empatickém systému. Je to příklad newspeaků z Bruselu, který v praxi znamená otevřené dveře a moralizování vůči těm, kdo si stěžují nebo už toho mají dost. A já tady mám zprávu, je to sice textem, britská novinářka zavítala live do Birminghamu, měli tam přenos a samozřejmě vstoupila ta blbka, nevím, jestli to doporučil šéf, nebo je tak vypatlaná, do muslimské čtvrti, nebo převážně muslimské čtvrti a na kameru prohlásila, jak mírumilovná je tu komunita. No ale téměř hned banda mužů zase opálených stála okolo ní a hrozili a okolo štábu, že ji zabijí, pokud okamžitě nevypadne. To je drsná realita, která se projevuje v některých oblastech Spojeného království po letech tedy masové migrace, kdy se zásobovali tedy maličkým anebo spíše žádnou i asimilací do původního obyvatelstva. Pokus žurnalistky o propagaci pozitivního narrativu byl hned zase otevřeně nenávistný a plný hrozeb násilí ze strany krimigrantů, takže to aspoň paní dala live do Birminghamu. Jinak v Glasgow jsou samozřejmě střety, občané tam tlačí policii a kdekoliv jinde Belfast tak též. Zkrátka Velká Británie je na hranici občanské války. To vám říkám.
0: Další zpráva hovoří o tom, že britské speciální jednotky zajali ruský tanker v Lamanském průlivu, patrně bez vojenské eskorty. A ten ruský tanker patřil takzvané ruské stínové flotile, ta pro Lamanským průlivem. A celá operace byla premiérem Starmerem popsána jako rána ruským metodám obcházení mezinárodních sankcí. Úspěch operace samozřejmě komentoval takzvaný prezident Ukrajiny Zelenský, který zdůraznil, že tento krok přispěje k udržení tlaku na Moskvu a že to představuje další ránu pro Rusko a připomíná těm, kteří podporují Putinovu válku na Ukrajině, že jejich činy nezůstanou bez odpovědi. Právě Starmer na platformě X. Jinak Zelenský zase vyjadřuje vděčnost Velké Británii za efektivní kroky a tak dále, a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Britské úřady zdůrazňují, že operace byla provedena v souladu s platným národním a mezinárodním právem. Tady vidíte, jak lžou. Prostě proto, protože nějaké sankce a tak dále, tak aby byly s mezinárodním právem v souladu, tak musí být povolen dopředu ze strany OSN, což tady nebylo ani náhodou. Takže tady vidíte, jak oni lžou a jenom spoléhají prostě na nevědomost, na neznalosti obyvatelstva. Pojďme dále.
1: Tak, já to tady musím přečíst, páč je to trošku zase divný překlad. Všech pět britských jaderných útočných ponorek třídy Astute je momentálně odstaveno v přístavu a čekají na údržbu, na kterou královské námořnictvo ale nemá dostatek suchých doků ani kvalifikovaných posádek k provedení. Tato chybička mezera ponechává podmořské kabely a raketové ponorky Spojeného království zranitelné právě ve chvíli, kdy Rusko zesiluje své průzkumné aktivity v okolních vodách. A ministr obrany přeci rezignoval kvůli financování potřebnému k nápravě situace. Tak to by asi stačilo, protože rozebírat to tady všechno nemá cenu. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Ona jim hoří země, samozřejmě na to prachy nejsou, na krimigranty jsou, takže asi takhle. Ale v Británii jsou strháváni lidé za to, že nesou britskou vlajku. V Německu, teď mám tady zprávu, pán nesl německou vlajku, taky ho obklíčili policisté, protože tam byl v malé skupince nějakých důchodců, tak mu zase nakazovali, že to tam nesmí nosit. Uvědomte si, že kam páchne ten islamismus, kam páchne, tak oni tvrdí, i ty imámové, kteří jsou 30 let v Británii, dámy a pánové, tvrdí, že to je už jejich země, že jí dobili a patří Aláhovi. To si uvědomte. A pak není na ponorky, no.
0: A taky si uvědomíme, že se budou tlačit sem, prostě pokud budeme jenom přihlížet.
1: Jo, 12. začal teď platit vlastně, kdy to bylo v pátek, začal platit migrační pakt, že ano?
0: Ano, my máme rok výjimku, proto o tom hovořím. Pak to bude natvrdo a budeme, když je budeme odmítat, budeme za to muset platit. Za chvilku řekneme, že na to nemáme peníze, tak co se dá dělat, my sice nechceme, ale budeme muset přijmout. Jako bych to viděl, prostě pokud do té doby tady nedojde k té systémové změně. Tak, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o facce pro Brusel. Čína narychlo odřekla digitální dialog i schůzku se zástupcem šéfa diplomacie Evropské unie, jak uvádějí britské Financial Times. Takže zrušila Čína dokonce dvě důležitá diplomatická setkání s Evropskou unií v Pekingu, a to v době, kdy se vztahy mezi oběma stranami stále více mění od chladného obchodního sporu k otevřeným politickým intrikám. A podle deníku Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené s případem, tak byl zrušen ministerský dialog o digitálních otázkách a schůzka, které se měl účastnit zástupce Olaf Skog, zástupce generálního tajemníka diplomatických služeb Evropské unie. Evropská unie se pokusila zmírnit tón a uvedla, že schůzky by se mohly konat později. Angažovanost a dialog mezi EU a Čínou probíhají na několika úrovních, oznámila Evropská komise. Nicméně mluvčí čínského ministra zahraničí Lin Jian v odpovědi na otázku ohledně článku Financial Times uvedl, že Čína a Evropská unie udržují komunikace v relevantních dialozích. Diplomaticky to zní klidně, v praxi je však zrušení schůzek na poslední chvíli jen zřídka náhoda, zvláště když k ním dochází uprostřed stále vážnějšího sporu o obchod, technologie a čínskou penetraci na evropský trh. Takže tolik asi. Jinak teda ten Peking vyslal tu zprávu před summitem Evropské unie, aby se to nepletlo, tak jako abychom teda tady té Evropské unii jako věděli, že to loket. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme. Samozřejmě hoří to, nebo nepokoje jsou i v Albánii. Na osoby spojené s investicí Jareda Kushnera, nevím, proč je tady T. Kushnera, byly vydány zatykače prý. Zvláštní tedy protikorupční prokuratura v Albánii, známá jako SPAK, oznámila, že požádala o zatčení přibližně 20 osob zapojených do případů mezinárodního obchodování s drogami a praní špinavých peněz souvisejících s turistickou investicí ve Svernici. Případ je novinářsky spojován s rozsáhlými projekty turistických investic na balkánském pobřeží, včetně projektů oznámených podnikatelem Jaredem Kushnerem. Aniž by však existovalo oficiální prohlášení prokuratury potvrzující přímé zapojení tohoto konkrétního projektu. Úřady dále uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na složité finanční trasy, tedy smlouvy o nemovitostech a investiční schémata v pobřežních oblastech Albánie, kde jsou identifikovány podezřelé pohyby kapitálu a převody vysokých finančních částek. Zároveň oznámení prokuratury zdůrazňuje, že již byly vydány příkazy ke zmrazení majetku značné hodnoty, zatímco předběžné vyšetřování pokračuje s cílem určit roli každého ze zapojených, nebo každé, asi tady byl každé ze zapojených osob tak.
0: Další zpráva je ještě opět z Číny. Čína mluví o možnosti zasáhnout americké letadlové lodi ze vzdálenosti 3 000 kilometrů. 3 000 kilometrů. A přitom důraz není kladen na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého a současného útoku. A takže Čína údajně zvažuje operační scénáře, které by mohly ohrozit americké skupiny letadlových lodí i na vzdálenost až 3 000 kilometrů. A jak bylo řečeno, pozornost není kladena na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého současného útoku, který se snaží prolomit ten americký námořní štít. A tento přístup je založen na kombinaci různých prostředků a schopností s cílem nasytit americké obranné systémy synchronizovanými údery místo izolovaných útoků. Takže ty vojenští analytici poukazují na to, že takový model by kladl důraz na reakční čas a koordinaci, snažil by se využít limity rozsáhlé vícevrstvé obrany. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Jo, už máme další mailík, tentokrát je poslední, tak hr na něj. 7.1. A těchto tedy 6 umělých sladidel a zase naše otraviny, nebo spíš vaše otraviny, nebo jejich otraviny, způsobují tedy zrychlené stárnutí mozku a kolaps myšlení. Je to od Lance D. Johnsona. Celé roky dietní a wellness průmysl prezentuje umělá sladidla jako ten zázrak bez výčitek svědomí. Je to však ale chemický podvod, který nám slibuje, že můžeme jíst sladkost bez kalorií a energetických výkyvů. V tomto zavádějícím slibu o zdraví s nulovými kaloriemi či nulovým obsahem cukru se skrývá nebezpečná lož, kterou teď odhalují tvrdá data. Rozsáhlá 8letá brazilská studie, která sledovala více než 12 700 dospělých, potvrdila to, co nezávislí výzkumníci už dlouho předpokládali, že tato chemická sladidla nejsou neškodná. Jsou přímo spojena s 62% rychlejšího poklesu paměti, pozornosti a verbální plynulosti. Účinek je takový výrazný, že u intenzivních konzumentů došlo k zestárnutí mozku, které odpovídá o 1,5 roku. Zatímco se tvrzení hlavního proudu zaměřovala na počet kalorií a hubnutí, pravdou je, že 6 běžných sladidel, tedy aspartam, sacharin, acesulfát draselný, erytritol, xylitol a sorbitol, potichu otravuje váš mozek. Týká se to hlavně pak lidí mladších 60 let, kteří jsou nejzranitelnější vůči neurotickým účinkům těchto jedů. Tak, ten aspartam, to je svinstvo nad svinstvo a ty další asi taktéž jsou tady rozebírány, takže já to ještě jednou, abyste to věděli, ještě jednou ty sračky s prominutím, které do nás perou, a jestli si nějaký blbec myslí, že vám průmysl dává něco zpracovaného pro vaše zdraví, tak jste asi padlí na palici. Aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol. Dohledávat pak sami, ano?
0: Já se ještě vrátím do toho předchozího koše, tam nám trošku něco vypadlo. Dokonce budou dvě zprávy, jedna a dá se spojit, protože obě hovoří o tom, že probíhal referendum ve Švýcarsku, zda tedy udržovat limit té populace na 10 milionů, oni teďka Švýcaři mají 9,1 milionu obyvatel, anebo zda tomu dát volný průběh. A to referendum proběhlo dneska a už tedy máme i výsledky. A Švýcaři se tedy rozhodli odmítnout návrh, který předpokládal omezení populace na 10 milionů do roku 2050. A podle předběžných prognóz národního vysílatele SRF, tak bylo asi 55% voličů proti iniciativě a 45% ji podporovalo. Takže oficiální částečné výsledky ukazují, že asi 53% voličů návrh odmítlo. Jo, to znamená, že jako ať to jde tedy přes 10 milionů dál, účast byla přes 57%, takže to bude platné, ale ta myšlenka referenda vyvolala už kontroverzi, která připomínala britské referendum o Brexitu v roce 2016 a tady se objevily obavy, že přijetí návrhu by mohlo ukončit volný pohyb pracovníků mezi Švýcarskem a Evropskou unií, která je hlavním obchodním partnerem Švýcarska. Nicméně návrh inicioval krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která tvrdila, že růst populace zatěžuje veřejné služby a ovlivňuje úroveň kriminality. A tady má, jak jsem říkal, Švýcarsko dneska 9,1 milionu obyvatel. Od roku 1950 se počet obyvatel téměř zdvojnásobil a bylo zdůrazněno, že více než čtvrtina trvalých obyvatel země jsou cizinci, z nich většina tedy pochází ze zemí Evropské unie, jako je Itálie, Německo a Portugalsko. Chybí mi tady jedna věc, ale že teďka tam v poslední době se tam objevilo dost migrantů a tím pádem oni se soustředí na tuto věc na Evropskou unii a tohle to bude využito k tomu, aby jim tam napravili migranty další. Takže tolik teda ještě k této zprávě a pojďme dále. Toto na to zdraví.
1: Jo, tak jo. To je tady. Zdraví, tak si dáme ještě Petra Kotlára. Zplnomocněn vlády Slovenské republiky Petr Kotlár bere na vědomí potvrzení financování USA více než 120 biologických laboratoří v desítkách zemí, včetně Ukrajiny, a vítá důraz Slovenské republiky na biologickou bezpečnost a regulaci rizikového výzkumu v rámci jednání přílohy k pandemické dohodě. Tak, samozřejmě reaguje na Tulsi Gabbardovou, že ano, ta uvedla, že po měsících prověřování dokumentů a materiálu amerických národních zpravodajských služeb zveřejňují nové důkazy o dlouhodobém financování více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa ze strany vlády Spojených států amerických. Mnohé z těchto laboratoří financovaných vládou USA se v současnosti anebo v minulosti podílely na výzkumu nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů a v některých případech i na výzkumu typu gain of function, tedy zisk funkce, přičemž tento výzkum podléhal jen omezené veřejné kontrole a dohledu. Tak.
0: Tak. Dostaneme se teďka do malého koše zajímavosti z domova. První je vyjádření Tomia Okamury ohledně českého nebo toho migračního paktu s tím, že Česko ho implementovat či zavádět nebude, tvrdí Okamura. A protože podle něj představuje bezpečnostní riziko. A řekl to včera novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků. Migrační a azylový pakt přijatý v roce 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. A ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO uvedl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. A podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo. Ministr vnitra Lubomír Metnar minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že Česká republika nadále odmítá princip solidarity obsažených paktů. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. A Česko se při hlasování o paktu před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Pokud vím, tak platí ale rok jenom. Vláda ANO, SPD a motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni prosinci. Zástupci opozice to kritizovali, takže uvidíme, jak to bude dál. Ten článek ještě pokračuje. Uvidíme, jak to bude, protože obvykle je to tak, že ten, kdo odmítá migranty, tak za každého odmítnutého musí platit peníze. Takže uvidíme, za chvilku to bude končit na tom, že nemáme peníze, tak co se dá dělat, je musíme přijímat, ale nechci předbíhat. Takže předávám slovo na poslední.
1: Tak, to máme nový Klempířův zákon o poplacích, tentokrát nikdo nerozcupuje, a ke kontrole ho prý nedal, takhle to tady je. Tak, není potřeba, aby zákon šel do připomínkového řízení, říká Otto Klempíř. Ten původní už připomínkovaný nebo připomínkovaným řízením prošel, teď tedy půjde na vládu a následně do sněmovny, řekl tedy předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný, a to na úterním jednání koalice s řediteli rozhlasu a televize. Sám Klempíř nechtěl komentovat, proč nový návrh do připomínkového řízení neposla. A v pondělí má vláda projednat zákon, který tedy nahradí financování televize a rozhlasu z poplatků financováním ze státního rozpočtu. Zatím ale nejsou známy bližší obrysy návrhu ani kolik peněz by měla obě média dostávati. No, takže asi tak můžeme tedy...
0: Uvidíme, určitě je důležité tuto věc jako sledovat, jednak teda, kdo to bude platit a kolik bude platit tedy. Tak, no, to bude určitě důležité. Pojďme teda teď na chvilku k tomu tematickému okénku. Páteční shrnutí Larryho Johnsona říká, Iránci jsou zase taháni za nos. A říká Larry C. Johnson, bude to krátké. Včera v pátek jsem odjel do New Yorku, abych se zúčastnil oslav Dne Ruska na ruském velvyslanectví při OSN. To je mi zajímavá informace toto. A pokud vás někdy pozvou, nenechte si ruskou oslavu ujít. Skvělé jídlo a pití, doprovázené příjemnou konverzací. A když už mluvíme o společnících, byl jsem tam s Garlandem Nixonem, to je ten takový ten pán tmavší pety z Bradych, který také občas jako hovořil se Scottem Ritterem, anebo takhle se McGregorem, a dále s Randym Credisem, tak toho neznám. A to je každopádně moje omluva za to, že jsem včera v noci nic nepublikoval. Irán a Pakistán jsou využíváni jako hlupáci. Takzvaná dohoda, o které Trump tvrdí, že bude podepsána v neděli podepsána nebude. Ve skutečnosti v podpisu možná nikdy nedojde. Tady je to, co dnes, tedy v sobotu, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Memorandum s Islamabadu, na kterém se v současné době pracuje, má za cíl ukončit válku a v této fázi bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o jaderné otázce. Musíme počkat na přesný okamžik podpisu memoranda, ačkoliv v tom nedojde zítra, nelze vyloučit možnost podpisu v následujících dnech. Vzhledem k nestabilitě druhé strany však musíme být opatrní, pokud jde o jakékoliv prohlášení týkající se tohoto procesu. Dovolte mi připomenout původních 14 bodů, které Irán předložil Spojeným státům 8. dubna. Tak jednak trvalé a okamžité zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Za druhé závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat jeho suverenitu. Za třetí zrušení námořní blokády Spojených států do 30 dnů. Za čtvrté stažení amerických sil z okolí Iránu. Za další znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů na základě iránských opatření. Za další pozastavení amerických sankcí na iránskou ropu. Dále vypracování plánu na obnovu Iránu ze strany USA a jejich spojenců v hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Dále 60-denní jednání s cílem dosáhnout konečné dohody založené na jaderných otázkách a úplném zrušení sankcí. Dále znovu potvrzení závazku Iránu nevyrábět jaderné zbraně. Dále během jednání Spojených států Spojené státy nezvýší své síly v regionu ani neuloží nové sankce. Dále uvolnění 24 miliard dolarů z blokovaných iránských finančních prostředků. Dále zřízení monitorovacího mechanismu pro provádění dohody. A dále konečná dohoda bude schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A potom konečná jednání nezačnou dříve, než dojde k uvolnění poloviny zmrazených iránských prostředků, pozastavení ropných sankcí a zrušení námořní blokády. Diskuze o iránském raketovém programu a podpoře skupin odporu byly definitivně vyřazeny z programu jednání. Tak to jsou ty podmínky iránské. A říká dále Lindsey Johnson, pokud si myslíte, že Trump tuto dohodu podepíše, tak pak musíte věřit i na Ježíška a na velikonočního zajíčka. A ať už iránská strana souhlasí s čímkoliv, bude to lež. Zůstaňte napřímu. Tady je páteční roundtable. A plukovník Wilkerson a já jsme si brzy ráno popovídali s Nimou. To je ten mladý takový, ten s něčím, nemyslím, Iránec, nebo co je. Ten mladý také tam dá často toho komentátora, baví se s nimi. A Glenn Deason, také známý, to je ten norský, s těmi brýlemi, se mnou udělal rozhovor krátce po mém příjezdu do New Yorku. Pepe, to je Escobar míněno, a já jsme se Zulfikarem Alim natočili další transition protokol, abychom se zabývali nejnovějšími zvěstmi o islamabádské dohodě. Zde je můj nejnovější countercurrents, který jsem nahrál brzy ráno ve čtvrtek. Ten tady samozřejmě nemám. Takže tolik teda k této zprávě. Dal jsem to v rychlosti, dokonce nám ještě zbyl čas nějaký. On tady říkal Lindsey Johnson, že to bude krátké, ale je to velmi výstižné a je to jako skutečnost. To znamená o nějakém předávání obohaceného uranu ani slovo, o nějakém tom, že nemohou rozvíjet svůj jaderný program ani slovo. Irán si říkají, nebudeme používat na jadernou zbraň. Ale to říkali vždycky. Takže a to, co je zajímavé, kromě toho uvolnění, těch 24 miliard dolarů, které mají blokované, tak se tam hovoří tak jako nenápadně o projektu na 350 miliard dolarů na obnovu to Iránu, ale nemluví se tam naplno o tom, že těch 350 miliard dolarů mají dát Američané jako kompenzaci náhradu škod za to, co tam rozbili. O tom se nemluví, ale je to takhle, je to v tom skryté, aby to bylo pro ty Američany více jaksi přijatelné, protože když by tam bylo naplno třeba placení reparací a podobně, tak to ty Američané v životě nepodepíšou, protože by vlastně se přiznali, že vlastně tu válku prohráli a oni přece jenom vyhrávají, oni nikdy neprohrávají. Takže tady jim jako udělají takovou úlitbu, jim to udělají formulují to tímto způsobem. Ty Američané by tam nepochybně potom dělali nějaký fond, do které by dávali peníze, ten fond by spravoval určitě někdo jiný, nejlépe tedy Emiráty nebo někdo takový a vlastně by to tam šlo přes Emiráty, aby jako Američané oficiálně tedy byli z obliga. Takže takové nějaké představy jsou a to je jako jedna věc a druhá věc, kterou ještě k tomu říci, memorandum o porozumění ještě není smlouva. ještě není smlouva, a tady to také z toho jasně vyplývá, když podepíšu memorandum, takže potom finální dohoda, že bude v podstatě ještě tedy k jakési revizi a odsouhlasení tedy OSN, tak aby to bylo teda úplně naplno, a pokud to Američané poruší, tak aby teda tam nebyla výmluva a jasně to bylo tedy v rozporu tedy s OSN jako takovými, a tam to bude nepochybně i do toho, co mluví teda do bezpečnosti. Samozřejmě to otevření toho Hormuzského průlivu, dneska se podívejte, že vlastně z Hormuzského průlivu je problém, jako zda bude otevřen a tak dál. A dokud Američané tam nepřipluli, tak Hormuzský průliv byl otevřen pro všechny. Takže vidíte, že dneska vlastně se z části vlastně, jakoby teď jako velká podmínka, velká novota, se vlastně bude obnovovat to, co by tam bez příchodu Američanů bylo normálkou takovou. Ale uvidíme jedno, ono se to objeví vůbec, tady jde jako o velkou hru, o velké divadlo. Je otázka, kolik toho bylo v skutečnosti i v tom Iránu poškozeno, stejně tak, kolik toho ty Iránci poškodili. Ty rafinerie a tak dále o tom nepochybuje, o tom není pochyby, protože je potřeba oddělit Rockefellery od ropy a tím pádem z části od příjmu, od peněz a také i tu Big Farmu, protože víte, že z těch zbytků té ropy vyrábí tedy pak ty takzvané léky a tak dále, které to do nás, aby nás likvidovali. Takže tohleto všechno, tam to bude v pořádku, ale tam to bude rozbité, navíc se má přijít na nové energie, takže ono zase o tolik nepůjde, jo. Ale v tom Iránu tam budou nepochybně rozbité jiné věci, takže z části to bude jako určitě na tohleto a to použito. Akorát to někdo musí zaplatit, a aby to Američané mohli zaplatit, tak to musí být uděláno tak, aby to oficiálně nevypadalo za to, že Američané něco platí jako poražený, protože Američané přece vždycky nevyhrávají. Takže to je dneska ode mne všechno. Já bych chtěl vás, vážený posluchači, diváci, upozornit na jednu věc, že protože jsme měli včera, jsme měli debatní pořad v Jablonem nad Orlicí, přijeli jsme až pozdě večer, takže já nestačím do zítřka připravit kompas nový, takže bude někdy v náhradním termínu a nebude ani úterní vysílání, protože jsme řekli, že si necháme jenom na některé speciály příležitostně, takže se s vámi uvidíme, uslyšíme teďka čtvrtek v následujícím týdnu. Takže se budu těšit s vámi na viděnou a slyšenou, a pro dnešní večer vám děkuji za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci, a rozloučím se tímto.
1: Tak též děkuji, pane inženýre, přeji hezký zbytek víkendu a samozřejmě ten týden, ať se všechno zdaří. Děkuji panu inženýrovi, dámy a pánové, hezký večer, a samozřejmě děkujeme i vám za šíření, sdílení a samozřejmě podporu jak Studia Karaň, tak případně samozřejmě celého Svobodného vysílače, na jehož vlnách jsme. Tak, o té podpoře se dozvíte na YouTube a na Odisíčku. Nebudu to zdržovat, další program je nachystán, takže dáme jenom nějaký předěl. Já to tady musím vychytat a jdem se na to juknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Haló, haló, haló, nazdar.
1: Slyšíme se, úspěna, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, oni by chtěli, abych si zaplatil upgrade, víš, ale
1: no jasně.
0: Nic takovýho, takže budeme to prostě řešit tady tak pankově. Tak jo, Maro, já to pustím.
1: Jasný.

0: Takže Om Shanti, Maro, já tě vítám do nedělního nedělníčku, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se dobře.
0: Tak, perfektní, takže zdravíme diváky, posluchače, studia Deja Vu na svobodné vysílači. Netradičně jsme zahájili písní, která je celkem šprncovní a velmi tematická. Tady ta kapela mě jako baví, i když mám takovýho tucha, že tam trošinku používají AI, umělou inteligenci, protože ten chlapec, nevím, jestli je jeden nebo dva, a hraje tam celá kapela. Je to trošinku takový projekt, jako digitální možná, ale jako dobrý.
1: Tak já jenom pozdravuju taky diváky a posluchače a k té kapele, ono je jich prý hodně, ono je jich snad 8 nebo kolik.
0: No, s něma
1: takže
0: tam...
1: Oni to je jakoby... To je větší počet lidí, co tam zpívá.
0: S nima tam békají i nějaký ženy. Mám pocit, to jsou manželky tady těch. Ale já si myslím, že oni vlastně ten Franta Motýlek, on hraje na kytaru, zpívá a pak je ještě stejný ksík, hraje i na bicí. Možná mají akorát basáka jinýho a klávesáka, jo? Takže oni hrají tak půl half playback, dá se říct, pohanácky jako. Anglohanácky, half playback, ale... Dobrý, jo, a muzika nádherná, jo, a je to vidět, že já teda jako kytarák vidím, že on kytarista je, že to skutečně teda hraje on a já jsem to trošinku zjišťoval, takže on je i divadelník, jo, a takovej scénarista, režisér, který si režiruje sám vlastní aktivity hudební a i divadelní. Takže dobrý, přátelé, takže píseň jsem pustil, abyste se mohli v klidu usadit, aby jsme vás přivítali při Máro Čověče věř, nevěř, 27. díl nedělníčku, jo?
1: Letí to.
0: A furt nejsme u konce. A pozor, těch informací, přátelé, chodí stále víc a víc, aniž by člověk jako nějak bádal a usilovně hledal, ale našli se pátrači, dvě ženy, jo, kterými stabilně posílají nějaké informace taky ohledně tohoto tématu vlastně na stopě a jsme na stopě UCC a ULC a dalších tady těch organizací, jo, které vlastně vytváří zákony pro ten jednotný obchodní zákoník. Ty informace jdou, bych tak řekl, ze dvou základních zdrojů. Jo. Jeden je vyloženě pro systémový, takže ten tvrdí, UCC platí jenom pro Ameriku a to ještě ne pro všechny státy, ale pozor, našli jsme tady s Ivou i další zdroj, jo, který už je takový víc ličtější a ten zas říká vlastně, že by UCC mělo platit celosvětově. No, já jsem dneska celý den studoval od rána, dělal jsem dubbingy, jo, pročítal jsem si stránky UCC a ULC, což je taky vlastně nezisková organizace, která vytváří podklady pro UCC, pro ten jednotný obchodní zákoník. Takže informace hodně, mi to dneska, Máro, opět teda naťukneme. Pátrání není zdaleka u konce, protože je potřeba se v tom zorientovat. Jo? Protože fakt některé informace jsou úplně scestné, takže je potřeba to vyeliminovat a v rámci intuice třetího oka, já bych málem zapomněl, dám si muchomurku, budu křoupat a hned ti dám slovo. Co u tebe novýho? Vím, že teďka děláš zázračnou, krásnou věc. Já vím, že jsi vše uměl, jo? Odborník, děláš stavby, zednickou, automechanik, jo? Ale co děláš teď? Já si dám muchomuru. A ty klidně, jestli teda to není tajemství, tak nám prozraď, čím se teďka zabýváš, co spravuješ. Dobrou chuť.
1: Ne, tak jenom na začátek pro odlehčení, kamarád můj mě oslovil, jestli by mu nepomohl se řídit starou aerovku, kterou si koupil, jo, z 30. let. No, takže Mára nelenil, jako že se zajímal o stroje a běžel, nebo jel respektive. No, takže najednou jsme zjistili, že tam je mnoho více problémů, která ta aerovka má s tím motorem. No a nakonec to dospělo tak, že jsem se naštval a říkám, a jde ven ten motor. Takže teďko už je rozporcovaný, písty venku, klikovka venku, spojky všechno, No takže teď jsme se vrátili v čase do roku 31 nebo do roku 30, když ti auta začaly vyrábět. No a koukáme, jak to ty kluci vymysleli. No, takže a víme, už jsem samozřejmě zjistil, v čem je problém, takže teďko ty problémy se akorát vyřeší. No a složím motor a musí frčet aero na plný pecky. No. Ale to víš, no je to...
0: No,
1: hlava
0: to chce
1: mapa,
0: mít,
1: no.
0: Hlava mapa to chce mít Filipa a Fištrona, jak se říká pohanácky, a jak jsi mi to ukazoval, ten motor rozebraný, tak mi to připadalo, jak v tom filmu no, jak tam ten Hanslík vytáhal všechno z toho Trabanta, ten motor. Jak se to jmenuje?
1: No to je velikost Trabanta, možná menší, no, ještě.
0: Ale motor je celkem jako malej, jo, a myslím, že to je jednoduchý, ale přijít na tu závadu, a ty jsi dokonce říkal, že tam byla i nějaká výrobní vada už tehdy, jo, že tam něco blbě postavili.
1: Teďko nevím na to. Jo, takhle, protože tam kdysi, to jsem ještě nevěděl, pak už jsem se k tomu dostal, jo, časem, toho špekulování kolem toho. Protože tam když tam nějaký předešlej majitel v Německu, předpokládám, tak tam instalovali bezdotykový zapalování. A já jsem to zapalování nemohl sladit s tím motorem prostě. Říkám, to není možné. Říkám, tady je konstrukční vada. Říkám, ty magnety nesedějí proti tomu, co mají jakože být snímaný v tom místě. No, takže laborace... předělat snímače na druhou stranu, protože ty magnety už byly jakože špatně.

0: s tím byl projezd, nebo takhle. Vyzkoušeli jsme to, jelo to, i když blbě, ale jelo. Jo? A pak přišel za 2 hodiny a už to nemohl zabavit nastartovat znova. Jo. Takže zase laborace. No, tak udělal jsem to tak nějak, jak jsem si myslel, že by to mělo být, to zapalování. Pořád to nechtělo chytit, pořád ten motor někde přidrhával nějaký problém. Já říkám to, jako tam něco se děje v tom motoru. Tam, pokud já ho nerozeberu, tak nevím, jako, jo. Protože pokud nevíte, koupíte si auto, který je pomalu 100 let starý a to už měl nějaký majitel předtím, tak nevíte, kdo co, jak to motoru skurvil, nebo co se tam stalo, jako. No, takže pak už jako mi začala praskat cévka a říkám a ven. A dobře jsem udělal, protože jsem zjistil, že ten právě ten setrvák, na kterým byly umístěny, nebo jsou umístěny magnety, tak je vyšlehaný v uložení na klice. Jo. No a tím pádem ten setrvák si tam jezdí zleva doprava, jo, mlátí sebou a to jsou ty kovový rány. Jo. Takže už jsem byl dneska u soustružníka, navařit plochy, stočit na soustruhu, do kužele, jak setrvák, tak tu kliku. Jo, takže jsem ještě musel rozebírat kliku, abych dal jenom ten díl, prostě, který je zničený, jo, na tu opravu, na to vyvaření. No, takže úkoly byly zadány, co se týče tady ty opravy, a až to bude hotový, tak to zase budu dávat dohromady všechno. No. Tak nějaký ty těsníčka, kraviny.
1: No, ty jsi prostě vše uměl a myslím, že ten film se jmenuje Slavnosti sněženek, jak ten Hanzlík rozebral toho Trabanta, ale ne, ale ty jsi taky rozebral aerovku, ale na rozdíl od Hanzlíka ju taky poskládáš a hlavně spravíš, a ještě Maro, chci říct, já vím, že jsi nažhavený po celým týdnu, budeš mluvit, nechám ti slovo, ale ty ne, že to jenom spravíš, ale ty dokonce si vyrobíš i vlastně nástroje, pomůcky, abys ten motor jako rozebral, že? Dneska jsi tam ukazoval to kolo, jak to tam bylo zarezlý, přišroubovaný, a ty jsi na to neměl vlastně nářadí, takže ty musíš přemýšlet dvěma směrama, člověče, jednak spravit a jednak vymyslet, čím to spravit, a to je vysoké level, člověče.
0: No, protože tady ta klika je specifická a ta je v místě, kde je uložená ojnice, dole, na klice, tak je sešroubovaná. Jo? A teď tam je takováhle hlava šroubu, která je na plochý šroubovák, jo? Který už byl jakoby na koncích toho šroubová, jakoby ty drážek, byl už trošku rozšlehlej. A samozřejmě já si vždycky všechno čtu, všechno, já už vím o těch věcech absolutně všechno, jako kdyby jich měl to na tu aerovku. Já si všechno študuju, no, takže samozřejmě tam byly takový, že se vám může zalomit, že to se to utrhne tohle, tamhle to. A já říkám, já musím na to jít svikaně. Tak jsem si vyrobil přímo speciální šroubovák na povolení těch šroubů. No a udělal jsem brt a bylo to venku, jo. No. Dal jsem to na rázový povolovák, utahovák teda. No a na to tata bylo to povolený. Takže to úplně perfektně fungovalo přesně, jak jsem si to vymyslel, tak to fungovalo. No a samozřejmě, že jsem si musel vyrobit stahovák na ten buben jako takovej. Jo, jo, ten setrvák, protože tam byla dlouhá hřídel. No a teď co? Teď říkám takový, kde já mám jeden stahovák starý mám doma, 100letej, který ani nepoužívám, protože je velký. No ale ale on byl ještě malý. Jo. No a jelikož se tam žvejknul klínek na klice, no tak samozřejmě ten setrvák se hejbal, ale nešel ven, jak by tam byl kousek ten klínek. Takže jsem ho musel trošku dvát dolů. No tak jsem si vyrobil stahovák i přímo jako na tu kliku. Jo, na ten setrvák. No ale, co je nejlepší, je to, že já ve finále, já jsem přišel vylečit to auto a já léčím i jeho majitele.
1: Ještě do třetice, takže nářadí si vyrábíš, no. Auto spravíš a ještě vyléčíš teda majitele, tak když tak prozraď o něm, z čeho to vyléčil a hlavně čím?
0: No hlavně člověk, který mu došlo, že se nechal oklamat s tou vakcínou, který má neskutečný problémy po té vakcíně, jo. To prostě mi tam vyprávěl různý zážitky s doktorama, jo. A on ví, že prostě to je potom. Už ho chtěli, že už mu vyhrožoval, že nebude chodit, no prostě a je ve věku 50 let, jo, to dotýkám. A doktoři mu řekli, no co byste chtěl, podívejte se do občanky, jo. Já říkám, poslouchej, tohle mě říct doktor, tak dostane takovýho backenda, že by zmizel pod stolem. prvých 50, ty jsi nějaký.

0: jako starý člověk, nebo co? No nic, no tak mi vyprávěl ty historky, bla, bla, bla, a já jsem ho navedl. Keltská sůl, já jsem mu říkal to, protože on už, jak už je zoufalý z těch doktorů, jak mu skurvili kolena, jak všechno tady ty věci, jo, jak ho chtěli řezat na zádech, že tam má nádor, jo, a ve finále to byla sraženina, na kterou ho upozornil jiný doktor z jiné nemocnice, který ho nechtěl řezat a ani mu nedoporučoval žádný řezání a řekl, že to musí rozehnat tu sraženinu nějakýma svinstvama. No, takže do toho šel a samozřejmě válka mezi doktorama, jo, trošku. A takže to rozehnali, ale ten doktor ho upozornil, že když ta sraženina bude rozhánět, takže je možný, že ho začnou bolet klouby jako kolena, jo. No takže tím pádem teďko trpí jako zvíře, teďko zase na kolena, jo, který už mu operovali v obě, jo, jenom podotýkám jako s nějakýma uspáváním nebo s čím to tam měl. No ale prostě, to, já když ho vidím, když chodí, tak normálně to si myslíš, že to je jako, jako hrozný pohled na člověka, který je mladý, že je vitální, byl sportovec. A teďko najednou má problém s chozením. Jo. A zažívá muka, jako těžký. No takže se mu, a jelikož už je nakloněný těm bylinkám různým a tady těm, takže jsem mu říkal, jo, tady ty bylinky. A prý, jo, už zkoušíme tohle, všechno možný. A já říkám, co keltská sůl? Samozřejmě nevěděl ani nic o keltský soli. Tak hned jsem ho navedl, hned jsem mu ukázal video, ať se podívá na jednu přednášku, ty doktorky, jo, ty, který si furt zapomínám to jméno, nebo ty doktorky.
1: Barbara O'Neill.
0: Ty věci. Tak, Barbara O'Neill, jo, takže hned jsem mu dal a on hned okamžitě študování tohle, hento, hele, okamžitě hned ten druhý den nakoupil sůl a už praktikuje, že ráno stane, dá si půl žičky, on dává teda lžičku, já říkám, hele, to nemusíš tolik, jako, půl žičky soli, půl žičky jedlý sody, ráno do teplý vody a takhle to pije, jo. A okamžitě na to najel, protože říkám, já doktorovi nevěřím ani pozdrav, ani bych nechtěl doktora slyšet něco podobného jako dobré ráno sousede, jo. Jako se říkal s cigánama, tak já bych nechtěl tady tu verbež mít vedle sebe, jo. No, nicméně samozřejmě ochomůrky tohleto a jemu se dělají i fleky po zádech, takový jako úplně takový ošklivý, jako zánětlivý, ne. Tak taky zkouší všechno možný. No tak jsem měl ještě kousek mazání z ochomůrky, říkám, hele, to už je můj poslední, to mám pro sebe, jo. Ale dal jsem mu to, říkám, zkusit to namazat, říkám, tohle, tamhleto. No, tak mi říkal pak druhý den, včera, předevčírem, že vypadá, že se mu to začíná hojit, ty fleky, jo, ty velký. No má červený fleky, jako takovýhle, to je hrozný, jako. Říkám, to všechno jsou paraziti, ne, takže jako navádím a říkám, hele, ochomůra, projakci, sušenou, jo, já si vemu hned, prostě, protože mu doktoři řekli, že umře. Jo, normálně na ferovku mu řekli, že on má zdravotní problém, jako, jo, co zjistili tady ty pacholci. Takže to měli 3 v republice a že se teďko léčí na něj 2, ne, na ten problém. Tak kamarád se ptal, prej, no a co ten jeden, ten se by léčil, prej, no a ten umřel. Víš, a ještě takovýhle svině jsou, že mu takhle natvrdo řekl, no tak umřel, no. Říká, no tak to jste mi nepotěšil. A kamarád chudák už jako v stavu, že prostě řekl doma, že někde, co já, kdyby se něco stalo, ať všechno je posikrovaný. Že on jako k tomu nepřistupuje laxně, jo. Takže, no tak jako říkám, hele, tak zkusíme tohle to, co vím já, protože on spoustu věcí něco pochytával od různých těch, ale on zase nemá sítě, on není v sítích. To je, a říká, já nemám Facebook, já nemám nic. Říkám, no, vidíš, a kdybys ten Facebook měl před 5-6 rokama, tak si možná dneska neměl ten problém, který máš. Jo? Protože to všechno, tady ty svinstva, co tady to svinstvo bude dělat, jsem už sdílel před 6 rokama. Protože já jsem už předtím v roce 20 věděl, co ty jedy budou způsobovat, protože já jsem si čet. Jo? Takže jsem věděl, že to je normálně globální, že to je genocida tohle. Jo? Takže mu chci pomoct, jako samozřejmě. Jo. Jako auto mě nesere, protože já vím, že to auto poběží, to je já bez debat. Ale mě jde spíš teďko po něj, jo. Takže díky motoru, díky jeho autu, že mě oslovil, bude ve finále pomoženo jemu.
1: Vidíš, ten vesmír prostě to udělá tak oklikou, že vlastně de facto přes auto, přes motor a přes to nářadí, který vyrábíš na opravu, pomůžeš hodně jako človíčkovi, který si možná myslel, že ty informace mu poskytne ČT, nebo rádio, nebo prostě mass media, no, naletěl.
0: No, sežrali, celá rodina, jejich sežrala to jak s navijákem. Víš? Mm-hmm. A já jsem je varoval, výslovně jsem je varoval, nedělejte to, kurva. Tak se mi smáli tenkrát v té době, víš. Jako ne konkrétně on, ale lidi mě měli jakoby z jejich rodiny za blázna. No dneska už mě to takhle nevidějí. Víš, protože už si uvědomuji, že kdyby poslouchali, co jsem mi říkal, tak dneska nebyli tam, kde jsou. Jo, protože každý z těch rodin má nějaký problém. Jo, jako... Takže hned, a můj kamarád je starosta, takže mi říká prej, hned jsem přišel na úřad, hned jsem jim ženským, tohle si kupte, tamhle toto. On je takový dirigent trošku. Jo.
1: Starosta.
0: No tak to hnedko udělal jako před ranním nástupem, dostali kázání, co všechno mají dělat. Protože samozřejmě ty lidi, jak jsou spolu, tak si vykládají ty problémy zdravotní, co mají. Mm-hmm. Jo. Takže já jsem rád na druhou stranu, že to auto přišlo, že si ho koupil, protože to byl jeho sen. No tak říkám, tak jako když to byl tvůj sen, to mít, tak já bych to nechtěl, jo, ale budíš. Každý má svoje sny, jo, takže a sny se mají plnit. Jo, takže když si za svým snem půjdete, tak vždycky ho dosáhnete toho snu.
1: Jo. Tak, Maro, a stejně tak my dosáhneme toho zjištění, jo, tady v tom pátrání, jak to vlastně je s tím obchodním zákoníkem, jakou má platnost a dosah, ale jde to pomalinku, ale ten záměr už je vyslaný a ten vesmír nám posílá hodně, hodně informací, v kterých já osobně teďka se snažím zorientovat. Já jsem si udělal složku speciální právě, že tam si píšu všechny informace, které mě chodí od těch dalších dvou pátraček, takže to všechno ověřuju. A je to běh na dlouhou trať. No, takže pokračujeme dál. Maro, no, takže pojď, ano, tak ještě klidně mluv.
0: Jenom, že spousta v tom patraní věcí jsou zavádějící věci, kolikrát víš. Aby tě odvedli od té pravý podstaty. Tady nejde vůbec o žádný obchodní zákonník. Tady jde o to, abyste se probudili, kdo jste. Protože člověka ani nemusí žádný obchodní ten zákonník zajímat. Protože ono ve finále všechno je na vašem souhlasu. A vy, pokud se nestotožníte s tou fyzickou osobou, tak oni nad váma nemají žádnou moc. Jo. To je jenom váš strach jim tu moc jakože dá do ruky. Ale vy, když si budete stát za svým, tak vy nepotřebujete ani UCC. Protože vám stačí, že budete vidět, že všechno je postavené na smlouvách obchodních a bez podpisu žádná smlouva nemá vymahatelnost. Jo? A všechny ty skurvené firmy, co se říkají státy, nebo ty jejich podružní firmy, jako jsou různý úřady a tak dále, to jsou všechno soukromí obchodní korporace, vy s nima nemusíte vůbec debatovat, vy tam nemusíte vůbec lozit. Vy se prostě na ně jenom úplně jednoduše vyserete. Jo? To je všechno. Vyserte se na ně. Neplaťte nic nikomu. Nazdar. To je jenom ta vaše hloupost a strach vás drží v tomhleto Matrixu jejich. Protože když se probudíte, tak zjistíte, že vy s nima nemusíte vůbec nic. Jo. To všechno to je jenom podvod. Všechno je mega podvod na vás. Jo. Abyste si mysleli, že vy musíte. Ne, vy nemusíte. Vy nejste jejich majetek. Jo. Ale pokud se považujete za fyzickou osobu, za občana, tak tím říkáte, že jste jejich majetek. Jo?
1: Kdykoliv předloží občanský průkaz, tak souhlasí tak. S tím vlastně, že
0: jakýkoliv
1: občan,
0: doklad
1: otrok...
0: korporace, pás je nejvyšší hodnota toho otroka, jo? To, aby ho mohli okrádat i ve světě na základě toho pasportu. Jo? To znamená, že otrok je mimo přístav. No. A spousta zemí ani občanky nemají, oni mají jenom pasy, jo. Třeba Ruská Ukrajina. Federace a tak.
1: Ukrajina taky myslím, má jenom pasy.
0: No. Takže cokoliv. Rodný list je fyzická, je zrod fyzické osoby. Jo. Tam to je započetí firmy, jo. Vznik firmy, ne člověka, vznik firmy. A vy se za tu firmu pak vydáváte celý život, že jste to vy, ale to nejste vy.
1: No jasně, protože takže korporace nemůže obchodovat jako s živým člověkem, pokud ten člověk nesouhlasí. Ne, jenom s fikcí,
0: s tím slamákem.
1: Proto, dívej se, my se asi prostě, my jsme se tomu nevyhli, jo, nám ten hlášení o narození dítěte, už to byl prvotní korporátní doklad, jo, zápis v matriční knize, rodný list, tomu se nevyhneme, ale je potřeba se skutečně probudit a prostě tu občanku, tu každý asi v těch 15 je blbej ještě člověk nebo nevědomý, jo, nechápe souvislosti, tak se těší na ten řidičák, na tu občanku, abych dostal řidičák a mohl skopit fichtla pěkně, víš, takže ale nikdy není pozdě, jako se probudit a vystoupit z toho Matrixu. On skolabuje
0: ty ani nemusíš ničeho vystupovat, protože ty jsi tam de facto ani nevstoupil. Jo? Mm-hmm. Takže ty nemusíš ani psát, že od nich vystupuješ, prostě na ně sereš.
1: No jako nemyslím to, že bych psal dopis, že vystupuju, jo, ale
0: ne, to neříkám tobě.
1: Já zase neříkám jenom o sobě, ale i pro posluchače, že vlastně tam dojde vlastně k energetickému výstupu v srdci, když ucítíte člověka, živého člověka, muže, ženu, ano, s přirozenými právy, tak už tím automaticky z toho Matrixu vystoupíte, jo. Nemusíte oznamovat a psat žaloby a stížnosti a oznámení. Já jsem to teda psal, já jsem si napsal sebe určení, jo? Ale to už je 4 měsíce. Ale dívej se, ještě k tomu řeknu, k tomu UCC, je možný, že to vlastně, my se dopátráme, ale je možný, že to potřebovat nebudeme, ale mnozí z posluchačů třeba to využijí. Já jsem si prošel protest songama, zjistil jsem, že to je špatná, jako cesta neúčinná, jo. Čechoslovákem jsem mával, já jsem měl na profilu československou vlajku, taky jsem zjistil, že je to taková ulička slepých ptáků. Pak jsem si prošel s Paulínou OPPT, což je dobrá berlička, ale já jsem se tam ani neregistroval, protože já jsem v průběhu toho sebevzdělávání zjistil, že to nepotřebuju, jo. No a tady to UCC je taky taková berlička, je dobrý vědět, že někdo prostě nebo něco, jo, stojí při nás, při živých lidech, ale není to úplně zapotřebí a máš pravdu v tom, že člověk, když se na to zaměří a spoléhá, že využije UCC, no tak potom se třeba zbrzdí při tom vlastním jako rozvoji, jako jo, a přestane třeba studovat. A on si řekne, přijde bílí klobouci, přijde Nesara a přijde UCC, takže nemusím studovat, jo, takže jasně.
0: Jenom bych dodal, UCC nemá nic společného s člověkem, jo?
1: To je námořní právo.
0: Ani, jo? UCC je normálně námořní právo. Jo. A vy díky tomu můžete zažalovat druhýho člověka skrze jeho fyzickou osobu. Jo? Takže vy, kdybyste s tím soudem nebo chtěli mít něco společného, tak vy si musíte uvědomit, že vstupujete do role fyzické osoby před tím soudem. Jo? Sice jste člověk, ano, a právě v tom je ta výjimka u toho vložená, ta 1 až 308, že člověk tam už vstupuje, že už ví, že to je člověk. Jo? Že on už se definuje jako člověk, a že už tam není, že už to není jenom čistě soud fyzická, která má svého majitele nějakou korporaci, jo. Takže tam už podle tady těch právě věcí vy už vstupujete do obchodu jako někdo, kdo je vědomý. Jo. Takže vy už to s vědomím používáte, ne že tam jdete jako naslepo, jo.
1: No tam je pruser, když tam přijde človíček a ten v tom taláru černým, jo, se ho zeptá, tak jste František Běhounek, jo, a pokud řekne ano, no tak nastoupí na její prostě hru.
0: No vlastně, nastoupil, vlastně, tak to je.
1: Takže on vlastně pojmenuje, definuje svýho vlastně toho slamáka, jako jo, a ten soud s ním může obchodovat. A ten rozsudek už má dávno na něho nachystaný. Maro, já tady mám, já budu tady sdílet jako ty komentáře, jo. Já tady mám Huffle videí, od rána jsem člověče, já jsem dneska nic neudělal, vůbec, jen tak bylo takový počasí divný. Dvě návštěvy nám odřekli, jo, že měli přijet, nepřijeli, takže jsem toho fakt využil a celý den jsem se válel, ale řeknu vám, přátelé, že to stačí úplně, jo. Jo, já potřebuju prostě ten pohyb a ten venek a ten terén, ale já jsem to využil v rámci studia a hodně jsem si toho přečetl a vyposlechl videí, mám tady to hodně nachystaný, to zas nestíhne na všechno samozřejmě. Takže dívej, já tady dám na margo toho, co jsi tady povídal, nebo co jsme povídali o tom prokazování, stotožňování se občankama, takže Máro, Ivo napíše, jen pozor, všechno z domněnek, že se na ně vykašleme a předpoklad, že tak budeme. Počkej, to je blbost, to umělá inteligence špatně tady skopírovala, takže já to přečtu tady z toho chatu. Máro, jen pozor, všechno vychází z domněnek a za předpokladu, že se na ně vykašleme, tak budou konat. To, že nepředložíme občanský průkaz...
0: Ale oni nemůžou konat, toto pláta za nesmysly.
1: No, nebudou. A to, že nepředložíme, počkej, to jenom přečtu, to, že nepředložíme občanský průkaz, tak za předpokladu, že si to nedokážeme obhájit, prohrajeme.
0: Ale ty, já se bavím o tom, že ty jsi člověk, ne že jsi tupej otrok, který si hraje na člověka.
1: Tak.
0: Víš, to je velký rozdíl.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a že si to neobhájíš ty, tak to je tvůj problém.
1: No, tak prohraje, to je jasný. Nastoupí korporátní hru. A... Takže Ivono, ano, no. jako pro občana to, jako je to tak, no, pokud si to neustojí v té vnitřní vlastní síle, no a jenom se vydává za člověka a hraje si, a já bych chtěl, a já bych, jo, já chci být živý člověk, jo, protože nechci platit daně prostě a dluhy a to všechno, jo, žádný dluhy neexistují, ale pokud to necítí, skutečně, že je člověkem, no tak to, ne, tak to neuhájí. A ten policajt nebo ten úředník to pozná, že ten člověk vlastně, nebo ta bytost, ta osoba se vydává jenom za živého člověka, no tak potom pro...
0: Jasně. A takhle se vydává spoustu lidí. Jako, jo.
1: Znám.
0: A pak hoří na to, hoří.
1: Mm-hmm. No. A no. Potom, a víš...
0: Takže
1: a potom,
0: Ivono, jestli mluvíš sama za sebe, tak OK.
1: Potom říkají, no ta cesta živého člověka je taková divná, to není pro všechny, to není dobrá cesta, ano, jak třeba
0: no,
1: Ivona...
0: No tak to toho nalezlo.
1: Jasně, to není. Prostě je potřeba napřed nechat to probudit v sobě, jo.
0: No, jasně. Ale otrok zůstane vždycky otrokem. To je zbytečný. S otrokama se o tom bavit.
1: Tak.
0: Jo. Protože pokud ty máš zamčený myšlení, tak je to úplně zbytečný. Protože jsi štupal v té furt. Jo. A můžeš mít 1000 papírů v ruce a neobhájíš si vůbec nic. Jo. Takže já nevím, jakou cestu ty máš, jako by si měl lepší nebo někdo lepší. Jako, že si budete tady hrát na Čechoslováky, to jako máte v hlavě, co? Československo už nikdy nebude. To se nestane. Protože 99,9 Slováků to neschválí. Chápete? Takže vy tady se můžete ohánět, čím chcete. Takže ty vy akorát, když se mrcasíte v Československu, tak akorát zavádíte lidi. Protože tady není rozhodně žádná cesta. Protože tady tím vším jsem si já prošel, tady tím Československým, už dávno.
1: Já taky právě, že
0: jo. A pochopil jsem, že to nemá absolutně žádný smysl. To je jen odvedení pozornosti, zase hození vyhybky k tomu, abyste se probudili, že jste člověkem. Protože ve světě nemají Československo a mají ten samý problém. A ty lidi se probouzejí. To, že Německo taky není Německo, jo, je to firma, to samý Anglie, jo, protože Anglie je Anglie a pak je Velká Británie a to je korporace, jo, Anglie bylo království. No, takže Angličani to samý, Američani to samý, Rusové to samý. Tak jako jestli se chcete jenom plácat, nebo to děláte cíleně, že ty lidi taháte do nějakého Československa, který nikdy nebude. Protože jste nasazení Matrixem, nasazení tím systémem, abyste odváděli lidi, tak vy si to pak vyžerete.
1: Karma.
0: No tak samozřejmě.
1: No, dívej, tady ta Ivona, nemyslím si, že by byla třeba nastrčená, ale spíš je tam, jo, Máro, jen pozor, jo, že tam je ten strach trošku ještě, není tam ta vnitřní síla, jo.
0: No tak ale to jako jen pozor, to už je nastrčená za mě, jo. To už mi řekla všechno, co jsem chtěl vědět, víc nepotřebuji. No, protože to jsou takový kecí Čechoslováku, víš.
1: No ona tady píše, Ivona, Československo nepoužíváme, Jo? To, co jsem psala, jsou osobní zkušenosti, kde už dnes víme, jak soudy, správní orgány i exekutoři jednají. Takže to upřesňuje, že...
0: Ale ty nemáš co chodit, ani nemáš co s nima jednat. Ty si máš počkat, až přijde nějaký ten nadšenec, no a vyfakuješ ho. Protože ten nadšenec musí mít v ruce podepsaný papíry, víš. A to nikdo nebude mít nikdy. Protože ty papíry nemá nikdo ve světě. Natož tady v té korporaci posraný. A hlavně ten exekutor nebo kdokoliv musí mít podepsaný papír s tebou, že ty si mu dovolil, nebo že jste se na tom domluvili, že mu dovoluješ, když nebudeš něco plnit, aby ti něco sebral. Protože tady funguje soukromé obchodní právo.
1: Dobrý. Já teďka přemýšlím, jestli se věnovat tady tomu jako Matrixu a těm našim tématům a korporacím a živým lidem, anebo třeba tady mám téma zdraví, ale já to udělám jinak a sice... Maro, takže dobrý, ještě... Takže o aerovces povídal, jo, krásně to spravíš a starostu vyléčíš. No a vlastně sdělil o sobě hodně věcí, takže přátelé, kdo byste chtěli spravit cokoliv, bombardér, tank, kosmickou loď, jo, tak se obraťte na Máru a kdo byste chtěli trošinku zharmonizovat, poléčit, tak se obraťte. Jestli teda můžu Máro na tebe tak doporučit, ale tobě mě chodí taky jako, jo. A hlavně ohledně muchomurky a ohledně teďka pozor, vysoký level, pantera, ohledně pantera, jo. Takže se na podzim těšíme. A amanitka a panter.
0: Samozřejmě.
1: Mám tady videjko. A bude,
0: přijde na řadu i lisohlávky, takže si mě zajímají taky.
1: Psilocybin, jo. Ano, oni straší, že to sedá na játra, ano, ale je to o tom mikrodávkování a já si pořídím digitální váhu.
0: Jenom na játra, jo, a ty jejich svinstva, co no. Do lidí perou, nesedají na játra.
1: No o to jim jde, aby to sedlo jo. Na játra, jo.
0: No, takže oni ti předepíšli jeho svinstva, který ti likviduje celé tělo. A najednou mají starosti, že ti něco sedá na játra, no tak jako mě... to je moje věc, kam mi to sedá, když na to přijde. To by je potom hovno, jo, no. Když na to přijde. A já jsem ten, kdo rozhoduje, jak to bude.
1: Tak, přátelé, já tady v něm visí telefon, jako telefonní číslo, tak kdo chcete volat, tak se neostéchejte, zavolejte na 799 589 362. Já to tady chvilku vyklapnu. Telefon... Už jsme zkoušeli, v kterým si vysílání šlo to po drobných technických úpravách. A mám tady první videjko. Počkej, ne, dívej, dáme tady videjko, protože tady ten chlapec měl dneska tak jako zájem, že by šel, ale že vesmír mu to zařídil tak, že si jel někam odpočinout, takže nás pozdraví aspoň tak na dálku.
2: Vesmír mi poslal informaci, že to mám dneska úplně pustit z hlavy, protože jsem píchnul 100 metrů tady od nějaké akce za hodinu a něco, tady bude nějaká kapela, mají tady Bernard, mají tady ještě další dvě piva, ale Kopr má rád Bernard a pejsky jsem vyvenčil, za chvilku je zase vyvenčit a mám si užít dnešní večer. Takže žijeme tady a teď. A kolo vyřešíme zítra.
1: Dobrý, Libore, takže ano, kolo vyřeší zítra, tady a teď, pěkně Bernard. Čověče, trošku se mi zeběhly sliny, ale Muchomurka říká... Nechlastej.
0: Nechci mít kritický komentář.
1: No.
0: Protože člověk nechlastá nic.
1: Ani Bernarda.
0: To poznáš člověka.
1: Ani Bernarda, i když je to nefiltrované pivo.
0: Člověk nepije alkohol. To je takový poznávací znamení.
1: Aha, tak jo. Libore, tak jestli nás sleduješ, klidně se přihlás. a dostaneš világoš. Ne, já si každý dělá jako co chce, no. Jo. To je každýho
0: no, no,
1: prostě
0: to, věc. No to jo, a... určitě, ale člověk, jelikož je znalý, tak ví, co způsobuje alkohol s mozkem. Takže...
1: No a hlavně i na té energetické úrovni, jo. Jsou tam nějaký potom blokace a tak, že ten člověk není úplně napojený a má to trošku zkreslený. Ale dobrý, nejme...
0: Jak se říká, není všechno zlato, to se třpí.
1: Přesně tak. A není všechno Bernard, co tak famózně chutná. Dívej, já tady mám člověče asi... ale počkej, já to zkusím, haló, kdo pak volá?
3: Ahoj!
1: Je, telefonát máme, ahoj, to je Petra.
3: Jo, čauko, to je Galtik.
1: Počkej, Galtik, já jsem tam jenom Máru, Máro, slyšíš Petru?
0: Jo, slyším.
1: A Petro, ty slyšíš nás? Aj Máru, aj mě, Petruchu?
3: Teďko ještě ne, já slyším tebe, ale Máru neslyším.
1: Aha, takže tam ještě to budu muset vychytat. Dobrý, tak jestli máš jenom třeba nějaký dotaz, nebo pozdravení, nebo komentář, Mára tě slyší, tak,
3: no.
1: tak řekni nám něco, já jsem rád, že telefon funguje, zatím aspoň tak, že my tě slyšíme. No a potom teda vypni telefon a poslouchej třeba dál jako z toho, jo, z mobilu nebo z čeho posloucháš. Protože ty Máru teda asi neslyšíš. Máro, zkus ještě promluvit na Petru.
0: No já ji slyším dobře.
1: To jo, ale jestli ona neslyší. Neslyší.
3: Bohužel, ale to nemrzí teda, ale to nevadí.
1: Tak nám řekni teda, tak Petro, o co kráčí?
3: No, já jak jsem hledala trošku s váma, tak mi tam přišlo tak jako intuičně i vlastně římská církev a všechny ty římské jako odvětví a takové věci, že by se měly studovat možná i tyhle věci v rámci politiky, která je možná i teďko ještě. Protože mi tam přijde spousta aspektů, které jsou jako hodně podobné. Jako třeba vymýcování kmenů a takové věci a je tam toho spousty dalšího.
1: Jo.
3: A jo, a pardon, já jsem zapomněla pozdravit Máru a všechny, zdravím všechny. A při Lysohlávkovém večírku, já jsem si dala s váma.
1: Jejda, tak dobrý, tak my se těšíme na sběr, ano, na sklizeň. Takže dobrý, Petro, díky za telefonátek, já jsem rád i z technických důvodů, že to tak nějak jako začíná fungovat. No a samozřejmě Vatikán, ten teda ovládá i všechny vlastně ústavy a tady ta církev prostě dělá peklo na zemi, jo, místo, aby připojovala ke stvořiteli. Petro, děkujem ti za telefon a poslouchej nás teda zase z toho, jo, z počítače nebo na kdesi, jo, děkujem, ahoj.
3: Dobře, děkuju taky, mějte se zatím krásně, já vám napíšu ještě možná něco do chatu, čauko.
1: Napíš, čau. Tak, Maro, telefon teda, jako slyšeli jsme. No tak co ten Vatikán teda? V čem má prsty?
0: No tak Vatikán stojí za vším, že jo? Tak jako to víme, to jako to není
1: právo.
0: Co na tom extra studovat, jo? Protože kanonický právo, Vatikán.
1: Kanonický právo, Vatikán. Jo?
0: A z kanonického práva, jak si, to je ten základní kámen pro římské právo. Jo. Takže je tam tak, protože Vatikán měl politii, jo, policií, která hlídala názory těch jako špatný, jo, že a pak právě kvůli ním třeba zavírali ty lidi a čarodejnictví a kde si to si. Takže od tamtud všechno to jako pochází z toho Vatikánu. Jo, a to, že chtějí vymítit, nebo co tam bylo s těma...
1: Nějaký kmeny. No. Indiánský nebo jako, nějaký domorodý.
0: Jako promiň, ale jako indiánskýma kmena se nehodlám já jako osobně zabývat. Není to vůbec jako podstatný problém. To je jenom zbytečný zavádění k něčemu, co je absolutně nepodstatné. A když si to někdo chce studovat, tak ať si to studuje každý sám za sebe, ale abych jsme dělali téma na toto, co se týče toho, je pro mě bezpředmět.
1: Jasně.
0: Protože Vatikán nejdřív svoje politické věci dělal jako skrze církev, no ale pak už to bylo nedostačující, no tak pak vytvořil ty politiky. No a pak už řídil ty politiky a řídí do dneška. Takže tolik Vatikánu.
1: Tolik Vatikánu a no, takže kdo chce, ať si studuje domorodý kmeny, oni no, tam to jsou jako zanést.
0: Ale to bychom se mohli zavřet no, úplně do všech nesmyslů. To není vůbec směrodatný.
1: Já jsem dneska zjistil, kolik...
0: My jedeme cestu člověka, ano. A tím to hasne.
1: Tam je tolik informací na cestě člověka, že fakt jako kmenama se nebudeme zdržovat. Já bych to trošku jako odlehčil, že oni možná je nechcou vyhubit, ale chcou jim tam dát implantovat demokracii. Jo.
0: Ale jak říkám, to jako kdyby se je, tam je hlad někde v prdeli, někde, nevím, v Africe. A co mě to zajímá? Jo. Já řeším problémy tady, kde žiju, ne tam, kde nežiju.
1: Je potřeba ten prostor jako tady narovnat. Ano, to tady, kde žijem, v tom našem perimetru. Jako
0: všichni se zabývají, je tam tohle, tam to. Ale to, co se mu děje před barákem, to neví. Jo. Takže to jsou všechno právě takovýhle věci na odpoutávání pozornosti. Ty se jako nemáte potřebu tím zabývat, to vás nikam neposune. Jo, v té cestě probuzení do toho člověka. Protože o Vatikánu je takových videí, že to jsou tisíce. Já si chcete, tak se na ně podívejte, ale jako k čemu? Jako já už jsem si x videí prošel doma kdysi dávno a dneska už je to pro mě uzavřená kapitola. To už prostě nemám důvod se do toho vůbec pouštět.
1: No, tak Vatikán je jeden z těch třech pilířů, jo, který vlastně vládnou tomu světu, že on je ten, jako ten duchovní. Že
0: no, ale Vatikán za tebou nepřijde. Duší.
1: Nepřijde. Pak je Londýn, to jsou finance, no a Amerika, to jsou války, jako jo, takže na tom to stojí ten Matrix právě. A jeden z těch třech pilířů je ten Vatikán.
0: Vy si musíte uvědomit, že proti vám stojí konkrétní člověk.
1: Ano.
0: Ne někde politik, někde tam Trumptary, nebo poslanecký sněmovně. Ten k vám nepřijde.
1: Ono
0: ten
1: se
0: k vám
1: říká,
0: nepřijde, tak proč se s ním budete zabývat?
1: Ono se říká, za to může Vatikán.
0: Vy se musíte zabývat tím konkrétním lumpem, který přijde k vás otravovat život. Tím se musíte zabývat.
1: A i v tom Vatikánu je konkrétní člověk. Jo? Když si řekne obecně Vatikán, to jak jsou, co v ní budova, ale v tom Vatikánu někdo je, černý papež, nebo kdo prostě, kdo to má na svědomí.
0: No tam. A... černý, šedej a bílej. Mm-hmm.
1: Jo, no vidíš, Petra teda tipla telefon a píše tady do chatu, že myslela jsem historii Kelty, no.
0: Ale to nás, ale k čemu ti to jako pomůže řešit problémy, který máš teďko?
1: No, já bych to srovnal, Maro, třeba k tomu, teďka se hodně mluví o té Tartárii, jo, jako je to třeba dobrý vědět, jo, o té civilizaci, ale k čemu nám to vlastně dneska jako je, jo?
0: No jasně, no tak to jsou všechno zase, aby si se zabýval nějakou Tartárii, dobře byla, nebyla, teď, já nevím, jo, čtu, že byla, ano, beru na vědomí informaci, neberu to jako pravdu, jo, musíte brát věci jako informace, ne jako pravdy. Pravda z toho vzniká, až ty informace se vám začnou potvrzovat všude kolem. Jo. A to, že byla, to už mi je stejně k ničemu, že byla. Protože už není. Jo. Vy se furt zabýváte věcma zbytečně, no tak jako byla dobrý, tak jedeme dál.
1: A my jedeme...
0: Takhle to hodím za hlavu, bylo to, vím o tom a pro tuto chvíli mi to jako informace stačí a nehodlám se v tom pitvat. Jo, to jako když se budeme bavit o plochý zemi, že jsou takový a makový a za náma jsou jiný kontinenty a tak. Ano, všechno může být. Ale rozhodně pro mě, co je nejdůležitější, je, že mi došlo už dávno, že neletím na koule nějakým zatraceným vesmírem. Jo. A to je to pro mě to podstatné, že nejsme na kouli.
1: Ztracení v tom nekonečným vesmíru.
0: Přesně, že letíš někde nekontrolovaný černou dírkou nějakou, Jo? A všechno tady funguje jak na drátkách. Nikoho si cestou nepotkal za miliony let, jak se kutálíš tím vesmírem, nekonečným ještě k tomu do večer. A všechny ty koule kolem nás se točí s náma. Jo? A nikdo ani nevypad, ani neodbočil, ani se... Jo?
1: Mm-hmm. O, Šanty, jako... já mám kafičko. O, Blagadar. No. Takže...
0: Jako k čemu?
1: Tak někdo to prostě tak ho to baví, jako pátrá po všim, třeba jak
0: ale Luda, jo, Luda, jasně, ale,
1: jak náš Luda,
0: ale ty informace brát jako vedlejší.
1: Přesně tak, jako ono to potěší, že byla Tartárie, vyspěla civilizace, jo, a že jsme buď třeba, že můžeme být potomkama, nebo já nevím, že ty technologie tady jsou, ale já jsem to dal fakt na vedlejší kolej, stejně jako třeba tu plochou kulatou zemi, jako jo. I když je fakt potěšení, že jsme prostě v té topografické rovině, ano, a za tou Antarktidou jsou další světy, vlastně to, co říkají, že ve vesmíru, tak je všude kolem nás, jako potěší to, jo, ale teď to momentálně není důležitý, teď momentálně je potřeba vyřešit tady ten, tady ty sračky, co
0: a to je právě ten program, nás. To jsou ty programy toho Matrixu,
1: no?
0: Který vám nastavuje. Zajímej se jenom o tohle, na jiný nic nekoukej.
1: Jo.
0: A vy budete jako ten křesťan, nebo jako ten muslim, co se chodí furt modlit, jo, každou neděli, nebo i v týdnu, jo, že bude věřit, že je tam ten Bůh, ale už nebude pátrat dál. Jo, v tom se zasekne v té víře, že to tak je, no a on už si teďko pojede tu víru. Ale mě nezajímají víry. Já to beru jenom jako informaci a jedu dál. Žádný prostoje.
1: Lepší je vědět, nežli věřit. A Maro, teďka ještě prosím tě, ale to už asi na to nebudeme reagovat, ta Ivona, s tím teda, jako já taky určitě kor tady s tím nesouhlasím, že ona píše, za předpokladu, že ti přijde dopis, tak jednat, ale musíme, podmíněně, to Ivo...
0: No nemusíš, zase zavádíš.
1: No, to ne.
0: Jo, takže nastrčený Čechoslovák.
1: To by nastoupila její hru a to je cesta slepých ptáků, jo, převzal.
0: Ne,
1: oni vymysleli takzvanou fikci doručení, ale i ta není platná vlastně, jo, jako nepřebírat ty dopisy. Nemají razítko ani podpis, je to cár papíru, je to obchodní nabídka jenom.
0: Přesně, jak seš na té obálce napsaný, kdo ti ten dopis posílal, jo, tobě to posílá nějaká soukromá firma, jo, která se jmenuje nějaký úřad, jo, a ty máš potřebu to otvírat. Co ty máš s tou firmou? A hlavně všechny dopisy jsou na fyzickou osobu, ne na člověka. Tak pokud si takovýhle jednoduchý věci nedokážeš uvědomit, tak to nedělej. Tak si má klidně jim vypisuj. Takhle to jenom jedeš úplně ten samý otrocký systém, z čeho se chceš v uvozovkách vymanit. Z ničeho se nevymaňuješ. Jo. Protože oni píšou věci, ne člověku. Když píšou věci, tak já jako člověk na to nemusím reagovat, ne?
1: No, jasně, že ne. Ne jako jak kdo, ne? Někdo má pocit, že musí.
0: Ale, a nastrčená figurka se vždycky propálí, to je vždycky. To nejde. Mm-hmm. Tu prostě chytneš na všem.
1: Já tady mám krásný videjko právě, že o tom, že... Jo, tady to mám to videjko, ale stejně mám tady nechystanýho ještě Pantera, takže my jsme ještě dneska nepustili pořádně žádný video, akorát toho Libora, člověče, s tím Bernardem. Takže já dám videjko,
0: jo? Pusť tam něco.
1: Jo, když tak... No, toto známe. No, vlastně já to ještě neznám, jako, ale... Pustím to tam. Já jsem to ještě jako... Pantera jsem ještě neměl.
4: Krásný nebo panter nebo krásný. Co vybrat? No nic, teď vám to povím. Červený je nejlepší harmonizátor vašeho stavu. Pokud máte přebytek stresu nebo přebytek energie. Pokud máte hyperaktivitu nebo žijete ve stresu a zároveň máte zvýšenou energii, tak je rozhodně na místě použít červený. Je to jeden z nejlepších antidepresiv, které v přírodě vůbec existují. Kromě toho tento hřib velmi dobře zvyšuje imunitu. Díky polysacharidům a beta-glukanům, které jsou v tomto hřibu, váš organismus dostává energetickou podporu a dochází k procesu regenerace a obnovy vašeho imunitního systému.
5: za счет этого происходит процесс регенерации и восстановления твоего иммунитета.
4: A ještě jedna výhoda tohoto hřibu je, že obsahuje muscimol, který nemá rád alkohol.
5: Этот мусцимол не любит алкоголь.
4: Že když během kurzu červeného hřebu začnete pít alkohol, uvědomíte si, jakou špatnou tekutinu pijete, která ničí vaše zdraví, mozek a játra. A pokud potřebujete energetický náboj a máte nedostatek chuti něco dělat, nebo nemůžete vstát z gauče. A potřebujete začít nějaké procesy, nebo dokonce dosáhnout nějakých nadstandardních výsledků. Tak v tom případě potřebujete Panther, protože tento hřib je kromě toho, že je antidepresivum, také energomodulátor. Když si ráno dám 1 gram panterového, jsem jako kdyby nabitý energií. Mám pocit, jako bych vypil Red Bull, ale přitom bez žádných prudkých výkyvů. Prostě jste na vrcholu, na pořádné energii, na soustředění a kontrole. A přitom nejste ve stresu, řešíte věci v klidu a s energií. Tento hřib harmonizuje, antidepresuje, ale zároveň nabíjí energií. Takže co vybrat? Musíte si položit otázku, jestli máte energii nebo ne. Máte energii a hodně stresu? Červený. Nemáte energii a hodně stresu? Panterový. Dávkování 0,5 gramu až 1,5 desetin u červeného a u panterového 0,3 desetiny až 1 gram stačí jedna dávka denně. A pokud máte problémy se spaním, tak červený hodinu před spaním, dávka podobná jako ráno a budete spát jako v bavlnce a imunita se bude také zlepšovat.
1: Tak přátelé, tady ty videjka vždycky potěší, jednak mě lahodí ta ruština, jo? A jednak mě lahodí ty informace, že ta bohyně příroda, matka příroda a duch lesa nám skýtají takové zázračné dary, vlastně tu boží lékárnu, kde je vše, co potřebujeme a máme to úplně na dosah ruky, takže krásnuju i lípantěra. Maro, ty se s tím nesereš, ty jsi bombardák a ty teda jdeš letos už po panterovi, říkal, že? Poznáš ho? Poznáš.
0: No jasně, no jasně, no tak jako máš, když tak máš ten atlas v hůpne. Je to ochomurka a má hnědou barvu, no.
1: Jo.
0: A je menší samozřejmě. Tam má klobouk, myslím, teď bych kecel 12 cm nebo nějak. Je menší, no, prostě než červený.
1: A lisohlávky jsou
0: ale ještě menší. Ale roste ve stejnou dobu. Ty jsou maličký, to jsou takový
1: obyčky. Maličký a já se na ně těším. Psilocybin.
0: Taky spousta videí od lidí z celého světa ohledně léčivosti tady těch věcí. Jako, jo, psilocybinu. Mhm. Tam už to už léčí těžký deprese.
1: Dobrá.
0: Ale houby jako za mě top.
1: A máme to na dosah. Máme to prostě.
0: Parazity.
1: No jasně, že no, mám tady videjko o parazitách, člověče. Jak normálně takzvaní lékaři, bílí pláště, mají zakázaný sdělovat, že všechny choroby jsou způsobeny parazitama, jo? Pokud si člověk nezlomí nohu.
0: Přesně.
1: Jo? Takže mám tady přesně videjko a Já ho dám hned, ještě jsem chtěl. Jo, chtěl jsem to. No, hovoř.
0: A největší parazit je ten doktor.
1: To je jejich principál, no.
0: Protože ten je jejich šéf. Jo, ten nejenom, že vás zabijí paraziti, ale ještě ta kurva v tom bílém plášti vás zabijí, protože vám dává chemie, který zabijí vás. Mm-hmm. Jo. Místo toho, aby dal přírodní léčbu, ale to není zájem, protože
1: ne,
0: to není biznis.
1: To si nemůžou patentovat, to je dar.
0: A ten, kdo jde ochutná ochomůrku, vyzkouší, tak ten už doktorovi nepoleze. Protože v tu ránu se mu v hlavě rozsvítí. Mm-hmm. Protože ta narovnává myšlení. A bourá veškerý starý programy. Takže i ten strach, takže ví, co se bojíte, třeba Iva, že se bojí, jo, že musí, tak ať si dá tu ochomůru a třeba už se bát nebude.
1: Dobrá, Ivo, takže zdravíme tě, vzděláváme se všichni, jak se dá a my na to přijdem. Takže já dám další videjko, jo?
0: Dej tam něco.
6: Paraziti ve střevech způsobují IBS. Paraziti v játrech způsobují hepatitidu. Paraziti v krvi způsobují anémii. Paraziti v mozku způsobují roztroušenou sklerózu. Paraziti v rukou způsobují revmatoidní artritidu. Paraziti v kůži způsobují vyrážku. Paraziti ve svalech způsobují fibromyalgii. Paraziti v očích způsobují záblesky a plovoucí zákalky. Paraziti ve střevech způsobují kolitidu. Pracovala jsem jako laboratorní vědkyně asi 15 let. A studovala jsem parazitologii, mikrobiologii, hematologii, chemii, analýzu moči a několik dalších témat týkajících se lidské patologie. A řeknu vám něco, čeho jsem si všimla, v každém vzorku, který jsem analyzovala, byl vždy hlen nebo nějaký strašidelný lezec. A nemluvím jen o červech. Mluvím o malých strašidelných lescích s tykadly a mnoha nohama uvnitř naší moči, slin, mozkomíšního moku. Viděla jsem strašidelné lesce pod mikroskopem v různých tělních tekutinách, které jsem analyzovala. A má otázka byla vždy, jak se taková havěť dostane dovnitř člověka.
1: Tak, já jsem si tady natahoval další videjka. No jasně, tož paraziti vlezou do každého orgánu, když je ta živná půda, kyselý prostředí, proto jedlá soda bikarbona, pěkně na neutralizaci 7,4, kupte si lakmusový papírek, cvrkněte si na to a 7,4 je značka ideál. Jo, já sodu používám denně, už jsem si teda dlouho neměřil pH moče, ale cítím, že jsem úplně v pohodě. Jo, a
0: ale to nemusíš si měřit, to pokud začneš užívat tu sodu de facto denně, tak už ti bude jasný, že to pH budeš mít v leti. Když to budeš dávat jedno občas, ale já osobně třeba, já ji mám každý den, takže minimálně jednou denně ji mám vždycky.
1: Tak a ještě jsem chtěl říct, já jsem zapomněl, víš, jak jsme se bavili o tom, že těch informací je tolik, a že když si někdy skočíme do řeči, tak zapomeneme vlastně, co jsme chtěli říct, já už si to tady jako píšu, jo, ale fakt je toho hodně. A chtěl jsem narazit na lopuch. Samozřejmě všude je jich jako spoustu, jo. No ale já jsem si řekl, že všechno jako bude v blízkosti, v tom dosahu, takže na zahrádce, takže máme objednaný. Já teďka nevím, jestli semínka nebo sazeničky. Stluču z prken vysoký květináče, no a budu si je pěstovat přímo na zahrádce, v těch květináčích. Pěkně máme tam ten kompostér, takže oživím půdu zeminu kompostem a lopuch je dvouletá bylina a ten první rok vyroste ten kořen až 60 cm, jo. Takže to je pěkný lamor, může klidně vážit aj 2 kg, tak nějaké 6-8 květináčku klidně bude stačit. Jenom to jsem chtěl vlastně, že je to možný i pěstovat doma, jo, tady ty kořenovy. I pak jsem ještě zachytil informaci o takzvaném světelném kořenu, to je taky nějaká zázračná rostlina kořenová, takže to taky máme v merku a to už potom chodí samo, jo. A najednou se nám na zahradě udělalo místo, kde ty květináče dáme. Udělali jsme si tam pořádek a jihle je tam místo, takže a nebo si vyjdu pěkně za farmu, tam si najdu nějaký plácek, jo, a tam si ty lopuchy taky můžu zasadit. Ale oni mají rádi kyprou půdu hlubokou. Takže to tak jenom na okraj, jo? Že ten lopuch to je taky zázrak, jako panter a lisohlávky a muchomůrka červená.
0: No, on má detoxikační účinky na tělo, jo? Takže pomáhá s očistou toho těla. Je to de facto, teď nevím, jestli stejně silný nebo silnější než kořen pampelišky. Jo, ale má vynikající účinky, protože lidi píšou odevšať, že jim to krásně funguje. Tak a já za sebe, já si tady skočím na čtyřkolku nebo jo, a půjdu si ho někam vyhrabat. Nemusí rejč pěkně, víš, projedu se, podívám se. No a vyhrábnu si ho.
1: Maro, ale
0: ale můžu ti říct, že takhle hluboký kořen jsem ještě nikde neviděl.
1: No, ale já ho budu mět, protože
0: no to jo.
1: Protože, víš proč, přátelé, já si s lopuchem budu povídat, jak by řekl ezoterik, já si těma dlaňama tou energii to semínko zasadím, budu mu zpívat solfeggio jako cvičení, ano, pěkně 432 Hz a budu s ním pěkně vlastně denně, jo, v kontaktu, takže vyroste, no. Ne, to už je jako vášeň, jo. Samozřejmě i do lesa je dobrý, ale mi to na zahrádce zase trošinku jinačí level, víš?
0: No. Jo, ale jak...
1: Jak?
0: Já jako si říkám, já si pro ně dojedu, já ho nechci pěstovat, protože na co, když vím, že kde roste už, tak já si v klidu tam zajedu a roste volně v přírodě.
1: Dobroš, no a Maro, máme tady dotaz od Riany. Dobrý den, dobrý večer, páni. My nejsme páni, ale nevadí. Prosím vás, můžete mi poslat kontakt, kde si můžem objednat tu muchomůrku? No do lesa. A prosím vás, léčí táto muchomůrka aj vysoký tlak, alebo na to je něco jiné? Ďakujem. Takže určitě, Riánko, prosím tě, jako do lesa objednat, jako PPLkem asi ne, ale prostě spoj příjemný s užitečným, jdi na procházku do lesa a ta muchomůrka si tě sama zavolá, tak jak se to stalo mně před loni. Jo? A vysoký krevní tlak, ona je tak moudrá, léčitelka a harmonizérka, že když ji sníš teda v tom mikrodávkování, tak ona si přímo najde ten problém, pokud nějaký máš v těle, jo, tak si najde a vyléčí. Je tak, Maro?
0: Přesně tak, ale hlavně, muchomůrka léčí nervový systém. Jo, to ať si každý uvědomí. A samozřejmě zabíjí parazity, jo, ta parazity nemá ráda. Ani paraziti jí nebejí rádi. No ale nicméně, když se bavím o tom vysokém tlaku, tak problém není srdce, jakoby problém srdce s tím tlakem. Jo? Protože ten signál dal váš mozek, aby to srdce zvedlo ten tlak z nějakého důvodu. Jo? To jako vy, když dáte povel něčemu, aby to fungovalo víc, no tak když vám to někdo uměle bude snižovat a vy potřebujete ten výkon toho srdce, tak když ten výkon nemáte, tak pak začnete trpět nedokrvováním se jako různých částí těla. Jo. Takže ten vysoký tlak není problém srdce, ale je problém to, že se vám špatně prokrvují třeba nohy, ruce a tak dále. A orgány samozřejmě. Jo. A to může být způsobeno i tím, že máte málo soli v těle. Takže šel bych hlavně po věcech, jako je keltská sůl, jo. Protože když máte hustou krev, to mají většinou očkovaný, je mu hustné krev. Jo. A vy potřebujete ředit, takže musíte používat něco, co jí naředí, tu krev. Ne, že budete snižovat tlak srdce. Jo. Vy potřebujete vyřešit, to je ta finta právě u těch doktorů, že oni neřeší příčinu, ale následek. Jo, protože oni neřeší, proč ten tlak je vysoký. Oni berou, že je vysoký a že ho potřebují snížit. Ale proč je vysoký, to už je nezajímá. Protože proč? No protože takhle vám budou dávat každý den jenom tabletečku, pak dvě tabletečky, pak kýbl tableteček a pak hřbitov. Jo? Takže já bych se spíš radši podíval, proč ten tlak má tak vysoký. Takže to znamená, můžete mít překyselný organismus, jo, málo soli v těle a hlavně hodně parazitů v těle. Jo. To vám pak vám třeba kvůli parazitům špatně funguje srdce, protože vám se vám usadí na těch chlopních, jo, a ty chlopně přestanou přivírat, jak mají. Jo. Protože už nechávají otevřený dvířka. Jo. A už nefunguje jakoby ten generátor, jak má.
1: Mm-hmm. Maro.
0: Takže spíš bych šel tímto směrem.
1: Ty jako jdeš směrem...
0: Ale bochomurka, samozřejmě doporučuju, jo, bochomuru za jo. Sebe, jak to říkám. A já hlavně nikdy neměl problém s vysokým tlakem, nebo já to nikdy ani neřešil jako takovýhle věci.
1: Ale ten tlak je teďka uměle snížený jako v tabulkách, jo.
0: No samozřejmě.
1: Že by měl být 120 na 80, protože ale třeba dřív byl 160 byl... na 90 nebo na 100, jo. Jako
0: no nějak byl 150 nebo 160 na 100 nebo tak nějak.
1: No, takže vidíš, jo. To je to
0: samé. Oni si takhle snížili, aby vám mohli spát ty prášky do hlavy. Jo, protože vemte si, že vaše tělo vy něco budete dělat manuálně. Jo, a vy potřebujete, aby se vám zvýšil tlak, nebo běžíte, nebo něco. Vy potřebujete zvýšit, no ale ta tableta, ta chemie bude držet nízký tlak, tak vám se nebudou prokrovovat dobře věci v těle.
1: Ariana píše, že
0: dochází
1: to
0: má... k odumírání buněk.
1: Promiň, Maro. No, že to má z obrovského stresu v práci, očkovaná, něco.
0: No, jo, no tak jestli má stres, vochomůra, stres končí.
1: Takže, Adriano, do lesa pěkně, jo, a ona si tě zavolá. Objednat, kde objednat, Jasně. jako souvruzník, jako kšeftaři, který prodávají, ale...
0: Tak, hele, je spousta těch kšeftařů na internetu, nebo respektive na TikToku, Rusko,
1: Ukrajina,
0: Poláci, jo, nabízejí to, prodávají to. Jo. Dokonce i Němci to tam nakupují, protože vidím videa od nich, jo, že si to objednávají, jako ty věci jakoby fungují, ale neřeknu vám já od koho.

0: jim začali vyhrožovat takhle. Jo, ale ve spoustě zemí Okamura není jako nic jako zakázaného, že byste s ním mohli něco dělat. Jo, takže se veselé prodává. No ale na co ji budu teďko kupovat, když já nevím, už teďko by možná mohlo se zadařit, že by se ji třeba i našli.
1: No právě a hlavně, jo, přátelé, mě osobně víc těší, když jdu do toho lesa, jo, do toho ducha toho lesa, a tam si tu muchomoru jako nazbírám a pěkně se s ní pomazlím, jo, pěkně dám do košíku a pak si ji nakrájím, pěkně usuším, jo, než to někde koupit, jak nějaký zboží, jak nějakou věc, jo. Takže Ariano, Adriano, Riano, do lesa, za mě, tak, jednoznačně.
0: A nehledě na to, kdyby náhodou měl někdo takový plány si to objednávat, tak si to neobjednávajte, ale v těch kapsličkách, jo. To je si někdo tak, protože spoustu lidí varuje, aby si ty lidi to takhle nekupovali, že pak nevíte, co v těch kapslích je. Mm-hmm. Jo. Protože takhle tu houbu vidíte, jak vypadá ochomura sušená. Ale v těch kapslích tam nevidíte dovnitř. Co tam bude namletýho za jiný houby? Jo, protože prodávají tinktury, prodávají různě ty kapáníčka, jako toho, jako to si zadejte normálně do Google a Amanita muscaria a vyjde vám normálně, jako co se prodává jako z týhletý houby. Jako, no není zas tak tajný.
1: Jo, a já mám ponaučení, že toto je zbytek, co mám, jo, to je fakt už na dně, jako jo. A já jsem toho hodně jsem toho rozdal, jo, taky človíčkům, který měli nějaký psychický problémy, stres v zaměstnání, jo, Ríša, Marava, ten už dal výpověď, a sice šel na pracák, ale budíš, aspoň si odpočine a třeba se probudí do člověka, zjistil, že toho to zabíjí tam, ta práce, ano, takže si toho nazbírám daleko víc.
0: Jasně, no já už jsem minulý rok sbíral, říkám, hele, ty brďo, to oni se probuděj, začnou se probouzet a začnou to všichni chtít. No. Takže už minulý rok jsem pátral, říkám, protože jsem myslel spíš na ostatní, že jim pomůžu tím, než na sebe. No, protože já jsem neměl nikdy takový zásadní problém, že bych to potřeboval. Ale samozřejmě já jsem takový, že musím všechno vyzkoušet. No, tak jsem si to musel vyzkoušet i tady to, ale už se těším, až bude zase a hezky si uděláme mikrodávkování, zase očistu těla, šup, jo, parazity vyčistit a tak dál. Já hlavně mazání potřebuju. Na kluby to funguje úplně nádherně. To mám taky vyzkoušený, protože furt jak klečím někde, dělám něco, to se za den tisíckrát postavím a kleknu. Jo, to si připadám, jako kdyby byl někde u svatejch. takže ty kolena trpějí tady tím. No ale jako večer, když mě trošku pobolí, tak jsem se vždycky namazal a ráno vůbec jsem nevěděl, že mě koleno bolelo.
1: Ano, já jsem mazal první rok.
0: Já za sebe mohu jenom doporučit.
1: Já jsem mazal první rok, no ale tento rok už nemám, možná bych našel ještě nějakou sklenku s tím, bylo to v Alpě a ve voce, jo, ta amanita, nesušená, sírová, někde to mám, ale samozřejmě jsem přišel na chuť té sušené a to je top.
0: No jasně, no, tak prostě. ta léčí tady. Jo. A otvírá tady, třetí oko, intuici.
1: Ano.
0: A pak najednou vám dojdou takový věci, které jste vám nedocházely, nebo jste je přehlížel. Protože spousta lidí, co ji začalo brát, nehledí na to, že samozřejmě ztrácíte chuť na alkohol, přestanete pít, přestanete brát jakýkoliv drogy. Jo. A další věci, ta vás zbavuje tady těch nešvarů, těch návyků, jo, který jste si vy vytvořili, anebo systém to ve vás vytvořil. Jo, ty návyky. Nejenom zjistíte ráno, že nepotřebujete třeba kafe, jo. Najednou stanete a vůbec nemáte chuť na něj. Jo, tady ty věci všechno vám ona likviduje, no, protože ona dělá pořádek ve vašem těle.
1: Maro, já když zvednu tady tušku, tak jako bych chtěl něco říct, jo, ať si neskáčeme do řeči.
0: No dobrý, já jsem nevěděl, já jsem si nevšiml ty tušky, no, no, že To mám
1: tušky. Já jsem slyšel, že jsi nevšiml té držky. Já mám tušku, ale je to taková...
0: Ne, to se neřek.

0: bylo to tak jako, to nevadí, aj kdyby jsi řekl, my jsme punkový rock'n'rollový studio a jsme držky jako oba, že, co si budeme povídat, ale dívej, je to nápověda, takže, my jsme se ročetli,
1: Cigáro,
0: nikotin zabíjí parazity, paraziti nemají rádi nikotin, čověče. A víš proč? Počkej, ještě mě nech chvilku. A ta amanitka sice odnaučuje závislosti, takže nechlastáme, jo, ale jako hulíme. A možná ta amanitka je tak chytrá, že nám tu cigaretku jako neodvykla, ano, protože vlastně ona taky odparazitovává, ta cigaretka, jo. A i za covidu, kdo hulil, tak třeba měl lehký průběh, anebo vůbec neměl covid, jo. Takzvaný covid teda, jo, tak. No, hovoř.
1: Já jestli můžu, tak jenom dodám, že amanita léčí kouření 50/50. Jo. To je zjištění, to je napsané v té knížce, je tam 50/50. Mm-hmm. Protože ona ve finále to kouření není pro vás tak smrtelný, jak vám o něm vypráví. Jo. Proto se tady musí vést takovýhle tvrdý kampaně s těma fotkama těch vašich orgánů, jak jsou schnílí, kdesi, cosi, jo. To jsou čilí blávoly, jo, to vám ukazuju. A když se nad tím zamyslíte, tak skleníky se vykuřujou tabákem, jo, proto, aby se ten skleník dezinfikoval od parazitů. Takže to samý dělá i ve vás.
0: Ano.
1: Proto já taky hulím půl. Ale je pravda, když jsem to bral ze začátku, takže jsem začínal mít problém s kouřením. Jo, už tam bylo takový nechutenství k tomu kouření. Jo, ale, jak říkám, kouření, asi, já myslím, že to by to šlo taky, ale zase na druhou stranu, proč, jako pro mě, proč? Já chci kouřit. Když na to přijde, víš? Mě to nevadí.
0: Já se na to těším.
1: To ti neohlupuje mozek.
0: Já se na to těším celou noc, člověče, z písní, že si ráno dám
1: kafičku a cigár. A nehledě na to, nikotin je velice prospěšný pro vaše
0: nikotin
1: tělo.
0: Nikotin je prospěšný, ano.
1: Pro mozek.
0: No vidíš to.
1: Jo. No, protože když se zamyslíš, proč na alkoholu nepíšou věci, že vás to zabije? Protože ten alkohol vás zabije. Chce vás cíleně zabijí, ty vaše mozkové buňky. Jo. Cirhóza jater je z čeho? Z alkoholu. A co je cirhóza? Zase paraziti. Přemnožený v játrech. To je jedno s druhým.
0: A jedno s druhým to určitě je všechno spolu souvisí a to procitnutí je tak nádherný, že najednou chápeme tu celistvost, jak to všechno prostě funguje. Jo? A to se pak nestačíme dívit, jak ty informace chodí a jak tomu díky vlastně tady tomu prozření, tak nejenom tomu, ale vůbec tak celkově, jak to začínáme chápat, jo? A tím pádem se zbavujeme strachu, jo? A objevujeme v sobě toho tvůrce, jo? A Maro, tak dívej, já tady mám průběžně další dotaz a to už je, toto je slabikář, jo? Toto je učebnicový příklad, o tom jsme se už bavili. Martina se ptá, zdravím, chcem se spýtať, prečo na některých tabuliach pred obcou alebo mestom je napísaný názov obce čisto velkými písmenami a na některých je to písané správně. Prvé velké písmeno a zvyšok malým. Já si myslím, že u nás v korporátu je to všechno velkým a možná na Ukrajině.
1: Dokud to značko ještě nevyměnili.
0: Možná v Rusku na Ukrajině je to tak, že první je velký a zbytek malý. No a je to označení vlastně firmy, jako jo, korporace. Každý město, každá obec je korporace. Soukromá firma.
1: Přesně, to od jak živá, jo. Tak to je i za komunistů. Jo, i když tam je velký, protože vždycky to velký písmeno něco označuje. Mm-hmm. Protože vemte si, že velký písmena by měly označovat pouze třeba začátek věty. Ale ne v půlce věty. Nějaký slovo. Jo, to už bylo jenom tak jakoby dodaný, zmanipulovaný, abyste se s tím nezabývali, ale jinak veškeré obce jsou soukromé korporace.
0: Města.
1: Všechny jsou zaregistrovány mezinárodně, takže dohledáte si jakoukoliv obec, Maro, v tom Dance a Bread State.
0: Ano, teď to chci říct, dneska jsem studoval, mám tady nachystaný 4 takový odkazy a díval jsem se na Dance, našel jsem si tam soudy, jo, úřad vlády, všechno má svoje dance, Takže vám tady potom pošlu odkaz na dance, jak se to, kde se to hledá, jak se to jmenuje ta?
1: Ale musíš, nejlepší je, když si zajdou na upic.de, jo, a pak ten dance a breadstitch. A pak seš to přímo v tom, v těch stránkách a přímo hledáš. Zadáš, jaký chceš, jakou firmu chceš nalézt, jo, dáš tam úřad nějaký, napíšeš jméno nebo soud, napíšeš tam jenom soud, vyhledat, no a vždycky vám to najde, myslím, 10 jakoby těch nejzajímavějších nebo na špičce. No tam najdete všechny, úplně všechny. A tam samozřejmě jsou tam všichni, co podniká, jako jo, to máte IČA, jo, co jste plácí DPH, to jste tam všichni. Jo, takže pokud jste tam vy, jako soukromá firma, no tak tam, tak se musíte zamyslet, proč jste v tom samém rejstříku i s nějakým jakože státem. Mm-hmm. A když si budete číst o těch stránkách, to všechno to, tak to vám jasně píšou, že to jsou stránky, kde se udávají veškeré firmy světa.
0: Jo. Dance Bad Street, tady už jsem to našel, tady jsem hledal.
1: Žádný státy, firmy.
0: Jasně, státy nejsou.
1: A hlavně všechny, veškerý ty, jakože, jak se to říká, ty firmy, samozřejmě začínají tím, že to je základní organizace. Jo? Potom tady vzniká ta firma. Jo? Protože Česká republika je členskou organizací, jo? Má svoje členy. Jo, a samozřejmě nejenom fyzické, ale i právnické osoby jsou členi. Takže tam už to máte jasně napsáno, že jsou to všechno jako... Že tam jsou i firmy, jo. Tak se musíte zamyslet, jak to, že členem České republiky, jakože státu, je firma. To je nějaký divný, ne?
0: No, všechno je firma. Česká republika je firma, jo. Všechny ty takzvané státní instituce, úředníci, všechno je firma a... My zjišťujeme, jestli se oni musí řídit tím jednotným obchodním zákoníkem. A to teďka je právě v procesu. I když to není úplně nejdůležitější, no. Tak jsme se do toho zavředli, že to zjistíme. A já bych vám tady potom, my už máme Maro hodinu a půl za sebou, zas čověče. A my jsme dneska nic jako pořádně jako neprobrali.
1: A nepustil si ani videa, člověče.
0: Mám je tady nachystaný, ale tak ty...
1: Pustám pořád... mě to, ať se lidi taky podívají pořád... ze světa, jak to funguje ve světě ohledně živých.
0: Jak spravuješ aerovku, člověče.
1: Jak mají zamet s exekutorem a s takovouhle verbeží podobno.
0: Mám to tady, ale ještě předtím tady pustím zajímavý videjko, který mě fascinovalo. Lidé neexistují, existují pouze věci, jo. Takže... Podívejte no, se díčo? Na videjko, dívej se na to, člověče. No, je to
2: ano, ahoj, moje mytlí. Vlastně jsem říkal, že už o tom nechci nic říkat. Ale protože jsem včera četl, že okresní soud Kaufbeurenu, který je hned u mě před domem, propustil na svobodu jednoho pachatele znásilnění. A ty komentáře pod tím ukazuje to, že lidé stále vůbec netuší, co se tady vlastně děje. Proč jsou takoví lidé často propouštěni, nebo proč nemohou být bráni k odpovědnosti? Za prvé, v Německé spolkové republice z právního hlediska žádní lidé neexistují. Dobře, to už většina lidí ví. Jsou lidé, kteří o tom vědí víc než já. Ale v Německé spolkové republice z právního hlediska lidé neexistují, existují pouze osoby, předměty a věci, rozumíte? Člověk a osoba. Kdo se tímto tématem ještě nezabýval, měl by to prosím okamžitě a neodkladně udělat. Že osoba je věc, tedy předmět. Můžu si ji dnes postavit sem, zítra tam, můžu do ní kopnout, můžu tu věc zničit, můžu s tou věcí dělat, co chci. Tedy osoba je věc. Proto má každý úřad správce věci, rozumíte? V případě věci podáváte informace k věci, rozumíte? Vyličte mi stav věci. Jednání ve věci proti oblablabla. Vždy je to slovo věc, které je v každém úřadě často jasně k přečtení. A přesně to má tento význam. Že když se teď nějaký typ z odborného personálu někde trochu pošťurá, nebo někoho znásilní, nebo někoho zabije, pak je to z právního hlediska pouze poškození věci, rozumíte? A kvůli poškození věci nemůžete nikoho poslat do vězení na doživotí, nebo na třikrát doživotí. To by mělo být každému jasné. Dále se odborný personál nachází v podstatně vyšším, lepším právním kruhu, než je německý držitel občanského průkazu, že? A takzvaný odborný personál stojí z právního hlediska dokonce nad soudcem. To znamená, proto takoví lidé nemohou být před soudem bráni k odpovědnosti a po krátké době jsou opět na svobodě. Přesně tak to je a nejinak. Doufám, že jsem vám tím pomohl a přeji vám ještě hezký den.
0: Tak, přátelé, takže... No, takže je tady zjištění, které mě fakt jako zaujalo, že v Německu neexistují žádní lidé, ano, pouze věci, samozřejmě je to celosvětově, až na pár výjimek jako živí lidé. Takže občan, vrah zabije občana oběť, ale... po pár letech třeba jde z věznice, protože on jenom poškodil cizí věc, vlastně majetek korporace, jo. A oni vlastně obchodují i v tom vězení, jo, s tím vězněm, jo. I to je vlastně obchodní položka, ten vězeň. A pak opustí na svobodu, protože on jenom poškodil věc, on neublížil na zdraví, člověka nezabil, protože věc se dá jenom poškodit, věc se nedá zabít.
1: Přesně tak, takže to byly jenom jakože kolaterální ztráty. Takže, a hlavně věznice je největší biznis pro těžbu z kolaterálních účtů.
0: Vysvětli nám, proč to tak je?
1: No tak protože oni si nárokujou, jakože ty jsi tam jakože v léčení u nich, že tě chrání. Víš? To je pro tvoje dobro.
0: Napravujou. Nápravná skupina.
1: Takže ty jsi žil dobrovolně jako na tu léčbu, takzvanou. Protože ty jako člověk jdeš si odsedět nebo za fyzickou osobu. Jo. Ty tam nesedíš sám za sebe, ale tam sedíš za tu kartičku.
0: Za slabáka.
1: Protože
0: za
1: jsi to dobrovolně chtěl. Takže to je takový vtipný trošku.
0: Je to... No, může to působit vtipně.
1: Protože ty jsi se stotožnil s tou kartičkou. Takže si řekl, že seš to ty, ten jakože, jo, ten, ta věc. Protože člověk se nepotřebuje stotožňovat s žádnou kartičkou. Protože tak snad stojím před tebou, abys viděl, kdo jsem, ne?
0: Všimněte si, že úředníka, policajta, soudce nezajímá vlastně kdo, skutečně si, ale zajímá je jenom ta kartička. No, a jakmile ji ukážeš, kývneš, no, konkludentní souhlas, ano, to jsem já ten slamák. Dělejte si se mnou, co chcete. No. A už to jede, je to hra. A no. Na margo toho Hana Máro se ptá, ahoj kluci, už po druhé mi přišlo z katastru, že tam něco nesouhlasí. Jak vlastně se vymanit z toho katastru? Díky. No já jsem tady použil neopatrně ty slůvka vymanit se, vystoupit ze systému, ale to vlastně ani není potřeba vystupovat z toho katastru, má rozhodně nám.
1: Ne, protože v katastru tam jsou jakože to je všechno o právních fikcích, jo? Protože vemte si, že vy tam nemáte napsaný dům, ale nemovitost. A to znamená, že to je dům určený k podnikání. Takže de facto to je jako kdybyste měli, kdybych to přirovnal k živnostenskému úřadu. Jo? Pro živnostníky. A hlavně oni jsou tam od toho, oni jsou jako ta firma, je, že vždycky počítá, za co se má odvádět jakože výpalný. Jo? Oni nemají právo cokoliv tam měnit, když na to přijde. Že bez vašeho souhlasu to, jak si nejde, to všechno oni dělají jednostranně, což je ve skutečnosti jako nevymahatelný. Takže oni, ať si tam píšou to, co? Co vás zajímá, co píše soukromá firma? Asi na svých stránkách třeba. Ať si tam píše. My pak třeba můžete, eventuálně, když se dostaneme k tomu UCC, tak vy pak můžete třeba toho hrdníka pak zažalovat. Jo? Že vám udělal změnu nějakou, kterou vy jste nedovolil. A to může přijít papír od soudu, od koho chce. Ale ten úředník je přímo zodpovědný, který tu změnu provedl. Protože ten úředník pak bude muset vysvětlovat. Na základě čeho. A on by musel přinést papír, že vy jste mu to dovolil. A pokud na něho nereagujete, to znamená, že ho máte, víte kde.
0: Víme, no jasně. Dobrý.
1: A vy, jo? A bydlet neznamená žít v tom domě. Jo, to je zase rozdíl, protože bydlí fyzická osoba a žije člověk. Takže když se vás někdo zeptá, vy tady bydlíte? Ne, já tady žiju. Jo. Protože bydlí tady maximálně fyzická osoba neboli právní fikce. To nejsem já. Jo? Protože já jsem věc, já jsem člověk nebo muž, žena, který je živej. Jo?
0: Tak. Takže můžu? Je tady podobný vlastně, jo, tak zeptám se v Hany, ona tady píše, komentuje a taky už po druhé mi přišla výhruška z ČT a už i s pokutou. A já se tě zeptám, Hano, to ti psala Česká televize jako budova nebo nějaká kamera nebo kdo? Já tam musí být někdo podepsaný a razítko. Takže pokud to tam není, vyprni se na to. To je nabídka z Teska, jako prostě, jo. To je jenom obchodní nabídka.
3: To je obchodní nabídka jenom.
0: Prostě, jo, teďka se o tom hodně mluví.
3: To oni si udělají z lidí normální prde.
0: Šouvky, no, že oni zruší ty poplatky koncesionářský, ale oni to vyberou jinak oklikou, že? Pěkně na daních samozřejmě, jo? Takže...
1: Hele, počkej. No, ale kdy to jakože mají zrušit?
0: No mluví se
1: to o tom. To jsou jenom hrátky z čerty, jo? Oni se tady budou teď kohárat. A my to zrušíme, my chceme, jo? Takže zase přiletí ovce na jednu stranu, jo? Oni no. To chtějí zrušit. Druhý ovce, ne, my to nechceme zrušit, jo? A to zase jenom vymyšlený na to, aby se ovce mohly, jako o co zajímá, měli. Mm-hmm. Tady není o finále, že to zrušej. Protože s těma poplatkama je to všude jinde i ve světě, to samé na základě těch poplatků, protože Angličani neplatí a všude možně lidi v jiných těch částech světa neplatí. A pak chodí exekutoři, no a ty lidi je ženou. Já ti dám, že jsi o nějaký společnosti televizní a parej odsaď, ty vole, dostaneš milágoř. Takže jako žádný sraní z toho lepakáži.
0: Ale to napsala Hana pěkně, že to vlastně přišla výhruška. Jako oni fakt jenom hrozí a straší.
1: No
0: bez podpisu, bez razítka, vyhodit do koša. Nereagovat. No ale oni, ona si naráží... Jo, lidi se mají strach z toho, že to dají exekutorům a tak dál a už jsou v tom krysím kolečku, jo. A tam je potřeba to ustát. Ale... Ani ten exekutor nemá exekuční titul, nemá pravomocné rozhodnutí, soudce nepodepíše nikdy nic už, je to všechno jenom cár papíru, nepravomocný. Takže není se čeho bát, jako, jo. Je to nezvyk si uvědomit tu sílu toho člověka, jo, že to je cár papíru. Je to úplně jiný svět, tak. Přátelé.
1: Tak. To je nejdůležitější si uvědomit a pak to jde všechno už hladce ve vaší hlavě. Jo. Protože vás drží pořád ten strach, že vy musíte. Ukažte mi jediný zákon v tom posraném korporátním, v těch zákonech jejich, kde člověk nebo živý muž, živá žena je něco povinná. Jo. Takový zákon nenajdete.
0: Jo. Tak, Maro, a píše Hana, ještě reaguje, že ví, chtěla jsem jim napsat s podpisem Halenkovský dům, ale nereagují. Ano. Smajlíka rozesmátý ho posílá, takže Hano správně zúčinila. Nereagovat, vůbec nereagovat na ně. Jako zní to možná neuvěřitelně, jakože by to mohlo fungovat, ale tady Mara je příklad a další.
1: No to
0: jako,
1: funguje.
0: Funguje to prostě. No.
1: Jo. Jenom si musíte stát za svým. Ale co je důležité, je pochopit, že vy, když se vydáte cestou člověka, tak vy musíte opustit finanční systém. A to znamená účet mít v bance. Nebo ne účet mít v bance. Prostě už tam žádný peníze neposílat na ten účet. I když ho nemusí to ani rušit, nech to být, protože ten účet stejně není váš. Vy o něm ani nerozhodujete. To, že dáváte příkazy, neznamená, že o něm rozhodujete, protože o tom ve skutečnosti rozhoduje ta banka nebo ten člověk, který pak přerozděluje ty prachy. Proto vám na ten účet skočí kdejaký exekutor, protože to jsou zase jejich obchodní smlouvy mezi nima. Jo? A vy, když odevzdáváte peníze na účet, tak vy jste de facto ty prachy darovali ty soukromé firmě, ať se s nima dělá, co chce. Takže vy se pak nedivte, že máte zablokovaný jakože účet, protože vy jste jim ty prachy dali. Jo? Ale pokud vy odejdete natvrdo, že prostě prachy do kapsy, jakýkoliv, jo, jako peníze to ani nejsou, jo, ale budeme říkat, že to jsou peníze. No tak pěkně do kapsy. A když neprachy, no tak si najdeme jiný platidlo, s kterým budeme mezi sebou fungovat, který už to funguje mezi lidma. Jo. Jenom prostě se nebát a jít do toho. Vy nemáte povinnost vůbec žádnou vůči nikomu. Vy jste se narodili jako svobodní. Vy si to jenom je zapotřebí si uvědomit. Jo. A oni tím Matrixem, tím podvodem vám nacpali, že vy musíte pořadit to, vy musíte, tak jestli chcete bejt, že musíte, no tak to jo, jenomže to vás sežere.
0: Tak, domluvil jsi pro tentokrát?
1: Tak.
0: Super, já tady mám, Máro, mě tady chodí od Ivy, jo, která se teda ještě neprojevila v té své vnitřní síle, neustále tady píše jakože Zlatička, prosím, když nebudete ale reagovat, tyto dopisy chodí doručením jako fikcí, potom bude následovat exekuce. Psala jsem ti na Messenger, já vím, já jsem to četl Ivo, ale já na to nebudu reagovat, jo. Jako určitě
1: nebudu reagovat. Ale Iva je nastrčenej ten.
0: Já vím, Ivo, že z ní psala, posílala z mě aj nějaké informace o UCC, ale teďka začínám trošku jako pochybovat, jestli teda vůbec jako studuješ, odkud to máš, jako dobrý, no, informace dobrý, ale to, co teďka tady píšeš, mně to připadá, že nás fakt chceš, nebo posluchače jako zmást, takže já to fakt jako nebudu ani číst, ani z toho Messengeru.
1: Ne, to je nastrčená figurka.
0: To určitě ne. Jako já nebudu sdělovat, jo, vlastně, kdo jsi, ty z něho to požádala, abych tvoje iniciály neříkal. Máš jiný jméno tady jako v Messengeru a jiný jméno máš tady, takže já trošinku jako beru zpátečku, jo, tady od toho, co mi posíláš. A jak se k tomu hlavně stavíš, jo, protože my s lidma nebo vlastně s občanama, který vlastně vnáší chaos do našeho vysílání. My jsme jich odmítli už několik, jako jo, a už se nebudeme k ním vracet. Takže ty asi jako, buď teda nejsi ještě dostudovaná a zvědomělá, anebo jak říká Mara, si nastrčená, jako jo. To pro
1: mě. Za mě nastrčená tím toho.
0: Dobrý. Takže nebudu to tady vůbec číst, co píšeš, jako, protože mám, jako když to čtu, tak mě běhá mraz po zádech a já hodně dám na intuici, jako teďka, jo. Takže to jsou furt strachy a obavy, hlavně skloňme hlavy, přebírajme poštu, anebo přijde ten zlý exekutor. Já vám teďka ukážu, přátelé, jak se probouzí svět, jo. Mám tady takový dvě kratší videjka, Maro, takže jdeme na to.
2: Co to sakra děláš? Promiň, co tam sakra děláš? Co stíháš? Co socháš? Použij sílu. Že vás zdvořile žádám, abyste rozstili pozemek. To je v pořádku,
4: můžete,
2: pane.
4: Prosím odejít z pozemku? Nepovažoval jsem za nutné se nechávat naznačovat.
2: Práva přístupu se ruší. Víš, že k tomu musíš vyčistit online. Prosím, opustte pozemek. Dobře. Použij sílu, pokud neopustíte pozemek. Správně. Pohni se. Jdi pryč a už se nevracej. Už se do tohoto ubytování nikdy nevracejte. Dobře, jak se prosím jmenujete? A váš doklad totožnosti? Takže ho zakryjete? Že to dobře zakryješ. Na této adrese neklepeš, nejste? Nejste? Já jsem ne. Pracuješ pro korporaci. A teď jdi pryč. Uvidíme se později. Budu... Mějte se hezky. Co to sakra děláš? Promiň, co tam sakra děláš? Co jsi? Na co se zaměřuješ? Jedeš tam autem od souseda? Možná, možná ne. Chci zaklepat a říct jim to hned. Není problém, debí. Možná, možná, možná. To je auto od Evropy, zlato. Hej, uvidíme se později. Sakra, udělej jeden. Bez policie se nevrátíš, protože se jedná o občanskoprávní záležitost, ty děvče. Hej. To není zneužívání. Říkat ti, že jsi dělník, je urážlivé. Jo, pokud se nevstěhujete z mého pozemku. Dobře. Tak se s nimi vrať, DV. Uvidíme se později. Zatracený popruchna.
0: Tak, přátelé, takže toto možná bylo i pro Ivu, jo, aby viděla teda tu vnitřní sílu, jo, člověka, živého muže nebo ženu, jo, když přijde ten exekutor nebo nějaký vymáhač a nebo nějaký další parazit, tak absolutně, pokud nemá v ruce žádný podepsaný papír, tak nechytá se, jo, takže odpreskne prostě jak prašivý pes. A mám tady ještě další videjko, nebo Maro, jestli máš něco k tomu?
1: Ne, jak říkáš, pokud nemáš v ruce papír podepsaný, tak to chceš vymáhat.
0: A jsou tací, pozor, tady mám další videjko nachystaný, ať ho tam našupeme ještě, máme pár minutek, protože brzo přijde z velitelství znamení. Takže, a jsou ještě tací, který používají falešní papíry a spolupracují s policajtama a se soudcama, s úředníkama, kterým vystavují falešní papíry, a tady je to videjko taky, takže to pustím a pak to ještě teda zhrnem.
2: Raději jsem sežen víc lidí, protože sem přijíždí víc lidí, Skote. A to pro tebe ani pro nikoho z vás, kluku, sakra dobře neskončí. Ano, vnikli neoprávněně, nemají žádnou správnou dokumenta. Ta trhlina nestojí za papír, na kterém je napsaná. Kdokoliv by je mohl napsat. To je podstatná změna dokumentu. Podívej, je tam venku prázdné místo, tam bylo? Bylo vyzvednuto z jiného dokumentu. Potřebujete mít originální kopii bez této vynechané části. U soudu je momentálně žádost o odklad, s tím se zabýváme. Omezení nestačí k zabránění vymáhání. Vy nemáte žádný odklad. Žádný člověk nebude zbaven svého majetku bez řádného procesu. Ne, neposloucháte, protože neznáš naše lidi. Vlád, můžeš přestat mluvit? Jo, jdi. A 19. března jsem zpátky a budu to řídit. Dobrý den. Máme pro vás příběh. Jmenuji se Lisa Hanna. Lejnes Avenue Liberty. Z boku. Je to bezpráví, nemůže být odstraněno. Věřte tomu nebo ne. Jsme zamrzlí. Padělali jsme dokumenty. Budeme vás nutit k započtení a já vás osvítím v této situaci. Někteří z nás učí, že ještě pořád pracuješ v autoservisu Heinz, Skote? Neboj se, mám na to oko. Věc se má tak, Skote. Potřebuješ. Je to hnusný dělník, myslí si, že je televizní hvězda. Vymáhání a další fiktivní společnost, kterou jsem chytil, tuhle práci dělat nechtějí. Zadali to Scottovi, protože si myslí, že je trochu svalnatý televizní hvězda. Problém, který máš, je, že nám musíš poskytnout doklad o podepsané autorizaci, že ti to bylo delegováno. Pokud tu dokumentaci nemáš, doporučuji ti, ať si to jdeš vzít. V tuto chvíli máte ECHR 3, což je mučení, psychické mučení. Mám dokumenty, až přijde policie. Dostalo se to do čtvrtého stádia. Bude tu dnes taky Bob White? Policista v Serví a Kentu za falešný zápis, za pomoc exekutorům. Je prokázáno nade vší pochybnost, že dokumentace, na kterou se spoléháte, nestojí za papír. Proto jste zodpovědní.
0: Tak, Maro, já mám pocit, že jak byly zrušeny teda státy, byly korporace, byly zrušeny i korporace jaksi. Že teďka už jsou jenom piráti a mafiáni a zloději prostě, jako, že jsou spolu spolučení. Ale vidíme, už to třeba nechce dělat i vymahačská firma, exekutor, už tam nastrčí nějakého prostě, nějakého svalovca, jo, nějakého mediálního prostě, nějakého hvězdičku celebritu, jo, který chodí do fitka, ale jako nikdo nemůže bez podpisu, bez razítka, vlastně bez titulu jako uspět. A pokud člověk je fakt ukotvený v té vnitřní síle, jak Iva evidentně ještě není, tak prostě tady ti paraziti nemají absolutní šanci. Co na to říkáš?
1: No, nemají vůbec žádnou šanci. Tady jsi to viděl třeba konkrétně na tom videu, a těch videí je samozřejmě tisíce už. Jo? Jak z Anglie, tak z celého světa. Takže lidi chápou, v čem se nachází. A propo, státy jsou soukromé firmy. Jo? Prosím, nemyslete, že státy jsou něco jiného. Jo? Stát je označení pro korporaci, ale ta funguje jako jedna velká korporace. Ta už nemá členy právnické osoby. Jo. Takže ona funguje jenom jako jeden celek a má jedno to IČO, jo, a jedno to DANC. Ale jelikož už je to korporace, to znamená, že pro ní dělají další korporace. Jo, to jsou ty další úředníci. Jo, veřejná správa je de facto je podnikání. Jo. Je podnikání v oboru. Jo, třeba to má sociální služby a tak dále. Takže i když se oháníte státama, tak jste furt ve firmě. To sami, protože označení republika je taky označení pro firmu. Takže Česká republika, Československá republika, jo, pořád republika. Jo. A když vemeš, tak už kdysi dávno Československo bylo vytvořeno jako obchodní zóna, jo, kde se Rothschild jako že vytvořil tady to z Rakousko-Uherska. Protože tam už se začali, protože viděli, že jim to jako jeden celek nefunguje pro tolika národů, jako národ, jako národnostních menšin, jo, takže je lepší rozporcovat to na ty menší firmičky, jo, to okrádání. Ale ve finále i v tom státě jste byl pořád otrok, protože ten rodný list je známkou otroctví, protože člověk žádný rodný list nemá. Jo, a de facto, jelikož vás ukradli svým rodičům podvodem ta korporace, no a ona si vás nárokuje jako svůj majetek. Jako toho otroka, který musí vydělávat prachy pro tu firmu. Tak já nevím, chcete to nebo? Chcete zřít na někoho nebo? Protože ve státě, když bylo Československo, tak ty veškeré peníze, které se vydělaly na území Československa, taky tam pěkně zůstaly. Proto se za Československa stavělo. Jo? Protože oni nemohli vykrádat ty prachy pryč. Jo? Oni obchodovali sice se Sovětským svazem, z NDR a, jo, a takhle, ale ty prachy nemohly přijít v úvozovkách do soukromých rukou. Jo? Tady to fungovalo jako obchod, jo? Mezi těma státama. Tam se mohli ty prachy utrácet, ale už z toho nemohli těžit, jo, další ty lidičkové. Proto to potřebovali takhle. By mohli cucat prachy. Jo. Protože státy se zaručovaly vašima rodnýma listama, užit Československo, za půjčky, které si brali. Podle toho, kolik měli otroků, no tak tolik si mohli napůjčovat. Takže jestli přepalujou to půjčování, no tak musí otrokům zvednout daně, aby si mohli půjčovat dál.
0: Každý občan.
1: Ale ty prachy zase odcházejí jinam.
0: Každý občan, miminko, který se narodí, dostane rodný list, takže vlastně je ohodnocený, je zařazen do registru korporace a jeho rodné list je posílán různě na ty finanční burzy a už jede obchod. Vlastně ten občan je vlastně obchodník. Jo? Tím rodným listem se stává obchodník na burze. Jo, ze kterým se kšeftuje. A vlastně ručí svým kolaterálem. Ty státní dluhy, všechno, dluhopisy, všechno občani ručí. Přátelé, kdo si myslíte, že jste majitel auta nebo domu a nebo lesa, Jakože to máte v registru, v katastru, což je jenom úřad korporátní na výběr, na vyměření daně, výši daně, jako jo. Tak zapomeňte, že jste majitele. Vy jste jenom správci, vlastníci, jako jo. A kdykoliv, jenom když bude vyhlášený nějaký válečný stav nebo něco, okamžitě vám to můžou zebrat, jako. A budete z holou prdelo, budete se hodně divít, pokud nebudete studovat a nezjistíte, jak se věci mají, jo. A možná proto no, držíte ten systém. Vy si myslíte, že jste majitelem, že jste, jo, tak proto si říkáte, no tak mě není tak jako nejhůř, já si jezdím tím elektrickým SUVčkem, jezdím si na ty dovolený, mám tu firmu, okrádám zaměstnance, no. Platím daně, takže stát se o mě postará. Nasrat.
1: Právě, že tady ty lidi žijou ve velkým omylu, protože oni jsou tím hlavním cílem těch globalistů.
0: Střední třída.
1: Protože oni si vytvořili tady ty zbohatlíky, protože viděli, že to budou dobrý jakože otrokáři pro jejich cíle. Ale oni, až je nebudou potřebovat, což už bude velice brzo, tak oni taky s nima zametou. Jo. Oni budou na tom ještě hůř než ten chudák. Protože pro ně bude největší šok, když jim ty peníze bloknou na tom účtě. A ono to přijde, že ty peníze zmizí.
0: CBDC.
1: Jo? A nebo můžeš mít na účet třeba 10 milionů, ale ty už je v životě z toho účtu nevybereš.
0: No pozor, on to tam může mět, mu to nevezmou třeba, jo, ale vyprší doba použitelnosti těch peněz. Dají vám na to třeba 2 měsíce, máš tady 10 mega, do 2 měsíců je musí, ale oni se tě budou
1: ptát. Ne.
0: Na co, oni se tě budou
1: ptát, ale tady těch peněz, to chyba lávky, to si neříkáš dobře. To se netýká tady těch peněz, ty o ní přijdeš, o ty prachy. To, co ty říkáš, je to, že ti bude programovatelná měna, kterou pak už budeš fungovat v tom CBDC. Jo? A oni ti řeknou, tak 30 tisíc máš na měsíc, je podmíněný příjem.
0: Je podmíněný příjem.
1: No, ale musíš splňovat určitý požadavky.
0: No, vidíš, to už no, taky
1: pokud nebudeš, a samozřejmě ty peníze už nebudou převeditelný na další měsíc. Že byste si mohli ušetřit ty prachy. Pozor na to. Jo? Tam prostě padne termín 30. ping a prachy zmizí. A prvního vám zase naběhnou nový. Ale ty samý zase, jo? Jako když dostáváte kapesný od rodičů. Ale šetřit už nepůjde.
0: A jak poznáte, že účet není váš, oni se vás zeptají, na co potřebuješ tolik peněz, k čemu to použiješ? A to je známka toho, že ten účet není váš, že ten účet patří bance.
1: No přesně. Proč se tě ptají? A na co vy budete? Co bude? To je jako kamarád, když chtěl vybírat prachy z konta, jo? A oni se ho hned ptali, a na co to potřebujete? A kamarád říká, tak a co vám je po to? No víte, ale my se musíme ptát. No říká, no tak ale mě se neptejte, jako jo. Takže oni už se tě začnou ptát na takovéhle věci. A už jsem viděl spoustu videí, že prostě ty prachy lidi z banky nedostali. Někdy museli odníst, protože chytli šoky ty lidi, protože si nevybrali ty prachy, že jim to je nechtěli dát. No, tak někdy je vyvedli, někdy teda odešli po svojich, ale točili videa přímo bance, přímo na přepážce. A klient neznamená majitel peněz, jo, bacha na to. Klient je investor. Takže vy ty prachy bance půjčujete, jo, a jelikož víme, že ten bankovní systém se hroutí a zhroutí, no, tak oni mají právě záložný ten finanční systém a to je právě to CBDC, ta digitální měna. Pak už nebude nic, pak už si nenatankuješ jen tak.
0: No.
1: Tak jako jestli se nechcete probudit, tak v pořádku, ale tak si dobře poslechněte nebo přečtěte knížku Orwell 84, abyste věděli, do čeho jdete. Protože to přesně vás čeká. Protože to už jede. A žádný bílý klobouci vás nezachrání, pokud vy sami se nezachráníte tím, že se probudíte.
0: Dobrá. Přátelé, 22.03, já už jsem dostal před 4 minutama pokyn z režie, ze zákulisí, ale chvilinku můžeme přetáhnout. A já tady mám totiž v PDFkách vlastně průběh dnešního dne, jak jsem studoval, co mám všechno zjištěný, ale kdybych to otevřel, je to minimálně na půl hodiny zas, takže bych to nechal na příště, ale každopádně teraz jsme na stopě, pátráme. Jo, s některýma pátračama se teda rozloučíme, protože je to jakási slepá ulička. A
1: protože byli vypátrani.
0: To trefil hřebíček na hlavičku. A bylo jich víc takových, co veče tady, jako jo.
1: Ale otroci se vždycky pro provařili.
0: No, no jo. Takže zlobte se, nebo se nezlobte, ale my jedem letem svistem bombardéra a úplně bez ohledu.
1: No přesně tak, jako já. No,
0: jako nemůžem
1: nebudu tady nikomu
0: dělat. Jako nechcem hlavně.
1: Protože člověk vždycky mluví pravdu.
0: A já to ještě řeknu teďka, Maro, otevřeně. Jo? Už uplynul nějaký čas. Já jsem například i odmítl vysílání z Rudou Vávrou. Já to teďka řeknu jako na rovinu, jak to je, protože byť on má taky jakousi svoji cestu, tu, ale má pocit, že to je více občanskoprávní cesta žalob a nějakých vypisování. A protože byť můžu třeba s něčím souhlasit za tu jeho éru, jo, co všechno jako dělal, našli by se nějaký zlatý semínka, ale protože by byl v tom našem vysílání chaos, jo, tak jsem to prostě jako odmítl, protože už fakt nechci, aby jsme se v tom vysílání rozpojovali a aby ty cesty se rozdvojovaly prostě jaksi, jo. I když na začátku tomu tak bylo, brali jsme Livingmana, jo, brali jsme tam Schreitera, já už to budu říkat otevřeně, jak to je. Jo, s těma to prostě s těmato občanama už dežavičku určitě ne, jako jo. Takže vlastně zůstal Mára, zůstal Liborek, jako těch lidí zůstalo, jo, ale jako ne každý třeba se chce odhalit v tom vysílání, tak jak my, jo, chodíme vyloženě z kůží na trh, jo, ale o to se to jako víc prostě jako o to je to víc prostě pravdivější, jo? Že to tak jako otevřeně říkáme. Jo? Já třeba studuju furt, jo? Taky kolikrát řeknu blbost. Teďka jsem řekl, že 10 milionů mu nevezmou a že to musí utratit za měsíc. To už jsem si vybájil ve své fantazii. Ty z mě, Máro, zase vyvedl z omilu, že to je jinak, ale vidíš to, že aspoň prostě jako jo, aspoň do toho jdu a řeknu svůj názor. Byť je to třeba blbost. Jo?
1: Ne. No, protože tím pádem by to jaksi postrnalo smysl, proč oni to chtějí. Kdyby jsi si mohl utrácet, kolik chceš.
0: Já jsem
1: ale
0: to
1: oni tady jde
0: tak,
1: o tvrdou kontrolu.
0: Já jsem to myslel tak, že on by měl třeba měsíc na to, aby těch 10 milionů utratil, ale že by mu je stejně nedali, protože by se ptali, na co to máš. Jo?
1: Ale, no, protože tam, hele, těch videí je spoustu o tady tom CBDC, takže to by si lidi měli proštudovat, co říkají lidi různě po světě, a velice tvrdě předtím varují. Jo. To jako, jako fakt.
0: Mluví o tom Pavel Kamas a mluví o tom Richta Říková. Já ty videjka tady mám. Tak. Já už je teďka pouštět nebudu, já to tam dám potom pod vysílání. A Pavel Kamas teď tam má pěkný videjko krátký, vydává časopis, udělám reklámku, nevadí, protože je na vlně, jmenuje se Radix, ten časopis, a je to tištěná forma, žádný elektro, takže vám nezmizí, pokud si s tím omylem nezapálíte v kamenech, jako jo. Takže doporučím Pavla Kamasa a jeho časopis Radix, tam je všechno uložený. A je tam o CBDC.
1: Maro. A jenom bych doplnil, že ten časopis, jak říká, je pro majitele mozku.
0: Ano, ano.
1: A taky jsem ho neměl rád za Slovaky, když mi říkal, že Putin je špatný, že to je chabatník a tak dále před několika lety. Taky jsem ho za to neměl rád, říkám, protože jsem tenkrát ještě věřil tomu Putinovi, až mi pak došlo, že to, jako je, to jsou úplně scestní věci.
0: Jo.
1: Jo, protože sám jsem se tím začal zabývat, proč teda. No, takže jako Pavel Kamas mě osobně jako velice posunul v tomhle všim, jako, co se týče i farma věcí a tak dále. Takže na něm je vidět, že je probuzen.
0: Zaujal mě taky tematicky i tak...
1: Neříkám, že do člověka, jo, to jako neříkám, ale je probuzen.
0: Jo, takže časopis Radix je tam o CBDC, ať víte, co vás občany čeká. A Richta Říková, která odstoupila, jo, z té žumpy, z té politické žumpy, tak vystoupila. Tata má taky pěkný videjko, to vám tady taky potom pustím. A mě v rychlosti jenom tak už jenom takový krátký videjka, ať jste klidní na dobrou noc.
5: Proč nikdo neříká Polákům, že jsme od roku 1945 pod židovskou okupací? Nejsme suveréni. Nemáme mírovou smlouvu s Němci. Každá vláda, každý prezident je nelegální. Proč se o tom nemluví?
0: Jedno videjko, tady mám druhý hned. Ať to odsejpám.
5: Fikce vlády. Pojem vláda je často přijímán jako přirozená autorita. Když ve skutečnosti se jedná o zřízenou agenturu působící na základě obchodní smlouvy, zaručená privilegia a firemní politika maskovaná jako zákon. Většina tzv. Vlád neslouží k ničemu jinému než ke zisku. Městské korporace s čísly Dun & Bradstreet, set s podání a zakladatelské listiny, které je přímo zařazují do oblasti obchodu, nesuverenita. Vláda, jak je dnes běžně chápána, je uměle vytvořená fikce, zapsaný subjekt maskovaný legitimitou, vynuceno presumpcí a poháněno nevědomostí ovládaných.
0: Tak a ještě jedno.
5: Protože to jde hned k OSN. Takže, vy jste pan Vise, je to tak. Pane Vise, jaké je vaše křestní jméno? Moment, jaké je vaše křestní jméno? To hraje roli. Prosím, ukažte mi svůj služební průkaz. Proč mi ho neukážete? Neukázal jste mi žádný služební odznak. Prosím mi svůj osobní nebo služební průkaz. Ukaž mi to, prosím. Ukažte mi svůj osobní nebo služební průkaz. To jde okamžitě k OSN. Chci po vás, abyste napsal, že přebíráte soukromou odpovědnost za své nároky. A nemám chuť s vámi diskutovat. Musíte se nejprve prokázat. Máme tu podle našich spolkových zákonů a základního zákona zákon, že musíte nejprve prokázat, kdo jste. Zajímá vás to? Nezajímá vás to? Takže mám to celé poslat k policii. Chcete nás pokaždé vydírat. Máte před sebou služební průkaz. Ukažte mi, kdo jste. Já vás neznám. Vím, že jste tu už byli. Ale nikdy jsem neviděl průkaz. A poslední věc je také u té záležitosti. Poslali jste mi e-mail. Můžete se rozpomenout na 23. května 2023. Firmy Repair Immobilien GmbH zničili dveře. Měli jste něco proti Repair Immobilien GmbH? Je neobsazená od doby, co můj otec zemřel. To ani nemůžete mít. Spáchali jste narušení domovní svobody. Zaplatím tyto poplatky za auto, když převezmete odpovědnost a dáte mi to písemně. S vaším služebním průkazem, že za to osobně ručíte. To není nesmysl, to je podle BGB 839, aby všichni občané jednali stejně. Máte dělat svou práci správně, nesmíte takto jednat. To pošlu okamžitě k OSN. Protože vy máte služební průkaz podle BGB 839, musíte se okamžitě prokázat. Neděláte to, takže nevím, kdo jste. Ano, moment, musím si ještě zaznamenat vaši poznávací značku. Protože to musí jít k OSN. Ne. Ano, to uděláme. BD83923E.
0: Tak, tady už není zvuk. Takže vidíte, že dá se vypořádat s parazitama úplně hravě a utíkají jak spráskaní psi. Takže hlavně se nebát. Zvědomit si toho tvůrce. Nemusíte studovat zákony až tak úplně. Jenom mít všeobecný přehled a ucítit v sobě toho člověka. Jo? A najednou ten strach, pokud vůbec nějaký kdy byl člověk. Já si tak vzpomínám, když jsem měl, jako já mám třeba někdy blbý pocit jako z nějakých lidí, jako, jo? Ale že bych měl vyloženě strach, to asi ne, člověče. A ještě vám...
1: Ne. Amanita boura strach.
0: Jasně. A panter ještě víc. Panter si myslím, že ještě víc. Já vám ještě chvilinku dáme. Když jsme se bavili o tom Slamákovi, jak se vytvoří vlastně z toho narozeného člověka, jo, jak se vytvoří z něho ten Slamák, ta právní fikce, ta fyzická osoba. Takže tady je takový krátký videjko.
2: Všechny slouží. váš rodný list, vaše číslo sociálního zabezpečení, váš řidičský průkaz. Všechny slouží jednomu účelu a nemá to nic společného s vaší identitou. Jedna věc, kterou vám povím o rodném listu, takhle z vás udělali obchodníka. A tak se vrátíme k Lex Mercatoria v soudech obecného práva. Mohli to použít pouze tehdy, když tam byli obchodníci. Že se museli ujistit, že každý, kdo tam přišel, byl obchodník. Že vytvořili věc zvanou slaměný muž a skapitalizovali vaše jméno, udělali z vás korporaci. Ne z vás, ale vytvořili korporaci, která má jméno jako vaše. To samé udělali se zeměmi. Že ty země jsou to vlastně korporace. Říkají nám, že jsou to země a víte, mají každé 4 roky olympiádu, aby to spečetili a mají písně, vlajky a prapory. A všechno tohle, aby vám to neustále vtloukali do hlavy. Ale země ve skutečnosti neexistují. To skapitalizované jméno je korporace a to číslo je. Vaše číslo SSN ve Spojených státech nebo vaše číslo SIN v Kanadě. To je vaše korporátní číslo. A tak v tu chvíli, kdy se pokusíte získat řidičský průkaz, bankovní účet, kreditní kartu, hypotéku, cokoliv, první věc, kterou chtějí, je to číslo, aby se ujistili, že jste obchodník.
0: Oni potřebují totiž obchodníky, že vystavit rodný list, dát občánku v 15, aby jste mohli obchodovat takzvaně s tou firmou, s tou korporací.
1: Která vás vždycky okradne. Aby tě mohli vytěžovat skrze tu fyzickou osobu.
0: Je to zvláštní, člověče, je to úplně až tak jako třeba nepochopitelný. Jo, třeba před rokem by mě to bylo nepochopitelný, že když si beru půjčku z banky, takže na základě mýho podpisu okamžitě vytvořím ceninu, cenný papír, banka s tím obchoduje a vlastně já si půjčím peníze sám od sebe ze svého kolaterálního jako účtu, bance vrátím úroky a fyzicky peníze a moji energii. To je šílený podvod. Přesně. To prostě to je, hlava představ, nebere.
1: Že to je jako kdybych já si doma vytisknul prachy, jo, na tiskárně, tobě je jako, že půjčím
0: a já tě vrátím
1: digitálu, jo, a ty mi už vrátíš ty prachy, které jsou prolity krví, jo, tvým no, potem.
0: Ano, ano. Je to tak? Je to přesně, jak říkáš. A
1: jo. Všechno je podvod.
0: Dobrý.
1: Protože už jsme viděli ze soudu, jak jasně bankéři přiznali, že prachy jakože vytváří ze vzduchu. Tak si položte otázku, sakra, když ty si můžeš vytvořit prachy ze vzduchu, tak proč ne já? Když už, jo?
0: Pojďme si takže tady založit.
1: De facto, když podepisujete úvěrovou smlouvu, tak vy jenom podepisujete papír, aby vám byly vyplaceny vaše peníze z vašeho
0: vaše vlastní peníze, no. To je to, hlava nebere, toto. Takže já vám jenom ukážu tady jednu, co jsem teda objevil, a je to fakt jako hodně, jo. Jo, tady ohledně, když se vrátím na začátek k tomu UCC, tak jako tady tímto tématem se zabývá jako více těch organizací. Jedna je ULC, co jsou ti komisaři, kteří dělají podklady pro ty zákony UCC. No a tady jsem našel, je to teda nějaká právní škola, já vám to tady nazdílím a tady si můžete potom otevřít a tady by měly být všechny jako zákony UCC, jo. Třeba podíváme se Kalifornie, obchodní zákoník a tam vám vyjedou v češtině, jo, přeložený, jo, i tam mají ta 1/308, všechno tam prostě najdete, takže chce to jenom ani ne tak jako pátrat, bádat, ale jenom se tomu věnovat a on ten potom Google vám to sám jaksi prostě nabídne. Takže to jsem chtěl jen pro zajímavost, já to nazdílím a můžem to příště, jo, za ten týden zás, já ještě udělám nějaký to pátrání, ano, takže jo, to těch informací bude víc, i když jsme si řekli, že na finále to ani potřeba třeba nemusíme to UCC, jo.
1: Přesně, to už je tam takový poslední kladivo na toho úředníka. Jo. Zlikvidovat krtka. Jo. Takže kdyby k tomu došlo, tak ten úředník prostě přijde absolutně o všechno.
0: Chtělo by to, aby to ten úředník věděl, jo? Co se na něho jo. Taky může všechno zesypat.
1: Jo.
0: Maro, já tady pustím poslední videjko s takovým přesahem, jo? Potom s takovým komentářem, co vlastně oni chystají a mezi tím nám pouští jenom to, co se děje jako na pódiu před závěsem, ale pozadí se dějou daleko zas jako širší a hlubší věci a zásadnější. Takže to je jenom takový divadýlko, jo?
2: Viděli jste tenhle satanský rituál na fotbalovém mistrovství světa? Tohle bylo šílené. Pustíme se do rozboru symboliky iluminátského oka. Vidíte to tam? Je to iluminátské oko.

0: srdce.
1: Tak, jenom tak v krátkosti, zase jako národ, občani žijou zase nějakým fotbalem, obchody jsou plný, jako tady Hader, FC Barcelona a podobně, jsem si normálně nekoupil tepláky bez nápisu, jo, nebo všude jsou nějaký takový ty symboly. Teďka se nebudu bavit o těch satanistických symbolech, toto je vždycky živná půda a příležitost perfektní pro Matrix nám v rámci nějaké olympiády nebo mistrovství sdělit pod Prahově vlastně, co oni chystají. Tentokrát mám pocit, že oni jsou totiž zase mět lidi pod kontrolou u těch televizí a v zákulisí se samozřejmě děje prostě migrační pakt a nasování migrantů, jako jo. Aby lidi prostě jako fandili a nesledovali, co se děje. Takže už jsou podepsány kvóty, jo. Těžké pokuty za to, když se nepřijme migrant, tak je to myslím 20 000 euro za rok, za každýho, jo. Takže děje se to, jako neustále, oni jedou v té své rétorice, jo, a v tom, co si nastavili, tak jedou a můžeme meditovat a můžeme myslet pozitivně a můžeme se usmívat, ale to na ně neplatí.
2: Přesně tak. Ale tam je cíl, tady se jde cíl na rozvrat národů.
1: Rozvrat, ano.
2: Aby nikdo nevěděl, kam patří. A korporace potřebují nový příjemce, nebo respektive oni potřebují nový příjem z kolaterálu. Proto řekla kdysi Merklová, že tady ty uprchlíci mají pro Německo cenu zlata. Mm-hmm. Tak se musí zamyslet, proč? Jako? Protože občan to neznamená, že jsi Čech, nebo Slovák, nebo Maďar. Jo? Občan nemá nic společného se státním občanstvím. Když na to přijde. Jo? A Česká republika, to je právnická osoba, to není země Česká republika. Jo? Takže vy nežijete v České republice. Vy možná žijete na území, kde žije český národ. To je zapotřebí si uvědomit.
1: No vidíš, já si to uvědomuju až teďka, takže přijde občánek z Afriky, jo, nebo z Ukrajiny, no. A i když má tu příslušnost takzvaně, tak korporace Česká republika si může otevřít kolaterální účet jeho. Jenomže tady...
2: No, je to, oni to berou jako další otroka, další příjem.
1: To je hnus. To je hnus, Maro.
2: No, je to tak, no.
1: To je šílený.
2: No, protože vím si, že spoustu lidí zabili těma skurvenýma vakcínama. No tak potřebují náhradníky, ne? Mm-hmm. Otrok za otroka.
1: Takže... Já bych to pomalinku, máme látku, látku máme k přemýšlení, k bádání, k pátrání, jsme na stopě a už se to děje, je to na dosah. A pak zjistíme, že vlastně UCC není až tak potřeba, že je potřeba toho tvůrce vnitřního mít a ten pevný ústoj, jak říká Marcelka Ondráčková, kterou tímto zdravíme, jestli se dívá nebo se bude dívat. Takže najít v sobě toho tvůrce, jo. A tam jsou veškeré odpovědi a veškerá síla, jak vlastně změnit. Ten svět se asi jako nedá změnit. Ten Matrix se nedá změnit.
2: Ne, ale ty nemáš důvod to měnit. Ty musíš žít mimo.
1: Mimo systém.
2: Svojí cestou. Oni kašli na jejich cestě.
1: My to říkáme, Maro, po každý, ale. A to je 27. pokračování. No. My to říkáme furt. A vidíš teda, že se... potom jako ozvou nějací lidičkové, který by nám chtěli jako pomoc poradit a pak se z nich vyklube, že radši máme přebírat poštu, aby nepřišli exekutoři. Takže to je takový, ale víš, já ani nejsem zklamaný, já už se tomu směju.
2: Někdo řekne, musíte zaplatit ty dluhy,
1: ano, abyste byli čistí.
2: A pak můžete jít jako být tím člověkem. No, no. To je debil, ten člověk.
1: No, takže...
2: Takový... figury.
1: Takže no. Ano, nebudeme působit chaos v nedělničku, takže ani jako Ruda prostě a ani vlastně ti, který sedí jednou prdeli na dvou židlích, jo, to už tady místo není pro ně.
2: Přesně tak.
1: Toto je čisté rok.
2: Protože suverén, protože nakonec, co řeknu, suverén není člověk. Suverén je právnická osoba. Je to stát nebo nějaký vládce, ale ne člověk. Člověk nemá žádný tituly. Je to buď živý muž nebo živá žena. Tím to hasne.

0: to samé se týká i slovíček jako lidská bytost. Jo. Bytost je osoba pro ty, co ještě pořád nechápou, když se oháníte lidskou bytostí. Jo? To je fyzická označení, označení lidská bytost je v kanonickém právu, jo, toho otroka, která se změnila v římském právu už na tu fyzickou osobu. Jo. Ale je to totéž. Jo. Takže když se někdo prohlašuje za živou bytost, tak mě tím říká, že je jenom tupej otrok, jo, který ani neví, co říká. Protože tou lidskou bytostí se stáváte křtem, když vás někdo pokřtí, a to znamená, že jste se odevzdali církvi. To je místo těch rodných listů. Jo, ty, v té době, kde byly rodné listy, tak kněží, nebo tady ta pakáž černoprdelnická, jo, no tak právě tím křtem, jakože se přidáváš k jejich politice. Jo? No ale pak samozřejmě přišli s tím chytřejším a to byly ty rodné listy. A to Vatikán už zase rozjel jo, tu politiku. Jo, tu parlamentní demokracii.
1: Demokracii.
0: Jo? Protože i parlament, jako to slovo, pochází z Anglie. Jo? Takže jenom tolik.
1: Takže toliko, já si myslím, že dneska teda stačilo. Výdejka samozřejmě nemáme všechny projekty zdaleka. Tady jsem objevil současně s tebou jednýho človíčka. Říká si Gopala. Ty tam máš jedno videjko na Facebooku, na profilu a já jsem souběžně taky objevil jedno jeho videjko, kde celkem zajímavě mluví o chemtrails a o tom, co se chystá. A být je to teda taková trošku ezoscéna, jako buddhismus a takový jako náboženství, tak mně připadá človíček jako celkem probuzený, že říká, vy si myslíte, že budete meditovat a že to tady prostě jako všechno jako změníte. To jako zapomeňte, protože to určitě nestačí. Jo? A on zakládá nějaký legie nebo něco. Já jsem se na to ještě nedíval, ale takže i z těch ezokruhů třeba, jo, se ti lidi začínají trošku probouzet do té reality, do té skutečnosti, která se tady děje. Být to může být celý fixe. A hologram, jo, tady ten svět. Dohledneme pouze k horizontu, dál nevidíme. A proto vidíme ty lodě, jak mizí. A my si myslíme, že mizí za tím zakřivením, ale on mizí, protože dál už ten Matrix třeba nedosahuje. Jo?
0: Oni spadli z vodopádu.
1: Takže
0: ty jako, když ti pitomec věřící na kouli řekne, no a jako ta voda teče za náma jako, na, jako dolů, někam do vesmíru, kam jak se teče někam do vesmíru? Já jsem ti neřekl, že my jsme tak maličký.
1: No my jsme obrovští, to jsou miliardy kilometrů.
0: To je obrovský prostor, jo? A na každém tom jsou takový pokličky, no a pod to pokličkou žijete. Tak když si hodíte, nějakou skleněnou kopuli na trávník, no tak si představte, že vy žijete pod tou kopulí, jako že tam jsou ty mravenečkové s tou trávou, tam jsou ty stromečky, jo. Takový terárium pěkný, uzavřený.
1: Jo, já si to představuju, to bylo v pohádce o pejskovi a kočičce a pod tím byl schovaný ten sýr a to je takový skleněný poklopec s takovým madýlkem, jo, který nadzvedneš a tam je ten sýr, takže my žijeme jakoby v té potom poklicou, jo. Teďka neřežme, jestli měsíc, slunce, Merkur, Venuše, jo, jestli je pod kopulí, nebo až někde za, anebo mimo úplně, to je jedno. Je to, někdo se tím zabývá, ano, ale teď momentálně to není až tak úplně důležité, jako vědět, jo, potřeba.
0: Ne, není. Tam je důležité vědět, že to, že jsme kulatý, je podvod.
1: Ale,
0: a to, ano, jestli jsme šišatí, ano, nebo jinak, jak nějak rozvohově, to je mi absolutně jedno.
1: Protože těch světů
0: pro mě jsou podstatný to, že takovýhle podvod jako svině.
1: Těch světů může být fakt tisíce, miliony, jo, kolem jo. Tady toho našeho aktuálního, toho Midgardu, vlastně té zemičky, jo. To je jenom prostě milimetřík třeba, tam jsou obrovský pláně kolem nás, to si nedokážeme ani představit, ale furt je to lepší, než když nám tloukli do hlavy a my máme strach, že letíme tím nekonečným vesmírem a tou zemí, která se otáčí jako jo, 16 kilometrů za sekundu nebo já ne, za hodinu teďka přesně. Vidíš, jako nevím ani přesně, jo, nechci
0: za hodinu, to už není podstatný.
1: Za hodinu, a to není to podstatný, jo. A když
0: to,
1: si tak...
0: To je důležitý k tomu probuzení.
1: Když si tak ležím pěkně u té vody v létě, u toho rybníčku, tam žbluň, jo, rybička, tam spadne šiška, lísteček do vody, udělají se kolečka, jo, vlnka. Říkám si, kurňa, kdybychom letěli těma tisícema kilometrů, však to tady bude všechno vířit, lítat, člověče, lésteček se ani nepohne. Říkám to, jak to tady je, kdo je tady potom hňup, jako jo, dobrý. To je další téma, to bude, Maro, až dokončíme UCC a ULC, a další ještě věci, já to dneska nechci začínat, je, těch institutů je daleko víc, který pracují pro UCC, ale je to na dlouho, tak my se budeme věnovat třeba zas klidně jinačímu tématu.
0: Tomu zdraví. Máte,
1: zdraví.
0: Tomu zdraví.
1: Jo, a i klidně té ploché zemi, jo. Jo. Protože když lidi si uvědomí, že nejsou ztraceni v tom vesmíru, ale že ty veškeré světy jsou tady, na té desce, na té topografické rovině, tak jim to třeba dodá kus odvahy, jako jo. A hlavně oni zjistí, že ten Matrix systém jim ve všem lže, což taky může být pro někoho odrazový mustek, jak se probudí, jo, třeba.
0: Ale jenom taková jednoduchý, když se podíváte na oblohu přes den, no, a vidíte sluníčko kulatý a pár centimetrů vedle na té obloze je měsíc, který je do půlky osvětlený, tak se musíte zamyslet, jak je to vůbec možné. Měl by být osvětlený jaksi celý, ne? Jo. Když už. Jo. Takže jestli to není takový pohled na ten měsíc, jak se různě vykrajuje, jako když seš někde ve studni, rozumíš, a nahoře, na té studni, ti někdo odtahuje poklop a ty najednou vidíš to světlo nad sebou, víš, v tom tunelu.
1: Dobrá,
0: Maro, víš, co myslím?
1: Vím, ale toto téma je tak široký a obsáhlý, že to si nechme na další pátrání. A když jsme u toho poklopců, jo, tak já jsem tady trošku zabalamutil a Petr Bodlák, náš staré dobré známé, ne Petrucho, poklopec ne, tak já jsem to nazval jako poklopec a oni tomu říkají klemba, že? Nebeská klemba, no to už je i v Biblii, jako klemba odděluje vody, zemi od vod, ano, a kdyby tam ta klemba nebyla, tak nevím, jak by vydržela atmosféra těsně jako s vákuem, že? Ona by se tam asi jako třeba nějak jako rozprskla, jo? Dejme tomu, jo? Takže ta asi tam něco je. Dobře, Peťo, není to poklopec, ne, poklopec ne, je tam třeba klemba.
0: Já jenom jsem dělal krásný pokus s tím, jak říkáš, že jsme tady ve váku, jo? Tak jenom pro ty, co neví, tak ve váku se jaksi nešíří zvuk. Protože ten člověk normálně dal do skleněného, já nevím, co to měl, ne, ale zase takový skleněný poklop velký měl.
1: Poklop,
0: v tom měl normálně hodiny, které tikaly a zvonili, ne?
1: Aha.
0: A on z toho prostoru vycucnul vzduch, vytvořil vákuum a tam si jenom viděl, jak to bimbá na ten zvonek, ale neslyšel si vůbec nic.
1: Tak to já ti řeknu jako muzikant, že zvuk je vlastně mechanický vlnění, jo, a tam je potřeba jako vzduch, jo, hmota, nebo něco, substance nějaká. A pokud je to vákuum, tak tam ten zvuk se nemá jak šířit, jo.
0: No, i bys tam chcípnul, jo, ve vákuumu.
1: No.
0: Když ti vysáhlo.
1: To se potom třeba dostaneme ještě na éter, který byl v Mendelejevově tabulce prvků, pak to vymazali. Jo, to je tolik souvislostí, ale to teďka není úplně důležitý. Jo? Důležitý, že poklopec ne, Petrucho, poklopec ne, on zase myslí poklopec jako na zipu, na gatích třeba, jo. Takže ať je to klemba, nebo poklopec, nebo jakákoliv vlastně bublina nad námi, jo, která nás odděluje od něčeho, můžeme se potom domnívat, proč nás odděluje, jestli jsme v karanténě, aby jsme neuškodili někomu za bariérou, anebo někdo neuškodil nám. Spíš si myslím, že jsme oddělení, abychom my nikomu neuškodili, protože my jsme strašná civilizace, jako jo.
0: No, musíš brát potaz, že je tady nějaký procento člověků, jo, a je tady nějaký procento
1: NPC.
0: Ty NPCčka, jo, Takže proto ty NPCčka se nikdy neprobudí. Jo, ty prostě jenom budou slepě poslouchat veškerý nařízení od koho, vůbec se nebudou zamýšlet, co mají dělat, ne, prostě musíme, jo. To jsou NPCčka, hotovo. Jo, ten prostě neřekne, já na to sedu, já to prostě takhle dělat nebudu, ne. Takže jsou tady lidi, kteří mají jakože dvě duše, se říká. Jo, je v ním ten člověk, ale na druhou stranu je v něm i ten jakože reptilián v uvozovkách. Jo. Protože on se chová jako člověk a neměl z ničeho nic. Vy najdete na nějaký téma a v Turanu on přehodí vyhybky a je absolutně nikdo jiný. Takže tam vidíte, že tam řádí dvě duše v tom těle. No a pak je to NPCčko a to je... A samozřejmě klony. Jo. Protože třeba, a teď nevím, jestli Japonsko nebo Čína, to jsem někde viděl už vždycky, že to je země klonů.
1: Japonsko.
0: To není člověk jako takový. To jsou všechno kloni. Jo, poslušní otroci.
1: No však ti jsou Japonci, jo? Ti makají 16 hodin denně.
0: No. Tak je tam v Japonsku nejvíce sebevražd a tak dále, protože ten otrok je prostě... Vlastně jim kolabujou systémy tady.
1: Tak, toto už začíná mít zase nějaké takové přesahy do těch různých spirituálních prostorů. To si, Maro, nechme. My se vrátíme na našu starou dobrou plochou zem.
0: Ne, to nemá nic spolu. Ne, to nemá. Kde to má spirituální podtext?
1: No ne, to jsou tam dvě duše, že má někdo dvě duše, víš. To...
0: No počkej, no tak, no počkej, ale každý člověk má sobě duši, ne? To není no, spirituální.
1: Třeba, jako jedno. To duše, jako to je mnozí považují za velký duchovno, jako duše, duchovno.
0: No to, že to někdo považuje, že to má, to znamená, že to patří k tomu. No, jo, že to někdo nezneužil pro svůj prospěch.
1: No, tak dobře, no tak. Je to téma takový no. Jiný, než teďka, kterým se zabýváme my, jo.
0: Obchodním no, jasně, zákonníkem, no, tak já, jo.
1: Zákonníkem, ano, jeho platností. A může to být jenom ku prospěchu našemu, jako taková berlička, že máme nějakou oporu. I když žádný, jak je tady to moto toho našeho pořadu, že nečekej záchranu zvenčí, objev skutečně v sobě toho tvořitele, ale jako potěší to třeba, že máme jakousi tu oporu, i když největší je v nás samotných individualitách. A
0: protože každý člověk je individuum.
1: Individuum, ano. A ta vlastně identita. Nebo, no, jak říkáš, individu.
0: Každý člověk je originál. Mm-hmm. Takže a člověk nepotřebuje soupeřit s druhým člověkem, protože on si nepotřebuje dokazovat, že je lepší než ten druhý člověk.
1: Tož to bylo za kapitalismu.
0: Každý je... No, protože člověk je tady sám za sebe, on nepotřebuje být lepší než jiný člověk.
1: Však to je jenom
0: on je tady
1: program.
0: Z jiných důvodů.
1: To je zase jenom program, který nám se snažilo indoktrinovat jako v rámci školství, jo, ti učitelé, jako, že musí být lepší soutěž. Kapitalismus volné soutěže. Kolik ten kapitalismus má těch přívlastků, jo? Volné soutěže prostě a lidský kapitalismus, lidskou tvář. A všechno je to prostě jenom obrovský expanzivní jako proces, jo, ten kapitalismus. Ten už nemá kam by se dál šířil, proto přichází ten kolaps.
0: A jenom k tomu slovíčku kapitalismus, jo, je pochází od slova kapitál a kapitál pochází od slova kapitán na lodi, jo. To je jenom takový bombonek nakonec.
1: No, takže
0: protože ten kapitán, když připlul do přístavu, tak na lodi právě. Měl kapitál.
1: Ano.
0: Jo, s čím kým obchodoval.
1: Mhm. Vidíš? Všude jsou souvislosti. Stačí se jenom zamyslet.
0: Jo.
1: A když si dáte muchomurku, tak to nejenom, že se zamyslíte, ale vy to aj pochopíte. Maro!
0: No přesně tak.
1: Já už jsem před 40 minutama dostal pokyn, upozornění, pane učiteli. Takže my vám děkujeme, přátelé, posluchači, diváci, za sledování, sdílení. Maro, tobě děkuji jako vždy za naprosto precizní informace, jo, který nejenom, že dáš informaci, ale ty to ještě vysvětlíš, tak aby jsme to my obyčejní pochopili. Takže veliký blagadár tobě a v nedělu si ráme zase spícha, jo?
0: Jak říkáš, Za týden vrátím sáti.
1: Jo, no.
0: Já budeme samozřejmě bálat zase
1: no,
0: dál.
1: No, jako nechce se mě to vypínat.
0: Já. Já už se zabývám, teďko mě zajímá aerovka a takovýhle věci jiný.
1: Jo, dívej, Peťa Bodlak.
0: Protože jako jsi tvůrce, tak tvoříš, no.
1: Já ti řeknu, že jak jsem dneska fakt byl, jako jsem studoval, měl jsem laptop, takže mě trošku jako bolí oči, jsou takové jako rozležele. A já už se těším, zítra farma DM-ko pěkně bude malovat. Potřebuju pohyb a potřebuju tu dynamiku, jo, jo, pohyb je život, je pohyb. Takže ten odpočinek mě dneska sice jako tak nějak jako pomohl. Jo, sklidnil, já jsem furt jako rozlítaný, víš, sem a tam. Nevadí, nebudu se vám svěřovat furt. Takže tak, dobrou noc, píše Peťa Bodlák, dobrou noc, on to píše po hanácké, jak já mluvím, jo. A ne, jako nechce se mě to
0: vypínat. Dobrou noc všem, dobrým človíčkům, dobrým mužům a dobrým ženám.
1: Dobrým, všem dobrým mužům a ženám, lidem, človíčkům. Tak. Takže dneska jsme měli aj telefonátek, já tady hledám ještě nějakou písničku na závěr, ale pustím jenom znělku. Tak, dávám znělku, vypínáme to, Maro, já jdu na cigárko, nikotiny proti parazitům. A myslím si, otevřu ledničku a dám si kousek masa za škraň. Dobrou noc, blagadar vám.
0: Tak, já to dobrou noc všem.
1: Já dám našu písničku.
0: Ahoj.
1: Já dám našu písničku. Ahojte.

lidské spojení. Když jednu strunu naladí, mnohým to dočasně neladí.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní politickou seanci s kým jiným než se zástupcem slovních umělců a ekvilibristů tady v odborných kluzích zvaný Homer. Ivan Kratochvíl, ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kteří nás poslouchají.
0: Kteří se na nás dívají.
1: Na nás dívají a kteří pravděpodobně nás mají rádi, mm-hmm. protože jinak by se dívali na něco jiného.
0: A... No tak, otázka je, za jakým účelem se na nás dívají, víš co?
1: Tak ale... těch lidí, kteří nám chtějí ubližit, snad tolik nebude. Nicméně, ano, vy, kteří jste v kurzu díla, jak se říká, kteří víte, o co jde, tak víte, že dneska poezie nebude.
2: No jasně, jestli tak bude vůbec.
1: Protože to bude prostě... Něco tam leze?
0: Prosím tě, jenom si tam u toho mikrofonu přepni na sluchadla. Jo, teď tě slyšíme z dálky, teď to možná bylo lepší.
2: Ale normální,
0: halo?
2: Normální, kdybychom si nezahrali.
0: A neslyšíme vůbec. No, jsi tady?
3: Jo, snad jo.
0: Teď už jsi tady úplně přímo, no, díky. Já poděkuju tady Marii, Marušce. Děkuju moc za příspěvek. A vůbec vám všem, Hinkovi a dalším, díky. No a pojď. Pojď. Tak ty máš za sebou, a tím bychom asi začali, protože teď před vlastně zhruba 15 minutama skončila závěrečná řeč tvého advokáta. A ty máš za sebou týdenní maraton.
3: A šílený maraton.
0: Tak nám tomu něco řekni, že ne každý tam byl.
3: V první řadě si... poděkovat, opravdu poděkovat všem lidem, kteří vydrželi psychicky tam chodit. Jo? Prostě byla to perfektní podpora, bylo to důležité, že ti lidi tam byli. Já vám opravdu od srdce děkuji, že jste to vydrželi, že jste tam seděli, že jste byli ukáznění, až na pár malých výjimek. Nicméně ano, byli jste tam, děkuji za to, díky tomu, že jste tam byli, tak i Honza byl vzat na milost a mohli jsme brát tam odsaď online, co se tam povídalo. To bylo obrovsky důležité, velmi důležité. A tím bych teda začal a pak i skončil. 24.7. v pátek bude vyhlášení rozsudku. Bude to v místnosti 101, to je ta místnost, ve které se začínalo, ta obrovská místnost. A byl bych opravdu rád, byl bych velmi rád, kdyby ta místnost byla zaplněná. Buďte o té lásky a dobroty a přijďte. Přijďte i vy, kteří jste nechodili, přijďte, ať to máte... i s tou atmosférou, která tam je, ať to vidíte na vlastní oči, ať víte, jak to tam vypadá.
0: Ještě jednou upozorňuji, 7. měsíc, to znamená červenec, ne teď v červnu, ano. Ale až za 6 neděl. Jo? Takže prostě v polovině prázdnin. Ale do té doby se ještě určitě uvidíme. A já taky. Byl smutný, kdyby ne, ale já doufám, že to je všechno. Je to jako zajímavá situace. Zatím teda musím říct, že ta soudkyně a vůbec jako ten proces podle mýho laického názoru probíhá korektně. Nice. Jo, já jsem si nevšiml takových těch excesů, jako třeba měl Skála Josef, kdy měli dopředu napsaný rozsudek a soudce odpovídal slovy, to mě nezajímá, to sem netahejte, tohle vůbec na to nebudu reagovat, jo, a tak dál. A prostě důkazy obhajoby vůbec jako nebral v potaz, jako tam nám mohli navrhovat cokoliv a prostě automaticky už dopředu to skutečnost chodil ze stolu. Jo. A rozsudek měl vyhotovený teda pan soudce za asi 10 minut, včetně vypití kafe. Jo, takže to bylo docela jako takový zajímavý. Tohle se mi zdá na můj laický pohled víc jako fair, nebo víc, že to prostě ten senát, taky asi je to tím, že to není samosoudce, je to senát, že jo. Že to
3: je to něco jiného. Ano, samozřejmě.
2: Víš, co mě se...
0: Jaký ty máš jako pocity s tímhletím? Jestli o tom chceš mluvit teda takhle? Jako
3: jo, tak o tomhletom mluvit ještě můžu, jo. Takže, hele, to, co jsi říkal, to je pravda. Jo, protože paní předsedkyně senátu opravdu se maximálně snažila dodržovat to, co by mělo být. To znamená, aby ten průběh byl maximálně korektní. Proto jsem mluvil o Honzovi, proto jsem mluvil o tom, jak je důležité, aby tam byli lidi, aby tam byli přímí svědkové toho, jak to probíhá. Protože ten proces má nějaká pravidla a jde o to, aby se ta pravidla dodržovala a dodržovala se korektně. Což velmi nevyhovovalo panu státnímu zástupci, protože ten tam zkoušel spoustu věcí, zkoušel vyhodit Honzu tam odsaď. Na to se teda senát musel usnášet extra, to nás vyhodili z místnosti a rozhodli se teda, že protože je to veřejný proces, takže to může být veřejné a že tam teda ten Honza to může natáčet. Myslím si, že to bylo perfektní, to byl perfektní tah, takže z tohletoho hlediska jako úplně v pohodě. Já, co se týká procesu, jí můžu jenom poděkovat, protože po zhruba 5 letech, necelých 5 letech, mě pustila na Slovensko. Jo? Rozhodnutím jejím, díky jejímu rozhodnutí já jsem mohl na Vánoce po 5 letech navštívit svoji slovenskou část rodiny. Takže to jako z toho lidského hlediska, jako já jsem rád, tam jako se chovala velmi korektně. Ovšem to neznamená, že nevyjde vstříc státnímu zástupci a že mi nenapaří tak, jak on chce 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, to znamená asi na Mírově. Jo? Takže podle státního zástupce patřím mezi vrahy a násilníky. Tak, to je otázka názoru. Jako pokud by to bylo jenom o názor, tak proč ne? Ať si myslí, co chce, ale on bohužel není osoba samostatná, ale on je státní zástupce, to znamená zastupuje stát a měl by se podle toho chovat. A měl by se chovat podle toho trestního řádu, jak je to tam napsáno. A jak je vidět, tak evidentně to ten pán nedělá. Ale nemohu ho zatím konkrétně ještě kritizovat, protože bude vynesen rozsudek teprve. Po vynesení rozsudku, když bude ten rozsudek v náš prospěch, tak on se odvolá. Pokud senát půjde na jeho ruku, tak se budeme odvolávat samozřejmě my. A pokud to zůstane v těch intencích soudu jako takového, tak to půjde k vyšší instanci na odvolání, tam proběhne nějaké jednání, buď se to vrátí zpátky, aby to senát dořešil, nebo se tam rozsudek potvrdí, nebo se rozsudek zmírní a potvrdí. Ale to jsou všechno spekulace, takže když budu brát tu nejhorší variantu, tak zhruba podle těch různých lhůt, které mají k dispozici, tak únor, březen bych nastupoval na Mírov. Podle těch představ pana státního zástupce, které doufám, nebudou naplněny. Tenhle ten náš proces ačkoliv byl velmi korektní, tak má spoustu takzvaných min v sobě schovaných. Jednu už dneska nebo včera odpálil obhájce Růžička. Já už omlouvám se, já fakt jsem utáhnej, i když už je neděle, tak ještě pořád to, obhájce Růžička. Tak ten prostě naplno řekl, co viděl v tom spisu, což není nic, co by mělo našim justičním orgánům sloužit ke cti, protože tam je jednoznačně, on jednoznačně uvádí, že to, co tam je, tak je dáno, že vlastně celý ten proces byl vyvolán na zakázku od SBU, od tajné služby Ukrajiny, a že vlastně na základě jejich požadavků celý ten proces byl zahájen a vlastně celá ta akce, to naše mediální pod kamerama demonstrativní uvedení do vazby a další akce, které tady byly, tak v podstatě byly na objednávku z ukrajinské strany. Ne, ale ani ne od ukrajinské justice, ale od ukrajinské tajné služby. Je na internetu video, kde on se k tomu vyjadřuje. Můžete se na to podívat, určitě to tam najdete.
0: Dobře, počkej, ale to je jakoby názor toho advokáta.
3: To je názor toho advokáta.
0: Mě by zajímalo, proč by to dělala SBU, jako co by tím, co tím sleduje, co mělo být cílem, jako krom toho, že zavřou několik jednotlivců, tak myslíš, jako, že jde o to prostě jako odradit lidi od toho, jako se tím těma zvěrstvama na Donbase zabývat, nebo to nějak jako, co bylo cílem?
3: Hele, tady můžu jenom spekulovat, jo. Ale my jsme přinášeli objektivní informaci o tom, jak to na Donbase vypadá, a přinášeli jsme ji v roce 17, 18, 19, kdy se tady tvrdilo, že se tam nic neděje, že je tam klid, že jsou to výmysly, že je to propaganda, že se tam nestřílí, že je tam normální život. Pak už to bylo neudržitelné, tak se začalo tvrdit, že agresoři jsou tam ty místní separatisti a že jsou to lidi, kteří se jenom brání, to jako nikdo nebral do úvahy. V podstatě bylo to v nějakém, řekněme, politickém směru, nebo tam byla nějaká politická potřeba a my jsme se tomu vymykali. Navíc my jsme se vymykali i tím, že jsme začali tady zvedat branou problematiku, branou výchovu pro obyvatelstvo naše, a v té době to bylo něco prostě, co bylo nepřípustné, ano, protože v té době celá migrační vlna, která byla, tak byla správná, byla vhodná. Putin Merkel vykřikovala, jak je to dobře, že oni k nám sem přijdou, že nás obohatí. A dneska vidíme realitu, že jsme měli pravdu, že sem přináší všechno možné, jenom ne obohacení. Takže to jsou dvě věci, které prostě dohromady někomu vyhovovaly. A bohužel tato organizace dneska už je po světě známá tím, že se svými oponenty nemazlí. Na Ukrajině v podstatě dneska neexistuje opozice, protože ta opozice je většinou mrtvá anebo zavřená. Takže není to zrovna jako dobrá vyhlídka. Z tohoto hlediska je dobře, že s tím pan advokát vylezl, protože když už nic jiného, tak oni by si teď měli dát větší pozor na to, abych třeba upadl pod tramvaj, jo, nebo kdokoliv z nás, co jsme na té lavici obžalovaných. Takže je to takový, řekněme, sebeobranný chvat. No, k vlastnímu tomu průběhu já můžu mluvit o emocích, ale doporučuji, koho to trošičku zajímá, aby opravdu obětoval tu hodinku a poslechl si závěrečnou řeč pana doktora Dvořáčka, mého advokáta, který excelentním způsobem v podstatě výukovým, profesorským vysvětlil, jak to vlastně je. A je to krásně, pochopitelně popsané, rozebraný celý ten případ a v podstatě každý normální člověk z toho jednoznačně může pochopit, jaký je to nesmysl. Nesmysl, který nás stál 5 let života, nesmysl, který mi dal zkušenost 2,5 měsíců na samotce, který mi dal osobní zkušenost z té špatné strany s orgány justičními. Takže mám na čem stavět do budoucna, jo? Tak jako jo, ty zkušenosti opravdu, ty jsou k nezaplacení, který jsem obdržel už teď. A pokud budu mít někdy možnost do této oblasti nějak zasáhnout, tak jednoznačně vím, co je základní a zásadní, a to je celá struktura státního zastupitelství, protože ta je prohnilá, ta je postavená takovým způsobem, aby byla nekontrolovatelná, a je to ostuda našeho státu, že máme takovéhle státní zástupce. Teď nemluvím o osobních hodnotách, ale o tom systému, který neumožňuje kontrolu, neumožňuje zpětnou vazbu a vytváří prostor státním zástupcům, že si mohou dělat, co chtějí a nemohou být za to postiženi. To je prostě šílený. Jo? Ta zpětná vazba tam nefunguje. Takže to jsou dojmy. Ano? Můžeme pak ten proces někdy, jestli bude ještě zájem, potom rozebrat detailněji, nicméně to, jak to udělal doktor Dvořáček, je výborný, fantastický a doporučuji každému, aby si to poslechl, protože z toho i pochopíte, proč je důležité mít opravdu zkušeného advokáta, a nejenom člověka, který říká, že ví, jak to chodí u soudu. Jo? Protože víte, jak to chodí u soudu, z vás nedělá advokáta a neumožní vám to najít ty věci, které vám pomohou v případě, že nařčení z té druhé strany je, řekněme, neoprávněné nebo nedostatečné. Má to tu důkazní nedostatečnost, tak na tom Dvořáčkovi je jednoznačně vidět, jak to má zmáknutý. Ano, já jsem mu opravdu vděčen. Jsem vděčen každému z vás, kteří jste přispěli na to, aby tenhle ten, řekněme, gigant advokacie mohl mi stát za zádama. Já bych na to neměl, přiznám se bez mučení. Takže ještě jednou děkuju každému, kdo nám na to přispěl. On ještě není konec, jo? Protože říkám, ještě můžeme předpokládat, že budou odvolací soudy a budou tam ještě nějaká jednání, ale s tímhle člověkem se toho nebojím. Dám konkrétní případ, který už je víceméně za námi. Podle zákona, podle té sazby, protože chce po mně 10 let, tak někdy v lednu vypršela lhůta, kdy mě státní zástupce mohl omezovat. Jo, zákon mu dal nějaký prostor, kdy nás mohl zavřít do vazby, kdy nám mohl nařídit, že budeme v 10 hodin doma, kdy nám mohl zakázat, že nesmíme do zahraničí, že nesmíme do Prahy a takovýhle věci. To prostě mu ten zákon umožňuje, nicméně mu tam dávám mantinely, časové mantinely, ano. A ty časové mantinely skončily. Ale pan státní zástupce se vůbec jako nenamáhal, vůbec ho netrápilo, že ty časové mantinely už jsou fuč. Vůbec mu to nevadilo. A dál trval na těch omezeních, že nesmím do zahraničí, jo, že dál bude ležet kauce a další tyhle ty věci. Takže soud, zaplať pánbu, soud rozhodl místo státního zástupce, který to má v povinnostech, protože on když ukládá, tak to má taky zrušit, tomu ukládá zákon, tak soud rozhodl místo něho a vrátili mi pas. Sice to trvalo měsíc, než jsem ho dostal, jo, protože to je prostě byrokracie, jo, soud rozhodne, máte to na papíru, ale na pasový vám řeknou, no ale tady jste zablokovaný. Říkám, tady mám papír, že to, no ale nám to ještě neprošlo. Měsíc to trvalo. Nicméně pan státní zástupce se proti tomuto rozhodnutí soudu, který mu vlastně zachraňoval zadek, protože on porušil zákon v tom okamžiku, tak se ještě stěžoval. Poslal stížnost na vyšší instanci. Prostě to člověk toho nechápe. On je v takový pozici, tak si myslí, že je nedotknutelný, že všichni musí dodržovat zákony a on ne, že si tohle dovolí. Takže můj pan advokát napsal, jak se tomu říká, ústavní žalobu, podal ústavní žalobu na pana státního zástupce a dalo se to na ústavní soud. Děkuji vám, díky vám, protože ústavní žaloba není levná záležitost. Jo? Tam jsou poplatky, protože právo u nás není pro každého. Takže jsme podali i ústavní žalobu. Jak to dopadne, to ví pánbů. To, že se Senát na nás ke konci usmíval, že Senát první den se nás bál, chodili tam kanálama, na každém rohu stál ozbrojený příslušník justiční stráže a samozřejmě tam stály kamery mainstreamových sdělovacích prostředků, že čekali senzaci, tak v průběhu celého procesu kamery zmizely. Justiční stráž se zmenšila na jednoho člověka v soudní síni, což je minimum, které musí být při každém jednání. Kdyby náhodou tam někomu ruplo v bedně, tak aby tam byl někdo, kdo ho spacifikuje. A soudci chodili mezi námi do práce, na oběd. Takže to jednání se, řekněme, zličtilo, ale to neznamená, že nedostaneme plnou pálku. Jo? Takže to je, co se týká zhruba těch pocitů, tak jak to vidím. Říkám, poslechněte si to, protože je to opravdu poučné. Rozebral tam všechny ty věci, které mi státní zástupce klade za vinu. Jak, když co mám ohlasit, tak jako, no řekněme to takhle, když domluvil, tak celé auditorium začalo tleskat, takže paní soudkyně musela samozřejmě zahrozit, že nechá vyklidit sál, protože to jsou nepřípustné projevy v soudní síni. Tak jsme si to pak na chodbě ujasnili a já jsem se pak paní předsedkyni omluvil. Slíbil jsem jí, že už se to opakovat nebude. Takže přijďte, ale chovejte se slušně, prosím. Ale přijďte, určitě přijďte. Budeme potřebovat, aby ta síň byla plná, aby bylo vidět, že národ nespí, že jsme schopni držet pohromadě, i když jsou samozřejmě věci, na kterých se neshodneme. A ještě jednou děkuji. A 24.7. v pátek vás očekávám.
0: Prosím tě, je to povolený zpívat chorály třeba aspoň? Teda, když...
3: Ne, není vůbec povoleno hlučet, jo? Takže ani šoupat nohama, prosím tě, ne. Jo?
0: Ani potichu zpívat.
3: Ne? Ani potichu, nic. I na chodbě jsme byli několikrát...
0: Napomenuti.
3: Ano, napomenuti, že jsme příliš hluční.
0: No, no, to... To je fakt, ale ten potles spontánní, ten tam byl fakt hezký. Málo kdy se stává, že v soudní síni někdo takhle tleská, ale no, i když se to nemá samozřejmě a nechceme tímto nikoho...
3: Tak samozřejmě byl to projev takový ten, jo, bezprostřední. Takže ona to i tak brala. Protože když jsem koukal, když mluvil Dvořáček, tak soudcům se kouřilo od tušek, jak si dělali poznámky na papír, protože on to opravdu vzal komplexně, vzal to z mezinárodního práva, vůbec to, jak se definuje terorismus a proč to přišlo a jaká jsou filozofická východiska pro tenhle ten trestní čin a proč jsou tam tak obrovské sazby. Protože víš, když se zákon odsouhlasí, když se přijme, tak on, to, co vidíme my, tak jsou jenom čistě paragrafy, jo, znění zákona. Ale u toho zákona, když se přijímá, tak je u každého paragrafu nebo u toho trestného činu, tak tam je i takový filozofický rozbor. Proč, jak, jo, co tím zákonodárce chce dosáhnout, co tím zamýšlí, proč je to takhle. Jo? Takže, a tohle to oni mají k dispozici, ale advokáti a soudci. Jo? Protože když někdo vykládá zákon, tak ho má vykládat právě ve smyslu tady toho, té filozofie toho zákonodárce. Aby to si to každý nevykládal jinak.
0: To jsou tam judikatury, jo, jednotlivý.
3: Jo. K tomu ale my se jako normální lidi nedostaneme, pro nás je to zbytečný. Jo. Ty tam máš, nesmíš na červenou stůj, na zelenou jeď, tečka. Jo? A ty
0: filozofické... Tak hledatelný samozřejmě na internetu, jo, ty rozbory, judikatury, všechno to je. To jsou veřejné informace, to není nic tajného. Jo, akorát, že prostě my se tím jako občani...
3: Neobtěžujeme, nezatěžujeme.
0: Máme, protože prostě proč, no?
3: No jistě.
0: Takže on to rozebíral vlastně až do morku kostí. No,
3: jo, dobře to rozebral, jo. Opravdu šel od podstatě od OSN, které se s tím zabývalo, že tenhle tam byl, měl tam rozsudek z soudu, z Hágu, který je orgánem, justičním orgánem OSN. No, poslechněte si to, opravdu to stojí za to. Jo? Na druhou stranu, teď mi tak napadlo, já jsem zhruba před rokem, když končil nejvyšší státní zástupce Stříž, tak se jmenoval, že jo? Tak byla konference na půdě parlamentu, kde byli jednak trestní soudci z jednotlivých krajů, byli tam nějaký z těch právnických fakult, páni profesoři. A padla tam právě taková věc, kdy si tento končící nejvyšší státní zástupce stěžoval, že u případů, které soudí naše soudy, které jsou vyvolány akcemi nebo podněty od tajných služeb, takže soudy většinou více jak 90% většinou rozhodují ve prospěch obžalovaných. A prostě krokodýlí slzy, že by parlament měl zvážit, že tyhle ty podklady tajných služeb by se měly brát jako důkazní materiál. Jo? Takže jsem se ptal pánů profesorů o přestávce, když jsme se vraceli ze záchodu a začali jsme si dávat kafičko, jako co si o tom myslí. No a budete se divit, oni mi, přestože to byli že, učitelé právníci, tak ke mně promluvili, jak se říká, jazykem mého kmene, no, jasně, stručně.

0: nějaké výroky, jaký je vztah k sousedům a tak. A to všechno se sbírá v podstatě na ulici, to se sbírá v hospodě, to jsou nálady. A s tím pracují tajné služby, to mají vyhodnocovat. No jo, ale informace takhle vzaná z hospody nebo z kavárny není věrohodná informace. To není výpověď svědka. Jo? To je prostě výkřik někoho někde. Takže o to se soud opírat nemá, nesmí, protože pokud se soud o tohle to bude opírat, tak máme posoudek, máme po právním státě a nemusíme soudce platit. Protože pak si někdo něco vymyslí, strčí to Frantovi, protože ví, že Franta je práskáč, a Franta to napráská a jdeme někoho zavřít. Což, jako když poodstoupíme, tak to, mi to připadá tu naši kauzu trošku. No, takže jo, i naši páni profesoři, co se týká tyhletý právník záležitostí, tak jsou jednoznačně proti tomu, aby se takovéto věci děly.
1: Jenom já ještě k tomu dodám, jo, taková drobnost, co si ještě pamatuju ze školy. Orgány činné v trestním řízení a orgány státu jsou takzvané přísně podzákonné. To znamená, že co není v zákonech jim umožněno, nesmějí dělat. A tajné služby, tyhle ty informační, mohou nakládat i s daty a skutečnostmi, které se zjistily nelegálně. Jo? Protizákonně. Například v době, když někoho někde mučili, nebo pomocí lstí a tak dál, jo? Uvádění jiných v omyl, jo? Nemluvím tady o vydírání a dalších věcech, ale prostě víme z historie, že tyhle služby se neštítějí ničeho. A proto nemůže se o to nikdo opřít, protože nevíš, za jakých okolností, nemáš tam tu jistotu, že ta informace nebo ty data nebo ty věci byly získány legálně. Proto má policie jít a všechno znova prověřit. Jo, můžeš dát podnět, prostě hele, vypadá to podle našich informací a tak dál, jo, je tady podezření, že by to mohlo tohle či tamto, ale od toho jsou potom orgány činné v trestním řízení, který na základě operativní techniky, že jo, a tak dál a tak podobně, prostě tyhle věci znova prověřují a dodají nezvratné důkazy, že se věc stala, pokud to tak bylo, anebo že se teda věc nestala, jo, ale, jo. Anebo operativně zabrání něčemu a tak dál, jo, ale je to věc, která musí podlíhat zákonům přísně, což...
0: A policie už musí jednat zákonně.
1: Tak.
0: Jo? Takže to nemůže vynucovat doznání tím, že ti nedá najíst, nebo že dělá waterboarding a podobné šílenosti. No. Máme nějaký dotazy, Peťo?
1: Pivo, teď jsi mě zaskočil, popravdě. No, protože jinak teda přejeme Donaldu Trumpovi k narození.
0: Ano, ano, děkuji, že jsi to připomněl. Ano.
1: Po Vladimíru Putinovi Putin byl první státník, který k Donaldovi popřál, člověče.
0: No a přitom Zelenský byl první, kdo mu popřeje.
1: No a ono, podívej.
0: A ono, když on mu nebere do nich telefon, no to je pak těžký.
1: On mi aspoň napsal SMS-ku, víš co. Tak. Květoslava píše, za to, co dnes napsal panu Kratochvílovi, je záhranou ty komentáře. Tak ano, tak mainstream, prosím vás, tak ten vždycky lže. Jo, v klidu. Víš, co je zajímavý, že jako tady vůbec nikdo neřeší presumpci neviny. Uh-huh. A už jsem si všiml, že tohle to jako prosakuje i tenhle ten nešvár i do těchto těch komentářů někde tady pod videem.

0: občas. A je to docela zajímavý, že teda oni se tím vůbec jako neřídí. To znamená, že v případě, že to vyhrajete, tak se můžete vlastně vozit po všech těle těch novinách a budou vám muset vyplatit pěkný peníze. Protože jinak fakt nevím, jako tohleto, co si dovolujou, je opravdu za hranou.
1: No. To je sice pravda, nicméně, jako, že by naše média něco to v žádném případě nepřichází do úvahy, to maximálně napíšou omluvu, jo, někde na předposlední stránku dole v rohu, aby to nebylo vidět. Jo.
0: Hele, Kobyl Kejda píše, mám pocit, že systém liberální demokracie chce pana Kratochvíla uštvat jako pana Kapala. No?
1: No v podstatě ano, jo, protože vlastně u Vladimíra jsem začínal, takže jsme v jednom seznamu, mimochodem jsme všichni na seznamu mírotvorce, takže to je vlastně takový seznam lidí určených k odstřelení. Jo, takže nevím, jestli už seš tam, Peťo, taky. Já jsem se takovýma věcma jako neto. Nevzrušuju, ale prostě to neovlivním, tak proč bych to měl řešit. Ale asi tam budeš taky, už jsi.
0: A tak to, jinak to, co tady mluvilo, prosím vás, to bylo mé dítě, tady hraje nějakou hru, takže se omlouvám, už jsme ho snad tlumili. A jinak tu řeč teda, přátelé, samozřejmě máte na YouTube, jo, mám to tady na kanále, takže potom se na to jukněte, protože to stojí za to. A nebo já vám v mezičase ještě šoupnu nějak vrznu link třeba do chatu, anebo pod video. No,
1: pod video,
0: bude se dám ho pod video, aby to bylo. Jo, tohle to jsme probírali. Prosím tě, tady kosmonaut Křupka dnes u kýblu v Županu na Primě byl zase liberálně demokratické formě, tristoval festovní cipoviny a divím se, že dole nečetal z taxík s nápisem ambulance.
1: To není řeč mého kmene.
0: Jo. No, Maxi Pes píše, SBU v nich jako ve vás vidělo velké ryby, páč plukovníka, hejhle, oni jsou to jen malé ryby, teď se tím už ukázalo, a se tím zaobírat nikdo nebude. No,
1: byla jiná situace, jo. Tenkrát oni se snažili, aby nikdo nemluvil o Donbasu, to byl zájem Ukrajinců. A zájem některých lidí u nás v té době bylo, aby lidi neuměli zacházet se zbraní, jo? Což byl druhý prohřešek, kterého jsme si dovolili. To znamená, že jsme zvedali branou, jak se tomu říká, povědomost národu. Jo? Prostě branou přípravu, kterou by měly dělat školy ve spolupráci s ministerstvem obrany, ale na ministerstvu obrany pro toto jsou asi 3 lidi na celou republiku, takže si umíte představit asi, v jakém je to stavu, tahle ta braná příprava. Nicméně já jsem tím kurzem prošel, já jsem si ten kurz schválně udělal, abych ho měl, abychom jako organizace, jako spolek, aby jsme měli to, jak se tomu říká, krytí, zákonné krytí, že jsme oprávněni, že můžeme dělat branné dny a branné tábory pro děti. Jo? No.
0: Tak, Lojza tady píše, Hájek, Ivane, přijedeme 24/7, neboj, jsme s tebou, rychnoští vlastenci.
1: Děkuju.
0: Tady otázka od Matěje. Pomůže poslat hromadně stížnosti na chování státního zástupce? No.
1: Já nevím, jak to v té hierarchii státních zástupců funguje. Opravdu nevím. Jo? Spíš bych řekl, že by stálo za to na ten právní výbor na parlamentu, aby parlament do toho šáhnul. Protože to jsou lidi, kteří by se tím měli zabývat, takže iniciovat to spíš přes parlament. Jo? Protože to, že si někde na někoho budete stěžovat, tak když to nepošlete tomu správnému člověku, tak oni v rámci své kolegiality to hodí do koše.
0: No. Prosím tě, ještě se zeptám hloupě, zatím teda výlohy na soudní spor jsou pokryty. Zatím jsme v pohodě.
1: Žiju v této představě, ano.
0: Jo. To jenom tady pro vás, přátelé, kteří píšete, že kam poslat a tak dál. Ale nechte to zatím s tou stranou, všechno vyhlásíme včas, jak budeme něco vědět, jak jsme na tom, až bude nějaký další vyúčtování. A aby to šlo, jakoby, aby jsme věděli přesně. Jo. Ale pokud chcete pomoct s něčím, máme tady jednu věc, kterou představila Míra Suchopár a s Jitkou, a to je projekt, nebo respektive takhle, je to věc svobodné matky, která má talentovanou dceru, která se jmenuje Adél. Adéla se dostala na konzervatoř a scháníme peníze na školní pro ní. Je tam, je to video, který máte teďka v archivu, nebo na komunitě určitě najdete, a i pod tím videem potom jsou napsané všechny ty věci. Pokud pomůžete jakoukoliv částkou, myslím si, že dáme smysl jedný mladý holce splnit si sen.
1: Ale nestálo by za to té svobodné matce sehnat chlapa?
0: Ten její chlap, se kterým se před lety rozešlo, tak jednu zkušenost už má, no. Hele, je to prostě naše vlastenka, náš člověk, prostě, která požádala, nebo respektive s Mirkem Suchopárem, požádali o pomoc a holky to, Jitka to natočila, prostě máte to tam k dispozici, a tak si myslím, že by, pokud můžete, tak samozřejmě jakákoliv částka je fajn, jo, to řekněme, máme na to týden zhruba, na to, když se platí ty školní, nebo jak rychle to má jít, a bude. Tak díky dopředu, a já hledám pořád.
1: Hele, je tady dobrá poznámka ze Slovenska, ano. Že na Slovensku mají v podstatě to samé. Vím, byl jsem ve styku s lidmi kolem pana Harabina, a tak vím, že tam to taky není jednoduché. Dokonce tam jeden psal, že je třeba na Slovensku zlikvidovat prokuraturu a udělat státní zastupitelství, jako je to v Čechách. Tak se mu tam právě psal, že to není o změně názvu, ale je to o tom, jak to funguje, jaké jsou tam zpětné vazby, je úplně jedno, jak se to jmenuje, protože my nemáme prokuraturu, máme státní zástupitelství, ale ta práce opravdu, je to i těmi podmínkami, které ti lidé mají k dispozici. Pokud není hodnocena jejich práce, pokud není tam zpětná vazba v tom, že když udělám kiks, takže za něj dostanu po létech. Jo, když ve fabrice něco zničíte, jak to dostanete k náhradě? státní zástupce, případ, který je absolutně to, k ničemu, tak ho žene k soudu, protože je pro něho lepší, když to shodí soud, než kdyby to měl zastavit on, protože když by to měl zastavit on, tak musí napsat zdůvodnění proč, a to je moc práce, takhle to zdůvodnění napíše soud. Že to stát stojí o spoustu peněz víc, to nikoho nezajímá. Že ty lidé jsou taháni k soudu a vůbec ten soudní proces je věc, která není taková, po které by lidi toužili, řeknu to slušně. Ano, je to opravdu psychická zátěž, ono to není sranda, když tam máte být a ještě máte mluvit a máte mluvit rozumně, tak opravdu to není jednoduché. Takže no, takže asi k tomu, k práci těm orgánů. Je třeba to prostě předělat. Je to jedna ze zásadních reform, kterou je třeba v našem státě udělat a je potřeba udělat velmi rychle. Víte, jako pokud lidi přestanou věřit tomu, že právo funguje, když přestanou věřit tomu, že se pravdy domůžou u soudu, tak nastává revoluční situace. Protože když to nemůžou lidi řešit zákonným způsobem, tak berou do ruky vidle a násady. Koukněte se, jak to dneska vypadá v severním Irsku. Takže asi takhle. A co se týká tam té poznámky, že se stát má starat o nadané děti, stát, kterému záleží na rozvoji svého obyvatelstva, kterému záleží na tom, aby jeho národ prosperoval, tak se snaží, aby lidé měli děti a aby ti nadané děti se v tom směru, ve kterém mají nadání, tak aby se v tomto směru rozvíjeli, aby se jim vytvářely podmínky k tomu, aby mohli dosáhnout úspěchu a zpětně státu přinesli rozvoj ve vědě, ve výzkumu, v průmyslu, v zemědělství. A celý stát vlastně se tím rozvíjel tím správným způsobem. To je jedna filozofie. Druhá filozofie je, urvi, co můžeš, hlavně, že máš nacpaný svoje kapsy a nic jiného tě nezajímá. No, takže musíme z té druhé filozofie přejít k té první. To neznamená, že musíme zrušit soukromé vlastnosti výrobních prostředků, to jsem neřekl, ale musíme změnit tohleto prostředí tak, aby všichni měli stejnou příležitost a nezáleželo na tom, v jaké kolíbce se to dítě narodí, ale aby dostalo příležitost svůj talent rozvinout a rozvinout ho ve prospěch všech.
0: No, bohužel to se neděje, že jo, v dnešní
1: době. To se neděle, ale já si to umím představit a umím si i představit, jak to udělat. Ale ještě k tomu nejsou podmínky. Jo? Vnější.
0: No, tak samozřejmě a zatím se to jako nechtělo, takže prostě naše děti nebudou sedět v lavici s dětma pana Kellnera a takovýhle, ty mají úplně jiný vzdělání. No a například se učí z knížek a ne z tabletů, ale takže...
1: To je sakra velký rozdíl, ano. Protože z toho tabletu se to dítě toho moc nenaučí, ale z té knížky ano. Jo? To si uvědomte. Ale to už jsme úplně někde jinde. Já nebudu moralizovat.
0: Ano, dobře. Tak, hele, 57, hodina pryč, ty to máš rád krátký,
1: bez
0: zbytečného protahování. Tak, co bys chtěl dneska říct závěrem našim milým divákům?
1: Ještě jednou děkuju za veškerou podporu, kterou jsme dostali a kterou jsem dostal já osobně. Prosím, přijďte na to vyhlášení rozsudku, ať je vidět, že tady ještě něco jako vlastenecká scéna je. Děkuji všem, kteří byli v Brně na tom protestním průvodu, protože to byl nádherný zážitek a to jsou věci, na které je třeba vzpomínat a které je třeba rozvíjet, protože to jsou věci, které vycházejí z naší podstaty, z existence našeho národa. A když dáme svému národu to, co potřebuje, to znamená naši pozornost, naši lásku, tak národ nám to vrátí. Protože národ je pozitivní věc. A staré národy, jako jsme my, které jsou tady už po tisíciletí, v tom mají obrovskou zkušenost, máme nádhernou historii a můžeme mít i nádhernou budoucnost, pokud se budeme hlásit ke svým předkům, opírat se o jejich práci a k sobě se chovat jako lidé. Přeji sobě i vám, aby se společnost lidí zase vrátila mezi nás. Děkuju.
0: Takže přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, zůstaňte nám věrní, v pondělí od 8 jedeme další pořad, další premiéru živou, v úterý máte dokonce dva pořady a tak dále, jako vždycky. Takže děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a jak říká klasika, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. A teď teda nevím, jestli máme připravenou písničku.
1: Ne,
0: protože Jirka se v tom tady vrtala a celý to rozhasila samozřejmě, takže to, co tady vždycky bylo, tak tady teď momentálně není, ale já ji tam narvu, i kdyby čert na koze jezdil, protože
1: až nás budou miliony,
0: tak se budou dít věci. Tak.

0: Milí přátelé, dámy, pánové, vítám vás všechny srdečně na dnešním představení knížky, kterou jsme nazvali Změna režimu politiky. Je to již šestá kniha naší svatoplukovské edice v nakladatelství Dauphin. Máme tady mezi námi, když teď ho momentálně nevidím, ale byl tady zatím stolkem Daniel Podhradský, to je ředitel. Jo, dobře, tak to je pan ředitel nakladatelství, který tu knihu přivezl i jiné knihy, které jsme u něj vydali, takže po skončení té dnešní besedy, té debaty s autory této knihy, budete mít tu možnost si ty knížky tady zakoupit a nechat si je také podepsat od autorů. Na vzniku této knihy se podílelo celkem 21 osobností veřejného života. S Danielem teda 22. Je tam celkem 18 příspěvků, takže některé ty příspěvky mají dva, ty autory. A já jsem si na pódium pozval 9 z nich. A budu jim v té první části klást otázky. Budou to otázky stručné a vás také prosím o co nejstručnější odpovědi, aby se dostalo na každého a aby taky byla příležitost o té, řekněme, úvodní části, abyste se také mohli ptát vy. Ale já bych vám nejprve rád na úvod přeci jenom tu knihu představil, než se dovíme, co je obsahem těch jednotlivých příspěvků. Co nás tedy k tomu vedlo? Mnozí víte, že knížku s podobným názvem jsme vydali už před rokem. Ta se také jmenuje Změna režimu. Se věnuje jednotlivým politikám a ta první kniha, ta je, řekněme, psaná ve vyšší míře obecnosti. Tam se věnujeme institucím. V té první knize vysvětlujeme, proč pro zachování demokratického a svobodného života v naší zemi nestačí už pouhá změna vlády. Proč je pro záchranu demokracie zapotřebí provést některé zcela zásadní, fundamentální změny na úrovni naší ústavy? Nově koncipujeme poměr mezi jednotlivými institucemi a zabýváme se těmi, řekněme, základními východisky pro tolik potřebnou politickou změnu. Ale abychom nezůstali právě v rovině té obecnosti, tak jsme vlastně tuto ambici přetavili v tu druhou knihu, kde už rozpracováváme tuto ideu do těch jednotlivých kapitol podle toho, jak je řízen stát. Jo, tak jako má vláda svá ministerstva, tak tato kniha má svoje rezortní kapitoly, kde se ti autoři přichází s představou, jak by stát, který je suverénem na svém území, který není omezován zvenčí, svázán k tomu, aby má, řekněme, úzce vymezený manévrovací prostor, tak stát, který ho má daleko širší, jak by taková politika v tom daném oboru měla vypadat. Je, myslím, důležité číst ty knížky ve správném pořadí. Takže pokud si tady koupíte tu druhou a nebudete mít tu první, uděláte chybu. To není, jako je to dobrý marketingový tah, to jako uznáte, ale to není ten hlavní důvod, proč to říkám. Jo, když budete číst tu dvojku, tak si budete říkat, to přece to se nedá prosadit za současný situace. Jistě, protože to, co je zapotřebí udělat, předtím vysvětlujeme v té první knize, která vyšla před rokem. Co mají všechny ty příspěvky v té druhé knize společné? Je to primárně idea svrchovanosti. Čili my vycházíme právě už z předpokladu, že Česká republika, náš stát, má opět možnost si plně určit, jakou cestou se v té které oblasti vydá, bez toho, že by něco k tomu nařizoval nebo zakazoval Brusel nebo jiné centra moci, která nemáme zde pod kontrolou. Takže to je základní východisko, je ta myšlenka svrchovanosti, suverenity, což je ostatně téma také naší vůbec první knížky v té edici Svatopluk. Druhý důležitý aspekt všech těch příspěvků je to, že přicházíme s vizemi, které jsou proveditelné, které jsou praktické, čili není to nějaké snění, není to, co by mohlo být, kdyby, já nevím, se stalo něco, co v zásadě je naivní očekávat. Jo? Ale co se dá opravdu reálně prosadit za předpokladu, že se uvolní ty šrouby a budeme zase trochu svobodněji dýchat. Je tam prostě obsažena ta politika národních zájmů. Nejsou to nějaké konstruktivistické nápady z říše politických abstrakcí, ale prostě konkrétní kroky, které je třeba provést, aby ten systém sloužil obecnému dobru, což je základní účel vlastně fungování státu. Zároveň jsme dbali na to, během přípravy té knihy, aby to nebylo 18 příspěvků tak nějak jako halabala, že si každý napíše, co ho jako momentálně napadá. Všechny ty příspěvky mají podobnou strukturu, popisují ten současný stav, ty největší neduhy toho stávajícího režimu a pak přichází s tou představou, s těmi jednotlivými kroky, co je zapotřebí prosadit, co je zapotřebí změnit. Čili ta kniha jako celek tvoří jakýsi vnitřně sourodý manuál dobrého vládnutí. A poslední moje poznámka na úvod, není to jenom kniha do poličky. Takových knih, které prostě si koupíme, prolistujeme, někam vložíme, těch máme sami hodně. A to jsme nechtěli toto množství ještě rozšířit o tuto. Ale hlavním účelem té knihy je ve společnosti vyvolat debatu, diskuzi o jejím obsahu. Čili taková debata, jako povedeme dnes, tu povedeme v příštích měsících po celé republice. Všude tam, kde má Svatopluk svoje větve regionální, kde působí, tak budeme zvát vždycky v nějaké obměněné sestavě autory této knihy a vysvětlovat, o co nám jde, co chceme v této zemi prosadit. Čili ta kniha je jakýsi materiál, podklad pro to, abychom společně si vydiskutovali, o co budeme jednou usilovat, až se ta politická situace ještě více změní. A nyní mi dovolte, abych představil ty, které jsem si vybral pro tu dnešní besedu. Nemohl jsem sem posadit za ten stůl všechny i z těch, jak vidíte, prostorových důvodů, ale to neznamená, že by jejich příspěvky byly nějak méně cenné nebo méně hodnotné. Já s nimi samozřejmě počítáme na ty besedy na jiných místech, ale tady v Praze jsme chtěli udělat setkání, řekněme, v co nejhojnějším počtu. Ty další už budou třeba jenom se dvěma, se třemi autory. Takže já si dovolím nejprve představit Janu Turoňovou, Petra Druláka, Jana Skalického, Ilonu Švihlíkovou, Martina Pecinu, Ivana Noveského, Tomáše Doležala a Andreu Roskovcovou. A mezi námi jsou ještě další autoři. Pan doktor Rád. Pak tady Tomáš Břicháček. Miroslav Belica. No a to nejlepší nakonec, já se jmenuji Michal Semín. Jak jsem říkal, takovým leitmotivem té knížky je ta idea svrchovanosti. Takže jsem si pro vás, přátelé, připravil otázky, které se týkají pochopitelně těch vašich příspěvků, ale budu se na ně dívat právě touto optikou. Jani, já bych začal s dovolením u tebe. Ty v tom svém příspěvku koncipuješ novou bezpečnostní doktrínu, která je směřována směrem dovnitř, jo? Čili něco, co by normálně mělo na starost ministerstvo vnitra. A ty říkáš, že migrační politiku dnes fakticky neurčuje Praha, ale Brusel, přes migrační pakt, přes financování neziskových organizací ze zahraničních zdrojů. Co je podle tebe třeba udělat, aby se vliv těchto faktorů minimalizoval? Prosím, ano.
1: Dobře, děkuji moc. No ono to, já si asi stoupnu taky, abych byla vidět. No, nemáme hlasitý mikrofon, děkuju. No, ono to hodně souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou, o které ty mluvíš. My v podstatě... Já to, co se nedá zapnout... Tady není. Měl jsi sednout blíž, aby jsi líp slyšel. Dobře, takže zapínat se nebudeme. Tak souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou hodně, protože my máme samozřejmě naše bezpečnostní složky. Ty jsou funkční, tady existují, máme jejich strukturu. Samozřejmě dají se v mnohem vylepšit, o tom se třeba ještě pobavíme, ale jsou tady. Ale důležité je, jaké mají politické zadání, jak fungují v tom našem státě, kdo jim říká, co mají dělat, co mají chránit a co chránit nemají. A samozřejmě ta migrace, to je velké téma, protože zrovna v té migraci asi v budoucnu budeme nejvíc pozorovat, jaké vlastně motivy a zájmy jsou naší vlády. Jak my víme, minulá vláda nám prostě migrační pakt vyjednala, dokonce i ho vyjednávala, migrační pakt schválila, přijala a ono to jakoby teď vypadá, já mám pocit, že to trošku spí, ale ono je to jenom tím, že k tomu už diskuze byla a žili jsme v tom období, kdy ještě ten migrační pakt nebyl platný. Ale zrovna teď, v červnu roku 2026, přichází v platnost. A teprve od příštího roku se začnou ty jeho pravidla nastavovat, bych to řekla v takovém tom plném gardu, protože teď ještě jsme v jakémsi mezidobí. A ty ses ptal, jako co my můžeme dělat, aby k tomu teda nedošlo, nebo aby se nás ten migrační pakt netýkal.
0: Ochrana hranic, jo? Věnuješ se v té první části svého příspěvku.
1: Ano, jistě, je to ochrana.
0: Se zabýváš ochranou hranic.
1: Ono by
0: Jak je chceš posilnit? Co chceš konkrétně, jo. Co navrhuješ?
1: No ono by bylo ideální, kdyby prostě my jsme nerespektovali ty pravidla migračního paktu. Kdyby my jsme nesouhlasili s tím, že si budeme brát migranty, které Evropská unie bude rozdělovat. Aby jsme nesouhlasili s tím, že nám sem budou posílat migranty, kterým my máme vyřizovat žádosti o azyl. A aby jsme nesouhlasili s tím, že se z toho budeme vyplácet ty velké peníze. Ale když už tohle se nezvládne a opravdu by došlo na nejhorší, že nám ti lidé sem přicházet budou, což je otázka, jestli budou nebo ne, protože sami migranti, kteří jsou v západní Evropě, oni se nechtějí. Ti stávající prostě nechtějí do střední a do východní Evropy, což je ta naše obrovská výhoda. Ale ty noví nám sem posílat můžou. A ve chvíli, kdy k tomu přijde, tak tam jsem se věnovala té ochraně hranic, které mě ty vybízíš. A tam samozřejmě nemáme jinou možnost než to, aby jsme přijali opatření na ochranu těch hranic. Vlastně to, co jsme si teď odvykli. My jsme si v rámci vlastně všech ostatních opatření řekli, dobře, hranice nám chrání Evropa, hranice nám chrání Frontex, my se tomu nemusíme věnovat. Jo? A my musíme prostě změnit to myšlení, musí to samozřejmě udělat vláda a začít si ty pravidla na té naší vnitřní hranici znovu zavádět. Ostatně dělají to i jiné státy, dělá to Německo, prostě jako odehrává se to Polsko, jo? Není to nic, co by jako mělo být úplně mimo současnou dobu, současnou éru. No a to je vlastně jedna věc, jo? Ta vůle vůbec to udělat, ta tady musí být. Jo, za určitých okolností tady být musí. No a potom jsou ty technické možnosti, a to zase v dnešní době my ty technické možnosti máme, já se o nějakých zmiňuju, to znamená, je to vlastně to, že jsme se pořádně nevěnovali například nákupu dronů, skoro, že tady není Jarda Štefec, dneska ten by nám o tom možná víc popovídal, a takže kromě těch dronů, který nám můžou prostě mapovat, chránit nám ty hranice, tak máme prostě technologie, kteří jsou schopní místo těch lidí, aby jsme tam nemuseli mít desítky, stovky vojáků, policistů, tak jsme schopni tam mít ty technologie.
0: Děkuji, Jano, já bych měl, mě napadají další otázky, když hovoří samozřejmě, ale já myslím, že uděláme takové první kolečko a když budeme na tom časově dobře, tak bych vám pak ještě položil jednu otázku, jo, navazující na to, co jste řekli. Zmínila si Jaroslava Štefce, omlouvá se. Jo, mrzí ho, že nemohl nakonec dorazit, je to jediný vlastně z těch autorů, který tu měl sedět, bohužel tu tedy není. Ten se ve svém příspěvku věnuje také bezpečnosti, ale té vnější. Jo, poukazuje na to, že nám chybí vlastně bezpečnost nebo obranná doktrína a přichází s nějakou tedy představou toho, jakou bychom měli přijmout. Ty potřebné reformy v těchto silových rezortech, jako je vnitro a obrana, tak nejsou možné bez posílení naší suverenity v zahraniční politice. Ty ses, Petře, té otázce věnoval už v té první knižce, kde jsi zdůraznil mimo jiné tu potřebu našeho určitého rozvolnění těch vztahů na ty struktury politického západu. V této druhé knize píšeš jakýsi program pro svrchovaně jednající ministerstvo zahraničí, jo, které jenom neodezírá z úst těch velmocí nebo těch nadnárodních subjektů. Ta tvoje vize nového zaminy tam zajímavě vlastně nebo přichází s úplně novou rolí pro prezidenta republiky. Jsme dnes aktéry sporu, že jo, kdo vlastně u nás tvoří zahraniční politiku, zda vláda, prezident. A jestli by si mohl vlastně tu první a druhou knihu tak trochu propojit právě přes tu osobu prezidenta.
2: Jo, děkuju. Já si nakonec stoupnu, když tady vlastně z hlediska ozvučení je to asi lepší. No, pokud má mít stát skutečně svoji zahraniční politiku, pokud má být suverénní, tak potřebuje zahraniční politiku. Stát, který je součástí EU a NATO, v podstatě zahraniční politiku moc nepotřebuje. On na ní může rezignovat. Jako ne, že by to bylo dobře. I členské státy EU a NATO mají zahraniční politiku. Máme příklad Turecka, máme příklad Orbánova Maďarska, Francie něco dělá, jo, to znám, ale když ten stát nedělá nic, tak v zásadě se o něj ostatní postarají. Ne v nějakém dobrém slova smyslu, jo, je tam nějaký bruselský autopilot a ten to řídí. Jo, ten stát vlastně nemusí dělat nic a jeho existence úplně nemusí být ohrožena. Jo, ona je ohrožena v podstatě těmi postupnými bruselskými kroky, podobně jako ostatních členských států, ale je to něco jiného. V okamžiku, kdy skutečně stát se chová suverénně, kdy skutečně dělá důležité volby, tak některé ty volby můžou dopadnout dobře a některé špatně. Jo, je to jako v biznise. Když je někdo zaměstnancem a když je někdo tím podnikatelem, který to vlastní. My v EU a NATO jsme v pozici trochu těch zaměstnanců. Jo, to znamená, my třeba ten zaměstnanec v dostatečně vysoké pozici, může tomu vedení něco říkat a může změnit dokonce i chod té firmy. Ale když to nedělá, tak nějak se veze, nějak to funguje. Kdežto, když nejsme součástí těchto uskupení, a já myslím, že my nebudeme součástí těchto uskupení, ne třeba z důvodu, že bychom dokázali jednostranně vystoupit, to snad by ani, myslím, moc nešlo, ale oni se rozpadnou. Dostanou se do takové krize, že budeme v jiné situaci. Tak v takových chvílích skutečně se dělají rozhodnutí, která mohou být dobrá nebo špatná. No, jako v té firmě. Ten majitel může udělat fantastické rozhodnutí, který tu firmu katapultuje do úplně vyšší kategorie podnikání, anebo udělat takový rozhodnutí, které povede k zániku té firmy. To všechno se nese se svrchovaností. A proto, pokud tedy mluvíme o svrchovanosti, tak bychom měli mluvit o institucionálních předpokladech. O institucionálních předpokladech. Co se musí změnit v těch institucích, aby ten stát skutečně se mohl vůbec svrchovaně chovat. No a my jsme vlastně k tomuhle, tam, jak Michal říká, tam je určité předpolí v té první knize, protože my mluvíme o poloprezidentském systému. My mluvíme o poloprezidentském systému, a to z dobrých důvodů, že v okamžiku, kdy stát je svrchovaný, tak tam musí být jasno v tom, kdo dělá zahraniční politiku a kdo za ní nese odpovědnost. Když se podíváme na tenhle režim, tak vlastně v tomhle jasno úplně nikdy nebylo. Dneska, po 34 letech od vzniku České republiky, se zvažuje, že se podá ústavní žaloba, aby se vyjasnily kompetence prezidenta a vlády. V zahraniční politice. To o něčem svědčí. To znamená, my v tom Bruselu, v tom bruselském systému si to vlastně ale můžeme dovolit. Mě to vlastně jedno. V okamžiku, kdy skutečně budeme odpovědní za svůj osud, tak si tohle dovolit nemůžeme. Tady může být jen jedna instituce zodpovědná za zahraniční politiku a my ten koncept změny režimu koncipujeme tak, že to má být prezident, přímo volený prezident. To znamená, je to ten poloprezidentský systém podle de Gaulova vzoru. To neznamená, že by ministr zahraničí nehrál nějakou podstatnou roli. Ministr zahraničí by měl hrát mnohem podstatnější roli, než hraje dnes. Když se podíváte na tu mou kapitolu, tak je to ministerstvo zahraničí, jaké jsme ještě neměli. Jo? To, co tam navrhuju. To znamená odpovědnost za rozvědku. Dneska rozvědka z nějakých důvodů odpovídá ministerstvu vnitra. Jo? Zvláštní. Jo? U kontrarozvědky by to člověk pochopil. U rozvědky je to fakt divný. Odpovědnost za ekonomickou diplomacii. Dneska klíčové odbory ekonomické diplomacie jsou na ministerstvu průmyslu a obchodu. A pak samozřejmě vypořádat se s těmi, kteří tu svrchovanost nahlodávají zevnitř. Nevládky, kulturní fronta, to jsou ta česká centra, ale také neloajální úředníci. To je jeden z velkých problémů ministerstva zahraničí. Podstatná část toho úřednictva je socializována do těch bruselských struktur. Každý ministr zahraničí, který by chtěl dělat nějaké změny, tak musí vycházet z toho, nevím jakou část, jo? Možná třetinu, čtvrtinu, že by se s nima musel rozloučit. No, takže to jsou možná, to jsou takové základní kontury. Já už asi už jsem přesáhl ten čas, tak nebudu tady dál.
0: Děkuju, Petře. Zbytek samozřejmě najdete v té knize. Ona by byla škoda, kdyby vám naši milí tady autoři všechno řekli, že jo. Jo, takže a myslím, že jste i pochopili z toho, co Petr Drulák říkal, jak je důležitý číst ty knihy společně. Že to je opravdu koncipovaný jako tandem, že když pak budete číst vlastně tu precizaci, tu představu o tom, jak má fungovat ministerstvo zahraničí, tak v tom současném systému vlastně nenacházíte jako dostatečný zdůvodnění pro to, jak by to takhle mohlo fungovat. Ale v případě zvlášť toho poloprezidentského režimu už to samozřejmě smysl dává. Jo? Takže číst tomhle pořadí. Děkuju. Přejdeme nyní od té bezpečnostní a zahraniční politiky k ekonomice, že tak jako je třeba posílit odolnost našeho státu v otázkách bezpečnosti, tak něco podobného se musí odehrát i na poli hospodářství. To dnes vykazuje nemalý zranitelnosti a o nich a o tom, jak je odstranit, píše ve svém příspěvku Ilona Švihlíková. Ilono, ty jsi autorkou dneska už slavné teze, že Česká republika se stala kolonií ekonomicky závislou na zahraničním kapitálu, zahraničních bankách,

0: zahraničních mateřských firmách. Jaké hlavní kroky podle tebe, nebo jo, co i v tom tvém příspěvku, jaké kroky navrhuješ učinit, abychom se z tohoto dosti nelichotivého postavení vymanili? Prosím, Ivono.
1: Tak dobrý den taky, já se taky teda radši postavím.
0: Děláte to správně. Ano,
1: ano. Dobře. Tak já jsem se věnovala, přesně jak Michal řekl, těm zranitelnostem, protože to je téma, kterému se u nás moc pozornosti nevěnuje. A zároveň je to téma, které se ukazuje být čím dál důležitější. Protože když se podíváte na dění v posledních měsících, tak vidíte, že velmoci se snaží cílit přesně na slabosti určitých zemí a vydírat je s tím prostě a omezovat výrazně jejich prostor ku svému prospěchu. A naopak třeba země, do kterých bychom to neřekli, zase velmi aktivně pracují se svými silnými stránkami, jako je třeba geografie v případě Iránu a podobně. Takže ono je dobré mít tuhletu jako tu základní analýzu a vědět, v jakých oblastech jsem buď okamžitě vydíratelný a v jakých, řekněme, nevyužívám minimálně svůj potenciál a jsem zbytečně zranitelný a jde to napravit. Já jsem se tam věnovala několika tématům, ale stručně, aspoň abych dodala trochu optimismu, zmíním jedno, a to je, dvě, ale jedno jako pozitivně, a to je otázka vlastnictví dluhopisů. Mm-hmm. Tohle je samozřejmě velikánský problém, protože se hodně hovoří o tom, že jako dluh, když je vysoký a jak je vysoký a nebezpečný a podobně, a potom obsluha dluhu a jak vypadají výnosy z dluhopisu a že se zvyšují nejenom u nás, ale vlastně v celém světě, to je tím proinflačním prostředím mimo jiné, ale už se hrozně málo mluví o tom, že je velice důležité, kdo ty dluhopisy drží. Jo, kdo je má prostě pod svou kontrolou. A tady na první pohled, jak tam píšu, to vypadá, že Česká republika je na tom úplně báječně, protože vykazujeme velikánský podíl v držbě rezidentů. Ne jako Japonsko, ale taky velmi vysoký. Ale bohužel, když se podíváme podrobněji do té statistiky ministerstva financí, tak zjistíme, že velká většina z toho jsou takzvaně jako sice domácí subjekty, ale jsou to dcerky nadnárodních firm, ať už bank, nebo různých fondů investičních, penzijních, pojišťovacích společností a podobně. To znamená subjekt, který je pod zahraniční kontrolou, ne pod domácí. A tam ta vydíratelnost je samozřejmě veliká, obzvláště u toho našeho finančního sektoru jako takového. Takže jeden z nástrojů, který malinko přispívá, který jste možná už využili, je právě dostat víc dluhopisů mezi občany. To znamená dluhopisy pro občany, to je teď, co probíhá. Vidíte, že zájem o to je. Ano, nejsou to cifry, které by dokázaly vykompenzovat to, co dělají ty banky, ale je to dobrý, každopádně dobrý směr. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá věc je mobilizace domácího finančního kapitálu. My máme velkou výhodu v tom, že naše obyvatelstvo je velmi spořivé z mnoha různých důvodů. Ať se nebudu tady zabředávat do toho, jak máme velký úspory a proč, ale každopádně máme velké úspory, akorát je zase máme uložený u těch dcerek těch nadnárodních bank. To znamená, my musíme vytvořit vlastní domácí struktury a nikdo mi nebude říkat, že to nejde, když se díváte na ty skutečně české banky, které u nás operují, tak všechny vznikly z dola jako družstevní záložny. Všechny. No, takže ten potenciál tady je, včetně rozvoje kapitálového trhu, což by se nám taky moc hodilo, abychom tu závislost na tom zahraničním rozhodování, se kterým zrovna tady ta osoba po mé levici má zkušenosti, abychom omezili. Upřímně skoro všichni podnikatelé s tím mají nějaké zkušenosti. No a další bod, kterému se věnuju, je naše velká závislost na exportu. My samozřejmě máme nějaký exportní profil ekonomiky, to není nutně špatně, ale přece jenom by bylo dobré, abychom trošku víc tu ekonomiku vybalancovali, trošku víc narovnali. A proto já tam navrhuji několik opatření na posílení té lokální ekonomiky, aby se nám prostě víc střetávala ta naše výroba s tou naší domácí spotřebou, abychom si uvědomovali, že každý náš nákup má nějaký smysl. A vlastně tím končím něčím podobným, co už tady zaznělo, a sice, že ty velké změny často začínají v naší hlavě a naším každodenním rozhodováním, čemu dáme přednost a jaká kritéria prostě si u toho stanovíme, jestli se rozhodneme podpořit českou banku, český dluhopisy, české výrobky, pokud tomu prostě ta možnost je, pokud tenhle ten výběr existuje. My se totiž často do té nohy, jako kromě toho Bruselu a dalších, tříníme i sami. tím, že jsme málo loajální sami k sobě. Tak říkají, tím, že tohle neplatí samozřejmě na náš spolek, že? Jinak byste do něho taky nevlezli, ale je to celkově problém, který se tady snažím trošku, no, spíš dlouhodobě burcovat, abychom si vážili vlastní práce a podporovali ji, protože to za nás jaksi nikdo jiný neudělá.
0: Já ti děkuju, Ilono, určitě si už teď jste plně vědomi tý vzájemný těch souvislostí mezi tou politickou svrchovaností a tou svrchovaností ekonomickou. Jedna bez druhé dost dobře není možná. Tady Honza Skalický už určitě je natrní, že jsem ho jako přeskočil, ale doprava, to uznáte, to si počká ještě chvíli, protože kdo jste sem jeli touhle dopravou, to je prostě nereformovatelný. Jo. Se v zásadě změnit skoro nedá. A nebo na to musí být někdo, jako je Skalický. Teda jako. Ale dobře, pojedeme tak, jak to mám tady pěkně před sebou, a to je Martin Pecina. Martine, ale ty jsi to určitě nahrál, takže tvůj příspěvek se jmenuje Vize národně orientovaného a méně regulovaného hospodářství. Takže moje otázka zní, jak souvisí, pokud vůbec, ta přemíra těch regulací s tím, že to naše hospodářství je do té míry, o které mluvila taky tady před tebou Ilona, vlastně v područí těch cizích zájmů. Jo? Jestli to množství těch všelijakých zákazů, příkazů, regulací, jak to s tím souvisí, že jsme takto vázáni na to, na ten zahraniční vliv.
2: Dobrý den všem. No, já nevím, jestli ta regulace souvisí s tím, že jsme v područí. Určitě ty regulace souvisí s tím, že v zásadě celý průmysl v Evropě, nebo průmysl téměř v celé Evropě umírá. A mě se mnozí lidé ptali na to, kdo si myslím, že to způsobuje. Já to fakt nevím. A krásnou odpověď na to možná dává knížka Prolomení hrade pod pana kolegy Hampla, Petra Hampla, který vysvětluje, že to je vlastně samovolný proces, tak možná to tak skutečně je. Ale ty procesy, té regulace, zejména regulace, které jsou ideologicky podmíněné, tak ty jsou pro náš průmysl zničující. No, se to viděli v mnoha oblastech, ale já jsem se v té knižce snažil vypíchnout oblasti, ve kterých Česká republika byla vždycky silná, protože si myslím, že tak, jak ve firmě máte, si musíte, když přijdete do nové firmy, udělat nějakou SWOT analýzu a říct si, toto jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, tak stejně by si to měl udělat každý minister průmyslu a říct si, kde jsou silné stránky a kde jsou příležitosti. To jsem se snažil nějak, nebo pokusil jsem se to nějak pojmenovat, a prostě v České republice více než 200 let fungovalo silné hornictví, silné hutnictví, těžké strojírenství, přesné strojírenství, automobilový průmysl. A to jsou věci, ve kterých jsme byli fakt dobří, a oni postupně jako od vrchu, tak jak jsem to jmenoval, tak postupně umírají. Že hornictví, ještě něco bylo v severních Čechách na těžbu, povrchovou těžbu hnědého uhlí, možná se bude někde těžit litium, ale jako nikoho to v zásadě jako moc nezajímá. O hutnictví se netřeba bavit. Mimochodem, kdo by si myslel, že jsem já koupil novou huť, tak podotýkám, že to si vymysleli novináři. Že jako, je to absurdní, a do takové jsme se dostali situace, že nikdo nechce slyšet, když řeknu, že já jsem nic nekoupil, a pak si večer v televizi přečtu, že firma, kterou koupil bývalý ministr Pecina, tak propuští nějaké lidi, tak to je úplně jako na infarkt. Ale přesně tak, už mě to nikdo neuvěří. A tak jako z hutnictví už nám zůstalo v zásadě jenom Třinec z toho, z 12 milionů tun oceli, které se tady vyráběly těsně před vstupem do Unie, tak je to dneska někde kolem z 12,5 milionů, tak je to nějaké 2 a něco milionů tun ročně. No a to strojírenství postupně taky, že jo, tak jako tady se nebudeme bavit dokladně. V Ostravě je ten proces úplně stejný, Vítkovice, měli 185 let a je po nich

0: žila tak, jako první chce, aby jsme umřeli my, to je taky celku pochopitelné. A když už se nám začne dařit třeba vyvážet do Číny, tak pošleme někoho na Tchaj-wan, nebo někdo pošle pana Vystrčila na Tchaj-wan, jako samozřejmě má nějaké biznisové pozadí. On tam nejel proto, aby zachraňoval Tchaj-wance, to je jako asi každému jasné. Čili takhle jakoby postupně nás to likviduje, no a teď přišly ty ideologicky podmíněné zásahy, jako je Green Deal, jako je ESG, jako o tom většinou ani nevíte, ale já musím prostě zaměstnávat ve firmě, která má 60 lidí, jednoho člověka na to, aby sledoval uhlíkovou stopu zaměstnanců. Sledujeme, jestli zaměstnanci jezdí na kole, to fakt jako není legrace, jestli zaměstnanci jezdí na kole, nebo jezdí tramvají, nebo jezdí autem do práce, a když jezdí autem, jestli mají elektromobil, nebo úplně prostě jako naprosté šílenství. Teď jakoby do toho regulace bank, takže banka vám nedá úvěr na to, když chcete stavět uhelnou elektrárnu ve Vietnamu, na to zapomeňte, Vietnamcům to nevadí, že jo, no a jako naše činnost taky nevadí, ale naše jako banka, naše italská banka, se kterou děláme, tak nám nedá úvěr na to, aby my jsme dělali inženýrskou činnost na uhelné elektrárně ve Vietnamu. O tom, že nesmíme dělat do Číny, do Ruska, že nás to nikdo nepodpoří, no o tom se ani jako nebavím, a že když budeme dodávat do Ruska, tak nás ještě zavřou. No. Čili to je jakoby tyto regulace, které jsou ideologicky, politicky podmíněné, nás asi začínají drtit víc a víc, místo toho, aby jsme si řekli, tohle jsou naše silné obory, pojďme podpořit, co ještě přežilo, a vydefinujme si, to jsem se v té knize taky pokusil, vydefinujme si nějaké obory perspektivní, ve kterých se zdá, že jsme dneska dobří, a ty pojďme podpořit, jako to dělají v mnoha jiných státech.
1: Moc děkuju, Martine. Všechny ty nesmysly spojené s Green Dealem, který si tady zmínil, tak se silně projevují v naší energetické politice. Tam ta podvázanost nebo ta podřízenost zase tomu nadnárodnímu těm strukturám, tak se na tom velmi dobře dá jako ilustrovat. A touhle problematikou se v naší knižce věnoval Ivan Oveský. Takže Ivane, prosím tě, mohl by si tady krátce dva, tři kroky, které zapotřebí udělat, které by stát, který se jako nějak vyváže tady z toho područí Green Dealu, který musí co nejrychleji udělat, abychom si udrželi jakž takž nějakou energetickou soběstačnost?
2: No, já jsem v tom měl 10 bodů. V té knize je 10 bodů, které bychom měli v podstatě udělat. První z těch 10 bodů už je dneska...
1: Tak dva, prosím.
2: To já vím, a ono je to potřeba to v kontextu, jo. Z těch 10 bodů v podstatě dneska je 9 bodů pase.
1: Aha.
2: 9. 9 z 10 je pryč. Poté první bod byl, že ČES a vůbec se plynárenská a elektrárenská síť a všechno by se mělo normálně dostat do rukou státu. Místo toho máme teďka pevního šestý bávána hromada ČESu, kde se rozhodlo, že ČES se rozkrade, nikoli ze státně rozkrade. Protože to nejcennější, co tam je, to znamená, to jsou distribuční sítě, to je obchod, služby, všechno, tak to přijde pryč. A místo toho, aby se to teda zestátnilo, tak se to rozkrade. To je pevní věc, to byl ČES. Jo? Druhá věc. ETS 1, ETS 2. ETS 1, vláda nám taky slibovala, dala si do programového prohlášení, že z toho vystoupí. Dopadlo to tak, že ETS 1, o tom už dneska nikdo v podstatě nehovoří, ETS 2 teďka obrovské vítězství, že se údajně zastropuje ETS 2 na 45 euro za tunu. Což samozřejmě víme, že ten mechanismus toho zastropování cenných papírů je v podstatě na vodě, protože tam je prostě takový nějaký systém, který podle mě nemůže fungovat. To by spíš mohla říct paní Ivona tady asi, jo? Protože to je spíš její doména. Za třetí, uhlí. Už to tady nakous Martin. Uhlí. My jsme se zbavili, my zatápíme, jak idioti, zatápíme dolin na severní Moravě a v severních Čechách, likvidujeme náš uhelný průmysl. to je prostě neštěstí a to ty další generace nás budou proklínat za to, co děláme. A bohužel tím se dostáváme do toho, že nejenom, že se nevymaňujeme z toho područí, a naopak

0: se dostáváme čím dál víc do područí. Bohužel, protože bez toho uhlí, to je v podstatě jediná surovina, kterou máme nejenom my, ale vůbec vlastně v Evropě víceméně. Za další, pátý blok, a dneska už pátý a šestý blok v Dukovanech. Jo, tam jsou čtyři bloky a teďka pátý, šestý blok. Takže ta notifikace, která tam byla, protože když si chceme postavit my tady vlastní jadernou elektrárnu, tak musíme požádat Brusel, aby nám to dovolil, protože tam bude veřejná podpora. Takže to, co tam bylo na ten pátý blok, to už neplatí, ta notifikace, bylo požádáno o novou notifikaci a teďka signalizuje Brusel, že vlastně neví, ale že se to bude muset doplňovat a že vlastně to možná nevíde. Což je teda další jako šílená věc. Máme rozestavěný, nebo respektive máme v Temelíně, máme komplet připravený další dva bloky, třetí, čtvrtý. Tam jsou dneska dva bloky, dvě tisícovky, třetí, čtvrtý blok, kompletně připravený všechno. Nikdo to nechce zatím dostavět. Vláda sice říká, že o tom přemýšlí, ale neviděl jsem žádný konkrétní kroky na to. Což je teda taky průšvih, jo? Protože říkají, nechceme uhlí, ale to uhlí není čím nahradit. Není čím nahradit. 40% vyráběno z uhlí, prostě nemáme zatím čím nahradit, nebudeme si nic zalhávat. Za další, OZE, to jsou ty občasné, oni tomu říkají obnovitelné, jsou to občasné zdroje energie. Neříkejme tomu obnovitelné, i když se tomu taky dá říkat obnovitelné, protože oni obnovují svoji činnost vždycky, když začne svítit a foukat. Takže z toho pohledu jsou fakt obnovitelné, jo? Ale bohužel, jako to, jak oni to říkají, to vůbec není pravda. Teď máme obrovský problém, o kterém se nehovoří. 1.6. byl deadline na to podávat připomínky k těm akceleračním oblastem. Akcelerační oblasti jsou normálně úplně sprostý zločin. Nachystala to vláda Fialova a bohužel vláda teďka v tom pokračuje, Babišova. Bohužel, jo, ty větrné elektrárny, to je prostě šílenost. Představte si 4 kilometrů vysoký větrníky, jo, který dělají hluk, svítěj, já nevím co všechno. Je to v podstatě jenom obyčejná mašina na dotace. Na nic jiného to nefunguje. A udělají to tak, že je to v rozporu s evropskou směrnicí. To je strašně důležitý. Já ten Brusel nechci hájit, ale v tomto případě musím říct, že Brusel se choval inteligentně a do té směrnice RED 3 z roku 2023 jasně napsal, že ty akcelerační oblasti musí být na nezemědělské půdě. To znamená tam, kde už je to dávno vyřízený, to znamená tam, kde vlastně to jsou, já nevím, haly třeba průmyslových objektů, haly logistický, jo, střechy logistických, to bývají doly. Prostě všechny ty věci, kde už dávno to není zemědělská půda, už to nikdy zemědělská půda v podstatě nebude. Ale oni ne, oni klidně normálně to narvají na zemědělskou půdu, dokonce na černozem. Což je teda prasárna non plus ultra, jinak se to opravdu říct nedá. A když si vezmeme, že třeba jenom ty soláry, které dneska už vás nebude chtít nikdo připojit a nikoho nechtějí připojovat, ale najednou se vytyčilo, na 1500 MW se vytyčilo soláru a jenom ty soláry zaberou normálně 7 milionů metrů čtverečních. 7 milionů metrů čtverečních se zabere zemědělský půdy. Zemědělský půdy, to nehovořím o tom, že dali něco i na ty Brownfield, já jsem chtěl říct blackouty. Sorry, díky.
1: Přijdou taky. Jo?
0: Ty přijdou posléze, jo? No, VVN, jsem říkal, neměl by se stavět ty VVNka do Německa. Staví se to pořád, bohužel, a v podstatě to mají to v podstatě v plánu, že to budou stavět. Což je teda další průšvih, protože my nepotřebujeme dělat tranzit zadarmo, dělat tranzit německý elektřiny sem a tam. My potřebujeme mít vlastní zdroje. Jo? Státní obchodník elektřinou, státní obchodník plynem, to v podstatě zařvalo díky tomu rozdělení ČEZu, takže to je pasé. Ale to mělo fungovat, protože stát si tím pádem vyrazil z ruky všechny nástroje k tomu, aby mohl ovlivňovat ceny energií. A cena energie je základ. To může říct tady Martin, to řekne Ivona, to řekne Honza, to řeknou všichni, že jo. No, takže poslední zůstává energetický mix, to je ještě možná nějaká šance, že se podaří ho udržet, a už tomu taky moc nevěřím. Takže je mi líto a nepotěšil jsem vás. Děkuji.
1: Přesto ti děkujeme. I tak velké díky. Určitě přijdou nějaké dotazy potom z publika na tebe, o tom nepochybuji. No a teď Jan Skalický. Jeho příspěvek zní skoro až tak jako poeticky dopravní desatero pro budoucí ministry. No. Skoro jako bys si to psal pro sebe, člověče. A to tvoje dopravní desatero stojí na jednom klíčovém postřehu, že problémem není nedostatek peněz, těch je v dopravě jako hafa, ale absence nějaké závazné státní koncepce. Jak by podle tebe, krátce, měla taková koncepce vzniknout, proč nevzniká, proč neexistuje a proč vlastně všechny ty dosavadní pokusy o nějaké strategické řízení toho dopravního, řekněme, konglomerátu proč se lávají?
2: Michale, děkuji za slovo. Děkuji samozřejmě spolku Svatopluk za to, že jsme vůbec mohli takovouhle knihu napsat, protože já vnímám to, že tady se těm jednotlivým rezortům vyjadřujeme jako nejenom desatero pro toho ministra, ale v podstatě rozcvičku i pro, a ty jsi to říkal tady, pro nás, pro naše týmy, protože nikdo z nás, počítám, není sám, že o nějak o tom přemýšlíme. A já bych chtěl tím odpovědět na tu otázku zejména tím, že doprava je jeden obor, kde má vlastně většina lidí pocit, že mu nějak rozumí. Každý nějak řídí, jezdí doprava, co by se tam tak asi tak řešilo. Ale on je to obor, který, a to můžeme říkat na státní nebo i na krajský úrovni, že jo, pan doktorát by to věděl, jak funguje třeba taková Suska, že jo. Prostě doprava je obor, který má základní vlastnosti, je nejvíc, nebo jeden z nejvíc meziresortně přesahových, prostě používají ho lidi, zemědělci, průmysl, všichni potřebují dopravu, že jo. A všichni potřebují koncepci a strategii, protože proč? Možná nebude Martin úplně souhlasit, ale fabriku, když někdo fakt chce, no tak si ji víceméně může postavit za svý, když teda najde místo, kde se dá postavit. Nemocnici taky, ale dálnici, vodní cestu, železnici, to může stavit jenom ten, který má prostě opravdu jako společenskou dohodu. Jo, že má tu dohodu systémově, kudy to povede, která má přednost a má to prostě v nějakém systému stavě tak, aby to fungovalo. Já ukážu na dvou číslech, jak to dělá náš stát. Je to známý číslo, já jsem to už přednášel na konferenci, která byla v hotelu Duo. Tak když vemete číslo, kolik bychom měli stavět dálnic v tom plánu, v tom celkovém plánu, což je přes 3000 kilometrů, ne v tom zmenšeném, ale v tom, kde by byly i axiální, radiální, všechny dálnice, které potřebujeme, a vydělíte to průměrným počtem kilometrů, který stavěli poslední ministři za 30 let, tak dojdete k tomu, že dálniční systém České republiky bude dostavěn ředitelstvím silnic a dálnic už v roce 2470. To je, vypadá, že to je úplně chyba v Matrixu, že to je blbost, jo. Ale vy, když si uvědomíte, že ministr Ťok běžně stavil 1,7 kilometrů dálnice za rok, 3,6 a tak dále, že ten průměr i dneska, když už se dosahuje třeba 60 km za rok, pořád je někde 20 km za rok, no a chybí nám 1,5 tisíce kilometrů, jo, tak tohleto číslo 470 je z doby toho Ťoka, abych byl korektní. Ale prostě v té době to tak fakt vycházelo, jo. A já jsem neslyšel žádného ministra, který by řekl, hele, když se nad tím koncepci, ale ona je strategie vůbec, co chci, že jo, co chci dokázat a na to musím mít koncepci. Já se nepamatuju, že by nějaký minister řekl, hele, když máme vlastně takhle rozevřený ty nůžky z toho, co děláme a co potřebujeme, tak nemá cenu se hádat, jestli nám zelený dovolej tohle nebo tohle a který úsek stavíme, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to vůbec uchopit, jinýma slovama, jaký legislativní změny, jaký zákon o liniových stavbách, jaký zákon o veřejných zakázkách, co se musí změnit, aby jsme to vůbec dosáhli. Ne. Všichni ministři se nechají do 8 dnů omotat osmihlavou anakondou ministerstva dopravy, což jsou lidi, kteří tam jsou přes 14 ministrů, který jim řeknou, jak to nejde, jak vlastně ty jednotlivé ekologické organizace blokují co kde. A místo koncepce a strategie, řeknu to také na kameru, nastává úplně chaotická výstavba tam, kde to zelený přehlídli, nebo zrovna tam neměli nějaký, tak tam se postaví kousek, kde nějaký starosta si prosadil, což je dobře, že lobuje, obchvat kolem svý obce ve formě třeba kusu dálnice. Takže se podívejte, že třeba kolem Litomyšle máme kousek dálnice, pardon, kolem Vysokýho Mejta. Je to dobře, ona to bude jednou D35. No, ale byl postavený, že tam to zrovna někdo chtěl. Jinými slovy, ta koncepce i strategie chybí. K tomu řeknu ještě jednu věc. Koncepce vodní dopravy České republiky není vůbec schválena, protože není společenská dohoda na plavebním stupni Děčín, takže ty ministři se to bojejí dát schválit a není to schválený. A abych teda řekl už zkrátce něco je výsledkem. Výsledkem je, že Česká republika je jeden z nejhůře se rozvíjejících států s dopravním systému v Evropě, což je neuvěřitelný, protože jsme centrum, jsme srdce Evropy. Tady by měli jsme využívat toho, že jsme v takhle dobrý poloze. No a když se podíváte na systém dálnic v České republice, tak jde shrnout jednou větou, dálniční obchvat České republiky byl zcela dokončen. Poláci, Němci, Rakušáci, Slováci, všichni to mají dokončený. My máme v prostředku malou hvězdičku a skoro nic nedosahuje a nenapojuje se systémově na ty dálnice. Vysokorychlostní tratě stavíme 0 kilometrů, nic nestavíme. Vodní cesty 0 metrů dokonce, nic nestavíme. Čili ta koncepce a strategie chybí. A já bych chtěl říct ještě jednu věc. Doprava to je samozřejmě výstava infrastruktury, ale taky to je využití vlastně toho, co jsem říkal na začátku, že ta doprava je potřebná pro všechny a ta doprava má například výraznou to bude tady určitě souhlasit Ilona, cenotvorebnou funkci. Když se zapne například vodní doprava, tak na Rýnu klesají ceny na železnici až o 40%, jo? Což má obrovský vliv na dopravu. Když by se zapnula doprava vodní na Labi, tak by pro Škodovku a pro ty, který kolem Labe těma železnicema vozejí ty auta, každý 4 hodiny jeden vlak, tak by ty ceny šly dolů třeba o 30-40%. Takže si představte export-import, kolik by vlastně ušetřilo se lidem, že u řady výrobků je doprava veliký procento z ceny výrobku. Čili všechny tyhle ty věci, vyrovnávání vlivu jednotlivých dopravních módů, aby mezi nimi byla rovnováha, aby nic nezaniklo, to všechno by mělo dělat ministerstvo dopravy, nic z toho nedělá a výsledkem je, že například loni zaniklo Česplo, zanikly české loděnice, čili klidně se zruší jeden obor, a ministr dělá, že to je v pořádku. Ministr Kupka mě říkal, to je trh. Takhle to trh žádá. Nikde ve světě trh neurčuje, jestli bude nebo nebude jednotlivý dopravní mód. Čili u nás ta koncepce a strategie absolutně chybí a rád odpovím jakýkoliv otázky. Bohužel jsme tak prýma země, nejkrásnější země na světě a v tomhle jsme opravdu selhali.
1: Díky, Honzo. Ta koncepce opravdu chybí, ale nechybí v té knize. Opravdu je tam sformulována v těch jednotlivých krocích pro ty jednotlivé oblasti dopravní, co je zapotřebí prakticky provést. My jsme, možná jste tam někteří byli, teď jsme měli v sobotu československou tradiční, takovou už po třetí konferenci a tam se diskutovala podobná témata s podnikateli českými a slovenskými, tak se mi vybavil ten. Ono to zní jako bonmot, ale on si to opravdu spočítal. Myslím, že byl Pavel Juříček, když se mluvilo o tom, když se teď jako na povel začnou stavět dálnice od nás do Číny a z Číny k nám, tak se sejdou u Kolína. Jo. Takže, tak, Praha-Peking, ano, dálnice Praha-Peking, tak se sejdou u Kolína. Tak, ale říkám, nebyl to jenom bonmot, opravdu jako si to propočítal, jak se rychle staví v Číně, jak se rychle staví u nás. Tak máme před sebou poslední dva autory, tím vůbec nechci říct, že to, čím se ve svých textech zabýváte, že nějak méně důležité, vůbec ne, ale někdo prostě musí být ten poslední. O důležitosti školství nikdo nepochybuje. Tam se prostě rozhoduje o naší budoucnosti a tohle téma, nejen v té knize, ale i u nás ve Svatopluku, tak má na starosti Andrea Roskovcová, která se věnuje pedagogice, učí na Technické univerzitě a ty si, Andreo, se tam kladeš otázku nebo zabýváš se tam národním kurikulem. Poukazuješ na to, že vlastně dnes nám chybí jádrové učivo, že děti vlastně ve školách po zrušení osnov vlastně nemají nic, co by je nějak propojovalo tematicky, že se každá škola prostě v každou dobu učí také něco jiného, ale to určitě není jediný. A to je, řekněme, i na popud právě zvenčí, že to není něco, co bychom si tady vymysleli sami, ale vidíme, že něco podobného se odehrává ve všech těch zemích okolo nás, protože jsme k tomu tlačení prostě ze zahraničí. Jaké další, řekněme, neduhy, ale zase jenom prosím o stručnost, tam vidíš a jaké teda nápravné kroky doporučuješ? Co vlastně, kde je ta největší achilová pata toho našeho školství a jaký odstranit?
3: Tak dobré odpoledne nebo podvečer. K neduhům našeho školství českého je to složité se vyjadřovat, protože ta situace nebo to téma není úplně jako jednostranně pojmutelné, jo? Protože my se vyvíjíme jako společnost a to, co třeba platilo v minulosti, že bychom si zvolili, tak dneska by nám nestačilo. Příkladem může být, že děti bychom třeba chtěli, aby neměli žádný mobil nebo technologie ve škole, ale jako úplně nevidím možnost tomu zabránit stoprocentně. Tak jenom, že to, co budu říkat, není jako jednostranně možné jako říct, že takhle to má být a nikdy jinak. Jo? Já v té knize se snažím představit koncepci modernizace bez toho, abychom nějakým úprkem šli progresivně dopředu bez zvažování toho, co je vhodné v určitém věku pro dítě, v určité míře, kterou tomu dáme, dobře pojato didakticky a podobně. Takže modernizovat musíme, ale ne tak rychle, jak se to děje a bez toho uvážení. To je první věc. Dále si myslím, že je hodně důležitá jako udržet si svobodu a autonomii, a to jak učitelů, tak těch škol, do určité zase míry, která umožňuje, nevím, takovou jednoduchou věc, budete na Jižní Moravě, budete v Liberci, tak když budete ty děti učit geografii, tak nepojedete na jih republiky nebo na sever v obráceně, ale prostě ta geografie na tom místě, když půjdete do terénu s dětmi, tak je povedete prostě tam, kde žijí. Jo? Takže tam je určitá jako svoboda pro ty učitele, pro ty školy zvolit si, že zrovna tato forma bude takto. Ale to neznamená, že nemáme mít nějaké jádrové učivo, které prostě projde každé to dítě, dozví se i o té Jižní Moravě na severu republiky a obráceně, i když tam zrovna nemůže jet. A podobně. Takže zase svoboda má nějaké své hranice z toho důvodu, že školství je veřejný statek, nebo tak se o něm bavíme, aspoň na té základní úrovni. A myslím si, že je hrozně důležité tohleto dodržet a mít to v tom školství dobře pojmenováno. Co mě ještě trápí je, že rámcové vzdělávací programy pro hodně lidí nejsou srozumitelné, protože jsou plné hodně těch cílových kategorií. Pořád jsou tam cíle a jakými metodami, formami těch cílů máme dosáhnout. A protože to srozumitelné úplně nebylo a všichni už to postupně jako vnímali a chápali, tak tvůrci, respektive Národní pedagogický institut, přistoupil k tomu, že dává dohromady modelové školní vzdělávací programy, kde se snaží aspoň v některých těch programech, více v tom předmětovém, určit i nějaké to jádrové učivo, ale je tam dost heslovitě. Co tím chci říct je, že jako postupně ti tvůrci se vlastně trochu vrací, ale nejenom oni, jo? Je to vlastně zase navázáno na to zahraničí, kdy OECD, státy, ale i jiné organizace prostě se vrací trochu k myšlenkově, k tomu obsahově zaměřenému kurikulu. Takže i v tomhle tom opatření to vidíme, ale není to úplně systematicky pojato, je to zase jako budeme mít předměty, nebo budou integrované, nebo budou tematicky zaměřené, tak zase každá škola si to bude moct zvolit, tak zase nevíme, co se kde bude vyučovat a jakým způsobem. Rozumíme si, jak je to myšleno. Čili není v tom zase ten koncept podle mě ucelený a správný. Tak, co ještě zmínit? Mě asi úplně nejvíc za mě osobně jako odborníka nejvíc trápí asi ta indoktrinace ve školství. Protože si myslím, že jestli se budeme bavit o známkování, o didaktických postupech a tak, na to máme vědecké výzkumy, víme, co funguje, jak se učí mozek, jak v tom fungují emoce, jak funguje reflexe, tadada, mohla bych pokračovat o výzkumných nálezech didaktických. Já bych se o těchto detailech teď v tuhle chvíli nebavila, není to to nejzásadnější, ale podle mě zásadní opravdu je v tom našem tématu, které tu řešíme, a to je svrchovanost České republiky, tak zbavit to školství indoktrinace a to tam prostě dětem nedávat. Takže proč by si dítě mělo v 11 letech dělat názor na Evropskou unii? Proč nemůže jenom vědět, že existuje? Jaké to má možná v 15 letech výhody, nevýhody, proč si o tom nemůže podiskutovat. A postupem doby kumulativně dojít k ty vědomosti, o čem vlastně to je být v nějaké teda zahraniční struktuře, když to řeknu. No a to si myslím, že by mohlo stačit v tuhle chvíli, když tak jsem otevřená k dalším dotazům.
1: Děkuju pěkně, děkuju, André. Andrea Roskovcová se tam také podrobně věnuje působení neziskových politických nevládek ve školství, důsledků, ke kterým to vede, tak doporučuji taky vaší pozornosti. A poslední tedy dnes tady na panelu je Tomáš Doležal, který se dlouhodobě věnuje sociální politice, Ty máš, Tomáši, tam společný příspěvek s Karolínou Kubiskovou, jste si to tam rozdělili. A když bych měl ten tvůj, řekněme, přínos vlastně té sociální politice nějak krátce heslovitě definovat, tak bych řekl, že je oproti všem těm alternativám, které jsme dosud poznali, silně prorodina. Ty se nedíváš na společnost jako na nějaký agregát jednotlivců, ale jako na společenství rodin, která vlastně tvoří tu rodinu největší, ten národ. Jaké jsou ty, a zase prosím jenom krátce, zbytek se dočteme v knize, jaké jsou ty hlavní nástroje té sociální politiky, které tu integritu a stabilitu té přirozené rodiny nejvíc posilují a naopak vlastně, které jsou taky nejvíc poškozovány těmi zásahy zvenčí, tím, že nejsme suverénní zemí.
4: Děkuju, já se nejdřív omluvím a zeptám se, jestli můžu sedět, protože jsem se nějak hnul páteří a cítím úplně každý žebro a nádech. Jo, děkuju, ano, děkuju ano. Moc. Zkusím.
1: Hele, měli bychom dát hlasovat, ne? No.
4: Zkusím to hlasově. Takže ano, je to tak, základem té mojí kapitoly s Karolínou, co jsme napsali, je teze, že sociální politika, ale v podstatě ani hospodářská politika do budoucna nebude funkční a prosperující bez funkční a robustní prorodinné politiky. Ta se provazuje všemi systémy, budoucím důchodovým systémem, hospodářským výkonem, sociální soudržností a podobně. Ten současný režim, když zůstanou té terminologie, rodinu podkopává a diskriminuje. Zásadním způsobem to vidíme nejenom na propadu porodnosti, ale i na poklesu dramatickém počtu manželství, protože ekonomicky nevýhodné státy diskriminované, na rozdíl od jiných forem soužití a partnerství a dále potom na tom, o čem mluvila i Andrea a ostatní řečníci, na té společenské atmosféře, na tom, že rodina je ve školství, v marketingu, v kultuře a podobně dehonestována nebo vytlačována jako něco překonaného, jako jedna z alternativ, jak vlastně žít. Bez toho, aniž bychom měli dostatečnou reprodukci, bude docházet k ekonomické erozi, už ní dochází, Ilona o tom skvěle píše, varianty jsou jedna horší než druhá, jednu z nich už tady pomalu zažíváme, ekonomičtí libertariáni propagují náhrada cizinci, pracovní migrací se všemi negativy. Abych nebyl dlouhý, tak řeknu ty nástroje, zjednoduším to obecně, podpora rodin musí být mimotržní a musí být pozitivně diskriminační, protože když se pořídí, dnes už je střední třída, jedno než kvůli více dětí, její disponibilní případ dramaticky klesá oproti bezdětným a ostatním, tak stát ji musí podpořit násobně víc než nyní. Nejenom finančně, daňově, ale v podobě bezplatného zdravotnictví, školství, třeba i dopravy, my tam o tom píšeme. A tou základní komponentou nebo jednou z těch důležitých, proč ta porodnost klesá, proč se rodiny nereprodukují, nerozšiřují, nezakládají, je oblast bydlení. Tržní komsomolci, apologeti trhu nám říkají, že pouze trh a rozvolnění regulací vyřeší tu nemocnou situaci v bydlení. Není to pravda, my to tam taky uvádíme. Ty země, které mají nejhorší nedostupnost bydlení a s tím korelující nejnižší porodnost, jsou ty takzvaní bývalí asijští tygři, Jižní Korea, Singapur a podobně, kde už je prostá reprodukce pod 1,09, 0,8, zároveň jsou tam dramaticky nejdražší byty. To jsou ty králíkárny sedmimetrové, prostě pro ty otrokářsky pracující lidi v těch centrech typu těch východoasijských a dalších zemí. Proto my říkáme, a říká to i spousta rozumných racionálních ekonomů, bydlení nevyřeší trh a vůbec už ne ve vztahu k těm rodinám. Stát musí stavět a být konkurentem těm developerům nájemné a bydlení je veřejný statek, musí být cenově regulováno a podobně. I ty nástroje tam jsou vyjmenovány a když říkáme to B, říkáme tam s Karolínou v té kapitole i to A, kde na to vzít. Tady leží peníze doslova na zemi, Ilona o tom taky píše, nevím, 20 let, teď nehovořím jenom o odlivu kapitálu nezděleněného, ale i o obrovském šedém trhu práce, švart systému, pracovních agenturách a podobně, tam leží doslova stovky miliard korun ročně. Tak takhle na úvod a děkuju.
1: Děkuju moc, Tomáši. Děkuji pěkně, děkuji vám všem a nyní mi dovolte, abych v těch zbývajících asi 25 minutách té naší besedy, pak bude možno samozřejmě neformálně si tady s autory popovídat a zůstat tady zakoupit si ty knížky a nechat si je podepsat, ale teď bych rád dal prostor vašim otázkám. Odtrhuji, zdůraznuji otázkám, Takže prosím teď, aby teda ten, kdo chce si vzít slovo, aby se stručně představil, stačí jméno, nemusí to být celý životopis a položil otázku, je-li na někoho konkrétně, tak uvedl na koho a samozřejmě do té debaty zvu i z ostatní autory, kteří nejsou tady za stolem, ale mezi námi v publiku, tak samozřejmě ty mají tu výsadu případně se také ujmout slova jako první. Jo? Takže nějaká ruka tady. Já jsem vás, koukám, trošku vystrašil. A už je tady.
5: Dobrý, dobrý den, doktor Forst. Já jsem sice perinatolog, ale ptám se na jinou věc. V roce 1946 československá vláda, demokraticky zvolená, vytvořila zákon číslo 16 o obludných teda hospodářských katastrof, teda kšeftech a také o zákonu proti lichvě, což je dneska zákon, o čem se dneska vůbec nemluví. Zákon 16 přesně formuluje, co to lichva je a jakým způsobem se to má řešit. Je to přesně učiněno v tomto zákoně. Má tento zákon jenom jedinou nevýhodu. Tento zákon platí stále, ale v roce 1948 komunistická strana anebo tehdejší režim zrušil přesně provedenou vyhlášku, prováděcí vyhlášku. Tím ten zákon ztratil úplně vlastně smysl a proto může platit i dneska do budoucnosti kdykoliv.
1: Čili ta otázka zní,
5: jestli teda je formulace zákonu číslo 16 z roku ledna, z 20. ledna 1947 je v platnosti.
1: Děkuju. Děkujem. Tak chcete někdo na to, kdo tu materii zná? Jste si někdo jako jistý v kramflecích ohledně platnosti?
6: Ano.
1: Já ti takhle předám, aby to tady bylo.
7: Já neznám ten zákon, já prostě vím, že tady máme problém a že tady prostě je regulační mezera, která by se měla týkat ministerstva. A ta lichva je někdy tak silná, že to člověk upadne. Ministerstvo financí, ale i centrální banky, jo, která prostě v tomhle ohledu si myslím, že jako nechává prostor ledaskomu. To znamená, tohle je věc, kterou já vidím jako nedostatečně regulovanou a velmi často dokonce jako vidíme řadu jako propagace právě firem, který vyloženě jedou na lichvářský systém. Ale to je tím, že máme strašně deformovaný ten finanční trh, to jsme zase prostě u toho. Jo, my máme podobně jako ostatní zimní kontinentální Evropy máme strašně silný vliv bank, jenom minimum z nich je našich a jsou to jedna je středně velká, dvě jsou malý. No, my musíme vytvořit alternativní národní finanční systém. Musíme prostě, bez toho se nehneme. Ale máme to štěstí, že naši lidi, ale já vím, že ty úspory jsou nerovnoměrné, ale prostě my máme hodně úspor. Máme jednu z nejvyšších měr úspor v Evropské unii. Takže rozhodně máme lepší podmínky, než třeba nějaký nešťastný Řecko. Jako jo, ale my musíme dostat na ty správný kanály, ale k tomu slouží samozřejmě i jako obrana proti lichvě. A tím se otevírá další téma, jako otázka exekucí a další, které prostě nejsou dostatečně dobře řešený. Ale že bych znala přesně ten zákon, takhle z hlavy, to vám neřeknu. Já jsem docela slušně zákon o cenách, ale tenhle zlavy nevím.
1: Podej to Ivanovi, prosím. Exekucím se věnuje ve svém příspěvku podrobně Tomáš Doležal taky, jo? Nebylo to tady zmíněno, ale je to zpracovaný v té knize, ano. Takže já, Ivane, prosím.
0: Já bych teda navázal, tady bohužel taky se nerespektuje další zákon a ten je teda platný a všichni ho známe. I ona ho v podstatě v té poslední větě nakousla. Zákon 526 z roku 1990 sbírky zákon o cenách. A tehdy když v tom roce 2022, když ta fialová vláda úmyslně nechala prostě ty ceny vystřelit, jo, přes burzu a různýma podvodama, prostě ceny plynu, tam to bylo až 92 kaček nebo 96 kaček za kubík například, jo, nebo 24 korun za kilowatt hodinu, takzvaný burzovní ceny, tak tehdy Don Pablo, pardon, teda minister Blažek, myslím, jo, tak minister Blažek tehdy jednoznačně se svýma expertama se tomu začal věnovat, my jsme tam tehdy seděli s Váďou Štěpánem, Pavlem Janečkem a Alenou Vitáskou a prostě jsme se dohadovali a v podstatě jednoznačně nám vyšlo, že nejlepší obranou proti tomu zločinu a to navazuje vlastně jakoby na tu lichvu v podstatě, protože ona to svým způsobem byla lichva, no, tak tehdy jsme jasně říkali, to je jediná cesta, A jeho právníci nám to tehdy odsouhlasili na ministerstvu spravedlnosti Sikela, jo, takzvaný závětrný Pepa, ten vůbec netušil, o čem je řeč, jo, minister průmyslu a obchodu. Ale tyhle ty právníci nám to odsouhlasili a dokonce řekli, že to je kompatibilní se zákony Evropské unie. Dokonce, že to je přesně v souladu se zákony Evropské unie. No, takže musím říct, že tohle, to, kdyby se tehdy podařilo, tak jsme nemuseli mít potom těch 35% inflace a všechny ty další zvěrstva. Takže není to jenom zákon o lichvě, je to i zákon o cenách. Děkuju.
1: Díky, Ivane. Jano, jsi chtěla k tomu ještě?
6: Jo, já jenom krátce. Vlastně ono se hodně často mluví o exekutorech, když se bavíme o dluzích, o tom, jak se lidé zadluží a tak dále. Ale vemme si, že v exekucích jsou nejčastěji lidé, kteří si ani moc neuvědomují, v jakém systému žijí a oni jsou vlastně mimo ten systém. Jo. Je s nima velice jako těžká práce a co se opomíjí, tak to je insolvenční řízení. Protože my, když si uvědomíme, že jsme v systému, kdy se i prostřednictvím té lichvy lidi v podstatě systémově zadlužují a oni se mají zadlužovat, tak se zjistilo, že se dostali na hranu, kdy spadnou právě do té exekuce a co s něma? No vůbec nic, protože ti lidi už si nic nekoupí, nic si nepůjčí, oni přestanou fungovat. Tak se vymyslela insolvence. Insolvence je recyklát na dlužníky. Tam se recyklují lidé, kteří si půjdou znovu a znovu půjčit peníze. My si tohle musíme uvědomit. Když se podíváte na rozvoj a vývoj vůbec celého vlastně insolvenčního řízení, tak to začínalo na nějakých 5 letech za velmi přísných podmínek, mluvím tady o fyzických osobách, než se vlastně oni stali úplně čistou, novou součástí společnosti a toho finančního systému, toho systému plného lichvy. Dneska jsme se posunuli. My jsme se dneska posunuli, že ti lidé se odlužují za 3 roky. Podmínky jsou naprosto prostě jednoduchý. Tak do toho může jít v podstatě každý. A na konci stojí člověk, který znovu může jít do banky, kamkoliv jinam a půjčit si peníze. Dokonce si uvědomíme, že takový insolvenční správce je jediný, který vlastně vymazává zápisy v katastru, který tam mají exekutoři. Prostě insolvenční správci oproti exekutorům jsou jediní, kteří mají nějakou na ně páku. Ale proč to tak říkám? Insolvenční řízení je součástí celého evropského práva. My máme dokonce nařízení o insolvenci. To je přímo použitelný právní předpis v Evropské unii. Takže tady se ví, že tady je lichvářský systém, ale aby se nezhroutil, tak si potřebujeme vytvářet a očišťovat dlužníky, aby dál vůbec fungovali a aby se ten systém nezhroutil. To je jenom na okraj.
1: Prosím, pan doktor Rád.
8: Dobrý večer. Mé oblíbené téma je to asi otázka na paní docentku Švihlíkovou. Ona to tady naznačila, zajímal by mě váš názor na takové téma, které jsem kdysi tlačil Bohuslavu Sobotkovi do hlavy, že až se stane premiérem, tak prvním krokem, který by ta vláda měla udělat, by byla konstituce vlastně vládní banky. Něco po vzoru Landesbanky, která by spravovala de facto veškeré veřejné finance. To znamená, šlo by přes ní vše, co se vybere. Od zdravotního, sociálního, daně, ale i rozpočty měst a obcí. V podstatě tato banka by pak nastavovala nějakým způsobem určité oblasti, asi ne všechno, ale určité oblasti té národní hospodářské politiky. Jaký je váš na to názor?
7: No, já si myslím, že to je zajímavá úvaha obecně tohle typu. My teda máme jako nějakou banku, která samozřejmě nehraje úplně tu velikou roli.
8: Já si myslím, že by byla v podstatě komerční, čili ne něco jako Česká národní banka, která
7: jo,
8: díky Babišovi...
7: Tak. No, ČNB má svůj vlastní zákon, že jo, to je úplně jako...
8: Například by mohla půjčovat lidem, kteří nemají bydlení, jo. Tak by mohla za, řekněme, velmi zvýhodněných podmínek dávat půjčky na zařízení bydlení. Jo, protože de facto dneska můžete tu půjčku dát s nulovým úrokem, protože vám patří ta nemovitost, dokud ji ten člověk nesplatí.
7: Já jenom a potom vidím, že Tomáš se k tomu hlásí.
8: Ano,
7: já si myslím, že zajímavá idea, přiznám se, že tohle jako není úplně jako v mojí hlavě promyšleno, možná Tomáš má víc. To, co já teď třeba vnímám poměrně pozitivně, je ta snaha nějakým způsobem jako líp pracovat s penězma k obcí a krajů. Jo, který s nima jako na rovinu nepracují dobře a často i v tom období ty vysoké inflace měly věci na běžných účtech a ztráceli neskuteční prachy. A bylo jim to očividně úplně jedno a často na tom vyloženě dřepí a není to normální situace, kdy obce a kraje mají plusy a státní centrum má mínus. Jo. To jako s tím se prostě nutně musí něco dělat. A potom si myslím, že opravdu potřebujeme celkově změnit náš finanční systém. Já můžu dělat dvě věci. Buď budu bojovat proti těm dcerkám nadnárodních matek, do toho se nikomu moc nechce. Jo, to znamená sektorová daň a podobně, a to by se dokázalo vybrat takových 50 miliard, ale do toho prostě politicky, no tahle vláda určitě ne, a jako bylo by to otevření další fronty boje. Další, co můžu udělat, je nějaká státem podporovaná nebo garantovaná instituce tohohle typu. A třetí, co můžu udělat, je úplně obejít banky a začít to dělat prostě úplně jinak a využívat ty moderní nástroje, které mám, včetně třeba prostě jako digitálních měn a podobně. Jo? Což si myslím, že by byla asi nejlepší cesta pro nás, protože abych se nevracela do minulosti, kde bankovnictví bude podle mě čím dál víc pasé, to tradiční, a přesouváme se do úplně jakoby jiný situace, která má taky své rizika, jako má všechno, ale tam si prostě myslím, že budeme potřebovat takovej jako trošku lepší kapitálový trh, abychom dostali. Já potřebuji přesměrovat ty úspory, kterými v tuhle chvíli leží u těch dcerek nadnárodních bank, tak já je potřebuji přesměrovat dobrým směrem toho národního kapitálu. Já musím kumulovat ten národní kapitál, jo? A teď jde prostě o to, jakýma cestama to udělám. Jde to přes penze samozřejmě udělat, jo? Jde to přes nákup národních dluhopisů. Spoustu věcí tam můžu vymyslet, jak je prostě musím popadnout, protože my je máme naštěstí, rozumíme si, jako jo. Jak to říkal Tomáš, my ty zdroje máme. My je i vytváříme, jenom jsou prostě blbě rozprostřený. A já musím ty kanály změnit. Nevím, jestli na to stačí jedna instituce, je to věc k zamyšlení, děkuju za to, ale a můžu tomu pro mě využít ty moderní technologie, jako se řekla bych, že musím, nemůžu se vracet podle mě do 20. století, ale jedna z těch jako velkých výhod je, že my ty zdroje máme. Jo, něco máme špatně mobilizovaný a špatně rozdělený doma a hromada nám toho utíká ven a hromada nám utíká do šedý nebo černý ekonomiky. Jo? Když to spojím, tak mám dost peněz na to, abych provedla spoustu toho, o čem se tady bavíme. Jo, to nejsou nereální věci. My nejsme chudá ekonomika, uvědomme si to, prosím vás. Pokud od nás každý rok utíká minimálně 500 milionů, a to se drží hodně dole, ono to bude spíš ten důchodový, určitě bude to spíš 800 miliard každý rok, tak pardon, nejsme chudá země, teda jako fakt ne. Že aby nebylo co utíkat, jako jo. To znamená, tady se toho vytváří hodně, ale je to špatně směrovaný, špatně strukturovaný a máme příliš starý struktury, podle mě ten bankovní systém kontinentální Evropy je něco, co je prostě na odpis a mám pocit, že už i v Africe je to modernější, vidíme krásný systémy, platební PIX, Brazílii, UPI, a samozřejmě Čína, to je úplně jiný level a něco takového bychom prostě měli jít i my, jako tímhletou cestou, ale Tomáš chce určitě reagovat.
4: Děkuju jenom krátce, děkuju Davide za ten dotaz. Já vím, že když jsme se někdy v loni o tom bavili, tak ty si přímo to formuloval jako státní hypoteční banku i jako konkurenci právě komerčním hypotečním bankám a že to vzbudilo velkou nelibost v jistých kruzích tehdy. My jsme teď šli do toho koaličního vyjednávání s tímhle projektem, který jsem ti tak trochu ukradl, ale citoval jsem tě v nich. Samozřejmě neprošlo to takhle zcela, ale během pár týdnů nebo měsíců bude připravený projekt, o kterém mluvila Ilona, bude toto financování bydlení pro obce na nosiči bankovní asociace a Moravskoslezský rozvojový banky, taky s nulovým úrokem, nikoli jako v komerční fázi pro jednotlivce a rodiny. Je to takový aspoň čtvrt krok, ale plně souhlasím, že tahle by ta cesta byla. Máme na to prostředky, máme na to nástroje i legislativní a i se toho i instituce, které se toho chtějí účastnit a ty státní garance nebo podpora i mladých rodin by mohl být ten krok dva, ale uvidíme, jak to bude v realitě.
9: Dobrý den, já jsem Jana Běhonková. Téměř celý svůj profesní život jsem se zabývala životním prostředím v nejrůznějších rezortech, nejen teda v jednom. A tady jsem zalistovala v knize a tam je mimo jiné teda povídání nebo zmínka o státní politice životního prostředí do roku 2030 až 2050. Nevím, jestli je to na vás, pane inženýre, je možné třeba odstoupit od Pařížské dohody, jako to třeba udělala Amerika. A nebo vůbec dá se zredukovat nebo napravit ta státní politika?
1: Určitě může se k tomu kdokoliv budete jenom, chtít vyjádřit. Jenom tady autorem toho článku je tady pan doktor Tomáš Břicháček. Tak Tomáši, chceš k tomu?
9: Já bych ještě jenom teda zmínila jednu větu. Já jsem v té Číně byla. 3 roky po sobě. To je neuvěřitelný boom.
1: Ano, díky.
9: To se týčí doktora.
1: Chceš, Tomáši?
9: Jo.
10: Tak děkuji, já jsem tady autor té kapitoly.
9: Děkuji.
10: A já nevím, k tomu dotazu zda je možné odstoupit od Pařížské dohody třeba, tak jako v současné době to jádro té pravomoci vlastně v rukou Evropské unie, takže když členský stát odstoupí a teoreticky může, tak by to moc k ničemu nepomohlo, takže to je vlastně věc unijní politiky, takže to je potřeba zdůraznit. A já v tom svém příspěvku, řekněme, si kladu takové méně ambiciózní cíle, jak na úrovni nějaké změny filozofie a změny přístupu k prosazování našich zájmů v rámci Evropské unie, takže není to nějaké... Jo.
1: Okay. Chcete někdo taky ještě na tohle téma pohovořit? Tak jo, Honzo?
2: Já jenom stručně, protože životní prostředí samozřejmě dneska všichni chápeme jako důležitou věc, ale blokuje nám dneska už po mnoho let, po mnoho ministrů životního prostředí nám blokuje rozvoj všech oblastí, tak řeknu jako ropák roku. Já jsem ropák roku za rok 2018. Ten problém je v tom, že, a to jsem předtím, že to nemohlo být dlouhý, tak jsem to nemohl říct, ale v podstatě všechny rezorty, já budu mít o dopravě, tak mají tu vlastnost, že musí se dohodnout ty ministři s ministrem životního prostředí. A ministr životního prostředí, já jsem byl za ministrem červeným před 14 dny, tak uvidíme, ale až na tohodle červenýho, tak posledních třeba 10, který byli, tak byli vlastně v podstatě držený ve funkcích nevládkama. Jo? Takže to, co vy se ptáte, jestli se dá odstoupit, no tak asi jo, Amerika odstoupila, že jo? Ale to je to jasný. Jo? Ale to se nás týká jenom jako potom dopadově, ale hlavní podle mě je, aby ty jednotliví ministři byli schopní se domluvit s rezortem životního prostředí na ochraně životního prostředí, na tom, aby se nestavili takový zuvěřilosti jako dálnice D8 mezi Milešovkou a Lovošem, která měla být pod zemí a není kvůli Patrikovi z Děti země, když to zkrátím. Na to by měla dbát to ministerstvo životního prostředí a ne na to, aby blokovalo jednotlivé stavby, protože prostě to dělá pro určitou neziskovku, která je z druhé strany republiky. Já říkám za dopravu, ale je to určitě na průmyslu, ty nevládky dneska mají větší, bych řekl, koncepční vliv, než vlastní pracovníci toho ministerstva. A myslím, že tahle vláda, i když neplní řadu věcí, které slíbila voličům, tak tohleto je věc, kterou by mohla pomoct vyřešit. Tahle vláda, která tam teďka je, čili rezort životního prostředí, se o to aspoň pokouší. Děkuji.
1: Ano, děkujeme, díky moc. Tam teda máte mikrofon už v ruce, výborně.
11: Dobrý den, Daniel Antoš, já bych se chtěl zeptat vlastně, na čem si myslíte, že by měla být ta suverenita, o které se zde hovoří, postavena, protože bude zřejmě potřeba, aby to bylo nějaký silný fundament, neboť to nadnárodní řízení, které zde působí vlastně dlouhá léta a desetiletí, vlastně vybudovalo už určité struktury. A domnívám se, že aby se s nima mohlo nějakým způsobem účinně bojovat, bude zřejmě muset vzniknout nějaká širší shoda napříč jakoby celým tím občanstvem tady na tom území. Tak se chci zeptat, jakým způsobem chcete zajistit právě, nebo na čem by ta suverenita podle vás měla být založena, aby měla dostatečnou jakoby sílu vůči těm strukturám, které zde už působí a mají nesporně také obrovskou sílu.
1: Ano, díky za dotaz, Petře.
12: Tak takovej základ té suverenity, to je národ, který je připravený té suverenitě něco obětovat. A to je vlastně podmínka, která v českých podmínkách, jak říkají technokrati, není triviální. Jo, to zná, to není něco, co můžeme brát jako daný. A nejenom teda u nás, ale i u jiných národů světa. Jo, protože boj za suverenitu skutečně vyžaduje oběti. My to dneska máme před očima v případě Iránu třeba. Jo, ten Irán měl různé možnosti. Měl různé možnosti, jak postupovat a rozhodl se vlastně bojovat. A ty následky, které nese, jsou velmi vážné, velmi těžké. Jo, teď to vypadá, že se třeba nějak dohodli, jo, že potvrdili Iránci, že k něčemu došlo. Takže uvidíme. Ale je to, vyžaduje to oběti. Jo, vyžaduje to oběti. Takže to je první podmínka. Jo, první podmínka je, že v tomto národě musí převládnout představa, že za tu suverenitu je připraven bojovat a že je připraven té suverenitě něco obětovat. Pak jsou samozřejmě další podmínky, které jsou právě tak důležité. Myslím si, že ten boj za tu suverenitu pro národ naší velikosti, jo, my nejsme Irán, jo, je nás 10 milionů, nemáme přístup k moři, což je docela podstatný, protože to je přístup jako ke světu. Takže v mnoha ohledech jsme omezení tím. Takže národ naší velikosti musí dostat tu příležitost. Musí se otevřít geopolitické okno. Geopolitické okno si neotevřeme sami. To nám otevřou velké světové události. Někdy budou mít svýho hybatele, jindy budou naprosto spontánní. Jo, takže to je další podmínka. A vzhledem k tomu, jak je svět k pohybu, tak myslím si, že tato podmínka je vlastně téměř triviální. To je podmínka, která bude splněna. A pak je tu podmínka jenom v podstatě, abych to nemluvil dlouho, jo, tak ta poslední je ta, o níž mluvíme jako o změně režimu. Protože všimněte si, tyhle dvě podmínky, které jsem pojmenoval, nejsou podmínkami změny režimu. Změna režimu je až trochu dál po tom proudu. Když tyhle věci budou naplněny, tak ten národ si musí postavit instituce tak, aby tu svou vůli mohl prosazovat. O tom je změna režimu. Ona je o nastavení institucí a politik tak, aby v okamžiku, kdy ten národ si řekne, já se chci chovat svrchovaně, tak, aby měl ty nástroje po ruce. Jo? A to je vlastně, to je to, o čem tady mluvíme. Ale pak jsou tu ty dvě podmínky, které jsou teda víc proti tomu proudu a které musí být naplněny.
1: Ještě Andreáš, chtěla tady, ano.
3: Jenom krátce k těm podmínkám, co říká Petr Drulák, tak my potřebujeme získat pro tohle ten cíl naše mladé lidi. A myslím si, že to, co děláme v té učitelské skupině, tak takovou ambici máme, ale zatím je to ve zrodu. Bavíme se tam o tom, že budeme konkurovat některým těm nevládkám tím, že si vyrobíme vlastní programy, které budou právě o té suverenitě, o vlastenectví a budou komplementární tomu, co oni dělají. Takže my třeba nejsme, myslím si, nebo já za sebe řeknu, budu mluvit za sebe, já nejsem proti tomu, abychom znali evropskou kulturu, světovou kulturu, uznávali to jejich dědictví, ten jejich přínos, ten opravdový, nebudu se tady rozepisovat, to je tomu nepřínos, nosu. Ale zároveň si myslím, že bychom měli hodně podpořit to, co tam teďko nemáme v tom školství, a to je právě ta vlastenecká národní část toho kurikula.
13: To já se všechno. Ještě Tomáš, a potom budeme mít čas ještě na dvě poslední otázky. Tak vím, že mikrofon už někdo, což ano, výborně, tak po vás ještě pak bude moct
4: Já to vemu velice krátce, minutu dvě, navážu na Petra, aby to nebudu formulovat tak strategicky a perfektně vizionářsky jako on, ale přepůjčím si ten slogan o té politické odvaze. My nečelíme válce, nepříteli jako Iránci, ale stejně stahujeme kalhoty kolikrát nebo skoro pořád, když je brod daleko. Dám jeden konkrétní příklad. Teď jsme probírali novelu zákona o podpoře bydlení. Zjednodušeně šlo o to podpořit oběti domácího násilí samoživit, dát jim dotované obecní byty, které si z části budou hradit a než se restartují zase do života, do příjmu. Piráti ho přijmuli v minulém volebním období s tím, že ten člověk, co tam vstupuje, může mít příjem i nula, čili i bezdomovec. Na to navázané neziskovky o biznismeni s chudovou říkají, přilítli, tam lobovali. My je umíme zabydlet, to není problém, ale finále je vždycky takové, že dělají bordel v těch bytech a pak to zatáhnou daňoví poplatníci, protože ty byty jsou buď obecní, nebo je tam můžou dávat různí vykukové do toho fondu. tak my jsme to v novele s ministryní Mrázovou zvýšili ten vstupní strop asi na 8800. Jo, aspoň, aby to bylo něco, nějaká pravděpodobnost, že ty lidé to zaplatí, dostanou nějaký příspěvek na bydlení. Týden předtím, než se o tom zákonu hlasovalo, mi ministryně volala a říká, prosím tě, Tome, ne, Piráti si žalovali v Bruselu, musíme to snížit na 4000, aby se tam dostalo víc lidí. Já říkám, no tak my proto nemůžeme být, když jsme to takhle investovali politicky. Prosím tě, aspoň na rok, jinak nedostaneme 8 miliard z 9. milníku Národního fondu obnovy. Jo? Čili tohle je konkrétní případ, týden starý, a nebylo dostatek ta 101, která by řekla, no a co, tak se strčte někam, protože tohle je prostě podstatnější. Jo? Tak jenom jako příklad.
14: Dobrý den, Iveta Richtaříková. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste se zabývali příčinami toho stavu, v jakém dnes se jsme. Tady zaznělo opravdu mnoho informací, velmi hrůzných, myslím si, ale že většina z nás asi o nich ví. Potom zazněly hezké návrhy na řešení toho stavu, ale vůbec jsme nehovořili o příčinách. Já osobně se domnívám, že chceme-li něco vyřešit, takže bychom měli najít ten základ, to jádro. Proč se to stalo? Jak je možné, že vysoce rozvinuté Československo s průmyslem na vysoké úrovni, které vyváželo všechno možné od špendlíku až po jaderné elektrárny, které mělo vlastní vědu a výzkum za všechny, jmenujme třeba vakcíny, léčiva a podobně, ale bylo to ve všech oblastech života, které bylo soběstačné potravinově, vyrábělo vysoce kvalitní potraviny, jediné snad, co jsme neměli, jsou ty banány, které teda teď máme, ale to je asi tak všechno. Tak jak je to možné podle mého názoru bez pojmenování těch hlavních příčin, co se to stalo? A není to jen to nadnárodní řízení, i když je dravé, pochopitelně. Takže nemůžeme nic vyřešit. Že tady úplně opomíjíme jeden, nebo možná je toho víc, absolutní základ. Ale chci se jenom zeptat,
15: ano, jak to tedy děkujeme, vidíte vy. Děkujeme, výborný a dotaz, pádný. Samozřejmě vám předám mikrofon, ale když už ho držím v ruce, jako editor, spolueditor teda té druhé knihy a někdo, kdo podrobně četl i tu knihu první, což nevím, jestli je váš případ, my to tam probíráme v té první knize. Jo, právě, jo, že my vlastně dneska představujeme tu druhou knížku, kde jsme jakoby o krok dál a některé odpovědi na tu otázku, kterou jste správně položila, tak jsou v té první knize. Tam vysvětlujeme, proč jsme se do té situace dostali. A proto přicházíme s tou koncepcí změnou režimu, že si uvědomujeme, že prostě nestačí jenom tady povolit matku, tady utáhnout šroubek, že se musí tak celá konstrukce změnit. Jo? Takže, ale prosím, jestli někdo k tomu chcete. Já jsem to prej řekl výborně, to jenom kdyby náhodou to někdo neslyšel. Tak poslední dotaz. Tak jestli už, jo, tam, prosím, zádu, ano.
16: Tady celou tou diskuzí se nám tady vleče nit nějakých práv, ať už v nejrůznějších oblastech, různých politikách. Určitě uvažujete i o rezortu ministerstva spravedlnosti. A já se chci jenom zeptat, jestli jste někdy neuvažovali o tom zřídit, ať už rezort, nebo z vašeho úhlu pohledu politiku, národní povinnosti. Děkuju.
12: No, to je přesně, to by bylo asi v té první knížce, že jo? Akorát, že tam tu kapitolu nemáme, chci dodat. Michal to měl trochu jednodušší, ten mohl na něco odkázat, no, ale samozřejmě, že máte pravdu, jo? Protože v okamžiku, kdy mluvíme o tom teda národu, který nějakým způsobem sebevědomně vystupuje, tak je to trochu, no ne je to trochu, je to v rozporu s tím absolutním individualismem toho liberalismu. No, když vy říkáte národní povinnost, tak to znamená, že tu subjekt národ a že ten národ dokáže toho jednotlivce nějak zavázat, dokáže ho přinutit. To je nutná součást toho. Jo, to je nutná součást toho, ale přiznávám teda asi náš možná v tomhle dluh, ne, že tuhle tu otázku tam rozpracovanou nemáme, ale je to otázka, která je relevantní a je to samozřejmě pro nás podnět i v té další práci, protože my samozřejmě, i když tahle knížka, v této knize jsme se snažili pokrýt věci, které považujeme za důležité, tak je řada důležitých otázek, které zůstávají nepokryté.

0: V tuto chvíli ještě předtím, než tedy... Jo, Honza, dobře, tak kračice, prosím.
1: Jenom krátce. Tady na dvě otázky na obě dvě odpověď. Samozřejmě jsou tam ty globální vlivy a globální struktury a národ a tohle, ale zapomínáme pořád na jednu věc, že řada těch věcí, vy jste se ptala, co je důvodem, proč to nefunguje, je prostě vysledovatelná normálně ve smyslu cesta peněz. Proč to tak je, je vždycky dohledatelný, že někdo využívá toho, o čem se tady celou bavíme, využívá těch struktur, řekněme, globalizačních, které nás ovlivňují, ohejbá si to a stát nemá sílu na to, aby ho z toho vyrval. Řeknu to příklad toho životního prostředí, když se podíváte na to, jaký peníze dostávají ty, kteří jdou vlastně proti rozvoji země a kolik dostávají ty, kteří by to hájili a chtěli, tak vždycky ty destruktoři si najdou cestu k penězům jednodušejc a vypadá to jako tak ekologicky, čistě, hezky a my prostě to respektujeme, protože přece nemůžeme jít proti někomu, kdo to tak myslí dobře s přírodou. A tak je to v každém oboru. Cesta peněz, sledujte ji a najdete tam důvody. Děkuji.
0: Tak já ještě než začne tam slíbená autogramiáda, tak bych přece jenom se ještě na vás obrátil krátkým dotazem. Mluvili jsme tady o školství, ty jsi, Andreo, zmínila známkování, že spory, které se vedou o známkování. Tak zkusme si taky takové jedno známkování tady, mě tak napadlo. My jsme před volbami, a ono to vychází i z toho našeho konceptu změny režimu. My jsme upozorňovali, že jo, tak ve Svatopluku jsme to měli docela ujasněné, ale veřejnost jsme tak nějak vedli k tomu, že těšme se na změnu vlády, radujme se z toho, až bude vláda vystřídána, ale zase od ní nečekejme velký zázraky. Právě proto, že dojde jenom k nějakým kosmetickým změnám, to nejhorší se možná odstraní, ale to, co vlastně máme v těch knihách, tak toho bude prosazeno pomálu. Takže my nejsme tak úplně zaskočený tou současnou situací. Přesto se vás chci teď zeptat nebo vás požádat. Já je to citlivý, choulostivý, máme tady vládního poslance, ale kdybyste každý na té stupnici jednička až pětka, je to teďkon přesně půl roku, co nám vládne nová vláda Andreje Babiše, kdybyste jí dali za ten půl rok známku. Český systém, pochopitelně, jsme český systém, takže tady u toho tím se dlouho nezdržíme, že jo, protože od jedničky do pětky to všichni nějak umíme.
2: A já se nebojím, já se rozhoduju vnitřně, víš, jakoby, no tak já to vidím, tak. Se rozhoduju mezi 3 minus a 4, tak.
0: Jo, 3 minus až 4,
2: tak
0: dejme
2: jo. Tomu tak
0: někdo si to, dobře.
3: Tak já známkuju docela často, že jo. To je moje profese. Ale vždycky jako mi přijde nefér jako zkoušet studenta z něčeho, co nemá v té literatuře. Jako, jo. To znamená, já tady mám dvě známky pro ně. Jednak podle toho, co měli v literatuře, a to byly ty jejich programy a to slibovali. A tam bych to viděl mezi 3 a 4. No a pak bych je ale taky známkoval podle tohohle, že jo? To je v naší literatuře a tam je to za 5.
0: Děkuju.
1: To rozdělení, to mě Petr vzal, protože já jsem to chtěl říct taky, že důležitý je totiž, jak to vnímáme z hlediska rozvoje země, jak to chápou, trošku nafoukaně řeknu, řekněme odborníci, který vědějí, o čem mluvějí, ale druhá věc je, jak to budou chápat voliči. Jo, protože pokud ta vláda neudrží trend a bude nahražená třeba, já nevím, vládou Andreje Babiše s Lidovcema a Stanem, protože prostě voliči řeknou, že nic nedodrželi, no tak to je větší průšvih, než když se něco malinko odsune časově. Takže z hlediska toho, jak se tím prezentuje tady ta vláda voličům, tak je to 5, prostě ty lidi to nebudou brát. Z hlediska, řekněme, naplňování, tady trošku to říkám jinak než Petr, ale já to vnímám jako z hlediska, že chápou, co by měli, tak je to 4.
0: Ale
1: dělají to tak, že to vypadá na 5.
0: To je teda, teď jste viděli takzvané slovní hodnocení, ale bylo to teda nakonec zakončeno teda tou číslicí. Jo? Ale tady vidíme, jak je to složitý problém. Ilono, prosím.
4: Tak já bych, teda já normálně známku docela přísně, já známku taky celý svůj život, ale dala bych, já jsem teda žádný očekávání neměla, takže jako vzhledem k tomu, že se nedostalo, stačilo, tak moje očekávání byla jako skutečně extrémně nízká, takže já bych to taky viděla někde mezi 3 a 4. Mě fascinuje ta pomalost, protože tam je spousta lidí, kteří jako už tu funkci měli, znají

0: to, ten resort. Měli by vidět, proti komu stojí. Měli by vidět, jak se ty lidi formujou, co dělají, čeho jsou schopní, ten Deep State prostě a ty organizace. A oni vůbec nejsou schopní se s tím poradit. A jako já nevím, já kdybych byla v opozici takhle, tak si prostě připravím legislativní smršť a jedu. Já je musím úplně zahltit, těch prvních 14 dní prostě utluču tou rychlostí, jo, tou smrští, a ne, abych jim dala čas, aby se zorientovali a sformovali. Pro mě to je nepochopitelný. Z hlediska hlavně někoho, kdo už měl tu mocenskou zkušenost, jo, a měl i tu zkušenost právě s touhletou, řekněme, s tím Deep State a podobně. Pro mě nepochopitelný ta bezradnost to mého hledu, takže no, fakticky díky. 3 až 4 a možná jsem ještě moc mírná.
1: Dobrý, díky, tak... Na to se té vlády někdo konečně zastane, Martine, ne?
2: No, já chci říct, že nic není malé ani velké, jenom ve srovnání, takže když to budu srovnávat s vládou Petra Fialy, tak řeknu, že se všecko lepší. No, jakoby nenapadá mě nic, co by se horčilo, tak z toho pohledu jedna, ale když to srovnám s tím, co jsem očekával a srovnám to s vládama, které tady byly, tak jsem jako taky zklamaný samozřejmě a řekněme tak 3 minus. No.
1: Díky.
3: Tak, přesně na stejnou otázku jsem včera odpovídal na v diskuzi s Katkou Konečnou. Paradoxní bylo, že jsem si ji položil sám. Ono se to... Ale bude se to vysílat až za několik dní, tak musím být konzistentní, nebo bych pak musel říkat, že se mezi tím něco zlepšilo, tak zhoršilo, ale teďka vážně. Každý se dívá z různého úhlu pohledu, já to vemu z toho očekávání a versus naplnění a druhá taková ta technika, forma a obsah. A tam jsem přesně řekl za 3 mínus. Mezi 3 až 3 mínus, zajímá tomu, když budu mírnější dneska.
1: Díky a na závěr, Andrea.
4: Já nevím, no na závěr už není co moc dodat, ale je pravda, že jsem čekala málo, protože jsme se o tom bavili všichni dohromady, že prostě vláda ANO bude taková houpačka mezi, jako my vám slíbíme, nesplníme, takže to bylo jasné dopředu, že se toho moc nezmění a kvůli tomu si myslím, že to očekávání, jako, jsem jako Ilonka na tom asi podobně, no. Že aspoň něco malinko se tam jako odehrává k lepšímu, no. Ale tak.
1: Děkuju. Přátelé, sledujte naše webové stránky, protože se z nich dočtete, kde se budou konat další besedy po republice nad touto knihou, zase v nějaké obměněné sestavě s těmi, kteří se dnes nedostali ke slovu nebo dokonce dnes nemohli přijít, jako já nevím, je Zdeněk Koudelka, kdo tam je, Jaroslav Štefec, Hana Lipovská, Jaroslav Ungerman a další, tak ti budou zváni potom na ty další besedy. Moc vám děkuju, že jste přišli do těchto nádherných prostor. Za to taky jsem moc rád, že nás tolik, že se nás sešlo tolik, že jsme tady opravdu tělo na tělo. No a teď už se pojďme pustit do té knížky tady u toho stolu, u pana ředitele Daniela Podhradského, bez kterého by ta knížka nikdy neexistovala. Takže děkujem a brzy zase na viděnou. Děkujem.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy máme tedy neděli 14. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. Zdravím vás a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a taktéž živě na Odyssey a záznamem pak na YouTube, tam bez cenzury TV, hledejte. Koukneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým hned, jak se mi přihlásí a připojí, tak se mrkneme na samozřejmě na komentované to zpravodajství, na které jistě čekáte. No už a pak od 21. hodiny se koukneme na 37. pokračování Nového věku a programu Sunrise. Takže to jsou teď 4 hodinky nachystány. Opráskem už to tady máme. Já se ještě kouknu, co pan Tichý, kde se nám zatoulal, protože to je zajímavé, tak já ho tady prokliknu. Nevím, jestli psal teda, že mám jet na začátku sám, a nebo jestli ne, už to poslal všechno, takže už by pan Tichý měl být nachystán. Tak uvidíme, já ho zkusím vytočit, ale zavolat mu. Tak to zkusíme. Samozřejmě na začátek, než se nám pan Tichý, tak já to tady přečtu, přihlásí, tak máme tedy v tom komentovaném zpravodajství, budeme mít iránský konflikt, informace z USA, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Dobrý večer vám i vám, vážení posluchače, diváci.
0: Tak, 6. budeme mít novinky.
1: Doběhl jsem k aparátu, takže...
0: Jo, super. 6. budou novinky odinut, útoky na naše zdraví bude jako 7. téma a zajímavosti z domova, snad se k ním i dostaneme, budou jako poslední 8. to zpravodajské téma a pak se koukneme na tematické okénko a ne páteční shrnutí od Larryho C. Johnsona. To je ten bývalý analytik CIA, jestli se nepletu. Tak, jdem se na to kouknout, pane inženýre. Koukám tady iránský konflikt, můžeme asi začít hned tou jedničkou.
1: Začneme dneska iránským konfliktem, protože on má velmi zajímavý vývoj a myslím si, že časem se ukáže, jak zajímavé měl pozadí, ale to nechci předbíhat. Pojďme na to, co se děje tedy. Takže první zpráva hovoří o tom, že Irán vážně poškodil americké centrum leteckých operací v Kataru. Tam hovoří, zase se ještě zpátky vracejí krátce po tom začátku té války, že tam zahrnují teda desítky amerických důstojníků. Takže bylo to velitelské centrum, které více než desetiletí řídilo americkou leteckou kampaň na Blízkém východě, takže to je dostatek přímý zásah, bylo vážně poškozeno. Takže tolik jenom jako na připomínku, jde konkrétně o základnu Al Udeid a ta byla vyřazena z provozu tedy. Takže údajně tedy ty iránské raketové útoky tehdy nenarušily tu leteckou kampaň operací Epic Fury, která začala to 28. února. Jinak ta americká armáda předpokládá, že Irán na toto zařízení zaútočí a proto od počátku operace řídila tu kampaň z objektu na letecké základně Shaw v Jižní Karolíně. Takže personál byl z Al Udeidu převelen ještě před vypuknutím konfliktu. Pak je mi všem otázkou, teda koho tam vlastně teda zabili. Pokud tedy byl odvelen, tak je otázka teda, koho tam zabili. A ukazuje se, že vlastně celá, nechci to zlehčovat, ale že vlastně celá ta záležitost s tím Iránem, že bude lépe či hůře na aranžované divadlo. Ale to nepředbíhejme. Pojďme k dalším zprávám.
0: Tak, máme tady varování k USA a k zemím Perského zálivu jako druhou zprávu. V pondělí tedy 6. kecám, oni to tady otočili 8.6. ve svém prohlášení iránské revoluční gardy varovali Spojené státy americké, aby se do války s Izraelem nezapojovali, nebo spíše po jeho boku, no takže s Izraelem, protože se Izrael stane terčem. Konkrétně revoluční gardy tedy uvedli ve svém prohlášení toto. Varujeme vládu USA a režimy, které podporují nepřátelskou entitu před důsledky intervence. Potvrzujeme, že jakákoliv půda nebo vzdušný prostor, který se stane otevřeným agresi vůči Iránu, učiní vlastníky přímým cílem našich útoků. Toto oznámení tedy přichází po izraelských leteckých útocích na iránské cíle, jakožto odvetu za teheránské raketové útoky, nebo spíše na Teherán, že ano. A Irán vysílá tedy jasný signál, že nebude tolerovat zapojení třetích zemí, a zejména tedy Spojených států amerických do války s po boku Izraele. Je to tady zase z těch řeckých, tak je to trošku koprnatý tedy překlad. Napětí tedy zůstává stále vysoké i přesto příměří dohodnuté už v dubnu. Americký prezident Donald Trump se snaží tedy prosadit diplomatické řešení, zatímco izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy svolával mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Trhy už na to samozřejmě všechno zareagovaly, protože cena ropy překročila k pondělku $96 za barel. Tak.
1: Další zpráva, tak jak šel týden, tak je z 10. a ta hovoří o tom, že Irán zahájí masivní raketový a dronový útok na celkem 7 zemí Perského zálivu. A že teda všechno vlastně připomíná to období v březnu tohoto roku, kdy válka v zálivu v podstatě dosahovala svého vrcholu. Konkrétně tedy ten útok byl veden masivní tedy na Bahrajn, Katar, Irák, Kuwait a Jordánsko, což teda připomíná teda to březnové období. Dále tedy na, jak si bylo konstatováno, že tedy to napětí mezi Iránem a spojenci Spojených států, že dramaticky narůstá, přičemž Irán tedy zahájil tedy koordinovaný raketový a dronový útok na americké základny a cíle v těch zmíněných státech. Tady, když to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, tak mi tam chybí tedy, nevím proč, těm autorům Saudská Arábie a Sjednocené arabské emiráty, pokud těch států mělo být 7. Jinak tedy, tady jsou rozebírány tedy samozřejmě ty útoky na Jordánsko a na další, kolik které zachytili, kde raket a zachycení v Kuwaitu a podobně. To si myslím, že není ani tak zajímavé a důležité, jako to, že ten Irán se vlastně těmito útoky se snaží vlastně dotlačit ty státy k tomu, aby jednak oni už si ujasnili, že Spojené státy, že vlastně oni žádnou záruku bezpečnosti neposkytují, ba právě naopak svoji vojenskou přítomností v těchto zemích, tak tyto země přímo ohrožují. To je jako smysl i teda této záležitosti. Takže tolik ode mne teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Dobře, dále se vrhneme, přečtu titulek, neuspořádaný ústup USA, po bombardování amerických základen a Izraele se vrátili 3 miliardy eur v Iránu, nevím, a omezili letecké útoky na Libanon. Tak, teď jsem z toho jelen, takže objevte více pro News GR. Podle iránské tiskové agentury Tasnim, tedy a izraelského webu Khan, se iránský Teherán souhlasil tedy, že přestane bombardovat Izrael a nebude pokračovat bombardování ani amerických základen v Perském zálivu. Ale když Spojené státy souhlasily, že rozmrazí iránský majetek v hodnotě 3 miliard dolarů, který byl do Iránu převezen z Abu Dhabi, a že donutí Izrael omezit útoky v Libanonu. Výměna zpráv tedy probíhala prostřednictvím katarské delegace, zatímco letadlo s majetkem přistálo v úterý ráno na letišti v iránské metropoli, tedy Teheránu. Několik hodin po výše uvedeném oznámení izraelský premiér Bibi Netanyahu vydal projev, nebo měl projev, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán prozatím ustaly, přičemž dodal, že, cituji, za posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit na novou rovnici, která je podle mého názoru nepřijatelná a nesnesitelná. Nuž, ale iránské podmínky byly přijaty USA a toto je poprvé, co byly iránské podmínky přijaty tedy Washingtonem. Současně k tomu Teherán přijal tvrdou rétoriku, když tedy předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy, aby neporušili své závazky. A v případě kolapsu jednání hrozil novými údery, protože řekl, dáváme přednost jazyku diplomacie, ale jinými jazyky mluvíme mnohem plynuleji. Pokud porušíte své závazky, přejdeme k tomu, co známe nejlépe. A dobrá je poslední věta z toho článku. Je prý jasné, že Irán má nyní v konfliktu navrch v uvozovkách, což nikdo nemohl předpovídat, když konflikt začal před 3,5 měsíci. Do té čárky druhé je to správně, že je jasné, že nyní má v konfliktu Irán navrch. To, že to nikdo nepředpovídal, je blbost, ale obecně se s tím jakoby proklamuje. Tak, protože tohle všechno byl cíl.
1: To jednak a druhá věc, on už byl například, on určité věci už mohl provést jaksi jeho předchůdce Trumpa, ale na místě prezidenta, ale neudělal to právě proto, protože byl odborníky varován a na rozdíl od Trumpa nebo tohoto Trumpa, bychom byli přesní, tak je poslechl, protože jako věděli, že na ten Irán, který má rozlohu přes 1 000 000 čtverečních kilometrů, to není tak jako Irák, ten je výrazně menší, a má 94 milionů obyvatel, takže na to nemají v podstatě. Navíc různá opevnění a oni se na to připravili 20 let, se na to připravovali. A i ta taktika toho boje a tak dále. Takže problém byl v tom, že ti, kteří je varovali, tak oni je odvolávali z funkce a tak dále, že to nechtějí slyšet. To je pravda skutečná tedy. Pojďme na další článek, ten v podstatě potvrzuje do značné míry to, co bylo teďka řečeno. A podle iránské tiskové agentury Tasnim a izraelského webu Khan, tak Teherán tedy souhlasil s zastavením bombardování Izraele a ukončení útoku na americké základny v Perském zálivu poté, co tedy Spojené státy tedy odsouhlasili tedy odblokovat teda ta iránská aktiva v hodnotě 3 miliardy dolarů. Ta byla letecky přepravena do Iránu z Abu Zabi, to je velmi zajímavé, či ty už dostali, a dále teda donucením Izraele omezit ty útoky na Libanon. Ovšem tam, jak víte, tak oni to na chvilku dodržují, pak to zase neplní. A bombardují například Bejrut a tak dále, což je teda hrozné. A nejenom teda tento příhraniční pásmo, kde k tomu se ještě dostaneme. A jinak tedy samozřejmě ten Irán požaduje mnohem více, protože do těch jeho požadavků patří také zrušení sankcí uvalených na zemi od roku 1979. A jinak teda ty západní zdroje uvádějí, že celková hodnota těch iránských aktiv zmrazených v institucích třetích zemí se odhaduje na 24 miliard dolarů. Takže jako abychom věděli, jinak tedy Netanyahu za několik hodin se vyjádřil, že měl prohlášení, vydal prohlášení, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán jsou prozatím zastaveny, avšak dodal, že během posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit Izrael novou rovnici, něco, co se podle jeho názoru je nepřijatelné a neakceptovatelné. Tam je problém v tom, že Izrael, jak si ty Spojené státy neposlouchá a ty Spojené státy se s tou neumí tedy nějakým způsobem vyvléknout a jako starší partner si tam zjednat pořádek. Pojďme asi dál.
0: Dobře, tak, co se nám prakticky zablovalo. Jdeme se tedy kouknout na další 6. zprávu. Tady to byly zprávy vlastně z úterý, potažmo ze středy a ve čtvrtek. Velkohubý Doný řekl zase něco úplně jiného. Donald Trump učinil totiž prohlášení, které by mělo Irán vyprovokovat ke stejně tvrdé reakci a k tomu, aby už tak explozivní situaci na Blízkém východě posunul do extrému. Otevřeně totiž hrozil Iránu vojenským zničením a zase úplnou okupací země. Americký vůdce, já to tady nechám, odkazující na krizi v Perském zálivu, zcela podcenil vojenskou sílu Teheránu s bezprecedentní arogancí prohlásil, že okupace Iránu je otázkou hodiny pro americké special jednotky. Cituji Donýho. Malá skupina amerických vojáků by tam mohla zítra vejít a ovládnout celý Irán, kdyby chtěl. Tak to Trump řekl a poslal tak drtivý vzkaz revolučním gardám. Toto prohlášení tedy přichází zase v nejkritičtějším možném okamžiku. Jen několik hodin po oficiálním oznámení nového iránského úřadu pro správu, který uzavře Hormuzský průliv do odvolání v reakci zase na americké útoky. Trumpova retorika zase ukazuje, že Washington nemá v úmyslu ustoupit teheránským požadavkům na ropu. Místo toho americký prezident volí tahat za lano do extrému, čímž ukazuje, že vojenská možnost úplného svržení ajatoláhovského režimu leží kdykoliv prý na stole v Bílém domě. No a Irán reagoval zase na Trumpa a říká, naše rakety to potopí do bažiny, pokud se sem odváží Američané vkročit. No, nevím, co si o tom všem mám myslet. Spíš, že je to divadlo tak a komedie, no. kdyby to nestálo lidské životy.
1: Ano, je to dělo do komedie, protože za situace, kdy Irán mobilizoval milion lidí, milion vojáků a už předtím měl armádu asi 700, včetně těch revolučních gard, 700 nebo 800 tisíc lidí, mobilizoval milion a přihlásilo se do armády 11 milionů lidí. 11 milionů lidí, tak si myslím, že tam měla vzniknout velká poptávka po čepicích, aby tu skupinu těch supermanů, až tam přijdou, tak aby je tam utloukli čepicema, protože opravdu to, jako, to už je jako komedie tohleto. Takže sice tam nespochybnuju, že tam bohužel umírají lidé, nespochybnuju ani to, že jsou tam poškozeny jaksi některé stavby, nejenom infrastrukturně, ale určitě i historické, čehož je mi obzvlášť líto, ale bude to asi velké divadlo. Ta další, a tady vidíte hned i ta další zpráva, Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili zmrazená iránská aktiva. To je zpráva zpátku 12. To znamená, že informovaný izraelský zdroj uvádí, že Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili ta zmrazená iránská aktiva jako součást toho memoranda o porozumění. Teď zase obava, jestli se teda kvůli tomu zroutí ta dohoda o příměří nebo ne. Říkají, že rozhodně ano. Zase už by se zase předělali ty podmínky. A jako Izrael prostě do té války každý vstupuje s jinými cíly, s jinými pohnutkami. Navíc Američané se tam nechali zatáhnout asi více, než chtěli. Ale chci říct jednu věc. Ten Izrael, jeho cílem je válčit prostě jako neustále a s představou tedy o vytvoření velkého Izraele, protože jinak jako Netanyahu zavřou prostě, protože už jako souzen byl a takže on se bude snažit prostě toto oddalovat tím, že oni budou válčit. Jinak tedy ten Izrael aktivně tlačí na Spojené státy, aby zajistili, že tedy to rozmrazení těch iránských aktiv nebude zahrnuto do žádného možného příměří nebo mírové dohody. To znamená tlačí na to, aby teda ty Iránci nikdy žádnou dohodu neodsouhlasili. Teď to je úplně jako jednoznačné. A to, že je Netanyahu v pravidelném kontaktu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, víte, jsme v bláznivém světě, Netanyahu údajně už jaksi není na život roku 2019, je to nějaký náhradník, tady ten Donald Trump je taky náhradník, to je ten malý doník a tak dál, až vidíte, že tady tyhle ty lidi tady ovlivňují svět a hlavně oni zdržují ten vývoj, který by měl směřovat teda už k tomu lepšímu, k tomu zlatému věku, ale v tom se nemůže válčit. A aby k tomu nedošlo, tak se tady pro jistotu jako válčí a protahuje se to. To je jako celé. Jsou tam nějaké debaty o tom, že tedy Američané se potřebovali zmocnit desáté brány, což se jim údajně snad podařilo, pak nevím, co tam ještě dělají, ale jako není mi jasné, kde ta desátá brána byla, protože pokud vím, tak na území Iránu nevstoupili. Možná nějací, co tam někde vystoupili, ty zachránci by tam zachránili nějaký ty piloty, ale ty jako rozhodně tam nic víc udělat nemohli. Takže návrhy vyjednávacích opatření mezi Spojenými státy a Iránem navržené iránskými státními médii stanovují, že část miliard zablokovaných prostředků musí být Iránu dostupná již na začátku jakéhokoliv možného období jednání. Takže vidíte, že se těžko budou domlouvat. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Pákistán, ten říká, že konečný text dohody mezi USA a Iránem byl uzavřen a asi se teď dozvíme podmínky dohody. Mír nikdy nebyl tak blízko jako teď, je to taky zpátku, takže přestav všechna handrkování, postrkování a provokace. Takže konečný text trvalé mírové dohody mezi Iránem a Spojenými státy byl dosažen, uvedl to pákistánský premiér a říká, úzce spolupracujeme s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Uprostřed pokračujících intenzivních mediálních mediacích ze strany Pákistánu si plně uvědomujeme neúnavnou dezinformační kampaň, kterou vedou ti, kdo chtějí mírovou dohodu sabotovat. Pomineme ten hluk stranou. Můžeme potvrdit, že byl dosažen konečný a dohodnutý text mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Mír tedy nikdy nebyl tak blízko jako nyní. No, tak současně podle zpráv z agentury zase Reuters uvedl americký představitel, že dohoda umožňuje znovu otevření Hormuzského průlivu, zrušení americké blokády íránských přístavů a převod obohaceného jaderného materiálu do Spojených států. Současně text obsahuje režim inspekcí a jasný rámec pro likvidaci a odstraňování obohaceného materiálu. Írán nemá okamžité výhody s podpisem smlouvy, je tady uvedeno. Tak já bych se chtěl zeptat, když se Američané vrhnou na izraelský jaderný program. No toť otázka, že by tam byly kontroly, protože oni tam ty komisaře nepouštějí už roky a nikdy to ani nedementovali, ani nepotvrdili, že by vlastnili jaderné zbraně stát Izrael. A na to se ptejte, dámy a pánové.
1: Ale už se svého času objevila výhruška Izrael vůči Spojeným státům, že Spojené státy nebudou sekat dobrotu, takže na ně zaútočí jedinými zbraněmi. Dokonce existuje na to nějaký název teda toho projektu, já ho nevím, já se teď na ně nespomenu. Takže jedné zbraně nepochybně mají Izraelci. Ta jejich představa, jako jak by to probíhalo, jak je dost jako komická, ale prostě oni hrají všemi kartami a řekl bych i některými, které nemají nebo které jsou falešné. To je jako důležité. Jinak jako další zpráva hovoří o tom, že tedy Trump, to je ze 14., to je dneška, že chce dnes podepsat dohodu s Iránem, protože slaví své 80. narozeniny. Ovšem revoluční gardy říkají ne. A jsme zase tam, kde jsme byli. Ono už, když se podíváte na ty podmínky, které teďka jste slyšeli, tak to jsou podmínky americké, nebo představy, fantaskní představy americké na to, ten Irán nikdy nepůjde. Oni mu to, a podívejte se na jednu věc, že oni mu prostě takové nesmyslné, pořád jim to tam nosej a vydávají to za nějakou dohodu jenom k podpisu a něco podobného dělají ty Ukrajinci také. Ty Ukrajinci tam pořád také nosí těm Rusům takovéto různé nápady, jakože vrátí Krym a zaplatí odškodné a já nevím, co udělají všechno. To jsou jako naprosto nesmyslné věci. A oni si nemnívají, že tam dají 10x a 20x a tak dál. Takže snad unaví, že pak řeknou, Ježíš, tak to sem dejte mi to podepíšem. Hlavně už neotravujte, ať máme klid. Jo. Prostě to jsou nesmyslné představy. Takže do nich dneska chtěl podepsat smlouvu s Iránem a němu to revoluční gardy pokazali tedy. Takže a nemá tedy Teherán žádné oficiální potvrzení toho, co americký prezident oznamuje, takže se k tomu nechýlí. A tady říká americký prezident, že jakmile Hormuzský průliv bude podepsán, tak že bude otevřen všem a tak dál. Iránci, že už nechtějí jadernou zbraň a tak dál, takovéto věci. No a iránské revoluční gardy popřeli plány na nedělní podpis, kritizovali Trumpovu neobvyklou vytrvalost, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a uvedli, že rámec ještě nebyl finalizován, to znamená, že ty podmínky ještě vůbec nejsou dohodnuté. Takže zajímavé je, že úředníci plánují digitální virtuální podpis, protože osobní setkání představovalo nebo by představovalo logistické výzvy a větší šanci na narušení procesu, jak uvedli zdroje CNN. Takže memorandum o porozumění se zdá být nastaveno novým 60-denním vyjednávacím obdobím o tom, jak rámec implementovat a vyřešit zbývající body napětí, jak uvedl v pátek americký představitel. Tady už vidíte, že je to naprostý guláš, protože Memorandum of Understanding, či dohoda o porozumění, tak jako ta vlastně říká obvykle, to je i v obchodě, že ty strany se v podstatě dohodly, že o něčem budou jednat a že se na něčem dohodnou. Ale to neznamená, že už se dohodli. Takže Memorandum of Understanding není žádná dohoda. Už jako taková. To je první věc. A druhá věc, ta dohoda, pokud by tam měl jenom příměří, tak je naprosto nedostatečná, to je nepostačující. To ty Američané kdykoliv můžou to příměří vypovědět, ani se tím nebudou zabývat a to otočí znova. Takže o Izraeli se vůbec nebavím, ten to nebude respektovat vůbec. Takže tady, jako říká, to je nějaký poslanec Seth Moulton, což jsou tedy demokraté země ve Spojených státech, kteří na to reagují, tak popsal tu možnou dohodu jako v podstatě doručovací dokument. Na že jim tedy něco dodali, ale to neznamená, že tedy prostě na to ta druhá strana, ta iránská, šla. Nicméně, současně se tady už v Iránu kvůli tomu protestují a Maksadu se shromáždí lidé, aby argumentovali, že Teherán dělá nadměrné ústupky, protože oni se domnívali, že tedy ten Irán, to jeho vedení, že šlo tedy na to, co ty Američané navrhují. Takže oni jsou tam rychlí v některých úsudcích také, takže už skandovali davy ženy a mávající vlajkami smrt nepoctivému Arakší. To je ten jejich ministr zahraničních věcí. Ten chudák ani nevěděl, jak k tomu přišel. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále, ale je to teda pěkné divadlo.
0: Tak, musíme pohnout čas kvapí. Izraelský generál říká, íránské rakety způsobily Izraeli značné škody a přitom zase cenzura brání zveřejnění informací o nich. Takže bývalý izraelský velitel námořnictva Al-Manar a generál v záloze také. Aha, Al-Manar je asi to námořnictvo, nevím. A generál v záloze Eliezer Marom hovořil o rozsahu nebezpečí, které představují íránské rakety. V rozhovoru pro nějaký deník zase uvedl asi izraelský. Cituji, viděli jsme škody, které mohou způsobit i omezené stavy íránských raket. Škody zde v Izraeli jsou obrovské. Obrovské. Velká část těchto škod je před námi skrytá, nebo o nich nevíme kvůli vojenské cenzuře. A zároveň varoval, že Írán masově vyrábí balistické rakety. Izraelské uznání, tedy rostoucího schopností Iránu a ztrát, které způsobuje okupačnímu útvaru, přichází jen několik dní poté, co Irán reagoval na izraelskou agresi proti jižním předměstím Bejrutu, zase v Libanoně. Irán zasáhl několik citlivých cílů na okupované severní Palestině. No a Irán během nedávné eskalace násilí způsobil okupačnímu útvaru těžké ztráty v reakci na jeho agresi vůči Iránu. A frontě odporu okupační režim však své ztráty záměrně zatajuje v zoufalé snaze udržet morálku vojáků a prohlašovat zase své vítězství. Jak říkáme, ve válce je první obětí vždy pravda, dámy a pánové. Tak pojďme na poslední zprávu.
1: Poslední zpráva, ta bych řekl, že to tak nějak jako uzavírá docela dobře, tady tuto, celou tady tento blok, a hovoří o tom, že Irán sám stanovil termín pro uzavření dohody. Učinil silný krok, spočítal nejprve prezidentu Trumpovi, že dosud 39krát veřejně oznámil bezprostřední uzavření dohody s Iránem, že ho pravidelně hovoří o dohodě v příštích dnech, v příspěvcích na sociálních sítích, během oficiálních tiskových konferencí i při setkáních s novináři. Pokaždé se však jeho slova ukázala být jenom planým slibem. Teherán je důrazně popřel a praxe nepotvrdila. A nyní o samotné dohodě, o které Trump sní, tak hovoří přímo iránská strana. A jak na své oficiální stránce na sociálních sítích napsal pakistánský premiér Shabaz Sharif, tak závěrečná jednání o mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem proběhnou během příštích 24 hodin. Není pochyb o tom, že jde o iránskou iniciativu. Pakistán jako prostředník pouze sděluje to, co Irán předal. A ten Šarif uvedl, že jsou tedy blíže mírové dohody než tedy kdykoliv předtím. Podle něj bude dokument podepsán elektronicky, také proběhne a technické kolo jednání mezi stranami zapojenými do mírového procesu. Tolik tedy na uzavření zatím teda toho bloku, který se týká teda toho iránského konfliktu. Pojďme na další.
0: Tak, jdem to přepnout. Dvojka je zde a tam máme jedničku tady. Já to ještě přepnu obrazem, ať to vidíte, dámy a pánové. Protože to všechno nestíhám, jdeme na to. Americké ropné rezervy jsou na pokraji vyčerpání, tedy strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň od začátku 80. let. Ve vládních skladech zůstává jen tedy už v uvozovkách 350 milionů barelů ropy, z nich je Trumpův tým ze zákona oprávněný minout jen 100 milionů. Bílý dům už použil 60 milionů barelů na ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Částečně to fungovalo, protože cena benzínu, ale i nafty v USA klesla za poslední měsíc přibližně o 10%, zůstává však výrazně nad předválečnou úrovní a v mnohých státech, jako například Kalifornie, ceny tedy pohonných moc zůstávají na 6 dolarech za galon a někde i více. Teď Trumpův tým přišel tedy s dalším skvělým nápadem postavit v Kalifornii nové zásobníky ropy a pohonných moc kapacitou 30 milionů barelů. V současnosti se ropa skladuje převážně ve starých baních, tedy v starých dolech a jeskyních v Texasu a Louisianě, kterým hrozí, že se s vyčerpáním zásob přes noc zhroutí a pochovají pod sebou tedy všechno, co USA ještě měli v zásobě. Tak bych to asi takhle shrnul.
1: No, radost to určitě nemají a to je jako jedna věc a druhá věc je taková, že připomenu, že Trump, když nastupoval, tak sliboval snížit cenu pohonných hmot a tehdy to bylo, myslím, někde kolem 3 dolarů. Takže když teďka mají 6, tak jako se nedivme, že to tam jako z toho žádné velké nadšení nebude. Problém je v tom, že oni jako mají tu břidlicovou ropu a z toho tak na ten benzín, a to, oni to nemohou dost dobře použít, či to oni prodávají. Tu venezuelskou to je těžká, tam zase musí odsiřovat, teď jim nějaká odsiřovací zařízení, co čert nechtěl, vyhořela, takže oni prostě potřebují dovážet prostě z té oblasti toho Blízkého východu, no a tam je to teďky jaksi zablokované, takže tato, samo o sobě tato okolnost a mezinárodní finanční trhy a další taky budou tlačit, budou toho Trumpa teďka tlačit k tomu, aby couvnul. Další zpráva, kterou tady máme, je teda z kategorie takových těch bombových, jak oni uvádějí, bombových zpráv. Je to od Tulsi Gabbardové, která říká, uveřejnila teda podklady o tom, že Spojené státy financovaly biologické laboratoře na Ukrajině s morem a koronaviry. Maria Zacharová říká, jsme tím pádem očištěni, protože to byl poslední kapka tedy k tomu, aby se rozhodlo tedy o zahájení té speciální vojenské operace. Ono, jak uvádí i další, tak financovali 120, více než 120 biolaboratoří ve 30 zemích, z toho více než 40 laboratoří na Ukrajině. A ty pracovali s antraxem, s ebolou, mimochodem ebola už zase je jako tady zase na světě, už zase po světě, a s morem a s nejnebezpečnějšími patogeny bez dohledu. A tyto laboratoře zahrnují také zařízení, které na té Ukrajině bylo řečeno. A ona říká, nazvali nás agenty cizích mocností zrádci, protože jsme mluvili o těchto nebezpečných laboratořích, které dnes odhalují, říká Tulsi Gabbardová. A to byla tedy ředitelka donedávna americké národní zpravodajské služby a před několika dny řekla, že rezignuje, protože jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma agresivní rakoviny a že zůstane ředitelkou jenom několik dalších dnů. Tam půjde hlavně o to, že tedy ona, že ona teda se rozhodla prostě určité věci uveřejnit. Dokonce, jak víte, taky tam přepadli CIA v noci kancelář, vybrali kancelář, ale ona to měla zálohované, takže takhle. Jinak jako říká, že bylo velmi obtížné, aby mohla dělat svoji práci, protože byla napadána takzvanými demokratickými představiteli. Takže ať už je to jakkoliv, tak jsou prostě, a ona odhaluje nové důkazy, důkazy o financování více než 120 biologických laboratoří americkou vládu ve 30 zemích. Takže jenom jako bychom měli představu. A ona říká, prezident Trump chápe vážnou hrozbu, ten nebezpečný výzkum gain of function představuje pro americký lid a proto 25. května loňského roku podnikl rozhodné kroky podepsáním exekutivního příkazu 14292 k ukončení federálního financování výzkumu gain of function po celém světě. A navzdory zjevnému potenciálu ničivých globálních dopadů, které může mít výzkum nebezpečných patogenů v oblasti biologických laboratoří, politici a takzvaní zdravotníci, jako je doktor Fauci a subjekty v týmu národní bezpečnosti, Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kdo se pokusili odhalit pravdu. On je možná, že ten její manžel, že, to ne, že mu přinesli tu rakovinu, prostě takhle se to dělává. Vždycky postihnou některého z toho okolí toho, kdo je jim nepohodlný. No, co k tomu dá říct, dá by si tady asi o tom mluvit dlouho, tady uvědomíme si nám jednu věc, že jsou tady mezi námi lidé, kteří jako prostě z neznalosti, z hlouposti ještě toto pomáhají, ani to nevědí, to pomáhají tak ještě spolufinancovat, když posílají ty peníze na tu Ukrajinu a tak dále. Tam nevědí, jako ty, jestli ty peníze budou ukradeny, jestli za to někdo pořídí nějaké drony, které budou někde útočit na děti nebo na lidi na tržnici, anebo jestli z toho budou dělat, to budou používat na financování patogenů, kterými nás tady budou potom otravovat. Pár let zpátky, vzpomeňte si, tak sbírali tyto americké laboratoře, sbírali vzorky DNA Slovanů. Proč asi? Pojďme dále.
0: Tak dále další hrůzy z Ukrajiny. Odhaleno ukrajinské dětské hrůzy, financování z vašich daní, bílí andělé, odběr orgánů a dokonce adrenochrom. Elity z toho profitovaly, zatímco děti trpěly. Návrat prý Trumpa je nadějí ukončit toto zlo. Tak se na to koukneme, přečtěte si šokující pravdu, kterou vám nechtějí sdělit. Svět byl oklamán a pravda je děsivější, než si dokážete představit. Zatímco média vám servírují sterilní fráze o humanitární pomoci a evakuacích občanů a dětí, ve stínu Ukrajiny skvétá nevyslovitelné zlo. Děti, tedy nevinné, zranitelné a bezbrané, jsou vyrvány ze svých rodin ne kvůli bezpečí, ale kvůli vykořisťování. Jsou kradeny tedy pod záminkou záchranných akcí z válečných zón, směřování do sítí, ale s obchodováním s lidmi, odběrem orgánů a dokonce i extrakcí adrenochromu, aby nakrmili nemocné, pokřivené chutě světových elit. Toto je groteskní realita tady má být, kterou naše daňové peníze financují, takže je tady apel. Probuď se, Ameriko, je čas bojovat proti monstrovoznímu stroji, který profituje z utrpení nejzranitelnějších v tomto našem světě. Je tady nějaké i videjko, ale to asi tady nepustíme.
1: Doplnil bych to jednou informací, vážení. A sice tou, že někde na území Donbasu, kde se teda podařilo určitou část území obsadit ruskými jednotkami, tak tam byly v podstatě zachráněny děti a ty děti byly dočasně, než je bude možné zase vrátit rodičům, tak byly odvezeny do Ruska a konto toho, čili byly zachráněni tady před těmito hrůzami, aby nebyly odvlečeny a nebyly pak jako zneužívány, zabity, případně odebírají jim adrenochrom a tak dál. A za to, že byly teda odvedeny do Ruska do bezpečí, tak u Mezinárodního trestního soudu byl obžalován Putin a jako takový vlastně dneska nemůže tam, či onde, a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Tak jenom abychom věděli, jako jak ta spravedlnost v tomto světě funguje. Jo, takže jenom abychom věděli tedy. No, takže pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené, je to zase, a je to od Kathleen Johnston, a ta hovoří, Spojené státy zahojí války na druhé straně planety a pak tvrdí, že jde o sebeobranu. To je zpráva 12. Žádná jiná vojenská mocnost není rozdělena do oblasti odpovědnosti zahrnující všechny kontinenty na Zemi. Je to proto, že normální armády brání vlastní zemí, zatímco americká armáda slouží k dominanci nad celou planetou. A Spojené státy bombardují Irán poté, co byl nad Hormuzským průlivem během obnovené eskalace konfliktu sestřelen americký útoční vrtulník. Ta vojenská organizace CETCOM, to je pro ten Blízký střední východ, tak ta uvedla ve svém prohlášení k leteckým útokům následující. Síly centrální velitelství USA CENTCOM zahájili dnes v 17 hodin východního času na pokyn vrchního velitele obrané údery proti Iránu v reakci na včerejší sestřelení vrtulníku Apache americké armády. Mise představuje přiměřenou odpověď na neodůvodněnou iránskou agresi. A ona říká dál, vždy mě udivuje, jak mohou Spojené státy zahájit nevyprovokovanou a agresivní válku na druhé straně planety a vzápětí tvrdí, že tam provádějí obranné údery. A tyto vojenské síly se nenacházejí ani v blízkosti Spojených států. Hovořit o sebeobraně proti zemi, která se brání ve válce, kterou jste sami rozpoutali, je prostě absurdní. Existují sice spory o to, zda byl vrtulník Iránem zasažen úmyslně a zda v době zásahu se nacházel v mezinárodních vodách, ale upřímně řečeno, koho to zajímá? Neměl tam být vůbec. To je ono. A tyto šílenci skutečně vycházejí z předpokladu, že celá planeta je jejich majetkem a že jakékoliv nerespektování jejich vlastnických práv bude považováno za akt agrese. No a ta zpráva pokračuje dál a myslím si, že toto je dostatečně vypovídající. Pojďme na další.
0: Dále se koukneme. Generál poručík v důchodu, tedy penzionovaný americké armády Michael T. Flynn, vydává mrazivé varování s tím, že hlubinný stát organizuje třetí světovou válku, aby udržel kontrolu skrze chaos. Globální destabilizace prý není náhodou, je to závěrečná fáze. Byl vyhlášen poplach a bude svět poslouchat. Za prvé, zatímco většina Ameriky zůstává blaženě neinformovaná naším establishmentovým tiskem, dvě největší světové supervelmoci jsou manipulovány temnými silami uvnitř i vně naší vlády do velké vojenské konfrontace, kterou žádná země nechce a žádný rozumný člověk by nikdy nechtěl. Za druhé, nemám žádnou roli v Trumpově administrativě, říká Michael Flynn. Ale během dlouhé kariéry v aktivní uniformované armádě, konkrétně tedy v rozvědce, až jsem si dal záležet na tom, abych rozvíjel mnoho zdrojů informací po celém světě. Z toho, co dokážu poskládat, chci sdílet své hluboké obavy ohledně toho, kdo stojí za tímto pochodem k válce a svá doporučení, jak se naše země a Západ mohou vyhnout velké vojenské konfrontaci s Ruskem. No a ještě přečtu trošku ze trojky, je jich tady víc těch odstavců. Věřím, že americký Deep State je složen z lidí s hlubokou viscerální a iracionální nenávistí vůči Rusku a tito lidé se spikli, aby zabránili rozhodování prezidenta Trumpa prostřednictvím podvodu Russiagate. V době, kdy Sovětský svaz expandoval a pronikal do naší vlády, jsem byl otevřeným antikomunistou, ale navzdory lžím, které náš hlubinný stát šířil, Rusko není Sovětský svaz a Putin není Stalin. No, dámy a pánové, to nedáme, tady je 12 bodů docela dlouhých, tak to nedáme celé. Ale kde to najdete? Media Greer, AMG News, dámy a pánové, Media Greer, můžete sledovat AMG, pomlčka News, tam to najdete, ten zbytek.
1: Je to zajímavé, ono možná, kdyby mu někdo rozkryl i to období předtím, to zná za toho Stalina, takže by možná také se ještě korigoval svůj názor, ale to už si myslím, že dneska není to nejpodstatnější. Pojďme k další velmi zajímavé zprávě. Velmi zajímavé. Spojené státy, scénáře odtržení státu se začínají objevovat. A ta zpráva říká, že debata o odtržení státu a regionů se ve Spojených státech opět dostává do popředí, což odráží hlubokou politickou polarizaci a rostoucí nedůvěru vůči federální vládě. A ačkoliv relevantní hnutí zůstávají v menšině, získávají stále větší publicitu a vyjadřují frustraci občanů, kteří mají pocit, že jejich místní potřeby jsou ignorovány. Takže na severozápadním pobřeží Spojených států prosazuje hnutí Kaskádia myšlenku autonomního politického subjektu, založeného na společných geografických, environmentálních a kulturních charakteristikách. Jeho příznivci vidí region jako oblast s výraznou identitou a mohli by efektivněji spravovat jeho zdroje a politiku bez zásahu Washingtonu. Současně zcela odlišným ideologickým směrem se hnutí Greater Idaho snaží změnit státní hranice tak, aby konzervativní venkovské oblasti východního Oregonu se mohly připojit k Idahu. A jeho zastánci tvrdí, že rozhodnutí jsou primárně činěna městskými centry a neodrážejí potřebu místních komunit. Navzdory ideologickým rozdílům mají obě hnutí společný výchozí bod, pocit, že politika je moc daleko od občanů a není schopna efektivně zastupovat jejich zájmy. A tento pohled posiluje ekonomickou nerovnost, kulturní rozdíly, neustále stranické spory, které charakterizují moderní americkou politickou scénu. Podobné iniciativy vznikly v dalších částech země, od Texasu a Kalifornie po Nové Mexiko a Střední západ. A tady je ale důležitá jedna věc, ta realizace naráží na významné ústavní a politické překážky, protože americká legislativa neumožňuje snadné vystoupení státu z Unie, pokud nejde o revoluci. A ústava Spojených států umožňuje proces změny hranic státu, ale vyžaduje schválení zúčastnění státních zákonodárných sborů a kongresu. A pro úplné odtržení jsou překážky ještě větší. Historické rozhodnutí Texas versus White z roku 1869 rozhodlo, že státy nemohou jednostranně vystoupit z Unie. Tak u toho Texasu, který tam přistupoval jako samostatný stát, tak tam jsem se nevníval, že to bude snažší. Je vidět, že není. A nejvyšší soud teoreticky ponechává možnost odtržení prostřednictvím revoluce nebo se souhlasem ostatních států, ale v praxi je takový proces považován za téměř nemožný. Tady zase otázka jihovýchodního Nového Mexika, zase organizátoři voleb po spojení s Texasem a tak dále, tak dále. V Kanadě se konzervativní Alberta posouvá k referendu o tom, zda zůstat v zemi nebo zahájit proces odtržení. No, oni se chtějí spojit se Spojenými státy, ale jestli se zase budou trhat také, tak je otázka, s kým se budou z těch Spojených států spojovat a s těmi, co jsou zatím za hranicí z druhé strany. Ale stále více Američanů má pocit, že nejsou zastoupeni stávajícím politickým systémem a hledají alternativní způsoby, jak vyjádřit svoji identitu a zájmy. A především odráží teda to obtížnost udržení společenské a politické sociální identity v zemi, která se zdá být rozdělenější než kdy dříve. Víte, oni nepochopili základní věci. Oni nepochopili, že to není otázka států a jejich podoby, tohle je otázka systému. Oni musí změnit systém a ne státní hranice. Takže tolik tedy ode mne, pojďme dále.
0: Tak, to už jdeme na Ukrajinu, koukám, speciální vojenská jednička je tady. Masakr vlastních, banderovci prý zavili žoldáky, kteří se chtěli ale vzdát Rusům. Ozbrojená sebranka Ukrajiny je totiž vystupovala dronem a sérií úderů zabila své vlastní bojovníky, kteří chtěli tedy se vzdát. Takže nic nového pod sluncem. Pokračují stále boje o Svatogorsk, malé město v Doněcké lidové republice. Ukrajinští nacionalisté zabili tedy zahraniční žoldnéře, kteří bojovali ale na jejich straně. Pak město Orestopol v Dněpropetrovské oblasti se ocitlo dokonce v šedé zóně. Tak, co tady máme? Zahraniční nacionalisté, tak se na to v Záporožské oblasti k tomu došlo. Bezpečnostní složky uvedly, že zahraniční žoldáci vyvěsili bílou vlajku a pokusili se opustit daný sektor. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však oblast dlouhodobě monitorovala pomocí bezpilotníků a ruským vojákům se podařilo vzdávající se cizince evakuovat po malých skupinách. Nepřítel však ústup žoldnéřů sledoval a zahájil sérii útoků. Cituji, snažili jsme se zajatým žoldnákům poskytnout lékařskou pomoc a ukrýt je v krytech. Jejich zranění se však ukázalo jako neslučitelná se životem, píše o tom agentura TASS. A teď Orestopol. Město Orestopol se nyní přesunulo do šedé zóny, uvedl to vojenský expert Andrej Maročko. S tím, že ukrajinští ozbrojenci již byli z vesnice vytlačeni a probíhá její dočišťování. Ruské jednotky systematicky a cíleně vyvíjejí tlak na uskupení OSU ze směru Novoselivka, ale Alexejevka. Nepřítel se stále pokouší udržet linii v Orestopolu. Objevuje se však zřetelná tendence k posunu fronty severním směrem.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili úplně centrum Konstantinovky, to je velmi, zbývá tam jenom pár bloků na dokončení, na dočištění. Ta Konstantinovka, jak víte, tak byla koncipována v rámci té obrany jako velká pevnost a ta vlastně potom dál je dobytí, otevírá dál ten další postup. Takže tady Konstantinovka, Chasy-Fjar, Bachmut, Toretsk, které byly středem vlastně té ukrajinské obrany v tom Donbasu, takže ona byla součástí. Takže centrum je dneska už 100% pod ruskou kontrolou. A jinak teda to úplně dobytí, to dočištění nebude trvat déle než do konce týdne. To znamená, ta zpráva je z 8. To znamená, že už teď mám pocit, že jsem někde zahlédl, že už je hotovo. Takže tolik tedy, samozřejmě otevírá to potom dál vlastně cestu na Slaviansk a Kramatorsk. Takže toto je velmi, velmi důležitý moment. Pojďme dále.
0: Tak, nějaká zelená záře plápolá nad Oděsou. Nuž, hoří zakázaný arzenál, kotel v Konstantinovce se definitivně uzavřel a Blízký východ je v pramenech, tak to už si nedáme Blízký východ, tak se na to koukneme. To ne, to je Hormuz a Írán, sklady hořely. A ruské síly zasáhly cíle OSU v Oděse a Čer.

0: na Libanon, takže o co go. Tak, pokud vojáci ozbrojených sil Ukrajiny nejsou hlupáci a nechtějí zopakovat osud svých druhů z Mirnogradu, kde byli obklíčeni a nakonec 80% eliminováni, musí okamžitě opustit centrální část Konstantinovky, to uvedl vojenský pozorovatel Michal Děktájev, autor kanálu Generální štáb. Dříve jednotky OSU hájící západní část města, to je tedy ta Konstantinovka, po dosažení polovičního obklíčení jednoduše uprchly ze svých pozic a většina území, včetně sídlišť s výškovými budovami, nám připadla téměř bez boje, říkají tedy ruské zdroje, pak je tady nějaké harakiri, tak ekonomické, to už si nedáme.
1: Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové objevili tajné centrum Ukrajinců a vše zničili monstrózními bombami, že nezůstal kámen na kameni. A bylo to šlo o dočasné stanoviště ukrajinských sil a řídící centra bezpilotních letadel v Dněpropetrovsku a v Chersonské oblasti, jako známo ministerstvo obrany Ruska. A ty cíle byly identifikovány zpravodajskými službami. Letecké údaje provedly posádky vzdušně-kosmických sil Ruské federace za použití leteckých bomb FAB 500 s univerzálním modulem plánování a korekce. A zničili tedy Rusové takto centrum řízení dronu 46. aeromobilní brigády ozbrojených sil Ukrajiny u Novopavlivky v Dněpropetrovské oblasti a dále místo dočasného rozmístění 63. samostatné mechanizované brigády u Ščurova a jednotky 121. samostatné brigády územní obrany u Suchanova v Chersonské oblasti. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak dáme pětku, Limáň v Kleštích, ale katastrofa Kyjevu prý nehrozí. OSU couvají za řeku na vysoký břeh u Slaviansku, kde už vybudovali novou linii opevnění. Takže vojenští analytici se domnívají, že nová obranná linie a vysoký břeh řeky zachrání nepřátelské postavení v Limanu a ke katastrofě nedojde. Mnozí předpovídají rychlé obsazení Limanu ruskou armádou a zroucení celé obrany až po Slaviansk. Nepřítel však disponuje vysokým břehem řeky a novou tedy obranou linií. To, co se tedy během posledních 24 hodin odehrálo na frontách severovýchodního vojenského okruhu, se do oficiálních zpráv nedostalo. Tak je tady Sumská oblast, tak to zase nebudeme číst, dva majoři tady píší, co bylo, kde pokračovaly boje, v které vesnice a kam se posunuli, tak to ani ne. Dění v Záporoží, situace na jižním úseku fronty Záporožské oblasti byla dlouhou dobu považována za statickou, po zimní tedy protiofenzívě OSU, kdy vrchní velitel syrský nasadil do tohoto sektoru značné zálohy, se ale fronta téměř zhroutila. Velká část území zůstává šedou zónou, kde mezi malými pěšími skupinkami probíhají boje v podmínkách, kdy celé nebe pokrývají hejna dronů na obou stranách. Robotická pak bitva o Limáň. Pokračuje velmi vážná bitva o Limáň. Ruská armáda pronikla do městské čtvrti, boje zuří na křídlech a ruské síly toto opevněné město postupně obklíčují a ukrajinská obrana se zase pozvolna hroutí. Teď je tady zase ještě Konstantinovka, tak tu už jsme tady měli, tak asi můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly mají v podstatě Konstantinovku v ruce, nyní tedy, že postupují směrem teda na Slaviansk a současně tedy s postupem k městu Záporoží a snaží se obsadit tedy oblasti, ale vyhýbají se takzvané zóně smrti ukrajinských dronů, která je v hloubce asi 25 kilometrů. A ta se snaží samozřejmě ty Rusy zastavit. Takže určitou oblast obcházení. A pokud je ta situace na frontě pro tu Ukrajinu obtížná, tak protože nemohou zastavit ten ruský postup, tak se začínají teďka soustředovat Ukrajinci na ohrožování logistiky ruské armády na Krymu. A speciální týmy Falanga a Da Vinci vypustili desítky dronů proti pěti hlavním mostům, které spojují Ukrajinu se zbytkem ruských provincií, zejména s Chersonem a se Záporožím. Čili cílem je přerušit železniční spojení, aby se zastavilo tempo ruského postupu na té frontové linii díky tedy nepřítomnosti.

0: prostě zásob, aby tam Rusové nemohli ty zásoby dodávat. Takže současně se ty ruské síly snaží proniknout do Slaviansku a zasahují ukrajinské pozemní komunikační linie. Takže vidíte, že o ty komunikační linie bojují logicky obě dvě strany. A jinak ta ukrajinská armáda, která operuje také směrem na Slaviansk, tak dokonce 13. června oznámila, že ruské síly pronikají jižně od Zekinc a Kryva Luka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhly ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Se koukneme, já přečtu nadpis, zase zpráva dlouhá, zase všechno odzevšať. SVH aktuálně, to je ke 14. dnešku. Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu, dron ve OSU napadl tržnici a je tam 7 zraněných civilistů, ale já jsem to tady nevořel, já jsem to teď rychle tady pročítal a nemůžu to najít. Kde to je? Doněcká lidová republika, tady bezpilotní pták, jedna skupina, malá osada, Družkovka, Slaviansk, ale nevidím tady o tom útoku, o těch zraněných, protože to je asi nejdůležitější věc a já to tady nedokážu v této rychlosti, to tady teď nedokážu nějak z toho vyimplementovat, vůbec to nemůžu najít v těch zprávách, nebo aspoň v tom textu. Tak se jenom koukneme, úder na logistiku ofenzívy. Na severním křídle limaňského směru pokračují prudké střety, kde OSU pravidelně podnikají útoky zaměřené na dosažení Šandrigolova. Na internetu se nedávno objevily záběry útoků přes most na řeku Nitrius poblíž Andrejevky na hranici mezi Charkovskou oblastí a Luhanskou Lidovou republikou. To uvádí telegramový kanál Rybár. A Slaviansk v oblasti Malinovky, bla, bla, bla, bla, bla. A na přístupek Nikolajevce probíhaly těžké boje, jak píše KRMRF, to je také telegramový kanál. A ruské tanky T-90M a T-80 BVM za podpory letectva bezpilotních ptáků razí cestu motostřelcům OS ozbrojených sil Ruské federace k Družkovce, jak píše kanál Frontová ptička, tedy frontový pták. Tak a toť asi všechno, tady zase kdo která vesnička, kolik čeho kde, tak to už nedáme.
0: Další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinští specialisté cestují do Lotyšska. A v květnu a červnu bylo v Lotyšsku zaznamenáno několik incidentů s ukrajinskými bezpilotními prostředky. Několik dronů naložených výbušninami vstoupilo do vzdušného prostoru pobaltské země a následně explodovalo. Kyjev potvrdil, že drony patřily ukrajinským ozbrojeným silám, ale z jejich odletu do Lotyšska obvinil Rusko. Údajně ruské jednotky rušily drony prostřednictvím elektronického boje, načež se neovladatelné UAV, to jsou teda ty bezpilotníky, odchýlily směrem do Pobaltí. Podle agentury Reuters havárie ukrajinských dronů narušily letní turistickou sezónu ve východním lotyšském regionu Latgalsko. A kvůli potenciálnímu riziku a zvýšeným leteckým popachům turisté hromadně ruší rezervace, což přivádí stovky malých podniků na okraj finanční krize. Takže jak tedy Lotyšsko hodlá posílit svou hranici, aby zabránilo vstupu ukrajinských vojenských dronů? No tím, že pozve ukrajinské vojáky. Takže podle portálu Delphi s odvoláním na prohlášení lotyšského premiéra Andriese Kulbergse bude přijato nějaké nové technické řešení a drony z východního směru přestanou přiletat. No nejlepší by bylo, kdyby nevysílali, tak pak žádné nemohli přiletět, nemohli být odkloněny. Takže ukrajinští operátoři dronů není jak si pochyb, že právě oni jsou těmi experty, tak se mají v Lotyšsku objevit velmi brzo. Výslovně se uvádí, že tito hostitelé mají bojové zkušenosti a budou zalepovat mezery v lotyšské dronové zdi. Já bych jenom chtěl říct, že je na chvilku, že je poslali do Sjednocených Arabských Emirátů, aby jim tam nelítaly iránské drony a že to odkláněli tak, že jim to tam padalo na ty výškové budovy v Emirátech, v Dubaji a podobně, tak je štandopéde zase ty ukrajinské specialisty poslali domů. Takže možná, že teďka je, že to jsou ti samí, kteří teďka pojedou do toho Lotyšska. Nechme se překvapit, uvidíme, co tam budou provádět.
1: Počka, to jsme na osmičce a devítka jsou zase tu si
0: To už jsme
1: Gavardová,
0: měli,
1: to už
0: to
1: jsme
0: jsme měli,
1: tady
0: to se mě
1: měli, tak to
0: zatouvalo.
1: ne, tak počkat, 3-1, 3-9, tak to máme všechno, tak jdeme
0: Ano,
1: na
0: Rusko.
1: další šupky, rubky, 4-1, létali jako špinavé prádlo, tak to je, ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslanci, kde jsou tedy dveře, jak se u nás říká, kde tesař nechal děuru. A totiž je přijal na jejich vlastní žádost tyto evropské kašpary. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním prohlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto setkání uvádí. Cituji. Vedoucím diplomatických misí byly předloženy objektivní hodnocení destruktivní politiky vedení jejich zemí v souvislosti s ukrajinskou krizí, kteréžto cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování války proti Rusku ve jménu na úkor a s přímou pomocí západní koalice ochotných. Konec citace. No, dále byly vysvětleny základní přístupy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené tedy na odstranění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva tedy se skončila téměř bezprostředně po setkání lídrů Evropské trojky Starmera, Merce a Macrona, a to se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. června. Tam taktéž předložili podmínky, které musí být splněny na dosažení trvalého míru na Ukrajině. Tyto tři kašpaři. Tak, ty jsou, dámy a pánové, podmínka na začátek jednání, ukončení bojových akcí, základ pro jednání, to je současná smlouva o míru na Ukrajině, mezinárodní hranice se nesmí měnit silou, taktéž Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodnostních sil vedených anglo-francouzskou koalicí ochotných, s tím, že ruský majetek zůstane zmražený, dokud Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené válkou a evropské zájmy, že budou chráněny. No, děkuji vám pěkně, vy tři kašpaři. Takže Rusové vymetli a nestačili se asi divit, ani nevypili kafe.
0: Já jsem viděl ten snímek, když vycházeli tam ze dveří toho úřadu, myslím ven na ulici, a opravdu bylo na nich poznat, jako, že tedy jako totálně neuspěli, ale to je přesně to, co jsem říkal i v souvislosti s těmi Spojenými státy, když dávají tomu Iránu jako naprosto nesmyslné a nepřijatelné podmínky. Tady taky, tady oni se chovají prostě jako, že snad vyhrávají nebo něco podobného. To je jako k nevíře, prostě, že vůbec tam někdo s něčím takovým jako jde, že se sebe toho blázna dělá, prostě, to je
1: No, oni
0: jako
1: to zkouší, že
0: neuvěřitelné.
1: jo, jestli jsou tam
0: No jo, dobře,
1: připokakaný na
0: no
1: té ruské straně
0: ale.
1: všichni, anebo zaprodaný,
0: No. No. Další zpráva hovoří o falešných informacích. Moskva zažívá nedostatek benzínu, to je jedna z nich, a že byly zavedeny limity na prodeje na zákazníka a tak dál. Jsou to falešné zprávy, bylo vydáno oficiální dementy. Nicméně, samozřejmě na to, aby to vyvolalo zmatek jako mezi lidmi, mezi lidmi a aby třeba to vyvolalo jaksi najednou zvýšenou potřebu si nějaký benzín i třeba v kanistrech odvést jaksi domů, tak jako na to stačí, protože lidé jsou takový, že neprostě na ty fejky jako skočí nejdříve. V každém případě to benzínové drama, které se z toho snažil Ukrajina a zřejmě asi i západní služby vyvolat, tak se to ukázalo jako falešná zpráva, ale jaksi určitý neklid to tam vyvolalo, protože oni uváděli třeba i konkrétní, jako aby tomu dodali věrohodnosti, tak to uvádějí třeba informace upřesněné, že například jeden řetěz ze čerpacích stanic údajně nevydá více než 20 litrů benzínu, AI92 a AI95, nějaké jejich číslování. Jistý řetězec stanovil limit 90 litrů benzínu a nafty, cechy stanovil limit 100 litrů a takové to blbosti. Takže bohužel tohleto lidi jsou pořád stejně, jsou nepoučitelní. Takže i v Rusku to padlo na úrodnou půdu. A není jako tajemství, že země přitom čelí palivové krizi v několika regionech, nejkritičtější je to na Krymu a v Doněcké lidové republice na jihu, to je právě díky bombardování těch rafinerií těmi bezpilotníky. V každém případě ale totálně žádná krize nehrozí v Rusku a tohoto druhu a určité síly zjevně chtějí, aby problémy s palivy vyvolaly silnou ruskou reakci té ruské veřejnosti. Takže budou malovat ten západ potíže i v regionech, které ve skutečnosti tam žádné problémy nejsou. Jde o to vyvolat rozruch a neklid prostě. Takže pojďme dále.
1: Takže taková psy-ops, psychologická operace ano, zase. Dáme, jo, počkat. Jo, jdeme 5-1. NATO stahuje flotilu ke Kaliningradu. Říkají, máme tři cíle. Aliance tedy přiznala přípravu na válku, a to bez obalu. V Baltském moři začalo cvičení Balt Tops Severoatlantické teroristické aliance, tedy NATO. Navzdory deklarovanému zkrácenému formátu jsou manévry poměrně rozsáhlé. RIA Novosti informují o tom, jak a na co se západní vojenský blok připravuje. Půl století tedy příprav na válku. První totiž Baltops se konaly již v roce 1971 a letošní ročník je 55. v pořadí. Tentokrát se do 20. června zapojí přibližně 20 lodí a asi 6 000 vojáků ze 16 zemí NATO. Loni se cvičení účastnilo 40 lodí, 25 letadel a přibližně 9 000 vojáků. Aliance nicméně zdůrazňuje, že jde o nezbytné opatření snížení počtu sil, odráží operační realitu nikoliv oslabení. Západní námořní síly zůstávají soustředěny i v dalších oblastech, včetně Hormuzského průlivu na Blízkém východě a v Arktidě. No jo, tak jenom letmo, kdo tam je za kašpary. Kromě Američanů se cvičení zúčastní námořníci z Velké Británie, Německa, Francie, Polska, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Litvy, Lotyšska a Estonska, to asi na kajakách, Portugalska a Turecka, ty mají i ponorky. Tak, cituji, v tomto období se rozsáhlá cvičení vedená Spojenými státy za široké účasti NATO stala důkazem naší síly. To řekl nějaký německý kontradmirál. Je to důkaz jednoty a mluvím zde o všech spojencích. Tak jo, my ti to věříme.
0: Další zprávy nám ukážou, jak ty věci jsou. Slovensko a Maďarsko se rozhodli nakupovat dražší derusifikovaný plyn, takže v průmyslu budou dominovat tedy dodávky ze Spojených států a z Azerbajdžánu. A tím pádem Polsko a Turecko rozšíří svůj vliv ve střední východní Evropě prostřednictvím těchto plynovodů. Jinak místopředseda slovenské vlády Tomáš Taraba při návštěvě v Baku v polovině května prohlásil, že jeho země chce s Azerbajdžánem podepsat 10-letou smlouvu o dodávkách plynu a o několik dní dříve agentura Bloomberg informovala, že Turecko zvažuje výstavbu vojenského palivového potrubí do Rumunska přes Bulharsko. A podle této analýzy by bylo zásobování z Azerbajdžánu přes Arménii a mohlo by nakonec zahrnovat i plyn z Turkmenistánu, pokud tomu Rusko nezabrání. A současně by mohl být vybudován i další plynovod pro zásobování celého sektoru. Takže tady je důležitá jedna věc, a to je takzvaná Dubrovnická deklarace, ta byla přijata při loňském výročním summitu iniciativy Trojmoří, která zmiňuje mezi několika regionálními projekty propojení, která mají být prioritně rozvíjena, tak tam zmiňuje tzv. Koridor solidarity a jedná se o plynovod, který by spojil Slovensko s Azerbajdžánem po stejné trase, o níž Bloomberg informoval v souvislosti s tureckým vojenským palivovým potrubím. Pozoruhodné přitom je, že tato trasa kopíruje trasu zrušeného plynovodu Nabucco a projekt by tak fakticky představoval jeho obnovu. A hlavním důvodem, proč Slovensko vůbec uvažuje o dovozu dražšího plynu ze vzdáleného Azerbajdžánu, je rozhodnutí Evropské unie z konce minulého roku, které členským státům nařizuje dokončit derusifikaci energetického sektoru nejpozději do roku 2028, a to zejména zemím, jako je Slovensko, jež Ruskem udrží dlouhodobé kontrakty. Polsko se mezi tím snaží stát vstupní branou pro americký kapalný plyn do střední a východní Evropy, konkrétně pro své vyšegrádské partnery, to znamená Československou republiku a Maďarsko. Takže to je tato zpráva. Komentovat to asi ani nemá smysl. Můj názor je ten, že do roku 2028 žádná Evropská unie nebude, takže se to do té doby rozpadne, takže si myslím, že toto je takové plácnutí do vody, ale chápu, že chtějí mít nějakou jistotu. Otázka další je, jak je na tom Azerbajdžán s plynem, protože Azerbajdžán sám si teďka kvůli plynu tak si jezdil, tak byl na jednání v Iránu. To znamená, že to bude iránský plyn překupovaný Azerbajdžánem dál, posílený a tak dál, tak on ten derusifikovaný plyn něco bude stát tedy. To jako určitě. Pojďme dále.
1: Tak, co tu máme? Maďar, Péter Maďar. Velké demonstrace v Maďarsku. Maďar dal prezidentovi ultimátum, tedy aby odstoupil, to je už z pondělka. Dav se postavil za prezidenta Sulioka a taktéž vystoupil na jeho podporu Free i Viktor Orbán. Takže stovky lidí, no podle těch fotek jsou to tisíce, ale dobrý, vyjádřili podporu prezidentovi republiky Tamásovi Suliokovi, kterého Péter Maďar vyzval na odstoupení z funkce. Pokud je známo, Péter Maďar v minulosti požadoval rezignaci vícero vysokých státních představitelů, včetně prezidenta Sulioka, dotknutí však opakovaně deklarovali, že svůj mandát budou vykonávat v souladu s platnými zákony. Tak, a to bych podtrhnul dvakrát s vykřičníkem a zbytek k Maďárovi by asi stačil. V sobotu tedy od 16. hodiny se před Sándorovým palácem v Budapešti konala demonstrace s názvem Nebojte se, odporné zhromáždění. Podpůrné shromáždění pro představitele maďarských státních institucí. Cílem setkání bylo vyjádřit podporu veřejným činitelům a vedoucím představitelům institucí, jejichž odchod z funkce požaduje premiér Péter Maďar. Na shromáždění vystoupili Béla Teleky, což je maďarský lídr organizace Citizen Go, Monus Benjamin, tedy předseda sdružení Mládež buduje budoucnost, také Daniel Kuruš, tedy šéfredaktor portálu Kierster, a Gergely Hood, šéfredaktor portálu Pesti Šárok, také Matyáš Kohán z portálu Mandiner a novinářka filmová režisérka Frušina z Krapsky. Nuž, já bych vytrhnul tu poslední větu z toho prvního, že tedy budou to vykonávat v souladu s platnými zákony. Nuž.
0: Další informace, jak je zajímavá, rovněž maďarská, a ta hovoří o tom, že maďarský premiér Maďar triumfálně oznámil uzavření komplexní dohody se Zelenským. Experti hovoří o tom jako o strategické chybě. A vlastně jde o to, že 3. června tohoto roku Maďar tedy oznámil uzavření té komplexní dohody s Ukrajinou a důvěřovat Zelenského ujištěním se však tím dopouští strategické chyby, jak mu říkají tedy odborníci. A tato dohoda zajišťuje obnovení vzdělávacích příležitostí jazykových a kulturních a politických práv pro více než 100 000 příslušníků maďarské menšiny v západoukrajinském regionu Zakarpatí. A Budapešť na oplátku souhlasila se zrušením svého dlouhodobého veta a zahájením prvního kola jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Historické zkušenosti se spoluprací s Kyjevem však ukazují, že Maďarsko se marně domnívá, že tato otázka byla vyřešena. Ukrajina ignoruje písemné i ústní dohody, pokud jsou v rozporu s jejími současnými zájmy. A boj proti korupci je jim nejdůležitějším a nejčastějším porušovaným závazkem vůči Evropské unii a Mezinárodní měnovému fondu. A nezávislost protikorupčních orgánů zůstává nezaručená. a klíčová rozhodnutí jsou činěna ve stínu finančních podvodů páchaných nejvlivnějšími osobnostmi země. Takže dále se nám připomíná to ukončení toho vyšetřování té tragédie v Oděse, to 2. května 2014, kdy tam zabili v tom domě odborů desítky lidí. Takže v podstatě se vlastně jakoby nic nevyšetřilo, tak jako od těch, kteří se toho spoluúčastnili, se to ani jako čekat nedá. Takže myslím si, že nevím, co k tomuto Maďára vede, ale zřejmě se snaží ukázat, že jako nové koště, jak to všechno oproti Orbánovi zvládá, tak jako jestli Orbán chtěl tam práva pro menšiny v Ukrajině, což je v pořádku, a nedařilo se mu to, tak on jako, že to zvládne hned. Otázka je, on si to domluvil, otázka je, jestli bude fungovat za A a za B za jakých podmínek. A to si myslím, že vezivčí je na to, že šlápl jako vedle. A nebude sám, ty lidé také. Pojďme dále.
1: Dále se podíváme. Pětka je tady. Deindustrializace Evropy. Rakousko následuje příklad Německa, v úvozovkách špatný totiž, a přesouvá výrobu do Číny. Evropská unie kolabuje a BRICS dostává nové posily. Rakousko tedy už není dostatečně atraktivní jako průmyslová lokalita v zahraničí, hlavně tedy v Číně. Pak lákají rakouské společnosti na nižší náklady na pracovní sílu, lacinější energie a výrazně méně byrokracie. Čím dál tedy více společností se snaží outsourcovat svoji výrobu, anebo alespoň její části. Deindustrializace nás jde mílovými kroky nejen v Německu, ale už i v Rakousku. Na obou stranách hranice průmysl trpí vysokými výrobními náklady, které podkopávají globální konkurenceschopnost. Stejně jako neustále rostoucí byrokracie, kdo by se byl divil, že ano, a též i klimatická hysterie, která bují tedy v politickém vedení Evropské unie. V důsledku toho se lokality mimo Evropskou unii, včetně právě Číny, stávají čím dál atraktivnějšími. Nedávná analýza Institutu dodavatelských řetězců a SCII, ekonomického to výzkumného institutu WIFO a kanceláře Rady pro produktivitu Národní banky naznačuje, že přibližně 30% rakouských průmyslových společností zvažuje už rozšíření své zahraniční výroby. Mezi společnostmi, které čelí tvrdé konkurenci z Číny, toto číslo stoupá dokonce na víc než 40%. A já bych samozřejmě ta pracovní síla, že ano, náklady na pracovní sílu, drahé energie v Evropské unii a sakramentská byrokracie. Tak se ptejte, kde se stala chyba? No?
0: Víte, tady je problém v jedné věci. Obrovský problém a lidé to nechápou nebo si to nevšímají. Průmysl z Evropy odejde, ten půjde do BRICSu a my tady zůstaneme ve skanzenu. Zůstaneme tady ve skanzenu a ti, kdo toto ordinovali, globalisté, a tam, když si vememe, že součástí třeba ta černá šlechta a podobně, oni nemají zájem o průmysl, nemají zájem o rozvíjení průmyslu, oni mají zájem o pozemky a o pronájem pozemků. To znamená, že ti, co tady zůstanou, se budou chodit s hraběma na panské. Prostě pokud jako ty lidé něco rychle neudělají. A uvědomme si jednu věc, že s tím tam nejde o to, že odsud odveze jenom někdo stroje a technologie a tak dál, ale odejde také kvalifikovaná pracovní síla. A stroje se můžete přivést zpátky, ale to kvalifikovanou pracovní sílu už ne, když se tam zabydlí a tak dál, tak je to pryč a budeme to honit generace. Vrátíme se o několik staletí zpátky, to je naprostá tragédie. A tady to nikdo nezajímá prostě, nikdo to nechápe. Konečná toto. Další zpráva hovoří o návštěvě polského prezidenta Navrockého ve Spojených státech, a s tím, že tam bude projednat klíčová bezpečnostní a politická témata a chce tam posílit přítomnost amerických jednotek na východním křídle NATO, a polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský vyjádřil názor, že jednání na Vrocko by se měl zaměřit také na zrušení novinářského víza Zbigněva Žiobra, poslance a místopředsedy hlavní opoziční strany, tak aby mu zasolili. Během české konference v Opoli, kde propagoval svoji nejnovější knihu, tak Sikorsky zdůraznil důležité zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku, zejména na východním křídle, kde hrozí skutečná hrozba. Zvýšení vojenské přítomnosti tam, kde je to nejvíce potřeba, je klíčovým bodem možné konverzace mezi prezidentem Navrockým a americkými úřady. Já to dál číst ani nebudu, přidám slovo na další informaci, abychom věděli, jaké je to s tou hrozbou a jaké je to s tou cestou, tedy vůbec ze smysluplností té cesty toho Navrockého.
1: Tak, máme zde prohlášení na síti X, francouzské, počkat, přiznání vrchního velitele spojeneckých sil NATO Alexe Grinkeviče, že Rusko neplánuje zaútočit na NATO, ruší celou propagandistickou kampaň proti Moskvě. Všiml si toho francouzský politik a lídr pravicové strany Patrioti Florian Philippot, který komentoval to na sociální síti X. Podle něho bylo tedy Grinkievičovo vyhlášení skutečně šokující, protože on, jako nikdo jiný na západě, si je vědomý skutečných záměrů Ruska. Generál tedy Alexus Grinkevič, velitel Evropského velení Spojených států a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě od července loňského roku 2025, rozhodně vyhlásil, že Rusko se nesnaží o konflikt s NATO. Ukazuje se, že ve skutečnosti neexistuje žádná ruská hrozba. Podle něho je skutečnou hrozbou europeanismus, v rámci kterého jsou evropské země zatahovány do války proti Rusku, aby Evropská unie mohla, cituji, uskutečnit státní převrat a vytvořit si vlastní evropskou armádu. Politik vyzval uživatele sociálních sítí, aby široce šířili zprávy o absenci ruské hrozby, protože hlavní západní média to samozřejmě neudělají. Tak.
0: No, takže máme konečně jasno, když to jako někdo řekl naplno, vtip je v tom, že Američané budou z té Evropy ty vojáky stahovat, protože ta koncepce jejich je jiná, rozhodně se tady nenechají kvůli válečníkům z evropských zemí, se nenechají zatáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem, to je už teda evidentní. Pojďme na další zprávy, to jsou novinky od jinut. Já bych začal hned tou první. Vizuální data odhalují rozsah systematických izraelských útoků bílým fosforem na jižní Libanon. My jsme tady o tom bílém fosforu dneska hovořili. A libanonské ministerstvo životního prostředí formálně obvinilo izraelskou armádu ze spáchání ekocidy, která podle odhadů způsobila škody ve výši 25 miliard dolarů. A zpráva deníku The New York Times zveřejněná 6. června shromažďuje rozsáhlou dokumentaci prokazující, že izraelská armáda během probíhající války a invaze do Libanonu opakovaně používá bílý fosfor nad obydlenými oblastmi jižního Libanonu. A vizuální důkazy shromažďené New York Times, tak včetně ověřovaných záběrů ze sociálních sítí a mediálního zpravodajství, zachycují charakteristické kouřové stopy a vzdušné exploze nad městy Nabatia a Tyr, jakož i nad menšími sídly Olaya, Chiman a John Moore. A incidenty byly dokumentovány ještě v květnu 2026. Víte, zejména ten Týr a další, tam to jsou historická města, tam jsou stavby staré tisíc let. A oni prostě zničí prostě všechno. To je, tady by měl křičet i UNESCO a jako prostě další orgány OSN, ale jak vidíte, tak jako hluboce mlčí. Jo. Takže izraelská armáda samozřejmě tvrdí, že si tu munici používá k vytváření kouřových zón nebo kouřový clon v souladu s mezinárodním právem, což je samozřejmě smysl. Jo. A odborníci lidská práva upozorní, že nasazení takové nerozlišující západné látky v oblastech s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva válečné právo porušuje. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na Britány. Jo. Tak, rezignace ministra obrany britského Johna Haleyho signalizuje rostoucí krizi v britském rozhodovacím systému, kteráž to bude mít v budoucnosti důsledky i pro Ukrajinu. Podle tedy zpráv britských médií konflikt pramení z neshod ohledem financování armády a obranných programů, které vláda dlouho odkládala pro rozpočtová omezení a rostoucí závazky. Spor vypukl ohledem tedy obraného investičního plánu, což je dokument, který měl definovat priority vojenských výdajů na následující roky. Jeho zveřejnění bylo několikrát odloženo a v zákulisí se diskutovalo o multimiliardové mezeře ve financování. Tak, v posledních letech se Spojené království stalo jedním z klíčových evropských sponzorů vojenské podpory Ukrajiny. Dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků, účast na modernizačních programech a početné sliby dlouhodobé pomoci si vyžadovaly značné zdroje. A v této souvislosti jsou otázky týkající se stavu vlastních ozbrojených sil Spojeného království čím dál více naléhavější. No a vojenští experti a bývalí vysocí velitelé opakovaně totiž varovali, že britská armáda čelí nedostatku techniky, munice a investic. No a už se jim to sype.
0: Nejvyšší čas začít válčit. Další zpráva hovoří o tom, že v Londýně vzniká absolutní chaos, protože po ministru obrany, o kterém teďka byla řeč, rezignoval také ministr ozbrojených sil Ol Cairns. Tam je zajímavé, že mají vlastně dva podobné ministry, ale budiš. Mají asi víc ministrů než vojáků, ale to nevadí. Britské ministerstvo obrany je tedy bez vedení a úplný kolaps obrané politiky vlády Keira Starmera. A je několik hodin po široce medializované rezignaci ministra obrany Johna Healyho podal demisi také minister ozbrojených sil Ol Cairns, čím zanechal Británii bez politického vedení v oblasti obrany. Jak informoval deník The Guardian, tak Ol Cairns jako bývalý vysoký důstojník královské námořní pěchoty rezignoval s vyjádřením základně nesouhlasu s vládními plány na výdaje v oblasti obrany a vydal se tak stejnou cestou, jako předtím nastoupil John Healy. Britský Pentagon, takzvaný Pentagon, se rozpadá. Dvojitá rezignace během jediného dne představuje pro Keira Starmera největší politickou ránu od jeho nástupu do úřadu. Vojenské vedení země je v otevřené spouře proti škrtům, které se ministerstvo financí snaží prosadit, a to v době, kdy geopolitické hrozby po celém světě dosahují kritické úrovně. Takže ty události v Londýně nabývají bouřlivý spád a opozice hovoří o národní nahotě a naprosté neschopnosti britské vlády zajistit bezpečnost země i jejich spojenců NATO. Některé další zprávy to jedni dotvrzují, pojďme na ně.
1: Tak, jdem se kouknout. Belfast hoří a ministryně Severního Irska O'Neillová vzkazuje migrantům: máte naši podporu. Takže ministryně Severního Irska O'Neillová migrantů vzkázala: naše společnost je přívětivá a inkluzivní. Nepřipouštíme žádnou toleranci k násilí a rozdělování. Tak, v pondělí večer, to víte, ten hadý Alo Deed brutálně napadl nožem místního muže Stefana Ogilvyho a téměř mu uřízl hlavu. Oběť přišla o levé oko a má hluboké rány na krku, ty byly zašity a na zádech a i v obličeji je pořezán a pobodán. Záznam napadení se rychle šířil po sociálních sítích a o dva dny později už hořily v Belfastu auta, autobusy a domy, kde se demonstrantům podle demonstrantů bydali k imigranti. A tak šéfka místní samosprávy má jasno, hlavní problém je přece v rasismu, buranství a zbavilosti britských obyvatel, anebo irských. A ti, kdo na sociálních sítích rozmíchávají to napětí, prý nereprezentují nás. Je, ty vyvolené. O hranicích a imigraci mluví politička jako o férovém a kontrolovaném a empatickém systému. Je to příklad newspeaků z Bruselu, který v praxi znamená otevřené dveře a moralizování vůči těm, kdo si stěžují nebo už toho mají dost. A já tady mám zprávu, je to sice textem, britská novinářka zavítala live do Birminghamu, měli tam přenos a samozřejmě vstoupila ta blbka, nevím, jestli jí to doporučil šéf, nebo je tak vypatlaná, do muslimské čtvrti, nebo převážně muslimské čtvrti a na kameru prohlásila, jak míru milovná je tu komunita. No ale téměř hned banda mužů zase opálených stála okolo ní a hrozili a okolo štábu, že ji zabijí, pokud okamžitě nevypadne. To je drsná realita, která se projevuje v některých oblastech Spojeného království po letech tedy masové migrace, kdy se zásobovali tedy maličkým, anebo spíše žádnou, i asimilací do původního obyvatelstva. Pokus žurnalistky o propagaci pozitivního narrativu byl hned zase otevřeně nenávistný a plný hrozeb násilí ze strany krimigrantů. Takže to aspoň paní dala live do Birminghamu. Jinak v Glasgow jsou samozřejmě střety, občané tam tlačí policii a kdekoliv jinde byl fast tak též. Zkrátka Velká Británie je na hranici občanské války. To vám říkám.
0: Další zpráva hovoří o tom, že britské speciální jednotky zajaly ruský tanker v Lamanském průlivu, patrně bez vojenské eskorty. A ten ruský tanker patřil takzvané ruské stínové flotile, ta pro Lamanským průlivem. A celá operace byla premiérem Starmerem popsána jako rána ruským metodám obcházení mezinárodních sankcí. Úspěch operace samozřejmě komentoval takzvaný prezident Ukrajiny Zelenský, který zdůraznil, že tento krok přispěje k udržení tlaku na Moskvu a že to představuje další ránu pro Rusko a připomíná těm, kteří podporují Putinovu válku na Ukrajině, že jejich činy nezůstanou bez odpovědi. Právě Starmer na platformě X. Jinak Zelenský zase vyjadřuje vděčnost Velké Británii za efektivní kroky a tak dále, a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Britské úřady zdůrazňují, že operace byla provedena v souladu s platným národním a mezinárodním právem. Tady vidíte, jak lžou. Prostě proto, protože nějaké sankce a tak dále, tak aby byly s mezinárodním právem v souladu, tak musí být povolen dopředu ze strany OSN, což tedy nebylo ani náhodou. Takže tady vidíte, jak oni lžou a jenom spoléhají prostě na nevědomost, na neznalosti obyvatelstva. Pojďme dále.
1: Tak, já to tady musím přečíst, páč je to trošku zase divný překlad. Všech pět britských jaderných útočných ponorek třídy Astute je momentálně odstaveno v přístavu a čekají na údržbu, na kterou královské námořnictvo ale nemá dostatek suchých doků ani kvalifikovaných posádek k provedení. Tato chybička mezera ponechává podmořské kabely a raketové ponorky Spojeného království zranitelné právě ve chvíli, kdy Rusko zesiluje své průzkumné aktivity v okolních vodách. A ministr obrany přeci rezignoval kvůli financování potřebnému k nápravě situace. Tak to by asi stačilo, protože rozebírat to tady všechno nemá cenu. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Ona jim hoří země, samozřejmě na to prachy nejsou, na krimigranty jsou, takže asi takhle. Ale v Británii jsou strháváni lidé za to, že nesou britskou vlajku. V Německu, teď mám tady zprávu, pán nesl německou vlajku, tak ho obklíčili policisté, protože tam byl v malé skupince nějakých důchodců, tak mu zase nakazovali, že to tam nesmí nosit. Uvědomte si, že kam páchne ten islamismus, kam páchne, tak oni tvrdí i ty imámové, kteří jsou 30 let v Británii, dámy a pánové, tvrdí, že to je už jejich země, že jí dobili a patří Aláhovi. To si uvědomte. A pak není na ponorky, no.
0: A taky si uvědomíme, že se budou tlačit sem, prostě pokud budeme jenom přihlížet.
1: Jo, 12. začal teď platit vlastně, kdy to bylo v pátek, začal platit migrační pak, že ano?
0: Ano, my máme rok výjimku, proto o tom hovořím. Pak to bude natvrdo a budeme, když je budeme odmítat, budeme za to muset platit. Za chvilku řekneme, že na to nemáme peníze, tak co se dá dělat, my sice nechceme a budeme muset přijmout. Jako bych to viděl, prostě pokud do té doby tady nedojde k té systémové změně. Tak, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o facce pro Brusel. Čína narychlo odřekla digitální dialog i schůzku se zástupcem šéfa diplomacie Evropské unie, jak uvádějí britské Financial Times. Takže zrušila Čína dokonce dvě důležitá diplomatická setkání s Evropskou unií v Pekingu, a to v době, kdy se vztahy mezi oběma stranami stále více mění od chladného obchodního sporu k otevřeným politickým intrikám. A podle deníku Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené s případem, tak byl zrušen ministerský dialog o digitálních otázkách a schůzka, které se měl účastnit Olaf Skoung, nebo Skook, zástupce Olaf Skook, zástupce generálního tajemníka diplomatických služeb Evropské unie. Evropská unie se pokusila zmírnit tón a uvedla, že schůzky by se mohly konat později. Angažovanost a dialog mezi EU a Čínou probíhají na několika úrovních, oznámila Evropská komise. Nicméně mluvčí čínského ministra zahraničí Lin Jian v odpovědi na otázku ohledně článku Financial Times uvedl, že Čína a Evropská unie udržují komunikace v relevantních dialozích. Diplomaticky to zní klidně, v praxi je však zrušení schůzek na poslední chvíli jen zřídka náhoda, zvláště když k ním dochází uprostřed stále vážnějšího sporu o obchod, technologie a čínskou penetraci na evropský trh. Takže tolik asi. Jinak teda ten Peking vyslal tu zprávu před summitem Evropské unie, aby se to nepletlo, tak jako abychom teda tady té Evropské unii jako věděli, že je to loket. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme. Samozřejmě hoří to, nebo nepokoje jsou i v Albánii. Na osoby spojené s investicí Jareda Kushnera, nevím, proč je tady T. Kushnera, byly vydány zatykače prý. Zvláštní tedy protikorupční prokuratura v Albánii, známá jako SPAK, oznámila, že požádala o zatčení přibližně 20 osob zapojených do případů mezinárodního obchodování s drogami a praní špinavých peněz souvisejících s turistickou investicí ve Svernici. Případ je novinářsky spojován s rozsáhlými projekty turistických investic na balkánském pobřeží, včetně projektů oznámených podnikatelem Jaredem Kushnerem. Aniž by však existovalo oficiální prohlášení prokuratury potvrzující přímé zapojení tohoto konkrétního projektu. Úřady dále uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na složité finanční trasy, tedy smlouvy o nemovitostech a investiční schémata v pobřežních oblastech Albánie, kde jsou identifikovány podezřelé pohyby kapitálu a převody vysokých finančních částek. Zároveň oznámení prokuratury zdůrazňuje, že již byly vydány příkazy ke zmrazení majetku značné hodnoty, zatímco předběžné vyšetřování pokračuje s cílem určit roli každého ze zapojených, nebo každé asi tady každé ze zapojených osob tak.
0: Další zpráva je ještě opět z Číny. Čína mluví o možnosti zasáhnout americké letadlové lodi ze vzdálenosti 3 000 kilometrů. 3 000 kilometrů. A přitom důraz není kladen na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého a současného útoku. A takže Čína údajně zvažuje operační scénáře, které by mohly ohrozit americké skupiny letadlových lodí i na vzdálenost až 3 000 kilometrů. A jak bylo řečeno, pozornost není kladena na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého současného útoku, který se snaží prolomit ten americký námořní štít. A tento přístup je založen na kombinaci různých prostředků a schopností s cílem nasytit americké obranné systémy synchronizovanými údery místo izolovaných útoků. Takže ty vojenští analytici poukazují na to, že takový model by kladl důraz na reakční čas a koordinaci, snažil by se využít limity rozsáhlé vícevrstvé obrany. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Jo, už máme další mailík, tentokrát je poslední, tak hr na něj. 7-1. A těchto tedy 6 umělých sladidel a zase naše otraviny, nebo spíš vaše otraviny, nebo jejich otraviny, způsobují tedy zrychlené stárnutí mozku a kolaps myšlení. Je to od Lance D. Johnsona. Celé roky dietní a wellness průmysl prezentuje umělá sladidla jako ten zázrak bez výčitek svědomí. Je to však ale chemický podvod, který nám slibuje, že můžeme jíst sladkost bez kalorií a energetických výkyvů. V tomto zavádějícím slibu o zdraví s nulovými kaloriemi či nulovým obsahem cukru se skrývá nebezpečná lož, kterou teď odhalují tvrdá data. Rozsáhlá 8letá brazilská studie, která sledovala více než 12 700 dospělých, potvrdila to, co nezávislí výzkumníci už dlouho předpokládali, že tato chemická sladidla nejsou neškodná. Jsou přímo spojena s 62% rychlejšího poklesu paměti, pozornosti a verbální plynulosti. Účinek je takový výrazný, že u intenzivních konzumentů došlo k zestárnutí mozku, které odpovídá o 1,5 roku. Zatímco se tvrzení hlavního proudu zaměřovala na počet kalorií a hubnutí, pravdou je, že 6 běžných sladidel, tedy aspartam, sacharin, acesulfát draselný, erytritol, xylitol a sorbitol, potichu otravuje váš mozek. Týká se to hlavně pak lidí mladších 60 let, kteří jsou nejzranitelnější vůči neurotickým účinkům těchto jedů. Tak, ten aspartam, to je svinstvo nad svinstvo a ty další asi taktéž, ty jsou tady rozebírány, takže já to ještě jednou, abyste to věděli, ještě jednou ty sračky s prominutím, které do nás perou, a jestli si nějaký blbec myslí, že vám průmysl dává něco zpracovaného pro vaše zdraví, tak jste asi padlí na palici. Aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol. Dohledávat pak sami, ano?
0: Já se ještě vrátím do toho předchozího koše, tam nám trošku něco vypadlo. Dokonce budou dvě zprávy, jedna a dá se spojit, protože obě hovoří o tom, že probíhal referendum ve Švýcarsku, zda tedy udržovat limit té populace na 10 milionů, oni teďka Švýcaři mají 9,1 milionu obyvatel, anebo zda tomu dát volný průběh. A to referendum proběhlo dneska a už tady máme i výsledky. A Švýcaři se tedy rozhodli odmítnout návrh, který předpokládal omezení populace na 10 milionů do roku 2050. A podle předběžných prognóz národního vysílatele SRF, tak bylo asi 55% voličů proti iniciativě a 45% ji podporovalo. Takže oficiální částečné výsledky ukazují, že asi 53% voličů návrh odmítlo. Jo, to znamená, že jako ať to jde tedy přes 10 milionů dál, účast byla přes 57%, takže to bude platné, ale ta myšlenka referenda vyvolala už kontroverzi, která připomínala britské referendum o Brexitu v roce 2016 a tady se objevily obavy, že přijetí návrhu by mohlo ukončit volný pohyb pracovníků mezi Švýcarskem a Evropskou unií, které je hlavním obchodním partnerem Švýcarska. Nicméně návrh iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která tvrdila, že růst populace zatěžuje veřejné služby a ovlivňuje úroveň kriminality. A tady má, jak jsem říkal, Švýcarsko dneska 9,1 milionu obyvatel. Od roku 1950 se počet obyvatel téměř dvojnásobil a bylo zdůrazněno, že více než čtvrtina trvalých obyvatel země jsou cizinci, z nich většina tedy pochází ze zemí Evropské unie, jako je Itálie, Německo a Portugalsko. Chybí mi tady jedna věc, ale že teďka tam v poslední době se tam objevilo dost migrantů a tím pádem oni se soustředili na tuto věc na Evropskou unii a tohleto bude využito k tomu, aby jim tam napravili migranty další. Takže tolik teda ještě k této zprávě a pojďme dále. Toto na to zdraví.
1: Jo, tak tady zdraví, tak si dáme ještě Petra Kotlára. Zplnomocněn vlády Slovenské republiky Petr Kotlár bere na vědomí potvrzení financování USA více než 120 biologických laboratoří v desítkách zemí, včetně Ukrajiny, a vítá důraz Slovenské republiky na biologickou bezpečnost a regulaci rizikového výzkumu v rámci jednání přílohy k pandemické dohodě. Tak, samozřejmě reaguje na tu Tulsi Gabbardovou, že ano, ta uvedla, že po měsících prověřování dokumentů a materiálů amerických národních zpravodajských služeb zveřejňují nové důkazy o dlouhodobém financování více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa ze strany vlády Spojených států amerických. Mnohé z těchto laboratoří financovaných vládou USA se v současnosti anebo v minulosti podílely na výzkumu nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů a v některých případech i na výzkumu typu gain of function, tedy zisk funkce, přičemž tento výzkum podléhal jen omezené veřejné kontrole a dohledu. Tak.
0: Tak. Dostaneme se teďka do malého koše zajímavosti z domova. První je vyjádření Tomia Okamury ohledně českého nebo toho migračního paktu s tím, že Česko ho implementovat či zavádět nebude, tvrdí Okamura. A protože podle něj představuje bezpečnostní riziko. A řekl to včera novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků. Migrační a azylový pakt přijatý v roce 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. A ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO uvedl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. A podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo. Ministr vnitra Lubomír Metnar minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že Česká republika nadále odmítá princip solidarity obsažených paktů. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. A Česko se při hlasování o paktu před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Pokud vím, tak platí ale rok jenom. Vláda ANO, SPD a motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni prosinci. Zástupci opozice to kritizovali, takže uvidíme, jak to bude dál. Ten článek ještě pokračuje. Uvidíme, jak to bude, protože obvykle je to tak, že ten, kdo odmítá migranty, tak za každého odmítnutého musí platit peníze. Takže uvidíme, za chvilku to bude končit na tom, že nemáme peníze, tak co se dá dělat, je musíme přijímat, ale nechci předbíhat. Takže předávám slovo na poslední.
1: Tak, to máme nový Klempířův zákon o poplacích, tentokrát nikdo nerozcupuje, ke kontrole ho prý nedal, takhle to tady je. Tak, není potřeba, aby zákon šel do připomínkového řízení, říká Otto Klempíř. Ten původní už připomínkovaný nebo připomínkovaným řízením prošel, teď tedy půjde na vládu a následně do sněmovny, řekl tedy předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný, a to na úterním jednání koalice s řediteli rozhlasu a televize. Sám Klempíř nechtěl komentovat, proč nový návrh do připomínkového řízení neposla. A v pondělí má vláda projednat zákon, který tedy nahradí financování televize a rozhlasu z poplatků financováním ze státního rozpočtu. Zatím ale nejsou známy bližší obrysy návrhu ani kolik peněz by měla obě média dostávat. No, takže asi tak můžeme tedy...
0: Uvidíme, určitě je důležité tuto věc jako sledovat, jednak teda, kdo to bude platit a kolik bude platit tedy. Tak, no, to bude určitě důležité. Pojďme teda teď na chvilku k tomu tematickému okénku. Páteční shrnutí Lirosi Johnsona říká, Iránci jsou zase taháni za nos. A říká Lirosi Johnson, bude to krátké. Včera v pátek jsem odjel do New Yorku, abych se zúčastnil oslav Dne Ruska na ruském velvyslanectví při OSN. To je mi zajímavá informace toto. A pokud vás někdy pozvou, nenechte si ruskou oslavu ujít. Skvělé jídlo a pití, doprovázené příjemnou konverzací. A když už mluvíme o společnících, byl jsem tam s Garlandem Nixonem, to je ten takový ten pán tmavší pety z Bradych, který také občas jako hovořívá se Scottem Ritterem, anebo takhle se McGregorem, a dále s Randym Credisem, tak toho neznám. A to je každopádně moje omluva za to, že jsem včera v noci nic nepublikoval. Irán a Pakistán jsou využíváni jako hlupáci. Takzvaná dohoda, o které Trump tvrdí, že bude podepsána v neděli, a v neděli podepsána nebude. Ve skutečnosti v podpisu možná nikdy nedojde. Tady je to, co dnes, tedy v sobotu, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Memorandum s Islamabadem, na kterém se v současné době pracuje, má za cíl ukončit válku a v této fázi bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o jaderné otázce. Musíme počkat na přesný okamžik podpisu memoranda, ačkoliv v tom nedojde zítra, nelze vyloučit možnost podpisu v následujících dnech. Vzhledem k nestabilitě druhé strany však musíme být opatrní, pokud jde o jakékoliv prohlášení týkající se tohoto procesu. Dovolte mi připomenout původních 14 bodů, které Irán předložil Spojeným státům 8. dubna. Tak jednak trvalé a okamžité zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Za druhé závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat jeho suverenitu. Za třetí zrušení námořní blokády Spojených států do 30 dnů. Za čtvrté stažení amerických sil z okolí Iránu.

pro provádění dohody a dále konečná dohoda bude schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A potom konečná jednání nezačnou dříve, než dojde k uvolnění poloviny zmrazených iránských prostředků, pozastavení ropných sankcí a zrušení námořní blokády. Diskuze o iránském raketovém programu a podpoře skupin odporu byly definitivně vyřazeny z programu jednání. Tak to jsou ty podmínky iránské. A říká dále Lindsey Johnson, pokud si myslíte, že Trump tuto dohodu podepíše, tak pak musíte věřit i na Ježíška a na velikonočního zajíčka. A ať už iránská strana souhlasí s čímkoliv, bude to lež. Zůstaňte napřímo. Tady je páteční roundtable. A plukovník Wilkerson a já jsme si brzy ráno popovídali s Nimou. To je ten mladý takový, ten sněčí, on myslím, Iránec, nebo co je. Ten mladý také tam dělá často toho komentátora, baví se s nimi. A Glenn Deason, také známý, to je ten norský, s těmi brýlemi, se mnou udělal rozhovor krátce po mém příjezdu do New Yorku. Pepe, to je Escobar míněno, a já jsme se Zulfikarem a Alim natočili další transition protokol, abychom se zabývali nejnovějšími zvěstmi o islamabádské dohodě. Zde je můj nejnovější countercurrents, který jsem nahrál brzy ráno ve čtvrtek. Ten tady samozřejmě nemám. Takže tolik teda k této zprávě. Dal jsem to v rychlosti, dokonce nám ještě zbyl čas nějaký. On tedy říkal Larry Johnson, že to bude krátké, ale je to velmi výstižné a je to jako skutečnost. To znamená, o nějakém předávání obohaceného uranu ani slovo, o nějakém tom, že nemohou rozvíjet svůj jaderný program ani slovo. Iránci říkají, nebudeme používat jadernou zbraň. Ale to říkali vždycky. Říkali vždycky. Takže a to, co je zajímavé, kromě toho uvolnění, ty 24 miliard dolarů, které mají blokované, tak se tam hovoří tak jako nenápadně o projektu na 350 miliard dolarů na obnovu toho Iránu, ale nemluví se tam naplno o tom, že těch 350 miliard dolarů mají dát Američané jako kompenzaci náhrady škod za to, co tam rozbili. O tom se nemluví, ale je to takhle, je to v tom skryté, aby to bylo pro ty Američany více jaksi přijatelné, protože když by tam bylo naplno třeba placení reparací a podobně, tak to ty Američané v životě nepodepíšou, protože by vlastně se přiznali, že vlastně tu válku prohráli a oni přece jenom vyhrávají, oni nikdy neprohrávají. Takže tady jim jako udělají takovou úlitbu, jim to udělají, formulují to tímto způsobem. Ty Američané by tam nepochybně potom dělali nějaký fond, do které by dávali peníze, ten fond by spravoval určitě někdo jiný, nejlépe tedy Emiráty nebo někdo takový a vlastně by to tam šlo přes Emiráty, aby jako Američané oficiálně tedy byli z obliga. Takže takové nějaké představy jsou. A to je jako jedna věc. A druhá věc, kterou ještě k tomu říci, memorandum o porozumění ještě není smlouva. Ještě není smlouva a tady to také z toho jasně vyplývá, když podepíšu memorandum, takže potom finální dohoda, že bude v podstatě ještě tedy k jakési revizi a odsouhlasení tedy OSN, tak aby to bylo teda úplně naplno a pokud to Američané poruší, tak aby teda tam nebyla výmluva a jasně to bylo tedy v rozporu tedy s OSN jako takovými a tam to bude nepochybně i do toho, co mluví Rada bezpečnosti. Samozřejmě to otevření toho Hormuzského průlivu, dneska se podívejte, že vlastně z Hormuzského průlivu je problém, jako zda bude otevřen a tak dál. A dokud Američané tam nepřipluli, tak Hormuzský průliv byl otevřen pro všechny. Takže vidíte, že dneska vlastně se z části vlastně jakoby teď jako velká podmínka, velká novota se vlastně bude obnovovat to, co by tam bez příchodu Američanů bylo normálkou takovou. Ale uvidíme jedno, ne, ono se to objeví vůbec, tady jde jako o velkou hru, o velké divadlo. Je otázka, kolik toho bylo v skutečnosti i v tom Iránu poškozeno, stejně tak, kolik toho ty Iránci poškodili. Ty rafinerie a tak dále o tom nepochybuje, o tom není pochyby, protože je potřeba oddělit Rockefellery od ropy a tím pádem
z části od příjmu, od peněz a také i tu Big Farmu, protože víte, že z těch zbytků té ropy vyrábí tedy pak ty takzvané léky a tak dále, pere to do nás, aby nás

0: kryovali. Takže tohle to všechno, tam to bude v pořádku, ale tam to bude rozbité, navíc se má přijít na nové energie, takže ono zase o tolik nepůjde, jo. Ale v tom Iránu tam budou nepochybně rozbité jiné věci, takže z části to bude jako určitě na tohleto použito. Akorát to někdo musí zaplatit a aby to Američané mohli zaplatit, tak to musí být uděláno tak, aby to oficiálně nevypadalo za to, že Američané něco platí jako poražený, protože Američané přece vždycky jenom vyhrávají. Takže to je dneska ode mne všechno. Já bych chtěl vás, vážený posluchači, diváci, upozornit na jednu věc, že protože jsme měli včera, jsme měli debatní pořad v Jablonném nad Orlicí, přijeli jsme až pozdě večer, takže já nestačím do zítřka připravit kompas nový, takže bude někdy v náhradním termínu a nebude ani úterní vysílání, protože jsme řekli, že si necháme jenom na některé speciály příležitostně, takže se s vámi uvidíme, uslyšíme teďka čtvrtek v následujícím týdnu. Takže se budu těšit s vámi na viděnou, naslyšenou a pro dnešní večer vám děkuji za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci a rozloučím se tímto.
1: Tak též děkuji, pane inženýre. Přeji hezký zbytek víkendu a samozřejmě ten týden. Ať se všechno zdaří. Děkuji panu inženýrovi, dámy a
0: Díky.
1: pánové. Hezký večer. A samozřejmě
0: Naslyšenou.
1: děkujeme i vám za šíření, sdílení a samozřejmě podporu jak Studia Karajn, tak případně samozřejmě celého svobodného vysílače. Na jehož vlnách jsme. Tak, o té podpoře se dozvíte na YouTube a samozřejmě na Odisíčku. Nebudu to zdržovat, další program je nachystán, takže dáme jenom nějaký předěl. Já to tady musím vychytat a jdem se na to kuknout, juknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: já vás všechny vás zdravím, omlouvám se za chviličku na začátku, co jsme tady nebyli. Je to proto, že jsem teď s Jiřím ladíme, jak se vlastně propojíme, protože Jiří je někde na cestách a telefonem to nejde propojit, zkrátka a dobře, nám to tady nějak skolabovalo. Už se s tím tady trápím nějakou dobu, u Pavla Hlávky to šlo, tady to zase nejde, takže hledáme cestu. Tak doufám, že to Jiří vymyslí a že to nějak spolu dáme. Takže vítejte u pátečních hovorů při víně, no a pustíme se hned ze začátku do toho, co jsme zvyklí, kdo má dneska svůj svátek, podíváme se na to, už to tady. Aha, už to tady, vydržte čechličku, na druhou stranu pojedu, tam to možná bude jména, tak. Dneska slaví Antony a Antonína, tedy Toničky mají svůj svátek dneska, světový den proti dětské práci. Tak. Takže Antonie a Antonina. Antonie Antonina či Antonína je ženskou variací mužského jména Antonín. Domáckými podobami jména Antonie jsou Tony, Tonka, Tonča, Tonia nebo Tonia, Tonička, říkal můj dědeček babičce. Umělecký svět zná Antonii Hegerlíkovou, herečku slovenského původu. V hudební branži pak působí Tonia Grales, původem americká zpěvačka. Propůjčila svůj hlas mimo jiné české hudební skupině Monkey Business. Antonie nebo její mutace Antonína je ženskou variantou jména Antonín, stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonína latinského původu, jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy ve významu patřící Antonínovi, respektive patřící k Antonínům. Antoniové byli přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední, čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Nositelek tohoto jména v České republice je 8634 dívek, žen, slečen a paní. Je to 90. příčka mezi nejčastěji používanými jmény dle jmenné statistiky. Další svátky tento den, Antonina a tak dál, to už jsme se říkali. No a těch Antonín je 204, to je 517. příčka. Takže Antonie a Antoníny dohromady je 8841 oslavenkyň. No a já tady teďko právě popřeji všem Toničkám a Antonínám, popřeji k tomu, že mají svůj svátek, je pátek 12., tedy není 13., je 12., je to super. Takže 12. června a Antonie a Antoníny slaví svůj svátek. Milé Antonie, Antoníny, já vám právě teď přípevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám pochopitelně pěknou oslavu. No a tvořte, nebo postarejte se o skvělé promořování. Tak, to jsme popřáli a ještě jsem říkal, že je světový den proti dětské práci. Stále po celém světě je přibližně 250 miliardy dětí, které jsou nuceny pracovat. S dětskou prací se setkáváme převážně v zemích Afrika nebo Asie, právě zemí na těchto kontinentech se to týká nejvíce. Práce dětí je celosvětový problém. Děti v některých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav. A i proto OSN vyhlásilo 12.6. jako den za boj proti dětské práci. To má asi smysl. Hlavně a takhle, důvodem toho všeho je chudoba, nízká životní úroveň a kolonialismus, který prostě je hlavně v té Africe. A to by se měl nad sebou zamyslet ten svět a ty země, které toto tam provozují. Protože platí tak málo, že musí pracovat i děti, aby ta rodina si vůbec vydělala na to svoje živobytí. Tak já teďko přemýšlím ještě, jak to s tím Jirkou, jak bychom to mohli udělat, ale popravdě mě teda nic moc nenapadá, přesto bychom si mohli zavolat, protože jediné, co nám vždycky funguje, jsou Teamsy, jak ty jsou teď momentálně asi nejspolehlivější. A já se ještě podívám. Jak to Jirka drtí případně přes něco tadyhle v zprávu v mailu. Tak, to tam to tu. Už se na té schůzce. Tak. Potvrzení. Jiří asi poslouchá, tak Jiří, vzkaz pro tebe. Zatím v mailu nemám nic. Mě ještě nedorazilo. Ne, ještě nemám pořád tu schůzku v mailu. Nemám. S tebou, aby jsme si otevřeli místnost. Takže čekám. Čekám, až mi to doletí. Doufám, že jsi tam dal dobré datum. Já ještě radši odepíšu, aby jsme to všechno měli. Nic. Tak. Nedorazilo. Že by se nám loudaly nějak ty... nám loudali maily, to nevím. Tak já zatím, ještě než mi to tady dorazí, tak přečtu přehled krátkých zpráv, co poslala Božena Blanka, naše milá to přispěvatelka. Tak je to zase výživné. Já nej toho málo. Jiří ideál, kdyby poslouchal teďko aspoň přes telefona. Cena Futuris na zlato klesla pod 4000 dolarů za trojskou unci poprvé od 24. listopadu 2015, ukazují údaje na Comexu. Trump by se měl zdržet výhrušek vůči Iránu. Teherán nevede jednání za tlaku a nikdy se nenechá zastrašit, prohlásil zástupce Iránu při OSN Amir Sayed Iravani. Iránské ozbrojené síly jsou v plné bojové pohotovosti a jsou připraveny zahájit odvetné útoky v případě agrese ze strany USA, uvedla agentura TASNIM. Tady jenom chci říct, že se mi dostalo do ucha, že Trump to nakonec odvolal. Trump si stěžoval své administrativě, že Irán si z USA hraje jako s dětmi, uvedl portál Axios. Aha, oni si před ním neklekli. Hormuzský průliv je uzavřen pro veškerou lodní dopravu, oznámili iránské ozbrojené síly. Irán bude považovat přiblížení k hormuzskému průlivu za spolupráci s nepřítelem, uvedlo námořnictvo korpusu strážců islámské revoluce. USA vypustili na Irán 49 raket, Tomahawk, uvedl Trump novináři Fox News Trey Hingstovi. Irán zaútočil pomocí dronu na síly 5. flotily amerického námořnictva. V Bahrajnu, uvedla iránská státní televize. 7 lidí zemřelo a 17 bylo zraněno při výbuchu v jižní Číně, uvedla agentura Xinhua. 423 vojáků ukrajinské armády se pohřešuje v oblasti Ochrimovka v Charkovské oblasti, informovali ruské bezpečnostní složky. Záporožská jaderná elektrárna informovala inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii o úplném odpojení elektrárny od elektrické sítě. Příčina tohoto odpojení není známá, uvedla tisková služba. Velvyslanci Francie, Británie a Německa dorazili na ruské ministerstvo zahraničí, kde se setkají s náměstkem ministra. Velvyslanci opustili budovu ruského ministerstva zahraničí po hodině a půl, uvedl zpravodaj TAS. Evropa zažila již 11 incidentů s ukrajinskými drony za poslední 3 měsíce. Kyjevský režim v podstatě bombarduje Evropskou unii každý týden, uvedla Maria Zacharovová. Evropská unie připravuje zpřísnění celé vízové politiky na podzim, které bude primárně namířeno proti občanům Ruska, Běloruska a Iránu, uvedl TAS. Pašinian nevyloučil odebrání volebního práva arménským občanům, kteří žijí trvale v zahraničí. Protidronový systém ZUBR již zahájil bojovou službu a skvěle se osvědčil, informovala společnost Rostec. Člen bloku Karapetiana oznámil, že blok podá dne 12. června stížnost k arménské ústřední volební komisi s požadavkem na zrušení výsledku parlamentních voleb a opětovné prověření hlasování. Frakce CDU-CSU v Evropském parlamentu prosazovala úplný zákaz vydávání schengenských turistických víz Rusům. Uvádí, že 500 000 ruských občanů strávilo minulý rok dovolenou v Evropě. Ani cent navíc pro skorumpovanou kliku Zelenského. Zakladatelka strany BSV Sahra Wagenknecht prohlásila, že je nutné přestat okrádat německé daňové poplatníky a financovat konflikt na Ukrajině. USA povolili do 18. prosince transakce s ruskými bankami a národními centrálními bankami, které jsou předmětem sankcí týkající se civilní jaderné energetiky, uvedlo ministerstvo financí. Italský parlament přijal rezoluci, která umožňuje postupné zrušení sankcí vůči Rusku po skončení ukrajinského konfliktu. Trump prohlásil, že zrušil plánované útoky na Irán. Rusko a Sýrie se dohodly na obnovení činnosti Ruského centra vědy a kultury v Damašku, uvedla agentura TAS. A to je všechno. A to je všechno a já tady od Jiřího nemám stále, ale vůbec nic. Vůbec nic. Takže Jiří, já potřebuji tu pozvánku do té místnosti, aby jsme mohli navázat spojení. Jinak si moc nepopovídáme. Tak já to zkusím ještě tady jednou. Měl bys to tam mít. Nemám. Zatím to nemám. Mám 7.6. Co to mám tady za to? Jestli to vůbec neaktualizuje? Už Jiří, už to prosím tě mám. Se mi tady, nevím proč, se jí staly tyhle věci. Tak, budeme mít spojení a to bude úplně báječné. Já budu moci Jiřího přivítat do vysílání. Představme si to. Chviličku poprosím, ještě to takhle tady musíme. Tak. Jiří mě ještě neslyší.
1: Haló?
0: Jiří, už mě slyšíš?
1: Já. Už tě slyším, jo, už tě slyším, Vyborně. Super.
0: Musím jsem tady přenastavit nějaké věci, dobrý parametry. Přenastaveny, máme spojení.
1: No. Navažte mi spojení, dneska nám to trvalo trošku díl.
0: Navažte mi ho, Aneta.
1: Tak mi řekněte, že ho neumíte navázat.
0: Mi rovnou řekněte, že ho neumíte navázat. Tak ahoj. Vítám tě ve vysílání konečně, brachu. Čau.
1: Ahoj, čau. Zdravím tě. Prosím tě, úvodem bych ti chtěl říct, že ti děkuju za píseň, co zahrál v úterý ve vysílání, moc mě potěšila.
0: Ano.
1: Náš kosmický vandr.
0: Akorát musím říct, že mi to tady leze někudy jinudy. Ještě chvilku mluv, prosím tě.
1: Jo, dobře, já budu něco teda říkat.
0: Já už mám vyladěnýho. Ale nelezeš mi do stroje správnou cestou, člověče.
1: To dneska asi...
0: Dneska, jsem, nevím, rád, dneska jsem rád, že jsi sem vůbec dolez do toho stroje.
1: V podstatě, jo. Přesně tak.
0: Ale nedá se svítit, no tak snad to bude všecko už cajk. Já jsem tady mezi tím přečetl od Boženy Blanky nějakou aktualitu. No povídej, jak jsi se měl týden, co jsme se neviděli?
1: Prosím tě, měl jsem se tak nějak jako hodně cestovně, byl jsem z kadě tadě a kostahový, byl jsem vlastně v Bruntálu v pondělí, v úterý jsem byl v Ostravě, ve středu v Brně a čtvrtek, pátek jsem byl v západních Čechách v Sušici a ze Sušice se teďka vracím a včera jsme jeli vodu Otavu a pěkně jsme teda zmokli na ní, jakože durch úplně, voda dole, voda vlevo, voda vpravo, voda nahoře. Takže bylo to takový jako hodně cestovní a hodně pracovní. Takže...
0: Počkej, to jste...
1: No, a hodně upřešený.
0: To jste jeli Sušici v rámci pracovních povinností?
1: No, v rámci pracovních povinností jsme měli v plánu výlet na kole. Aha. Potom jsme se... Jeli jsme z nějakého malého hrádku... Bo tam je u Urábí je nějaká obec Hrádek, tam je malý takový zámeček. Tam jsme spali, tam jsme se přesunuli do kolem k Otavě, tam mi samozřejmě ujeli, takže já jsem potom hledal vůbec, kam máme přijet, no tak jsem je nakonec dojel. No a pak tím, že bylo v Otavě málo vody, tak jsem jel sám na lodi a padloval jsem sám na zadku. Bylo to zajímavé, jako fakt jsem se zasmál včera. Jeli jsme asi 8 kilometrů jenom, jo. A pak mi kolega poradil, že si mám sednout jako na přední sedačku. Jeli jsme na kánojích, takže jsem si pak sedl na přední sedačku opačně, abych byl víc ve středu, abych nedrhl. Ale v té Otavě nebylo za stolik vody, takže stejně jsem jel po prdeli trošku... Drhlo mi to a měl jsem to vydřený včera, no, těch 8 kilometrů.
0: Myslíš jako vydřenou díru do lodi, jo?
1: No, skoro, no, vlastně jsi musel přesednout a držít to na druhé straně.
0: Tak, to bylo určitě jako asi docela asi to užil. Tak, mám tady ještě, Božena Blanka, Blani, děkuju, ještě mi tady upozornila, máme tady lekci z historie.
1: Ano.
0: Dne 12. června 1737 se v Petrohradě odehrála důležitá událost pro ruskou kulturu a pravoslaví. Toho dne došlo k slavnostnímu přenesení zázračného obrazu kazanské ikony Matky Boží do nového kamenného kostela na Nevském prospektu. Následujícího dne byl chrám vysvěcen za přítomnosti císařovny Anny Loánovny. Tak, ježiš, to je strašný. Tento kostel narození Panny Marie, později známý jako kazaňský chrám, se stal jedním z prvních významných chrámů centru rostoucího hlavního města. Barokní architektura s kopulí a zvonicí symbolizovala posílení Petrohradu jako nového císařského hlavního města. Přenesení ikony, jedna z nejuctívanějších v Rusku, přilákalo tisíce věřících a zdůraznilo duchovní spojení s historií země. Chrám se nestal jen místem modlitby, znamenal také rozvoj městské infrastruktury a přesun centra života do admiralitní čtvrti. Postupem času na tomto místě vyrostl majestátní kazanský chrám, který známe dnes a který zažil mnoho epoch. Tak, to byla důležitá zpráva, kterou jsme ještě museli nějakým způsobem tady přechroupat. Ty zprávy z ekonomik jako takový, který jsem četl před chvílí, Jiří znamenali a začínali tím, že cena zlata spotová klesla pod 4000 dolarů, což jsme se vrátili asi někde do... poslední dekády listopadu 2024. Naše posluchače pochopitelně zajímá v té souvislosti, co se vlastně děje okolo zlata Zda lze předpokládat, že zase ceny vyrostou a jestli tohleto bychom mohli probrat, tak asi bychom tím mohli začít, protože to přímo na to navazuje. Tak já tě poprosím, jestli máš na to ty nějaký názor, výklad, informaci k tomu, proč se to děje a jaká je predikce do budoucnosti.
1: No, obecně, já jsem tam čtu zprávy na Kytku, ale musím se přiznat, že jsem dlouho nic nečetl, protože jsem úplně na to neměl prostor, ale obecně, co vidím já na tom trhu, co se děje, tak se ten trh zbavuje té toxicity těch papírových těch papírových poukázek na
0: papírového zlata.
1: Obecně, protože to, co se stalo v Hormuzu, vlastně značně otřáslo ekonomickým vnímáním, protože zase se to musí zasadit do nějakého geopolitického dění. To, co se stalo v Hormuzu, značně ovlivnilo vlastně nedotknutelnou Dubaj, která se považovala jako za takový bezpečný přístav, co se týká investic, realitního trhu, podnikání a tak dále. A ukázalo se, že tím konfliktem, který tam vyvolalo USA, tak se výrazně přehodnotili ten ekonomický model a zjistilo se, že úplně to není pravda, to, co se říká, a ten trh jako byl nafouklý, ten realitní, spadl asi o 25% a pořád jako padá. A shodou okolností jsem dneska mluvil, nebo včera jsem mluvil s jednou holčinou, která byla na recepci v tom hotelu a ta říkala, že žila 2 roky v Dubaji a na Maledivách, ale že tam výrazně ochladla ta chuť investovat a hodně lidí z tam uteklo. I lidi, co tam pravidelně žili, třeba, já nevím, 3 měsíce v roce, půl roku, různí umělci lidi z celého světa, tak se s tam odebrali pryč do svých domovin. No a to samozřejmě už se souvisí se zlatem, protože to zlato je taky bezpečný přístav a tím, že vznikl nám vlastně paradox, že dolar nám roste, zlato nám klesá a je obrovská poptávka po ropě, nebo obecně prostě po ropě a ten ropný průmysl vlastně nám přehodnotil nějakým způsobem vůbec hodnotu toho zlata, která je prostě pořád rozředěná tím papírovým aktivem a lidi se začali toho papírového aktiva zbavovat. I hodně fondy se začaly zbavovat toho papírového aktiva a na základě, a nemyslím si, že to bylo úplně jako z nejistoty z té padající ceny, ale spíš to byla jako nabalující se sněhová koule z toho, že uzavření toho Hormuzu nutně ovlivnilo ty provozní kapaliny, jako je ropa, z které se pak dělá spousta dalších produktů a to pak ovlivňuje tu reálnou ekonomiku a to zlato v podstatě nebylo tak zásadní a proto prostě lidi, kteří cítili, že se toho musí zbavit, tak se to začali jako zbavovat, takže no. Tak asi a hodně podle mě v tom hraje i roli chování se jako americké centrální banky, protože mají novýho bankéře a pokud to zlato vlastně by vyrostlo, oni potřebují prostě ve Spojených státech zlato nakoupit, protože ho reálně nemají. Jo? Takže myslím si, že manipulace ceny je kvůli tomu, aby dokázali ještě na svou stranu nějaký zlato získat.
0: Tak to je to, co třeba já vidím jako úplně hlavní důvod poklesu té ceny, protože teď se podívejme na investiční kámen, třeba smaragd, safír, rubín nebo tanzanit. Uh-huh. A tam tu volatilitu vůbec nevidíme. ceny těch investičních kamenů neustále rostou a dokonce pořád jakoby mají velkou ambici spolehlivě vykrývat inflaci, čili znehodnocení peněz, a ještě nad to rostou a vytvářejí zhodnocení. Čili když očistím zhodnocení o inflaci, tak pořád jsem u kamenů v růstovém trendu. A to je právě ten obrovský rozdíl mezi zlatem, komoditou, která je ovládaná nosatejma skrze burzu, a kamenama, který si žijou svůj obchodní příběh, do kterého oni nezasahují. Čili tady na tom je vidět, že ta stabilita těch investičních kamenů, to poprvé, po druhý. Říkal jsem, tady jsme se o tom bavili, že lidé, přijde čas a lidé se, a takhle, co lidé, tady nejde ani tolik o lidi, protože ta ulice těch potvrzenek o tom, že někde je papírový kov, ta s tím ještě moc neobchoduje, tý to ještě moc nedochází, jo. Ale velký kluci investiční a hlavně bankéři začali nutně nakupovat fyzický kov. Takže oni v podstatě začali vyprodávat papír a za stržené peníze začali nakupovat fyzický kov, ale toho papíru vyprodávají možná v násobcích víc, než kolik toho fyzického kovu nakupují, protože ten kov není obecně.
1: Určitě.
0: Takže
1: určitě.
0: Místo toho, aby ta cena toho kovu rostla, protože ona není, tak zatím ještě nemáme oddělené papírové zlato od fyzického zlata. Ano, k tomu právě dojde ve chvíli, kdy začnou docházet ty kontrakty s vyprodáváním toho papíru. To vlastně srazilo cenu dolů, protože je jakoby přebytek nabídky, ale pouze v papíru. Fyzický kov je pořád velice nedostatkový.
1: Ano.
0: Takže ten papír jakoby stlačil cenu dolů, respektive bankéři, a to je jedna pakáž, London City, kde určují cenu, takže ta burza pochopitelně to zareflektovala a stlačila ceny dolů. A oni si je tlačí, protože oni ten fyzický kov chtějí nakupovat co nejlevnějc. Ve chvíli, kdy v podstatě se zbaví toho papíru a bude tam jakoby ve frontě stát ta obrovská poptávka po tom fyzickém kovu, tak to bude neskutečný katapult zase ceny zpátky nahoru a brutální růst fyzického kovu jako takového, a možná to strhne sebou i stříbro.
1: Naprosto. Tady totiž ty jsi řekl jednu zásadní věc, že v podstatě i třeba stříbro, když bychom se bavili o stříbře, tak na stříbře má obrovský zájem JP Morgan, banka, která v uvozovkách nepřímo ovlivňuje cenu tím, že jako nakupuje a vyprodává a tím výrazně manipuluje s tím trhem, i fyzicky, i na té papírové bázi. A jde vidět, že komodita, která se obchodně, veřejně nebo prostě globálně neobchoduje jako předmět globální, jako směny nebo jako globální komodita, což ty kameny vlastně jsou jako globální komodita, ale je to mnohem jako sofistikovanější trh a není to prostě ten kov, jakože a i kdyby to byla třeba měď nebo nějaký další jiný kov, tak prostě manipulují výrazně s tou cenou, aby získali jako vyprodání toho kovu a mohli ho nakoupit za levnější peníz.
0: No ne, my to musíme, Jiří, musíme to doříct, jo? To podstatný, aby to bylo úplně jasný, úplně každému. Už jsi si někdy koupil papírový tanzanit?
1: Ne.
0: Koupil jsi si někdy papírový safír, papírový smaragd?
1: Ne.
0: To je právě ono. Jakmile z něčeho uděláš derivát, papírovej a začneš ho obchodovat ještě ve veřejných jakoby ve veřejných burzách cenných papírů, tak seš úplně mimo realitu, co se týká skutečný kontroly hodnoty toho, z čeho ten derivát vyšel, jo.
1: Jasně.
0: Tam pak je obrovský prostor na manipulace, protože ti, kdož mají velké peníze a kupují a vládnou velkými portfolii, tak jako si to třeba teďko uvedl u JP Morgan, jo, že oni vlastně dělají kontrakty, které vlastně nikdy neproběhnou. Oni udělají kontrakt, ten kontrakt má nějakou dobu splatnosti, ale oni mezi tím už ho zase prodají, takže peníze žádný netečou, ale pro manipulaci trhu to velmi dobře funguje.
1: Ano.
0: A protože oni mají ten budget peněz, tak se jim nedá se jim úplně dobře prokázat, že to byly manipulace s trhem a že ty nákupy a prodeje nejsou fiktivní, protože oni ty budgety peněz na to mají. Kdyby je neměli, tak je to jasný, ale tím, že oni mají, jsou schopni prokázat tu platební schopnost, tak si to špatně to. I tak si myslím, že to byl právě JP Morgan, který nedávno dostal velkou pokutu právě za takovéto typy kontraktu, kterými manipulovali cenu.
1: Jo, myslím, že to bylo 120 milionů dolarů, nebo něco takového.
0: Ano, a bylo to bylo tam 3 měsíce, oni, 2 měsíce, oni, tak nějak.
1: No, oni totiž těch vyšetřování oficiálních, protože oni s tím trhem za posledních 50 let manipulují systematicky, to je takový jejich styl práce v uvozovkách, ale oni těch vyšetřování bylo hodně, jo. Protože oni samozřejmě s jídlem roste chuť a oni potřebují zase plnit nějaké své záměry a samozřejmě JP Morgan je navázána na další banky a v rámci té bankovní infrastruktury oni si potřebují přehrávat tady tyto portfolia mezi sebou a tak dál, protože jsou na sebe navázaný. To je jak Vanguard vlastní část BlackRocku, BlackRock vlastní část Vanguardu, Tesla, vlastní část Apple, jo, prostě je to tak provázaný, Nvidia, a tak si to přeprodávají mezi sebou a vytváří fiktivní zisky a vlastně ukrádají systematicky lidi, no.
0: A o to vlastně jde.
1: O to jde.
0: Velký kluci, spřažený do klanu s bankéřema, vlastně do její ulici, jo. Ono nestačí, že lidi musí platit daně, oni ještě okrádají v takových kontraktech. Dopovím, nebo dovysvětlím, proto jako my tlačíme hodně ty investiční kameny, přestože zlato dobrý, jako v nějakým čase je dobré zlato mít a využít jeho zběsilou jízdu směrem vzhůru na konci toho cyklu ekonomického, je to spekulativní záležitost, to znamená, ta volatilita dokáže být naprosto obrovská. My jsme teď vysvětlili, proč momentálně je cena dole, protože velký kluci nakupují fyzický kov a potřebují, aby byla co nejníž. Tak když se na to podívám z hlediska investora, tak teď, když bych si chtěl koupit zlato, tak teď si ho jdu koupit. Nebudu čekat, jestli bude ještě o $100 levnější na trojský unci, protože může být, že ten bod zlomu může nastat velmi rychle, jo. Protože ta cesta, jo, je to velice volatilní a prostě špatně se s tímto. Já jenom řeknu, musíme si říct nebo vysvětlit, proč neexistuje u investičních kamenů neexistuje něco, jako je papírové zlato. To znamená, neexistuje to, že někdo někde to zlato má. Za A. Investiční kameny nejsou bankovní nástroj, to znamená, že nelze s ním podnikat bankovnictví částečných rezerv. Dají se dělat jiné operace. ale s těmahle kamenama se nedají dělat tyhle ty zvěrstva, jako je bankovnictví částečních rezerv. To znamená, mám 2 karáty, mám v bance a 100 karátů můžu prodat, přestože je nemám, jo. Tohle to se s kamenama neděje, přestože můžeme si myslet, že bankéři jsou schopní úplně všeho, tak ale oni s kamenama to udělat nemůžou. Proč to můžou udělat se zlatem, respektive proč u toho zlata vydávají ty obchodovatelné poukázky o zlatě? Ty už to tady jednou vysvětloval, já to jenom připomenu. Vzniklo to celé tak, takhle. Čím to ospravedlňují, jo? Jaká je krycí historka toho, že si jako vydávají dopředu nějaký potvrzenky o zlatě. Oni tvrdějí, že zkrátka dobře vytěžit to zlato, nějakým způsobem ho dostat do té rafinérie, tam ho rafinovat a mít z toho tu ryzost investičního slitku, je nějak náročné a stojí to nějaké peníze.
1: Ano.
0: A takže oni ty peníze získávají tak, že sice to zlato nemají, ale vydají už jakoby potvrzení, že ten slitek existuje, aby vznikly peníze na to, aby měli peníze na tu těžbu, na tu rafinaci a na toto. To je,
1: v podstatě si dělají předfinancování toho.
0: Ano.
1: Výsledního produktu.
0: Oni to zdůvodní předfinancování. Ale představ si, že by si ty přišel a řekl, no tak já chci tady těžit uhlí, a tak já ale na to potřebuji peníze, tak oni říkají, tak si, pane Ovsíku, vemte půjčku, ne? Jako. Tak ti dají půjčku, pochopitelně s úrokem, a ty si to zafinancuješ půjčkou. Ale bankéři ne. Bankéři si nemůžou vzít půjčku na to, aby si vytěžili zlato a zrafinovali ho. Oni si udělají derivát, který má všechny vlastnosti toho kovu, který teprve vznikl a ještě neexistuje.
1: Ale a vůbec neexistuje. Ale ty půjčky se účetně...
0: No.
1: Promiň, povídej.
0: Ne, a chci říct, to co ty teďko asi si nakous, a nikde není účetně evidováno, dobře, tak my se tedy předplatili 1000 trojských uncí zlata, a ve chvíli, kdy tady bude vyrafinováno a prodáno 1000 uncí zlata, tak se musí ty papíry stáhnout z oběhu. To neexistuje.
1: No, to se neděje.
0: To se neděje. A to je právě ten důvod, protože navíc to ještě obchoduje, jo? Takže ono to vydělává, ještě se to nenarodilo a už to vydělává. To je jako kdyby si bral důchod na svoje dítě, který teprve uděláš, jako jo.
1: Ano.
0: Dejte mi důchod, já chci penzijní zajištění, chci důchod, chci pobírat důchod za Pepíčka, my se pro něj rozhodujeme a až se nám Pepíček povede, tak se narodí, jo, a teprve potom Pepíček bude platit všechno to, co platit má, ale no. Protože Pepíček bude asi takový, jako kdyby se mu něco stalo, tak my už ten důchod chceme teď. Protože vy o nic nepřijdete přeci, Pepíček se určitě narodí, Pepíček určitě bude vydělávat, Pepíček určitě bude platit do sociálního fondu a Pepíček by určitě měl nárok na ten důchod. No ale my to potřebujeme už teď, víte?
1: Ano.
0: Tak, ano, takhle přesně. Ty bankéři, no a protože těžaři, kteří těží kameny a vlastně pro nás to potom končí, že si od nich můžeme koupit ty loty, respektive obchodník, renomovaný obchodník si koupí ty loty a my pak můžeme přijít k tomu obchodníkovi a koupit si ten investiční kámen, tak celá ta cesta je financovaná online, to znamená, někdo musel dát peníze, aby získal právo těžit, musel zaplatit těžební všechny náklady s tím spojený.
1: Licenci,
0: to všechno je vleklá záležitost, musel nakoupit techniku, musel všechno, co potřebuje, musel začít těžit, co vytěžil, to přebral, pak to vybrousil a ještě teprve, když ten kámen najde svého majitele, tak teprve se ty peníze vrátí a začínají se vracet těm, kteří to nainvestovali. A to je běžný, jako postavíš si restauraci nebo otevřeš si restauraci, musíš to zafinancovat a doufat, že ti tam budou chodit hosti, jo. Takže ano. Bankéři jsou opravdu výjimečný druh.
1: Ano, je to tak, no.
0: No a proto... Je to promiň, řekni, co potřebuješ.
1: Ne, je, souhlasím s tebou, je to přesně tak, jak říkáš. A navíc oni, že dělají ještě v podstatě, když obchodují s tím papírovým zlatem, papírovým stříbrem, tak ještě různým způsobem se to parciálně jako násobí, derivuje někde, jsou z toho další jako podružné zakázky, jo, že prostě z toho papíru se to ještě 10x rozmělní, takže kdyby ta cena dneska reálně měla odpovídat hodnotě toho dolaru, tak si myslím, že ta trojská unce je tak 30 tisíc, jo. Kdyby to mělo odpovídat té skutečné hodnotě.
0: No ale pozor, teď si vyřkl něco, co zažijeme, sice už asi těžko, kdo někdo v tu dobu bude nakupovat zlato, ale bude doba, kdy vyhlášená cena, spotová cena zlata bude klidně 30 tisíc dolarů za trojskou unci. Bude to sloužit už jenom k naceňování toho zlata a k dovyúčtovávání určitého typu transakcí, kterými bankéři se budou přibližovat nějakému novému monetárnímu systému. Jo?
1: A nebo přeúčtovávání těch jako státních závazků, třeba vyrovnávání, vypořádávání tady těchto věcí. No.
0: Proto oni potřebují mít to zlato, protože třeba dluhy, potom třeba Amerika může vyplácet v uvozovkách, bude moct vyplácet státní dluhopisy, a to třeba tak, že to zlato nechají vyrůst na 30-50 tisíc dolarů za trojskou unci. To znamená, že tomu dotyčnému dají 2 gramy zlata a za měsíc už ta trojská unce zlata bude stát třeba 13 dolarů jenom. Takhle okradou, takhle si myslím, že bude vypadat ten scénář okradení těch věřitelů, kteří dneska drží americké státní dluhopisy. Jo.
1: Ano.
0: Co to způsobí, je evidentní.
1: Tak oni už to udělali, že jo, a s tím zlatem naopak, že jo, vybrali to zlato od lidí, nevím, jestli to bylo 1922 nebo tak nějak, vybrali to zlato za nějakých cca, si to pamatuju dobře, 22 dolarů.
0: Za 13.
1: Za 13 dolarů a pak to hodili nějakých 34 nebo něco takového. No, takže už to udělali vlastně tady toto.
0: Jo, oni v tom mají praxi.
1: To dělají v opačném gardu. Takže no. Oni ví, co dělají. To není jako, že by nevěděli.
0: Takže, jako teď jsme si něco řekli a teď můžeme si říct jako investorsky, že teda žádná panika, není potřeba panikařit. Zlato je někde, kde se ocitlo, protože velký kluci nakupují fyzický kov, to proto, aby ho nakoupili co nejlevnějc. Zase nemůžou ho nakoupit úplně levně, protože potřebují vyprat ty dolary, jo? Takže oni hledají nějakou střední cestu. A vlastně veškerou kupní sílu toho papíru, ta se přeleje do toho fyzického kovu. A to je právě to, co se teď děje. Sice se to neděje tak, jako že by se prodával papír a fyzický kov rost, protože není odděleno. Ale ve chvíli, kdy papíru bude tolik v oběhu, kolik je fyzického kovu, tak dojde k oddělení. A tam pak se budou stanovovat dvě ceny. Buď budou dvě ceny vyhlášené, anebo dojede to za papírovou cenu, ale okamžitě to skočí na fyzickou cenu. To znamená, to se může stát během jednoho týdne, že se bude vyprodávat za $3,000 trojská unce, protože se budou obchodovat papíry a bude se obchodovat papír, bude dojíždět papír, takže ti, kteří budou ten papír prodávat jako poslední, a to bude zase ulice, zase lidem to docvakne pozdě, jo, tak zase prodělají na tom papírovém zlatě, protože už ho budou prodávat za levno. A mezi tím, než oni ho prodají, tak jim zase vyroste extrémním způsobem fyzický kov. Takže je potřeba fyzický kov nakupovat právě teď a počkat si a pak okamžitě to naklopit, ty brutální ceny, prodat to třeba na 10 000, na $11,000, když to nakoupí ten člověk za $4,000 trojskou unci. Já vím, že se kupovalo za 1200, ale to už tady nebude. Takže prostě ten člověk to musí nakoupit teď za 4 000, no a může být, že na podzim bude prodávat za trojnásobek. To znamená, že strojnásobí vloženou, no a hned si za to může koupit kámen, aby to zastabilizoval, protože teď přesně vidíme ten rozdíl mezi kamenama a mezi zlatem. Všichni jako si mysleli, že složili maturitu z investování, když si nakoupili zlato, a mysleli si, že na tom zlatě vydržejí až do smrti. Ne, zlato je jenom vozítko, který vás převeze kus té trasy, a vy musíte vědět, kdy to vozítko zaparkujete a skočíte do něčeho jiného. Takže ty kameny jsou stabilní, kameny pořád prostě permanentně rostou a je úplně jedno, co se děje v Hormuzu, jo? Naopak, události v Hormuzu, tím, že se zdražilo letecký palivo a tak dále, to všecko tlačí na cenu kamenů, který pořád rostou. Měsíc od měsíce ty ceny rostou a je logické, že mělo by růst i zlato. Za normálních okolností, když se na to podíváš, tak když se zhoršuje situace v ekonomice, to znamená, blíží se velké propady, možná pády a krachy burz s cennými papíry, tak zlato by mělo tam reflektovat tím, že extrémně roste nahoru. Jenomže toto je potlačované právě tím obřím výprodejem těch tevkových různých potvrzeních o tom, že někde je uloženo nějaké zlato. To je taková paní Kolumbová, s kterou se obchoduje.
1: No, ono by

0: a toho finančního systému a ten bankovní systém chce, aby to vypadalo tak, jako že se nic jako neděje.
1: Já jenom ještě řeknu, že asi jsme k tomu podali dostatečnou informaci. Věnovali jsme se tomu a teď zase pojďme na ty věci další, ale my bohužel nemáme úplně tolik rozsáhlých informací, aby jsme mohli ještě tuto informaci rozdělit na to, jak se to děje a odehrává v zemích BRICSu a jak se to děje a odehrává tady v našem prostoru dolarovým. Jo.
0: Jo.
1: Takže pokusíme se třeba na příště se podívat, jak vypadá burza v Petrohradu Zlatá,
0: jo.
1: Co dělá tam a tak dál, protože čím dál tím více ukazuje, že bankovní systém, přestože ještě pořád vlastně země BRICSu, třeba Ruská federace, tak má banku pořád pod dikcí Mezinárodního měnového fondu, pořád si netiskne, ještě Rusko neznárodnilo banku jako takovou, centrální. Myslím si, že nevím, jak to má Čína, jak to má Indie, jak to má Brazílie, asi víme, tam je to jasný. Takže až se ještě dostanou z toho formátu peněz na úrok, tak zase to bude jiný, jo. Ale myslím si, že už tam budeme pozorovat, že bankéři v těch rozdílných světech používají to zlato jiným způsobem a to odráží jeho cenu zlata. Tu cenu zlata je trochu jinak. Tak. Dostávám se k jedné informaci, která je hodně zajímavá. Možná to lidé zachytili. Když vydal Haagský soud, Mezinárodní trestní soud, když vydal rozsudek na Vladimíra Putina, jakože na něho vydali zatykač, zrovna tak vydali zatykač na tu Marii Lvovovou Bílovovou, to je prezidentská komisařka pro práva dětí. Obvinili je z toho, že ukradli na Ukrajině děti a tak dál. Tak já jsem tady jmenoval ty lidi, kteří byli v tom senátu, který o tom rozhodoval. Vesměs to byla individua, neskutečná individua, jako vydíratelná individua, protože nikdo z nich nebyl počestný občan, který nějakým způsobem nebyl vydíratelný. Jo. Byli tam prostě různě, jak bych to řekl, no prostě individua. Jako individuum se nakonec ukázal i sám předseda toho senátu, vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu, který vydal zatykač na Putina, byl suspendován kvůli sexuálnímu obtěžování. Bylo shromáždění států smluvních stran Římského statutu, byro, jo, shromáždění států smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu suspendovalo vrchního žalobce Karima Asada Ahmada Khána. Obvinění proti žalobci vznesla zaměstnankyně, která tvrdila, že ji opakovaně a dlouhodobě obtěžoval. V listopadu 2024 shromáždění zahájilo vyšetřování a v květnu 2025 Khán odešel na administrativní dovolenou do ukončení vyšetřování. Všechna obvinění popírá. V roce 2023 Khán vydal zatykač na Vladimíra Putina a Marii Lvovou Bílovovou, prezidentskou komisařku pro práva dětí. O rok později podnikl podobná opatření i proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a bývalému ministrovi obrany Joávu Galantovi. Tady je vidět, že asi byl vydíratelný a že tak, jak ho někdo vydíral, aby vydal zatýkač Vladimíra Vladimíroviče, tak zase ale byl přinucen někým aby vydal

0: aby vydal zatýkač na Netanyahu.
1: Ano.
0: Takže co si o tom lze myslet? Jo? Teď je otázka, jestli to, že vydal zatýkač na Netanyahu, vedlo k tomu, že se narodila kauza o jeho sexuálním obtěžování.
1: Aha.
0: A nebo jestli prostě to je vydíratelný a vydírali ho jedni i druzí. Jo? To znamená, když si vydal zatýkač na Vladimíra Putina, tak teďko vydáš zatýkač na Netanyahu. Jo? Rozhodně je vidět ta úroveň a kvalita té justice, ve kterou spousta lidí věří. A slyšeli jsme tolik argumentů, že přeci kdyby ten Putin nebyl nevinnej, tak by ho ten Haagský soud neodsoudil.
1: No.
0: Tak nějak to bylo prezentováno, pamatuješ?
1: Jo, pamatuju si to, no.
0: Pak bych tady připomenul jednu takovou věc, zase se pak vrátíme oklikou k BRICSu a k těm všem věcem. Pak bych tady ještě takovou jednu věc připomenul, když jsme se tady bavili o tom boji prezidenta za účast na tom summitu NATO? Ano, na tom summitu NATO. Tak jsme tady zmínili, že prostě on je lobista, který prodává zbraně, je ve střetu zájmu, pochopitelně. Což nám tady opozice jaksi nesvolává nikoho na Letnou, aby teda jako ta demokracie tady nebyla ohrožená. Takže pojďme si poslechnout Vladimíra Dlouhého. Jo.
2: Všechno pro svou volební kampaň, protože v tuto chvíli je naprosto jisté, že bude znovu kandidovat, snaží se svou pozici posilovat, někdo mu radí jak na to, já si teda myslím, že mu to neradí dobře, že například souboj s politickou stranou s volebním výsledkem 7% pro osobu, která mívala 60% veřejnou podporu, je z principu nesmysl. Protože takový souboj, jako teď probíhá, to je souboj, který může toho slabého jedině posilovat a toho silného jedině oslabovat. A dokonce si myslím, že v preferencích už se to začalo projevovat, tadyhle ta tendence, takže motoristům pokračování ve svaté válce s prezidentem Pavlem bude prospívat, jemu to prospívat nebude. Myslím, že úplně vrcholná, nešťastná událost byla jeho podpora sudetoněmeckému sletu v Brně. To je podle mého názoru sázka na úplně špatné téma, symbolicky naprosto nepřijatelné. Očekávám, že jestli takhle moudře mu budou jeho rádcové radit, tak bude slábnout a slábnout. A ještě, protože je tam summit na to, pozorně si čtu, co k tomu, kdo už tu dlouhou dobu píše a zase zopakuji, není kouře bez peněz. Já si prostě myslím, že ta, jak to říct, urputná snaha pana prezidenta tam být je urputnou snahou být u rozdělování peněz na financování zbrojení. Tam zjevně jde o obrovské desítky nebo možná i stovky miliard a přidám-li si k tomu zjištění, že tady máme v Čechách zbrojaře, který vydělával miliardy měsíčně, tak když si to trošku spojíme, tak nám dojde, že na summitu na to půjde hodně o to, kdo bude vydělávat dál.
0: Asi tak.
1: No, líbil se mi ten jeho výrok, že není kouře bez peněz, to je moc hezky. Toto totiž je přesně tak. No, dívej, ti prezidentoví poradci, kdyby byli chytří, bo já vlastně nevím, jaký tým okolo sebe má, jo, ale to musí být banda vylagrovaných dementů, protože to jinak není možný, jo. On si myslí, jako, že bude zvolený, já si myslím, že to je úplně jako mimo mísu, jo, to je bez debat, jo. Já když se pohybuju na těch sociálních sítích a vidím ty komentáře pod takovýma článkama, jo, Spojené státy evropské a podobné nesmysly, tak To kdybys viděl, co tam píšou ti lidi, tak by se zajistyděl možná.
0: Jo?
1: Jo, hodně zprostý. A vlastně vojenská guma nebo výroky tohoto typu jsou vlastně jediný jako slušný v podstatě. Jinak je to dost, jako kdyby se to mělo vypípat, tak někteří vlastně by měli ten vzkaz jenom mrzovku.
0: No tak on by to vlastně rozuměl, protože jako mrzovku se určitě učil, jako rozvědčí, tak určitě pípal.
1: Ano, určitě.
0: Určitě pípal, že jo, protože musel, kdyby upadl do zajetí někde, nebo kdyby upadl prostě do situace, že by se musel někde ukrývat při pronásledování kapitalistického, imperialistického nebo jiného nepřítele v demokratických zemích, tak pochopitelně musel být připraven. Netušil, že bude pípat z demokratické země a jednou bude prosit, aby ho vzali na Sibiř. No, je to dokonalá ukázka toho, že by měli být u kandidátů na prezidenta, určitě by měly být zavedeny bezpečnostní prověrky.
1: Ano. Protože... A myslíš, že tehdy, jak byla ta... Myslíš, že nemá bezpečnostní prověrku prezident?
0: Představ si, že by ho zvolili prezidentem a neprošel by bezpečnostní prověrkou.
1: No.
0: Ale přitom jeho kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, jo?
1: Ano, právě, no.
0: Tam taky nevím, jak ta prověrka dopadla, respektive jak mohla projít, jo, když je to agent CIA, ty, jo. Minimálně.
1: No, jasně. Oni mi řekli, chlapci, my nemusíme dělat žádnou prověrku, my to máme tady notičky na to.
0: Hele kluci, konečně jo. Jsme se tady všichni sešli, nebudem tady o sobě vypisovat blbosti.
1: Pojďme si to říct.
0: Pojďme si to říct.
1: Na úroveň.
0: No, zvolený. Máme teď tady takový příklad z Arménie, ohledně jejich voleb, jo. To je docela masakrální, protože v té Arménii tam se s tím vůbec jako nemazali, tam prostě se rozhodli, kdo zvítězí a hotovo. Demokracii dali pěkně na frak. Neslyšel jsi o těch arménských volbách?
1: Prosím tě, ne, neslyšel.
0: Tak počkej, tak já tě trochu zedukuju, jo?
1: Dobře.
0: Jen co to najdu?
1: Tlač to do mě.
0: Jen co to najdu? Tak. Počkej, to ještě jenom dnešní zprávy, tak já to mám tady ve dvojím. Ve dvojím to tady mám toho tady hodně dneska, na probrání člověče.
1: Jak jsem hodně cestoval tento týden, tak jsem moc nestíhal sledovat tyto kanály, takže nejsou úplně v obraze. No.
0: Oficiální výsledky parlamentních voleb v Arménii byly změněny i po jejich oznámení. Podle nové upravené verze získá strana předsedy vlády Nikola Pašinjana kontrolu nad parlamentem. Existují 4 náznaky, že výsledky byly zmanipulované a 4 důležité závěry ohledně budoucnosti Arménie a Ruska. Za prvé, oznámený výsledek 49,81% hlasů pro Pašinjanovu stranu překročil údaje z průzkumu veřejného mínění o 12 až 20 procentních bodů. Za druhé, exit poll ukázal zásadně odlišné rozložení, podle něhož opoziční strany získaly dohromady více mandátů než vládnoucí strana. Za třetí, Volební účast byla neobvykle vysoká, 59%, což je téměř o 10 procentních bodů více než před 4 lety. A navíc prudce vzrostla v posledních hodinách hlasování, jako by došlo k urgentnímu vhazování hlasovacích lístků. Za čtvrté, v den volby Pašinian zorganizoval razie na příznivce opozice, zejména na stranu Silná Arménie. Jednalo se o preventivní útok moci proti možným protestům v souvislosti s falšováním voleb. Konečné rozložení sil v arménském parlamentu po pravděpodobně nejdůležitějších volbách v historii republiky je stále nejasné. 4 důležité závěry však lze učinit již nyní. Za prvé, Arménie vstupuje do režimu politické krize s vysokou pravděpodobností protestů a oprávněnými pokusy zpochybnit oficiální výsledky voleb. Za druhé, pokud Pašinian přesto prosadí oficiální výsledek, pravděpodobné přepsání ústavy ze strany občanské smlouvy má znaky uzurpování moci a je z hlediska legitimity velmi pochybné. Za třetí, nové tváře v opozici s jasně proruským a dokonce rusofilním postojem se arménské společnosti líbí více než staré politické zvířata s nacionalisticko-patriotickou orientací. Za čtvrté, Pašinian ukázal, že je ochoten udělat téměř cokoliv pro udržení moci, aniž by se obával, že bude vnímán jako diktátor. A Západ ho v tom podpoří, což ostatně všichni věděli už dříve. Arménské volby jsou prostě na mnohem vyšší úrovni drzosti ve srovnání například s moldavskými, kde výsledky Mají Sandu a jejich lidí byly za jakéhokoliv stavu protlačeny k požadovaným číslům, stejně jako za dob Sovětského svazu. Kde prošel Armén, tam neměl Moldavčan už co dělat.
1: Jsou rád, že nejsme v tomto první na světě, že většinou jsme země, která vede v různých takových negativních statistikách, tak aspoň ty volby nemáme. No tak je to jasný, je to další jako ohnisko agenturní práce CIA, to tam jako z toho jako vysí a čiší, jo. Všude, kde Západ provede konsenzus o tom, že podpoří lokální demokracii, tak je to jasně nalajnovaný, že jo. To prostě je evidentní.
0: No jo.
1: A... Protože Arménie jsou, je přímý soused s Ruskou federací.
0: Prosím?
1: Se podíváme na mapu. Jestli Arménie je přímý soused s Ruskou federací?
0: Myslím, že jo. Kde mám globus? Nemám ho po ruce.
1: Jo. Já si totiž taky myslím, že jo.
0: Jo, ne, to je důvod, proč tam potřebujou mít pro americký politický vedení, aby tam zřídili okamžitě základnu, že jo?
1: Jasně, no. Protože základny na Blízkém východě jim jaksi dochází, že?
0: No, nějakým je tam vybombardovali, nebo co?
1: No, jenomže já si myslím, že tento trend se bude dále rozšiřovat v Evropské unii. Že ty základny obecně jako po světě budou tak nějak ubývat.
0: Jo, to asi určitě, protože Rusku došla trpělivost a začali řešit spoustu věcí, protože teď se stala taková věc, že se tam docela početná skupina vojáků, žoldnéřů z NATO, že se vzdala vojákům Ruské federace.
1: Ale...
0: No a Ukrajinci to tam napadli dronama a pozabíjeli to všechno.
1: Ale no, jako, že by zahlaďovali stopy, jo?
0: No samozřejmě.
1: Že by třeba tak... ti borci zajatí jako mluvili, jo? O reálných důkazech A Ruská federace by měla ještě víc důkazů, než má do dneška.
0: Ano, přesně třeba. Tak.
1: Ale to jenom tak fabuluju, jo? To jenom, co mě slina na jazyk přinese.
0: Jo. Tak, pojďme se podívat na takovou věcičku. Byl to takový příběh, trval hodinu a půl, jo. Německo, Francie, Británie a Ukrajina se dohodly na 5 absurdních podmínkách pro dosažení spravedlivého a trvalého míru. Byly oznámeny ve společném prohlášení se Zelenským. Ukončení bojových akcí, použití současné linie styku jako výchozího bodu pro zahájení jednání, po ukončení palby by Kyjev měl obdržet právně závazné záruky bezpečnosti, včetně rozmístění mnohonárodnostních sil na Ukrajině. Ruská aktiva zůstanou zmrazená, dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nezaplatí Ukrajině odškodnění. Prvky jakýchkoliv jednání týkajících se Evropské unie a NATO budou vyžadovat jejich souhlas. Autor tady píše, dlouho jsme se tak nezasmáli. Takže představ si, že prohráváš válku, seš úplně v hajzlu.
1: Ano.
0: Všude vykládáš, že potřebuješ víc a víc peněz, aby si mohl víc a víc jako bojovat a víc vyhrávat. Ano. Ale už ti ano. Nikdo nevěří, protože zatím si nic moc nepředved. A přijdou tyhle ty tři strejdové, jako... A společně s tím, kdo prohrává válku, vypracují ambiciózní plán na to, jako kdyby vyhráli. Jako jo.
1: Ano.
0: Oni jdou, jednat.
1: Odkomunikují to jak Donald Trump, že vyhráli v Iránu v podstatě.
0: Jo, přesně tak. Čili oni už si fakt do toho, jak to říkal v těch... černých baronech.
1: Kálejíš si do tak. Huby, nebo?
0: Ne, on říkal, tož to jsi teď nasral do krku.
1: Jo. Je to tak.
0: No a tak vyrazili, pochopitelně, do Ruské federace.
1: Ano, to na to přímo navazuje, to jsou spojené nádoby, tady ty dvě akce.
0: To na to přímo navazuje.
1: Já když jsem to četl, já jsem se tak smál, že a jsem se za vlíko popadal, jo? To přeští, protože to je super.
0: No protože oni nejenom, že si tahají triko a tam se něco usnesou, ale oni ještě jsou s odpuštěním tak blbí, že to vezou, že to dovezou do toho Ruska a jdou to tam projednat, ty jo. To ti hlava nebere.
1: Já jsem totiž na oficiálním Facebooku ministerstva zahraničí Ruské federace viděl obrázek, jak tři panáčci v oblekách nakráčeli za doprovodu pár sdělovacích prostředků, nakráčeli do ministerstva.
0: Na ministerstvo zahraničních věcí.
1: No a pak jsem četl tu oficiální zprávu. Ono totiž mě umělá inteligence nedokázala se dostat na ty oficiální vyjádření Ruské federace, ale četl jsem nějaký jako překlad, který byl k dispozici od jednoho člověka. A
0: no já to přečtu, jo.
1: To bylo tak...
0: Já to přečtu, jo.
1: Jo, přečti.
0: Je to o slovenčině, hej.
1: Jo, dobré. Daj můj zlatý, daj.
0: Letěli jako špinavé prádlo. Tak to jich ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslancovi, kde jsou dvere. Dnes jich na vlastnou žádost přijal náměstník ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním vyhlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto stretnutí uvádza. Vedoucím diplomatických misí byly předložené objektivné hodnotění a destruktivní politiky vedení jejich krajín v souvislosti s ukrajinskou krizou, které cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování vojny proti Rusku v méně na úkor a s priamou pomocou západnej koalície ochotných. Ďalej boli vysvetlené základné principy ruskej strany k hľadaniu politického a diplomatického riešenia konfliktu, založené na odstránení jeho základných príčin. Je pozoruhodné, že návšteva sa uskutočnila takmer bezprostredne po stretnutí lídrov Európskej trojky Starmera, Merca a Macrona so Zelenským v rezidencii britského premiéra 7. júna. Tam tiež predložili podmienky, ktoré musia byť splnené na dosiahnutie trvalého mieru na Ukrajine. Podmienka pre začatie rokovaní. Ukončenie bojových akcií. Základ pre rokovania. Súčasná zmluva o miery na Ukrajine. Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou. Ukrajina musí dostať bezpečnostné záruky vrátane nasadenia mnohonárodných sil vedených anglo-francúzskou koalíciou ochotných. Ruský majetok zostane zmrazený, kým Moskva Ukrajine nenahradí škody spôsobené vojnou. Európske záujmy budú ochránené. A dnes, podľa informácií Ruského ministerstva zahraničných vecí, boli veľvyslanci troch nepriateľených štátov tak povediac od ignorovaní. Opäť vysvetlili, ako si Rusko predstavuje konečné urovnanie konfliktu na Ukrajine na základe odstránenia jeho základných príčin. Zdá sa, že krajiny E3 sa spamätali potom, ako Kiev zintenzívnil údery hlboko na ruskom území, podporené teroristickými útokmi na to, čo je pre nich najcennejšie. Na naše deti. Útok na vysokú školu v Starobelsku a našu kultúru. Barbarský útok dronom na panorámu obrana Sevastopola. Londýn, Berlín a Paríž zrejme verili, že takýto trojjediný útok na minulosť, prítomnosť a budúcnosť Ruska by mohol zmeniť jeho postoj k dosiahnutiu deklarovaných cieľov špeciálnej vojenskej operácie. No ale ty šli. Počkej, já to dočtu.
1: Jo, dočtu. A pak to rozeberem.
0: Londýn, Berlín, Millisa, toto všetko vrátanie dnešnej návštevy parlamentárov pravdepodobne ešte viac sprísni prístup Moskvy k vedeniu vojny. Tak to už je všechno. Tak. A ty je vykmitli.
1: No, vyhodili je jak špinaví psy. Oni si myslí, že nebo ten Západ je tak hloupý a tupý, že si myslí, že ty staré triky, co na ně používali, že nejsou jako prohlédnutelný, tady nejsme jako v Číně v opiových válkách, jo. Baťuška má Západ přečtený úplně do morku kostí a nebude se s něma už vůbec jako patlat. Vůbec, jako to je, to mě vlastně fascinuje ta tupost těch panáčků, že oni se vymyslí o kravinu a myslím si, že jim někdo bude stát vůbec za to, aby to s nima projednali, jo.
0: Tak Jiří nám úplně vypad. Já tady mám mezi tím, děkuju, Věrka poslala k Arménii. Je vnitrozemský stát na Kavkaze, tato bývalá sovětská republika, která byla kdysi centrem říše, se rozkládá na hranici mezi Evropou a Asií. Arménie má bohatou starobylou historii a je známá především tím, že jako první země na světě přijala křesťanství jako oficiální náboženství. Koukám, s kým tady sousedí.
1: Prosím tě, teď jsem chvilku...
0: Byl jsi mimo.
1: Arménie, já jsem totiž jel lesem a ztratil jsem signál.
0: Tak, Arménie a Gruzie, Azerbajdžán, nevím, proč tady je Arménie a tady nahoře je Gruzie, proč to tady není, to nechápu. Ale je to vlastně rozhraní mezi Evropou a Asií. Je tady náhorní Azerbajdžán, že ho sousedí, náhorní Karabach a nevím, jestli jako mapu, kdyby jsme tady měli lepší, bylo by to fakt skvělý. No je tam Náhorní Karabach, že jo, a tak dál. Čili Jerevan, Jezero, Sevan, Náhorní Karabach, jich a tak dál, takže to je asi toto. Je Arménie a ta teda by neměla sousedit s Ruskem, jestli se nepletu. Ale je to v podstatě, ta Arménie je blízko Iránu, sousedí s Tureckem.
1: Jasně, teda, to znamená Turecko.
0: Jestli se bavíme o tom, že střední region jezera Sevan, středem tohoto regionu je nádherný jezero. On je to vlastně severní Arménie, střední Arménie a je to vlastně to, co známe jako jednotlivé věci, jo, jako je sever, pak je to jezero Sevan, střed, tam je Jerevan, jih, Náhorní Karabach a to všecko je vlastně Arménie, jo. Takže do Iránu to mají, kousíček, ano. Sousedí s Azerbajdžánem, s Gruzií. A to je právě ten zájem. Víme, že oni žádali, Evropská unie žádala Gruzii, to je taky pikantní, jo. Evropská unie žádala Gruzii, že Gruzíncům Evropská unie zpřístupní Evropu bez pasů, pokud Gruzie zavede nějaký sankce vůči Rusku, jo. A Gruzie na to odpověděla, že si nebudou kazit svoji zahraniční politiku zájmama Evropské unie. Normálně je vymetli. Normálně je vymetli neskutečným způsobem. Takže jenom chci říct, že v jednom místě je, promiň, z Iránu do Arménie v jednom místě je asi tak 25 kilometrů, jo.
1: Aha,
0: jistě. A vlastně sousedí s Iránem. Náhorní Karabach a ten jih sousedí s Iránem dokonce.
1: Jo. No tak to je jasný. To je jako posilování geopolitického vlivu, no.
0: Jo, takže oni si mysleli, že Gruzii jako postupně oblbnou, tam si dá jednu základnu, je. Potom, že by mohli mít teda v Arménii základnu, že jo, to by měli jako na Irán a ještě na Rusko. Já si myslím, že jim to bude brzy vysvětlený.
1: Já si to myslím totiž taky, protože podle těch zpráv, to když čteš, tak dneska fakt se musíš už smát, protože jako zoufalý, vykradený, ztroskotaný Západ, samozřejmě se západníma hodnotama, jako prosí mezi řádky o milost a snaží se to zakryt nějakýma silnýma argumentama, které jsou průhledné jak papír. Jako, to je úplně...
0: Jenom ještě upřesním, že Náhorní Karabach je součástí teda Azerbajdžánu, aby náhodou pak mi tady nikdo nevypisoval.
1: Jo, že jsme zase mimo mísu. A to je autonomní území, ten Náhorní Karabach?
0: Ale nebo pozor, na tom Náhorním Karabachu tam je 150 tisíc Arménců tam žije, jo?
1: Jo.
0: No, takže proto oni o tu Arménii tak usilujou, protože oni by rádi, že jo? No, my se vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme probírali a to byla ta vykmitnutá trojka. Oni, víš co, oni udělají koalici ochotných, deklarují, že půjdou teda dobít toho Rusa a pak mají v podmínkách, že oni jako ta aliance nebo ta skvadra těch ochotných, takže oni by sestavili tu misi té kontroly nadnárodní.
1: Těch dohlížitelů,
0: ano. Jo. To by byli dohlížitelé, ty jo. Umíš si... To je jako kdyby... To je jako kdyby po válce řekli, jakože do Československa půjde nezávislá skupina mezinárodních jakoby vojenských sil, která bude jako z Wehrmachtu složená, aby dohlídli na to, aby se sudeckým Němcům něco špatného nestalo. Jo?
1: Přesně, tak to je, jako jo.
0: To ti normálně hlava nebere.
1: Ne, a je ti jasný, že koho by tam poslali? Tam by nebyli normální francouzští vojáci, tam by byla francouzská legie, co se týká, že mě poslední dobou vyskakují různé takové aktivity francouzské legie a to je prostě jako teroristická organizace, jo, francouzská legie, placená státem, takže to by mělo zase jasný účel, že jo?
0: Samozřejmě, takový. A víš to, oni si prostě myslej, že jsou ty Rusové, že jsou úplně hloupí, úplně blbí a že oni si je namažou na chleba, jo?
1: Úplně, no to je prostě, to je totiž rozdíl v té mentalitě. Oni si opravdu pletou tu zdrženlivost s tím otevřeným raketovým konfliktem jako slabost.
0: Jo, asi jo.
1: Ale já si myslím, že již brzo v jejich kinech se to bude odehrávat, takže nemusí uzofat, kluci udělali pro to dost a teď se budou moct jako upírat zraky k nebesu. No.
0: Aby se nemuseli tolik snažit. Jako.
1: No, aby se nemuseli tolik snažit. No.
0: No nicméně Tomio Okamura má úplně jasno v tom, jak to bude dál s těma jak to říkal Filip Turek, jo, prostě s těma pijavicema, s těma parazitama, který parazitují na tom, že jim někdo tady dává peníze bez jakýkoliv kontroly, tak Tomio už se k tomu vyjádřil naprosto jednoznačně a prostě to skončilo, jo. Říká tady, má k tomu pochopitelně nějakou argumentaci, no a to si pustíme. Je to u Xavera.
3: To si obrovsky stěžovali čeští občané, že jsou tady zvýhodňováni Ukrajinci, my žádný zvýhodňování nechceme. Součástí té naší práce je i to, že i diváci určitě XTV vidí, jak i na mainstreamu jsou pravidelně v podstatě každý týden články, jak policie, úřady práce chytají ukrajinský podvodníky, kteří zneužívají dávky tady, jako jo, protože Fialová vláda jim tady nechala oni tady mají tady měli, za nás už ne, takže to tvrdě trestáme, tvrdě to hledáme. To způsobila Fialová vláda bývalá, ten systém, který tady zneužívají. My tomu zneužívání samozřejmě zabráníme i tím, že v tom zákoně, oni totiž, Fialová vláda udělala v zákoně, že ty Ukrajinci tady, když se tady 90 dní a více nezdržují, tak teprve jim končí ta dočasná ochrana. Jo, jenže Evropská unie umožňuje to od 30 dnů, Poláci mají 30. To znamená, Fialová vláda to schválně stavila tak, že ti Ukrajinci žijou celý rok na Ukrajině, 4x ročně přijedou do České republiky vyfasovat dávky, okradou nás tady, no a jsou úplně vysmátý. A my to budeme snižovat právě na těch 30 dnů jako Poláci, tam to zneužívání dávek k tomu v takové míře samozřejmě dochází, protože vlastně to by museli pořád vlastně pendlovat mezi Ukrajinou a Českou republikou. Být na mě, já jim ty dávky okamžitě zruším, být to jenom na mě, jako kdyby SPD vyhrálo volby a byli jsme sami ve vládě, což samozřejmě není realita, tak já bych jim zrušil i tu takzvanou dočasnou ochranu, kdy tam jezdí na dovolený, že masově čeští dopravci tam dokonce vypravují vlaky, je to prostě vyprodaný, plný, prostě tohle to už nemá smysl. A zároveň se nám daří, to je návrh naší vlády, jako to jsem taky prosazoval, že na úrovni Evropské unie už 2 měsíce jednáme o zrušení takzvané dočasné ochrany pro všechny Ukrajince v produktivním věku. To znamená v braném věku, jinými slovy.
0: Takže to, co bychom tady říkali ještě se Svitničkou, s Karlem, jak RegioJet a tyhle ty, jak tam vyvážejí, jak pendlujou Ukrajinci, jak nás tady vykrádají, no tak se to konečně řeší, jo. A je zajímavý, no, že ta retorika se najednou změní, prostě přijdou jiný lidi, jiný ministři, jiný vedení státu. A najednou to, co se nesmělo říkat, a to, co oni říkali, že není pravda, tak najednou to je realita, že?
1: No. No tak o čem to pak je, že?
0: Nemáš peníze, tak musíš šetřit, ne? Ale tohleto, i kdybychom měli hodně peněz, tak prostě proč bychom se měli nechat takovým způsobem vykrádat? A to se ví, že oni sem jezdějí, jednou za 4 roku si sem sklouznou, vyberou tady prostě peníze a žijou si na Ukrajině.
1: Já to vidím na té dálnici, ty auta, kterým směrem jezdí ty ukrajinský. A nebože, to je evidentní, jako.
0: A nejvíce
1: mi líbí, když jede nějaký chudák Ukrajinec v nějakým Porsche nebo v nějakým Mercedesu, v hovoráku nebo v nějaké takové ojetině za 3 miliony. Jo? To je vždycky smutný pohled teda.
0: Jo, když jsi šéf, tak jsi šéf.
1: To je mě ho líto. To je mě ho fakt líto. To bych mu dal i ze svýho klidně.
0: Jo, jo. Dobře, on pořád je v ohrožení, že půjde na tu frontu, viď? No ale tak, no, že jo, technickou jim zavedli standardně.
1: Ano.
0: To je taky dobře.
1: Ano.
0: Takže myslím si, že to spěje správnou cestou. Vláda plní ty sliby, které prostě dala lidem. A není potřeba, aby nás se někdo vykrádal. Pochopitelně zpřísnil bych to ještě tak, že musí doložit, že tady žije. Jo, to znamená, že někde tady bydlí, platí tady nájem, děti chodí do školky někam, nebo do školy, a ne, že si sem prostě budou jenom jezdit.
1: Jo. Ale mladá česká rodina nedostane ani korunu, rozumíš?
0: Tak, a pro naše lidi potom peníze nejsou, jo, ale my se rozkrájíme, aby jsme mohli rozhazovat. Tak takhle to teda nepůjde. A jsem za to rád.
1: Tak ne, teda. Já taky.
0: No, pak tady jen mám... Houšť. Když jsme se už zase oklikou vrátili do České republiky, tak tady mám Filipa Turka v jeho, řeknu, prvním velkém vystoupení v parlamentu. To, aby nikdo nemohl říct, že nic nedělá. Takže ano, pracuje. Pracuje intenzivně na tom, aby se ta agenda, jo, ta hodně zvláštní agenda, klimatologická, aby jsme si dokázali představit v praxi. Jo. To se mně totiž na něm líbí. Tak pojďme si to pustit, je to hodně zajímavé.
4: Absurdita v praxi. Dovážíme chemikálie 12 000 km loděmi na topný olej a máme pocit, že plníme dekarbonizační cíle. Výhledové milníky, cíle 2030, 2040, 2050. Nejdřív zmrzačíme produkci aut, zmizí energeticky náročný průmysl, to už za pár let, v roce 40 snížíme emise o 90%, tedy vylezeme na stromy a v roce 2050 asi přestaneme dýchat. Nutné kroky jsou jednoduché, ale všichni bychom na ně museli mít velkou odvahu. Dům po babičce, původní zelená úsporám, rozdali jsme lidem plastová okna za peníze, které jsme vzali jejich zaměstnavateli, který je pravděpodobně díky tomu bude postupně muset propouštět. Pokud nám ETS 1 přinesla nekonkurenceschopnost průmyslu, ETS 2 nám přinese chudobu pro naše obyvatele. Dotační biznis a lobby nám nedovolí polevit a je jedno, že přímo před nosem vidíme do očí bící podvody. Malé domácí podvody jsou tepelné čerpadlo, stojí 300 tisíc korun, dotace na něj 120 tisíc korun a když se koupíte z dotací, tepelné čerpadlo rázem stojí 420 tisíc korun. Větší průmyslový podvod. V Německu, v Evropské unii se dělají záchytná zařízení na CO2 na slévárny. To záchytné zařízení velmi často dokáže překonat cenu samotné slévárny. Už se nám stalo, že se toto zařízení instalovalo a slévárna do několika let nebo do pár let zkrachovala. Máme jako Česká republika 30% HDP z průmyslu, 10% z automobilového průmyslu. Tato čísla jsou možná nejvyšší na celém světě, to znamená nás, tato zelená politika poškozuje a ohrožuje úplně nejvíc. Jsme vystaveni 6x rychlejšímu zavírání historických firem a firem energeticky náročného průmyslu než před 2 lety a dál. Miliardy tun produkce CO2 v Číně a Indii stoupají 2 až 4x rychleji, než u nás klesají. U nás se jen 2x rychleji oteplují někteří bývalí ministři. Klimatické cíle jsou horší než komunistické pětiletky a centrální řízení. To bylo jenom neefektivní. U nás se jedná o cílenou destrukci. Když už někteří z nás mají pocit, že peníze vznikají v tiskárně, elektrika, zásuvce, musíme si uvědomit, že jsme byli velmocí v produkci a ve výrobě spotřebního zboží a že Evropa má být na vrcholu a na její úplné špici má být Česká republika.
0: No, co na to říkáš? Jiří asi někde mimo signál. Haló, Jiří. Haló, haló. Kam jsi se nám ztratil? Tak zatím se k tomu vyjádřím já. Myslím si, že takovýchto praktických pohledů na věc je zapotřebí. Prostě tady kde kdo musí trpět, musí platit, musí financovat a musí se omezovat, musí se uskromňovat, musí si nechat snižovat životní úroveň, protože klima, ale aby to existovalo, když tady se to už nedá vyrábět, protože ty náklady se zvedly, tak se to dováží a je nám úplně jedno, za jakých okolností se to tam v těch zemích vyrobí, aby se to sem dovezlo. Takže kdyby se to vyrobilo tady, tak se to udělá civilizovanějším způsobem leckdy a bude to bez těch přepravních důsledků. Když si to necháme vyrobit někde jinde, no tak si to bohužel musíme ještě dovést a to dnešku, že ta planeta stejně dostane zabrat. Tak já jenom chci říct, Jiří, máš vyplej mikrofon, takže my tě neslyšíme tady. Jako, tak jestli tak se odmutuj, abychom tě slyšeli, protože...
1: Prosím tě, poslouchám. Já jsem totiž jel tady údolím a zase mi to vypadlo, takže jsem se musel znovu přihlásit. Co všechno ještě, vypadlo mi to u té slévárny a pak už jsem neslyšel.
0: Slévárny. Ta nekonkurenceschopnost nás prostě potopí a ta nás zavraždí. A že my sice tady jako ušetříme v uvozovkách na úkor životní úrovně, na úkor nekonkurenceschopnosti, na za těžkých obětí nevyprodukujeme do toho ovzduší tu CO2, ale přivezeme to. Zasmradíme tím, aby jsme to dovezli, tak uděláme další splodiny a dovezeme to třeba z Číny nebo odinut z Indie, kde to vyrobí jednodušším způsobem, ale znehodnotí to ovzduší mnohem víc. Jako jo. A to ovzduší jenom jedno, je úplně jedno, jestli ho znečišťuje Evropa nebo jestli ho znečišťuje Čína. To je úplně jedno. Takže je to jakási hra na něco, co nemá žádný efekt, má to jenom destruktivní důsledky.
1: Ano.
0: Takže škoda, že jste neslyšel celý.
1: Ale dokážu si to představit. Já Turka poslouchám, pozoruju, já ho znám už jako třeba přes 10 let, takže já ho mám nakoukanýho, já vím, jaký má názory.
0: No, je pragmatický.
1: On je i podnikatel, jo? Že taky ví, jaký to je vydělat korunu a dává lidem práci a tak dál. To znamená, je to člověk z praxe taky.
0: No a je logické, že vlastně ten největší zájem na to má Evropská unie, která na tom těží peníze, má nástroje na to tahat další peníze Evropanům z kapes a s těma penězma nějak nakládat a říkat, a když budeš zlobit a nebudeš dělat, co my ti přikážeme, tak my ti ty peníze nedáme. Jo, to je jediný. Takže oni si z toho odloupnou pro sebe, protože oni mají velmi drahý provoz a ještě to, co rozdělujou, tak s podmínkama. Čili absolutně, ale absolutně naprosto otřesný přístup jakoby k tomu systému, jo. No, když už jsme si pustili Filipa Turka, tak si musíme pustit i Andreje Babiše, protože on s těma novinářema se taky nepárá, jo. Tak jenom taková výseč.
5: Byla ta debata, tady byla debata o Kratomu, 3,5 hodiny a byla úplně v pohodě. Jo, odpůrci, pro, regulace, úplně v klidu. Ale pokud přišli na tu debatu s náma, ta komunistická pirátka s drátem v nosu a ten pán sadomaso porno, nebo co to je, a křičeli na nás a potom rychle utíkali, aby řekli novinářům, že je nějaký problém. Žádný problém není. Já vám garantuju, že to všechno, co se stalo, tak adiktologické služby budou mít absolutní prioritu.
0: Hezká klasifikace, ta komunistická pirátka s drátem v nosu. V nose. A ten pornoherec.
1: Ano, to bylo vyjádřeno rychle, stručně, žádný dlouhčáchy okolo, jako.
0: No ne, tak žádný rukavičky, tak co s nima, ti to jeden šmit vedle druhýho.
1: Všimni si, že dneska už se nehrajou žádný diplomatický jako hry, nebo prezident mluví o tom, pro koho pracuje, říká, jak to vlastně je, co by se mělo udělat. A to stejně jedna a druhá strana už jako nedělá žádný tanečky. Říkají se věci na rovinu. Prostě.
0: Když jako na féra.
1: Je to zase takový... No na féra, přesně. Na féra, hej, féro. Pane doktory.
0: Jo, pane doktory.
1: Je to na féra. No. Je to takový osvěžující, jako jo.
0: Je to osvěžující. Tak se osvěžíme, pustíme si Zaorálka. No. Zaorálek jako...
1: Mám na Zaorálka vtip.
0: Prosím?
1: Ty mám na Zaorálka vtip.
0: No tak jsem s ním, pojď.
1: No, jak se dostal Zaorálek do politiky? No Zaorálek.
0: No tak... no, tak on je autorem toho výrazu, že jo, když se vyhošťovali ty ruští diplomaté za Vrbětice, tak on přeci se nechal slyšet, že nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
1: Ano.
0: Takže taky ho je dost, abych tak řekl.
1: Ale zase on dokáže jako pregnantně někdy vyjádřit stav věcí, on se samozřejmě drží, on totiž je na něm vidět, že má mediální trénink a drží se některých věcí tak, aby to řekl jasně, stručně. On vždycky řekne A, ale neřekne B. On řekne, no Evropská unie to, ale neřekne Ruská federace to. To neřekne tu pravdu na druhé straně. Jo, no, ale jako...
0: A nebo nedořekne, je potřeba tam teď odejít.
1: Ano, přesně, jo. On je takový prostě politik, no.
0: Já musím ještě jednou se pokusit, protože se mi to nezdařilo.
1: A máš s ním rozhovor, jo?
0: Mám tady rozhovor s ním, celé dobrý, tak to jsem chtěl dát. No, protože... Začíná se, nevím, jestli si postřeh, když rozeslal, respektive takhle, Volodymyr napsal Vladimíru Vladimiroviči.
1: Ano.
0: Ale zároveň z toho udělal otevřený dopis a rozeslal to po celém světě. Jo? To proto, aby všichni věděli, že napsal Vladimírovi. No a Moskva se k tomu ani nevyjádřila, protože to bylo pod nějakou rozlišovací schopností nebo pod rozlišovací úrovní. No a on to zdůvodnil, že ten dopis rozeslal proto, že věděl, že on to nebude ten Putin ani číst, tak aby všichni věděli, co ten Putin vlastně ani nečet.
1: Tak to už... už musíš mít fištrona na takovou.
0: No jasně, máte ale hlavu, vy jste ale hlava, pane Wachmeister. Pane,
1: ano, přesně. No viděj, protože oni budou dělat do smrti jenom za oči, jo.
0: Jo.
1: To mě připomíná scénu z Čitnických humoresek, kdy ten Trojan s tím Tepfrem leží v té posteli jeden večer na té pátračce a ten Trojan se ptá toho Tepfra, ne, jestli ví, co je to double špion. Ne? A on říká, no a něco, nejdřív co je to jako špion, pak co je double špion a pak co je nějaký jako trojitý špion. A Tepfr ze svou šarmantností na to zareagoval, jo, to je ten blbec, který už jako neví, pro koho dělá. Tak to je něco.
0: Uči, naráží snad na nájemníka Hračanská jedna?
1: Ne, chraň Bůh, to bych si nedovolil.
0: Já si myslím, to by bylo nedůstojné.
1: Ono je to tak jedna banda, jo, no, když se podíváš na ten morální profil, tak to je jako, to je prostě jak v tom, jak v té hře o toho Cimrmana.
0: Jo, tak pojďme.
6: Ježíš, ale jako představ si to, Denisi, představ si to, jak můžeš se přihlásit k někomu, kdo upaloval ženy a děti ve stodolách. A to bylo 100 tisíc Poláků. Jako, a to bylo dokonce i 300, 400. Židé to byli samozřejmě ve velké míře. To byli i Češi, že to byly ty vesnice Kupičov, Český, Boratín, Hulčín a další, jako, které byly také vyvražděny, vypáleny. Jako, neříkám, nejde o ty počty, ale jde o to, že takovýmto způsobem se nedá bojovat o nezávislost. Podívej, jak na to reaguje Polsko? Ty jsi to sám říkal. Polsko na to reaguje tak, že prezident řekne, beru Zelenskému vyznamenání. Dokonce polský velvyslanec řekne, že odevzdá své vyznamenání.
7: Ano, má tuším jedno z nejvyšších, ano, ano, Zelenský ano, dává.
6: To znamená, kde kdo říká, s tímhle nejsme schopni se, to nemůžeme akceptovat. A tam je to obrovské množství lidí a to, co se tam dělo, bylo strašné. A nemyslí si, že to tím končí. Já ti garantuju, v roce 27 jsou volby v Polsku. Mm-hmm. A mi je přece je úplně jasné, že tohle bude součástí těch voleb. Prostě to znamená, tohle zásadním způsobem ovlivňuje dneska vztahy s Ukrajinou, jako mezi Polskem, Ukrajinou, ale jak víš, dobře, taky mezi Izraelem, Ukrajinou. Ozval se památník Yad Vashem, mimochodem, který je památník holokaustu a vlastně protože oni mají zmapované tady tyto činy, ví, že i ten Melnik byl spojen s protižidovskými pogromy, takže vlastně říkají, tak tohle teda ne. No ale u nás v Česku my to bereme zřejmě úplně jinak. Jako my to jednak to neregistrujeme, nevadí nám.
7: My jsme dovolili v Brně, nech si banderovci urobí nějaké selkary.
6: Přesně tak, ano. Ale mně to připadá, že to je nějaká naše zvláštní hluchota a slepota, protože tohle přece je něco, co je svědectvím toho, co se na Ukrajině děje. To je to, jak oni si vykládají, teda aspoň ty politické špičky, které toto dělají, tak takhle oni si vykládají ten svůj boj o nezávislost. A je to tak, o co je to? Tak jaká demokracie? Jaký respekt jako k ostatním občanům? Tady prostě je klidně kult násilí a potlačování všech, kdo nejsou proti nám. Ale to podle mě je duch vlastně, který v té zemi existuje a který to umožňuje a my se tváříme, že to nevidíme, my prostě odrazíme zrak.
0: Takže, co říká Zaorálek? Zaorálek říká, že to je prostě nacistická žumpa.
1: Ano, ano.
0: A teď všichni to, ale pozor, všichni to financujou, jo, on už zase objíždí až Kemra, že teď je přesně jako ten čas udeřit na toho Rusa, protože teď zase to vypadá, že už, jako, už by to mohlo dopadnout. Jo.
1: Paradoxní na tom je, že Zelenský je žid, že?
0: No to už vůbec, jako. Čili...
1: No to je jako...
0: No ale tak jako, počkej, žid. No, jako jsou žu a žu, ne?
1: No, jasně,
0: kdo organizoval holokaust? No Židi, ne? Jedna část no, Židů jasně. Proti druhým Židům.
1: Jo, jasně, jo.
0: No a když se kouslo to Brno, jo, tady, jak se to mají Slováci srandu, že tady banderovci se nám scházejí v Brně. To bylo taky dobrý.
1: Jo, bylo, no.
0: Tak, protože někteří ještě pořád trpí ztrátou paměti a pořád jako tady něco vykládají o tom, že my jsme tady spáchali násilí na těch chudáčcích sudeckých Němcích a že my Češi jsme za to zodpovědní, asi bychom se měli neomlouvat, ale ještě platit a já nevím co všechno. Tak mám tady jednu historickou, koukám, protože mi to nejde přehrát, to je zajímavý, tak to dáme ještě jednou, si to zkusíme stáhnout.

0: Když je tam pravda, ne?
1: No, to... Ano, pravda ta je toxická, to je fuj.
0: Pravda je toxická, no, to...
1: Byla scéna v tom sluhovi dvou pánů, jak mu říkal, řekni mi pravdu a hezky rychle. A on říkal, Ježíš Maria, pravdu a hezky rychle, to neumím ani škaredě pomalu.
0: Já jsem teďko koukal na nějaký, byl tam Ševčík s Nacherem a na druhé straně byla Vaňková z Brna, ne? Ta nacistka.
1: Ježíš Maria, tak to nemůžu ani čut.
0: Ona byla taková upocená jako prasátko a plantala tam takový ti nesmysly, když už nevěděla, když už nemohla, jakoby furt tam plivala po všech a prostě všechny odsuzovala, no tak ještě tam byl s ňou nějaký. Myslím, že dokonce u Ševčíka studoval, jo, takže ale hele, oni tu lež tak pasírujou, jo, a oni tu lež prostě tak všechno převracejí, no, protože přišlo od Evropské komise přišlo sdělení, že to, co tady vyvolali Piráti, jak oni psali do té komise, že se musí prošetřit ten střet zájmu toho Babiše, že to nevyřešil. Tak to zdůvodňovali tím, že pochopitelně, kdyby to Evropská komise jako uznala, že teda to nevyřešil, takže by museli se vracet ty dotace a ty dotace by už nevrátili ty firmy, protože oni vědí, že by to nevrátili a musel bys to zaplatit z rozpočtu, z peněz daňových poplatníků. Tím se ospravedlňovali, že bonzovali do toho Bruselu, jo. No a teď byli přímo v pořadu konfrontovaný s tím, že Brusel napsal, že bylo postupováno podle regulí a podle zákona a že neshledali nic jakoby špatného. A ona se snažila prosadit, ta Vaňková, že ale Babiš, no až to vidíte, a on se stejně k těm penězům dostane. Stejně se k těm penězům dostane. Prostě my to víme, a dostane se k ním. Tak mu to zase jí to nějak jako odargumentovali. A ona potom jako... No a teď je úprava zákona. To navrhlo SPD, všechny tři strany jako jsou tam podepsaný, že se nějaký ty záležitosti retrospektivně, to bylo 10 let a oni to chtějí upravit na 4 roky. Jo? To znamená, že by se nekontrolovalo, nevztahovalo by se na ten audit, by se nevztahovalo období, kdy Babiš byl předseda bývalý vlády nebo ministr financí, já nevím. A oni tam vysvětlovali, že vlastně, proč to stáhli? Protože Evropská komise to chce 4 roky. A 10 let tam dali Fialovci jenom proto, aby dosáhli na Babiše. Jako jo. To za prvý. Takže no a pak nějaký detaily tam, aby to bylo jasněji vyjádřeno, jo, některé věci. A víc to udělali, že Babiš si to ovlivňuje. Když jim to rozbili, tu argumentaci, tak ona, no ale teď zase česká vláda určuje pravidla pro to posuzování toho střetu zájmu a těch věcí přímo v Bruselu. A to je na ní kouká a říká, jak to myslíte? Jakože názor jedné z 27 vlád vy nazýváte, že Babiš tam předělává pravidla, aby mu to sedělo, jo? Nebo... Prostě oni, když už nemají čeho, tak jsou schopní říct, že prostě Babiš může za to, že umřel Chuck Norris, jo? Protože Chuck Norris se jednou ráno probudil tak rychle, že sám sebe přistihl, jak spí.
1: No. No jo. A Chuck Norris taky dvakrát napočítal do nekonečna, že jo?
0: No jo. A pak to sečet.
1: A když Chuck Norris objevil, když Alexander Graham Bell objevil ten telefon,

0: jo,
1: Tak tam
0: tak
1: měl dva
0: měl tam od
1: spožděný hovory od Čeka
0: Čeka
1: Norise.
0: Norrise, měl tam nepřijatý hovor od Čeka Norrise, no.
1: Jo, to je
0: Takže...
1: větší téma. Pojďme, Miroslava Ševčíka si dáme.
2: Patřinka to řekl velmi slušně. On řekl, že Pavel je obvykle mimo realitu a kdybych to říkal, tak bych řekl, že je mimo mísu, jo? Protože on je mimo mísu pořád. On je mimo mísu v červenci v loňském roce, kdy naznačil, že Němci by měli se stát vůdcovským národem v rámci Evropské unie. On je mimo mísu, když říká, že bychom měli zavést euro. Vůbec nic neví o tom, že optimální měnová zóna je potřeba, aby se mohly plnit ty ukazatele pro ty jednotlivé země. Vůbec neví, že ty země, které zavedly euro, dokonce i ty staré, kterým to nevyhovuje, že mají společnou měnovou politiku, tak divergují. Nekonvergují, ale divergují. Znamená, že on nás chtěl ožebračit tím, že budeme zavádět společnou měnovou politiku, kterou my si můžeme dělat teď sami.
3: Dobrá, úplně přesto podotknu.
1: Je mimo mísu. A to teďko zase vymyslel, že pokud děti chtějí uspět, jo, tak by bylo potřeba, aha, aby se zavedla němčina jako povinný jazyk ve vyučování.
0: Jo,
1: a
0: jo,
1: čeština
0: jo.
1: by se mohla vyučovat jako dobrovolný jazyk.
0: No.
1: Ty ty kolaborant.
0: On chudák už taky podle mě neví jako krabie. On není mimo mísu. On má asi mezi ušima jenom drátek, aby mu ty uši nespadly. Nebo
1: počkej, Jirko, kdyby to nebyl prezident, tak budíš, jako jo. Tak ať si tam plantá, co chce někde, jako na cvičáku. Tam může jako plodit,
0: ale
1: to jsou těžké přehmaty.
0: No to jsou těžké přehmaty. Proto si říkám, že mě by totiž zajímalo, jestli on to tak blekotá jako podle scénáře, nebo mu to tak jako ten drátek v hlavě mu tak zavibruje, že to z něho vypadne. A nebo
1: ne,
0: to
1: má prosím tě zadání. To má zadání.
0: Prostě, jako to je jako neuvěřitelný, jo? Jaký on jako blbosti dokáže jako spojit. Jo?
1: No, tak hele.
0: Prosím tě, já už jsou v cíli, já už budu potřebovat vyskočit.
1: No, tak vyskoč, Pepek, vyskoč a přihlaš se mi, že to, takže zůstaneš připojen?
0: Ne, budu muset právě.
1: Zdechneš auto a zdechneš tohle. No, tak mě zavolej na Skype, jo? Teda na Teams, tak.
0: Jo. Tak já budu muset utéct úplně.
1: Co budeš muset?
0: Budu muset utéct úplně z vysílání.
1: Jo, jako úplně, jako končíš, finito.
0: Úplně, budu potřebovat.
1: Tak utíkej. Tak Jiří, my ti děkujem.
0: Jo.
1: Jsem rád, že jsme probrali
0: pár věcí. Jo, prosím tě, tak se omlouvám, dneska to bylo takový... já taky díky. Přeju krásný zbytek vysílání, mějte se krásně a uslyšíme se příště.
1: Ok, tak díky, mě se hezky, pěkný večer, pěkný víkend, ahoj.
0: Tak jo, díky, čau, ahoj.
1: Tak, Jiřího jsme právě teďko propustili. No, a my si můžeme dát Vladimíra Putina, který se vyjádřil k tomu, jakým způsobem zatím byl použit orešník. A ku podivu, jako ta paseka, kterou to dokázalo způsobit, ještě nebyla ta bojová záležitost. To byl pouze jakoby ten nosič, na který se potom dá implementovat hlavice nebo hlavice, řeknu, podle libosti, to znamená podle toho určení té destrukce. Takže Vladimirovič se zatím vyjádřil asi takto.
4: Podobné systémy jsme testovali na zkušebních poligonech. Orešník jsme netestovali a nešlo o bojové nasazení. Na území Ukrajiny ve skutečnosti nedošlo ani k jednomu bojovému použití systému Orešník v pravém smyslu tohoto slova. A poslední případ, když už mám být upřímný, prozradím vám velké, opravdu velké vojenské státní tajemství. Prostě jsme zasáhli místo, kde bylo příhodné sledovat výsledky. Týká se to Bílé cerkve a tím spíše oblasti v DLR v obvodu hlavního opevněného prostoru. Poté tam vletěly naše drony do té stodoly, na kterou byl veden úder, a prostě jsme zkontrolovali, jak byly rozmístěny oddělovací bloky. Vše jsme změřili s přesností na milimetr. Je to pro nás důležité, abychom mohli v budoucnu rozhodovat o plnohodnotném nasazení systému Orešník proti určeným cílům, včetně oblastí městské zástavby.
1: Čili zatím ještě to jsou takové jako začátky zkoumání, vyhodnocování a vylaďování. Čili asi si každý dovede představit, co by to napáchalo, kdyby opravdu to bylo osazeno takzvaně ostrou. Jo. A Západ by si měl uvědomit, že to jsou reálné zbraně, které budou reálně použité, pokud se velmi rychle nespamatujou. Já jsem tady přednedávnem říkal, že čím hůř, tím líp a že nějakým způsobem dochází na mnoha místech ve světě, v tom západním světě, takže dochází trpělivost a že se schyluje k nějakému odporu obyvatelstva jako takového, protože lidem se snižuje životní úroveň, vidí ale, že nic se nestartuje, všechno jde do úpadku. No a ty, co nemají opravdu jenom drátek, kterým drží uši a opravdu přemýšlí, tak je jedno, jestli jsou rusofilní nebo rusofobní. Začíná jim docházet, že tudy se dál takto jít nedá. A ty proameričtí, řeknu, experti v úvozovkách destruují opravdu ten evropský prostor naprosto, ale naprosto cíleně dokonale. No a bez prosperující ekonomiky, bez toho, že si Evropa dokáže na sebe vydělat, dokáže být konkurenceschopná, dokáže s ostatními dohromady nějak jako kooperovat a svoje místo na slunci si vydobyde, tak bohužel to se neděje, lidi to vidějí, že se to neděje a nemůže to potom fungovat. Jo. Takže z tohohle důvodu na mnoha místech se zvedá vlna odporu a lidé se snaží zbavit té zátěže, zbavit se NATO, zbavit se Evropské unie.
5: Drží. Ľady sa pomaly, ale isto hýbu. Predseda Slovinského národného zhromaždenia Zoran Stevanovič chce vypísať referendum o vystúpení Slovinska z NATO a čoskoro sa chystá na návštevu do Moskvy. Dobro delo.
1: To som chtěl, aby sme si tady pustili, pretože v Rumunsku, v Maďarsku, ve Slovinsku, jak říkám, na mnoha místech je podpálený les a jednoduché to mít nebudou prostě. Nikdo na ně nebude brát ohledy. Zelenský kvůli zášti vůči Trumpovi nařídil zastavit dohodu o zdrojích z USA. Jak uvedl ukrajinský deník Strana s odkazem na zdroje, nedochází k žádnému pokroku v této okázalé iniciativě. Naopak, kyjevský režim neoficiálně blokuje dohodu o společném využívání ukrajinských zdrojů, ropa, plyn, vzácné kovy. Hlavní a v podstatě jediný zájem, který měla ukrajinská vláda na této dohodě, bylo pokusit se usmířit s Trumpem, aby ten pokračoval v poskytování zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a prezentovat to jako americké příspěvky do fondu pro budoucí investice. Ale tento plán nevyšel. Trump odmítl podporu a nyní prodává zbraně jen za peníze. Proto také ukrajinské úřady ztratily zájem prosazovat tuto dohodu. Naopak byl vydán signál celému aparátu, aby neposkytoval zvláštní pomoc a co nejvíce vše zpomalil. Souběžně se také zkoumá otázka přilákání jiných investorů, zejména evropských, k využívání zdrojů. To znamená, že mnohá aktiva mohou obejít americké investory, říká zdroj deníku. Také podle jeho slov byla pozastavena revize licencí na pozemky, které úřady loni hrozily zkontrolovat a zabrat současným vlastníkům, pokud byly vydány v rozporu s pravidly. No, takže jaksi už se nerozdává, už se chce nějakým způsobem kupčit trošku jinak, chtějí se další peníze. On by nejraději přeprodal to, co už prodal, ale to si myslím, že se mu asi nepovede. Já myslím, že bychom si mohli dát písničku, já si musím udělat něco k pití a potom se zase vrátíme tady k tématu. Takže si zahrajeme.

0: My se spolu podíváme na jeden velice zajímavý rozhovor, který jsem tady pro vás připravil. A myslím si, že není od věci si připomenout, že Jan Kraus, jeho tatínek, přežil Osvětim a četl jsem tady z knihy, kterou napsal společně Otto Kraus a Erich Kulka. Byli dva, kteří společně přežili Osvětim, takže si myslím, že proč by měl mít jeho syn nějaké názory úplně ulítlé.
1: Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky, jsou blbové dodnes, kteří říkají, že já ho dostal do politiky. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že jsem mu dával lepší otázky. Je Mečer?
2: Mečer
1: byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil. Tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále.
2: Spolupracuji se s vámi podle vás těžko? Tak uviedla by som to asi tým, že ako startup sa momentálne nachádzame v Prahe a dostali sme sa až na červený gaučku Janovi Krausovi, za čo sa chcem teda hneď v úvode poďakovať. Že
1: nemáte zač, rado sa stalo, to dělám v rámci Československé družby.
2: Ja sa veľmi teším, lebo väčšinou sa dávate pri tom stole trošku ďalej, tak ako sa
1: cítite na tom gauči. Tam je to ako pracovní a tohle ako přátelský posaz takový.
2: Keď už hovoríme o tých československých vzťahoch, to je ako to momentálne vnímate medzi nami a
1: dobře.
2: Českom?
1: Ja som příznivec toho, že sme sa rozdelili, pretože si myslím, že nám to prospělo v těch vztazích. A oni jsou takový rozlítostnění některý lidi, kteří říkají, že to Československo bylo lepší, ale on nikdo není schopný domyslet, jak by to bylo dál, kdyby to zůstalo. A já, když začala ta aféra s Pomlčkou, tak jsem si říkal, z toho se nikdy nedostanem.
2: A dostali jsme se.
1: A my jsme se z toho dostali pak docela jednoduše a myslím si, že ty československý vztahy jsou asi nejlepší, jaký kdy byly, protože tam odpadly ty výčitky, to máte i v rodinách, že jo, že starší bratr a větší bratr nebo takový, tak to by nikdy neodeznělo. Jsem o tom naprosto betonově přesvědčený a přitom se nestratila ta sounáležitost těch dvou národů, který spolu hodně prožili. Jestli tohle se udrží v budoucnosti, to nevím.
2: Teraz máme majstrovstvo světa v hokeji, tak myslíte si, že Slováci fandia Čechom a Češi fandia Slovakom, ale iba vtedy, keď vypadnú?
1: No odsuť podsuť, jo, jako, aby jsme byli poslední, aby první to jako, ale když hrajou Slováci s nějakou cizí zemí, tak fandím Slovákům, že jo, ale zase samozřejmě s náma, to je jasný, že fandím nám, ale zase by to mělo být tak, že byste se mohli hodně naparovat a my byli úplně vyřízený, ale taky bych to přežil, tak je to sport na tohle je.
2: Na to, aby jsme spolu zápasili.
1: No ne, ten vztek je neplatný, pokud jste normální. Že se rozčilujete, stejně tak jako ta radost, taky tak to je, jako ono se říká, že ty velké sportovní události jsou vlastně náhrada válek, což si myslím, že ve své podstatě je pravda.
2: Keď hovoríte, že kto sa rozčuluje, máte pocit, že my možno my Slováci berieme veci nejako vážnejšie ako ty Češi? Alebo
1: no, ne, tak ja si nedovolím vôbec tyhle ty národní posudky, ja som na to alergický. Vždycky někdo řekne, jaký je který národ. Jo. On, národ je mnoho lidí, to jako, jaký jsou muži, jaký jsou ženy, jaký nesnáším. A je to pro mě výraz. Můžete to dělat v žertu. Oni ženy mají rády, nebo chlapi tohle. Že to jako v nějakým komickým elementu. A pokud to někdo bude vážně, nějaký je psychopat pro mě. Protože každý člověk je jiný, každý Slovák je jiný, každý Čech je jiný.
2: Když hovoríte o žartě, tak si myslíte, že ten žart má mít nějakou hranicu?
1: Ne. Žert začíná za hranicí, tam začíná, jo. Ale idioti se tváří, že je nějaký jaksi slušný hygienický humor. Je to něco, jako kdybyste místo alkoholu, vína nebo piva pila ústní vodu, protože je zdravá. Tak to tak s humorem nelze. Humor je vždycky v tom přesahu přes tu korektnost, přes tu obecnou slušnost, tam začíná.
2: Nevnímate to možno tak, že rokmi se to trošku viacej, nejako, že sú ľudia senzitívnejší na ten humor?
1: Nejsou senzitívnejší, ale dělají, že sú senzitívne. Protože začali uplatňovat neregulární pravidla. No jakože někoho to urazilo, jak říká Žerve, to je tvůj problém. Já si posoudím, jestli mě to vadí, že tebe to urazilo, ale jako jestli mám koukat na to, že někoho něco urazí, jak nemůžu dělat vůbec nic. Ve mě by mohlo urazit, že jste přišla.
2: Někdy jste se pozerali na to tak, že možno nějaký odtěl to odcházel urazený?
1: No, to je jedno, tak jestli se urazil, co já mám dělat, jako.
2: Keď například máváte...
1: Ale já vůbec nevnímám v těchto intencích, teď jestli se urazil, jako to není. Já tady nejsem kvůli tomu, aby on se neurazil, já jsem tady, protože bychom se chtěli s lidma bavit nějak.
2: Stále stále si myslíte, že by mal člověk hovorit hlavně pravdu?
1: No, v humoru je to trošku jinak teda, jo. V humoru skoro nikdy pravdu neříkáte. Humor je disciplína jaksi, matematická víc než jakákoliv jiná. Je to, jak se říká, komedie je nejnižší ze všech dramatických žánrů a přitom je nejtěžší. Takže to je skutečně pro řeholníky, co milují humor, tak to má být a to je správný.
2: Proč jste si vlastně vybrali tuto disciplínu, ten humor?
1: Já nic lepšího neznám, vy jo?
2: Ne, ale oni budem to robit například tak jako vy.
1: To málo kdo, no tak ne jako já, ale málo kdo umí dělat humor, ono je to těžký a ono, jestli vám to jde, to tak jako si musíte zkusit a pak zjistíte. A to znamená, ještě to znamená, když vám to šlo včera, to neznamená, že vám to bude dneska, to je ta magie na tom. Ale to nikdo neví, jestli mu to jde, to si člověk zkusí, já jsem si to taky tak zkoušel. A já jsem nikdy nedělal jako takový ten humor, že masy by se smály. Já dělal humor, který novinářům vždycky vadil, že jo. Měli na to 1000 nějakých poznatků a komentářů, ale lidi to brali docela. Část diváků to vždycky mělo. No.
2: Vás si někdy zvykli, když vzpomínáte těch novinárov, aj tak vyťahovat, co povedal ten Jan Kraus v té show, vy jste tady na začátku komentovat tu společenskou situaci.
1: Ano, to jsem dřív dělal, tak já jsem psal i sloupky řadu let a tak dále, ovšem to bylo v jiném společensko-politickém klimatu, kdy jednak jsme měli tu výsadu, že když jste psala do časopisu, tak jste byla jedna z těch, co psala. Byla jste jedna z těch, co určovala ve společnosti nějakou hladinu sdělování, nebo to je pryč všechno. A já jsem si to tedy užíval proto, že jsem dostal úplnou svobodu v tom psaní, mohl jsem si psát, co jsem chtěl, to mě bavilo a psal jsem takový jako svoje vidění a v té zábavě taky, protože v Česku v té době byly jenom otázky Václava Moravce. A pak mi nikdo jiný jako žádný hosty nikde neměl, ani nebyly ty pořady, že jo. No tak to jsme brali, ty politiky. Dneska to nemůžete dělat už, protože jak se tady objeví politik, tak diváci odcházejí od televize.
2: To už byste tak vnímali, kdybyste kohokoliv, které jsem zavolali.
1: Já bych to tak nevnímal, já vám říkám, jak to je.
2: A vy byste si zavolali politika?
1: No nezavolal, protože to nejde. Vy si nemůžete říct politika, protože lidi to nechtějí, lidi se chtějí bavit. Politik je pro ně symbol. Výjimečně tady jsem měl třeba pana Kubu z Jižních Čech, protože udělal fenomenální výsledek, ale jinak vy to nemůžete dělat, lidi to nechtějí. Máte politický pořady, tam oni je urážejí a jmenuje se to tak většinou jadrně nějak a na to kouká ten kmen těch diváků, co je to baví, ale masa jako taková divácká o to nestojí. Protože politiky máte všude nadbytek.
2: Ale vy si to mali aj tak trošku inak poňate, napríklad, keď to Andrej Babiš ochutnával jedno kora s druhým koraťom. Nezajímal ľudí ani ten iný formát, že ani to tak navážené?
1: Ne, Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky a říkal, že schání lidi do politiky. A pak tady byl znova, když sám do té politiky šel na tu konfrontaci. Jsou blbové dodnes, který říkají, že já ho dostal do politiky. To jsou novináři, ukazuju na vás, jako na jednu z nich, abyste nesla svoji kolektivní zodpovědnost. Blbové, protože tady si spousta politiků pomohla, stejně jako stejná spousta si ublížila. Vždycky sami. Vždycky sami. O tom to je. Oni tady sedějí, oni tady mluví. Čili když tady někdo uspěl, je to jeho úspěch. Když tady někdo neuspěl, je to jeho neúspěch. Ale najdou se blbové, který řeknou, že se mu dával lepší otázky, jak to pochopili, poznali, nebo a do toho to furt citovali vždycky někde a tak dále. Ale já bych vám vyjmenoval teda několik politiků, který tady neuspěli, stejně tak jako těch, co uspěli. Ale představa, že vy tady odsud zařídíte, aby uspěl, to si může myslet jenom blb.
2: Tak to ste teda povedali kolektívnu vinu, ale ja by som sa dovolila...
1: To je ako žert, víte?
2: To dúfam. Dúfam teda, že už nie sme v tých režimoch, kde by sme uplatňovali teda tú kolektívnu vinu.
1: Platne sa kolektívna vina.
2: No tak u nás na Slovensku momentálne je to celkom...
1: To neviem, ale to sa, ako tá tendence je. Tak si i v politice obzvlášť. Tady niektorí strany o sebe říkajú, že sú demokratickí, tým naznačujú, že ostatní ne, ale všichni sú v parlamente. Tak je to možný? My máme zákon a ústavu, že nemůžou být nedemokratický strany v parlamentě. Kolektivní vina.
2: Ako ste si zvolili, tak to poznáme aj my. Ako sme si zvolili, tak máme. Vy ste sa nám inak veľmi smiali, akože národ český za to, že čo máme na tom Slovensku v tej politike. Potom sa vám to nevrátilo tak trošku?
1: No jsem teď nerozuměl ty otázce.
2: No, že když jste se nám smáli za to, jak máme vládu, aký se máme politiku.
1: Jak byste se nám smáli, no.
2: Slovensko bylo takým terčem posmechu. Toho,
1: ale kdy, že... kdy, Mečiar?
2: No, tak, byl Mečiar.
1: Mečiar byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil, já ho měl přece na Slovensku bez obav, ale že jsme se vám smáli, to je vaše interpretace. Určitě tady byli lidi, kteří Mečera obdivovali, určitě tady byli lidi, kteří ho nenáviděli, určitě tady byli lidi, kteří to nechápali a tak dále. A že jste si ho zvolili, no tak to k tomu je třeba mít právě ten respekt. Zvolili si ho, vědí proč, většina, to je ta bolavá demokracie, že většina volí jinak než já. Nebo teda to je tak, a to se na nic dělá. No a my jsme, jestli se někdo tomu posmíval něčemu, tak to vám vždycky v politice najdu, komu, čemu, kdy, jak se posmívá. Jako můžu vám říct Bajta.
2: Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kde kdo?
1: Už to robí kde kdo. To robí kde kdo, ale některý to robí líp než novináři. Novináři, hele, polovina jsou cinklí, mají svoje politické zájmy a pak jsou ty, co jsou méně jaksi inteligentní. Že já natočil film, na to psali, že to je úplná katastrofa. Pak mě navrhli na Variety Critics Choice. A tady tři kulturní novinářky takzvaně přemlouvali to vedení, aby mě tu cenu nedával.
2: Spolupracuje se s vámi podle vás těžko?
3: Pre celý díl zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
2: Pri tých politikoch ale narážam napríklad aj na to, že ono sa to niekedy mení na ich takú one-man show, že v podstate ani ľudia si nemusia robiť srandu, oni si sami robia zo seba srandu navzájom. Je tu vôbec treba tých novinárov?
1: Tak oni končí. Novináři. Hmm. Jako novinář, jako ten hledač pravdy skončil už. Dneska je to většinou aktivista. Hmm. A tím, jaký komunikační prostředky dneska jsou, tak elitní postavení novin, to si nemusíme vykládat, je pryč. Že by mě osvětlovali svět, který kdysi pro mě jaksi interpretovali, abych mu rozuměl, to je pryč. Oni často tomu rozumějí míň, protože zas tak mladí tam nejsou, ty novináři jsou střední a starší, ty jako tu interpretaci světa vidějí jinak než ty mladí a tak dále. Takže to je taky pryč. Do toho komunikovat můžete teda všema možnýma způsobama, sociálníma sítěma a tak dále. Takže, promiňte, takže ta doba toho jaksi dominantního vlivu médií vůbec je pryč a bude ještě menší a bude jiná, je ta sociálních sítí a různých serverů, který se na to specializují. Podívejte, já jsem se třeba díval na řadu podcastů novinářů, to je jeden z nejlepších informací o novinářích. Znáte nějaký podcasty novinářů?
2: Poznám.
1: A líbí se vám nějaký?
2: Záleží, které, ale...
1: No tak mi doporučte dva dobrý.
2: Například slovenské?
1: No.
2: V redakci Aktuality Nahlas.
1: A nejsou to ty, kde vy pracujete?
2: Tak nebudem sebe odporučit, hádam,
1: ne? Ne, to se ptám, no, bude to dělají některý. Ne, ne, ne.
2: Když se pýtali na jiné podcasty, které počívám jiných kolegů, tak jsou to tyto...
1: No to jsou kolegové, no, no tak vy na to máte takový profesní pohled, ale...
2: Snažím se dívat na tu objektivitu. Nepozrite se i vy na tu objektivitu? Jsou v Čechách ještě nějaké...
1: Já ji nečekám už.
2: Vůbec?
1: Já už jako tam ji nehledám. Jako nehledám ji v těch... Tak já si pouštím podcasty v autě, zkušebně, ale já ji tam neočekávám už. Já jsem jako daleko skeptičtější. Já mám nejradši přímý zdroje, když teda si přečtu, co říká přímo ten americký ministr, přímo on. A ještě na to koukám s nedůvěrou. Protože třeba lže, že jo?
2: Tak, to je
1: tak se pak podívám na to, co říká někdo, kdo jaksi není mu politicky nakloněný, nebo je z druhé strany a tak dále. A to si vesměs hledám na Twitteru.
2: To znamená, že si robíte svůj kritický názor sám.
1: No já tomu moc času nedávám, protože já na to mám minimální vliv. A já si nemůžu dovolit věnovat moc času něčemu, co pro můj život nemá žádný dopad. Já se sleduju zpravodajství politický tak s ohledem na to, jaký dopad to může mít na můj život. Tam už vnitrostátní zpravodajství není tak důležitý jako světový. Protože takový země jako Česko o Slovensku ani nemluvě. Budou závislí na zahraničním dění daleko víc, než na tom, jestli v Kolíně se pohádá nějaká koalice. Takže já sleduju spíš světový. A s ohledem na to, jestli si nemám připravit ruksak nebo takový věci, to je pro mě a moji rodinu a moje blížní důležitý. A jinak, že bych tam se ponořoval do nějakých problémů, to opravdu ne.
2: Ale keď hovoríme o týchto médiách a o tom, že ľudia už vyhľadávajú skôr ten humor, tak to znamená, že tú vašu reláciu budú vyhľadávať vždy?
1: To nevím a já nevím, jestli někdo vyhledává.
2: Myslíte, že ne?
1: Ne, já myslím, že to má nějaký svoje diváky, tak o tom mám tak plus minus přehled, ale že by to lidi vyhledávali, to je ze dne na den vás přestanou vyhledávat. Já jsem se ptal když si jednoho ředitele divadla, jak to, najednou se přestali prodávat lístky do divadel, že jo, já nevím, a to bylo ještě před covidem, jako ze dne na den. A já jsem se ho ptal, jak to probíhá v tom divadle, tam si u pokladny kupují lístky do divadla lidi, že jo, a já jsem mu říkal, vysvětli mě, jak to vznikne, tato situace, že najednou to přestane, on říká takhle, že ráno přijdeš a oni ti řeknou dneska nic, a druhý den se zeptáte, co dneska, řeknou zase nic, dneska tři lístky. Tak je to s divákem. Jako na tom to stojí show business. Show business stojí na tom, že nic neplatí, nic není jistý.
2: A na vás už to lidé zvyklí, například i na Slovensku.
1: No, tak, že na vás někdo zvyklý, může být docela jaksi pozitivum v tom, že vás snáší teda. Slovensko je pro mě takový dárek, v který bych nevěřil. Jenom díky Slovensku, jenom Slovensko mi umožňuje mít pocit, že jsem trošku mezinárodně působící. Že jezdím do zahraničí, já tam dvakrát za rok jezdím a rád. Řada lidí na Slovensku mě říká, že to nechápe, že ty Slováci mě přijmou nebo snesou, ale a je mi tam dobře a je to tam trošku jiný, ale jinak lidi vás odvrhnou za hodinu, na tom musíte být připravená v Česku, na Slovensku i v Maďarsku, když na to přijde.
2: Ale podle mě od denníka nedenného Kysučana jste byli programem na akýmkoliv Silvestri, jakýkoliv oslavě, to video se prostě pouštělo od toho roku non-stop.
1: No ale denník Kysučana je geniálně napsaný. Opravdu. A já jsem se ale udusil smích, když jsem si to čet. Tak jsem to s láskou přečet, to je všechno. Ale to není jenom moje zásluha, ten autor je vynikající. Bohužel jsem do dneška nezjistil, kdo to je. Ale a byl jsem několikrát na Kysucích, protože tam jsem vážený.
2: A pýtali jste se na Kysucích, že či náhodou nepoznají autora?
1: Ne, tak já bych předpokládal, že když to někdo ví, že by mi to řekl. Ale to je výborně napsaný a rozesmává mě to dneska taky ještě, no.
2: Ale je výborně podané asi, nemyslíte?
1: No, protože jsem do toho byl zamilovaný, no. Tak naštěstí se to projevilo pozitivně. Ono, když někdy něco máte moc ráda, tak v té interpretaci se to projeví negativně.
2: Na čo si možno tak najviac spomínate z tejto show v tom pozitívnom slova zmysle, lebo vám sa to naozaj prestriedali desiatky, stovky, možno aj tisícky hostí, tak je niečo také, čo vám možno tak najviac utkvelo?
1: Ne, ona mě baví po každý. Ona má všechny ty kritéria, které já mám rád, nebo které miluju. To je všechno to, co nenávidím u filmu, tak tady je to obráceně. Vy přijdete, hned to začne, je to s divákama, to je krása, je to napětí, protože nevíte, jestli to vůbec bude ke snesení a uděláte to jednou a je hotovo. Bez zkoušek, bez nácviků, bez všech možných techtlí, mechtlí, jak to dělat a tohle, pak přijde tohle. To, je to ten opak toho filmu, kde se to furt trénuje a znova ještě jednou a každý 20 vteřin se dělá aranžma a tak dále. Takže to je na tom krásný a je to taková jako adrenalinová masáž, která je něčím hrozná. Já už jsem samozřejmě trochu otrlej, moc ne, moc otrlá být nemůžete, pokud jste při smysle. Ty lidi zaplatili prachy a vy sem jdete a nevíte, co tu bude, takže to jako, že byste machrovala, to tady moc nejde.
2: Ako ale potom spravíte to, keď poviete, nemôžete si byť istý tým, či to bude kusnesení možno aj z tej strany toho hostia, že to možno musíte z neho nejakým spôsobom ťahať, tak čo potom?
1: No doufám, ja furt doufám. Ja když sem jdu, tak doufám. Pak když tam se nějak doufám a pak jenom napjatě poslouchám, co říká. Ale to je jako takový vesmírný spojení. Do toho se vám honí hlavou úplně jiný věci. Ještě. Tam ještě druhý Honza, jako ten je ještě jako nebezpečný.
2: A nad čím rozmýšlel druhý Honza?
1: No druhý Honza právě si říká, panebože, co teď? Jako, nebo to je nuda jako prase tohle.
2: A potom ten druhý Honza, ale vždycky s něčím přijde.
1: Ne, druhý Honza nesmí.
2: Nesmí?
1: Ne, ne.
2: Prečo?
1: To je anarchista toho toho pořadu nebo toho konceptu, ten by to zdevastoval. Toho musíte pořád zatlačovat, protože ten má tyhle, ty to je nuda, pane bože, to snad tady budeme hodinu ještě poslouchat a takový. Tak to že jo, to byl můj začátek kdysi, že tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále. No tak když nebudete skákat, pak se vám tady rozpovídá host a budeme mluvit 40 minut některý.
2: To vy nemáte rád, když si někdo robí
1: tak. Ale já jsem na to, ne, já jsem z pěti dětí u nás, kdo neskákal, tak nežil, za prvé. Za druhý, kdo neskáče, není Čech, jo. Takže
2: velmi aktuálně. No.
1: A za třetí, to nejde, jako ono to musí mít nějaký tempo. To víte, že mladý poslouchá 1,5, dvakrát rychlejš než to. Já taky poslouchám už něco 1,5.
2: Já jsem to při vás zkoušela, nešlo mi to.
1: 1,5? A proč se to vůbec? Naopak byste si to měla dát poloviční rychlosti, abyste to mohla dobře vnímat vůbec.
2: Já jsem si to iba tak chcela zkusit navnímat, lebo je například ten svůj hlas mám jako mimozemšťan, když ho mám zrychlený. Vy ho máte normálně, ale aspoň vám ji rozumět, ale já jsem hrozná, když mám 1,5.
1: No ale to je kvůli tomu, že je to pomalý. Na druhou stranu, Joe Rogan je pomalej, že jo, největší americká, pomalej, línej, a lidem to nevadí, protože to dobře pasuje do toho formátu, má v tom nějakou sympatii. Ty, že to je lidem milý a tak dále. Ale jinak ty už poslouchají 1,5 až dvakrát rychlejš a to je taky to skákání. Skákání jakoby střih, že jo. No.
2: Ale vníma to potom ten člověk s tím fanošikom toho, že se to někdo takto rychlo pretáče? Lebo vy to možno tak počúváte, nepočúváte?
1: Já některý poslouchám 1,5 aspoň. No protože nemůžu vydržet ty keci. Hlavně na začátku, oni se zdraví půl hodiny v tom podcastu, já říkám, proč se spolu zdravíte, idioti, tak jako každý týden se tam stejný dva, oni se furt tváří, že jako to posloucháte poprvé v životě, nebo co?
2: Tak se možná dlouho neviděli, tak se zdraví.
1: Ne, oni, já poslouchám jenom audio v autě a oni ahoj, tak jsme tu oba a teď tak spolu žertujou, kde jsi byl, Jardo, já byl pryč a kde jsi byl ty, já byl taky pryč. To, a já si to pouštím, protože se to jmenuje vývoj zlata na burze, nebo co. A říkám, nech toho mluv k té věci, jak je to se zlatem na burze.
2: To, takže vy jste
1: já jsem netrpělivý člověk. Jako.
2: Vy jste fanoušikom jakých podcastů teda?
1: No...
2: Tematický má zaujímavé tím, že jak no je to rychle alebo dlhé.
1: Třeba historický, ty mě baví. Třeba tady byl výborný podcast 19. století. Celý 19. století mě fascinovalo. A taky proto, že nezapomeňte, že já jsem chodil do školy v komunismu. Takže já mám odpor k většině toho učiva, co jsme měli, protože všechno byl pro mě podvod. Jsem poznal velmi v útlém dětství, že komunisti podvádějí. A národní obrození, no, a teď oni z toho dělali, a husitství z toho dělali, že to je vlastně, že to byly jako předkomunisti a to. Tak já všechny tyhle kapitoly, když dneska slyším od autentických historiků, nebo v tom historii, tak jsem fascinovaný, jaká je ta relativně objektivní historie a je to strašně zajímavý pro mě a objevný. A jsem vlastně komunistům vděčný za to, jak jsem negramotný, protože já mám strašný zábavy před sebou ještě.
2: Tak aspoň můžeme být za něco vděční tým komunistům, ale keby jsem se vrátila k tým podcastům...
1: Byla ironie, no to necháme bej. S ironií máme na Slovensku trošku problém, no.
2: Na Slovensku?
1: My jsme víc ironický Češi než Slováci.
2: Myslíte?
1: Ne, myslím, to vím. No to není můj názor, to tak je, Slováci mají trošku míň ironie.
2: My už jsme možná asi věci skepticky a zufali, by som povedala.
1: To vůbec ne, vy jste takový emotivní, takový radostnější, ale Češi jsou takový suchý, ironický, jako většinový divák.
2: To je zase ta kolektivná vina.
1: No, no.
2: Keď se bavíme o těch podcastoch, aký, čo by mal mať podle vás ten nejlepší podcast, který byste si púšťali bez toho, aby byl na 1,5 a vraceli byste za k němu? No, zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kde kdo?
1: Už to robí kde kdo. To robí kde kdo a některý to robí líp než novináři.
0: To je všechno. Více nám do pořadu nevejde. Doufám, že jste si zaposlouchali Jana Krause. No a já vás za chviličku po písničce předám do péče Helenky, která zcela bezpečně si myslím bude mít spoustu zajímavostí ve svém pořadu. Tak mějte se krásně, opatrujte se. Zítra se uslyšíme opět tady od 17 hodin. Od mikrofonu se louží jak jinak než Petr Václav.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil,

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj a teď už se těšíme na aktuální témata uplynulého týdne.
2: Ahoj Lenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače Národ News, já se přepínám ze standby režimu do aktivního provozního módu a začínáme konečně vysílat, dneska jsme tu téměř včas, to znamená, že máme dost času na to, abychom probrali, jak jsi zmínila, to základní témata v rámci osy s ohledem na první polovinu pořadu, to znamená analogickou část a samozřejmě bude dost času i na vaše dotazy po 21. hodině, takže dnes máme opravdu dobrý start, takže doufáme, že to dojedeme až do konce v tomto, řekněme, režimu. Takže já vás všechny zdravím a zdravím zároveň i tebe VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, vás všechny zdravím, samozřejmě naše čtenáře, posluchače. No, pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, událo se zase spousta věcí, takže abychom to všechno stihli, takže já vám přeju krásný poslech a Vítek to uvede.
2: Začneme takovým, řekněme, obecným tématem, což samozřejmě můžeme zakormidlovat úplně v pohodě do nějakých dílčích témat, která se odehrála právě během tohoto týdne. Nicméně to první téma se týká Tuckera Carlsona, který měl zajímavou reportáž, řekněme zajímavé vysílání v Americe a začal takovým zajímavým tvrzením. On totiž prohlásil, že stále více lidí má pocit, že demokratické volby žádnou klíčovou a zásadní volbu nepřinášejí. Jakmile tento pocit začne mít větší část populace, povede to k násilí a mimozákonným prostředkům k dosažení skutečných změn. Vidíme to teď ostatně na aktuální vládě České republiky. K tomu se právě teď záhy dostanu. Tucker Carlson ve výbušném komentáři prohlásil, že USA vlastně nemají své prezidenty, kteří by o něčem rozhodovali. Bylo to asi kouzlo nechtěného, ale tento příměr nebo vzkaz možná i byl tak jako pro ostatní země i představoval, protože ten příměr krásně sedí i pro ostatní státy, včetně Česka, že jako kdyby to řekl úplně o nás. Vidíme to ostatně právě, jak jsem zmínil, na té současné vládě, kdy se v podstatě změnila jenom rétorika, ale zákulisí zůstalo naprosto totéž.
3: Pro nás to ani není překvapivé, pro malé země Evropy, my to víme v podstatě neustále, víme to dávno, ale pro Spojené státy je to šok, je to překvapení, protože Spojené státy, někdo by řekl, přece to jsou ty státy, které si rozhodují sami o sobě a které vlastně velí celému světu. A hle, ono se ukazuje, ono to tak není. A hle, ono se ukazuje, že Spojeným státům šéfují nějací lidé v pozadí. A hle, ono se ukazuje, že mají odkaz na sionistické procesy řízení především v Izraeli. A hle, ono se ukazuje, že ani americký prezident není suverénní, že je opět jenom zaměstnancem a že opět jenom slouží. A co je zásadní, je, že to začíná docházet i americkým politikům, ale ani ne politikům, jako spíš komentátorům, americkým analytikům, jako je Tucker Carlson. Najednou jim to začíná docházet, najednou, protože americká alternativa je specifická v tom, že dlouho i vlastně včetně Alexe Jonese žilo v takové té představě, že globalisté, to jsou oni tam někde, všichni ostatní pryč tamhle a Amerika, my patrioti, vlastenci jsme tady a my, když to uděláme tak, jak to chceme udělat, tak my budeme tou nejlepší zemí na světě, my budeme mít pořád ten status rovná se Pax Americana, my budeme řídit světovou globalizaci, bude to americká globalizace, bude to podle nás a ono se ukazuje, že ono to tak ale vůbec není a co je daleko horšího, že ono to tak nikdy nebylo, jenom ta americká alternativa si to sugerovala, si to namlouvala, si to představovala, protože to zdaleka neplatilo jenom o Trumpovi. Všichni ti předchozí prezidenti byli pod kontrolou světových sionistů, takzvaného světového globalismu, Barack Obama, všichni demokratičtí prezidenti, a když se náhodou k moci dostali nějací republikáni, jako byl George Walker Bush, tak zkrátka ti zase dělali tu samou osu, kterou dneska dělá Donald Trump. To znamená, akorát, že oni, třeba ten George Walker Bush, dělal tu politiku ještě v takové té fazóně takových těch floskulí o demokracii, o ochraně práv a takové, to, takové ty klasické republikánské teze, které zkrátka vyčpěly a byly nahrazeny trumpismem. Trumpismus je politika odhození diplomacie stranou a transformace politiky a politických procesů na de facto klub rváčů, na klub gangstrů, na uzavřený klub mafiánů, kteří se ani netají tím, že to, co oni dělají, jsou zločiny. Že když někde někoho vybombardují, tak se k tomu přiznají, ne, že to budou nějak jako omlouvat, klidně unesou prezidenta cizí země, klidně vyhlásí válku svým spojencům, klidně si začnou nárokovat území svých spojenců, viz Grónsko, klidně se vezmou za rukojmí celý kolektivní západ, klidně zablokují Hormuzský průliv, nejdřív zablokoval průliv Irán, teď ho zablokovali Spojené státy a díky tomu Spojené státy se staly největším výrobcem, tedy vývozcem ropy na světě za poslední 2 měsíce, jak včera oznámil Bloomberg. Takže americké ropné firmy vydělávají díky uzavřenému Hormuzskému průlivu obrovské peníze jako nikdy v historii, díky Trumpovi, že v podstatě způsobil kolaps produkce a distribuce ropy z Perského zálivu. Všechno to má souvislosti. A je to změna politiky. Oni už ani se netváří, jako že dělají nějakou americkou státotvornou nebo světotvornou politiku. Z americké politiky, ze Spojených států pod vedením tedy Donalda Trumpa, se stává něco, čemu se říká národ grázlů. Rogue nation. Národ grázlů. A to je pozice, která v podstatě má za úkol urychlit destrukci systému Pax Americana, protože cílem je, aby celý svět začal Spojené státy izolovat. Aby se začal odpoutávat Spojených států, aby je přestal respektovat. Proto došlo minulý týden nebo začátkem týdne k tomu obrovskému skandálu, kdy do křesla Rady bezpečnosti OSN nebyl zvolený, naprosto překvapivě nebyl zvolený zástupce Německa, který byl dosazený za podpory Spojených států. Země takzvaného globálního jihu při hlasování německého kandidáta na křeslo v Radě bezpečnosti OSN potopili. To je šok, obrovský šok, naprosto nepopsatelný šok, protože Spojené státy ztratily kontrolní mechanismus nad OSN. A proč? No, protože většina zemí světa, už je to většina, podle toho hlasování v OSN, většina zemí světa už Spojené státy neuznává jako vůdce světové globalizace. Je to destrukce systému Pax Americana, samozřejmě. Velice úspěšná, velice úspěšně prováděná díky Trumpovi. Proto ten destrukční proces je v podstatě takhle nastavený a je jasné, že i Tucker Carlson si tohleto uvědomuje, že tohleto se děje a že to není posilování Spojených států, ale to destrukce Spojených států, je to destrukce systému Pax Americana. A je to díky tomu, že vlastně i ty Spojené státy nemají svého vlastního prezidenta. Ten prezident slouží izraelským sionistům. Ten prezident byl o hrobu jejich velevůdce Menachem Mendel Schneersona, poklonil se mu 7. října 2024 v New Yorku přímo u jeho hrobu, četl tam z Tanachu. To znamená, on je v ritu, on je pod čepcem, on slouží a slouží na úkolech, které vedou k destrukci amerického systému, globalizace Pax Americana. Tohleto je naprosto zjevné. To, co je zásadní, je, že Američanům to konečně začíná docházet, to, co se děje. A je to samozřejmě s velkým přesahem, protože to, co platí o americkém prezidentovi, že o ničem nerozhoduje, že rozhoduje někdo v pozadí, to platí samozřejmě pro všechny ostatní prezidenty a pro všechny ostatní předsedy vlád jednotlivých zemí. Přesně jak tam Tucker Carlson říká. To znamená, vy jdete k volbám, vy hlasujete pro změnu a vy vlastně změnu nedostanete. Vy dostanete jenom jinou kravatu. Chlápek v jiné kravatě, chlápek v jiném saku a vypadá jinak a mluví jinak, ale politika se nemění. Ta zásadní. Mění se marginálie, okrajovosti, marginálie. To znamená, jestli se budou poplatky za českou televizi platit přímo z kapes občanů, anebo to bude obklikou ze státního rozpočtu. Prosím vás, to jsou marginálie. Ta televize nebude zrušená, jakože by měla být zrušená okamžitě za to, co vysílá. Ty sračky neuvěřitelný. Protilidové, protinárodní. Ne, není dovoleno. Jenom se řeší marginálie, naprosto okrajovosti, chápete? A co je jako naprosto ubíjející, je, že ten, kdo to začne chápat, tak si uvědomí, že ty volby jsou skutečně, jak já píšu v tom posledním článku, ten příměr, je to úplně stejné, jako kdybyste přišli do té restaurace, do té hospody. Jo? A tam byl jídelní lístek, jste tam měli nějakých 50 jídel, nebo kolik jídel, prostě velká restaurace, že jo? Byste si vybrali něco. A vy byste dostali úplně nemlich to samé jídlo, které

Voliči to neřeknou svým politikům. Děláte z nás debily a idioty. Oni to neřeknou těm politikům, že my jsme nechtěli, abyste pokračovali ve zbrojní iniciativě, když jste nám slibovali, že ji zrušíte, ona pokračuje. My jsme vám nedali mandát k tomu, abyste jezdili do Izraele a líbali tam paty válečnému zločinci Netanyahuovi a vyprávěli o ostatních okolních utiskovaných státech, že jsou to kanibalové a že jsou to necivilizované země. My to jsme po vás vůbec nechtěli, nic takového. Proč to děláte? Co to je za klauny? Chápete? A tohleto zkrátka se neozývá. V té restauraci by se ozval řev. V procesech řízení a voleb je ale klid a ticho po pěšině. Nikdo si nestěžuje, nikdo nejde do ulic, že? Podívejte se, byly velké sliby o tom, že bude tam u vás zavedený zákon FARA na omezení vlivu neziskových organizací. Ten návrh je u ledu. Není dovoleno. Jak říkala Markéta Šichtařová. Není dovoleno. To znamená, vy jdete jako tupelos, jdete k volbám a volíte rádoby ty alternativní, které se vyvezou tím výtahem nahoru k moci po zádech alternativních voličů. A oni si z vás dělají kozy, mají vás za idioty, za debily. A chápete, žádná změna nenastává. Nenastala naprosto žádná změna. Jenom marginálie. Marginálie o tom, jestli se Česká televize nebo rozhlas bude prostě platit z kapes poplatníků napřímo, nebo to bude přes státní rozpočet, prostě marginálie. A i tak je okolo toho řev, že nikdo nechce, protože oni nechtějí, aby to kontroloval nejvyšší kontrolní úřad, protože by viděl ty černoty, ty čachry by viděl, takže jsou proti tomu protesty, ale to jsou marginálie, naprosté podružnosti, protože to zásadní nebylo dovoleno. Vezměte si, že vyjdete do, jdete s mandátem alternativních voličů. Jo, jdete a máte nějaký volební program a máte tam pilíře v tom volebním programu. Jo, pilíře. A to je referendum o vystoupení z Evropské unie. Jo, není dovoleno. Ani to jste si nedokázali prostě vyjednat do vládního prohlášení vlády, že jo. Není to tam, není dovoleno. Zkrátka, někde prostě jsou nějaké teze, že vy chcete nějakou změnu, ale vy se ji nedočkáte. To je ten problém. A proto Tucker Carlson to dobře vystihl. A je to možné vidět samozřejmě na politicích i tady v Německu. Možná vidíte ty obrovské propady, preference, důvěry, že jo, šílenýho Merce, že důvěru má nějakých 15 nebo dokonce už 13%, jenom důvěry, naprostej propad. No a proč? No, protože po té šílené vládě, té sebevražedné vládě SPD Magora Olafa Scholze, který pomalu hajloval, tak oni chtěli změnu. Němci chtěli změnu. No tak, zvolili nácka Merce. A namísto změny mají nemlich to samé, ale ještě horší. A teď Němci říkají, kdyby tak se vrátil Olaf Scholz, on nebyl tak špatný. Chápete? Teď jsem to slyšel. Já říkám, to je přesně ten proces, o kterém já pořád hovořím. Podívejte se. Každé další volby, úplně každé další volby dopadají hůře a hůře a hůře a hůře než ty předchozí. Já jsem o tom několikrát hovořil. To znamená, to, co bude zvoleno příště, bude ještě horší než to, co je dnes. A to, co je dnes, je daleko horší než to, co bylo ta minulá vláda. Ta minulá vláda byla horší, než byla ta předchozí vláda. Chápete? Je to degresivní proces, a který frčí dolů, směrem dolů. To není progrese, to je degrese. Degrese občanských práv, degrese občanských svobod, degrese samotné demokracie. Demokracie ztrácí na významu. Lidé, když chtějí nějakou změnu, tak si mysleli, jdou k volbám a zvolí stranu, která chce jiné procesy,

0: a ona zařídí změnu. A proto jste slyšeli před volbama, zrušíme muniční iniciativu Petra Fialy, nechceme vyzbrojovat Ukrajinu a tak dále. Podívejte se, skončí volby, Fiala je odstraněn, je vysáčkován, všichni slaví, u moci je zpátky Babiš, hurá, je tam SPD, hurá, je tam opozice v podobě motoristů, hurá, hurá, budou velké změny a ono prd. A ono nic. A ono dokonce ještě hůř. Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, mu tam přezdívali nějak přetrhdílo a podobně, nebyl zdaleka tak katastrofální ministr zahraničí, jako je ten současný, od těch motoristů. Protože ani ten Lipavský při té šílenosti, té jeho rusofobie a všech těch jeho hodnot takzvaně, ani on by nebyl takovej blázen, aby jel do Izraele a tam prohlásil a tvrdil o ostatních zemích Blízkého východu, že jsou to necivilizované národy a přirovnal je ve vtipu ke kanibalům. Ani on nebyl takovej blázen, aby tohle to udělal. Podívejte se, zástupce motoristů, da, on to udělal. On se nebál, on do toho šel. Chápete? Moje otázka, dostal k tomu mandát od svých voličů? No, oni ho nešli volit kvůli tomuhle. Oni ho nešli volit. Oni chtěli něco jiného. Oni chtěli zastavení Green Dealu. A to se nekoná, že by byl Green Deal zastavený. Není zastavený. Bude se realizovat. To znamená, chápete, lidé chtějí změnu, volí změnu, volí strany, které tu změnu slibují, ale když dojde k ustanovení vlád a dostanou se k moci, žádná změna nepřichází. Vede to k deziluzi, vede to k otrávení z procesu voleb a vede to hlavně k tomu, že začnou vznikat samozřejmě tlaky na vybudování destrukčních procesů uvnitř jednotlivých demokratických zemí. Je to naprosto nevyhnutelný proces a ten si musíme probrat, ten si musíme vysvětlit, protože je naprosto zásadní. Pokaždé, když demokracie takzvaně je zničená a ztrácí a ztratí svoji zásadní funkci, to znamená funkci tlakového ventilu, že když občané jsou s nějakým procesem nespokojeni, tak u voleb můžou změnit proces tak, že zvolí opoziční stranu a ta strana přijde a ta strana, která přišla, provede potřebné a podstatné změny. Jedině tak je zabráněno velice nepěkným, násilným procesům ve státě a ve společnosti. Ve chvíli, kdy lidé začnou mít pocit, že volby nic nemění a začne ten pocit mít nejenom zlomek, nějaká hrstka lidí na alternativě, nějakých pár procent, ale začne tenhle ten pocit mít více lidí, řekněme 20% nebo 30% společnosti začne mít tenhle ten pocit, tak začne docházet v podstatě k těm procesům, které jsme v historii a v minulosti viděli v mnoha zemích světa, kde došlo ke státním převratům, k povstáním, k rozvalům jednotlivých mocenských systémů. A kdybychom se chtěli podívat jako na nějaké takové ty příklady, které ukázaly, jak někde byla demokracie a ta demokracie byla v podstatě zdestruována, byla zničena, neměla funkčnost, neměla podstatu funkčnosti, tak můžeme se dívat do období, které následovalo po první světové válce, to znamená demokracie, kdy lidé chtěli někde nějaké změny, tak v podstatě ty změny nepřicházely. Změny typickým příkladem byly tady zdejší problémy v Německu po první světové válce v dobách tzv. Výmarské republiky, kdy se střídaly vlády, demokratické vlády a žádná z nich nedokázala vyřešit a přinést nějakou podstatnou změnu, ekonomické zlepšení života Němců a tak dále, a tak dále. No a to vedlo k tomu, že prostě lidé chtěli radikální řešení, chtěli skutečnou změnu. No a ta přišla samozřejmě, přišla s NSDAP, přišla s Adolfem Hitlerem. Chápete, tohleto je zásadní, že vždycky, když nefunguje demokracie, tak přichází nějaký jiný proces, který je už v podstatě dopředu připravovaný, je dopředu chystaný, je dopředu nastavený, aby se ujal moci poté, co ten starý systém skolabuje. Konec konců naposledy jsme to zažili v roce 89 během kabátové revoluce. Ten systém byl dopředu připravený. To znamená, lidé chodili k volbám, volili kandidátku Národní fronty, ale ty volby nic vlastně vůbec neměnily, protože tam jste neměli žádnou šanci něco změnit. Že někdo říkal, no tak tam dáte na růžovej, že jo, dáme růžovej, budeme volit kandidátku Národní fronty, anebo tam hodíme prostě ten bílej lístek proti kandidátce a takhle. Zkrátka fungovalo to 40 let a v tom roce 89 už to fungovat nemohlo, protože to nefungovalo nikde a oni to věděli, dámy a pánové. Oni to věděli a oni se připravili na proces, který přijde po rozvalu budování socialismu a reálného socialismu v zemích takzvaného východního bloku. Oni se na to připravovali. Tehdy v Československu ten proces, který vyšel v rámci řízení Sovětského svazu z operace Golgota, tak ten byl spuštěn ještě dávno před tím, než to začalo v Sovětském svazu. Bývalý šéf KGB Andropov tu operaci zahájil, tuším, v roce 78-79 a v prostoru Československa ta operace začala být v podstatě ražená v počátku roku 1974, pokud si vzpomínám, kdy došlo k ustanovení onoho speciálního oddělení takzvaného prognostického ústavu v Praze, který byl pod vedením tedy prvního oddělení Sboru národní bezpečnosti Bartolomějský, že jo, zahraniční rozvědka, tak byli kádři, kteří byli vysíláni do ciziny a byli připravováni jako vedoucí a řídící kádři pro budoucí převzetí moci po rozvalu reálného socialismu, který byl chystaný. A ten systém byl připravovaný ve všech zemích východního bloku poté, co se pod vlastně podřídící centrum zařadil Sovětský svaz a KGB dosadila Michaila Gorbačova k moci. Proto všechny ty rozvaly mocenských systémů jsou připravované, jsou chystané, jsou programované, nejsou samovolné, jsou konceptuální a již dneska jsou připraveny nové řídící kádry, které to celé v budoucnu převezmou. Poté, co skončí současná Evropská unie, poté, co se zhroutí takzvané demokratické systémy, lidé začnou si uvědomovat, že volby nic nemění, tak v tom okamžiku začnou přicházet k moci ty silové systémy, které v podstatě už dneska jakoby probublávají na povrch. Já píšu o tom v tom článku posledním. To je naprosto jasné, protože ten proces, který najednou byl nastartovaný tady, to znamená obnova jakéhosi nacismu nebo můžeme říkat nových nacistických procesů řízení, Německo se znova probouzí, že k nacismu. Polsko se znovu probouzí k takzvaným myšlenkám Velkopolska a obrovského zbrojení a k myšlenkám prostě Velkopolské říše zasahující na Ukrajinu, na Halič, že? Probouzí se Maďarsko, že, které najednou vznáší požadavky na Slovensko a že jo, na tu část toho jihu, že jo, který původně jako byl maďarský nebo uherský. Najednou se probouzejí sudeční Němci a najednou jsou probouzeny jakési požadavky na Česko a na Moravu a jakési požadavky na Sudety. najednou z ničeho nic. A najednou jsou probouzeny požadavky na velikost takzvaného Velkoturecka. Turecko najednou si realizuje svoji novou velikost v Sýrii, na severu Sýrie. Izrael si buduje svoji velikost Velkého Izraele na jihu Sýrie pro změnu. To znamená, je to, dřív to tak nebylo. Dřív nebylo dovoleno, aby probíhaly a nemusíme, a ještě jsme zapomněli samozřejmě na změny, které jsou na Ukrajině, kde Rusko má požadavky na Ukrajinu na nové území, že jo, na to ruské území, na Novorusko. To je součást toho, protože Ukrajinu z toho nemůžeme vylučovat. To znamená, jak dlouho to bude trvat, než v procesech rozvalu demokracie začnou přicházet požadavky na vyřešení sudetoněmecké otázky v Česku? Jak dlouho to bude trvat? 2 roky? 20 let? Jak to dlouho to bude trvat, než to přijde? Jak dlouho bude trvat, než z Maďarska začnou zaznívat požadavky na odstoupení jihu Slovenska? Jak dlouho, než se to zradikalizuje? Ve chvíli, kdy demokracie se úplně rozvalí, protože nikdo už té demokracii věřit nebude, protože všichni budou říkat, demokracie nefunguje, protože nepřináší žádnou změnu. Žádnou změnu našich životů nepřináší. Jenom fejky, jenom podvrhy. My chceme nějakou změnu, my si zvolíme stranu a ona tu změnu neprovede. Chápete? To znamená, ty destrukční procesy jsou nastoupeny a ty řídící kádry jsou připraveny. Po rozvalu demokracie opravdu budou velké obavy o to, aby Česko nepřišlo o Sudety. Protože ty tlaky budou obrovské na změnu hranic po rozvalu demokracie v Evropě. To samé Slovensko. Obrovské tlaky budou na Rusko, kterému bude hrozit, že přijde o Kaliningradskou oblast. To doufám už sledujete, jaké jsou ty tlaky ze strany Polska na Kaliningrad. A od těchto změn a procesů je jenom velice krátký krůček k nějakému konfliktu, který může skončit i takzvanou termojadernou koncovkou. Protože ve chvíli, kdy by třeba někdo sáhl na Kaliningrad, tak to skutečně může skončit jadernou výměnou úplně bez problému. Demokracie, zkrátka, jak řekl správně Carlson, je pojistný ventil proti násilí a proti věcem, kterých bychom se nechtěli dočkat. Jak já říkám, takové to přísloví, že dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Proto někdo, kdo vyvolává pro, já nevím, takové ty výkřiky, jakože když se rozvalí systémy demokracie v Evropě, tak my se konečně osvobodíme, my konečně nebudeme podléhat té Evropské unii, celý se to zhroutí a my si uděláme pro sebe. To by bylo pěkné. Ano, ale je to nerealistické, protože při hroucení silových mocenských systémů vzniká mocenské vákuum, které automaticky je zaplněno tou silou a tím mocenstvím, které je nejblíže k dispozici. Při jakémkoliv otřesu, mocenském otřesu v Evropě velké mocnosti, které mají velké mocenské ambice, obsadí sousedního, slabšího souseda. Protože tak je to fyzikálně dáno. To znamená, ve chvíli, kdy nebude prostě důvěra v demokratické systémy, že volby něco změní, tak začnou se k moci dostávat skuteční novodobí Hitlerové. Začnou klást požadavky. To znamená, nikdo je nezastaví. Chápete? Proto já říkám, dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Demokracie není ideální, není dokonalá, je zkorumpovaná, je řízená těmi, kteří procesy demokracie kontrolují a řídí k dosahování svých vlastních stanovených cílů. A ten problém je právě právě způsobený tím, že neexistuje od obyvatelstva žádná zpětná vazba na destrukční procesy demokracie. Jestliže někoho volíte, on se dostane k moci a on neprosazuje to, co sliboval před volbami, měl by být z té moci odstraněn. Měli by do ulic vyjít voliči a měli by začít demonstrovat, měli by obklopit parlament a zablokovat parlament a požadovat odstranění té strany ze sněmovny a vyhlášení nových voleb a tak dále. To znamená nedovolit těm politickým stranám, aby neplnili své programy, ale na to není odvaha. Odvaha lidu, protože lid má formu a charakter ovčího stáda, oveček, a jak jistě víte z těch mojich analýz, ovečky nikdy Kanady nenazujou. To znamená, nikdy se z nich nestanou Rambové, aby šli si vyřizovat účty se svými skorumpovanými voliči, se svými skorumpovanými politiky, kteří oni jako voliči dostali k moci. S těmi politiky, kteří po zádech voličů těchto oveček vylezli k mocím a k mocenským korytům a tam měli dělat změny, ale místo, aby dělali změny, aby rozkopali ty koryta těmi Kanadami, tak místo toho oni se k tomu korytu postaví, oni za ten rypák zaboří až dolů do toho koryta a chlamtají s těmi ostatními prasaty z toho zištného koryta spolu s nimi dohromady. To je realita. A tohleto, když se začne uvědomovat více a více lidí, dojde k destrukci demokracie, která je očekávaná. A oni mají připravené kádry, které dosadí do čela těch velkých revolučních procesů v Evropě. Už tam mají své kádry, kteří to takzvaně zajistí. Ukrajina byla učebnice. Byla rozvrácena Ukrajina ve státním převratu v roce 2014. Američané i Londýn, u Američanů nevím, tam americká zahraniční politika byla vždycky obsazená velkými, prostě tupelos, tam já tomu moc nevěřím, ale Britové, Londýn, Dumsion věděli, k čemu to povede. To znamená, rozvrátili Ukrajinu. Věděli, že když rozbijou tu chatrnou ukrajinskou demokracii, skorumpovanou prozlou korupcí, že ten systém se rozloží, že se zhroutí jako domeček z karet a začnou tam obrovské pogromy proti Rusům. Oni to věděli. Vznikne občanská válka. Jakmile vznikne občanská válka na Ukrajině, Rusové vtrhnou na Ukrajinu. A tím, že tam vtrhnou, kolektivní Západ dostane záminku, svoje kasus belli k uvalení obrovských sankcí na Rusko a k vehnání Ukrajiny, to znamená proxy válce proti Rusku. Ten plán byl připravený, byl nachystaný a momentálně je realizovaný. To znamená, oni měli ten rozval i tu válku na Ukrajině měli dopředu připravenou. To nebylo tak, že oni nevěděli, co se stane, když rozvrátí Ukrajinu. To nemůžete být tak naivní, že oni by v Londýně nevěděli, co se stane, když udělají ty kroky, které udělali v roce 2014 na Ukrajině. Nemůžete být tak naivní a tupí, že oni to nevěděli, co se stane. Oni to věděli. Stejně tak oni vědí, co se stane s celou Evropou, když oni dělají ty obrovské procesy proti lidu a oni destruují volby. V Rumunsku zrušili první kolo prezidentských voleb v prosinci 2024. Dříve by si to nedovolili, teď jo. Oni bez problému zablokují nepohodlné kandidáty, že nemohou kandidovat, že jo. Zakážou jim kandidovat. Když někdo chce nějakou změnu, tak oni to zařídí tak, oni to zajistí tak, že on přijde k moci a on žádnou změnu nepřinese. Lidé jsou naštvaní. Dochází k destrukcím demokratických procesů. Proč oni to dělají? Oni jsou tak tupí, že oni neví, že to destruuje důvěru v demokratické procesy řízení. Oni to neví, ale oni to vědí. A oni to dělají právě proto, aby došlo k rozvalu demokratických systémů řízení, aby mohly být nastaveny takzvané absolutistické systémy řízení. Absolutismus. Někde bude nějaká tvrdá vláda, která bude řídit část Evropy, nikdo nebude moci uhnout stranou, nikdo nebude moci říct ani že jo, ani huba, ani krok, nic, vůbec nic, všechno bude zkrátka řízené. Slabé jednotlivé národní státy a jejich vlády skončí a bude to centrálně řízeno někde z nějakého odborového komitétu. A ten odborový komitét, který bude tohleto řídit, tak nebude mít nějakou velkou globální moc typu, že by řídil celou Euroázii. Ne, ne, ne, bude rozdělená moc, to znamená, Evropa se rozdělí na proces, kde bude několik států, bude tvořit střední Evropu. Někdo si vytvoří nějakou vizi nějakého Velkopolska, do kterého přibude několik dalších států. Někdo si vytvoří vizi nějakého Velkouherska, do kterého přibydou nějaké státy. Někdo si splní vizi nějakého Velkoněmecka, ke kterému se připojí část třeba Sudet. Někdo si vytvoří nějakou část takzvaného Velkoruska, že k Rusku se připojí velká část Ukrajiny. Chápete? To je ten proces. A mnoho lidí si neuvědomuje, že to, co vidíme na Ukrajině, je pilotní projekt reformátu Evropy, celé Evropy. To není tak, že se změní jenom hranice Ukrajiny, že Rusko si něco vezme z Ukrajiny. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. To není izolovaný proces, to je pilotní projekt. Němci si vezmou něco z České republiky, vezmou si Sudety. Maďaři mají plán, vezmou si něco od Slovenska. Izrael vezme si něco z jihu Sýrie. Turecko vezme si něco ze severu Sýrie. Teď nedávno Azerbajdžán si vzal něco od Arménie. Vzal si Náhorní Karabach. Arménie kvůli tomu je teď zhroucená a musela se poklonit Londýnu. Proto Pašinjan jako šéf tam teď falšuje volby. Na pokyn Brusele. Chápete? To není jenom o Rusku, není to jenom o Ukrajině. Ten plán je nastavený na přeformátování celé Evropy. A my, jako český národ, nám musí zatrnout, co se zase může stát s naší zemí, s naší vlastí v reformátu Evropy. Jako teď zatrnulo Ukrajincům, nebo teď ne, ale v tom roce 2022. To je normální nastoupený proces. Na to se nejde dívat izolovaně, že celý ten problém Ukrajiny je izolovaný. Ne, není izolovaný, vůbec ne. Vidíte to na celém světě, že se mění hranice. Trump si teď přivlastnil Venezuelu, když unesl prezidenta. Trump si chce přivlastnit Grónsko, změnit přeformátování hranic mocenské. Máte to před očima, ale nevidíte to. Slyšíte o tom, ale neslyšíte to. Chápete? Proto důležité, kdybych to měl teď uzavřít, tak důležité, to, nebo to nejdůležitější na tom komentáři Tuckera Carlsona je právě to, že on si začíná uvědomovat to, co konceptuálně zdatní už vědí dávno. Destrukce demokracie je přichystaný řízený proces, na jehož konci bude nový formát Evropy, no a nejenom Evropy, ale celé západní čtvrtě, to znamená celého západního světa, bude mít novou podobu, nový formát. V mnoha zemích uvidíme nové hranice a u moci budou nové mocenské struktury, které budou mít absolutistický charakter. Demokracie bude nahrazena. Takhle by na to reagoval. Takhle bych to uzavřel, to by bylo první téma. No a dali bychom si jednu písničku, Helenka tam najde jednu a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Dobrá, přesně tak to uděláme. Dáme jednu písničku, Helenko, a pak půjdeme dál.
2: Dobře, bude to písnička, která je přáním Pepíka a Marušky, je od Pavly Píšové a má název Nejsme kolaboranti.
1: Další téma se týká samozřejmě Ukrajiny, abychom byli trošku, řekněme, aktivnější v tom působení, co se kolem nás děje. I když samozřejmě to bylo taky velmi konkrétní a týkalo se to nás bytostně, nebo týkalo se to nás bytostně, to, co se tady právě kolem děje v rámci těch falšovaných voleb a předstírání té alternativy, která ve skutečnosti neexistuje. Ale pojďme na další téma. Roman Abramovič a David Arachania jako zástupci ruských a ukrajinských oligarchů málem domluvili konec války na Ukrajině v dubnu 2022. Podle ruského analytika má kyjevská junta za úkol čekat na 72 miliard eur z Evropské unie určených na pokračování války. Ukrajina již nemá lidi na frontu a tak nahrazuje válečné zpravodajství záběry dronů naváděných na propagační cíle v Rusku. Takže podnikatelé asi konec války nedohodnou, jsou tu jiní podnikatelé, silnější zbrojaři, kteří dělají ten biznis trochu jinak. Ono v podstatě, když se nad tím zamyslíme, tak jsou tady vlastně dvě sorty podnikatelů, on jich samozřejmě daleko víc, ale ti nejprimárnější nebo nejhlavnější. Dvě sorty podnikatelů, jednak takzvaný mírový podnikatele, bychom je mohli nazvat, pro které je mír zárukou rozvoje jejich biznisu, rekonstrukce, agrokorporace a tak dále a tak dále. A pak ta druhá sorta váleční podnikatelé, pro které je zase válka stylem pro rozvoj jejich podnikání. A tyhle dvě sorty vlastně tahají každá za různě dlouhý konec toho provazu, že?
0: No samozřejmě, protože to, že na Ukrajině je v podstatě hotovo z onoho konceptuálního hlediska, ještě neznamená, že je hotovo i z hlediska válečného, protože válka samozřejmě generuje obrovské peníze a v každé válce platí, že vydělávají zbrojovky, ty, které vlastně dodávají zbraně. No a někdo to musí platit. A když teď se vezmete, že máte Evropskou unii, která jako prioritu má válku na Ukrajině a která prostě si vzala úvěr a pošle Ukrajině 70 miliard eur, tak je jasné, že ta junta, která je na Ukrajině u moci, tak se samozřejmě o tady tu obrovskou sumu prostě o tu sumu se prostě porvou, poperou se tam. A aby vlastně ty peníze přišly, tak nesmí se stát jedna velice nepěkná, nečekaná věc, že by ta válka, nedej bože, skončila. No, proč? Protože těch 70 miliard je určeno na zbrojení a na válečné snažení Ukrajiny. Tak to bylo odsouhlaseno Evropskou unii. To znamená, to nejsou peníze určené na válku. Ve chvíli, kdy válka skončí, tak ty peníze už tam nepřijdou na tu Ukrajinu. Bude se jednat o nových penězích, o nových procesech. Jenže v mírových procesech, když už tam bude mír, tak už tam nebude na té válce vyhlášený válečný stav. Současná junta nebude mít ochranu. Budou nové volby, bude tam nový prezident a hlavně budou tam investoři, kteří si na ty investované peníze dají pozor. To znamená, přijedou tam Britové, přijedou tam Američani a budou se dívat, aby ty jejich peníze nebyly rozkrádány. Teď v době válečného stavu tam nikdo nepojede. Teď oni tam jenom pošlou ty peníze a celá ta skupina okolo Zelenského se o to poškube. Přesně jak to Oleg Carev, tedy ten analytik, řekl, prostě zkrátka, oni se tam o to poperou, o to, co tam Evropská unie pošle. Chápete, to je ta realita. Kdyby Evropa chtěla, tak tu válku končí okamžitě, protože by zatlačila na Kyjev a řekla by, už žádné další peníze nebudou, musíte se dohodnout s Rusama na ukončení války. No, Evropská unie nemůže tlačit vůbec nic, protože o tom ani Evropská unie nerozhoduje, stejně jako jsme mluvili o těch prezidentech na začátku našeho pořadu, že o ničem nerozhodují, tak ani ta Evropská unie nerozhoduje, protože ovšem rozhoduje Londýn. Londýn, londýnské kanceláře a ty nedovolili ukončení války. Chtějí pokračovat ve válce. Proto ani ta Evropská unie nemá nic jiného dovoleno, než zkrátka jenom sypat dál další peníze do války na Ukrajině. A proč ten Zelenský a ta jeho skupina by vyhlašovala mír? Proč by přistupovala na nějaký mír, když tím mírem by dosáhli jenom jedné jediné věci, že by jim nepřišly ty peníze, které oni mají od Evropské unie, slíbeny na pokračování války. A aby válka mohla pokračovat, tak potřebují dodávat do Bruselu jednu jedinou věc, jako zpětnou vazbu. Videoobrázky kouřících budov, kouřících skladů, kouřících střech, že Ukrajinci hrdině zaútočili na budovu Sevastopolského muzea do té kopule, která kouřila, natočili to a poslali to do médií a podívejte se, jak udatní Ukrajinci zaútočili na muzeum. Chápete? A nebo podívejte se, hrdiní Ukrajinci zaútočili na školu, na pedagogickou školu, že jo, na Peďák, kde pozabíjali děti, že? Co tam studovali? Podívejte se na to, jo, takže takhle. No, anebo začne Petrohradské ekonomické fórum a oni zaútočí na sklad nafty místního dopravního podniku, že jo, tramvaje a všechny ty trolejbusy a tohle to všechno a tam vybouchlo a stoupal černý dým a všechna západní média psala, že Ukrajinci zkazili Vladimiru Putinovi začátek Mezinárodního ekonomického fóra. Zkazili mu začátek, tam stoupal dým. Otázka jednoduchá, konceptuální. Tyhle ty propagační údery pomohou ukrajinské armádě zastavit postup ruských vojsk na Donbasu? Ne, nepomohou. Nezastaví. Válku, proces a průběh války na Ukrajině to nezmění. Ale jediné, co to zajistí, tahle videa, šířená na západě, západní médií, jednu věc to zajistí, úspěšné odeslání té 70-miliardové eurové tranže do Kyjeva. Aby dostali brošule. Aby se mohli tam rozškubat a oškubat o ty peníze. Něco málo pošlo vojákům. Těm, kteří jsou tam zakopaní v těch dírách a čas od času musí z těch dír vylézt a odsunout se o pár kilometrů dál, jak postupuje ruská fronta. Že? Rusové včera večer rozvinuli vlajku v centru Konstantinovky. 77-tisícového obrovského města na Donbasu v ruských rukách včera. Evropská média nepřinesla o tom ani čárku. Nic. Protože takovéhle zprávy se samozřejmě nepíšou. To není, to je velký špatný. To se nepíše. Ale přinášejí se reportáže o tom, jak Ukrajinci zaútočili na Sevastopolské muzeum, kouřící kopule muzea. Chápete? Tomuhle se říká systém takzvaných psychologických operací. Starají se o to takzvané centrály informačních a psychologických operací, zkráceně CIPSO. Ukrajinci to mají zvládnutý, mají to zmáknutý. Oni mají svoje lidi, že jo, kteří to rozšíří na všech sociálních sítích, že jo, a dají to i na ruský sítě, že jo, a teď máte dvě skupiny vojenkorů, že jo, těch vojenských korespondentů ruských, jo. Jedni ti, kteří jsou napojení na skutečné ruské zdroje z fronty, ti říkají, toho si vůbec nevšímejte, to je CIPSO. A pak máte druhé vojenské korespondenty, kteří jenom přebírají informace, no a ti říkají, Ježíš Maria, to je strašný, my už prohráváme válku, Ukrajinci už budou v Moskvě a tak podobně. Chápete? Psychologické operace ve válce jsou vždycky velmi důležité, jsou docela účinné, protože velice snadno mění veřejné mínění o tom v podstatě, jak probíhá válka. Konec konců víte, že ještě koncem dubna vycházely tehdy v českém tisku v dobách protektorátu v dubnu 45 články o tom v Lidových novinách, že sovětská vojska utrpěla že obrovskou porážku a úspěšně vytlačují ruská vojska že jo, z toho prostoru na od severu protektorátu, že jo, tam, že jako jak jsou dneska původně teda polské hranice, tak že jako vytlačujou a že prostě armády prostě jako úspěšně prostě odráží zoufalé a neúčinné útoky rudé armády sovětských vojsk a tak dále, tak dále. No a psali o tom tak dlouho, že najednou se objevili sovětští vojáci v Berlíně a místní Němci, kteří byli odkázáni na tuto propagandu, na to jenom koukali a nechápali vlastně, co se děje, co se stalo, protože ta propaganda byla velice silná, ale byla silná samozřejmě především v protektorátu, kde pod iluzí vítězících německých vojsk, o čem psala všechna protektorátní média, docházelo k tomu, že zbrojní průmysl pokračoval na zbrojní výrobě v Praze až do odpoledních hodin 7. května 1945. ČKD a Pragovka zastavili výrobu na zbrojním válečném úsilí až odpoledne ve 14 hodin 7. května. Dva dny po vypuknutí pražského povstání. Teprve až tehdy. Protože pod dojmem CIPSO operací, že jo, německé tajné služby, že věřili zkrátka tomu, že válka je normálně manažovaná, že nic se neděje a že Německo vítězí. Ano, to byl samozřejmě obrovský extrém, protože zpětně dneska asi na to jako říkáme, jako jak mohli být třeba lidi tak blbí, že nevěděli tohleto. No, musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu se informace dokázaly získat i pravdivé jenom z zahraničního tisku, za jejich poslech byl trest smrti, že? To znamená, mnoho lidí mělo strach, že vůbec západní média nepouštěla, jenom ta oficiální protektorátní. Takže opravdu, ti, kteří neposlouchali ten zahraniční rozhlas, ten západní, tak skutečně byli v dojmu, že Německo obrátilo frontu a žene prostě Sověty ven z Evropy, zpátky na východ. No. Takže takhle třeba se na to dívat, že prostě propaganda je opravdu velice silná a vidíme třeba i na alternativě, zkrátka jako některé lidi, kteří prostě té CIPSO propagandě ukrajinské prostě jako velice silně podléhají. Někde prostě začne hořet nějaký sklad a okamžitě se nahrnou do diskuzí a říkají, podívejte se, Rusové prohrávají a Vovka to nezvládá a podobné prostě věci. Já to chápu, že podlehnout procesům mediálního řízení CIPSO organizací a těch orgánů je opravdu velice, velice těžké, protože oni zaplavují ta média vlastně těmi videí neustále. Jo, neustále, pořád. Někde prostě nějaký dron do něčeho narazí, tam hoří auto okamžitě, to je prostě na sociálních sítích a další video a tam nějaký náklaďák hoří. A vytvoříte iluzi, vytvoříte zkrátka představu, že válka už je prohraná, Rusové už si balí fidlátka, jdou zpátky, opouští Ukrajinu a Ukrajinci už vítězí a Ukrajinci už jsou v Sevastopolu a zapálili muzeum a tak dále a tak dále. Já bych jenom opravdu varoval, nebo ani varovat nemusím. Zkrátka, jsou vždycky dva typy informací. Jedno jsou informace, které pocházejí z ukrajinských zdrojů, CIPSO obsahy, a velice rádi je přebírají ruské vojenské kanály od těch takzvaných druhořadých vojenských korespondentů. Second rank, že? Druhá řada. No a další informace, to jsou potom od těch takzvaných vojenských korespondentů, kteří jsou přímo na místě, kteří mají přímo informace od čelních frontových jednotek, mají přímo z čela fronty informace, no a tam potom můžete čerpat skutečně ty opravdové informace. Tam o nějakém vítězení Ukrajinců není nikde ani čárka. O nějakých ústupech Rusů ani čárka, nic. Takže takhle bych na to reagoval. No, máme 21.00, máme dožili, že jo, té 9. hodiny dneska, dnešního dne, kdy jsme v podstatě si připomínáme, nebo měli bychom si připomenout, že právě dneska, 12. června 2026, bude tohleto datum zapsáno černým písmem do historie, protože dneska začíná v Evropské unii platit migrační pakt Evropské unie. Dnešním dnem začíná Evropa umírat. Naprosto bez nadsázky. Nebude to ze dne na den, že hned zítra přivezou 57 tisíc migrantů. První várka, která čeká v Itálii, nastoupená do vlaku. Podle posledních informací italské alternativy. 57 tisíc migrantů. A bude to trvat nějakou dobu, pár týdnů, než se začnou objevovat první migranti v Evropě v rámci přerozdělovacích kvót. Politici nebyli schopni a nebyli ani ochotni tomu těm procesům zabránit. Budou v první fázi se snažit vyplácet z těch migrantů, to znamená těch 20 tisíc eur přibližně za každého odmítnutého migranta. Budou tedy platit a budou se z nich snažit prostě vyplácet, aby je nemuseli přijímat, to je naprosto jasné. Ve chvíli, kdy prostě se kvota, roční kvota nenaplní, nastupuje proces takzvaného vyjednávání, kde se budou přesvědčovat jednotlivé země, aby přijali ten zbytek, pokud nepřijmou, nastává mechanismus číslo 2, povinné přerozdělování, ze kterého už se nejde vyplatit. Komise migrační rozhodne, že nastupuje takzvaná druhá úroveň, protože se nepodařilo kvótu naplnit, nastupuje povinné přerozdělování, ze kterého už nejde a nemůže ta se vyplatit. Proto je to zajímavé, je to takové prostě bizarní, že jo, lidé teď budou hluboce měsíc a půl zaboření do jiného naprosto nepodstatného detailu. Světový šampionát ve fotbale v Severní Americe. Všichni, je to nejlepší doba na nasunutí migrantů do Evropy. Všichni budou mít hlavy u obrazových přijímačů a budou se dívat na globalistické týmy, jak mezi sebou prostě hrajou hru dvě jedenáctky globalistické hry, že? Globalistické hry. Fotbal je globalistická hra. Dvě válečné skupiny, zastupující válečné tlupy, mezi sebou se snaží vstřelit prostě ten kulový předmět do sítě nepřítele, že obrovské, že jo, samozřejmě pivovary mají největší výtoče při těchto, zrovna jsem četl článek, že německé pivovary se takzvaně zahojí díky světovému šampionátu po koronavirové krizi, že se zahojí, že budou mít obrovské zisky. No samozřejmě, lidé se potřebují bavit. Ovečky nazujou papuče, skočí na gauč a budou sledovat měsíc a půl dvě skupiny bláznů honících se za kulatým nesmyslem. Mezitím budou nasunovat migranty do Evropy. Nedívejte se sem, tady není co vidět, dívejte se někam jinam. Že jo? Takhle to bude. No. Takže takhle bych to teda, jakoby to naše poslední téma zakončil. Dáme si jednu krátkou přestávku. Helenka tam najde nějakou písničku, nějakou krátkou, stačí 3minutová, no a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Ok, budeme se těšit. Už tam probleskl jeden posluchač, tak se budeme těšit, Helenko.
2: Ano, ano, jsou netrpěliví, telefonují. Já tu mám další hudební přání, takže to bude písnička, kterou si přeje Michal s Janou a Láďa s Ivankou. Přejí si slyšet skupinu Abba Yaga, ta je skutečná, to já vím. A přejí si slyšet jejich písničku Smrad z hradu. Vzhledem k tomu, že volajícího máme, ovšem přihlásil se právě v tuto chvíli, tak se jen ptám, jestli jsme připraveni
0: pozvat ho
2: do vysílání.
1: Ano, jsme tady.
2: Dobře tedy, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl opýtat, jsem viděl jeden taký dokument, vyzeralo to tak euforicky o českej šlachte, o tých rôznych rodoch, ako boli Schwarzenbergovci, potom Albert Wallsteina, teda Wallsteinovci a Kinských a podobne. A aký má pán Veka názor na českú šlachtu, lebo vlastne všetká šlachta po bitke na Bielej hore musela spolupracovať s Habsburgovcami a vlastne tých 21 pánov, ktorí boli vyvraždení a následná emigrácia tých ostatných, tak vlastne to boli tí praví českí vlastenci. Či on ako Čech je hrdý na českú šlachtu, ktorá tu ostala po bitke na Bielej hore a vníma to ako nejakú historickú českú tradíciu, alebo vníma ich ako zradcov. A teda ten dokument, ktorý sa robil o nich, ako napríklad aj Karel Schwarzenberg, jak tam teda ľudia chodili na ten jeho hrob a sa s ním lúčili, myslím si, že on, tých bežných ľudí, no boli mimo, povedané veľmi slušne, boli mimo predmetu jeho záujmu. Jeho bežní ľudia nezaujímali a skôr to bola taká globalistická štruktúra riadenia, povedzme, v Českej republike. Že či to teda ako oslavovať a obdivovať, alebo to zatracovať.
0: No, ja
3: na Slovensku...
2: Děkujeme.
3: Ano, ano.
0: No, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, já jsem o tom už jednou dokonce hovořil, nebo jsem dokonce o tom jsem psal. Česká šlechta v podstatě skončila s Přemyslovcema. To má velké přesahy samozřejmě. Problémem české šlechty, nebo to, co se nazývalo česká šlechta, byla v podstatě snaha vybírat si své krále z prostoru takzvaných cizích a hodně tedy německých šlechtických a rytířských rodů a samozřejmě z mnoha dalších. A tohleto v historii působilo především, nebo bylo realizováno především z toho důvodu, že když králem byl někdo, nějaký cizinec, nebyl z českého rodu, nebyl to český šlechtic, který by byl korunovaný králem, byl to nějaký cizinec, tak díky tomu to vzniklo něco, čemu se říkalo vláda šlechty. Nevládl král, ale vládla šlechta. Panovník byl velice slabý a šlechta byla silná. Problém Bílé hory byl v podstatě samotnou příčinou stavu české šlechty. To bylo na dlouhé povídání. Česká šlechta samozřejmě si chtěla zvolit zase nějakého slabého šlechtice za českého krále, který by v podstatě umožnil české šlechtě opět si dělat na svém písečku to svoje, co potřebuje, aby vladař jim do jejich podnikání takzvaně nevrtal a zvolili Fridricha Falckého. Samozřejmě, že tohleto Habsburkové nepřenesli přes srdce. Víte, že Maximilián byl poměrně od rány a on jako v podstatě měl zdědit české země, de facto česká šlechta mu to odepřela, zvolila Fridricha Falckého, vznikla z toho potyčka, šarvátka na Bílé hoře, no a poprava, že českých pánů. Nevím a nerozumím ani tomu jako snahu nějakým způsobem stavět nějak na piedestal českou šlechtu před Bílou horou ani po Bílé hoře, protože ta šlechta se nijak nezměnila. Po Bílé hoře česká šlechta znovu podléhala zahraničním vlivům, musela poslouchat Habsburky. De facto došlo k tomu, že Habsburg, rod Habsburg nebo dům Habsburg věděl, jak má na českou šlechtu působit a Habsburkové nechali české šlechtě volnost s jedinou výjimkou, museli začít prosazovat katolizaci v českých zemích a za tuhletu službu nechali české šlechtě volné pole působnosti. To znamená dívat se na českou šlechtu jako na nějaké obrozenecké hnutí, na něco, že na Bílé hoře jsme přišli o výkvět českých elit, je opravdu iluzorní. Do toho ani vůbec bych nedoporučoval se pouštět, protože skutečný výkvět, jestli někde byla česká šlechta, která byla národně ukotvená, která vycházela z národních procesů řízení nebo takových těch vlasteneckých procesů řízení, tak to bylo v dobách Přemyslovců. A jakmile oni skončili, jakmile přišli po nich už cizí skupiny a přišli Jagelonci, že jo, a přišli jednotlivé rody šlechtou dosazované takzvané cizinecké vlády, de facto cizinecké vlády, cizích šlechticů, tak v tom okamžiku nějaká česká šlechta vlastně ztratila na svém významu, na své relevanci, protože jestliže máte šlechtu, která v podstatě jezdí v bavoráku a do svého čela si volí cizince, tak nemůžeme mluvit o české šlechtě. A to platí i na dnešek. Jak můžeme nazývat nějakou vládu naší vládou, která se vzhlíží v různých evropských uniích, která se vzhlíží v různých severoatlantických aliancích, která se vzhlíží v různých Bruselech, která se vzhlíží v různých národech grázlů, kteří vyhazují palestinské obyvatelstvo. Jak se můžeme vzhlížet k nějakým reprezentantům něčeho, kteří v podstatě pohrdají v podstatě nějakými vlasteneckými principy a tezemi a tvrdí, že to nejlepší, co nás může potkat, je nebo jsou Spojené státy evropské a to nejlepší, co nás může potkat, je přijetí eura a zrušení české koruny. Že to nejlepší, co nás může zkrátka potkat, je to, že všichni tihleti, kteří prosazují nějaké pronárodní teze, že v podstatě neví, o čem mluví, že jsou protievropští a že jsou ve službě a v žoldu Putina. Chápete, víte, kam tím mířím. Proto na tu otázku bych odpověděl asi tak, že česká šlechta reprezentovala ve své historii zájmy českých šlechtických stavů, minimálně toho národa a národních zájmů, naposledy za Přemyslovců a od té doby de facto byla v žoldu cizích stavů, cizích šlechtických stavů. Tak se na to já dívám velice s despektem, se dívám na roli české šlechty v historii. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, jste ve vysílání.
4: Ano, dobrý večer, já vás všechno doporučuji, já se vás vážím, vynikající komentáře. Já bych chtěl říct těm migrantům, já, a to je spíš jako otázka, jestli byste se neměli, to není kritika, pozor, zamyslet nad tím, že by někdo měl právně připravit nějaký rámec, aby se lidi mohli začít združovat v rámci jakési druhu sebeobrany, neformálně, v rámci nějakých kamarádských vztahů, třeba ve čtvrti a podobně, nebo v místě bydliště, aby byla zajištěna bezpečnost těma migrantama. A co se týká, ještě mám takovou poznámku těch vlád, tak prosím vás, můj názor po roce 89 všechny vlády byly vlasti zrádny, za to je jediný trest a já bych se chtěl dožít toho, až, promiňte mě, když to řeknu, až budeme ty politiky odchytávat na ulicích. Děkuji, dobrou noc.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě tohleto já chápu, takové to rozčílení, pán jistě není sám, takhle to cítí mnoho lidí. Problém je v tom, že nejde jenom zdaleka nejde o politiky, protože ten stav, ve kterém žijeme, je způsobený samotnými voliči. Protože ty politiky, které máme u moci, tam nedosazuje nějaký protektorátní nepřítel, ale prosazují je tam voliči svým hlasováním u voleb, ke kterým chodí. A ten problém jsme probírali na začátku našeho dnešního pořadu. To znamená, lidé, jsou dvě skupiny lidí. Většina, majorita volí tyhle ty lidi a tyhle ty strany, které způsobily ten stav a situaci a Evropu, ve které žijeme teď a nechtějí na tom nic změnit. To je ta většinová veřejnost. Takzvaně bychom mohli říkat evropsky liberální. A pak je ta druhá menší skupina lidí, to jsou ti, kteří chtějí nějakou změnu. A problém je v tom, že když oni zvolí ty partaje, ty opoziční partaje, které tu změnu nabízí, tak když se dostanou k moci, tak oni tu změnu neprosadí. Oni na ní rezignují. Oni ji nerealizují. Ale oni vstoupí do vlády, ale změnu nepřinesou. Jenom jsou v té vládě a tam se zasazují pouze o změny marginálií, okrajovostí, nepodstatností, různých koncesních poplatků a dalších. To je ten problém. A nelze si myslet, že vezmeme někde nějakého

0: obyvatelstvo jednoho semického národa Palestinců. Chápete, je k tomu dán těm politikům většinový volební mandát. Chápete? To znamená, kdybychom to přeložili do té pozice, že ten, kdo je viník, tak by neměl nést odpovědnost, tak to by prostě museli, to by musela být zavřená půlka populace za ty procesy, že volí takové strany, které tohleto prosazují a umožňují. Že to znamená, je to v lidu. Lid to tak prostě chce a že nechce to, co by měl chtít, respektive chce to, co chce, ale politici neumožňují prosazení těch tezí změn, tak to znamená, že demokracie nefunguje. Jestliže nefunguje demokracie, začne se to uvědomovat více lidí, že nefunguje. Začnou se vytvářet destrukční procesy systému demokracie. To znamená povstání, nepokoje, barevné revoluce, nespokojenost se systémem řízení. To znamená to, co probíhá v jednotlivých zemích, řekli bychom Kavkazu, řekli bychom nějakých prostě afrických zemí, že jo, různé barevky, že jo, najednou prostě výjdou, nebo v Gruzii výjdou najednou, nebo v Srbsku, že jo, nedaleko výjdou prostě nějaké prostě statisíce demonstrantů organizované zahraničními neziskovkami, aby prostě svrhli nějakého prezidenta, protože se jim nelíbí, že má moc dobré vztahy s Ruskem a podobně. Tohle to všechno zkrátka je organizováno, jsou to konceptuální procesy a ti lidé vychází do těch ulic v rámci konceptuality, že je tam někdo přivede, že je tam někdo přiveze, dokonce, že je tam někdo zaplatí, že jim někdo nechá vytisknout ty transparenty, že jim je někdo přiveze i ty mávátka, že jim tam někdo přiveze i audiotechniku, že jim tam někdo zaplatí celou tuhletu traktaci. Chápete, to se neudělá samo, že samo se něco udělá. Ne, ne, ne. Všechny demonstrace, všechny revoluce, všechna povstání jsou konceptuální procesy. To nejsou samonosné procesy, že by sami vznikly spontánní procesy řízení. Spontánnost, co to je spontánnost? No to je to, že teď skupina lidí se někde naštve na něco a teď jdou po ulici a říkají pojďte, pojďte s náma, půjdeme udělat pořádky. No to by bylo pěkný, kdyby takhle fungovalo, a takhle to nefunguje. Všechny procesy řízení, které jsou typu povstaleckých, typu revolučních, typu, že lidé jdou do ulic, protože už to nefunguje, demokracie se zhroutila. To jsou všechno procesy konceptuální, jsou naplánované, jsou připravené. Někdo je řídí, někdo je organizuje a někdo je financuje. Většinou ze zahraničí. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že pakliže by se stalo, že někdo by začal někoho odchytávat na ulici za velezradu a potom s ním dělal nějaké krátké konce, že ani to by nebylo spontánní. Byl by někde nějaký plán na vytvoření monster procesů s těmito lidmi. Ty monster procesy a ti soudci v těch monster procesech by je odsoudili k trestu smrti. A byl by konceptuální plán to využít k upevnění moci nového systému, který by někdo připravil už dopředu. Nebylo by to spontánní, bylo by to zase připravené. Zase by to bylo připravené, zase někým zaplacené a jak se obávám, zase někým zvenku. Nikoliv z lidu, nikoliv z našeho přání, nikoliv z rozhodnutí národa, ale opět někoho zvenčí. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Veka. Já bych na začátek chtěl konštatovat, že už aj krajiny, které doteraz byly neutrálné, jako Čierna Hora, Makedónia a Južný Balkán, sa s celou vervou ženu, aby ich Európska únia prijala medzi svoje rady. To doložil summit minulý týždeň v Tývate v Čiernej Hore. To je jedna vec, ale na to by som sa nechcel spýtať. Ja by som sa chcel spýtať pána Veka na

0: na tančeky okolo vyjednávania z toho memoranda medzi USA a Iránom, pretože Trump rozpráva v štvrtok ráno, že ich zbombarduje a večer hovorí, že deal je na dosiahnutie, na 90% hotový. Myslíte si, pán Reka, že to bude strategická chyba Iránu, ak bude súhlasiť so zničením svojho jadrového materiálu a ukončením svojho jadrového programu? Ďakujem pekne.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. To, co předvádí Donald Trump, je, to už není proces řízení, to je v podstatě zaseknutá gramofonová deska, takový ten gramec na tu kliku s tou velkou, tam byla krystalka, že jo, a protože tam nebyl zesilovač, tak ta krystalka v podstatě přenášela ten zvuk do toho ozvučného tlampače, do toho velkého, že jo, takové ty staré gramofony s tím tlampačem velkým, a ten gramec, že jo, prostě se nějak roztočí jako šílený a prostě přenáší divné paskvily, divné zvuky, tak přesně tohleto teďka je Donald Trump. Zaseknutý gramec. On de facto nemá kontrolu nad tím, co provedl v Perském zálivu. Nemá nad tím kontrolu. Irán si diktuje podmínky. Američané se snaží tu situaci nějak vyřešit, nějak ustát, nějak důstojně. A Trumpovi přicházejí informace, že tohleto se Iránu nelíbí, tohleto se jim líbí, tohleto na tohle nepřistoupí, na tady to by mohli přistoupit. A postupně, jak přicházejí informace, tak on vždycky udělá nějaký projev a řekne, už to bude dneska podepsaný. Ještě to není podepsaný, budeme bombardovat. Za 6 hodin změní názor a řekne, právě se dostal informaci, že už je ta dohoda hotová, skoro je tam 99%. Potom přijde noc. A v noci americké stíhačky a nebo nějaké dělostřelectvo tam začne prostě ostřelovat nějaké lodě v Hormuzském průlivu a dopadají nějaké bomby na iránské pozice na pobřeží. Irán na to reaguje a vystřeluje rakety na americké základny na Blízkém východě ráno. Trump hrozí obrovskou válkou. Přijde oběd, přijdou informace, že se posunulo jednání, tak to se pozastaví. Přijde večer, mluví o dosažení dohody a přijde noc a znovu se bombarduje a ráno je to zase znovu jinak. Trump je zaseknutá deska. Od něho nedokážete vyčíst stav věcí a jaká je momentálně situace. Já se obávám, že to neví ani Pentagon v téhleté chvíli. To znamená otázka, jestli Irán přistoupí na nějaké zničení jaderného materiálu. Je to s velkým. Musel by za to, dovedu si představit, že by na to přistoupil za nějakých velice výhodných podmínek, nějakých bezpečnostních záruk, které by byly více rámcové, možná by za to přistoupil, kdyby dostal nějaké velké peníze, kdyby byly zrušeny sankce na Irán v plném rozsahu. A i tak si myslím, že prostě Irán by třeba řekl, že ten obohacený uran nechce zničit, ale předá ho nějaké třetí zemi do správy, do úzkovy a různě. Každopádně to, co říká Trump, že bylo dosaženo a že Spojené státy vyhrály a že jenom už se teď řeší, jak se to dojedná s Iránem, je prostě snaha prodat cinknuté zboží jako zcela nové, netknuté a nerozbalené. Takhle bych to přirovnal. Trump tohleto se snaží prodat zpackanou válku jako vítězství, kterého bylo dosaženo naprosto jasně a problém je v tom, že nikdo mu to nevěří, nevěří mu to ani Američané a z toho potom pramení ta snaha za každou cenu zachovat si nějakou prostě tvář. To znamená z pozice síly, my nemáme žádný problém, když Irán na to nepřistoupí, my ho vybombardujeme a podle toho, jak dostává nové informace, tak to potom ruší to rozhodnutí a se říká do dvou dnů, nebo do tří dnů, nebo do týdne bude podepsáno a tak dále a tak dále. Na tohleto Na tohle to nepřistupujte. Pak vy, že se nechcete zbláznit při poslechu zaseknuté desky z Trumpovy produkce. Takhle bych na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Zdravím pana Veka a všechny zúčastněné dnešního večera. Pane Veka, mám dotaz. Vy nemáte pocit, že to, co se děje na Blízkém východě, je hodně podobné tomu, co se dělo nebo ještě děje na Ukrajině? Nemyslíte si, že ten jmenovatel je stejný? Pak mám ještě jeden dotaz na vás, takový jiný. Proč pro Boha používáte do svých knih, řekla jsem všechny vaše knihy, zvínko poslední, proč používáte zdroje židovské? Není mi to jasné, nesedí mi to. Děkuji, pokud odpovíte.
2: No, jasně. No, podívejte se, co se týče tedy těch zdrojů, tak to jsou právě zdroje, které jsou neveřejné a kvůli tomu, že jsou neveřejné, tak v nich je spousta informací, které úmyslně a záměrně jsou neveřejné, to znamená, aby se lid nedozvěděl, kdo vládne, kdo rozhoduje, kdo řídí, kdo drží všechny kontrolní mechanismy řízení nad touto planetou. Pro v uvozovkách dobro lidu tohle to není nikde prezentováno, není to nikde psáno, nikde se to nedozvíte, proto je nutné ty informace publikovat. Z toho důvodu tady to tam je v těch knihách. No a co se týče toho prvního dotazu, jestli tam je souvislost, samozřejmě, že tam je souvislost, je to likvidace světového řízení Pax Americana, to, co probíhá na Ukrajině, probíhá v Perském zálivu. Donald Trump je toho součástí, takže samozřejmě tam je jasná souvislost. To je naprosto jisté. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všem, posluchačům Čech. Já se chci zeptat, pane Veka, takový nápad, jenom teďka Amerika, jak je mistrovství světa, velká akce, do toho bude Amerika slavit vlastně 250 let založení a není úplně vyloučený, že například týmy Ameriky a Iránu se potkají na to mistrovství. Nebyl by to optimální taková jako akce k například třeba k atentátu na Trumpa, k něčemu podobnému? Díky za odpověď.
1: Děkujeme.
2: No, podívejte se, já už jsem o tom před chvíli hovořil, o tom fotbale, o těch dvou týmech, které běhají na hřišti, že globalistická hra. Podívejte se, je to velká souvislost, protože je to šampionát konaný vlastně ve třech státech, Spojené státy, Kanada, Mexiko, Severní Amerika. Je to 250 let, že jo, od založení Spojených států, 1776, znamená je to 250. A je důležité, že vždycky při tady těch numerologických souvislostech mají, když vždycky globalisté snahu nějak se blízknout, nějak dát přesah, to znamená zobrazit nějaký přesah, dát nějaký symbol, vyslat nějaký symbol. A kdyby tam byla třeba taková konstelace, že by se setkali Spojené státy s Iránem a že jo, na fotbalovém utkání a teď třeba Američané by prohráli a Irán by vyhrál, byl by to velký přesah, mohutný přesah. Ale co se týče Trumpa, nějaký atentát přímo během fotbalového mistrovství. Já tomu moc nevěřím, protože globalisté se snaží mít všechny věci pod kontrolou a snaží se působit jako, nebo všechny jejich akce jsou modelované jako světový řád. Mají všechno pod kontrolou, všechno se řídí, nikde nejsou žádné neočekávanosti, nikde nejsou žádné problémy, my to všechno řídíme, my to všechno ovládáme, nejsou nikde žádné problémy, všechno je ažur, všechno je pod naší kontrolou na rozdíl od zbytku světa. Náš globalizovaný systém, který my tady vám představujeme, je naprosto dokonalý, je naprosto řízený. kdyby v rámci toho šampionátu tam došlo k atentátu, k nějakému výbuchu, explozi nebo nějaký ostřelovač by zastřelil prezidenta, znamenalo by to destrukci onoho renomé globalistu. Přičemž to není to vyloučené, že někdo se bude snažit globalistům zkazit jejich akci podobně jako Ukrajinci, když kazí Vladimíru Putinovi Světové ekonomické fórum v Petrohradu. To je, pozor, to je velký přesah. Opravdu se někdo může pokusit globalistům zkazit jejich svatostánek, světový fotbalový šampionát. Není to vyloučeno. Ten dotaz je správný, od posluchače je správný, je trefný a nemůže se vyloučit, že někdo, kdo se bude snažit uštědřit globalistům facku, že, protože jejich svatostánek, poškodit jejich jméno, že někdo to může provést. Bylo, no, samozřejmě, že by to bylo velké, protože Američanům by to zkazilo v podstatě a hlavně globalistům by to zkazilo jejich přednes, jejich schopnosti kontrolovat, organizovat takhle velké akce a takhle velké organizace. Protože pro globalisty je to svatostánek. A tím, že oni to hostí na území třech severoamerických států, tak de facto přebírají záštitu nad celou organizací všech těch tří států. Znamená, je to globalistická záštita. Pokud by někdo chtěl zaútočit proti téhleté věrchušce globalistické, tak by k tomu opravdu mohl použít některý z těch zápasů při návštěvě amerického prezidenta. Když bude hrát třeba americký tým někde s někým o něco, mohl by toho zneužít a využít. Není to úplně vyloučené. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, zdravím, já se zeptám, slyšíte mě dobře? Nebo to vypadává?
1: Ano, slyšíme.
5: Slyšíte dobře, výborně. Tak první dotaz, dotkli jsme se té šlechty. Tak já jsem nedávno slyšel poměrně hezké povídání o Lobkovicích, co to byly zač. To byli kolaboranti od prvopočátku až do dnes. Převlečkaváti, že Pávek jako je proti ním brídil. A oni teď mají nebo měli nějaký soud ve Štrasburku a nárokovali si nějaké zásadní majetky. A myslím, že probíhalo nějaké první jednání a tam jim to jako docela připadlo. A údajně teda měla teďka někdy, nevím jestli před tím dozadu, nevím jak dlouho, probíhat druhé, to nejzásadnější jednání. Na jeho základě teda mělo, pokud by teda to dopadlo pro ně, tak by to byla obrovská trhlina v těch pečetích toho, těch Benešových dekretů. Čili jestli pan VK nebo pan Vítek neví, jak dopadl tenhle ten zásadní soud. A pak ještě rychle druhý dotaz, teď tu, že se brutálně eskalovala situace mezi Iránem a Spojenými státama a Izrael vlastně mobilizoval 280 tisíc vojáků, míří tam prý B-52 na Střední východ, tak jestli ještě k tomuhle. Tak to je všechno a děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz. K tomu prvnímu, k těm Lobkovicům jsem nezaregistroval, takže jestli Vítek zaregistroval. A k tomu, co zase teď je s večerem... Dobře. A k tomu, co se děje teď s večerem, mluvil jsem o tom před chvílí, o Trumpovi, to znamená zadřená deska opět přeskočila několik stop přehrávaného nosiče a znovu jsme v takzvané válečné mazurce a znovu se bude bombardovat, to je naprosto normální, to je Trumpova zadřená deska. Netanyahu určitě řekl Trumpovi, hele, moc si nevyskakuj, nebo na tebe vytáhnu Epsteinovy spisy a půjdeš do pr. Chápete? A proto mobilizace 280 tisíc vojáků v Izraeli, bombardéry budou bombardovat Irán a Trump musí skopnout podpatky a musí poslouchat, protože když by neposlechl Benjamina Netanyahu, kdyby Bibi ho neposlechl, tak věci okolo Epsteina jdou ven. Jdou do americké televize, jdou do CNN, jdou do MSNBC, okamžitě by to tam bylo všechno. Všechno by tam bylo. To je realita. Dívejte se, Jeffrey Epstein byl agentem Mossadu. Všechno to, co natáčel, všechny ty VHS kazety, že jo, všech těch politiků, všechno to má k dispozici Mossad. Netanyahu má k dispozici všechny nahrávky s Trumpem. To, co tam dělali s těma lolitkama, s těma nezletilejma, že jo, ty gang party, jak tomu říkali, v tom letadle a tam na tom ostrově. Všechno to tam je na Trumpa a Trump teď zkrátka musí dělat to a musí skákat tak, jak Bibi bude pískat. To mě vůbec nepřekvapuje. To znamená, ještě dneska dopoledne to bylo o tom, že Trump tvrdil, že mírová dohoda skoro už je na podepsání, vidíte, a je večer a už je to se jinak. Už letí bombardéry, bude se bombardovat. Zkrátka Trump, zadřená deska, bez reakce, naprosto bez reakce, nemá smysl reagovat. Uvidíme, jak to dopadne, jak bude reagovat Irán. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, Nita do Slovenska. Já dnes večer je to velmi ťažké, veľa politiky zlého. Já bych som o ľuďoch a tento planete chtěla
1: povedať. My vám špatně rozumíme. Mluvte.
6: Ano?
1: My jsme špatně rozuměli.
6: Že dnešní večer je o ťažké politike. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
6: A já bych som sa chcela zase opýtať na celé ľudstvo na této planete. Teraz je rozumět?
1: No, ano, je.
6: Ano. Pán Veka, koncom minulého roka dvakrát po sebe dva týždne bolo v rámci odpovedí, ste spomenul, že aké by bolo ľudstvo, dal ste takú otázku, že aké by bolo ľudstvo, keby nás neovládali vyvolení Židia. A potom si povedal, že vy sa nad tým neodvážite ani zamyslieť nad tou odpoveďou. A mňa to vtedy veľmi zaujalo a nejak dodnes deň to mám v hlave. A mne to vychádza tak, že ľudia by boli takí istí, alebo možno ešte aj horší. A dala by som na to taký príklad mojich súdov, že pred viacerými rokmi im zomrela 17-18 ročná dcera na ulici, mladé dievča, dostalo porážku. Absolútne nikto, a bolo to vo večerných hodinách cez víkend, absolútne nikto jej neposkytol pomoc, nikto jej nezavolal záruku, absolútne nič. Dievčina tam padla, zomrela a keďže sme malé mesto Šala s Babišovým Duslom, sa to tu potom rozšírilo, že tí, ktorí videli, tak si poznamenali, že no je ožratá, preto sa vála na zemi. Ja si vždy spomeniem ako na takýto príklad, že no, vtedy to, som sa tragédia. Tu úplne zhrozila tým, že kam sme sa to dostali. Takže asi takéto je ľudstvo dnešné, nie?
1: Děkujeme za otázku.
6: Ďakujem pekne.
2: No, ja děkuji za otázku. No takhle, já jsem s tím přesahem, že jo, protože, že kdyby nebylo řízeno tedy pro GOS, tak to je jednoduché, já to ještě můžu zopakovat, pokud by lidstvo nebylo řízeno vyvoleným národem, tak by bylo řízeno nějakým jiným. Architekti by dali zprávu někomu jinému a ten systém řízení by potom běžel zase běžel podle nich. To znamená, stejně tak vyvoleným národem se mohli stát Arabové. Nebo vyvoleným národem mohli být Černoši ve Střední a Africe. Být řídícím nástrojem světa. Nebo to mohli být třeba Inuité v severní Kanadě. Nebo to mohli být Egypťané. Nebo to mohli být Indové. Že? Oni si mohli vybrat kohokoliv. Oni si vybrali právě je. Že? Takhle to dáme. My to nemusíme vůbec ani jako rozebírat, protože pouze konstatujeme systémy řízení světa tak, jak jsou nastavené teď. My nemůžeme teď jako přemýšlet, jak by to vypadalo, kdyby řídili třeba Indové, nebo kdyby Černoši třeba měli status vyvoleného národa, že nějaký černošský národ, někde třeba Tanzánci a podobně, by najednou prostě jako měli tady tu roli a ovládali by všechny centrální banky, všechna média, všechny farmaceutické společnosti, všechny potravinové společnosti, všechny mediální společnosti, ovládali by všechny soudy, ovládali by všechny politické systémy řízení na světě. Všude by byli černoši Tanzánci. Že? Tak bychom měli, žili bychom ve společnosti, že bychom řešili vyvolený národ Tanzánců. Ale my nežijeme v takovém světě. My žijeme ve světě, kde tito příslušníci vyvoleného národa, židovského národa, kontrolují všechny tyto procesy řízení. Kontrolují všechny banky, všechny velké korporace, kontrolují všechny potravinářské společnosti, všechny farmaceutické společnosti, všechny soudy, všechny parlamenty, všechny silové systémy, všechny zbrojní systémy, kontrolují všechno tohleto. Chápete? Úplně všechno. A proto, když chcete se dostat do systému řízení, musíte psát z těch zdrojů, z těch hebrejských zdrojů, to je ta paní, co se ptala předtím, proto je třeba přinášet informace z těch hebrejských zdrojů, protože ty jsou necenzurované. Na rozdíl od všech ostatních knih, těch ostatních národů, kterým se tak říká tím nepěkným slovem, že jo, tam někoho to prostě strašně irituje, ale oni to tak říkají, prostě jako ano, gojím, že? No, to, vlastně to je nepěkné označení, samozřejmě, že to je nepěkné označení, že? Znamená překladu jako dobytek, že? Hospodářský. No, takže to je nepěkné, jistě, ale zkrátka, to je systém tak, jak je nastavený tohoto světa. Takhle architekti tohoto světa si to tak nastavili. To znamená, dali správu nad tímto světem, zkrátka tomuto vyvolenému národu. Byl vyvolen, aby měl tuto správcovskou roli. Správcu. A oni, proto oni mají jako jediní komunikují se syndikátem. Oni jediní mají dovoleno zastupovat celou civilizaci této planety v kontaktu se syndikátem. Oni, nikdo jiný, jenom oni. Jo, takže na to je třeba se takhle dívat. No, musíme se pustit rychle do dalšího volajícího, takže pokud máme někoho dalšího.
1: Ano, volajícího máme na lince. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Marie, zdravím, pane VK, prosím vám. Vysvětlete mi, proč vy věříte těmhle nesmyslům o tom syndikátu, o tom, jak někdo nad námi je, nad touhle planetou, když sám vidíte, jak ji ničejí vnitřní lidé, ti Židé, kteří dneska okupují kterokoliv zemi si zamanou, Vys, Trump, Klonsko, cokoliv. Vždyť je to nesmysl. Vy píšete o jejich nesmyslech. Mě by zajímalo, jestli jim sám věříte. Děkuji za odpověď.
2: No, já děkuji za dotaz. Je mě jako, nevím, prostě paní má svůj pocit, já jí ho samozřejmě vyvracet nebudu. Ona odmítá vlastně si přiznat, kdo vlastně řídí tento svět. Samozřejmě vidí to jinak, takže já jí to vyvracet nebudu a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tuto chvíli volajícího nemáme, přestože vidím, že se někteří nemohou dovolat, tak já pro vás všechny zopakuji telefonní číslo, na které můžete volat své otázky. V podstatě to bude tak jedna, maximálně dvě otázky, a to na telefonní číslo 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete ještě telefonovat a my už máme prvního volajícího, který se dovolal po tomto avízu a já ho dávám rovnou do vysílání. Hezký večer, můžete se ptát, slyšíme vás.
7: Dobrý večer, zdravím všechny a moc děkuji za vysílání, za komentáře. Mně napadla taková věc před chvilečkou, pan VK říkal, že Trump musí poslouchat Bibiho a tak dále a tak dále. A teď mě tak napadlo, co by se stalo, kdyby najednou Trump si řekl, ale už je mi 80 nebo tak nějak tento věk, mám své za sebou, já už na to kašlu. Může se tohleto vůbec stát?
1: Děkujeme.
2: No, Já děkuji za dotaz.
8: On se snaží už kubat, ale prostě to nejde. Má tak dlouhý
2: prostě opratě. On se snaží škubat, ale problém je v tom, že on je příliš samolibej a aby prostě poškodil sám sebe a zničil prostě svoji auru, kterou budu jako velký spasitel, zachránce Ameriky a všechno, že by najednou prostě řekl, tak ať to na mě klidně publikujou, že jo, že jsem prostě s nějakýma nezletilejma tamhle se Pštajnem prostě skotačil před 30 lety a podobně. On podle všeho není sebevrah, není politický sebevrah, takže že by najednou prostě řekl já na to kašlu, tak on nemůže. On je skutečně na opratích a musí prostě táhnout tam tím směrem, jak prostě určí prostě Bibi, jak určí Mossad. A vidíme to ve všech krocích, které prostě dělá, které rozhoduje. Přijde večer, Bibi zmobilizuje 280 tisíc vojáků a Trump musí vyslat bombardéry B-52, musí napokon Bibiho vybombardovat nějaké pozice v Iránu. Nemůže říct ne. Že? Řekl by třeba v rámci mírového procesu, teď se nic bombardovat nebude, teď se jedná, teď se dohaduje mírový proces. Ne, není dovoleno. Bibi zmobilizuje, Bibi řekne, Trump musí poslat pomoc. Takhle to zkrátka je, takhle taková je realita. Takže pustíme se do dalšího volejcího.
1: Máme 7 minut do konce, bude to tedy zřejmě poslední volající, ale máme volajícího na lince, tak se ptám, jaká je vaše otázka.
9: Můžu?
1: Ano.
9: Tady je posluchač Libor. Já jsem se chtěl zeptat pana Vajka, jako velice zájmem vás poslouchám, ale před několika lety jsem viděl v televizi CTG, kdy ještě teda to bylo trošku lepší, že mluvili tam o tom koncentráku v Letech a jestli o tom náhodou něco nevíte. A tehdy právě říkali, že to patřilo rodině Schwarzenbergů. Tak by mě docela zajímalo, jednak teda, když začali odškodňovat ty pozůstalí nebo koho, jestli prostě se tím vlastně naše vláda nepřihlásila k tomu jako viníkem a prostě tohle to by mě zajímalo, jestli o tom něco nevíte, že tam údajně to patřilo rodině Schwarzenbergů. Děkuju, naschledanou.
1: Děkujeme.
2: No, tak tady tu kauzu nevím, jestli je to ta, která tenkrát byla vlastně v těch médiích. To byl ten na pozemcích, to byl
1: tábor.
2: To bylo na těch pozemcích u Písku. A tam to potom dokonce, bylo potom vykupovaný, stát to potom nějak vykupoval. To už je další kauza, to je další čas, to už si tak přesně nepamatuju. A jestli to je ta záminka toho, jako že nějaká vina někde. To bych vůbec jako nedával do souvislosti s druhou světovou válkou. Tohle to je něco jiného. To, že najednou šlechtické rody dostávají zpátky svoje věci, to je součást revanšismu. To je revanšistický proces. Revanšistický proces obnovuje nároky nejenom nacistů, ale i šlechty, dámy a pánové. To třeba si uvědomit. To není samonosný proces typu spustíme revanšismus v Evropě a o svá práva se začnou hlásit jenom nacisté původem tady odsaď z Německa. Ne. A nebo někdo by řekl jenom nacisté a sudeťáci. Ne. Revanšistický proces prochází celou Evropou. Znovu opakuji. O svá práva se hlásí nejenom sudeční Němci a němečtí nacisté, kteří si znovu své Velkoněmecko chtějí v podstatě realizovat v Evropě. Hlásí se i Poláci, polští nacionalisté, chtějí si realizovat své Velkopolsko v Evropě a na Haliči, na Ukrajině. Najednou se aktivizují Maďaři a chtějí své Velkouhersko a chtějí si realizovat své větší území na jihu Slovenska. Chápete? Ten proces a najednou Rusko se ozývá, že chce své území, ruské území na Ukrajině a překresluje se Ukrajina. To samé v té Sýrii, kde najednou Turecko chce své Velkoturecko. Azerbajdžán chce svůj velký Azerbajdžán, proto obsadil Náhorní Karabach. Izrael chce svůj velký Izrael a proto anektoval Golanské výšiny, proto chce anektovat Gazu a proto anektoval jih Sýrie. To znamená, revanšistické procesy jsou spuštěny v celé Evropě, dokonce i v Asii. A navrací svět do doby, kdy mocenské a velmocenské systémy vládly světu. A to se stane vždycky. A stane se to pokaždé, když spustíte proces revanšismu. Vracíte totiž takzvaný chronologický proces řízení, chronologie, vracíte zpátky, vytváříte proces anachronismu, obracíte čas jakoby na ruby a uplatňujete minulé procesy řízení na současnost. To znamená, vidíme to všude ve společnosti, to ten anachronismus vrací zpátky do hry mocenské nároky jednotlivých bývalých velkostátů v Evropě, které zanikly a najednou se znovu hlásí o slovo. A právě o to se hraje i v případě šlechtických rodů, protože i oni jsou součástí revanšistických procesů v Evropě. I oni, i ty šlechtické rody se najednou hlásí znovu ke slovu. Znovu chtějí zpátky své majetky. Znovu si chtějí realizovat své šlechtické velkorody, své velkopanství, své velkomajetky. Znovu jim soudy vycházejí vstříc. Znovu se to vrací. Chápete? Je to typický anachronistický proces, to znamená, kdykoliv spustíte proces revanšismu v nějakém prostoru, zasáhne všechny zúčastněné země. Ten revanšistický proces se začne prostě odehrávat na celém prostoru. Neomezuje se pouze jenom na německé nacisty, ale zasahuje i Polsko, zasahuje Maďarsko, zasahuje Rusko, zasahuje Blízký východ. Všechno tohleto se najednou obnovuje. Proto je třeba na to reagovat tak, že opravdu ty nároky, šlechtické nároky, jsou důsledkem o něch revanšistických procesů v Evropě, kterými jsme právě svědky. Takže máme 21.58. Jestli máme ještě někoho, tak ještě vezmeme posledního a bude poslední.
1: Perfektní. Tak tedy poslední poslucháč, poslední dotaz, ptejte se.
10: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli pan Bek ví o národním pohybu mimo ně. Protože to je to, co nás vyvede z toho otroctví politických stran.
2: No, dobře, já jsem asi neslyšel národní pohyb jako... národní pohyb...
1: Ještě jednou nám řekněte tu adresu.
10: www.czechoslovakia.cz anebo www.národní pohyb mimo ně dohromady. Bez
2: já děkuju za dotaz, ale bohužel tady o tom hnutí nebo o aktivistických organizacích já bohužel nic nevím, ty jména mi nic neříkají, takže neznám, nevím, takže bohužel k tomu se vyjádřit nemůžu. O pohyb mimo, jako mimo ně, jako to znamená mimo vyvolený národ, zřejmě to tak myšleno, nevím, nečetl jsem, neznám. Nevím, jak je to myšleno jazykově ani lingvisticky. Dobře. Takže to bylo všechno, protože k tomu se nedokážu vyjádřit. Takže se omlouvám. Takže to bylo všechno pro dnešek. Máme 22.00, takže doufám, že něco jste se dozvěděli, že jsme probrali to, co bylo třeba. Já děkuji tobě, Vítku, za moderování, Helence za pěkný písničky, no a samozřejmě všem posluchačům za to, že nás poslouchali, že doufám, že teda si najdete na na nás čas zase za týden, že jo, v pátek po 19.45 přineseme a probereme další témata z domova i ze světa. Užijte si teda fotbalové šílenství, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer, anebo když půjdete spát, tak dobrou noc.
8: A nebo jestli to bylo třeba Mimoňů, to jsme už známe k Mimoňi, ne? Nebo někdo z alternativy Mimoňi, že třeba jsou... No, nebudem no, to rozebírat radši. Já se s tebou VK taky rozloučím, měj se moc hezky, děkuju za vysílání, za krásné informace a úžasné vysílání po celé 2 hodiny. Tobě, Helenko, děkuju taky moc za vysílání. I vám, milí posluchači, jste nám volali, bylo vás dost a doufejme, že i přes prázdniny, které začínají, jsme teda dospěli, to je takové zajímavý úzus, že nic používáme slovo prázdniny, samozřejmě čas dovolený, ale používáme prázdniny, když dávno prázdniny nemáme, červenec, srpen, ale přesto v těch 2 měsících doufejme, že s námi vydržíte také, i když bude čas dovolených. Ta fluktuace posluchačka bude samozřejmě řidší, ale přesto doufejme, že vás bude dost. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, hezký večer, hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku a samozřejmě vám všem, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera.
11: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně v tom dnešním pořadu při rozhovorech s Išou. Pomalu se blížíme k prázdninám. No a já jsem rád, že si to uvědomujete a píšete nám témata, otázky, náměty, které bychom měli probrat, protože se toho děje hodně. No a vy jste zvědaví, protože máte spoustu zkušeností, tak je to dobře. Takže máme dneska spoustu námětů, takže vítám všechny, kteří právě teď posloucháte, no a vítám taky svého hosta, svého nejdéle sloužícího hosta, svého nejmilejšího hosta a svého nejhosta. Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne, mě tady vylezlo sluníčko, tak doufám, že i u vás je sluníčko při tom poslechu těho našeho už blížícího se předprázdninového měsíce, takže vrcholí nám tady pěkné počasí, vláká to ven a my si ještě budeme povídat, odpovídat na vaše dotazy, takže mějte hezký poslech.
0: No nám tady svítí od rána, víš, aspoň tady na Moravě, takže dneska je den plný slunce, no tak se to vylepšuje, teď jsem byl venku, je tam, oteplilo se tam, je tam úplně takový ten, jak bych to řekl, venku je 24 stupňů, je tam takový, to na tebe dejchne, to ještě nebylo před 3 hodinama, takže přišla nějaká ta teplá fronta. Dobré je, že co se týká fronty, tak zatím řešíme jenom počasí. Byť dneska jsem sledoval to nebe a to bylo neskutečný, ale neskutečný. Stříkají to v mnohem větších výškách, takže se to rozpadá trošku jiným způsobem, ale to nebe bylo neskutečně začárané a v podstatě to vytvářelo na té modré obloze mezi těma mráčkama, který tam pluli tak jako úplně svobodně, tak to vytvářelo takovou mlhu. Jako kdybys tam nafoukala do toho mlhu a bylo vidět, jak jsou to ty jednotlivé čmouhy, který jsou různě nakřížený. No, hnus. Takže bylo by dobré, kdyby se v Hormuzu to chvilku podrželi, aby neměli jak lítat a byl by klid. Pak se divíme, že to počasí je fakt zvláštní, dokáže být hned vedro, hned zima, prudký výkyvy. Je dobře, že prší, to ano, ale ty teplotní výkyvy teda nesvědčí vůbec nikomu, ani lidem, ani rostlinám. A to, co nám sypou na hlavu, že se nás to dotýká. Normální člověk by z toho musel omarodit. Tak, pojďme se podívat na to, jak to vypadá s svátkem. Dneska slaví svůj svátek Zbyňkové. No. Jméno Zbyněk je dle svého významu plné hněvu, skrývá však také šlechetnost. A urozený původ ve středověku totiž jméno Zbyněk s oblibou nosili rytíři. Mezi nositeli jména najdeme filmového režiséra a scénáristu Zbyňka Brynicha, také básníka a psychologa Zbyňka Havlíčka, spisovatele Zbyňka Kovandu, nebo hudebního skladatele a dirigenta Zbyňka Přecechtěla. Jméno náleží také k básníkovi, prozaikovi a filozofovi, který si říkal Egon Bondy, vlastním jménem byl Zbyněk Fischer. Stejné jméno nosí i jeho syn, literární vědec a básník Zbyněk Fischer. K současným nositelům jména patří také český zpěvák Zbyněk Drda, herec, tanečník a zpěvák Zbyněk Fritz, dále architekt Zbyněk Tichý, sochař Zbyněk Runcík nebo malíř a sochař Zbyněk Sekal. Já je vůbec neznám, ty lidi. Mužské křestní jméno Zbyněk má slovanský původ. Vzniklo jako odvozenina jména Zbyhněv, Stejně jako Zbihněv se jméno Zbiněk vykládá jako ten, komu zbývá hněv. Posilující hněv anebo hněvající se. No, nedivím se, že atmosféra ve společnosti je leckdy hustá, protože Zbiňků je 13 240. 13 240 nahněvaných Zbiňků. Je to 62. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No, tak milí Zbiňkové, my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování a také obdarování. Vy, kteří znáte nějakého Zbiňka, tak mu nezapomeňte popřát, protože když mu popřejete, uděláte mu radost. A radost mu prodlouží život. Tak to jsou Zbiňkové. Znal jsem jednoho Zbiňka a to bylo fakt stělesněné zlo. Křiváček, lhář, podvodník a zloděj. Den afrického dítěte mimochodem také je. Další z mnoha mezinárodních dnů týkajících se dětí a jejich práv a potřeb je Den afrického dítěte. Musíme brát na vědomí, že stále některé děti v rozvojových zemích umírají na podvýživu, žijí ve velké chudobě. No, já bych spíš chtěl, kdyby ti, kterých se to týká, no tak, aby konali, aby toto se vymítilo. To znamená, kdyby byli vyhnáni všichni ti zlotřilci, zloději a novodobí otrokáři, kteří si tam v těch zemích stále dělají kolonie, přestože oficiálně to kolonie nejsou, tak když se tam takhle chovají, tak by v té Africe bylo mnohem lépe. A místo toho, aby jsme těm dětem tady jako se na ně vzpomněli s nějakým dnem, tak by se třeba mohli najíst. No. Třeba by mohli mít lepší životní úroveň. No, protože i když jsou to černé děti, tak a teď někdo říká, když oni se množí jako kobylky. No, v prostředí, kde je vysoká úmrtnost těch dětí, tak to prostě příroda tak zařídí, aby těch dětí se rodilo hodně, aby nějakým způsobem ta společnost jako se rozvíjela co do potřeb a toho, co potřebuje třeba jak zajistit ve stáří. Se bych tady nerozděloval, tak jak se to někdy snaží někteří Gatesové a další, že když ty děti jsou tam a je jich tam hodně, tak na nich budeme páchat nějaký zvěrstva, nějaký pokusy, jak na zvířatech. Místo těch keců okolo afrického dne by mohli toto začít někdo realizovat a opravdu těm dětem nastolit lepší podmínky. Vedle toho máme další významný den, takže už to není jenom den afrického dítěte, ale pak tady máme den, který, nevím, ve mně zbuzuje fakt jenom úsměv. Evropský den židovské kultury nám připomíná historii židovské kultury. To by blbec nenapsal, kdyby ho dloubali vidlema do očí. Obvykle je tento den spojen s mnoha akcemi. V České republice bývá otevřeno mnoho synagog, doprovodné akce jsou na hřbitovech a dalších židovských památkách. Takže Evropa, pochopitelně, která dala vzniknout a vytvořila podmínky legislativou, vytvořila podmínky pro to, aby mohl vzniknout židovský stát, který nám prezentuje, jak se odměňuje všem okolo sebe svou agresivitou, tak to je výsledek toho, když se řeknu příliš nevhodným způsobem začne protěžovat nějaký, to nebyl národ, že jo, nějaké etnikum, by se dalo říct, protože víme, že to, co první přijala první republika, byl zákon o národnostních menšinách, protože do té doby Židé byli pouze a jedině byli uživatelé židovského náboženství. Čili byla to náboženská záležitost, nikoli národní. Národ, národnostní menšina, která nemá pochopitelně svůj, jak bych to řekl, která nemá svoji zemi, nemá svůj stát, v tu dobu se bavíme o státu, no tak, že jo, nemůže být menšinou. Jedině, když ta menšina někam patří, tím si nastartovali a udělali si předpolí právě na to, aby vyvraždili, koho potkali a udělali si ten svůj židovský stát, který začali rozšiřovat na úkor Palestinců. Vidíme to dodnes, jak jsou satanisticky naladění a jakou paseku okolo sebe páchají. Tak, jsem se išel, trošku musel rozhovořit o tom. No tak doufám, že to nebylo zdlouhavé a nebylo to protivné. Tak. Co ty, Išo? Jak pak ty jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli? Halo. Halo, Išo? Já mi vypadla. Tak ji zavoláme.
1: Halo, slyšíme se.
0: Halo, už se slyšíme, mě se to tady nějak vyplo, nebo co? Tak jsem to
1: se
0: tady...
1: ti tam strojně vyskočilo, že tam je nějaká chyba v přenosu a chvíli to tam bylo a pak to vypadlo.
0: Ono se to vlastně vyplo, takže já jsem tady jako dotázal, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli.
1: No jo, tak já jsem, ale zase prosím tě, já jsem neslyšela ten další významný den, jak se okomentovala, ale to nevadí.
0: No,
1: jak jsem se měla,
0: den židovské kultury v Evropě, evropský den židovské kultury, tak jak jsem to mohl okomentovat, to víš, lásky plně.
1: Dobře, jak jsem se měla, prosím tě, pořád stejně. Občas ještě pořád, jako mám takový ty záchvaty toho úklidu, tak... Lezu tady po štokrdlatech a lezu tady jako kam došáhnu, že jo? A pak umírám, protože si zbytečně všechno namůžu a pak se tady zase nemůžu hejvat, takže to mám takový nahoru dolů. Do toho nebylo pěkný počasí, tak to bylo takový jako, víš, jako smutný takový. I když chápu, že tam, kde je potřeba, to mě jako nevadí, že prší, protože opravdu ta půda je strašně moc vyschla a pokud chceme mít nějakou úrodu, tak ten déšť je tady na místě. Spíš bylo velká zima na to, že tady je už téměř polovina června. Takže já to mám pořád stejný. Do toho nějakým způsobem prostě se teď zmnožilo množství žádostí o přetestování, o řešení různých problémů, nějaké informace nebo takové věci, jakože se lidičkám něco děje, oni si s tím nevědí rady. Souvisí to vlastně s tím, o čem se tady už v poslední době dost dlouho bavíme. Takže někteří jsou z toho překvapeni, někteří nevědí, jak si s tím poradit dál. To teď jako jsem docela hodně vytížená. Do toho teda jsme ve finiši, takže se tam aktivuje velká spousta různých kódů, které je potřeba dotáhnout do konce. No a tak ten čas docela utíká. Nějak mám pocit, že se to i třeba zrychlilo, protože jednu dobu jsem říkala, že si vybavíš, že ty dny jsou nějak opravdu hodně dlouhý. A teď mám trošku pocit, že se to jakoby... Buď jsme si na to zvykli, což je možný, a nebo zase se to určitým způsobem jakoby lehce zrychlilo. To nevím, to už jsem neskoumala. Ale v každém případě to... ty turbulence, které jsou v těch energetických prostorách, jsou opravdu tedy rychlý, náhle vznikající, rychle odeznívající a ta situace na bojišti, jak se říká, se mění minutu od minuty. Takže stále jsme nějakým způsobem vtahování do toho děje, kdy je to či ono potřeba vyřešit, to či ono zadat, to či ono odstranit, tedy aktivovat, anulovat a podobně. Takže práce je dost, myslím si, že hlavně toho, co se týká toho kývání, tak značně přibylo. Zkonstatovali jsme obě dvě s Vandou, že tak, jak to jednu chvíli vypadalo, že ubývá a za chvilku nebude do čeho píchnout, tak náhle nastal zvrat. A ty kývací doby se nám zase prodlužují a v podstatě jsou plný různých informací a hlavně, jak říkám, kódování a řešení, co je kde třeba vypnout a co je kde třeba zapečetit. Protože jestli si posluchači vybaví, říkali jsme si, že vlastně ty páry, ty dvojice, ty lidičky, kteří zestupují, prochází tou obrovskou katarámříškou, těmi centry, kterých tam je 15 a musí projít všichni, kde se tam vymění

0: vrat, těch posledních vrat se jdou úplně všichni, tak nastane ta chvíle, kdy vlastně bude moct být sestup definitivně potvrzen jako spuštěný a ta mise, která vlastně k tomu cíli byla směřována, tak víceméně je hotová. Došli jsme tam, kam jsme měli, splnili jsme, co jsme splnit měli. Zatím to tak vypadá, že už tam dalšího není. A že tedy jen co se tam všichni sejdeme, tak tam všichni skočíme a vlezeme do těch vrat. Takže to je takový to, co já tady celý týden vlastně řeším.
1: Jsi teda měla jako poznámky, že ten den jako a tak dál, jak to nechce běžet a najednou šup, vidíš to? To je o tom, jak
0: je
1: hodně
0: tě
1: nechají odpočívat, jak hodně tě nechají odpočívat před tím, než tě zase zaměstnají pořádně, takže to je nahoru dolů. Tak důležité je, že se koná, že se pracuje, že se posouváme, že se přibližujeme a že se vzdalujeme od toho, co vůbec nebylo hezké. Tak mám tady reakci. Krásný dníček 26.4.2026. Som v jednom momentě napočítala 13 čiar v různom štádiu rozptylu. Před cirka týždňom na otočku 360 stupňů 7 pozdravů. A pozor, při dobré vůli jsem tam viděla různé geometrické obrazce. S pozdravou paní Dáša. Tak dělají to satanisti, tak mají plán a snaží se ještě na poslední chvíli něco zvrátit, něco prostě tady, no, otravujou. Otravujou nám život. No ale pochopitelně já se spíš nad tím pozastavuju, že to jakoby nikoho to netrápí z těch lékařů, činitelů, hygienických stanic. Nikdo se nevydá tou cestou zkoumat, tyjo, co to je, jako jo, protože oni už to dávno přiznali. Oficiálně to přiznali, že to dělají, že aerosolují. To není o tom, jestli to je nebo není pravda. To je prostě jima přiznaná záležitost. Ale že se nikdo neptá na škodlivost těchto věcí. To je právě zajímavé. Není žalobce, není soudce. Já jsem zvědav, kdy toto nějakým způsobem praskne. Protože dělají to vojáci a bez jakékoliv kontroly civilních orgánů, když se nad tím zamyslíte, tak je to jenom otázka toho, kdy tam někdo pustí něco opravdu hodně jedovatého. Kdo ví, jaký mají záměr? Podstatné je, že mi odtaď fakt už brzy nebudem tady muset pobývat, tak jsem to chtěl říct. No. Mám tady nějaké mailíky, co jsme dostali, tak bych s dovolením se jal přečíst. Začneme od Roberta. Potrénujeme slovenčinu, hej? Dobrý deň prajem pani Iša a pán Peter a dobrý deň aj všetkým poslucháčom. S mojím pravým vyšším ja sme sa rozhodli, že vám ešte pred letnou pauzou niečo napíšeme a pokračovať budeme po letnej prestávke. Inak áno, počúvame vás pravidelne na ostro a aj zo záznamu. Tak, pojďme na to. Za prvé, pravé vyššie ja, ako už vieme, tak sme to vlastne my. Venujme chvíľku aj komunikácii sami so sebou. Opýtajte sa pravého vyššieho ja, či je už tiež na 100% pripravené na vzostup, či už má tiež svoj nový evolučný plán pripravený a odsúhlasený. Je to dôležité vedieť, lebo popri tom sa dozviete aj napríklad, že v novou vesmíru

0: respektive v akvaferioně, už nebudete mať toto právě vyšší já, vyšší já. Ono bude těž součástí vyššího pravého vyššího já, které jste těž vy. Za druhé, každý originál s vypracovaným a schváleným evolučním plánem je už od reality tu a teraz odpojený. Spojení s touto realitou je už bezpredmetné. Spojení mezi realitou tu a teraz a originálem je už len cez pravé vyšší já. Originál už má svůj vlastní evoluční plán, tak se touto realitou už nebude zaťažovat. Všetko, čo v realitě tu a teraz zažijeme, už jde priamo len do záznamů. Za třetí bardo, které jsme aj my navštěvovali, je už prázdné. Všetky formy bytia jsou už transformované v dušiach a tě zase následně v duchoch a avataroch. Vzniklo ale nové bardo a to je pro bytosti, které čakají na prvé inkarnácie do kristovských těl, v úvozovkách zvieracie vedomia. Například, z tohto nového bardo sa ale vedomia budou inkarnovat len v harmonickom univerze 2. Za čtvrté, toto je tiež dost důležité v našich origináloch, jsou vedomia, které přišly nevedomky a mnohé ještě aj teraz nevedí, a kde je sever. Treba požiadať a povolit pravému vyššímu já, aby s nimi začalo pracovat. Všetci posluchači už vedia, o čo tu ide. Azur, kryštál, katara, mliečka, tak dál. Opýtajte sa svojho pravého vyššieho já, či je to možné, bez karmického zaťaženia, ale malo by byť. U mňa to bolo možné, týmto sa dosť urýchlí evolučný proces. Za piaté, karma z bardo prišli vedomia, ktoré ešte boli karmicky zaťažené a nestihli si karmu odpracovať. Odpracováva sa karma už len ku kristovským bytostiam. Požiadať a povoliť pravému vyššiemu ja, že ak treba, tak v realite tu a teraz poskytujete svoju tu prítomnú formu života, aby riešenie odpracovania karmy prebehlo a možno aj sa aj vy stretnete s niekým, koho ste v živote nevideli. Je to úžasné pracovať sám so sebou. Sám sebe pánom. Žiadna únia, žiadna vláda, mimovládky, len sám so sebou. Krásné a príjemné celé leto vám všetkým prajem, Robert. No, já bych to vzal asi jedno po druhém, abychom se tomu pověnovali. Pravé vyšší já, ako už víme, tak jsme to vlastně my. Venujme chvílku a i komunikaci sami se sebou. Opýtajte se pravého vyššího já, či je už tiež na 100% pripravené na vzostup, či už má tiež svoj nový evolučný plán pripravený a odsúhlasený. Je to dôležité vedieť, lebo popri tom sa dozviete aj napríklad, že v novovesmíre, respektíve akvaferióne, už nebudete mať toto pravé vyššie ja. Ono bude tiež súčasťou vyššieho pravého vyššieho ja, ktoré ste tiež vy. Tak, Išo, k tomuto bodu, jestli můžeme.
1: No.
0: Takhle obecně, já bych jenom, promiň, ještě děkujeme Robertovi, že tady jinými slovy trošku popsal to, vlastně, o čem tady mluvíme, a že přinesl to svědectví těch všech záležitostí, o kterých jsme tady mluvili. Tak pojďme to rozebrat.
1: No, to je právě dobře, protože tam, kde lidé pracují a chodí jim informace, tak podle toho, co nám sdělují, a my to potom teda předáváme dál, je prostě vidět, že každé to vyšší já hovoří svým vlastním jazykem, nebo má určitý svůj vlastní vyjadřovací způsob. Takže totéž je řečeno mnoha různými způsoby a pořád je to totéž. Takže víme, že jsme si říkali, že plně vědomá bytost je bytost, která vlastně je sama sobě vyšším já. protože vlastně ten vývoj pořád pokračuje dál a dál, až když tedy skončí ta část toho vzdělávání se a evolučního vývoje v té úrovni avatar, rýši, pak přijde stvořitel a pak vlastně ta bytost ještě dál pokračuje v tom navyšování těch vibrací a stoupá po těch schůdkách nahoru. A vždycky má zhruba o úroveň výš, je to tak většinou, k dispozici informace, ze kterých může čerpat. A jak si ku pomoci a k poradě jemu právě to informační pole, jemu právě ta vyšší úroveň sám sebe, protože ta vyšší úroveň sám sebe jednak vidí, jaké má ještě nějaké úkoly před sebou, vidí do vyšších úrovní, kde lze čerpat další informace právě třeba k řešení těch problémů nebo těch úkolů, který tedy ten dotyčný má nějakým způsobem naplnit. Takže pořád je někdo k dispozici a jsme to zase pořád jenom my, jenom ve vyšší úrovni. Jo, vždycky páťákovi radí šesták, šesťákovi radí sedmák, sedmákovi osmák a tak dále. Takže úplně stejným způsobem to probíhá u kristovských bytostí, kdy tedy od duše, harmonické univerzum 2, pak jsou tady duchové, pak jsou tady avataři. Avataři se skládají do rýšiho a rýšiové vytváří stvořitele. A ty stvořitelé zase dál se skládají do centrálních zdrojů, do planet a do různých dalších potřebných bytostí a prostě navyšuje se jejich úroveň zase díky tomu, že mají ku pomoci někoho s dosahem do vyšších úrovní. Vždycky je tam někdo. Jo? Takže proto máme stále k dispozici už od té chvíle, kdy se stáváme plně vědomou bytostí, sami sebe jako vyšší já. Není to totéž, jako když se ptáte, koho mám na kyvadle. Ano, připojené vyšší já znamená, že jsem to já někam napojený do nějakého informačního pole, kam mám přístup, kde mám ten svůj základní archiv, kde mám ty informace o sobě nějakým způsobem soustředěné. Tak to je vyšší já, které se tam může pro ty informace dojít. A zároveň na kyvadle nemusí toto vyšší já být, ale může tam být bytost, která třeba přichází a žádá o pomoc, může přijít, může žádat o nějakou odpověď, může žádat, dejme tomu, nebo může přijít s tím, že je potřeba něco vyřešit a ty teďkon človíčku se teda postarají o to, aby si ty informace zpřístupnil. Jo, takže přes vyšší já vlastně vyšší já koukne do toho archivu a je potom možné zrealizovat ten úkol, který je zadán. A je to tedy buď sám sebe, protože si tam šahnu pro informace, anebo přes bytost, kterou mám na kyvadle, se kterou můžu mluvit a která mi vlastně říká, co by ode mě potřebovala. Často jsou to bytosti, které si přicházely, teď už jich je míň, přicházely o radu, přicházely o pomoc, že je tam něco, s čím si nevědí rady, nebo je tam něco, kam svoji úrovni nedosáhnou, takže přišli požádat o to, abychom třeba zjistili, co se děje, kde se děje, proč se děje, jak se děje, jestli můžeme pomoci, protože třeba nedokázali vyhledat nějakou příčinu toho svého problému nebo toho, co řešili. Takže to, kdo je na kyvadle, nemusí být vždycky vyšší já. Víme, že vyšší já tedy jsme my, připojení na naše vlastní informační pole, na svůj vlastní informační archiv. A na to kyvadlo nám může právě přicházet někdo ku pomoci nebo pro pomoc. Já si myslím, že takhle to úplně stačí, je to úplně nejjednodušší, je to k pochopení. Není to složité.
0: Píše Dana, absolutně nerozumím, nechápu, jak sama sobě můžu být ještě bytostí, která dělá právě vyšší já.
1: No, protože chodí do archivu a v tom archivu si to sama najde, ne?
0: No, nám je to jasný, ale tady posluchači s tím trošku někteří asi budou mít bramboračku. Jak můžou sami sobě dělat právě vyšší já? Rozumíš?
1: Jako to je na mě, jo?
0: To je otázka, jestli to chceš zodpovědět.
1: Aha, já to začnu a ty to můžeš tak dokončit nebo přesat. No, sám sobě vyšším já, berme to tak, že mnoho věcí, které se kolem nás dějí, zvláště teď v této době, naším chápáním nejsme schopní pobrat. Prostě nejsme schopní, nemáme na to schopnosti, nemáme na to možnosti, protože ty věci jsou prostě podřízeny jiným, dalo by se říct, jiným principům fungování. A my tomu jakoby nerozumíme, ale určitě rozumíme tomu, že jsem vysokoškolský vzdělaný člověk, mám svůj osobní archiv, kde je o mně všechno napsané. Jenomže já do toho archivu nemůžu, tak já tam pošlu něco ze sebe, tu bytost, která je u mě v tom fyzickém těle, ať je to teda, buď Rishi nebo avatar, to vědomí tam pošlu, ať se jde podívat, co mám dělat, jak mám situaci řešit, co se vlastně děje. Hledám odpověď na něco, na co se ptám. Tak to je to naše vyšší já, které se tam jde podívat. A protože to vyšší já nemá fyzické tělo, tak jako není fyzický ten archív, tak tam nemůžeme nakráčet v tom našem fyzickém těle, protože tam to je v jiném prostoru, v jiném rozměru, dalo by se říct. V tom neviditelném světě za oponou, tak my se tam v tom našem fyzickém těle vypravit nemůžeme, ale naše vědomí tam poslat můžeme, protože pokud máte v pořádku DNA vlákna, a víte, že jsme si říkali, že DNA vlákna fungují jakoby nějaké klíče, které nám odemknou dveře té místnosti, kam si jdeme pro ty informace. A tou místností jsou čakry, tedy informační pole, kde tam je všude zapsáno, co jsme kdy a jak si tvořili, netvořili, chovali jsme se, nechovali jsme se, pracujeme, nepracujeme a podobně. Takže protože si tam nemůžeme dojít fyzicky, protože tyto archivy nejsou ve fyzickém světě, jsou v tom světě za oponou, tak tam musí jít někdo. Toto fyzické tělo sice má v nižší úrovni, ale v té vyšší úrovni je to prostě vědomí, který si tam dojde, vyhledá, co je potřeba a přijde vám to říct. Ale aby ta úroveň, abyste dostala ty informace, co pro vás nejsrozumitelnější, tak tam, kde bytost, která je o něco výš, o něco vzdělanější než jste vy, ale musí být zase na úrovni tak, aby to, co vám řekne, aby jsme byli schopni chápat. Protože těžko budete prvňáčkovi ve škole vysvětlovat nějaké téma, které se učí v 9. třídě. Ono to by tomu dítě nerozumělo. Takže je potřeba právě srozumitelným způsobem v rámci schopností chápání daného člověka nebo dané bytosti ty informace sehnat, doručit a dát k dispozici. A protože nemůžeme fyzicky, tak tam posíláme naše vědomí, protože, jak jsem řekla, klíček těm archivům a ty archivy samotné jsou součástí toho, co jsme si nedávno říkali, že je třeba řešit. Záznamy, mřížka, azur krystal, genetika, vlákna DNA, co by klíče otevírající a zpřístupňující informace a čakry, které jsou k informačními poli, do kterých se můžeme jít podívat a najít tam informaci, kterou potřebujeme. Případně to vědomí se může ještě jít otázat vyšších úrovní, pokud nebude schopné najít informaci tam, kam přináležíte svoji, dalo by se říct, vibrační úrovní. Takže to chápání, to si, proto já se to snažím nějakým způsobem vysvětlovat příměry, které jsme schopni pochopit na těch dětičkách, na těch školácích, na tom, že prostě ten prvňák nechápe to, co se děje v 10. třídě nebo na gymplu, protože prostě ještě nemá zpracovaná všechna témata, co se týče učení. No a to všechno se vlastně odehrává, nebo většina toho se odehrává za tou oponou v tom neviditelném světě, překlápí se to potom do toho světa hmotného, kdy to potom zrealizujeme, protože ve hmotě vlastně prožíváme ten svůj evoluční vývoj, takže tam se to v tom světě, kde není hmota, tam si to přesto vyšíjá. Dozvíme, získáme informace, co s tím, a v tomto hmotném světě, ve fyzickém těle, to potom zrealizujeme. Snažím se to vysvětlovat, ale nesnažte se to pochopit, protože ty věci, kdybyste věděli, co všechno se dá zažít, co všechno prostě je reálné, tak my jsme byli všichni blázinci. My jsme jim to tam všecko zavalili těma našema pocitama, až bychom si to sdělovali, co se komu kdy stalo neuvěřitelného, protože my na to nejsme zvyklí, my nejsme schopni chápat ty procesy, které se dějou v těch vyšších úrovních. A jak to vůbec, mimo tu naši realitu, jak to tam vůbec vypadá a funguje. Takže nesnažte se to pochopit, snažte se to teda nějakým způsobem uchopit tak, jak to říkám já na tom příkladu těch, dejme tomu, školáků, vysokoškoláků a podobně, jak to je, že to je prostě záležitost, kterou momentálně nedokážeme úplně nějakým způsobem rozlousknout, dalo by se říct, abychom to třeba viděli, jak to probíhá, nebo aby jsme si tam došli se na to kouknout momentálně, a on to asi nikdy nepůjde, nebo možná někdy půjde, ale až budeme v mnohem a mnohem vyšších úrovních, než jsme teďkon. Jsme na začátku. Jsme úplně dole, jsme skoro ve sklepě, dalo by se říct. A odtamtud teprve stoupáme nahoru do těch vyšších úrovní, a tam teprve hodně věcí s postupem času začneme chápat. Ne všechno, protože pořád jsou tam nějaké záležitosti, které asi těžko budeme chápat ve vyšších úrovních, ale prostě musíme se tam k tomu dopracovat, abychom to byli schopni pobrat.
0: Dobře, tak já se pokusím se k tomu taky vyjádřit. Bavíme se o plně vědomé bytosti. Kdo je plně vědomá bytost? Plně vědomá bytost má 15 DNA vláken, 15 čaker, má je zapojené do těch zdířek v uvozovkách, to znamená, že má aktivované, aby tekly možné informace po těchto propojeních. Tak, když je plně vědomá bytost, tak to znamená, že je to třeba ten avatar, který se šel učit do hmoty, a tak on se rozdělí na 14 duchů a ty duchové se okamžitě rozdělí každý na 14 duší, tedy dostává se do toho bodu obratu, jak se říká. Přirozené a organické je, že bod obratu nesmí být jaksi hloubš v té hmotě, než v druhém harmonickém univerzu. Říkali jsme si, že harmonické univerzum 1, kde jsme se předtím nalezali, bylo nějaké řešení vynucené okolnostmi a vůbec to nebylo správně. Takže za normálních okolností bod obratu, tam, kde duše startují svůj evoluční jaksi vzestup, čili učení se, vzdělávání v té hmotě, tak začínají v harmonickém univerzu 2. Jenže když se ten avatar rozdělil do těch duchů 14, tak si o úroveň níž, protože víme, že avataři jsou v harmonickém univerzu 4, takže duchové, kteří tam byli jenom proto, aby se rozdělili, operují v harmonickém univerzu 3 a rozdělili se na ty duše. Oni si nechali otisk, nechali si to svoje tělo, které vlastně tam na ně čeká, ale není fyzické. Ono to tělo tam je pouze v podobě předloh. O tom jsme tady už také hodněkrát mluvili. To znamená, že nechá tam po sobě otisk, jo? Nechá tam po sobě, dejme tomu, nechá si tam předlohu, podle které až dosáhne všech těch lekcí v úrovni duše, tak do tohoto těla, podle těchto předloh, se potom naskládá těch 14 vzdělaných duší, které vytvoří jednoho ducha. Všechny odloží svoje hmotné tělo, čili svoje fyzické tělo, odloží v té úrovni harmonického univerza 2. Ono se to tělo se rozpustí na tu energii primární, to znamená, že jak z té energie bylo vytvořeno, tak se zase rozpustí. 14 bytostí na úrovni vědomí teda. To znamená, že to je 14x14.
1: 196
0: duší. To znamená, že 98 jich je ženského principu, nebo ještě možná to říkám špatně. 98, ne, jich je ženského principu, 98 jich je mužského principu. Nalezou do 14 fyzických těl, které se ve chvíli, kdy vstoupí do té reality, která se pro ně vytvoří, úplně stejně jako pro nás se tady vytvoří nová realita, tak při tom jejich zestupu se to bude tvořit úplně stejně. To znamená, oni tam mají předlohy, mají tam všechno, naskládají se tam, jak do autobusu, tam nalezou, každá přinese nějakou to vzdělání a vytvoří jednoho ducha. Až odjedou tu misi, až udělají všechno vzdělávání se v podobě těch duchů, tak se zase poskládají do toho avatara. To znamená, zase to bude těch 14 duchů, kteří si vlezou do toho jednoho avatara. A v každém duchu je 14 duší. Tak to jenom připomínám tu dělbu. Ale když je to plně vědomá bytost, tak v úrovni té duše má průkazku do knihovny. Tu průkazku do té knihovny má až do, a může chodit do knihoven až do harmonického univerza 4. Ale nechodí. Protože ta duše, jak ty jsi říkala, že to je prvňáček, se učí třeba násobilku. A paní učitelka, to je ta lekce, učí toho prvňáčka, jak to je, když se násobí 2x2. A teď si představte, že ten prvňáček by nešel do té správné knihovny, které rozumí, ale šel by třeba do té knihovny toho avatara a přinesl by si odpověď, to jsou 2x2. Co to je? To jsem nikdy neviděl. Jak tomu mám rozumět? K tomu nemám žádné informace, co si mám pod tím představit. 2x2, co to je? Ale paní učitelka vysvětlí trpělivě tomu prvňáčkovi, že to jsou 2 jablíčka vlastně plus 2 jablíčka, takže když si dám 2 jablíčka na jednu hromádku a 2 jablíčka na druhou hromádku a znásobím to, tak mám každý jablíčko 2x a jsou to 4. A už to rozumí ten prvňáček. Takhle nějak bych připodobnil to, jak ty vysvětluješ tu záležitost s úrovní informací, pro které si to vyšší já chodí. A u vědomé bytosti je to o tom, že vlastně to vědomí, které se celé nerozdělilo, úplně se nerozdělilo, to je ten originál té bytosti, do těch samfůrků, do těch duší, tak to je vlastně to vědomí, které slouží každé té duši z těch 14 slouží jako pravé vyšší já. Čili kterákoliv, a teď můžou překotně křičet, že jo, v té třídě, já chci vidět tohle, já chci vidět tamto, musí je umět obsloužit a chodí pro informace pouze do úrovně o jednu výš, třeba do knihoven v tom harmonickém univerzu 3, kde je jednoduchým způsobem to 2x2 vysvětleno. Proto se obsluhuje samo, protože ono ví, kam má jít a má jako plně vědomá bytost, protože prošla celou krystalovou mřížkou, všema centrama, tak v podstatě má přístup do všech knihoven, ale chodí jenom do té správné. Když se ty duše naučí, jsou vzdělané, mají všechny lekce, mají témata zpracovaná, se kterými šli do té hmoty se vzdělávat, tak se stanou při dalším vzestupu tím duchem a mají ty svoje evoluční vývojové plány, to jsou ta témata, ty úkoly, ta zadání, které mají umět zpracovat, mají si zažít na ně řešení. Celé to je o zažití a zautomatizování přístupu k daným situacím, k daným lekcím, k daným potřebám a požadavkům naučit se to či ono, protože to je potřeba dostat tak do krve, že v úrovni Rishiho, kde už nejsou fyzická těla v harmonickém univerzu 5, jsou tam, dejme tomu, ta poziční nebo ta obalová těla, jak jsem to už jednou vysvětloval, ale fyzické tělo tam není, není tam hmota, není tam čas a všecko kmitá a vibruje na tak vysokých vibracích, že všecko se děje, veškeré rozhodování se děje rychlostí myšlenky. Může to tak být, protože v té hmotě, kde je čas a je prostor se tomu věnovat a přemýšlet, tak prostě se to člověk naučí tak, jako když by čemrská. Je to jako, když se naučíte jezdit na kole. Je to úplně stejné, jako když se naučíte jezdit autem podle předpisů, takže chováte se podle konů, podle pravidel. No a potom máte velkou šanci na to, že nebudete havarovat. V úrovni ducha chodí vyšší já, vymění si vstupenku nebo kartičku do té knihovny a chodí obsluhovat těch 14 duchů. Chodí obsluhovat do knihovny, která leží třeba v harmonickém univerzu 4. To proto, aby rozuměli tomu, co vlastně jim přináší za odpovědi na daná témata. Možná se vám už také stalo, že jste se kdysi na něco ptali, dostali jste rychlou, jednoduchou odpověď a když se na to ptáte třeba momentálně teď, tak ta odpověď není úplně 100% jedna ku jedné s tím, co byla předtím. Protože jste evolučně vyrostli, máte vyšší evoluční číslo, stali jste se třeba už plně vědomou bytostí a proto můžete mít kartičku s přístupem do těch knihoven. Pokud nejste plně vědomá bytost, musí vám dělat právě vyšší já. Někdo z vaší duchovní rodiny, kdo vás rozvíjí, kdo má přístup do těch knihoven a pracuje na tom, aby se vás už konečně zbavilo, aby vás vyučilo, poučilo, naučilo, abyste se stali plně vědomou bytostí a aby ono se mohlo věnovat svým záležitostem, svým povinnostem, svým úkolům. Většinou ta pravá vyšší já mají tu službu, když to takhle řeknu, těm svým méně zdatným rodinným příslušníkům, mají za to, když to řeknu, odměnou jim je za tu službu to, že se věnovali, rozvíjeli vás a pokud se jim to povede, tak pochopitelně evolučně se zase oni navýšili, protože dělali tu službu, učili se, jak třeba takovýhle věci zvládat, mít pochopení pro ty prvňáčky, kteří sice všechno vědí údajně, ale ono toho ještě moc vlastně ve skutečnosti není. Takže takhle nějak to probíhá, to učení. Takže dělat sám sobě to pravé vyšší já, jak říká Iša, není to to, že sami sobě jste na kivadle. můžete mít na kivadle úplně jinou bytost, která vám zprostředkovává tu komunikaci s tím, na koho jste napojeni. To je ten, kdo vám chodí pro ty. Kdo vás má na starosti, kdo vás rozvíjí a kdo třeba i volí způsob, jakým vám bude sdělovat tu odpověď na tu vaši otázku, na ten váš dotaz. Protože oni taky musí přihlédnout k tomu, co se dozvěděli v té knihovně pro vás. Musí přihlédnout k tomu, čemu rozumíte a čemu ne. Takže je to nějaký proces a je takhle vychytaný. Takže plně vědomá bytost může sama sobě, a je to tak, dělá sama sobě, toho nosiče těch informací, které bere v té knihovně, v těch informačních polích. Čím vyšší úroveň té bytosti, tím rozsáhlejší přístup. To znamená, už třeba nechodí jenom do rodových informačních polí, už nechodí jenom do vašich osobních informačních polí, ale už může chodit třeba do informačních polí, která jsou seskládána z prožitých zkušeností třeba kristovských lidí, všech kristovských lidí, kteří vlastně třeba působili v nějaké úrovni. Jo, takže proto šíře těch informací, jaksi hloubka těch informací, toho sdělení je čím dál tím vyšší v souvislostech a to vyšší já volí formu toho sdělení podle vašeho stavu schopností a vnímání. Tak takhle asi bych to nějak vysvětlil. Dáme si písničku, ne, Išo?
1: Můžeme dát písničku, ano.
0: Tady normálně dostal. Rozhovořili.
1: Ale krásně si to řekl.
0: No, jsem jenom navázal na tebe, tak pičky, tady dáme si starou dobrou Abu.
2: Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again. Abba!

0: Jo, naše mládí, pamatuješ, to nám bylo náct, když se tohle hrálo a znělo to z rádia a pozor, no, zákruta.
1: Já ti těžko odpovím, já to neslyším totiž tu hudbu, víš. Já
0: jak
1: tam
0: to?
1: Neslyšet, je tam jenom pomlka. Předtím, než jsi tam měl nastavený ten systém, tak aspoň šly slova bez hudby. Teď to jde úplně bez hudby, úplně bez slov, takže já tam mám jakoby hluchý prostor.
0: Je, no tak dobře.
1: Prostě ty stroje jsou nedokonalé, protože se pohybujeme v tom prostoru, kde se nám mění všechny ty parametry, které nám způsobují vlastně, že nám tyhle přístroje jaksi fungují. Takže pak samozřejmě musíme někde něco oželet, co se prostě nepodaří zprovoznit díky tomu měnícímu se prostředí a prostoru.
0: Já ti tu písničku pustím mimo vysílání. Tak. No, pojďme na další bod. Každý originál s vypracovaným a schváleným evolučním plánem je už od reality tu a teraz odpojený. Spojení s touto realitou je už bezpředmetné. Spojení mezi realitou tu a teraz a originálem je už jen cez pravé vyšší já. Originál už má svůj vlastní evoluční plán, tak se touto realitou už nebude zaťažovat. Všetko, co v realitě tu a teraz zažijeme, už jde priamo len do záznamů. Tak jestli to chceš zvednout, tu rukavici, tak je to tvoje.
1: No, tak tady je zase hovořeno o tom, že jak jsme se minule vlastně bavili, že nám jaksi dobíhají ty evolučně vývojové plány. Říkali jsme si také, že každé to vědomí, které vlastně se chystá vzestoupit a připravuje se na ten přesun, tak v každém svém jaksi konání, v každém svém, byť i třeba v tom padlém systému, v každém tom životě, musí nebo muselo se pohybovat podle nějakého plánu. Nelze, že teda ty bytosti, ta vědomí byla vypuštěná do prostoru, že se tam každý dělal, co chtěl. Ne, ne, ne. Právě to, že mnozí kristovští, dalo by se říct, vyspělejší nebo vyspělé bytosti, měli ten život, jak se říká, velmi, ale velmi těžký a stížený. To si určitě každý vybavíte, určitě znáte někoho, možná, že i sami jste si ještě pamatujete, že ten život byl velmi těžký. Ty životy tenkrát v těch padlých světech se vlastně odehrávaly podle předloh, které temňáci připravovali pro kristovské. No a samozřejmě, že to nebyla procházka růžovou zahradou. My jsme se teď ale dostali do takového období, kdy vlastně padlé světy jsou za náma. Také jsem nabádala, žádala, abyste si požádali přes vyšší já o úplné zapečetění, uzavření všech těch prostor, kudy jste se jako bytost pohybovali, protože za ta tisíciletí toho pobytu v těch různých podmínkách temných, tak jste mnozí zažili různé systémy a všude jste za sebou zanechali něco. Všude jste žili podle nějakého plánu, který jste buď splnili nebo nesplnili, nebo dokončili nebo nedokončili podle toho, co s váma udělali. Takže teď, když toto máme za sebou, požádali jsme si přes vyšší já, aby tedy všechny ty záležitosti, jako každý ten z těch plánů, který byl vlastně aplikován na různé prostory, aby ty plány byly dokončeny, vypnuty a aby byly zapečetěny, zlikvidovaný. Tak teď jsme zase, když jsme se dostali do té fáze příprav na vzestup, tak jsme zase absolvovali, víte, že jsme si říkali, že absolvujeme několik různých zón, různých prostorů, bubliny a zase jsme šli do další bubliny a zase jsme se jaksi určitým způsobem očišťovali. Takže každá tato část, skrze kterou jsme se prodírali nahoru, vlastně zase se řeší podle určitého plánu. Nejde to, že prostě jako někdo někam nakluše a tam jako se očistí a jde zase někam, kam ho napadne. Ne. Všechno, co vlastně děláme, všechno, co prožíváme, i ta příprava na ten vzestup, i ta příprava, že jsme si potřebovali pročistit všechno, že jsme si potřebovali zkontrolovat, uzavřít záznamy, překontrolovat všechny položky, mřížka, azur, krystal, genetika, zkontrolovat, jestli máme v pořádku všechny záznamy, jestli máme všechno připojené, jestli máme klíče, kterým si budeme otevírat ty dveře k těm informacím. A to všechno, co za poslední dobu jsme konali, tak to je všechno věc, která se dělá podle plánu. Každý vzestupující nový člověk, každé stvoření, které se v tom prostoru vlastně nově realizuje, vyskytuje a chystá se na vzestup, na přesun, tak všichni konají podle plánu. Není to plán společný pro všechny, ten tam je, ale to je spíš jako plán, který ukazuje tu jednu cestu, že jo, kam tedy směřujeme do sestupu. Ale každý člen nebo každé vědomí, které se v tom prostoru vyskytuje, má svůj vlastní osobní plán. Ten osobní plán je potřeba naplnit, protože tam máte zadané úkoly, které je třeba, co všechno je potřeba splnit, abyste tedy měli ten plán splněný. Musíte mít plán dokončený, měl by být dokončený, měl by být splněný všechno na 100%, ale může se vám stát, že buď už ten plán je vypnutý a u mnohých již tedy funguje plán nový, který je teda, dejme tomu, aplikován té bytosti, ale ještě nemusí být zapnutý, ale může. A nebo ten plán, který teď dokončujete, máte splněný, máte ho dokončený, ale nemáte ho vypnutý. Takže vlastně stojíte na místě, protože jste ještě v prostoru toho plánu, ale už vlastně nemáte co dělat, protože jste všechny svoje úkoly splnili. Takže u některých to je tak, že jsou již napojení a mají aktivní ty nové plány pro nový svět. Někteří ještě čekají, dejme tomu třeba na svého plamenného partnera, než dokončí svůj plán, abyste se mohli potkat, abyste mohli společně vykročit, nebo ještě z nějakého důvodu nemá připravený ten plán pro nový svět, takže potřebuje počkat, až to všechno bude nachystané, aby vlastně přešel z jednoho plánu do druhého plánu. A tak prostě jsme zase minule jsme nabádali, aby si ten, kdo pracuje s kývadelkem, aby si jenom ověřil, v které té fázi toho plánu se nachází. A zase, musí ten plán být dokončený, měl by být splněný a pokud vám vyšší já dovolí, tak pravděpodobně ho necháte vypnout a zapnete si nebo požádáte o zapnutí toho plánu, který je připraven pro ten nový svět. Všecko je ale s pomocí vyššího já, protože je dobrý se ověřit, jestli už nastala ta chvíle, kdy můžu, jeden plán jsem skončil, tak ho opustím a začnu plnit ten plán nový, protože ten začátek není zase tím cvaknutím, ale jak si ty plány na sebe určitým způsobem navazují, takže je tam takový, dalo by se říct, plynulý přechod. No a najednou se vám najednou zjistíte, že ten člověk není v tom vašem novém plánu. Jiný člověk tam není v tom vašem plánu. Ale jsou tam zase lidé, se kterými jsme se doteďka nepotkali, protože nebyli součástí vašeho plánu. Takže pak pro vás je zase taková zajímavá zkušenost, že vlastně zjistíte, že někteří lidé vám už do života nevstupují, naopak přichází jiní. Pokud vám kývadlo potvrdí, že už jste vlastně jakoby spustili ten plán toho přesunu do toho nového světa, někdy ten plán se u někoho spustí až při tom zapnutí, někdy je tam potřeba ještě nějaké věci jakoby předpřipravit a prožít nebo nějakým způsobem získat nějakou zkušenost, která pak plynule vás vlastně navede na tu cestičku, na tu stezičku toho nově vytvořeného plánu pro ten nový svět. Takže to je kolem těch plánů ta záležitost, kterou je potřeba teď si třeba překontrolovat. Zase ten, kdo nekývá, tak požádá svoje vyšší já, aby se postaralo zkontrolování toho, jestli máte všechny plány, které jste kdy v životě jak si měli, tak jestli je máte splněné, ukončené, vypnuté a zapečetěné, tak aby bylo za váma v podstatě čistý stůl, jak se říká. Jo? Takže požádáte si svoje vyšší jak, kdo kýve kivadýlkem, si to může nakývat. Někdy tam třeba ještě dobíhá nějaká karma, může to být karma s někým, s kým buď se máte potkat, nebo teď se s ním už jako vlastně v tom prostoru vydáte, dalo by se říct naposledy, protože jako každý možná půjdete jiným směrem, už se třeba nepotkáte, nebudete mít příležitost tu karmu řešit. Ještě opravdu pár případů karmy jsem v poslední době zaznamenala. Samozřejmě karma s někým, kdo nevzestupuje, je jasná věc, je to neodpracovatelná karma požádat, aby byla odstraněna, protože nebudete mít už nikdy v životě příležitost tu karmu nějakým způsobem vyřešit. A tam, kde je potřeba ještě s někým, kdo vzestupuje v karmu pořešit, požádat, aby se v co nejkratší době stalo buď nějaká situace, nějaká lekce, nebo nějaká zkušenost, nebo informace, cokoliv, co způsobí, že vlastně vyrovnáte to, co je potřeba dát do pořádku. Zase si naděláte budíky. Zase si může vlastně to vaše vyšší já odškrtnout položku, že toto máte splněné. Takže to je velice, velice důležitá teď záležitost ohlídat si ty plány. To vyšší já je většinou přizpůsobuje těm informacím, které máte v těch informačních polích, protože tam je napsáno, co ještě máte vyřešit, co se máte naučit, co máte zažít, s kým to máte zažít a tak dále. Takže tam vám ty vyšší bytosti vytvoří ten plán, který potom zapadne jako kolečko v hodinkách do těch ostatních plánů, protože každé to vědomí, které vzestupuje, má ty plány takhle předpřipravené a oni to musí být všechno naladěné, aby to spolu hezky ladilo, abyste se potkávali s tím, s kým se máte potkat, abyste vlastně řešili, co máte řešit a neřešili něco, co vám vůbec nepřináleží nebo aby se scházeli z cesty, protože se vám něco nebude chtít třeba plnit. Takže to je zase věc, kterou máme teď před sebou, když tedy jsme si už vyřešili ty záležitosti ohledně těch položek. A může se vám stát, že vám vyšší já řekne, že není potřeba, abyste si již své položky kontrolovali, protože pokud máte dokončeno, pokud máte záznamy na 100%, všechno v pořádku, pak vlastně stojíte na prahu těch vrat, do kterých budeme vstupovat, nebo té brány, do které se bude vstupovat, do toho nového světa. Jste připraveni, sakum prásk, máte všechno hotové. Tudíž není nutné, když vám to vyšší já řekne, že nemusíte tyto věci řešit, že už to máte v pořádku, tak tomu věřte, to se vám taky může stát, protože v tu chvíli jste vlastně připraveni a čekáte jenom, až teda mávne ten praporek, abyste udělali ten krok do toho nového fyzického těla, do nového světa. To je vlastně ta záležitost, která ukončí celý vzestupní proces, celý vzestupní cyklus a nastartuje vlastně nový vývojový cyklus, říkali jsme 29 tisíc let dlouhý, má tam pravděpodobně nějaké kratší úseky, kdy bude možnost vlastně přecházet z prostoru do prostoru podle toho, jak kdo bude pilný, jak kdo bude ty svoje úkoly plnit a jak kdo se bude učit a kdo bude chtít pracovat, tak podle toho, jak se bude dařit, tak podle toho potom budou ty další a další věci vlastně přizpůsobovány tomu prostoru, tomu vývoji. Jo, takže vyšší bytosti pořád zase na těchto věcech pracují a upravují to tak, aby to bylo aktuální v danou chvíli, kdy se ty věci dějí. Takže to jsou záležitosti týkající se těch plánů teď a tady.
0: No, je to zajímavé, já, tak jak jsem mluvila, tak jsem o tom přemýšlel. Vžijeme se do situace, že jsme byli v Harvardském univerzu 1, měli jsme nějaký inkarnační plán a ten plán obsahoval jakýsi pokus nezdařený o vzestup a všechno tam bylo vlastně dané, protože nám ty plány vytvářeli temňáci. Přišly bytosti ke vzestupu někde okolo toho roku 1980-84 a začali kontrahovat, tedy začali komunikovat a probouzet ty duše, ty inkarnáty. A to znamenalo, že když se některá ta duše probudila, tak také musela asi buď odložit, ale to by asi se na to přišlo, pravděpodobně jí byl vsunut do jejího toho plánu, tak byl ten konec v určitou dobu přepracován, anebo ten plán, jak se vyvíjel, tak v nějakou dobu byl ukončen a byl nahrazen jiným evolučním vývojovým plánem, který nás dovedl třeba až do období roztržení realit. Tam jsme mohli vyfasovat další plán, protože se podařilo, tak tam jsme třeba vyfasovali vzestupující, tam vyfasovali další plán, který nás přivedl třeba až do současnosti. Jo. Takže myslím si, že vzestupující by si určitě zcela bezpečně dokázali otypovat, kolik těch plánů a tak dál. Za tenhle ten svůj jediný život, kolik jich třeba tady realizovali. Druhá věc je, že třeba některé bytosti, tak jak se uplatnili a tak jak nastartovali svůj evoluční vývoj, tak byly tak rychlé, aby se to říkali, že měli původně třeba absolvovat nebo měli se stát z inkarnátu duše, ale oni se dokázali prosmíknout ještě až do duchů, protože splnili požadavky na to, aby absolvovali v rovině duchů. A dokonce někteří až na avatary. To samo o sobě jaksi dává tušit, že tam byly vždycky vývojové plány a protože oni je splnili a velmi dobře a rychle, tak dostali další a ten plán je jakoby zrychloval. Oni je zvládali, protože měli k tomu dovednosti, schopnosti, rozuměli, rostli evolučně, že, vibračně. Takže vlastně jim dávali další a další vývojové plány, ale všechno to bylo celé odřízeno skrz tyto plány. To znamená, nikdo nedělal nic chaoticky. Nebyla to náhoda. Prostě každého testovali a každý, kdo splňoval ty podmínky pro vzestup, tak dostal nejdřív jednoduché a posledně těžší a těžší zátěž, zkoušku, požadavky na něj byly kladené vyšší a vyšší a tak, jak splňovali, tak vlastně rostly. Proto vlastně, a to se týkalo zase jenom tohoto divokého vzestupu, protože víme, z čeho jsme se dostávali kam. Za normálních okolností se může stát, že ten evoluční vývojový plán pro tu bytost, který je vytvořený na to období do dalšího vzestupu, tak je vlastně pevně daný a jedině za předpokladu, že ta duše nebo ten duch, či to vědomí, začne kolabovat z nějakých důvodů, něco se stane, tak zkrátka dobře mu je dán jiný plán, anebo je odejít z té reality. Jo. Takže to jsou potom velice výjimečné záležitosti, které ale tentokrát v tom divokém vzestupu byly velmi často používány.

0: které jsou třeba zpracované v tom plánu. Rozhodně ty plány teď jsou čím dál tím kratší, protože ta, té doby už toho času na to je velice málo, takže tak. Vždycky ještě je dobré se ptát, jestli bytost přijala ukončení toho plánu a jestli přijala nastartování, aktivaci toho nového plánu. Tam pak podle toho plánu vlastně ten plán se začne promítat do fyzické genetiky, do chování toho člověka. Nějakou dobu to trvá, než se to pochopitelně všechno začne projevovat. Takže to, že někdo najednou má další vývojový plán, neznamená, že během půl minuty se stane jiným člověkem. Je to proces nějaký. Generuje to pochopitelně nějaké myšlenkové pochody, postoje, stanoviska a tak dále. Ještě jenom řeknu, že pro každý ten vývojový plán ta duchovní bytost, tedy to vědomí, má jméno. Mluvil jsem tady o tom, jako když se žena vdá, zapadá Vocázka, tak se jmenuje Vocázková, když skončí to manželství s Vocázkem, tak se dejme tomu vožení s panem Chvostou. Takže pak je paní Chvostová. No a v každém tom plánu ta bytost má svoje jméno a i ten plán se podle toho jmenuje. Takže abyste se v tom zorientovali, tak když se zeptáte, jaké máte jméno duchovní, tak i ten plán, ve kterém se tato bytost realizuje, pod tímto, je to pořád stejná bytost, stejné vědomí, ale pro tento plán má takovéto jméno. To jméno pochopitelně odráží spoustu věcí a není tedy jen tak vybrané, že někdo zapíchl prst někam do toho kalendáře pomyslného, ale má to svůj význam. Takže můžete se ptát, jestli plán pod jménem tím a tím, z kolika procent je splněný, co mu tam ještě zbývá, co ještě potřeba udělat. Někdy je potřeba těm věcem trošku pomoct, protože tam může být právě třeba ta neodpracovatelná karma, kterou nelze s někým odpracovat, a když vám vychází, že máte ten plán už 3 dny na 85%, tak je dobré se zeptat, jako, proč se to nehýbe, co se děje. Takže takhle se s tím dá vlastně pracovat. Já myslím, že ano.
1: Já jsem jenom chtěla k tomu jménu, jo. Prosím vás, ta jména jsou runová. To znamená, že vyjadřují význam run, ne určitě těch, které známe z minulosti. Jsou to nové kristovské runy. To jméno teda těžko lze určovat podle numerologie. Dá se spočítat numerologicky, ale to nemá nic společného s tím runovým jménem toho plánu. Jo, takže abyste někteří zbytečně nepočítali numerologii, protože prostě ta numerologie sice dává nějakou charakteristiku, ale nemá to nic společného s tím runovým významem, jak je vlastně ten plán vyjádřen tou kristovskou runou. Takže nepleťme si to, jo? Tak to je všechno.
0: Tak bardo, které jsme aj my navštěvovali, je už prázdné. Všetky formy bytia jsou už transformované v duších a tě zase následně v duchoch a avataroch. Vzniklo ale nové bardo, a to je prebytosti, které čekají na prvé inkarnácie do kristovských těl, zvěracia vědomia například. Z tohto nového bardo se ale vědomia budu inkarnovat len v Harvardské univerzitě. Ano, tam začíná ta cesta pro lidi, takže budou začínat jako lidé, kteří mají ne všechny čakry, jako vědomá bytost. Těch čaker mají méně, mají trošku jiné úkoly, mají se učit trošku něčemu jinému. Hodně se toho naučili právě jako domácí zvířátka pozorováním lidí. A teď jsem se vyděsil, protože pozorovat některé domácnosti z pozice kočičky nebo pejska může být teda někdy

0: komické a někdy teda naprosto strašidelné. Tak, tak třeba to brali tak, že se poučili, jak to určitě nemá být. Protože víme, že v těch domácnostech pochopitelně jsou dravci, jsou to nekompatibilní páry a tak dál. Jsou tam zlí lidé, chovají se k některým těm domácím mazlíčkům ošklivě, hrubě, až řeknu neoprávněně, špatně. Takže tady to přesně takhle je, čili žádná vědomí někde nečekají na to, až na ně přijde řada. Povedlo se, že dostali umístěnku, v podstatě všechna, a já ale si myslím, že bude existovat ještě, protože takhle, dostali umístěnku, ale ještě nejsou manifestovaný ve fyzických tělech. Čili beru to tak, že dostali umístěnku, to znamená, stojí tam někde u těch dveří do té nové reality a jejich úkolem na začátku je, že mají vybraný ten pár, ať je to párový pár, nebo je to plamený pár, kam si založí to klubíčko, aby se narodili třeba jako dítě do té rodiny a tak. Čili pro některé bylo umístění přímo v těch duších nebo v těch duchách. A pro některé to znamená teprve, že se budou do té reality rodit jako děti. Išo?
1: No, souhlasím, protože jsme to narazili. To bardo, když jsme byli v té jedničce, tak vlastně bylo umístěné ve čtvrté dimenzi v harmonickém univerzu 2/4 dimenze. Tam odtamtud vlastně ty duše sestupovaly směrem dolů do té inkarnace. Takže to všechno samozřejmě bylo zrušené, vymazané, zbořené, odstraněné. A my teďkon vlastně máme to bardo, takové to říkáme tomu, nebo já tomu říkám čekárna na tělíčko. Takže předpokládám, že všichni čekatelé, kteří tam jsou, nebo ta vědomí, která jsou tam připravena, a jsou to povětšinou ta vědomí, která vlastně dokončila vývoj v té formě zvířecí, v té formě tedy toho domácího mazlíčka, přesunuli se do úrovně lidské duše, začínají jako lidská duše, tak ti musí čekat na to fyzické tělíčko, až bude jaksi zrozené při nějaké té příležitosti, kam tedy bude směrovat geneticky, takže tam v té rodině se potom narodí. Myslím si, že několik jedinců, kteří byli tedy poníženi jakoby z vyšších bytostí, z lidské duše, byly těmi procesy odvíjení těch evolučních jednotek, byly poníženi až na tu úroveň toho zvířete, tak někteří už mají tělo připravené a budou se jaksi při tom procesu stávat rovnou vtělovat do těch nově vytvořených fyzických těl. Takže je tam rozdíl mezi tím, že některá nová stvoření, nová vědomí se budou muset narodit jako dítě a projít tím procesem dítěte. Někteří ten proces měli přerušen v té minulosti, takže jenom budou muset dokončit. No a ty právě budou dokončovat v tom již připraveném dospělém nebo dospívajícím fyzickém těle. Záleží potom na těch okolnostech, jak to kdo má. Pokud to byl někdo, kdo byl tedy už částečně v procesu a nedokončil ho, anebo jestli to byl jen někdo, kdo teď dokončil tu vývojovou etapu a bude vstupovat poprvé do toho lidského fyzického těla. Tam je ten rozdíl, ale je to tak. Takže ty staré prostory byly odstraněny, sanovány, nové prostory podle těch nových dalo by se říct genetik, jsou zase vytvořeny pro tuto příležitost.
0: Jo, tak. Štyrka, toto je tiež dost důležité. V našich originálech jsou vědomia, které přišly nevědomky a mnohé ještě aj teraz nevedia, kde je sever. Treba požerať a povolit pravému vyššiemu ja, aby s nimi začalo pracovat. Všetci poslucháči už vedia, o čo tu ide, Azur, Kryštál, Katramneška a tak dál. Opýtajte sa svojho pravého vyššieho ja, či je to možné bez karmického zaťaženia, ale malo by byť. U mňa to bolo možné. Dosť sa urýchli evolučný proces. No je to vlastně o tom, že když ten dotyčný jakoby nepracuje, já bych se tam ptal na jednu věc, já bych se tam ptal, jestli je komunikováno, to znamená, jestli on si to jakoby zadává, aniž by tušil, že vlastně takovým způsobem pracuje, to znamená, nějak to navnímává, anebo jestli je úplně mimoň. Pak bych se zeptal, jestli to, že je úplně mimoň a je nevědomky a nechápe, neví vůbec nic, jestli to je v souladu s jeho evolučním plánem, anebo jestli se má třeba nějakým způsobem ještě naučit pracovat s kývadlem. Tady pak je prostor pochopitelně, nebo pracovat s vyšším já i bez kývadla, jo. Čili tady je pak prostor na to, jestli to máte být vy, kdo mu to třeba řekne tomu člověku. Jo, protože myslím si, že už pokud ten člověk nejde do harmonického univerza 2 a jde do trojky nebo do čtvrky, tak by určitě už měl něco v té věci vědět. Co myslíš, Išo?
1: No to je právě to, co je, jako já, pro mě to úplně není jasná věc, protože víme, že poměrně velké množství lidí vzestupuje, aniž by tušilo, že existuje vzestup a že vzestupují. Protože jsou to vědomí, která se rozhodli bez vědomí toho svého nosiče. Oni se rozhodli, takže oni si pracují, zpracovávají všechny ty procesy, které jsou potřeba, že kontrolují záznamy, kontrolují bříško a všechny tyhle ty věci, aniž by ten člověk, který je jejich nosičem, se nějakým způsobem jak se postavil nebo stavil na stranu toho duchovna a zajímal se o tyhle ty věci. Ale zas na druhou stranu, jako většinou jsou to lidi, kteří jsou velice slušní, žijí takovým spořádaným způsobem života, takže oni aniž by teda věděli, že probíhá nějaký takovýto proces duchovní, tak oni fyzicky ho naplňují. Aniž by teda věděli, že prostě některé ty zásady, principy dodržují automaticky nebo jsou k ním vedení, takže jsou teda v podstatě morálně v pořádku, protože to za ně vlastně dělá to jejich vědomí. Takže tam je to asi o něčem trošku jiném, než tam, když někdo tady 6-7 let pochybuje o tom, že vůbec nějaký vzestup bude a pak se rozhodne, že teda jo, tak já jsem se včera rozhodl, že budu vzestupovat, tak teď jako sebo něco udělejte, vytestujte mě. A
0: no
1: teď
0: hele,
1: to
0: jestli...
1: já se snažím.
0: Jo, tak teda, když už říkáte, promiň, když už říkáte, že to bude, jo, tak jako, jestli mě, tak jo, tak jestli, tak já jdu s váma, no, ale nic ode mě nechtějte, no. Jako jo.
1: No, to je to, o čem teď mluvím, jo, takže to je jako, to je zásadní rozdíl, takže tam je úplně jasný, že v nevědomé formě ten člověk určitě není připravován, ale já tu ten pojem nevědomí jako nevědomý vzestup nebo v nevědomí právě vidím v tom, že ta duše nebo ta vědomí je v pořádku, naplňuje všechny principy, splňuje v podstatě všechny podmínky a ten člověk automaticky ten způsob toho života podle konů v podstatě žije, je mu to vlastní. Jo, takže prostě nekontroluje, jenom teda si vlastně nekontroluje, nežádá vyšší já, aby mu tohle udělalo, tamhle to zkontrolovalo, ale prostě to vyšší já vzalo na vědomí, že ten způsob života mu opravdu zaručuje, nebo to jeho myšlení, způsob, jak se chová, jaké má myšlenkové formy, jak se vlastně zaujímá různé postoje, aniž by tušil, že se vlastně pracuje pro vzestup. Pro mě je to třeba taky hodně, hodně zajímavá záležitost, protože si myslím, že ty lidi mají stejnou úroveň jako ti, kteří vlastně na sobě pracují. Pracují vědomě, protože vědí, co si odstraňují, vědí, kde se to vědomí pohybuje, vědí, v jaké jsou úrovni, vědí, kam půjdou. Protože je to zajímá, tak oni to vědí. Oni pracují právě proto na ty vědomí úrovni. Ty, kteří pracují na nevědomé úrovni, nebo vlastně budou vzestupovat na jakoby nevědomé úrovni, tak tyto informace nemají. Oni jsou ošizený, ale oni je nezajímají svým způsobem. Jo? Někteří třeba vědí, že existuje, jak říkají, něco mezi nebem a zemí, že se teda v tom světě něco děje, ale dál už jako se nezamýšlejí nad tím, proč a jak, ale prostě to jejich vědomí je v podstatě na vlnách toho vzestupu, protože oni dodrží všechno ostatní. Takže to jsou takové ty dva typy. Nedá se teda jednoznačně říct, že když jako na sobě nepracuješ, tak musíš se to oddělit. Někdo nepracuje, protože prostě to vědomí odmítlo, protože přece jenom ten pámbiček je nám bližší, protože tam teda jako chodíme 150 let kompletně, takže jako tomu budu věřit a když budu mít pocit, že vyhrává ta druhá strana, tak přeskočím na druhou stranu, tam už to tak nefunguje. To je o něčem jiným. Nebo když ta duše, když bylo třeba, aby se probudila, tak ten vzestup odmítla z jakéhokoliv důvodu. Měla strach, nechtěla, neměla úroveň, neměla jízdenku. Jo, prostě víme, že bylo velké množství těch různých důvodů, proč ty duše nevyužily ty nabídky probudit se, zapnout svoje vzestupné programování a začít tedy na sobě pracovat. Takže teď už se to samozřejmě zachránit nedá, ale zase jsou bytosti, které sice nepracují navenek, tak jako mnozí ti, kteří nás třeba poslouchají a jsou zasvěceni do obrazu, jo, vědí, co se jakoby v podstatě zhruba děje. Ten druhý typ lidí to sice neví, ale chová se tak jako. Pro ně je to přirozenost chovat se slušně, být slušným člověkem, žít slušným životem. Takže to je v podstatě, je to totéž akorát, že prostě jestli to uvědomují, druhý si to neuvědomují, ale sejdou se u ty brány stejně všichni. Tak je to taková zajímavá situace a zase, že je to různá varianta toho, jak vlastně to vědomí se může dopracovat k tomu, že bude vzestupovat vědomě nebo nevědomě, pak záleží na tom, jak ty vyšší bytosti s tímhle s tím pracují, jak to vyhodnotí a jak prostě to vyšší a bez toho dalo by se říct nosiče nějakým způsobem celou záležitost vlastně pojalo a jakým způsobem se tam všechny ty věci odehrávají.
0: No, já to cítím asi tak, že všechno se děje tak, jak se to má dít, jo. Protože často slyším, hele, ale já pracuju s tím kyvadlem a já tady řeším takových věcí. Kdo to pořeší těm, kteří s tím kyvadlem vůbec nepracují a jdou jako nevědomě, jo. V té nevědomé formě. No, nemůžou všichni řešit všechno. Jo? Takže někteří řeší ty úkoly, které se zapisují do informačních polí a nemusí ty samý úkoly řešit všichni. Prostě každý řeší nějaký zádrhel, který mu teď jako do toho evolučního vývojového plánu oni dávají. To proto, že ty věci sice už jsou dávno vyřešeny, ale my na ně máme přijít, máme je pojmenovat, máme je zažít, vložit do informačních polí. A tak někteří jsou toho ušetřeni, protože třeba jejich vyšší já s tím vědomím, to mají tak domluvený, že oni třeba hlavně slouží tomu, aby čistili prostor, aniž to tuší. Aby přes ně tekly energie, které přes ně mají týct, aniž oni tuší. Vytváří určitou stabilitu. To znamená, že ve chvíli, kdy dejme tomu 25% vzestupujících něco řeší, protože pracuje s kyvadlem a vlastně urychlují si tu svoji evoluční cestu tou prací, no tak ti to zase vytváří tu stabilitu, že nejsou nejsou disharmoničtí v tom, jak tečou krzně energie, tečou krzně stabilně, oni se nevystavují žádným, když to řeknu, rizikům, nahoru dolů, oni prostě zajišťují tu stabilitu toho prostoru tím, že prostě jenom jsou těma bodama, přes které ty energie tečou. Čili v celém tom procesu má každý nějaké svoje místo. To, že ten člověk nepracuje, protože mu jeho vyšší já a jeho vedení ho nepřivedlo k tomu žlabu na náš seminář nebo nějakým způsobem jiným, aby se dozvěděl o těch věcech, no tak je pověřen jinými úkoly. Ovšem, bavíme se o těch, kteří přijeli na seminář třeba, začali pracovat, pak to zahodili, protože se jim něco stalo, čili rezignovali na to, takže tam je to něco jiného. Také se můžete ptát, jestli třeba, když máte okolo sebe děti, jo, které vzestupují, tak jestli jste to vy, kteří máte s jejich vyššími já řešit, nebo jestli vy jim třeba děláte vyšší já, a jestli s nima máte řešit to, že kontrolujete katara, mřížku, azur, krystal a tak dále. Pokud vám vyjde, že ano, no tak to pro ně dělejte. A nesnažme se je do toho už zapojovat v tuto chvíli, protože oni budou zapojeni v nové realitě nějakým způsobem. Čili berme to tak, že všechno se pro něco děje. A to, že my řešíme 101 problém během jednoho týdne, protože nám je tam takhle sázej, tak to neznamená, že ty samé problémy jsou předkládány těm, kteří vůbec s kyvadlem nepracují a vůbec neví, že mají nějaký vyšší a vůbec neví, že vzestupují. Jako. Takže jim toto předkládané není. Proto oni to řešit nemusí. Takže nebojme se, že oni jsou v tom taky takhle jako interesovaní, že oni mají taky tyto všechny problémy jako my, který musíme vyřešit, nebo nějaký lekce, nějaký vizualizace. Ne, oni je nemají. Oni, jejich poslání je jiné. Jo? Třeba mají na starosti harmonizaci energií. Třeba. Sice neví úplně přesně, co to znamená, když jim to někdo řekne, hele, tak ty máš tady dělat, máš harmonizovat energie, les, kdy oni mají sami za sebou třeba nějaký problém, ale to oni neví, jak to dělá to jejich vědomí. Oni tomu nemusí rozumět, jak to dělá to jejich vědomí. Prostě byli vybráni pro tento typ činnosti toho celku. Takže nesuďme naším úhlem pohledu, jakoby neposuzujme ostatní, protože opravdu je to složitý proces, ve kterém má spousta lidí rozdílné hry. Jo? Rozdílný scénář, rozdílné povinnosti, rozdílná zadání. Tak jestli, tak můžeme dál, ještě stihneme.
1: Já teda jenom to odsouhlasím, protože samozřejmě s tím souhlasím. Ti lidé, o kterých si myslíme, že teda tím pádem si asi nezaslouží vzestoupit, protože nepracují, tak ti lidé jsou tady právě proto, aby drželi ty vibrace, aby navyšovali vibrace, aby harmonizovali prostor, aby prostě pomáhali v takovém, dalo by říct, oboru v úvazovkách, na jaký vlastně oni jsou svým způsobem vyvíjeni. Víme, že každá bytost má na konci svého vývojového plánu napsáno, kým se má stát, kým má být. Takže toto jsou lidé, kteří mají na konci právě svého zadání něco, kým mají vlastně být. Jestli jsou to nějaký ochránci, jestli jsou to nějaký, já nevím, mladíči nebo podobně, cokoliv. tak to je ten jejich životní úkol, který tedy, ke kterému vlastně všichni my máme také svůj úkol. Takže k tomu jsme vedení tou vývojovou cestou, po které teda kráčíme, a ten plán je na to tak uspůsoben. Takže tito lidé to mají zase trošičku jinak.
0: Tak, děkujeme Robertovi. Za ještě pátý bod, karma. Z bardo přišly vědomia, které ještě boli karmicky zatěžené a nestihli si karmu odpracovat. Odpracovává se karma ušlenku kristovským bytostiam. Požádat a povolit pravému vyššímu já, že ak treba, tak v realitě tu a teraz poskytujete svoju tu prítomnou formu života, aby riešenie odpracovania karmy prebehlo a možno sa aj vy stretnete s někým, koho ste v životě neviděli. Je to o tom být v tomto vstřícný. Někdy se to stane, aniž byste to vy vůbec tušili a nepotkáte se fyzicky s tím člověkem, jenom se to nastaví. A někdy to může být neodpracovatelná karma, právě protože už ten dotyčný, ta dotyčná bytost tady není k dispozici. Ona tu prostě už není. No tak se to musí, deaktivovat, anulovat, odvinout, protože jiná cesta, jak se toho zbavit, už není. Tak to asi jenom k tomu, no. Takže práce krásná na sobě, jak tady píše Robert. Děkujem. Išo?
1: No já souhlasím, protože fakt je, že já v poslední době už jenom občas narazím na karmu. Občas opravdu výjimečně je to karma s člověkem, nebo je to kristovský člověk s kristovským člověkem, když se dostávají do toho finálního prostoru, finálního procesu, tak ještě některá ta vědomí si spolu řeší tu odpracovatelnou karmu v různých situacích, teda odpracovatelnou. No a když teda v těch záznamech se objeví karma s někým, kdo vlastně není vzestupujícím, tak to je ta karma, kterou žádáme, aby byla odstraněna, protože ji nelze zpracovat. Takže říkám výjimečně, ale ještě se karma mezi kristovským a kristovským člověkem objevuje občas ještě někde vyplave na povrch něco, co není úplně dořešeno. Právě v některých situacích, kdy se ti lidé potkají buď fyzicky, anebo jenom jako ve vědomí a je tam nějaký projev nějakých nepříjemností, nepříjemná situace, nepříjemné emoce a podobně. A takže když se to pak testuje, tak zjistíte, že se jedná o karmickou záležitost. Může to být třeba na pracovišti, že je třeba ještě ta vědomí, aby se zbavili toho baťušku, který by si vnesli sebou do toho budoucího života, protože i tak je tady možnost, že se s tý lidé už do budoucna nepotkají. Každý může jít do jiného vesmíru, každý může jít do jiného harmonického univerza. Takže prostě pořád ještě se nachází některé věci, které jsou tam takové, jakoby buď zapomenuté, nebo teď teprve na ně přišla řada. Takže ta karma je jedna z těch věcí, na kterou myslíme, když řešíme, že tedy je tam nějaký problém mezi těmi vědomými, mezi těmi lidmi a tak.
0: A takhle, a proč ta práce je hodně ještě? Nebo proč pořád je hodně té práce? My jsme se vlastně po dlouhé statisíce let jsme se nikdy nedostali takhle daleko, nikdy jsme neodloupali tolik vrstev té cibule, aby jsme se proloupali takhle hluboko do té cibulky. Takže tam jsou věci, které jsou opravdu hodně, hodně staré kolikrát. A jsou to věci, které mají obrovskou hloubku. A je to proto, že nikdy nebyla šance je vypořádat, protože vlastně jsme poprvé po obrovské době se dostali až takhle daleko. No a teď se naskýtá jedna taková otázka, Išo, jestli ještě to může někdo zastavit, jestli se ještě může něco, jak se říká, podělat, nebo jestli no, už je to nezvratný ne. Proces vzestupu.
1: No, z mýho pohledu, z toho, co vidím, z toho, co vím, tak prostě to je proces, který nelze zastavit. Ten je rozhodnutý, to je prostě jenom záležitost doběhu některých procesů. Vy jste ty ty výměny těch informací na těch různých centrech, jako to se nedá zastavit, to v tom případě by ten vesmír zemřel, protože ty procesy jsou tak daleko, že to nevypneš, to se nedá vypnout. Takže ať si někdo myslí, co si myslí, tak prostě je to hotová věc, je to jasný a možná si o tom někdy budeme moc popovídat, až tedy se sejdeme někde do nějakého společka, budeme si povídat, co jsme všechno zažili, tak tam už asi budeme schopni si vysvětlit celý ten proces, co se všechno přihodilo a ukázat si tu trasu, kterou jsme prošli od toho probuzení těch duší, dušiček a těch genetik až do té doby, než dojde k tomu úplnému přesunu do toho nového světa, jako nový lidé, nová stvoření. To všecko vlastně čeká na to, jen aby to bylo spuštěno, až prostě všichni dokončí, co dokončit má, až nastane ta, jak se tomu říká, pravý moment, tak tam už se to spustí. Mnozí si to možná ani neuvědomí, ale jako bude nás hodně, kdo budeme mít paměť, budeme si to pamatovat a budeme si moc o tom povídat. Takže pak třeba nastane chvíle, kdy si smapujeme celou tu anabázi toho všeho, co jsme museli absolvovat, kudy jsme všude prošli a co se tam všude dělo.
0: No, já osobně se domnívám, že to bude výuka dějinných epochálních událostí jakožto poučení, protože on je to celý poučný příběh. Někde začíná ten příběh zanedbáním některých věcí, přehlednutím některých věcí, porušením konů, lehkým porušováním konů, pak už těžkým porušováním konů, pak úplně rezignace na základní principy, devastace úrovně žití nebo bytí jako takového, co si lidé všechno nechali vnutit pod nějakou zástěrkou čehokoliv, a tak dále, a tak dále. Čili on ten příběh bude zajímavější než Angelika všechny díly, protože bude určitě delší, jo. Protože nastudovat si to bude důležité. A myslím si, že právě ty, co jako nevědomně se toho neúčastnili vůbec, tak hlavně oni budou muset tyhle ty věci studovat a se studovávat, aby se poučili. Protože budou muset být přivedeni do situací, ve kterých si budou sahat pro ty zažité informace, ať hezké nebo špatné, nebo ošklivé, aby to prožívali, nebo aby se s ním seznámili. Tady se xkrát bavili o té imunitě proti dravcům, jo, nebo vůči dravcům. To je strašně důležitá podmínka pro to, aby lidé neskočili zase na špek nějakým vábničkám a nějakému mámení. To nevadí, to projde, to se nic neděje. Je to jenom na jednom jediném příkladu se dá celá ta věc vlastně přiblížit. Celá ta anabáze, strašně dlouhá, se dá přiblížit jenom na jedné věci. Kdysi lidé neznali lež a pravdu chápali v několika úrovních. Jediná ta pravá pravda jako byla prožitá situace. To byla ta skutečnost, která se stala. Ve chvíli, kdy ten, kdo to prožil, o tom začal vyprávět, tak to už není pravda jako taková, ale je to něco, čemu se říkalo pravda, ale je to ta pravda vyprávěná. To znamená, že už ten člověk do toho dává svůj pocit, jak to na něho působilo, jaký měl k tomu postoj. Barvu hlasu udělá tečku, někde něco vypíchne. Čili může změnit, jak kdyby vnímá, u toho vnímání toho posluchače, může výrazně změnit vlastně tou interpretací, může změnit to, jak on to vnímá. Protože zažité to mohlo být malinko jinak. A ten, co to poslouchá, když to potom šíří dál a vypráví to, tak to už vůbec za pravdu uznatelnou, jako kdyby moc nebylo braný. To byla taková převyprávěná pravda, ale nikdy v této době, kdy ty pravdy měly tyto polohy, když to řeknu, nikdy neexistovala lež. Lež přišla až s reverzací a lež přišla až s temňákama, s dravcema, protože bytosti jako nikdy nebyly srozuměné s tím, že by záměrně vyprávěli tu věc jinak, než se stala, s cílem manipulovat úvahy toho posluchače ve smyslu toho, jak oni chtějí, aby tomu rozuměl. Čili tato záměrná lež nikdy neexistovala. A proto vlastně byly ty bytosti tak zranitelné tenkrát, protože když s tím byli konfrontovaní, tak si s tím nevěděli rady. No jo, už tady mám dotaz, kdy budeme končit. Jestli se chceš tomu vyjádřit, tak jinak se pojď rozloučit.
1: Tak já s tebou souhlasím. Posluchače pozdravuju, budu se moc těšit na příští týden. Pošlete nám zase nějaké zajímavé dotazy, co máme o čem povídat. Já se budu těšit dneska na 21. hodinu na Míšu a s vámi se všemi příští úterý zase v 17 hodin naslyšenou.
0: Já ti děkuju ti za krásný rozbor toho, co nám poslal Robert, kterému také děkuji. Je to krásné, že se můžeme navzájem takhle učit, obohacovat, rozebírat, komentovat a rozpitvávat a vlastně navnímávat. Vám všem, přátelé, děkuji za poslech i za to, co nám píšete. Na ty vaše dotazy další se dostane příště. No a teďko po té dvouhodinovce se zase vrátíme s Míšou. To je pro teď společně s Išou tady z Midgardu od mikrofonu úplně všechno.

Vítám vás, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes vám opět přináším další kapitoly z knihy Charlese Eisensteina Posvátná ekonomie. Ještě se chvíli zdržíme v tom, co máme dnes, a opět se dozvíme více o absurdnosti současného finančního systému. Pamatujte však, že řešení z knihy, které se jmenuje Posvátná ekonomie, je již nyní v provozu a díky velkému množství posluchačů svobodného vysílače platforma Koruny energie směny již slouží stále většímu množství lidí a stejně jako jinde na světě i zde tvoří jakoby zázraky. Jenže nejde vůbec o zázraky, ale o přirozený souběh věcí. Jelikož jsme dali věci do pořádku a peníze jako energie slouží všem, kteří ji užívají. Je to přirozená hojnost, plynoucí ze souladu s kosmickým zákonem ekonomie. Koruna energie směny běží na webu e-koruna.com. Ale teď už nebudu zdržovat a hurá do čtení z knihy. Přeji vám příjemný poslech. Kapitola 5. Mrtvola společných statků. Vytváření potřeb. Ekonomové by řekli, že gramofon, buldozer i další technické prostředky nás obohatili, že vytvořili nové zboží a služby, které dříve neexistovaly. Při hlubším pohledu však nejsou lidské potřeby, jež tyto věci uspokojují, ničím novým. Pouze jsou uspokojovány jiným způsobem, takovým, za který nyní musíme platit. Tak například telekomunikace. Lidské bytosti nemají žádnou abstraktní potřebu komunikovat spolu na dálku. Potřebujeme zůstávat v kontaktu s lidmi, s nimi sdílíme citová a ekonomická pouta. V minulosti nám tito lidé obvykle byli na blízku. Pravěký lovec, sběrač nebo ruský rolník ve 14. století by téměř žádné využití pro telefon neměli. Telefony začaly uspokojovat nějakou potřebu teprve tehdy, když další rozvoj techniky a kultury lidi rozptýlil a velké rodiny i místní komunity se rozštěpily. Takže ani základní potřeba uspokojovaná telefonem není nic nového pod sluncem. Vezměte si další technický zázrak, který k mému velkému úžasu neodolatelně přitahuje děti. Hrdinské online fantasy hry hrané tisíci hráči najednou. MMORPG. Ale ani potřeba, kterou tyto videohry uspokojují, není nic nového. Děti do 10 let i teenageři mají silnou potřebu objevitelských výprav a dobrodružství a touží stotožňovat se s něčím prostřednictvím interakcí s vrstevníky, kteří o těchto výpravách a dobrodružstvích mluví. Tohle se v minulosti skutečně odehrávalo venku. Když já byl dítětem, neměl jsem sice už takovou volnost jako předchozí generace, jak se můžete dočíst v Tomu Sawyerovi. Přesto jsem se s kamarády toulal kilometry daleko od domova a chodil k říčce, do opuštěného lomu, k vlakové trati či na nezastavěný kopec. Dnes už člověk jen zřídka kdy vidí děcka bloumat po okolí, protože každý kousek půdy je oplocený a opatřený nápisy zakazujícími vstup. Společnost je posedlá bezpečím. Děti mají přemíru aktivit a nutíme je k výkonům. Technika a kultura oloupila děti o to, co velmi potřebují. A pak jim to v podobě videoher prodala zpátky. Pamatuji si den, kdy jsem si uvědomil, co se děje. Náhodou jsem se díval na jednu epizodu televizní show Pokémon, jež vypráví o třech dětech, které se potulují venku a prožívají kouzelná dobrodružství. Tyto filmové smyšlené a ochrannou značkou opatřené postavy prožívali nádherná dobrodružství, která skutečné děti kdysi opravdu zažívali, ale dnešní děti museli za výsadu dívat se na ně platit prostřednictvím reklam. Výsledkem je růst HDP.
vzniklo nové zboží a služby. Už jen z jejich povahy vyplývá, že jsou součástí ekonomiky peněz a ty nahradily funkce, jež byly kdysi naplňovány zdarma. Když se nad tím trochu zamyslíme, zjistíme, že téměř každé zboží a každá služba, které jsou dnes dostupné, uspokojují potřeby, za které se dříve neplatilo. Medicínské technologie? Srovnejte naše chatrné zdraví se skvělým zdravím, jemuž se těšili lovci a sběrači a původní zemědělci, a je vám jasné, že svou schopnost fyzicky fungovat si kupujeme, a to velmi draho. Péče o děti? Zpracování potravin? Doprava? Textilní průmysl? Nemám zde prostor, abych všechny tyto nezbytné oblasti analyzoval z hlediska krádeže a následného prodeje. Nabídnu ještě jeden důkaz své argumentace. Kdyby růst peněz opravdu přispíval k uspokojování potřeb prostřednictvím techniky a kultury, nebyly by naše životy plnější než životy lidí žijících v minulosti? Což pak jsou lidé dnes šťastnější a jejich životy bohatší, protože mají filmy místo kmenových vypravěčů a MP3 přehrávače místo posezení u piana? Což pak jsme šťastnější, když žijeme masově vyráběné jídlo místo potravin ze sousedova pole či vlastní zahrady? Jsou lidé šťastnější, když žijí v prefabrikovaných domcích či velkých vilách místo ve starých kamenných stacích Nové Anglie či vigvamech? Jsme šťastnější? A naplnila se vůbec nějaká nová potřeba? Ale i kdyby nenaplnila, já celou oblast techniky a technologií nechci zavrhovat. A to ani přes škody, které způsobují přírodě a lidstvu. Ve skutečnosti vědecké a technické úspěchy opravdu uspokojují důležité potřeby, právě ty potřeby, které jsou klíčovými hybateli posvátné ekonomie. Patří mezi ně potřeba objevovat, hrát si, poznávat a vytvářet nové formy krásy. V posvátné ekonomice budou věda, technika a specializace práce, která se s nimi pojí, i nadále patřit mezi hlavní hybné síly uspokojování těchto potřeb. Již nyní jsme svědky tohoto vyššího cíle vědy a techniky, podobného recesivnímu genu, který se nezadržitelně vynořuje z jeho nekonečné komercializace. Je srdcem každého opravdového vědce a vynálezce, je to duch zázraku, vzrušení a rozechvění nad čímsi novým, originálním. Každá část systému starého světa má nějaký protějšek ve světě novém. Jde o stejný tón, ale v jiné oktávě. Nevoláme po revoluci, jež vymaže staré a vytvoří z gruntu nové. Pokusy o takovou revoluci už tady byly a pokaždé se stejným výsledkem, protože tato mentalita je sama o sobě součástí starého světa. Posvátná ekonomie je součástí zcela jiného typu revoluce, transformace, nikoli čistky. V této revoluci si poražení dokonce ani neuvědomí, že prohráli. Až doposud sloužilo shora zmíněné potřebám jen pár produktů naší ekonomiky a technologií. Nejenže nejsou naplňovány naše potřeby hrát si, objevovat a prožívat zázraky, ale s velkými úzkostmi a úsilím je spojeno i uspokojování fyzických potřeb. To je v rozporu s tvrzením ekonomů, že to dokonce i když nebudou naplňovány žádné nové potřeby, technologie a dělba práce nám umožní uspokojovat již existující potřeby efektivněji. Stroj, říkají, udělá práci tisíce lidí, počítač skoordinuje práci tisíce strojů. Ve stejném duchu futurologové už od 18. století předpovídali nastupující věk volného času. Ten ale nikdy nenastal. A navíc to vypadá, že se nám v posledních pár desetiletích naopak vzdaluje. Je jasné, že tady něco nefunguje. Jedním ze dvou základních ekonomických předpokladů je, že lidské bytosti se za normálních okolností chovají v souladu se svými osobními zájmy a že tyto osobní zájmy odpovídají penězům. Dva lidé si něco vymění.
To je něco si za peníze koupí. Pouze tehdy, když z toho oba budou mít užitek. Čím větší je počet směn, tím větší je také užitek. Ekonomové proto spojují peníze s benthamovskou užitečností, to jest s dobrem. To je jedním z důvodů, proč je ekonomický růst neotřesitelným svatým grálem hospodářské politiky. Když roste ekonomika, zvyšuje se úroveň předpokládaného dobra na celém světě. Který politik by si nechtěl připsat zásluhy na ekonomickém růstu? Ekonomická logika praví, že když vznikne nové zboží, nová služba, už samotný fakt, že je za ně někdo schopný platit, znamená, že z tohoto zboží či služby musí mít někdo užitek. Do určité míry je to pravda. Když vám ukradnu klíčky od auta, může být pro vás užitečné si je ode mě koupit zpět. Avšak říkat, že peněžní transakce dokazují, že se zvyšuje celková užitečnost, je absurdní. Takový výrok spíše předpokládá, že potřeby, které toto zboží a služby uspokojovaly, původně naplňované nebyly. Jestliže platíme pouze za to, co jsme kdysi získávali svou soběstačností nebo prostřednictvím ekonomiky daru, pak je logika ekonomického růstu falešná. Tady spočívá nevyslovená ideologická motivace tvrzení, že primitivní život byl, podle slov Thomase Hobbese, osamělý, ubohý, ošklivý, brutální a krátký. Taková minulost by ospravedlňovala současnost, která vlastně nese v různých podobách všechny přívlastky Hobbesova hodnocení. Jaký jiný než osamělý je život v oněch úžasných domácnostech na předměstí? Jaký je život v rovníkové Africe, když ne krátký? A překonala jiná doba minulé století v brutalitě a hrůznosti? Možná, že hobbesiánský pohled na život v minulosti jako na nelítostný boj o přežití je ideologickou projekcí našich vlastních životních podmínek. Aby rostla ekonomika, musí růst i říše, zboží a služeb, jejichž hodnota je dána penězi. Peníze musí uspokojovat stále větší počet našich potřeb. Konec konců je hrubý domácí produkt definovaný jako celková suma zboží a služeb vyprodukovaných jedním národem. Počítají se jen zboží a služby, které lze směnit za peníze. Když budu zdarma hlídat vaše děti, ekonomové to za službu nepovažují a do HDP nezapočítají. Takovou službu nemohu použít k vyrovnání finančního dluhu, ani nemohu jít do supermarketu a říct, dnes dopoledne jsem hlídal sousedovi děti, tak mi prosím dejte potraviny. Když si však otevřu školku a naúčtuji vám peníze, vytvořil jsem službu, HDP stoupá a společnost podle ekonomů zbohatla. Přispěl jsem k růstu ekonomiky a zvýšil úroveň dobra ve světě. Zboží, goods, dobré věci. Jsou těmi věcmi, za které platíte. Peníze rovná se dobro. To je rovnice naší doby. To samé platí, když vykácím les a dřevo prodám. Dokud les stojí a já do něj nemám přístup, není to zboží. Zbožím se stane teprve, když postavím cestu na svážení dřeva, najmu pracovní síly, vykácím les a dopravím dřevo ke kupci. Přeměnil jsem les na dřevo, na komoditu a HDP jde nahoru. Podobné je to s písní. Když složím novou píseň a sdílím ji s ostatními bez poplatku, HDP nestoupá a společnost se podle mínění ekonomů nestane bohatší. Když tu píseň opatřím copyrightem, a prodám ji, stává se zbožím. Nebo mohu najít nějakou tradiční společnost, která při léčení používá bylinky a šamanské praktiky. Zničit její kulturu a její členy učinit závislými na farmaceutických lécích, které si budou muset kupovat. Vyženu je z jejich půdy, takže ji už nemohou obdělávat pro svou obživu a potraviny si musí kupovat. Vyčistím půdu a najmu je na práci na bananovníkových plantážích. A hle, učinil jsem svět bohatším.
Různé činnosti, vztahy a přírodní zdroje jsem přivedl do říše peněz. Pokaždé, když někdo zaplatí za to, co kdysi dostával jako dar, nebo co si udělal sám, úroveň světového dobra se zvýší. Každý pokácený a v papír proměněný strom, každá myšlenka vyjádřená a přeměněná v duševní vlastnictví, každé dítě používající videohry místo toho, aby si vytvářelo vlastní fantazijní světy, každý lidský vztah přeměněný v placenou službu, spotřebovává kus společného přírodního, kulturního, duchovního a společenského statku, který patří všem a proměňuje ho v peníze. Je pravda, že pro pracovníky školek je, vyjádřeno pracovní dobou, efektivnější starat se o 30 dětí, než když totéž dělají rodiče, kteří nechodí do práce. Je také efektivnější farmařit na polích o tisících akrech s velkým výkonnými traktory a chemikáliemi, než pěstovat stejné množství potravin na stovkách malých pozemků a používat jen ruční nástroje. Jenže celá tahle efektivnost nám nepřináší víc volného času, ani nenaplňuje nějakou zásadně novou potřebu. Ta efektivnost končí tím, že uspokojuje staré potřeby nekonečnými, ubíjejícími, dílčími pracovními postupy, jejichž krajním výsledkem jsou nakonec skříně plné oděvů a bot, které se téměř nenošené dostávají na skládky. Peníze nejlépe uspokojují kvantitativní potřeby. Kvantitativní stránka nějakého zboží či služby s obchodními vztahy moc neladí. Člověk stanovující cenu se musí zeptat, kolik? A je absurdní dohadovat cenu za kvalitativní zboží, jakým je láska, důvěrnost, krása nebo péče. Budeš mě milovat víc, když zdvojnásobím cenu? Přinejmenším můžete nabídnout nahrášku za lásku, jednání, které jednání milujícího jen napodobuje. Takové chování se dá popsat a kvantifikovat. Růst peněz doprovází růst všech věcí, jejichž hodnotu určují peníze, tedy růst v oblasti kvantity. Takže výsledkem je současná společnost zaplavená nemravným, i když špatně rozdělovaným, přebytkem toho, co lze změřit, a odpovídající chudobou toho, co změřit nelze. Omezená povaha lidských potřeb představovala pro kapitalismus problémy už od počátku průmyslové éry. Jedním řešením bylo vytvořit nové potřeby a svést materiální výrobu do černé díry neuspokojených kvalitativních potřeb. Tohle řešení se poprvé objevilo v textilním průmyslu. Kolik oděvu konec konců jeden člověk opravdu potřebuje?

potřebě sociální identity. Krášlit těla je pro nás stejně přirozené jako kořenicí jídla. Jde však o to, že žádná nová potřeba uspokojována nebyla. Stále stoupající výroba je určena k uspokojování stejné do nekonečna rozpracovávané potřeby. Ta samá industrializace, která přinesla masovou textilní výrobu, navíc způsobila společenský rozklad, jenž otřásl tradičními komunitami a podněcoval tíhnutí lidí k módnímu průmyslu. V širších souvislostech jsem to psal v knize Vzestup lidstva. Aby mohl být konzumní způsob života zaveden do původně izolované kultury, je nejprve zapotřebí zničit její smysl pro vlastní identitu. To se dělá následovně. Naruší se reciproční sítě vztahu tím, že se lidem této kultury představí zvnějšku přinesené spotřební věci. Naruší se jejich sebeúcta atraktivními obrázky západu. Misionářskou činností a vědeckým vzděláváním se zlehčuje význam jejich mytologie, zařídí se, aby zmizely tradiční způsoby předávání místních znalostí tím, že se ve školách zavedou cizí s kulturou nesouvisející osnovy. Ve školách se začne vyučovat angličtina nebo jiný národní či světový jazyk, čímž se jazyk této kultury zničí. Dovozem laciných potravin se omezí spojení lidí s půdou, aby se místní zemědělství přestalo vyplácet. A tehdy vzniká lid, který baží po těch pravých teniskách. Krize z nadprodukce, jež vzniká, když byla naplněna jedna potřeba, se vyřeší přesunutím na další potřebu, obvykle kvalitativní. Kolik párů tenisek bude zapotřebí, aby byla naplněna potřeba identity a příslušnosti k určité skupině? Kolik sportovních vozů a velkých domů bude zapotřebí, aby byla naplněna potřeba respektu? Kolik exotických dovolených k uspokojení potřeby ověřit si hranice svých možností? Kolik masově vyráběných zboží k uspokojení potřeby mít opravdu krásné a z pečí vyrobené předměty? Řeknu vám kolik. Nekonečně mnoho. A to je pro podnikání dobré. Můžeme se na to dívat i tak, že typy společného, přírodního, sociálního, kulturního a duchovního bohatství se postupně jeden za druhým přeměňují v majetek a peníze. Když se sociální kapitál výroby oděvů, to jest dovednosti, tradiční postupy a způsoby jejich předávání, promění v komoditu a nikdo už nevyrábí oděvy mimo peněžní ekonomiku, pak nastává čas prodávat ještě více oděvů tím, že zničíme další společenské identitární struktury. Identita se stává komoditou a oděvy i jiné spotřební položky jejími zástupci. Sociální ekologie daru, sdílené dovednosti, zvyky a sociální struktury, vzájemně uspokojující potřeby každého člověka, je stejně bohatým zdrojem bohatství a obsahuje stejné množství zlatých žil jako ekologie přírody a sama země, která je jejím základem. Otázkou je, co se stane, až všechny tyto formy společného kapitálu vyčerpáme. Co se stane, až nebudou žádné ryby proměnitelné na plody moře? Žádné lesy proměnitelné na papír? Žádná půda proměnitelná na kukuřičný sirup? Až už nebude nic, co by pro sebe lidé navzájem mohli udělat zdarma? Jsme odsouzeni k takové budoucnosti? Proč musíme pořád růst? Jestliže uspokojujeme všechny své potřeby stále efektivněji, proč nemůžeme prostě pracovat méně? Proč nikdy nepřišel onen slibovaný věk volného času? Jak uvidíme dále, při současném peněžním systému nikdy nepřijde. Peněžní systém, který jsme zdědili, nás vždycky bude nutit vybrat si růst místo volného času. Někdo by mohl tvrdit, že peníze ve skutečnosti uspokojily jednu potřebu, která opravdu nikdy předtím naplněna nebyla. Potřebu člověka jako druhu růst a fungovat ve velkém, v řádu milionů či miliard. Naše potřeba jídla, hudby, příběhu, léku a tak dále není asi uspokojována.

více než v době kamenné, ale poprvé můžeme vytvářet věci, které vyžadují koordinované úsilí milionů odborníků z celého světa. Peníze usnadnily vývoj metalického organismu o 8 miliardách buněk, jakéhosi kolektivního těla člověka jakožto druhu. Tento organismus se podobá signální molekule, která koordinuje dílčí činnosti jedinců a organizací k cílům, jichž by žádné menší uskupení dosáhnout nedokázalo. Všechny potřeby, které peníze vytvářely nebo přenášely z osobní úrovně na úroveň standardní a druhovou, byly součástí tohoto organického vývoje. Jeho součástí je dokonce i módní průmysl, jehož prostřednictvím se utváří identita a smysl pro sounáležitost, které se šíří na velké sociální vzdálenosti. Podobně jako mnohobuněčný organismus potřebuje i lidstvo jako kolektivní bytost orgány a subsystémy a rovněž prostředky k jejich koordinaci. Peníze spolu se symbolickou kulturou, komunikačními technologiemi, vzděláním a podobně tomuto vývoji velmi napomohly. Také fungovaly jako jakýsi růstový hormon, který růst stimuloval a současně řídil jeho projevy. Dnes to vypadá, že jsme dosáhli hranic růstu, jímž také končí dětství lidstva. Všechny naše orgány jsou zcela sformované. Některé už přestaly být užitečné a mohou zakrnět. Dospíváme. Možná, že bychom měli svou nově objevenou tvůrčí sílu, tvořenou miliardami buněk lidí, zaměřit na její dospělý cíl. Možná, že právě proto potřebujeme nový typ peněz, který bude i nadále uvádět celý ten obrovský, složitý metalický organismus do souladu a přitom už ho nebude nutit k růstu. Moc peněz. Všechny ty nespočetné formy vlastnictví mají dnes jeden společný určující rys. Všechny mohou být koupeny a prodány za peníze. Všechny jsou peněžním ekvivalentem, protože kdokoliv, kdo vlastní peníze, může vlastnit jakoukoliv další formu kapitálu i výrobní síly, které jsou jeho součástí. A nezapomeňte, že každá z těchto forem má svůj původ ve společném statku, že původně neměla žádného vlastníka, že byla nakonec od společného statku odtržena a stal se z ní majetek. To, co se přihodilo půdě, se přihodilo všemu ostatnímu a přineslo stejné nahromadění bohatství a moci do rukou těch, kteří to vlastní. Jak věděli ranní církevní otcové Proudhon, Marx a George, je nemorální oloupit někoho o jeho majetek a pak ho donutit, aby vám za jeho používání platil. Avšak právě to se děje pokaždé, když stanovíte nájem za půdu nebo výši peněžního úroku. Není náhodou, že téměř všechna světová náboženství lichvářství zakázala. Nikdo by neměl mít užitek pouze z toho, že vlastní cosi, co existovalo předtím, než se to vlastnictvím stalo. A peníze dnes stělesňují všechno, co před vlastnictvím existovalo. Jsou čirou esencí majetku. Avšak antiúrokové peněžní systémy, které navrhnu a popíšu v této knize, nejsou motivovány jen morálkou. Úrok je víc než jen výnos ze zločinu. Dokonce víc než trvalý příjem z již spáchaného zločinu. Je také motorem pokračující krádeže, je silou, která nás všechny bez ohledu na to, jak dobré jsou naše záměry, nutí do vědomé či nevědomé spoluúčasti na vytěžování země. Při svých cestách nejprve do nitra mé duše a pak jako organizátor přednášek a spisovatel jsem se mockrát setkával s žalem a bezmocí nad všudy přítomným strojem požírajícím svět a nad tím, že člověk téměř nemá možnost vyhnout se spoluúčastí na tom, co se děje. Jedním příkladem z milionů jsou lidé, kteří se rozčilují nad Walmartem anebo Amazonem. Ale pořád z nich nebo v jiných obchodech, které jsou součástí stejného globálního predátorského řetězce, nakupují, protože cítí, že si nemohou dovolit platit dvojnásobné ceny,
nebo se bez jejich zboží obejít. A co elektřina, která napájí můj dům, uhlí vyrvané z horských vrcholků? Co počítač, který právě teď používám a který je vyrobený z nerostů a plastů násilně sebraných zemí? Mohu omezit svou účast na chodu svět požírajícího stroje, ale nemohu se mu zcela vyhnout. Lidé, kteří si uvědomili, že žijí ve společnosti přispívající ke zlu v tomto světě, často procházejí etapou, kdy si přejí najít nějakou zcela izolovanou, soběstačnou a poučenou komunitu. K čemu to ale bude, když Řím už zhoří? Co se stane, když přestanete svou malou částečkou přispívat ke znečištění, jež zachvátilo celou zemi? To postupuje tak rychlým tempem, ať žijete v lese, živíte se kořínky a bobulemi nebo na předměstí a jíte potraviny, které kamiony dovážejí z Kalifornie. Touha očistit svou osobu od hříchů společnosti je svého druhu fetiš, něco jako solární panely na rozlehlé luxusní vile. Hnutí za bojkot Amazonu, za reformy zdravotní péče, vzdělávání politického systému či čehokoliv jiného jsou sice chvályhodná, když se ale postaví proti moci peněz, rychle se stanou zbytečnými. Snaha vůbec něco ovlivnit se podobá vyčerpávajícímu plavání proti proudu. A jakmile si na chvíli odpočineme, nový zločin, nová hrůza, nové vytěžování přírody, komunity, zdraví nebo duchovna kvůli penězům nás strhne zpátky. Co přesně znamená tato moc peněz? Není to, jak se někteří lidé domnívají, zlověstná kabala bankéřů řídících svět prostřednictvím klubu Bilderberg, trilaterální komise a dalších nástrojů iluminátů. Na svých cestách a ve své korespondenci jsem občas narazil na lidi, kteří četli knihy Davida Icke a dalších podobných autorů. V nich se přesvědčivě píše o prastarém světovém spiknutí. Jehož cílem je vytvořit nový světový pořádek, symbolizovaný vševidoucím okem na vrcholu pyramidy, které kontroluje každou vládu a každou instituci. Tento komplot prý tajně uvádí do chodu malá neviditelná klika mocichtivých zloduchů, kam patří dokonce i Rothschildové a Rockefellerové a jejich loutky. Musí být velmi naivní nebo velmi ignorantský, že nechápu skutečnou povahu problému. Přiznávám, že naivní jsem, ale k ignorantům nepatří. O tomto problému jsem hodně přečetl a nijak mě to neuspokojilo. I když je jasné, že některé věci o událostech, jakými byly teroristické útoky 11. září 2001 nebo zavraždění Kennedyho, jsme se nedozvěděli. A i když finanční průmysl, organizovaný zločin a politická moc jsou těsně propojené, zjistil jsem, že konspirační teorie obecně příliš spoléhají na lidskou schopnost řídit a ovládat složité systémy. Tajemné věci se určitě dějí. A náhody, které lidé jako Icke zmiňují, se opravdu spírají konvenčním vysvětlením. Když mi ale dovolíte jednu metafyzickou úvahu, myslím, že dochází k tomu, že naše hlubinné ideologické a věroučné systémy a jejich nevědomé stíny vytvářejí sítě synchronicit, které se opravdu podobají jakémusi spiknutí. Ve skutečnosti je to však spiknutí bez spiklenců. Každý člověk je loutkou, ale žádní loutkaři neexistují. Přitažlivost konspiračních teorií, která je většinou nelze vyvrátit, je navíc právě tak psychologická jako empirická. Konspirační teorie mají temný půvab, protože se napojují na náš prapůvodní vztek a nabízejí hromosvod na jeho odvedení. Představují tedy něco, co můžeme obviňovat a nenávidět, jak se přesvědčili četní revolucionáři poté, co svrhli oligarchy. Naše nenávist bohužel míří špatným směrem. Skutečný viník je hrozivější a jeho vliv je mnohem větší. Přesahuje lidskou vědomou činnost a pod jeho knutou žijí dokonce i bankéři a oligarchové. Skutečným viníkem jsou mimozemští vládci,
kteří vládnou světu ze svých letajících talířů. Vtip. Pravým viníkem, pravým loutkařem, který za scénou manipuluje našimi elitami, je samotný peněžní systém, na úvěru založený a úrokem poháněný systém, jenž povstal z pradávného sílícího oddělení, který vytváří konkurenci, polarizaci a chamtivost, který nás nutí k nekonečnému exponenciálnímu růstu a co je nejdůležitější, jehož konec se dnes blíží s tím, jak nám dochází palivo tohoto růstu, sociální, přírodní, kulturní a duchovní kapitál. Několik dalších kapitol popíše tento proces i dynamiku úroku a současnou ekonomickou krizi zarámuje trendem, který se vyvíjí po staletí a dnes vrcholí. Když ji porozumíme, poznáme lépe, jak vytvořit nejen nový peněžní systém, ale také nový druh peněžního systému, který bude mít opačné účinky než ten dnešní. Sdílení na místo chamtivosti, rovnost na místo polarizace, zušlechťování společných statků na místo jejich vytěžování a udržitelnost na místo růstu. A tento nový druh peněz dokonce obsáhne hlubší změnu, než jaká se odehrává v dnešní době. Posun lidské identity k propojenému já, jež je kruhem darů svázané s celým světem. Jakékoliv peníze, které jsou součástí takového opětovného spojení, tohoto velkého obratu, si zcela jistě zaslouží název posvátné. Zde končí tato kapitola a já bych jen přidal takový malinký svůj vhled. Také si myslím, že jde skutečně o moc peněz, o moc toho peněžního systému. A tahle moc se upevňuje a sílí lidmi, kteří jí slouží a všemi prostředky chrání. Konspirace tak nejsou úplně liché, nejsou úplně od věci. Bez lidí, kteří jsou plně oddáni této moci, bychom již dávno byli z tohoto marasu venku. Ostatně později v této knize autor popisuje, jak byly veškeré snahy o osvobození lidstva potlačeny. Šestá kapitola. Ekonomie lichvy. Navzdory svatosvatým slibům, že válka je jednou provždy zažehnána, navzdory volání milionů již nikdy další válku, navzdory všem nadějím na lepší budoucnost, musím říct toto. Jestliže se trváme při současném peněžním systému, založeném na úroku a složeném úroku, troufám si dnes předpovědět, že za necelých 25 let budeme mít novou a ještě horší válku. Vidím budoucí vývoj zcela jasně. Současný stupeň technologického vývoje rychle vyústí v rekordní průmyslovou výrobu. I přes enormní ztráty během války se bude rychle zvyšovat akumulace kapitálu a kvůli nadprodukci peněz bude úroková míra klesat do doby, než finanční spekulanti odmítnou své úrokové míry dál snižovat. Peníze se pak budou hromadit a způsobí očekávanou deflaci. Ekonomická činnost poklesne a stále větší počty nezaměstnaných se budou potulovat ulicemi. Mezi těmito zklamanými masami se zrodí divoké revoluční ideje a spolu s nimi se bude šířit jedovatá rostlina zvaná supernacionalismus. Státy si přestanou rozumět a to nemůže skončit jinak než další válkou. Silvio Gesell, 1918. Stojíme před jistým paradoxem. Na jedné straně mají být peníze symbolem vděku a důvěry, neboť díky nim dochází k souladu mezi dary a potřebami. Umožňují také směnu mezi těmi, kteří by jinak nic směňovat nemohli. Jako takové by nás peníze měly činit bohatšími, jenže nečiní. Místo toho přinášejí nejistotu, chudobu a zánik společných kulturních a přírodních statků. Proč? Příčina spočívá v samotné podstatě dnešního peněžního systému.
Nejistota, chudoba a zánik společných statků jsou neoddělitelně spojené se způsobem, jakým dnes peníze vznikají a obíhají. A ústředním bodem tohoto systému je lichva, známější pod názvem úrok. Lichva je naprostým protikladem daru, neboť člověk, který má víc, než potřebuje, se díky lichvě snaží na místo dávání druhým využívat moc, jež plyne z vlastnictví, k získání ještě většího bohatství. Snaží se druhým spíše brát, než dávat. A jak uvidíme, účinky a motivace lichvy z ní dělají protiklad daru. Od okamžiku, kdy peníze vznikly, až do dneška je lichva nedílnou součástí peněz. Peníze vznikají, když federální rezervní systém, známý také jako Fed nebo Evropská centrální banka či jiná centrální banka, nakoupí na otevřeném trhu cenné papíry přinášející úrok, buď tradiční pokladniční poukázky nebo nedávno veškeré druhy hypotečních zástavních listů a jiné finanční tretky. Fed nebo centrální banka vytvoří tyto nové peníze z ničeho. Několika tahy perem či údery do počítačové klávesnice. Když například Fed koupil v roce 2008 od Deutsche Bank hypoteční zástavní listy v hodnotě 290 milionů dolarů, nepoužil na to existující peníze, nýbrž vytvořil nové peníze v podobě účetního zápisu na účtu Deutsche Bank. To je první krok tvorby peněz. Ať nakoupí Fed nebo centrální banka cokoliv, vždy investici zajistí úročenými cennými papíry. Jinými slovy to znamená, že vytvořené peníze doprovází nějaký odpovídající dluh. A protože ten nese úrok, dluh je vždycky větší než množství vytvořených peněz. Právě popsaný druh peněz je známý jako měnová báze, neboli M0. Existuje jako bankovní rezerva a hotovostní oběživo. K druhému kroku dojde, když banka poskytne nějaké firmě nebo jedinci půjčku. I tady opět vzniknou nové peníze jako účetní zápis na účtu dlužníka. Když banka vypíše podnikatelskou půjčku v hodnotě 1 milion dolarů, nezatíží touto částkou jiný účet. Jednoduše dá této částce peněz vzniknout. Je vytvořen 1 milion dolarů nových peněz a také dluh, který je větší než 1 milion dolarů. Těmto novým penězům se říká M1 nebo M2 podle typu účtu. Jsou to peníze, které se vlastně utratí za zboží a služby, kapitálové vybavení, pracovní místa a tak dále. Výše uvedený popis vzniku peněz, i když široce uplatňovaný, není zcela přesný. Prozatím nám však bude stačit, protože pro popis účinků lichvy je dostatečně přesný. Jedno ekonomické podobenství. Lichva vytváří současný všeobecný nedostatek. A kromě toho ještě pohání motor věčného růstu, který požírá celý svět. Abych vysvětlil, jak to dělá, začnu podobenstvím, s nímž přišel výjimečný ekonomický vizionář Bernard Lietaer a jež ve své knize Budoucnost peněz, The Future of Money, nazval 11. kolečko. Kdysi dávno v malé vesnici, kdesi v australském vnitrozemí, používali lidé při všech svých transakcích pouze směnný obchod. Během dne, kdy se konal trh, obcházeli vesnici s kuřaty, vejci, šunkou a bochníky chleba a věnovali se zdlouhavému vzájemnému vyjednávání, aby výměnou získali to, co právě potřebovali. V důležitých ročních obdobích, například při žních, nebo když něčí stodola potřebovala po bouři opravit, si lidé připomínali tradici vzájemné pomoci, kterou si přinesli ze staré vlasti. Věděli, že když se někdy dostanou do potíží,
Ostatní jim také pomohou. Jednou, když se konal trh, přišel do vesnice cizinec s naleštěnými černými botami, elegantním kloboukem a s ironickým úšklepkem pozoroval celý ten proces výměn. Když uviděl farmáře, jak se snaží nahnat do ohrádky 6 kuřat, které chtěl vyměnit za kus šunky, už to nevydržel a rozesmál se. Chudáci, povídá, ti jsou ale zaostalí. Zaslechla ho farmářova žena a chtěla si to s ním vyřídit. Vy si myslíte, že byste ty kuřata zvládnul líp? Kuřata ne, odpověděl cizinec. Ale existuje daleko lepší způsob, jak se vyhnout tomuhle zmatku se zvířaty. Ale a jak asi? Zeptala se žena. Vidíte tamhle ten strom? Zeptal se cizinec. Počkám pod ním na toho z vás, kdo mi přinese velkou hovězí úseň. Vy přemluvte každou rodinu, aby mě navštívila, a já vám všem ten lepší způsob vysvětlím. A tak se také stalo. Cizinec vzal úseň a vyřezal z ní dokonalé kulatá kožená kolečka a na každé z nich otiskl umně vypracovaný pěkný malý cejch. Pak dal každé rodině 10 koleček a vysvětlil jim, že každé kolečko představuje jedno kuře. Teď můžete obchodovat a vyjednávat s kolečky namísto nemotorných kuřat, vysvětlili. Dávalo to smysl. Muž s naleštěnými černými botami a fascinujícím kloboukem udělal na všechny velký dojem. Jo, abych nezapomněl, dodal poté, co každá rodina dostala svých 10 koleček. Za rok se vrátím a posadím se pod strom. Chci po vás, aby mi každá rodina přinesla 11 koleček. 11. kolečko je symbolickým oceněním vynálezu, kterým jsem právě vylepšil váš život. Jenže kde to 11. kolečko vezmeme? Zeptal se farmář se 6 kuřaty. Uvidíte, uklidnil ho s úsměvem cizinec. Předpokládejme, že od loňska se nezměnil počet obyvatel ani množství úrody. Co myslíte, že se stalo? Nezapomeňte, že žádné 11. kolečko neexistovalo, takže nakonec jedna z 11 rodin nutně přijde o všechna svá kolečka. A to dokonce i tehdy, když se všem rodinám dařilo stejně dobře, jen proto, aby přidala 11. kolečko k těm 10 patřícím ostatním rodinám. Takže, když bouře ohrozila úrodu jedné z rodin, lidé už nebyli tak ochotní věnovat svůj čas sklizni před tím, než přijde pohroma. Protože bylo daleko pohodlnější vyměňovat si na trhu kolečka místo kuřat. Měla nová éra nezamýšlený vedlejší účinek v tom, že odrazovala vesničany od tradiční spontánní spolupráce. Namísto ní se díky nové peněžní hře začala mezi všemi vesničany, aniž si to uvědomovali, objevovat vzájemná soutěživost. Z podobenství začíná být zřejmé, že je kvůli úroku do naší ekonomiky vetkána konkurence, nejistota a chamtivost. Nikdy se jich nezbavíme, dokud budou životní nezbytnosti určovány penězi založenými na úroku. My však budeme pokračovat ve výkladu, abychom ukázali, že úrok také vytváří trvalý tlak na stálý ekonomický růst. Lieterův příběh obsahuje 3 možná vyústění. Nesplácení, růst peněžních zásob a přerozdělení bohatství. Jedna z 11 rodin mohla zbankrotovat a svou farmu přenechat muži v klobouku. Bankéři. Nebo by si bankéř mohl obstarat další hovězí úseň a vyrobit více peněz. Nebo by vesničané mohli bankéře vyválet v dechtu a peří a odmítnout mu kolečka vrátit. Každá ekonomika, založená na lichvě, čelí stejným možnostem. Takže si představte, že vesničané obklopí muže s kloboukem a řeknou mu: pane, mohl byste nám přidat kolečka, aby nikdo z nás nemusel zbankrotovat? Muž odpoví: mohl,
ale jenom těm, kteří mě přesvědčí, že mi je splatí. Protože každé kolečko má hodnotu jednoho kuřete. Půjčím nová kolečka lidem, kteří mají více kuřat, než kolik koleček mi už dluží. Když mi kolečka nesplatí, mohu si místo nich vzít jejich kuřata. No a protože jsem moc hodný, vyrobím nová kolečka pro lidi, kteří zrovna teď nemají žádná kuřata navíc. Pokud mě ovšem přesvědčí, že příště dokáží vychovat kuřat více. Takže předveďte mi svůj obchodní záměr. Ukažte mi, že se vám dá věřit. Jeden vesničan může napsat úvěrovou zprávu, aby vám to usnadnil. Půjčím vám na 10%. Když budete dobří chovatelé, můžete každý rok rozšířit svá hejna o 20%. Zaplatit mi a ještě sami zbohatnout. Vesničané namítnou, to zní dobře, ale protože vyrobíte nová kolečka také s 10% úrokem, nakonec stejně nebudeme mít dost, abychom vám to splatili. To nebude žádný problém, odpoví muž, protože až se to stane, vyrobím koleček ještě víc a až je bude třeba splatit, vyrobím ještě další. Vždycky budu ochotný půjčovat nová kolečka. Samozřejmě vy za to musíte chovat více kuřat, ale dokud budete chovy zvyšovat, nebudou s tím žádné potíže. Přistoupí k němu dítě a řekne: promiňte, pane, moje rodina je nemocná a nemáme dost koleček na jídlo. Mohl byste pro mě vyrobit nějaké nové? Lituji, odpoví muž. To udělat nemůžu. Já totiž vyrábím kolečka jen pro lidi, kteří mi je splatí. Ale jestli má tvoje rodina nějaké kuřata do zástavy, nebo jestli dokážeš, že jsi schopný tvrdě pracovat a chovat více slepic, pak ti moc rád kolečka dám. Nějaký čas fungoval systém dobře, až na pár nešťastných výjimek. Vesničané chovali svá kuřecí hejna dost rychle na to, aby získávali další kolečka, které potřebovali na splátky muži v klobouku. Někteří z různých důvodů, buď že neměli štěstí, nebo nebyli dost šikovní, opravdu zbankrotovali a jejich hospodářství převzali šťastnější, zdatnější sousedé a bankrotáře si najímali jako pracovní sílu. Jenže spolu s tím, jak se zvyšoval přísun peněz, zvyšovaly se celkové chovy o 10%. Vesnice i její hejna kuřat se tak rozrostla, že k muži v klobouku se přidali další podobní muži a všichni pilně vyřezávali z hovězích úsní nová kolečka a dávali je komukoli, kdo měl dobrý plán na ještě větší chov kuřat. Občas se objevily určité problémy. Například se ukázalo, že nikdo už vlastně všechna ta kuřata nepotřebuje. Už máme vajec po krk, stěžovali si děti. V každém pokoji teď máme postel s peřinami, stěžovali si hospodyně. Aby udrželi růst spotřeby kuřecích produktů, vymýšleli vesničané všechno možné. Stalo se módou kupovat si každý měsíc nové péřové matrace a pak i nové domy, aby bylo kam ty matrace dávat a aby vznikaly nové a nové dvorky plné kuřat. Docházelo k hádkám s jinými vesnicemi, které se řešily vážnými vajíčkovými bitvami. Musíme vytvářet poptávku po větším množství kuřat, křičel starosta, který byl švagrem muže v klobouku. Jen tak budeme všichni stále bohatnout. Jednoho dne si jakási stařena povšimla dalšího problému. Zatímco kdysi byla pole kolem vesnice zelená a úrodná, teď byla hnědá a zarostlá plevelem. Vesničané se zbavili veškeré vegetace, jen aby mohli pěstovat obilí na zrno, kterým krmili kuřata. Z rybníků a říček, kdysi plných ryb, se staly páchnoucí stoky. Stařena řekla, tohle musí přestat. Jestli budeme pořád rozšiřovat chovy kuřat, brzy se utopíme ve slepičincích. Muž v klobouku si ji vzal stranou a uklidňujícím tónem ji přesvědčoval. Nedělej si starosti.
Kousek cesty odsud je další vesnice se spoustou úrodných polí. Muži z naší vesnice mají v plánu přesunout chov kuřat tam. A když nebudou souhlasit, no, nás je víc. To přece nemůžeš myslet vážně, že bychom přestali rozšiřovat chovy. Jak by asi tví sousedé spláceli své dluhy? Jak bych mohl vyrábět nová kolečka? Vždyť i já bych nakonec mohl zbankrotovat. A tak se všechny vesnice jedna po druhé změnily v páchnoucí stoky kolem obrovských hejn kuřat, která už ve skutečnosti nikdo nechtěl. A vesnice spolu bojovaly kvůli několika zbývajícím zeleným plochám, které by umožnily ještě pár let růstu. Avšak přes všechno úsilí zachovat růst se jeho tempo začalo snižovat. Jak klesal růst, zvyšoval se dluh v poměru k příjmům, až mnoho lidí dávalo všechna svá kolečka jenom na splátky, muži v klobouku. Mnozí zbankrotovali a museli pracovat za minimální mzdu pro zaměstnavatele, kteří sami jen stěží dokázali plnit závazky vůči muži v klobouku. Lidí, kteří si mohli dovolit nakupovat kuřecí produkty, stále ubývalo. Což ještě více stěžovalo udržování poptávky a růstu. Uprostřed nadbytku kuřat, který ničil životní prostředí, měl stále větší počet lidí už jen na pouhé přežívání, což vedlo k paradoxu, nedostatku a nadbytku. A přesně tak jsme na tom dnes i my. Imperativ růstu. Doufám, že je zřejmé, jak se tento příběh vepisuje do reálné ekonomiky. Kvůli úroku bude v kterékoliv době množství dlužených peněz vždy větší než množství peněz, jež již existují. Abychom získali nové peníze, které budou celý systém udržovat v chodu, musíme chovat více kuřat. Jinými slovy, musíme vyprodukovat více zboží a více služeb. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je začít prodávat něco, za co jsme v minulosti neplatili. To znamená přeměnit lesy na stavební dříví, hudbu na výrobky, ideje na duševní vlastnictví, sociální reciprocitu na placené služby. Technologiemi podporovaný proces komodifikace původně nepeněžního zboží a služeb se za posledních pár století zrychlil a dnes dosáhl bodu, kdy už jen velmi málo věcí nepatří do sféry peněz. Rozsáhlé společné statky, ať už šlo o půdu nebo kulturu, byly ohrazeny a prodány jen proto, aby se udržel krok s exponenciálním peněžním růstem. To je hlavní důvod, proč přeměňujeme les na stavební dříví, písně na duševní vlastnictví a tak dále. To je důvod, proč se alespoň do COVID-19 dvě třetiny všech jídel vaří v Americe mimo domácnosti. To je důvod, proč lidové bylinkářství ustoupilo farmaceutickým lékům, proč za hlídání dětí platíme, proč je balená voda jedničkou v prodeji nápojů. Tím, co pohání neúprosnou přeměnu života přírodního a duchovního světa na peníze, je imperativ trvalého růstu, jež je vlastní penězům založený na úroku. Pohybujeme se v začarovaném kruhu a čím více života proměňujeme na peníze, tím více peněz k životu potřebujeme. Lichva, nikoli peníze, je tím příslovečným původcem zla. Prozkoumejme trochu podrobněji, co se děje. Zrovna tak, jako ten muž v klobouku, vám banka, či kterýkoliv jiný věřitel většinou odsouhlasí půjčku jen tehdy, když existuje racionální očekávání, že ji splatíte. Takové očekávání může být založené na budoucím předpokládaném příjmu, na výši zástavy či na dobré schopnosti splácet, což znamená, že dáte věřiteli do zástavy nemovitost či jiný majetek. Toto očekávání je posíleno vážnými důsledky,
jaké by pro vás mělo nesplácení dluhu. Splácení dluhu nezávisí pouze na vaší schopnosti peníze vracet, ale také na různých formách společenského, ekonomického a právního nátlaku. Abyste dostáli smluvním dlužním závazkům, může soud nařídit zabavení vašeho majetku a protože už nemáme vězení pro dlužníky, neplatící dlužníci snášejí nekonečné obtěžování ze strany agentur vymáhajících pohledávky. Mají potíže se získáváním potvrzení, že si mohou dovolit platit byt, vydělat dost peněz v zaměstnání či projít bezpečnostní prověrkou. Hodně lidí také cítí morální závazek své dluhy splácet. Je to přirozené. I v ekonomice darů cítí obdarovaní lidé společenský a morální tlak na to, aby druhé obdarovávali. Úvěr umožňuje, aby propojování darů a potřeb přesáhlo nejen prostor a povolání, ale také čas. Na úvěru založené peníze směňují dnešní zboží za zboží budoucí. To se z principů daru zase až tak nevymyká. Dnes dostanu, zítra dám. Problém nastává s úrokem. Protože dluh nesoucí úrok doprovází všechny nové peníze. Výše dluhu v kterémkoliv čase vždy převyšuje současné množství peněz. Nedostatek peněz nás vhání do vzájemného soutěžení a uvádí nás do trvalého, nezrušitelného stavu nedostatku. Je to jako ta hra se židlemi, na které se sedá, dokud hraje písnička a kterých je vždy o jednu méně než hráčů, takže nikdo nemá jistotu, že si nakonec sedne. Nátlak vyvolaný dluhem je nedílnou součástí systému. I když někteří lidé dokážou své dluhy splatit, celkově systém vyžaduje všeobecný a rostoucí stav zadluženosti. Trvalý a skrytý dlužní nátlak znamená, že budou vždy existovat lidé, kteří žijí v nejistotě či zoufalství, lidé pod tlakem, nezbytnosti přežít, lidé neváhající vykácet poslední les, vylovit poslední rybu, prodat někomu tenisky, zničit jakýkoliv sociální, přírodní, kulturní nebo duchovní kapitál, který je ještě k bání. Nikdy nenastane doba, kdy už máme dost. Protože v dlužním systému, založeném na úroku, směňuje úvěr nikoli jen dnešní zboží za zboží budoucí, ale dnešní zboží za více zboží v budoucnosti. Abyste splatili dluh, nebo abyste přežili, vezmete buď stávající bohatství někomu jinému, odtud pochází hospodářská soutěž, nebo vytvoříte nové bohatství tím, že si ho vezmete ze společného statku. Uvedu konkrétní příklad, jak to funguje. Představte si, že půjdete do banky a řeknete: pane bankéři, chtěl bych milionovou půjčku, abych si mohl koupit tento les a ochránit ho před vykácením. Žádný příjem z toho lesa mít nebudu, takže vám nebudu moci zaplatit úrok. Jestliže ale budete potřebovat, abych vám peníze vrátil, mohl bych ten les prodat a vrátit vám $1,000,000. Bohužel bankéř bude muset váš projekt odmítnout, dokonce i když by s ním z celého srdce souhlasil. Když ale půjdete do banky a řeknete, že byste chtěl $1,000,000, abyste koupil tenhle les, pronajal si buldozery, les vykácel a dříví prodal za $2,000,000, z nichž bankéři zaplatíte 12% úrok, přičemž i vám zůstane pěkný zisk, chytrý bankéř bude s vaším návrhem souhlasit. V prvním případě nevzniká žádné nové zboží ani žádné nové služby, takže peníze nejsou k dispozici. Peníze jsou jen pro ty, kteří vytvoří nové zboží a služby. Proto je udržováno tolik placených povolání podílejících se na přeměně přírodního a sociálního kapitálu na peníze a tak málo povolání zaměřených na opětovné získávání společných statků a chránících přírodní a kulturní poklady. Takže když to zobecníme, neúprostný tlak na dlužníky, aby poskytovali zboží a služby, je organickým tlakem peněz na ekonomický růst,
definovaný jako růst celkového objemu zboží a služeb vyměněných za peníze, můžeme se na to podívat ještě jinak. Protože dluh je vždycky větší než zásoba peněz, tvorba peněz vytváří budoucí potřebu ještě většího množství peněz. Množství peněz musí v čase růst. Nové peníze připadnou těm, kteří budou vyrábět zboží a poskytovat služby. Proto v čase musí růst také objem zboží a služeb. Nejde jen o to, že zjevná neomezenost peněz, pozorovaná již od časů starověkého Řecka, nám dovoluje uvěřit v možnost věčného růstu. Ve skutečnosti náš peněžní systém ten růst vyžaduje a nutí nás k němu. Většina ekonomů pokládá tento typický tlak na růst za něco prospěšného. Říkají, že tento tlak motivuje k inovacím, pokroku, k neustále většímu uspokojování potřeb. Ekonomika založená na úroku je už jednou provždy ekonomikou růstu a většina ekonomů a nejspíš také všichni tvůrci politiky s výjimkou okrajové a velmi radikální skupiny se na ekonomický růst dívá jako na ukázkový příklad úspěchu. Celý ten systém peněz založených na úroku funguje spolehlivě, dokud objem zboží a služeb vyměňovaných za peníze drží krok s jeho růstem. Co se však stane, když krok držet nebude? Co se jinými slovy stane, když míra ekonomického růstu bude menší než úroková míra? Podobně jako lidé v našem podobenství, i my o tom musíme přemýšlet ve světě, který, jak se zdá, dosahuje hranic svého růstu. Hromadění bohatství. Protože ekonomický růst je téměř vždy nižší než úroková sazba, není žádnou záhadou, k čemu obecně v takových podmínkách dochází. Když mnoho dlužníků nemůže splácet úrok z nového bohatství, jež vytvářejí, musí převádět stále více svého stávajícího bohatství svým věřitelům nebo vynakládat na úroky stále větší podíl svých současných a budoucích příjmů. Když se aktiva a disponibilní příjem dlužníka vyčerpá, musí věřiteli ohlásit platební neschopnost. Když je průměrný investiční výnos nižší než průměrná úroková sazba placená kvůli získání investovaného kapitálu, jiná možnost prostě neexistuje. Pro určitou část dlužníků je platební neschopnost nevyhnutelná. Přinejmenším teoreticky nemusí být platební neschopnost nutně špatná. Přináší negativní důsledky pro rozhodnutí, která nepřispívají k obecnému blahu. To jest pro taková rozhodnutí, jejichž výsledkem není efektivnější výroba lidmi žádaného zboží. Věřitelé budou opatrnější v půjčování peněz někomu, kdo pravděpodobně ekonomice přispívat nebude, a dlužníci budou tlačeni k jednání, které k ekonomice opravdu přispívat bude. Dokonce i v systému nulové úrokové sazby se může stát, že lidé nebudou schopni dodržovat své závazky, jestliže učiní hloupá rozhodnutí, avšak nepůjde o zabudovanou organickou nezbytnost platební neschopnosti. Až na ekonomy nemá platební neschopnost rád nikdo. Nejméně ze všech pak věřitelé, protože jsou to jejich peníze, které mizí. Jedním ze způsobů, jak alespoň dočasně zabránit platební neschopnosti, je půjčit dlužníkovi dokonce ještě více peněz, aby mohl dál splácet původní dluh. To může být opodstatněné v případě, že dlužník čelí dočasným potížím, nebo když existuje důvod věřit, že se blíží natolik vyšší produktivita, aby nakonec všechny půjčky splatil. Často však věřitelé dlužníkovi půjčí další peníze prostě proto, že nechtějí odepsat ztráty vzniklé jeho platební neschopností, která by nakonec opravdu mohla vést k jejich vlastnímu bankrotu. Dokud dlužník pořád posílá nějaké splátky, může věřitel předstírat, že je všechno v pořádku. To je v podstatě situace, v níž se světová ekonomika nachází už mnoho let.
Po letech, dokonce desetiletích, kdy úrokové sazby vysoce převyšovaly ekonomický růst a kdy se nerozlišovaly možnosti platební neschopnosti, čelíme obrovskému dluhovému převisu. Vláda na příkaz finančního průmyslu, to jest věřitelů vlastníků peněz, dělala, co mohla, aby zabránila platebním neschopnostem a udržovala v účetnictví plnou hodnotu dluhů a doufala, že obnovený ekonomický růst umožní finančníkům dluh z úroku splácet. Doufají, že z dluhu se dostaneme růstem. Na politické úrovni existuje stejný tlak na vytváření ekonomického růstu jako na úrovni jedince nebo firmy. Dlužník je pod tlakem něco prodávat, i kdyby to měla být pouze jeho pracovní síla, jen aby získal peníze na splácení dluhu. Tohle v podstatě dělají také růstu nakloněná politická opatření. Usnadňují toto prodávání něčeho, tedy činí méně náročným přeměnu přírodního, sociálního a jiného kapitálu na peníze. Když polevíme v kontrole znečišťování ovzduší, usnadňujeme přeměnu životodárné atmosféry na peníze. Když dotujeme stavbu silnic v pralesích, usnadňujeme přeměnu ekosystému na peníze. Když Mezinárodní měnový fond tlačí vlády k privatizaci sociálních služeb a snižování sociálních výdajů, usiluje o přeměnu sociálního kapitálu na peníze. Proto jsou v Americe demokraté stejně jako republikáni dychtiví otevírat nové trhy, posilovat práva duševního vlastnictví a tak dále. To je důvod, proč politici, korporace nebo pytláci útočí na jakýkoliv společný statek, který zatím nelze zužitkovat. Například ropu v arktické národní rezervaci na Aljašce. Tarify chráněné lokální ekonomiky zaměřené na produkci potravin nebo území původních obyvatel Amazonie. Kdyby peněžní sféra přestala růst, pak by se stále ještě otevřený průchod mezi platební neschopností a majetkovými nerovnostmi zužoval, až by zcela zmizel, což by mělo za následek společenské nepokoje a nakonec revoluci. Když ve světě omezených zdrojů rostou dluhy exponenciálně, pak bez růstu ani žádná jiná možnost neexistuje. Dokud je tento růst, tato přeměna společného bohatství na peníze rychlejší než růst úrokových sazeb, pak je vše v pořádku, alespoň z finančního, když už ne z ekologického či lidského hlediska. Existuje-li dostatečná poptávka po kuřatech a dostatek přírodních zdrojů k jejich krmení, mohou si vesničané půjčovat na 10%, aby své chovy o 20% zvýšily. Vyjádřeno jazykem ekonomie, kapitálová investice přináší zisk přesahující náklady na kapitál, proto dlužník získává bohatství přesahující podíl, který jde věřiteli. To se dělo v časech osídlování amerického pohraničí, kde existovala spousta majetku, který nikomu nepatřil a který si často stačilo jen vzít. A děje se to i dnes ve společnosti, kde nejsou společenské vztahy plně monetizované, tedy převáděné na peníze. V ekonomické hantýrce se jim říká nerozvinuté trhy. Pouze s ekonomickým růstem mohou být všechny misky plné. Věřitelé stále bohatnou a prosperovat mohou i dlužníci. Avšak dokonce i v dobrých časech ekonomický růst jen zřídka kdy udrží krok s růstem úroků. Teď si představte, že vesničané dokážou rozšířit své chovy jen o 5% za rok. Namísto, aby platili jistý díl nového růstu bankéřům, musí jim nyní v průměru platit růst celý. A navíc ještě také podíl ze svého dřívějšího majetku nebo budoucích výdělků, případně z obojího. Hromadění bohatství, příjmu i aktiv je nevyhnutelným důsledkem dluhu rostoucího rychleji než objem zboží a služeb. Jistě,
Vlády mohou neutralizovat hromadění bohatství prostřednictvím přerozdělovacího zdaňování, ale tato skrytá tendence nikdy nezmizí. Už od Aristotelových dob si ekonomičtí myslitelé tohoto základního problému všímají. Aristoteles poznamenal, že jelikož jsou peníze neplodné, to jest nezanechávají telata a zrní jako dobytek či pšenice, je prostě nečestné půjčovat je s úrokem. Už kolem roku 350 před naším letopočtem, jakož i mnohokrát potom, bylo opakovaně pozorováno hromadění majetku. Opětovně k tomu docházelo v dobách Římanů, dokud se říše rychle rozšiřovala, získávala novou půdu a nové tributy. Všechno fungovalo celkem slušně a k žádnému extrémnímu hromadění majetku nedocházelo. Teprve, když se rozšiřování říše zpomalilo, začalo se bohatství koncentrovat rychleji a z kdysi rozsáhlé třídy malých farmářů tvořících páteř legií se stali otroci vlastních dluhů. Zanedlouho se říše stala ekonomikou otrocké práce. Není třeba, abych složitě vysvětloval paralely mezi starověkým Římem a dnešním světem. S tím, jak se dnes růst zpomalil, vstupují mnozí jedinci i celé národy do stavu, který se podobá římskému zotročení dlužníků. Stále větší podíly příjmů jdou na splácení úroků a když to nestačí, za dluh se ručí dřívějšími aktivy, která se zabavují tak dlouho, až zcela zmizí. Tak se stalo, že domácí kapitál Spojených států v poměru ke skutečné hodnotě nemovitostí poklesl z 85% v roce 1950 na dnešních 60%. Včetně lidí, kteří vlastnictví svých domů nemají zatížené dluhem. Jinými slovy, lidé už své domy nevlastní. Většina lidí, které znám, nevlastní ani svá auta. V podstatě si je prostřednictvím automobilových leasingů pronajala od banky. S mírou zadlužení zápasí dokonce i korporace, takže velký podíl jejich příjmů jde bankám a majitelům dluhopisů. To samé platí také pro většinu národů s dluhy narůstajícími až do výše jejich HDP. Na všech úrovních jsme stále více otroky dluhu a plody naší práce jdou našim věřitelům. Dokonce ani když nemáte žádné dluhy, náklady na úrok vstupují do ceny téměř všeho, co si kupujete. Například asi 10% vládních nákladů ve Spojených státech a daňových dolarů je vynaloženo na úrok z národního dluhu. Když si pronajmete dům, většina nákladů na nájem jde na pokrytí největšího výdaje majitele domu, tedy na hypotéku. Když jíte v nějaké restauraci, cena za jídlo částečně odráží náklady kapitálu pro majitele restaurace. Kromě toho náklady na elektřinu, dodávky potravin a nájem také obsahují úrok, který dodavatelé platí ze svého kapitálu a tak dále a dále až do nejmenších položek. Všechny tyto peníze jsou jakýmsi tributem daní na všechno, co kupujete, která jde vlastníkům peněz. Úrok se skládá zhruba ze 6 složek. Z prémie za riziko, nákladů na poskytnutí půjčky, inflační prémie, prémie za likviditu, tedy příplatku za míru schopnosti dodržet závazky, z prémie za výkazy splatnosti úvěru a z úrokové prémie za nulové riziko. Zasvěcenější diskuze o účincích úroků by asi mezi těmito složkami dělala rozdíly a došla k závěru, že pouze 3 posledně jmenované, a zejména ta úplně poslední, jsou lichvářské. Bez nich už by k hromadění majetku nedocházelo, protože tento díl peněz nezůstává v rukou věřitele, i když tlaky na ekonomický růst stále existují. Jenže v současném systému přispívá k běžným úrokovým mírám všech 6 složek. To znamená, že lidé, kteří mají peníze,
mohou rozmnožovat své bohatství už jen pouhou výhodou takového vlastnictví. Pokud nedokážou dlužníci rozmnožovat své bohatství stejně rychle, což je možné pouze v rostoucí ekonomice, bude se bohatství hromadit v rukou věřitelů. Řeknu to úplně jednoduše.

Jinak řečeno, rychleji zbohatnete tím, že budete vlastnit, než tím, že budete vyrábět. V praxi tomu tak téměř vždycky je. Protože když ekonomika roste rychleji, úřady tlačí úrokové míry nahoru. Důvodem je snaha vyhnout se inflaci, ale je to také způsob, jak zvýšit bohatství a moc vlastníků peněz. Takže při absenci přerozdělovacích opatření se bohatství hromadí jen v určitých rukách, v časech dobrých i špatných. Obecně platí, že čím více peněz máte, tím méně jste ochotní je utrácet. Už od času starověkého Řecka se projevovalo to, co John Maynard Keynes nazýval upřednostňování likvidity. Lidé dávali přednost penězům před zbožím, s výjimkou situací, kdy po zboží byla mimořádně vysoká poptávka. Když se peníze stanou univerzálním prostředkem a cílem, je toto upřednostňování nevyhnutelné. Úrok posiluje upřednostňování likvidity a povzbuzuje ty, kteří peníze mají, aby si je ponechávali. Lidé, kteří potřebují peníze právě teď, musí za použití peněz platit těm, kteří takovou potřebu nemají. Tato platba, úrok z půjčky, nutně pochází z budoucích výnosů. To je další způsob, jak pochopit přečerpávání peněz od chudých k bohatým. Dokázali bychom asi ospravedlnit placení úroků při dlouhodobých riskantních investicích bez dostatku likvidních aktiv, protože takový úrok je určitou kompenzací za to, že se zříkám platební schopnosti. Je v souladu s principy darů v tom smyslu, že když dáte dar, často dostanete na oplátku dar ještě větší, ale ne vždy, a nikoli s naprostou jistotou. Odtud ono riziko. Jenže v současném systému nesou úrok dokonce i vládou pojištěné vklady na požádání a krátkodobé bezrizikové vládní dluhopisy a umožňují investorům dosahovat zisku, i když v podstatě drží peníze pro sebe. Tato složka zbavená rizika je přidanou skrytou přirážkou ke všem jiným půjčkám a vlastníkům zaručuje, že budou vlastnit stále víc. Dvojí tlak, který jsem popsal, tlak na růst peněžní sféry a tlak na majetkové nerovnosti, jsou dvěma aspekty jedné a té samé síly. Peníze buď rostou tím, že požírají dosud nespeněženou hříši, nebo tím, že jako kanibalové požírají sami sebe. Protože první způsob je již vyčerpaný, roste tlak toho druhého a hromadění bohatství eskaluje. Až se to stane, vznikne na záchranu celého systému další tlak. Přerozdělení bohatství. Neustále rostoucí polarizace bohatství a chudoby není trvale udržitelná. Přerozdělování bohatství a třídní konflikt. Bez přerozdělování bohatství je sociální chaos v peněžním systému založeném na dluhu a rodícím úroku nevyhnutelný. Zvláště když ekonomický růst zpomaluje. Přesto přerozdělování bohatství vždy vyvolává odpor bohatých, neboť je to jejich bohatství, které má být přerozděleno. Proto ekonomická politika odráží snahu vyvažovat přerozdělování a uchovávání bohatství a časem směřuje k minimálním přerozdělovacím opatřením, která jsou nezbytná pro udržení společenského pořádku. Liberální vlády se tradičně snaží zmírňovat hromadění bohatství přerozdělovacími politickými opatřeními, jakými jsou progresivní zdanění, dědická daň, programy sociálního zabezpečení, vyšší minimální mzdy, všeobecná lékařská péče, bezplatné vysoké školství a další. Tato opatření jsou přerozdělovací proto, že zatímco daně dopadají více na bohaté, ze sociálních výdajů a programů mají stejný užitek všichni, nebo z nich dokonce více těží chudí. V systému založeném na úroku tato opatření působí proti přirozené tendenci hromadit bohatství. Alespoň krátkodobě působí proti zájmům bohatých, což je důvodem, proč jsou v současné konzervativní politické atmosféře charakterizována jako třídně.

0: konfliktní. Protože konzervativní, zvané často neoliberální, vlády se k přerozdělovacím opatřením staví nepříznivě, zdá se, že hromadění bohatství pokladají za dobrou věc. Vy možná také, pokud jste bohatí, protože hromadění bohatství znamená více pro vás a méně pro všechny ostatní. Najímaní pomocníci v domácnosti jsou laciní. Váš relativní majetek, vaše moc a privilegia jsou větší. Vlády, sloužící krátkodobým zájmům bohatých, proto obhajují opatření, která jdou proti těm výše zmíněným. Paušální daň z příjmu, snižování dědické daně, omezování sociálních programů, privatizaci zdravotní péče a tak dále. Ve 30. letech stály Spojené státy a mnoho dalších zemí před volbou, zda mírně přerozdělovat majetek pomocí sociálních výdajů a zdaněním bohatých, nebo dopustit, aby hromadění majetku vedlo k revoluci a násilnému přerozdělování. V 50. letech většina zemí přijala sociální kompromis, vypracovaný v novém údělu, New Deal. Bohatí zůstanou na vrcholu společenské pyramidy, ale prostřednictvím zdanění se musí vzdát jistého množství zisků plynoucích z vlastnictví kapitálu. Nějakou dobu tento kompromis fungoval, zejména v časech, kdy se ekonomický růst držel vysoko, jak se dělo na počátku 70. let. Když ekonomický koláč roste, bohatí si mohou brát stále větší kousky a všem ostatním nechávat menší díl rostoucího koláče. V relativních číslech 99% lidí schudlo, avšak v absolutních číslech se jejich ekonomická situace nezměnila a někteří z nich dokonce zbohatli. Taková byla situace v poválečné éře, ale fungovalo to pouze, když ekonomika rostla. Jenže dokonce i toto mírné řešení přinášelo mnoho nežádoucích důsledků. Vysoké zdanění příjmů trestalo lidi, kteří hodně vydělávali, spíše než ty, kteří pouze hodně vlastnili. Způsobilo také nekonečnou bitvu mezi daňovými úřady a občany, kteří obvykle našli způsoby, jak se vyhnout placení alespoň některých daní, a v tomto procesu zaměstnávali desítky tisíc právníků a účetních. Je tohle dobré využití lidských zdrojů? Navíc šlo o systém, kterým jsme vlastníkům peněz jednou rukou dávali a druhou jim brali. V systému založeném na úroku je třídní konflikt, ať už skrytý či otevřený, nevyhnutelný. Krátkodobé zájmy majitelů bohatství stojí v protikladu k zájmům třídy dlužníků. Od roku 1980 a možná už dříve se rovnováha vychýlila ve prospěch bohatých s tím, jak jejich političtí představitelé odstraňovali mozaiku přerozdělovacích programů nastavených ve většině západních zemí ve 30. letech. V poválečném světě vysoký růst na nějakou dobu zakryl nevyhnutelnost vnitřního třídního konfliktu, ale tato doba již pominula. Ve starověku řešili některé společnosti polarizaci bohatství pravidelným anulováním dluhů. Jako příklady poslouží solonistické reformy Seisachtheia, setřásání břemen, které rušily dluhy a zakazovali práci zadlužených otroků a pravidelné výroční oddlužování starověkých Hebrejů. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy, promíjení dluhů se bude dít takto. Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Deuteronomium 15:1-2. Oba dva tyto osvědčené způsoby byly daleko radikálnější než bankrot, protože dlužníkovi zůstával celý jeho majetek, včetně toho zástavního. Za Solona se půda dokonce vracela původním majitelům. Nedávným příkladem zrušením dluhu bylo částečné anulování zahraničních dluhů zbídačených národů, které postihla nějaká katastrofa. Tak v roce 2008 zrušili MMF, Světová banka a Meziamerická rozvojová banka haitský zahraniční dluh. Po několik desetiletí se širší hnutí pokoušelo zrušit dluh celého třetího světa, ale v tomto směru zatím k ničemu významnějšímu nedošlo. Podobnou přerozdělovací metodou je bankrot. V němž je dlužník osvobozen od závazků, obvykle poté, co věřiteli propadne většina jeho majetku. Jde však o nominální transfer bohatství od dlužníka k věřiteli, protože majetkový obnos je nižší než majetek, který dlužník vlastní. Vyhlásit skutečný osobní bankrot se nedávno stalo ve Spojených státech mnohem obtížnější, protože příslušné zákony, přepsané na příkaz vydavatelů kreditních karet, nyní nutí dlužníky do splátkového kalendáře, který jim přikazuje, aby po velmi dlouhou dobu převáděli část svého budoucího příjmu věřitelům. Stále častěji se dluhům vůbec nelze vyhnout a ty se pak stávají celoživotním nárokem na pracovní sílu dlužníka, jen se tak ocitá v pozici nájemné otrocké síly. Na rozdíl od reformy Seixas-Theia a výročního anulování dluhů převádí bankrot majetek věřiteli, který pak kontroluje jak fyzický, tak i finanční kapitál. Bývalý dlužník nemá téměř jinou možnost, než se opět zadlužit. Při hromadění bohatství jsou bankroty jen drobným zádrhelem. Extrémnějším řešením je přímé zřeknutí se dluhu, odmítnutí dluh splácet či převádět zástavní majetek věřiteli. Většinou se věřitel může soudit a k zabavení dlužníkova majetku využít státní moci. Když se však právní systém a legitimita státu začnou rozpadat, je možné zřeknutí osobního dluhu. Právě tento rozpad odhaluje, že peníze a majetek jsou ve skutečnosti sociálními smlouvami. Když zbavíme Warrena Buffetta všeho, co se opírá o konvenční interpretaci symbolů, není jeden z nejbohatších lidí ve Spojených státech bohatší než já, snad kromě toho, že jeho dům je větší než můj. Ale protože i na ten má Buffett nějakou smlouvu, je také záležitostí společenské dohody. V podobě, v níž jsou dnes smluvní dokumenty sepisovány, nedávají fyzickým osobám příliš mnoho možností dluhy odmítat. Mohli bychom se domnívat, že pro suverénní národy bude platit něco úplně jiného. Teoreticky mohou robustní domácí ekonomiky splácení státního dluhu jednoduše odmítnout, zejména pokud ještě navíc vlastní zdroje směnitelné se sousedními státy. Jenže v praxi to dělají jen málo kdy. Jejich vládci, demokratičtí či jiní, se obvykle spojí s globálními finančními institucemi a dostanou za to bohaté odměny. Kdyby takové spojenectví odmítli, čelili by všemožným projevům nepřátelství. Obrátil by se proti ním tisk, stejně jako akciové trhy, dostali by nálepky nezodpovědných, levičáckých nebo nedemokratických politiků. Jejich političtí oponenti by byli podporováni stávajícími světovými velmocemi a nakonec by se mohli stát cílem nějakého převratu či invaze. Na všechny vlády, které se brání přeměňovat svůj sociální a přírodní kapitál na peníze, se vyvíjí tlak a stíhají je tresty. To se stalo na Haiti, když Aristide nechtěl přijmout neoliberální politiku a dvakrát v roce 1991 a znovu v roce 2004 byl při státním převratu svržen. Stalo se to v Hondurasu v roce 2009 a děje se to znovu a znovu po celém světě. Nepodařilo se to na Kubě a nedávno ani ve Venezuele, kde zatím k invazi nedošlo. V říjnu 2010 jen o vlásek unikl převratu Ekvádor, země, která v roce 2008 odmítla splácet 3,9 miliardy dolarů a poté dluh restrukturalizovala na 35 centů za dolar. V roce 2017 byl ekvádorský prezident Rafael Correa nahrazen Leninem Morenem, který rychle zavedl přísná úsporná opatření. Takové jsou osudy všech národů vzdorujících dluhovému systému. Bývalý ekonom John Perkins v knize Spověď lovce ekonomik popisuje základní strategii. Nejprve podplatit vládce, pak vyhrožovat, pak zařídit převrat a nakonec, jestliže všechno selže, podniknout invazi. Cílem je přimět zemi, aby souhlasila s půjčkami a splácela je, tedy aby se stala dlužníkem a v tomto stavu setrvávala. Pro jedince nebo národy dluh často začíná nějakým megaprojektem. Stavbou letiště, silniční sítě či mrakodrapu, rekonstrukcí domu nebo vysokoškolským vzděláním, který slibuje velké budoucí odměny. Ale ve skutečnosti z něj bohatnou mocné vnější síly a natahuje se pružina dluhové pasti. V dávných časech byly hlavními nástroji nějaké říše vojenská síla a vynucený tribut. Dnes je to dluh. Dluh nutí národy i jednotlivce věnovat svou produktivitu penězům a přesouvat jich druhým. Jedinci opouštějí své sny a pracují v zaměstnáních, která jim umožňují držet krok s jejich dluhy. Národy přeměňují zemědělství pro svou obživu a místní soběstačnost, jež negenerují devizy do exportních splodin a výrobků robotáren, které je naopak generují. Haiti je zadlužené od roku 1825, kdy bylo donucené uhradit Francii ztrátu majetku, tedy otroků, o něž po povstání otroků v roce 1804 přišla. Kdy své dluhy splatí? Nikdy. Kdy splatí kterákoliv země třetího světa své dluhy a začne dávat svou produktivitu vlastním lidem? Nikdy. Kdy většina z vás splatí studentské půjčky, kreditní karty a hypotéky? Nikdy. Podle výroční dluhové kampaně chudé země světového jihu v roce 2020 utratili v průměru 14,3% vládních příjmů na splátky zahraničního dluhu, což je dvakrát vyšší číslo než výdaje na splátky v roce 2010. Přestože splácí stále více peněz, celková výše jejich dluhů roste. Nikdy své dluhy nesplatí. A jako zadlužené země jsou odsouzené k věčným úsporám, snižování mest, ničení přírodního bohatství a privatizaci, jen aby si zachovali privilegium zůstat zadlužené a být i nadále součástí globálního finančního systému. Avšak na státní i osobní úrovni může být čas odmítnutí dluhu blíže, než si myslíme. Legitimita statu quo pomalu vyprchává a až pár dlužníků své dluhy odmítne, ostatní je budou následovat. Jestliže zákony nadržují věřitelům, nutnost splácet tyto dluhy nemůže spočívat pouze v liteře zákona. Avšak existuje také právní základ pro zpochybnění jinak zákonných dluhů, princip opovržení hodného dluhu. Podle něhož jsou podvodně vzniklé dluhy neplatné, protože vedoucí představitelé původně podepisovali jménem národa dluhy, z nichž národ žádný prospěch nemá. Lze takové pojetí zákona rozšířit a vytvořit z něj mocný nástroj pro změnu systému. Které další dluhy jsou opovržení hodné? V některých případech pochybnosti neexistují. Například půjčky na stavbu nechvalně známé jaderné elektrárny v provincii Bataan na Filipínách, z nichž měli kamarádičci firmy Westinghouse a prezidenta Marcose mimořádné zisky. Elektrárna však nikdy žádnou elektřinu nevyrobila. Nebo vojenské výdaje chunt v Salvadoru či Řecku. Co však s obrovským národním dluhem pro rozsáhlé centralizované rozvojové projekty? neoliberální ideologie říká, že tyto projekty jsou pro národ prospěšné, jenže teď už začíná být zřejmé, že těmi z nich nejvíce těžili, byly korporace národa, který si půjčoval. Nyní je zpochybňována dokonce i kanonická trajektorie průmyslového rozvoje, což jsme neříkali, že většina dluhů rozvojového světa je opovrženíhodná, splozená koloniálními a imperiálními vztahy. To samé lze říct o dluzích obcí, domácností či jednotlivců. Daňové zákony, finanční deregulace a ekonomická globalizace přečerpaly peníze do rukou korporací a velmi bohatých lidí, čímž nutí všechny ostatní půjčovat si jen proto, aby vůbec mohli uspokojit své základní potřeby. Obce a regionální samosprávy si nyní musí půjčovat, aby poskytovali služby hrazené z daní v dobách předtím, než průmysl v rámci globální soutěže úplně o všechno odešel tam, kde jsou minimální regulace a nejnižší mzdy. Studenti si teď musí půjčovat, aby studovali na univerzitách, kdysi silně podporovaných vládou. Stagnující mzdy nutí rodiny půjčovat si na pouhé přežití. Zvedající se příliv dluhu se nedá vysvětlit vyšší mírou lenosti či nezodpovědností. Ten dluh je systémový a nevyhnutelný. Není spravedlivý a lidé to vědí. S tím, jak nelegitimní dluh roste, bude mizet morální nutkání splácet ho a objeví se nové formy odporu vůči němu. Možná, že brzy nastane čas, kdy svá břemena opravdu setřeseme. Inflace. Posledním způsobem přerozdělování bohatství je inflace. Při zběžném pohledu je inflace skrytou dílčí formou anulace dluhu, protože umožňuje, aby byly dluhy splácené v měně, jež má menší hodnotu, než měla v čase vzniku původní půjčky. Inflace je vyrovnávající síla, která v průběhu času redukuje jak hodnotu peněz, tak i dluhu. Jenže věc není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Inflaci totiž často doprovází zvyšování úrokových sazeb. Jednak proto, že monetární činitelé zvedají sazby, aby v uvozovkách bojovali s inflací. Jednak proto, že potenciální půjčovatelé budou raději investovat do komodit odolávajících inflaci, než půjčovat peníze na úrok pod inflační sazbou. Běžné ekonomické teorie říkají, že příčinou inflace je zvýšení peněžních zásob bez odpovídajícího zvýšení zásob zboží. Jak v takovém případě navýšit peněžní zásoby? V letech 2008 až 2009 federální rezervní systém a další centrální banky na celé světě snížili úrokové sazby téměř na nulu a mohutně zvýšili měnovou bázi, aniž by způsobili zjevnou inflaci. Bylo tomu tak proto, že banky nezvýšily půjčování peněz, kdy se peníze dostávají do rukou lidí a firem, které je utratí. Namísto toho se všechny nové peníze staly přebytečnou bankovní rezervou, nebo je banky nalily do akciových trhů. Proto burzovní ceny v letech 2009 až 2020 trvale stoupaly. Od té doby zůstávala inflace navzdory takřka nulovým úrokovým sazbám nízká. S ohledem na nedostatek příležitostí kapitálových investic s vysokou návratností firmy spíše seděly na hotovosti nebo zvedaly burzovní ceny kupováním svých vlastních akcí. Ale k inflaci by nutně nemuselo dojít, ani kdyby Fed koupil všechny státní dluhopisy na trhu a 10x zvýšil měnovou bázi. K uspíšení inflace musí být peníze v rukou lidí, kteří je budou utrácet. Jsou peníze, které nikdo neutrácí, ještě vůbec penězi? Jsou peníze, které nějaký šetřílek zakope do země a nechá je tam pořád ještě penězi? Naše newtonovská karteziánská intuice pohlíží na peníze jako na věc, ve skutečnosti ale je to vztah. Když jsou peníze soustředěné v několika málo rukou, vztahy mezi námi jsou vzdálenější a naše propojenost s věcmi, které udržují a obohacují náš život, je menší. Záchranné programy Fedu dávají peníze většinou do rukou bank, kde zůstávají. Chceme-li v časech ekonomické recese dostat peníze k lidem, kteří je budou utrácet, je nutné obejít soukromý úvěr generující proces, který nařizuje. Budeš mít přístup k penězům pouze tehdy, když jich vytvoříš ještě více. Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je přes fiskální stimul, to jest přes vládní výdaje. Takové výdaje jsou skutečně potenciálně inflační. Proč je inflace škodlivá? Nikdo nevidí rád, že ceny rostou. Když ale stejně rychle rostou příjmy, k jaké škodě tu vlastně dochází? Újmu inflace způsobí pouze lidem, kteří mají úspory. Lidem, kteří mají dluhy, naopak prospívá, protože mohou dluh splácet lacinějšími penězi. To, čeho se lidé bojí, je inflace cen bez inflace mest. Jestliže rostou ceny i mzdy, je inflace v podstatě určitou daní za líné peníze, protože přerozděluje majetek od bohatých k chudým a působí proti účinkům úroku. K blahodárným účinkům inflace se vrátíme později, až budeme probírat peněžní systémy založené na negativním úroku. Běžná teorie říká, že vláda může financovat inflační výdaje buď prostřednictvím daní, nebo deficitními výdaji. Proč by měly být výdaje financované z daní inflační? Vždyť jen některým lidem peníze berou a jiným je zase dávají. Inflační jsou tyto výdaje pouze tehdy, když berou bohatým a dávají chudým. Ti je totiž rychle utratí. Ze stejného důvodu jsou deficitní výdaje inflační pouze tehdy, když jdou lidem, kteří je utratí, a nikoli například velkým bankám. V obou případech je inflace spíše důsledkem či symptomem přerozdělování bohatství než prostředkem, jak přerozdělování dosáhnout. Takže na inflaci nelze pohlížet jako na něco odděleného od podstatnějších forem přerozdělování. Není náhoda, že političtí konzervativci, tradiční strážci bohatých, patří mezi nejhorlivější deficitní jestřáby. Odmítají deficitní výdaje, které spíše přenášejí peníze do rukou lidí, kteří je dluží, než těch, kteří je vlastní. Když neuspějí a k deficitu opravdu dojde, hájí krácení výdajů, zvyšování úrokových sazeb a splácení veřejného dluhu, který je v podstatě přerozdělováním bohatství na ruby. Dovolávají se ducha inflace a vymýšlejí argumenty, dokonce i když se žádné známky konkrétní inflace ještě neobjevily. V zásadě může jakákoliv vláda se suverénní měnou vytvořit neomezené množství peněz bez zvýšení daní, pouze jejich natištěním nebo přinucením centrální banky kupovat dluhopis s nulovým úrokem. Ano, to by vedlo k inflaci. Mzdy a ceny by rostly a relativní hodnota uchovávaného majetku by klesla. To, že vlády namísto toho používají mechanismus akcí nesoucích úrok, je klíčovým ukazatelem skutečné povahy našeho peněžního systému. Tím, kdo poskytuje vlastníkům peněz jistý tribut, je samotná suverénní vládní moc. Proč by vláda měla platit bohatým úrok za své suverénní právo vydávat měnu? Od starověku bylo právo vydávat peníze považováno za posvátnou či politickou funkci, která potvrzovala mocenské centrum. Je jasné, kde ta moc leží dnes. Umožněte mi vydávat a kontrolovat peníze nějakého národa a bude mi jedno, kdo tvoří zákony, pravil Mayer Amschel Rothschild. Dnes slouží peníze bohatým soukromníkům, To je ten opravdu základní princip lichvy. Avšak věk lichvy se blíží ke konci. Brzy budou peníze sloužit jinému pánovi. Opět jsem nedokončil celou kapitolu a to nejlepší si tak necháme zase na příště. Moc dobře víme, že je něco špatně a při dnešním poslechu jste zase o trochu více pochopili mou motivaci neustávat a dále.
1: Přepojujeme na jiné studio Svobody.
2: Radio České Alter.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, hezký, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte šestou poslední část šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. V minulém pátém díle jsem se podíval podrobně na přípravu, průběh a následky atentátu na papeže Jana Pavla II. Ten totiž zahájil dialog s Kremlem, uklidňoval polskou solidaritu, což bylo v přímém rozporu se CIA, která chtěla naopak vyprovokovat solidaritu k neuváženým akcím. Probíhala i řada dalších věcí, ale tou nejdůležitější bylo, že papež Jan Pavel II. Se chtěl vydat po vlastní mírové ose. Nesvatá aliance Vatikánu, mafie a CIA mu to musela důrazně připomenout. Na scénu přišli turečtí šedí vlci.

Drogový boom. Kdo šňupe, ten platí. Zlatý trojúhelník produkoval v 80. letech minulého století 80% světových zásob opia. Na konci roku 1982 měl protidrogový úřad důkazy o více než 40 heroinových syndikátech a 200 heroinových laboratořích působících v Pákistánu. CIA ukládala velkou část svých zisků z těchto operací v libanonské společnosti Shakarchi Trading Company, která sloužila nejen jako výhodná pračka peněz, ale také jako přepravní firma, která dodávala 8,5 tunové zásilky vybraného hnědého produktu zločineckému syndikátu Gambino v New Yorku. Hlavní pračkou peněz pro novou heroinovou síť ale zůstávala banka zločinců Bank of Credit and Commerce International, která si nadále ponechávala své hlavní kanceláře v Londýně a Karáčí. Hlavním ředitelem zůstal James Bate, spolupracovník CIA a obchodní partner George Bushe mladšího. Bert Lenz, americký podnikatel, který za prezidenta Jimmyho Cartera působil jako ředitel úřadu pro řízení a rozpočet, se v roce 1981 objevil jako klíčový poradce této banky zločinců spolu s arkansaským mocenským makléřem Jacksonem Stephensem. A teď drobná odbočka. Vzpomínáte si na můj trojdílný pořad Clintonova vražedná mašinérie? Tady jsem probíral obchody Muchtara Riadiho. Muchtar Riadi byl indonéský miliardář, který

měl blízko k pravicovému diktátorovi Suhartovi. To jsem zase probíral v mém pořadu Indonéský holokaust. Mochtar Riady byl spojencem Billa Clintona v Arkansasu a hádejte, kdo byl agentem Mochtara Riadyho. Opět Jackson Stephens, klíčový poradce banky zločinců. Jen opět, abychom si věci spojovali do souvislostí. Díky Lensovi a Stephensovi se Arkansas na západě náhle stal centrem mezinárodního pašování drog. Na malé letiště v Míně pašovali kokain zaměstnanci CIA, včetně pašeráka drog Barryho Seala. Tato aktiva také dopravovala do Míny obrovské balíky peněz, které prala First American Bank patřící bance zločinců. First American Bank byla finanční instituce ve Washingtonu, kterou pro banku zločinců získal bývalý ministr obrany Clark Clifford. Hotovost pocházela od zločinecké rodiny Gambino, která za každou zásilku vyplácela 50 milionů dolarů. Věci kolem západu a Arkansasu jsem probíral opět v mém trojdílném cyklu Clintonova vražedná mašinérie. Ovšem, tehdy jsem popisoval jen výsek celého komplexu mezinárodního podsvětí a zločineckých syndikátů. Na projekčním plátně Clintonových jsem vykresloval, jak jeden takový mezinárodní zločinecký syndikát ve spolupráci s armádou, CIA a politiky funguje. V tomto cyklu popisuju už celkový obraz mezinárodního podsvětí a zločineckých syndikátů. Praní špinavých peněz ve First American Bank probíhalo ve spojení s Fortran Bank, finanční institucí vlastněnou Jacksonem Stephensem a také proslulým úřadem pro financování rozvoje. To byla státní agenturou, kterou zřídil guvernér Bill Clinton. To jsem probíral konkrétně v 6. kapitole prvního dílu Clintonovy vražedné mašinérie. Chci, abychom si kombinovali ty souvislosti a napojení Clintonova zločineckého syndikátu na tu mezinárodní úroveň. Pořadem o Clintonových jsem si připravoval předpolí také pro tento shrnující pořad. Jackson Stephens byl významným dárcem Clintonovy guvernérské kampaně v roce 1982 a banka Wharton poskytla Billu Clintonovi úvěrovou linku ve výši 3,5 milionu dolarů. Do roku 1985 se banka zločinců stala mezinárodní operací v hodnotě 23 miliard dolarů. Jejím prostřednictvím CIA vyplatila Licho Gelimu více než 83 milionů dolarů, například na operaci Gladio. Ku podivu část těchto peněz skončila v pokladně irské republikánské armády IRA.

boží bankéř. Je třeba zabít Calviho. Arthur Hartman, další ředitel banky zločinců, byl ve špionážní hře starým známým. Po desetiletí spolupracoval s britskou a saudskou rozvědkou. Hartman působil také jako prezident Rothschildovy banky v Curychu. V červnu 1982 obdržela Hartmanova banka v Curychu ranní zásilku od banky zločinců. Kufr napěchovaný 21 miliony dolarů v hotovosti. Peníze měly být použité na vraždu Roberta Calviho. Rozhodnutí zabít Calviho nebylo přijaté lehce. CIA se snažila vyřešit aféru banky Ambrosiano tím, že jako nového mezinárodního poradce bankéře poskytla Francesca Pacienzu. Tento krok byl projevem odhodlání CIA vyřešit blamáž banky Ambrosiano. Jen málo osob mělo pro Gladio větší význam než Pacienza. A nikdo nebyl více napojený na mocenské činitele operace. Francesco Pacienza, vystudovaný lékař, opustil svou lékařskou profesi, aby mohl sloužit operaci Gladio. Do služeb SISMI generála Santovita ho vyslal bývalý velitel NATO a ministr zahraničí Alexander Haig a bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger. Jako přední člen propaganda DUE se pravidelně setkával s Licio Gelim a později byl označený za spolupachatele bombového útoku v Bologni. Od roku 1978 úzce spolupracoval s Henrym Arsánem ve společnosti STIBEM. Tady zařizoval prodej flotily válečných lodí Sadámu Husajnovi do Iráku. Pacienza byl také prvotřídním mafiánem. Měl synovské vazby na Pipa Kálo a Salvatora Inceríla a tím i na rodinu Gambino v Americe. Díky přátelství s Michaelem Ledínem se Pacienza hluboce zapojil do politických záležitostí Ameriky. Například realizace Billy Gate, spiknutí spojujícího bratra prezidenta Jimmyho Cartera s Lidovou frontou pro osvobození Palestiny skupinou usilující o zničení Izraele. 7 dní po zastřelení Jana Pavla II. Byl Roberto Calvi zatčený za nezákonný převod finančních prostředků z Itálie. Jakmile se tak stalo, Calviho rodina kontaktovala arcibiskupa Marcinkuse a požádala ho o pomoc při propuštění bankéře z cely. Marcinkus na jejich prosby reagoval slovy: pokud Vatikánská banka přijme jakoukoliv odpovědnost, utrpí tím nejen obraz Vatikánu. Proděláte i vy, protože naše problémy jsou i vaše problémy. Vězení bylo nejhorší zkušeností Calviho života. Byl bolestně introvertní, posedlý svým chováním a puntičkářský v osobní péči. Jeho spoluvězni si krátili čas hraním karet a poslechem rock'n'rollu v rádiu. Roberto Calvi nemohl před zraky ostatních ani spát, ani chodit na záchod. Jeden z návštěvníků ho našel jako naprosto podřízeného člověka, který pokorně poslouchal posměvačné dozorce. Byl na pokraji fyzického i psychického vyčerpání. 3. července se Roberto Calvi při výslechu milánskými soudci rozplakal. Jsem jen nejnižší z nejnižších, vzlikal. Jsem jenom pes, který slouží ostatním. Soudci se zeptali, kdo vám tedy poroučí, kdo je majitelem banky? Na to se Calvi sebral a řekl, víc vám nemohu říct. Když 7. července italská vláda obvinila Michele Sindonu z vraždy Giorgia Ambrosoliho, Roberto Calvi spolikal množství barbiturátů a podřezal si zápěstí. Když na vězeňské ošetřovně přišel k vědomí, řekl, že jednal ve chvíli jasné deprese. 29. července byl Roberto Calvi odsouzený ke 4 letům odnětí svobody a pokutě ve výši 16 miliard lír. Jeho právník podal odvolání a Calvi byl propuštěný na kauci.
Do týdne se vrátil do funkce předsedy představenstva banky Ambrosiano. S vědomím, že Skořápková hra je prohraná, se Calvi obrátil na svatého otce s poslední žádostí o vysvobození. Panovaly obavy z prozrazení obří tajné operace CIA ve spojení s mafií a Vatikánskou bankou. Ve čtvrtek 17. června přišel převrat. Italské finanční noviny zveřejnily kompletní text dopisu italské banky Calvimu a ředitelům banky Ambrosiano. Akcie banky Ambrosiano se ocitly ve volném pádu, který vyústil v úplný kolaps. Ve čtvrtém patře sídla Ambrosiana se konala mimořádná schůze. Zavládla panika. Došlo k výměně obvinění. Padaly výhrůžky. Byli předvolaní právníci. Když se podařilo obnovit určitý pořádek, byl Calvi jednomyslně odvolaný z funkce v bance. Na Calviho byl vydán nový zatykač. Předchozí týden se Calvimu podařilo z Milána uprchnout. Nyní byl jedním z nejhledanějších uprchlíků na světě. Den po jeho zmizení Graciela Korošerová, bankéřova 55-letá osobní sekretářka, spadla nebo byla vyhozená z pátého patra budovy banky Ambrosiano. Tělo dopadlo s nárazem na rampu vedoucí do podzemních garáží banky. K žádnému zatčení nedošlo a příčina její smrti zůstává neznámá. Po opuštění Milána se Roberto Calvi dostal do přístavního města Terstu, kde se nalodil na loď Outrango, která byla společností s Tibem využívaná k pašování drog. Lodí odplul do malé rybářské vesnice Mugia v Jugoslávii. Setkal se s otcem Felixem Carbonim, který ho odvezl do bezpečného domu v Rakousku. Tam obdržel pas, který byl pravý ve všech ohledech, kromě jména jeho držitele. Roberto Calvi bylo hrubě, ale jednoduše upravené na Gian Roberto Calvini. června Calvi odletěl do Londýna letadlem, které si pronajal Hans Kunz. Hans Kunz se podílel na operaci zbraně za drogy společnosti s Tibem. Rakouský podnikatel se podílel na dodávkách raket Exocet pro argentinskou vojenskou chuntu ve válce o Falklandy. Objednávku zadal Licio Gelli. Finanční prostředky poskytla banka Ambrosiano prostřednictvím vatikánské fiktivní společnosti v Panamě. V Londýně byl Roberto Calvi umístěný do bytu v 8. patře zaplivaného činžovního domu u King's Row, který sloužil jako nevěstinec pro rozmařilou klientelu. Úkryt mu zajistil otec Felix Carboni, který si pro sebe zamluvil ubytování v luxusním londýnském hotelu Hilton. Roberto Calvi, který byl čím dál mrzutější a vyděšenější, strávil následující dva dny v nuzné ložnici natažený na posteli, zíral na televizi a telefonoval. Několikrát mluvil se svou dcerou Anou v Curychu. Vyprávěl jí o nebezpečí, které jí hrozí, a prosil ji, aby odjela z Evropy do Ameriky. Děje se něco opravdu důležitého, řekl. A dnes nebo zítra se rozpoutá peklo. června bylo tělo Roberta Calviho nalezené visící na oranžové smyčce pod mostem Blackfriars Bridge v Londýně. Jeho nohy visely v kalných vodách Temže. Na sobě měl lehký šedý oblek, na zápěstí mu zůstaly drahé hodinky a v peněžence měl nacpaných 20 000 dolarů. V kapsách měl 4 páry brýlí a sfalšovaný italský pas. V kalhotách měl nacpaných 5 cihel.

zednářská symbolika. Místo Kalvyho skonu okamžitě vzbudilo podezření. Členové různých zednářských lóží v Itálii nosí černé hábity a oslovují se bratře. V seznamu zednářských lóží, oficiálním rejstříku evropského zednářstva, je dokonce uvedená lóže Black Friars pod číslem 3722. Skutečnost, že se na těle našlo zednářské dílo v podobě cihel, byla považovaná za významnou. Stejně jako fakt, že zednářská přísaha stanovila, že zrádci mají být v blízkosti stoupajícího přílivu oběšení provazem.

Vražda nebo sebevražda? Škrtič promluvil. Calviho smrt byla nejprve koronerovou porotou v Londýně označená za sebevraždu. Verdikt byl ale rychle zrušený a druhá porota prohlásila, že není schopná rozhodnout mezi vraždou a sebevraždou. Vyšetřování pokračovalo mnoho let. Italští detektivové byli i nadále přesvědčeni, že bankéř musel být zabitý. V době svého skonu bylo Calvimu 62 let a měl nadváhu. Trpěl špatným zrakem a výraznou závratí. Aby spáchal sebevraždu, musel by překonat impozantní překážky. V naprosté tmě by musel spatřit lešení pod mostem, prakticky ponořené v přílivu. Musel by se vycpat kalhoty a kapsy cihlami, přelézt kamenný parapet a sestoupit po 12-metrovém svislém žebříku. Pak se po lešení vydat 8 metrů. Potom by se musel opatrně spustit na další sloup lešení, než by si nasadil krk do smyčky a vrhl se dolů. V roce 1998 bylo Calviho tělo nakonec exhumované. Koroner zjistil, že muž, který byl známý jako boží bankéř, byl skutečně zavražděný. V návaznosti na toto rozhodnutí Francesco Di Carlo, manažer obchodu s heroinem sicilské mafie, vypověděl, že byl oslovený, aby Calviho zabil členy zločinecké rodiny Corleone pod vedením kápa Giuseppe Cala, mafiánského pokladníka. Objednávku Calviho smrti ze strany Giuseppe Cala a zednáře Licio Gelliho potvrdili další vysoce postavení mafiáni. Mám tu opět jména, ale ta nám nic neřeknou.

nenapravitelné škody. Aféry Ambrosiano a neústupný Polák na papežském stolci způsobily operaci Gladio velké škody. Po zveřejnění seznamu členů lóže Propaganda Due 17. března 1981 byl Licioghelli nucený uprchnout z Itálie. Zprávy o generálech, admirálech, poslancích, členech italské vlády, průmyslnících, policistech, úřednicích tajných služeb a církevních hodnostářích, kteří patřili k Propaganda Due, byly zveřejněné už dříve. Objevení stejného seznamu Propaganda Due v Gellyho vile otřáslo italským tiskem, aby si uvědomil realitu této zlověstné lóže a její záměr získat kontrolu nad vládou. Měsíc po Calviho smrti se ve Vatikánské bance objevili komisaři z italské banky, aby konfrontovali arcibiskupa Marcinkuse ohledně jeho podílu na krachu Banco Ambrosiano. Italská vláda nadále vyvíjela tlak na Svatý stolec, aby plně odhalil své zapojení do aféry Ambrosiano. Jan Pavel II. Přesto tvrdošíně odmítal přiznat spojení s těmito společnostmi.

Sekta Opus Dei. Května 1984 byla v sídle Evropského obchodního sdružení v Ženevě provedená platba z dobré vůle ve výši 250 milionů dolarů, kterou Vatikán vyplatil věřitelům banky Ambrosiano. Peníze na odškodnění pocházely ze záhadného vkladu, který ve Vatikánské bance složil státní tajemník Casaroli ve výši 406 milionů dolarů. Zdrojem hotovosti byla Opus Dei. Šlo o hluboce konzervativní katolickou organizaci, která nashromáždila majetek v odhadované výši 3 miliard dolarů. Ve snaze podpořit papežství po škodách způsobených Vatikánskou bankou převzala organizace Opus Dei lirové dluhy některých bank v rámci skupiny Ambrosiano. Výměnou za tato dobrodění udělil Jan Pavel II. Sektě Opus Dei uznání jako osobní prelatuře. Tento status zajišťoval, že se tajná společnost bude zodpovídat pouze a jedině papeži. Žádný místní biskup ji nemohl disciplinovat ani sankcionovat. Ze dne na den se Opus Dei stalo celosvětovým církevním hnutím bez konkrétní diecéze. Žádná organizace v dějinách římskokatolické církve s výjimkou Tovaristva Ježíšova neměla takovou moc. Opus Dei, založené v roce 1928 Josemariou Escrivou, španělským knězem a právníkem, je hnutí, jehož členové dodržují cestu, přísný denní řád předepsaný Escrivou. Řád zahrnuje mši svatou, zbožnou četbu, soukromou modlitbu a fyzické umrtvování, což představuje sebebičování biči a řetězy, aby si podrobili tělo. Numeráři, svobodní laičtí členové, se v řádu zavazují k celibátu a žijí v centrech. Zaměstnávají se v soukromém sektoru a své příjmy věnují hnutí Opus Dei. Žijí ze skromného stipendia. Supernumeráři jsou manželské páry, které společně udržují cestu v rámci svých soukromých domů. Hnutí Opus Dei zahrnuje také spolupracovníky. Jsou to svobodní lidé, kteří nemohou žít v centrech kvůli jiným povinnostem, jako je péče o staré rodiče. Opus Dei má další spolupracovníky, které tvoří svobodní nebo ženatí jednotlivci. Ti přispívají lvým podílem svých příjmů na Opus Dei, ale ještě nepřijali božské povolání každodenního duchovního režimu. Přestože se Opus Dei hlásí k nesmiřitelné poslušnosti katolické nauce, porušuje toto hnutí kardinální princip kanonického práva. Zůstává totiž tajnou společností, podobně jako svobodné zednářství. Opus Dei nezveřejňuje seznam svých členů a členové podle stanov hnutí z roku 1950 nesmějí bez výslovného svolení svých představených prozradit svou příslušnost k hnutí Opus Dei. Většina toho, co je o sektě Opus Dei známé, pochází od Johna Roche, profesora Oxfordské univerzity, který řád opustil a porušil slib mlčenlivosti. V eseji nazvané Vnitřní svět Opus Dei Roche píše: vnitřně je totalitní a protchnutá fašistickými myšlenkami obrácenými k náboženským účelům. Myšlenkami, které jistě čerpala ze Španělska v prvních letech své existence. Svým duchem je prakticky okultní. Je zákonem sama pro sebe, zcela sebestředná. Neochotně přijímá římskou autoritu, protože Řím stále považuje za pravověrný. Do roku 1984, kdy došlo k odškodnění, se Opus Dei stal podnikem s obratem 3 miliardy dolarů. Ovládal 600 novin, 52 rozhlasových a televizních stanic, 12 filmových společností a 38 zpravodajských agentur. Mezi významné Američany, kteří se s hnutím spojili, patřili ředitel CIA William Casey nebo William Simon ze společnosti Citicorp.
David Kennedy z Continental Illinois, třebaže Mormon, se stal nápadným přítelem sekty Opus Dei. Jeho banka byla hlavním akcionářem banky Opus Dei v Barceloně. CIA začala v roce 1971 do pokladny sekty Opus Dei posílat miliony, aby zmařila rozvoj teologie osvobození v Latinské Americe. Velká část těchto peněz skončila v Chilském institutu pro všeobecná studia think tanku Opus Dei. V průběhu 80. let využívala CIA jako hlavní sílu v Polsku Opus Dei. Numeráři a supernumeráři poskytovali solidaritě trvalou podporu. Ta podle některých údajů dosáhla do konce 80. let téměř 1 miliardy dolarů. Opus Dei také

Zatykač, vězení a zlaté pruty. Února 1987 dospěli vyšetřující soudci k závěru, že Vatikánská banka fungovala jako zastřešení pro nezákonné transakce Roberta Calviho, že vlastnila podstatný podíl v Banco Ambrosiano i ve fiktivních společnostech a že je odpovědná za krádež 1,75 miliardy dolarů. Na tři nejvyšší představitele Vatikánské banky byl vydaný zatykač, arcibiskup Paul Marcinkus, Luigi Menini a Pellegrino del Strobl. K zatčení ale nedošlo. Vatikán vzal své úředníky pod plnou ochranu. Například arcibiskup Marcinkus zůstal pod papežskou ochranou až do roku 1991, kdy se usadil v San City v Arizoně. Italské úřady se po celé následující desetiletí snažily přesvědčit americké úředníky, aby arcibiskupa vrátili do Itálie a on mohl stanout před porotou. Tyto snahy se však ukázaly jako bezvýsledné. Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo podivné rozhodnutí, že Marcinkus vlastní vatikánský pas a nemůže být vydaný do Itálie, přestože se jeho zločiny staly na italské půdě. Nikdo v CIA jej nechtěl, aby Marcinkus u soudu vypovídal o svých vazbách na propaganda Due a sicilskou mafii, ani o převodech finančních prostředků Solidaritě, odpůrcům teologie osvobození a pravicovým režimům v Latinské Americe. A tak Marcinkus zůstával chráněný před spravedlností nikoli ve Vatikánu, ale v San City v Arizoně. A že se mu nežilo špatně. Vstoupil do prestižního country klubu, denně hrál golf a kouřil drahé doutníky. Zemřel z neznámých příčin 20. února 2006. Podobně to dopadlo s dalším zednářským mistrem, Licio Gelim. V roce 1987 se Licio Geli vydal švýcarským úřadům v Jižní Americe s tvrzením, že je na konci svých sil a trpí srdečními problémy. Vzdal se až po vyjednání podmínek svého návratu do Itálie. Obviněný měl být pouze z finančních deliktů. Po necelých dvou měsících strávených za mřížemi si Licio Geli stěžoval na zhoršující se zdravotní stav a byl podmínečně propuštěný. V roce 1992 byl odsouzený k 18 letům vězení za účast v aféře Ambrosiano. Po odvolání byl trest snížen na 12 let. Dalších 6 let zůstal Geli v domácím vězení ve své luxusní vile v Toskánsku. Když ho v roce 1998 přišla policie převést do veřejného zařízení, Geli opět zmizel. Ve vile policie objevila 366 kg zlatých prutů zakopaných v květináčích na terase mezi jeho muškáty a begóniemi. Velmistr propaganda Due Zlato ukradl jugoslávské vládě, když pro nacisty provozoval krysí stezky.

nacista v čele nové Vatikánské banky. V rámci reorganizace vatikánských financí v rámci Opus Dei, která se rozběhla v roce 1989, byla v Vatikánské banky zřízená nová pětičlenná dozorčí rada složená z laických odborníků. Jedním z členů správní rady této nové Vatikánské banky byl Hermann Abs. Ten byl mimo jiné šéfem Deutsche Bank. Jenže se ukázalo, že Hermann Abs, ředitel Deutsche Bank a člen výboru Vatikánské banky, byl bývalým hitlerovým bankéřem. Ba co víc, dokonce šéfoval společnosti IG Farben, která provozovala

zřizovala vlastní otrocký pracovní tábor v Osvětimi. Po válce byl Hermann Abs pověřený přidělováním finančních prostředků z Marshallova plánu německému průmyslu. Díky této pozici se stal klíčovou postavou při vzniku Gladia. Hermann Abs byl stejně jako mnoho dalších maltéským rytířem. Duchové nacismu se ve Vatikánské bance objevily ještě po 40 letech. Ba co víc, ještě po 40 letech ex-nacisté šéfovali Deutsche Bank. To je jen střípek toho, co budu během tohoto roku odhalovat v mých dokumentárních cyklech ohledně Evropské unie, jak ex-nacisté znovu dobývají Evropu a získávají opět čelní místa a ostruhy v Evropské čtvrté říši. Tohle je jen taková drobná ukázka. Finance svaté matky církve byly nyní v rukou tajné katolické společnosti, která zůstala ve službách CIA a tajné skupiny globálních ekonomů.

Američané vychovávají své teroristy. CIA už ale opět zajímala situace v Afghánistánu. Aby CIA dohnala Sovětský svaz k totálnímu kolapsu, pokračovala v zásobování svaté války municí a penězi, až se válka v Afghánistánu stala nejdražším tajným podnikem CIA. Do roku 1985 dostávali afgánští povstalci od CIA špinavé peníze ve výši 250 milionů dolarů ročně na boj proti 115 tisícům sovětských vojáků, kteří zemi okupovali. Do roku 1988 dosáhly roční platby muslimským partizánům téměř 1 miliardy dolarů. V té době už CIA džihadistům, které považovala za bojovníky za svobodu, dodávala také vysoce sofistikované zbraně, včetně raket Stinger. Ve snaze dodat džihádu rekruty CIA opět zaměřila svou pozornost na americkou černošskou komunitu. Tento vývoj byl pochopitelný. CIA si uvědomovala, že miliony Afroameričanů, kteří se cítili zneuznaní systémem, konvertovali k islámu, který považovali za náboženství černých. Černošské hnutí dalo vzniknout stovkám mešit ve vnitřních částech amerických měst. Ale co se nestalo? Amerika si začala vychovávat a připravovat své první teroristy. V roce 1980 začala CIA vysílat do amerických mešit stovky militantních muslimských misionářů. Ti vyzvali mladé černochy, aby se chopili zbraní ve svaté válce za osvobození svých muslimských bratří. Šejk Mubarak Gilani, jeden z prvních z těchto misionářů, přesvědčil desítky členů mešity Yasin v Brooklynu, aby se vydali do partizánských výcvikových táborů v Pákistánu s nabídkou tisíců dolarů v hotovosti. Peníze pocházely z pokladny CIA. Šejk Mubarak Gilani si uvědomoval, že by bylo finančně výhodné cvičit nové rekruty na americké půdě. Tak s pomocí CIA zřídil polovojenské výcvikové tábory ve venkovských oblastech po celé Americe. Mimo jiné v Hancocku ve státě New York, Red House ve Virginii, Commerce v Georgii, Yorku v Jižní Karolíně, Doveru v Tennessee, Buena Vista v Kolorádu, Masonu v Georgii, Squaw Valley v Kalifornii, Marionu v Alabamě a Tallahassee v Oklahomě. K ním se začali připojovat američtí Arabové. Pamatujete si na můj pořad, jak Američané stvořili Al-Káidu a Tálibán? Tento pořad tvořil pouhý výsek celého rozměru této operace. Opět skládáme další stavebnicovou část dohromady. Američané rekrutovali po celé zemi černochy a Araby, které potom letecky transportovali do Afghánistánu. Potom do Bosny v 90. letech a dalších zemí. Aby CIA poskytla mujahidům větší podporu, využila CIA Abdulláha Azáma, mentora Usámy bin Ládina, k založení buňky Al-Káidy v rámci mešity Al-Fárúk na Atlantic Avenue v newyorském Brooklynu. Tato buňka, známá jako Centrum pro uprchlíky Al-Kifa, sloužila jako zástěrka pro přesun finančních prostředků, zbraní a rekrutů do Afghánistánu. V průběhu 80. let dostávala tato militantní organizace více než 2 miliony dolarů ročně a mešita Al-Fárúk se stala velmi bohatou institucí. Opět, všechno jsem to velmi podrobně probíral v mém pořadu, jak Američané stvořili Al-Káidu a Tálibán. V této době trávil Abdulláh Azám v Brooklynu mnoho času. Do roku 1992 se mešita Al-Fárúk stala útočištěm arabských veteránů z velkého džihádu v Afghánistánu, kterým CIA udělila zvláštní pasy pro vstup do Spojených států. Mezi staršími afroamerickými členy mešity a arabskými nově příchozími vypukl spor, který 1. března 1991 vyústil ve vraždu Mustafy Šalabího, ohnivého imáma mešity. Zločin nebyl nikdy objasněný.

Nové zdroje pro černé operace. Výdaje na tajnou válku v Afghánistánu rostly. Bylo potřeba také financovat partizánské jednotky v Latinské Americe v rámci operace Kondor a v Evropě v rámci operace Gladio. To všechno přimělo CIA k hledání dalších zdrojů. CIA zajišťovala praní peněz drog jednak přes Afghánistán a Turecko a jednak přes sicilskou mafii. Jenže CIA potřebovala najít nové zdroje, protože tohle všechno neutáhlo financování černých operací. V roce 1980 vyslala CIA Diana Claridge, svého nejlepšího agenta v Latinské Americe, který dříve působil v turecké Ankaře, aby navázal kontakty s honduraským drogovým bosem Juanem Matou Ballesterosem, který provozoval leteckou společnost Setco. Setco souhlasila s přepravou narkotik gangům na sever od hranic a zbraní do skladu v Hondurasu, který provozovali agenti CIA Oliver North a Richard Secord. Ten dříve působil v jihovýchodní Asii. CIA uzavřela obchodní dohody i s dalšími drogovými bosy, včetně mexických nejmocnějších drogových sítí. V roce 1990 se více než 75% veškerého kokainu, který se dostal do Ameriky, dostalo přes Mexiko. Mexiko se také stalo hlavním zdrojem heroinu, marihuany a metamfetaminu. Tento obchod generoval 50 miliard dolarů ročně. CIA našla zdroj financování, který rozšířil její pokračující obchod s heroinem s Afghánistánem, Tureckem a sicilskou mafií. Po otřesech uvnitř sicilské mafie založila CIA a turečtí šedí vlci v různých republikách Střední Asie sofistikované laboratoře pro rafinaci morfinové pasty na heroin. Drogy dále proudily balkánskou cestou na Sicílii, odkud byly posílané do Ameriky. Byly zřízené další trasy, včetně hlavní linky, která vedla z Bulharska do Bruselu, kde sídlilo velitelství NATO. Aby bylo pašování ještě snazší, přepravovala nákladní letadla NATO heroin z Turecka do Bruselu, kde byl naložený do amerických vojenských letadel a dopravený na leteckou základnu Andrews v Marylandu. Z této základny Andrews byly drogy dodávané do distribučních míst v Chicagu a Petersonu ve státě New Jersey. Nové spojenectví znamenalo, že CIA mohla zahájit ještě ambicioznější operace, než bylo Gladio. Kde jsou vlci? 50 odstínů turecké šedi. Tehdy se provalila operace Gladio v celé své kráse. Všechno jsem to podrobně probíral v mém dokumentu Tajná síť Gladio. Stejně jako autonehodu 3. listopadu 1996 u tureckého Susurluku, kde vedle dalších zemřel Abdullah Chatli. Ten úzce pomáhal Mehmetu Ali Akčovi s atentátem na Jana Pavla II. Po útěku ze svatopetrského náměstí byl Chatli ve Švýcarsku zatčený za pašování drog a v roce 1987 umístěný do vězení s maximální ostrahou. Ve vězení nezůstal dlouho. Jedné noci se mu podařilo uprchnout, když se dveře jeho cely a bloku náhle otevřely a záhadně se objevil vrtulník NATO, který ho odvezl pryč. V roce 1989 se objevil v Anglii, kde, ačkoliv byl jedním z nejhledanějších uprchlíků na světě, získal britský pas. To prostě nevymyslíš. Chatliho podivný příběh se stal ještě podivnějším.
V roce 1991 přijel do Chicaga, oženil se s Američankou. Přijal svou novou identitu osoby Oskaj a dostal zelenou kartu. Američtí imigrační úředníci zřejmě blaženě nevěděli, že jde o uprchlého vězně, odsouzeného vraha, známého teroristu zapleteného do pokusu o vraždu papeže a známého šedého vlka, který řídil největší světový obchod s drogami za zbraně. Jak jsem řekl, to prostě nevymyslíš. Z Chicaga byl Chatley vysílaný na mise americké zpravodajské služby CIA do nově vzniklých republik ve střední Asii, které byly součástí Sovětského svazu. V těchto zemích inicioval teroristické akce, včetně ozbrojeného povstání s cílem svrhnout vládu Hejdara Alijeva v Azerbajdžánu. Chatley také podnikl cesty do čínské provincie Xinjiang, kde pomáhal Ujgurům, turecky mluvícím muslimům žijícím v severozápadní Číně, organizovat povstalecké útoky, při kterých zahynulo 162 lidí. Pro své cesty získal Chatley americký pas na jméno Michael Nicholson. Čím je tato oblast tak stěžejní pro Američany? Ropa a zemní plyn. Obrovské zdroje, které se rovnají Saúdské Arábii. O tom se dnes velmi málo hovoří. Můžu to rozvést třeba jindy, ale pro účely našeho příběhu je to zbytečné.

potíže s bílým práškem. Heroin se na přelomu století stal jedním z nejcennějších světových zdrojů. Zdrojem, který mohl ročně vynést více než 100 000 miliard dolarů. Bez bílého prášku by nebylo černých operací, nebylo by prostředků, jak získat kontrolu nad Eurazií, nebylo by jak formovat globální ekonomiku a politické vztahy. 27. ledna 2000 došlo ke katastrofě pro tajnou činnost. Vůdci Talibánu oznámili své plány zakázat produkci máku v Islámském emirátu Afghánistán. Toto rozhodnutí vyvolalo šokové vlny v americké zpravodajské komunitě. Od roku 1976 do roku 2000 vzrostla úroda afgánského opiového máku téměř desetinásobně. Sklizeň opiového máku prudce klesla. Tuto situaci musel vojensko-průmyslový komplex řešit rázným způsobem. Po vypuknutí války proti terorismu Američané vpadli do Afghánistánu. Každý se tehdy ptal, proč zrovna Afghánistán? Jaký to má význam? CIA potřebovala udržet obrovské obchody s opiem ze zlatého půlměsíce v hodnotě 100 miliard ročně. To už za nějakou tu válku stojí, co říkáte? Zákaz pěstování opia okamžitě skončil. Během jednoho roku OSN oznámila, že úroda máku se opět zvýšila na 3400 tun. Do října 2013 se díky americké okupaci sklizeň opia vyšplhala na rekordních 5500 tun. To byl pravý důvod války v Afghánistánu. Žádný boj proti terorismu v afgánských horách a vesnicích. Doby, kdy se peníze z heroinu mohly prát prostřednictvím úzkého okruhu bank, včetně Vatikánské banky, byly dávno pryč. Do roku 2014 se prostřednictvím předních světových bank, ze kterých se polovina nacházela v Americe, vypralo 500 miliard až 1 bilion dolarů z výnosů z trestné činnosti a černých operací. Narkodolary se staly krví národního hospodářství. Americké banky vyvinuly neuvěřitelně složitý systém převodu nelegálních finančních prostředků do USA za účelem investic do nemovitostí, podniků, průmyslových odvětví a státních dluhopisů. Ve snaze řešit tento problém přijal americký kongres několik zákonů, včetně zákona o kontrole praní špinavých peněz z roku 1986, které vyzývají veřejné regulační orgány k přísnějšímu vymáhání. Všechny tyto právní předpisy byly bezvýsledné. Banky pokračovaly v praní špinavých peněz. Suma špinavých peněz, které kolovaly po celé zemi, exponenciálně rostla. Vládní úředníci nikdy nepřijali žádná rozhodná opatření, protože vysoké zisky z obchodu s drogami sloužily jako jedna z hlavních složek americké ekonomiky. Antonio Maria Costa, šéf úřadu OSN pro drogy a organizovaný zločin, ostatně tvrdil, že Spojené státy zachránily před totálním hospodářským kolapsem v roce 2000 8 miliardy, které protekly americkými bankami z obchodu s drogami. Vatikán. Prokletí či požehnání? Papež Jan Pavel II. Nikdy neodsoudil ani neexkomunikoval žádného církevního činitele, který patřil k zednářské lóži Propaganda Due, přestože kanonické právo nařizuje okamžitou exkomunikaci každého, kdo vstoupí do zednářské lóže.
Jan Pavel II. Po celou dobu svého dlouhého pontifikátu umožňoval, aby vztahy mezi sicilskou mafií a Svatým stolcem zůstaly nedotčené. Výsledkem jeho vlády nebyly ani progresivní reformy Jana 23. a Pavla 6., ani návrat k tradiční katolické bohoslužbě a učení. Spíše vedlo ke stabilizaci Vatikánu jako finanční a politické instituce. Hlavním cílem této instituce nebylo hledání a šíření duchovních pravd v době nejistoty. Hlavním cílem bylo udržení vlastních korporativních zájmů prostřednictvím intrik, lživosti, krádeží a když to situace vyžadovala, i krveprolití. Během své návštěvy Sicílie 6. listopadu 1994 Jan Pavel II. Požehnal památce Giuseppe Pulisiho, horlivého odpůrce mafie, který byl zastřelený před svou farností v Palermu. Papež také odsoudil rodiny organizovaného zločinu slovy. Ti, kdo jsou zodpovědní za násilí a aroganci potřísněnou lidskou krví, se budou muset zodpovídat před Boží spravedlností. Dnes je na Sicílii silná touha po vykoupení a osvobození, zejména od moci mafie. Papežova slova ale vyzněla na prázdno uprostřed nezákonných finančních transakcí mezi sicilskými zločineckými rodinami a Vatikánem. 3. října 1999, 3 roky potom, co Jan Pavel II. Naléhal na blahořečení otce Pulisiho, bylo v Palermu zatčeno 21 členů sicilské mafie, kteří ve spolupráci s Vatikánskou bankou prováděli promyšlený internetový bankovní podvod. Antonio Orlando, kápo, který celou operaci řídil, dokázal z bank po celé Evropě odčerpat 264 miliard lir, asi 115 milionů dolarů. Peníze byly odeslané do provincie Emilia Romagna v severní části Itálie. Z této provincie byly nasměrované na očíslované účty ve Vatikánské bance. Těsně před jejich zatčením Orlando a jeho parta rozjeli plán, jak z banky na Sicílii vyvést 2 biliony lir, asi 1 miliarda dolarů. Má tohle být deklarovaný boj Vatikánu proti mafii? Dalším důkazem toho, že po skandálu Ambrosiano se ve Vatikánu vrátily obvyklé obchody, byl článek v londýnském deníku Daily Telegraph z 19. listopadu 2001. Článek označil Vatikánskou banku spolu s bankami v zemích jako Mauritius, Macao, Nauru a Lucembursko za jedno z předních míst na světě, kde se perou peníze z podsvětí. V posledních letech vlády Jana Pavla II. Vypukly další skandály. Jeden z nich se týkal Martina Frankla a pokusu vylákat z pojišťoven v Americe více než miliardu dolarů v zajištěných aktivech. Poté, co vyšla najevo Franklova aféra, podali pojišťovací komisaři států Mississippi, Tennessee, Missouri, Oklahoma a Arkansas federální žalobu proti Vatikánu. Tvrdili, že Svatý stolec byl zapojený do zločinného spiknutí s cílem ukrást zmrazený majetek 9 pojišťoven. Žaloba požadovala náhradu škody přesahující 600 milionů dolarů. Když papež Jan Pavel II. Obdržel zprávu o trestním obvinění, ujistil členy římské kurie, že Vatikán jako suverénní stát je vůči takovým soudním sporům imunní. Nevšímejte si jich, řekl. To přejde. Pak svatý otec dodal, o žádné peníze jsme nepřišli, že ne. A tak se stalo, že 20 let po aféře Ambrosiano byla římskokatolická církev před americkým soudem prezentovaná jako zločinecká organizace. Navíc pomocí stejného zákona, což je ten největší paradox, který byl vypracovaný k likvidaci italské mafie v Americe. Spojenectví mezi organizovaným zločinem, CIA a Vatikánem určilo směr, který církev nemohla změnit.
Byl to kurz, který vedl od nacistických krysích stezek a vzniku propaganda důvek heroinové závislosti, padělaným cenným papírům, strategii napětí Gladio, útokům pod falešnou vlajkou, které zabily tisíce lidí, řetězcům gangsterských vražd a finanční nouzi tisíců rodin. A byl to směr, který vedl také k morálnímu a duchovnímu bankrotu. Křesťanství upadá. V době smrti Jana Pavla 2. dubna 2005 klesal počet členů římskokatolické církve v Americe ohromujícím tempem 400 tisíc ročně. To navzdory přílivu katolíků z Mexika a Latinské Ameriky. Tisíce kdysi prosperujících a živých farností byly uzavřené a tisíce dalších postrádali kněze. Na jednoho nově obráceného katolíka připadali 4 katolíci narození v Americe, kteří církev opouštěli. Ve Španělsku se 81% lidí označovalo za katolíky, ale 2/3 z nich nikdy nechodili na mši. V roce 1996 byl morální úpadek v Itálii, kde katolíci tvoří 95% obyvatelstva, tak hrozivý, že Jan Pavel II. Vyzval dobrovolníky, aby chodili od domu k domu a snažili se lidi přesvědčit, aby se vrátili do církve. Toto úsilí bylo naprosto neúspěšné. V roce 2000 se na nedělní mši svaté objevilo méně než 25% italských katolíků. Na počátku 21. století navštěvovali nádherné kostely a katedrály ve Francii, ze kterých mnohé pocházejí z 11. století, téměř výhradně turisté. Méně než 8% katolíků v zemi se rozhodlo sedět na liturgii dokonce jen jednou za měsíc. Z těch několika Francouzů, kteří se dostavili na mši, bylo 28% starších 75 let a drtivou většinu tvořily málo vzdělané venkovské ženy. V celé Evropě ztratila církev od konce druhého vatikánského koncilu více než 1,5 milionu členů. A každým rokem se situace dále zhoršuje. Vyhlídky na budoucnost katolíků nebyly slunečné ani v Mexiku, kde počet věřících klesl z 96% na 82%. Na konci prvního desetiletí 21. století obdrželi američtí biskupové stížnosti, že přibližně 6 tisíc kněží sexuálně zneužívalo děti. Tento problém pedofilie se samozřejmě neomezoval pouze na Ameriku. Rozšířil se do Irska, Kanady, Spojeného království, Latinské Ameriky, Belgie, Francie, Německa a Austrálie, čímž se náklady zvýšily na 10 miliard dolarů a způsobily finanční spoušť v diecézích a farnostech po celém světě. Z velké části kvůli pedofilním skandálům začal Svatý stolec v roce 2005 vykazovat schodek přesahující 12 milionů dolarů. Římská kurie ale zůstávala vůči těmto narůstajícím nedostatkům netečná. Věděla, že skutečné světské bohatství církve zůstává v bezpečí apoštolského paláce, kde sídlí Vatikánská banka. Diecéze mohou být žalované a upadnout do bankrotu. Církevní školy, univerzity a nemocnice mohou být zatížené mnohamilionovými vyrovnáními. Ale účty v rámci Vatikánské banky zůstávají mimo dosah. Svatý stolec jako suverénní stát nemůže podléhat žádnému rozhodnutí zahraničního soudu.

Vatikánská banka. Bohatí ještě bohatšími. Svatý stolec zůstává institucí s cennými papíry v hodnotě více než 50 miliard dolarů. Má zlaté rezervy, které převyšují rezervy některých průmyslových zemí. Má nemovitosti, jejíž rozloha se rovná celkové rozloze mnoha zemí. Má honosné paláce s největšími uměleckými poklady světa. Takové bohatství zůstane a poroste, i když příspěvky katolických věřících byly snížené na minimum. Vatikánská banka zůstávala magnetem pro staré známé. Nástupce Jana Pavla II., kardinál Ratzinger, který nastoupil na papežský stolec jako Benedikt XVI., slíbil zahájit novou éru dodržování mezinárodních finančních předpisů a naprosté transparentnosti všech transakcí. První krok k této reformě se uskutečnil 24. května 2012 odvoláním Ettoreho Gottiho Tedeciho z funkce prezidenta banky. Tedeci se stal terčem trestního vyšetřování italských úřadů kvůli své roli v praní milionů eur z neznámého zdroje do JP Morgan Chase ve Frankfurtu a Banca del Fucino v Itálii. Vyhazov neproběhl podle plánu. Po svém propuštění Tedeci informoval italské vyšetřovatele, že sestavil vyčerpávající spis s kompromitujícími informacemi o Vatikánu. Spis ovšem nikdy nespatřil světlo světa, protože se Tedeci obával o svůj život. Bankéř předal kopie dokumentů svým nejbližším společníkům a řekl jim: pokud budu zabitý, důvod mé smrti je zde. Viděl jsem ve Vatikánu věci, které by vyděsily každého. Když vyšetřovatelé spisy zabavili, papež Benedikt požadoval, aby byly dokumenty vrácené svatému stolci. Ti mu vyhověli, protože všechny italské soudní orgány jsou povinné respektovat výsostné postavení Vatikánu. Úplné zveřejnění by přirozeně vyvolalo nepříjemné otázky. Proč církev získala kontrolní podíl ve společnostech, které byly v příkrém rozporu s jejími dogmaty? Například včetně Rafaele del Monte Tábor v Miláně, biochemického centra, které se specializuje na výzkum kmenových buněk? Nebo včetně fabrika d'armi Pietro Beretta, muniční společnosti, která průběžně dodávala zbraně Muammaru Kaddáfímu v Líbii? A tyto otázky by vedly k dalším otázkám. Jak se Vatikánská banka stala pračkou peněz sicilské a turecké mafie a mezinárodního obchodu s nelegálními narkotiky? Proč je Enrico De Pedis, prominentní kápo, pohřbený v katedrále s papeži a kardinály? Proč Vatikánská banka prodávala falešné cenné papíry a zakládala fiktivní společnosti, které okrádaly tisíce špatně informovaných investorů? Jak Vatikánská banka profitovala z chorvatských táborů smrti a nacistických krysích stezek? Proč se Vatikánská banka zapojila do černých operací se CIA a podvratné politické činnosti v celosvětovém měřítku? Nakonec si papež Benedikt uvědomil, že bude nejlepší nechat věci odpočinout. 28. února 2013 odstoupil ze svatého úřadu.

Závěr. Papež František, vejce kondoru. V době, kdy se Jorge Mario Bergoglio 13. března 2013 proměnil v papeže Františka, nahradil islám římský katolicismus na pozici hlavního světového náboženství. Duchovní devastace způsobená Janem Pavlem II. Se rozšířila do všech koutů světa, s výjimkou některých oblastí Afriky. Po celé Evropě a Americe byly vybydlené farnosti, zavřené semináře, kláštery a sloučené církevní školy. V Americe klesl podíl katolíků, kteří se pravidelně účastnili mše, ze 47% v roce 1974 na 24%. Počet silných katolíků se snížil ze 46% na 27%. Bylo by zapotřebí duchovního Herkula, aby vyčistil Augiášův chlév společnosti Vatikán AS. Bohužel, papež František odmítl vzít do ruky lopatu a chlév vykydat. Vatikánská banka nebyla uzavřená, ale zůstala jako samostatná identita v rámci suverénního státu. 7. dubna 2014 papež František oznámil své rozhodnutí ponechat Vatikánskou banku v provozu. A to navzdory vypuknutí nových skandálů. Uvedu pouze jeden. Policie v červnu 2017 provedla zátah v jednom z bytů a našla tam hotovou Sodomu a Gomoru. Tento byt patřil jednomu z nejbližších spolupracovníků papeže Františka a tento byt také využíval papežův tajemník. Policie tu našla několik zdrogovaných mužů, oddávajících se sexuálním aktivitám. Podle italského listu Il Fatto Quotidiano, který na případ jako první upozornil, patřil byt 79-letému kardinálovi Francescovi Coco Palmériovi, který byl prefektem papežské rady pro výklad legislativních textů. Jde o klíčový vatikánský úřad, který má na starost třeba výklad církevních norem. Úřad má podle listu Daily Mail v pravomocích také boj proti sexuálnímu zneužívání mezi duchovními. Tento byt měl, podle italského listu, využívat kardinálův 50-letý tajemník Luigi Capozzi, který je duchovním od roku 1992. Když policisté vprhli do bytu, našli Capozziho, jak se oddával sexuálním aktivitám s jinými muži. Přitom byl pod vlivem blíže neurčených drog. K pašování drog do Vatikánu mělo být využívané luxusní auto s vatikánskou značkou, které italská policie nekontroluje. Další skandály se tradičně týkaly praní špinavých peněz, do kterých byl zapletený monsignor Nuncio Scarano, vedoucí účetní Vatikánské banky. Na konci roku 2013 odhalil Evropský výbor Moneyval ve Vatikánské bance 105 transakcí, které zaváněly praním špinavých peněz. 28. dubna papež František předsedal kanonizaci Jana Pavla II. A upevnil tak desetiletí pokrytectví, které z římskokatolické církve učinilo jednu z nejhanobenějších institucí na světě. A tak papež František, který je přezdívaný papež Washingtonu, který je úzce provázaný na operaci Kondor v Jižní Americe, obdoba evropského gladia, dál vládl římskokatolické církvi. Líbáním nohou uprchlíků papež přispívá k totálnímu vyprázdnění základních křesťanských hodnot, které by měl stělesňovat. Vatikán neslouží jako štít před hordami kmenů z Afriky a Asie, které se řítí do Evropy. Vatikán těmto hordám otevírá dveře. Proto se my sami musíme opevnit v naší víře. My sami, ať věřící nebo ateisté, musíme obnovit znovu čistou, ryzí a neskaženou víru. Takovou, jakou Bůh seslal na zemi.
To je všechno v rámci poslední šesté epizody šestidílného cyklu Nesvaté aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Já doufám, že se vám celý cyklus líbil, že mě budete sdílet na sociálních médiích, že budete šířit tento cyklus. O to vás velmi prosím a budu za to velmi rád. A nejenom to, že budete taky komentovat tady pod pořadem na kanále Rysí v rámci studia Tapin Radio tohoto kanálu. No a taky, že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítka odebírat a zvoneček, za což budu opět také velmi rád. Což vám zajistí, že nepřijdete ani o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Rysí studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to je všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spolyká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Tak vás zdravím. Dneska to bude, řekl bych, docela velké téma. My jsme minule vlastně nakousli ten neuvěřitelný příběh atentátu na papeže Jana Pavla II.
11: Mm-hmm.
10: A tu jeho snahu o vlastní politiku, která šla, řekněme, přímo proti zájmům SIA.
11: Úplně proti.
10: Dnes se ponoříme hlouběji do toho, co zdroje, které máme před sebou, nazývají nesvatou alianci.
11: Aliance mezi Vatikánem, mafií a, ano, americkými tajnými službami.
10: Cíl je jasný. Chceme rozplést, jak se tenhle obrovský systém financoval, jaké to mělo fatální následky pro ty, kteří se mu postavili, a jak jeho stíny podle všeho sahají až do naší současnosti.
11: Přesně tak. A je strašně klíčové pochopit, že tyhle dokumenty a analýzy ty nepopisují jenom nějaký obyčejný organizovaný zločin.
10: Ne, to vůbec.
11: Mluví o globální síti, kde se obchod s drogami stává, no, nástrojem geopolitiky. Praní špinavých peněz to není jenom o tom, aby si pár mafiánů nakoupilo vily.
10: Ne, to je palivo.
11: Je to palivo, které pohání tajné války, politické převraty a udržuje při životě skryté mocenské struktury, jako byla třeba ta nechválně proslula operace Gladio. Je to svět, kde se hranice mezi státem, zločinem a církví naprosto stírají. Dobře, tak pojďme na to. Kde taková obrovská mašinérie brala peníze? Zdroje mluví jasně. Drogy. Ale ne v nějakém malém měřítku, vůbec ne.
10: V 80. letech to byla doslova exploze. Zlatý trojúhelník v Ázii prý produkoval 80% světového opia.
11: 80%?
10: A v Pákistánu fungovalo přes 40 heroinových syndikátů. To jsou prostě nepředstavitelná čísla. Jak se z tohohle staly peníze pro CIA?
11: No, podle těch informací to byl velice promyšlený systém. Zisky z prodeje opia prý CIA ukládala u jedné libanonské firmy. Jmenovala se Shakarchi Trading Company.
10: Aha.
11: A firma byla geniální v tom, že nedělala jen jednu věc. Nebyla to jen pračka na peníze. Ona zároveň fungovala jako logistická společnost.
10: Takže dostala ten heroin na západ.
11: Přesně tak. Fyzicky ho dostala na západ, přímo k tomu největšímu odběrateli, mafiánské rodině Gambino v New Yorku. Takže máme na jedné straně drogy z Asie a na druhé mafii v Americe, která je prodává. Ale mezi nimi je ten nejdůležitější krok. Jak ty desítky milionů dolarů v hotovosti dostat do legálního finančního systému. A k tomu sloužil klenot celého systému, nechválně proslulá Bank of Credit and Commerce International.
10: BCCI.
11: BCCI, přesně tak. Měla přezdívku Banka zločinců a špionů, a to z dobrého důvodu. V jejím vedení seděli lidé jako James Beth, což byl shodou okolností obchodní partner Georgea Bushe mladšího.
10: To není náhoda.
11: Nebo Jackson Stephens, neuvěřitelně vlivný makléř z Arkansasu. A právě tihle lidé udělali z Arkansasu naprosto nečekané centrum pro pašování drog a praní peněz.
10: Z Arkansasu?
11: Z Arkansasu. Letadla CAA, včetně strojů toho nechválně známého pašeráka Barryho Seala, tam prý vozila kokain a kufry plné hotovosti.
10: Počkat, Arkansas. To je místo, které si člověk s mezinárodním pašováním drog zrovna nespojí. Jak tam ta pračka konkrétně fungovala? Mluvíme o obrovských sumách. Zdroje zmiňují až 50 milionů dolarů.
11: 50 milionů z jediné zásilky pro Gambinovi.
10: To je neuvěřitelné.
11: Byl to propracovaný řetězec. V centru stála ta zmíněná BCCI, která skrytě vlastnila americkou First American Bank.
10: Aha.
11: Peníze od Gambinů prošly tudy, pak pokračovaly do další banky Worthen Bank, kterou ovládal právě ten mocný Jackson Stephens.
10: Takže to byla taková dálnice na peníze.
11: Zapletena i státní agentura pro financování rozvoje, kterou v Arkansasu založil tehdejší guvernér Bill Clinton.
10: Ne.
11: Ano, v podstatě to fungovalo jako takový trichtýř, kde na jednom konci zmizely špinavé miliony od mafie a na druhém vypadly jako čisté legálně investované prostředky. To je naprosto šílené. Takže v podstatě vznikl jakýsi finanční triangl. Vatikán, mafie, CIA. A celé to jelo na penězích z drog. A bylo to legitimizované přes síť zdánlivě normálních bank. Jak velký ten systém byl? Obrovský. Jenom samotná BCC byla do roku 1985 operací v hodnotě 23 miliard dolarů.
10: 23 miliard.
11: A právě přes ní a další napojené banky CIA vyplatila přes 83 miliony dolarů Liquiciu Gelimi.
10: To byl ten velmistr Pervie.
11: Ano, velmistr té nechvalně proslulé zednářské lože Propaganda Due na financování operace Gladio. A jako takový bizarní detail, který ukazuje, jak se ty peníze rozlévaly všude,
10: ano.
11: Jedna z těch analýz uvádí, že část peněz skončila dokonce v pokladně irské republikánské armády, tedy IRA.
10: Neuvěřitelné. Ale taková obrovská síť peněz, moci a tajemství tam musí mít i slabá místa. Lidi, kteří prostě vědí příliš mnoho.
11: A přesně takovým člověkem byl Roberto Calvi, šéf banky Ambrosiano, které se přezdívalo Banka kněží.
10: Boží bankéř.
11: Přesně. Byl to klíčový hráč v praní peněz pro Vatikán a mafii. A když se tenhle systém začal hroutit a jeho banka zkrachovala, stal se pro všechny chodící hrozbou.
10: To je ten slavný případ. Vím, že to skončilo tragicky, ale co tomu vlastně předcházelo? Byl to rychlý a drtivý pád. Calvi ho zatkli, ve vězení se psychicky zhroutil. Zdroje citují jeho naprosto zničená slova, která řekl vyšetřovatelům. Jsem jenom pes, který slouží ostatním. To je síla.
11: Pokusil se o sebevraždu, ale neúspěšně. Nakonec ho pustili na kauzy a v tu chvíli se z něj stala časovaná bomba. Věděl všechno? Znali jména, čísla účtů, tajné operace?
10: Takže se ho ti, pro které pracovali, museli pokusit nějak umlčet, nebo aspoň zdiskreditovat.
11: Přesně. Podle těch materiálů se CIA pokusila o takové, řekněme, elegantní řešení. Dosadila do jeho banky jako poradce muže jménem Francesco Pacienza.
10: A to nebyl jen tak někdo?
11: Vůbec ne. Byla to klíčová postava operace Gladio, člověk s přímými vazbami na Henryho Kissingera i na Sicilii.

0: A měl pravdu. Krátce na to bylo jeho tělo nalezeno. Viselo pod mostem Blackfriars Bridge v centru Londýna.
1: Tady mi běhá mráz po zádech a ty detaily té smrti jsou opravdu znepokojivé. To nebyla obyčejná sebevražda, že?
0: Vůbec ne.
1: Oranžová smyčka, v kapsách kalhot měl nacpané cihly a na ruce drahé hodinky.
0: Právě ty detaily jsou klíčové a podle zdrojů to byl jasný vzkaz. Nebyla to náhoda. Blackfriars, tedy Černí bratři, je také název zednářské lóže.
1: Aha.
0: Cihly v kapsách oběšení na provaze, při stoupajícím přílivu, to vše prý odkazuje na rituální trest pro zrádce podle zednářské přísahy. Byla to symbolická poprava.
1: Takže vražda.
0: Trvalo to léta, ale po exhumaci těla a dalším vyšetřováním byla jeho smrt nakonec oficiálně překlasifikovaná na vraždu.
1: A ví se, kdo zatím stál?
0: Máme silné svědectví. Mafiánský Pentito, tedy informátor Francesco Di Carlo, později dosvědčil, že objednávka na Calviho vraždu přišla přímo od velmistra P2 Licie Giliho.
1: A od mafie?
0: A od pokladníka sicilské mafie Giuseppe Cala. Calvi musel zemřít, aby systém mohl žít dál.
1: Takže po vraždě. Skandálu a finančním kolapsu banky Ambrosiano, člověk by čekal nějakou radikální očistu ve Vatikánu. Ale to, co zdroje popisují dál, je naprosto neuvěřitelné.
0: Ano.
1: Vatikán musel věřitelům banky zaplatit obrovskou sumu, asi 250 milionů dolarů. Jako takovou platbu z dobré vůle. Kde pro boha tak rychle vzal tolik peněz?
0: Záchrana přišla od nové, ještě mocnější a diskrétnější síly. Peníze poskytla ultrakonzervativní katolická organizace Opus Dei.
1: A tím si v podstatě koupili Vatikán.
0: Přesně tak.
1: Opus Dei, to jméno je známé, ale málo kdo ví, co to vlastně je. Zdroje to popisují skoro jako nějakou tajnou společnost.
0: V podstatě ano. Podle těch podkladů je to organizace s odhadovaným majetkem kolem 3 miliard dolarů. Má velmi přísnou hierarchickou strukturu.
1: Ty numeráři a tak?
0: Přesně, numeráři, supernumeráři. Ti dodržují extrémně tvrdý denní řád, který zahrnuje i praktiky fyzického umrtvování. Nošení ciličia, to je ten osnatý řetěz na stehně, nebo dokonce sebebičování.
1: A hlavně ta diskrétnost.
0: Tak klíčové je pravidlo absolutní diskrétnosti. Členové nesmí veřejně odhalit svou příslušnost. Jeden bývalý člen, John Roche, tu organizaci popsal jako, cituji, totální a protchnutou fašistickými myšlenkami.
1: Takže Opus Dei finančně zachrání Vatikán. A co za to dostali? Dostali tu nejcennější věc. Nezávislost a moc. Papež Jan Pavel II. Jim udělil status takzvané osobní prelatury, což v praxi znamená,
0: představ si to jako diplomatickou imunitu uvnitř církve. Od té chvíle se zodpovídali jen a pouze papeži.
1: Takže jim žádný biskup nemohl do ničeho mluvit?
0: Nikdo. Žádný biskup v Paříži, Madridu nebo New Yorku. Stali se v podstatě globální diecézí bez hranic, která podléhala přímo vrcholu. A zdroje také zmiňují jejich silné napojení na tehdejšího ředitele CIA Williama Caseyho. Právě Opus Dei připomáhalo financovat hnutí Solidarita v Polsku.
1: Nebo boj proti teologii osvobození v Latinské Americe.
0: Přesně.
1: Vatikánské banky po Calviho smrti. Kdo se objevil v nové dozorčí radě?
0: A tohle je ten klíčový poznatek. Místo očisty přišla recyklace starých kádrů.
1: Ano.
0: Do nové dozorčí rady Vatikánské banky byl jmenován muž jménem Hermann Abs. A pokud to jméno někomu nic neříká...
1: Tak to byl v podstatě Hitlerův hlavní bankéř.
0: Přesně tak. Šéf Deutsche Banky za nacistického režimu a taky šéf koncernu IG Farben. To byla ta firma, která profitovala z otrocké práce vězňů v Osvětimi.
1: Takže jeden z klíčových finančníků nacistického režimu se po letech v tichosti objeví ve vedení vatikánských financí.
0: Ty staré sítě se nerozpadly, jen se přeskupily.
1: To je neuvěřitelné, ale tajné operace běžely dál. Válka v Afghánistánu proti Sovětům. Operace Kondor v Latinské Americe. To všechno stálo obrovské peníze, takže CIA potřebovala nové zdroje, nové drogové trasy.
0: V Hondurasu, konkrétně se jménem Juan Mata Ballesteros, a taky v Mexiku.
1: A vznikly nové logistické trasy.
0: Které byly ještě drzejší než ty předchozí. V jedné z těch analýz se například tvrdí, že heroin z Turecka se přepravoval letadly NATO do Bruselu.
1: Počkat, letadly NATO?
0: Ano, a odtud americkými vojenskými letadly přímo do Spojených států. Využívala se tedy vojenská infrastruktura k pašování drog.
1: A pak je tu Afghánistán. Všichni víme, že CIA podporovala mudžahedíny proti Sovětům, ale zdroje popisují i velmi temnou stránku toho, jak sháněli bojovníky.
0: Ano, masivně je financovali a vyzbrojovali, dodávali jim ty slavné rakety Stinger, ale pro nábor nových rekrutů se prý

0: zaměřili na naprosto nečekaný cíl.
1: A to?
0: Na černošskou komunitu v Americe.
1: Cože?
0: Bylo to prý překvapivě systematické. Zdroje popisují, jak do amerických mešit osílali militantní misionáře, kteří kázali o svaté válce proti bezbožným Sovětům a rekrutovali mladé muže.
1: A zmiňují dokonce vznik polovojenských výcvikových táborů po celých Spojených státech.
0: Přesně tak.
1: Takže CIA v podstatě pomáhala budovat síť radikálního islámu, ze které se později zrodila Al-Kaida, a to přímo na americké půdě.
0: Přesně k tomu ta tvrzení směřují. Je to mrazivá ironie. Zdroje dokonce uvádějí naprosto konkrétní příklad.
1: Povídej.
0: S pomocí Abdulláha Azáma, který byl mentorem Usámy bin Ládina, prej pomohli založit buňku Al-Kaide v mešítě Al-Farouk v newyorském Brooklynu.
1: V Brooklynu?
0: Ano. A to místo nesloužilo jen k modlitbám, bylo to logistické centrum pro přesun peněz, zbraní a rekrutů přímo na afgánské bojiště.
1: Počkat, to si musím nechat projít hlavou. Takže ty zdroje tvrdí, že když Tálibán v roce 2000 v Afghánistánu zakázal pěstování máku, produkce opia se prakticky zhroutila.
0: Spadla na nulu.
1: A po americké invazi v roce 2001 se nejen obnovila, ale vystřelila na absolutně rekordní úroveň.
0: Přesně tak. A tady přichází to nejvážnější obvinění v celém tom souboru dokumentů. Jeden ze zdrojů otevřeně tvrdí, že skutečným skrytým důvodem války v Afghánistánu nebyl boj proti terorismu.
1: Ale co tedy?
0: Ale obnovení gigantického obchodu s opiem, který generoval odhadem 100 miliard dolarů ročně.
1: 100 miliard?
0: Peníze, které byly zoufale potřeba k financování dalších černých operací po celém světě.
1: To je jedno z nejzávažnějších obvinění, jaké jsem kdy slyšel. Když se vrátíme k Vatikánu, jaký byl tedy odkaz Jana Pavla II. Ve světle těchto informací? Na jedné straně svatý muž, na druhé straně hlava instituce zapletené do takových věcí.
0: Zdroje v tomhle vykreslují velmi rozporuplej obraz. Konstatují, že Jan Pavel II. Nikdy neexkomunikoval jediného člena té zednářské louže P2.
1: Která stála za vraždou Kalviho?
0: Přesně. Vztahy s mafií zůstaly pod povrchem v podstatě nedotčené. Výsledkem byla podle nich ekonomická stabilizace Vatikánu jako korporace, ale rozhodně ne duchovní obnova.
1: Takže vznikl ten absurdní paradox, kdy papež na Sicílii veřejně hřímá proti mafii, zatímco jeho vlastní banka s ní podle všeho dál pre špinavé peníze.
0: Přesně o to jde.
1: A tyhle problémy s koncem jeho pontifikátu nezmizely, že? Zdroje zmiňují, že to pokračovalo i za jeho následců.
0: Ano. Systém se ukázal být neuvěřitelně odolný. Za papeže Benedikta 16. vypukl další obrovský skandál s praním špinavých peněz, tentokrát kolem prezidenta banky Ettoreho Gottio Tedeschiho.
1: To je ten, co se bál o život. Přesně. Ten muž se tak bál o život, že si připravil složku s kompromitujícími materiály a řekl vyšetřovatelům, pokud budu zabit, důvod mé smrti najdete tady. A ani za Františka se to nezlepšilo.
0: I za současného papeže Františka, který měl přinést očistu, zdroje popisují skandály s drogovými a sexuálními večírky, které se odehrávaly v bytech patřících vysoce postaveným vatikánským hodnostářům.
1: Ty texty, které máme k dispozici, vlastně popisují obraz instituce v hlubokém morálním a duchovním rozkladu. Uvádějí tvrdá data, klesající počet věřících, tisíce zavřených kostelů.
0: A hlavně ty zdrcující skandály s sexuálním zneužíváním dětí, které církev stály miliardy dolarů na odškodném.
1: A přesto navzory všem těmto skandálům a naprosté erozi důvěry, Vatikánská banka zůstává v podstatě nedotknutelná.
0: To je ten finální klíčový bod. Jelikož je součástí suverénního státu, je prakticky imunní vůči zahraničním soudům a vyšetřováním.
1: Takže její bohatství je v bezpečí?
0: Její obrovské bohatství, cenné papíry, zlaté rezervy, nemovitosti po celém světě je v bezpečí, i kdyby diecéze v Německu nebo v USA zbankrotovaly kvůli odškodnému. Podle závěru těchto analýz to spojenectví mezi organizovaným zločinem, CIA a Vatikánem v 80. letech nastavilo kurz, který vedl k nevyhnutelnému morálnímu a duchovnímu bankrotu celé instituce.
1: Dnes jsme tedy prošli neuvěřitelnou a temnou historií sítě, která financovala tajné operace skrze globální obchod s drogami, prala peníze přes Vatikánskou banku a neváhala odstraňovat ty, kteří se pro ni stali hrozbou. Je to skutečně mrazivý obraz skryté moci.
0: Přesně tak. Zdroje, kterými jsme se dnes probírali, popisují struktury, které propojily svět špionáže, organizovaného zločinu a nejvyšší církevní hierarchii způsobem, který si málo kdo umí představit.
1: A co je na tom nejvíc nepokojivé?
0: A ačkoliv se bavíme o událostech starých desítky let, je tu jeden znepokojivý detail na závěr. Podle těchto podkladů papež František navzdory všem slibům o reformě nakonec odmítl Vatikánskou banku úplně zrušit.
1: Takže ten systém v nějaké podobě funguje dál?
0: Funguje dál. A to pro nás všechny zanechává jednu zásadní otázku k zamyšlení. Pokud takovéto aliance formovaly globální politiku a tajné války v minulosti, jaké neviditelné sítě a zájmy mohou ovlivňovat světové dění dnes?

0: Zatušení stínu. Velké otazníky. Osudové události. Život po životě. Tajemná moc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přenáší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky, avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí.
1: Tak vážení posluchači a diváci, je to tady opět po měsíci. A koho tu samozřejmě máme po měsíci ve středu večer? No, je to Oldřich Lukáš. Tak Oldo, já tě opět zdravím po strastiplných začátcích s technikou. Tak se nám to snad nějak podařilo. Tak hezký večer.
2: Ahoj, zdravím tě a mám úplně nezměrnou radost z toho, že ten obraz ode mě už k tobě jde. Minule to prostě nešlo.
1: Se to nepovědlo.
2: Takže za pomoci mýho syna tady mám novou verzi a různý věci, no povedlo se. Bohu dík. Takže zdravím, Pavle, tebe a samozřejmě i naše diváky. Kdybych byl Janička v Austrálii, tak bych řekl slněječka, ale takhle řeknu jenom vyprobuzení.
1: Jasně. No dobře, tak jo, já nevím, jestli na začátek bych měl hned udělat tu pozvánku, jestli jsme to měli z krku na poloučku. Asi bychom to mohli udělat na začátek hned, ne? Co ty na to?
2: No tak na konci budeme mít 10 minut, takže tam se může diskutovat, ale jestli to není dlouhý, jak to tam jde.
1: Ne, to je jenom ukázka takhle. Takhle vám ukážu. 21.4. tam bude na paloučku Lumír. Aktivace, no všechno to tam uvidíte. Potom, kde to tady je? Tady to je. 26. slunovrat s Lumírem, aktivace 9 čaker. Aktivace 9 čaker, to znamená 7 čaker plus hvězda země plus hvězda duše. Přitom je důležité toto říci. A provede napojení na 13 plus 2 čakry. Úroveň vědomí existenci. Helejte, nevím, o co jde, co tím Lumír chtěl říci, v každém případě přijďte. Je to na stránkách www.mezi-svimi.cz a tady dole máte chystám se přijet, pravo kdo vidíte, a to kliknete a jedem. Další týden je tam potom další akce povídání s Miluškou, ale to už si necháme na příště. Tak, to jsem jenom chtěl říct si na začátek a teď už se budeme plně věnovat dnešnímu pořadu, který bude tak trochu jiný, bych řekl, že, Oldo?
2: Baže i. Je to tak. Těch důvodů je několik. Jednak vysílání tohoto pořadu se komplikuje. Vy už víte, že už to nedáváme na YouTube, kvůli blokacím, jenomže já, když tam nebudu dávat nějaké ty úryvky, nějaké ty videa, tak to nebude mít tu šťávu a budu jenom mluvit a ať mluví kdokoliv, když mluví 2 hodiny, tak posluchač usne, to jinak nejde. Takže na YouTube to už kvůli těm blokacím nedáváme, jenomže my jsme přišli o 80% podle mýho odhadu sledujících, no a já hlavně o ty zpětné vazby.
1: No a díky tomu YouTube, to tam není, myslíš?
2: No, tam jsem viděl ty zpětné vazby, když to na tom Odyssey, ne, nebo jak se to jmenuje.
1: Jasně.
2: No a ty technické podmínky taky se zhoršují, to je vydat spíš toho Teams, v kterým se to dělá. No minule nám teda zatopili ukrutně, to nevím, jestli za to můžou oni, nebo to udělal nějaký věc, prostě zablokoval by odcházení videa, kameru prostě ode mě ven, i když tady mi to ukazovalo jasně, že to ven jde. No a ví jenom Bůh, jak to dopadne dneska.
1: Zatím to je to dobrý.
2: Bohu díky. No a v osobním životě je to podobně, problémů přibývá, ale to vám říkat nebudu, to si nechám pro sebe. No blbý je, že to vysílání probíhá v čase, kdy je online, může sledovat jenom hrstka věrných a z toho záznamu už je to taky problém, jelikož ty 2 hodiny času dneska jsou poměrně dlouhá doba. Já když se dívám na nějaké pořady a má to 2 hodiny, tak to musím většinou rozdělit a sleduju to třeba několik dní. No ale pro mě zásadní otázka je, jak v těchto podmínkách, ke komu vlastně dneska vysíláme, pro koho? No a samozřejmě pro vás teda, těch pár stovek věrných,
1: ano.
2: Kteří už to ale znáte, protože to posloucháte některé věci opakovaně. Zatímco co ti ostatní, kteří by to potřebovali nejvíc, ty raději sledují ta probruselská média, anebo některý z vlastenských webů zaměřených téměř výhradně na politiku. No a zdvojovat to podle mě taky nemá smysl, abych říkal to, co říká někdo jiný, nebo řekne 2 dny poté taky. No ale tak jsem přemýšlel, co s tím, dospěl jsem k nějakému řešení, ale to si necháme nakonec pořadu. Tam ještě zopakuješ asi tu pozvánku jednou.
1: Mm-hmm. Jinak samozřejmě no, můžete volat, ne? Asi, Joldo, nebo ne?
2: Jo, ale podstatné věci a stručně, když tam bude. No.
1: Jo, čili telefon je 608 12 14 19, to stále ještě funguje dobře, ten telefon, takže pokud budete chtít zavolat, zavolejte. A já si myslím, Oldo, že těch posluchačů stále přibývá, co nás jako sledujou ten tvůj pořad. Si myslím, že to nějaký, nejde.
2: Že to odhadem nějakých 500.
1: No, jasně, ale o to nejde kolik, jako, ale že to přibývá. Má to tendenci, tento pořad má tendenci vzestupnout, takže v pohodě. Jo? Já si myslím, že tady problém nebude. Tak jo, jdem dál.
2: Tak si do toho dáme. Hele, víš co, pustíme si tam nějaký podtext hudební, nějakou tu meditaci.
1: Dobře, tak já tam pustím takhle tohleto a ty do toho něco povíš.
2: Tak. A já dám úvodní proslov. Tak jak jsem říkal, přátelé, ten dnešní pořad bude jiný. To proto, že se pokusíme shrnout to nejpodstatnější z dlouhé série tušení souvislostí a nebudeme se zabývat událostmi, které už znáte z pořadu jiných. Zaměříme se tedy na poselství, která nám cyklus těchto pořadů přinesl v úrovních hlubších než v úrovni rozumové. No a právě proto budeme promlouvat víc k vašim duším než egům, víc k srdcím než rozumu. Takže tedy budou víc emoce než myšlenky. A proto i méně slov, byste si ode mě odpočali. Ale o to víc hudby. A to jenom hudby české. A navíc jen té, kterou už jsme kdysi třeba dávno vysílali. Má to svůj význam. No a pozor, ke každému tématu se pokusíme dávat tu hudbu hned ve dvojicích. A to nikoliv náhodou, ale vy na to přijdete. No a prostě přijměte to jako výraz nekonečné vděčnosti vám, kteří jste vydrželi sledovat nás až do dnešního dne. Ono už to běží, já nevím, plácnu 5 let. Dnešní pořad tedy bude pokusem o jakési pohlazení duše a její naplnění klidem, nadějí, světlem a láskou. A vy už víte, že vstupujeme do oka tornáda světových událostí zvaného Armagedon. To semele celou historii i současnost, neboť vydá svědectví, která obrátí všechna dnešní falešná dogmata vzhůru nohama. Oslní nás jasem velkého probuzení, neboť zjeví pravdu mnohem vyšší, než známe. Svleče válečné štváče do naha a oddemonizuje jejich největší podvod, takzvanou ruskou hrozbu. Odhalí skutečné a falešné hodnoty a ukáže nám cestu domů, cestu návratu k Bohu. A na hladinu světového vědomí tak vyplave kosmická spravedlnost a odpoví na otázku všech dob, kdo má právo. A jak jsem řekl, dáme si hned dvě ukázky, dvě videa. To první bude pan Luděk Růžička, který nám poví o něco o tom, jak ta v úvozovkách spravedlnost tady funguje. No a pak si dáme druhý Rangers, kteří nám také řeknou, kdo má právo. Tak Pavlíku, dáme toho Růžičku, jo? Od 3.18.
3: Tohle partou zlikvidování. To jako myslíš vážně, že česká justice spolupracuje s SBU a ohrožuje životy českých občanů?
4: Ale Miloš, já bych to upřesnil, není to doslova justice, o tom důkazy úplně nemám, ale je to státní zastupitelství, což je součástí českého justičního aparátu, zastupují stát v obžalobách, dozorují policií, ale mohu na 100% říct, státní zastupitelství některá a někteří vybraní státní zástupci spolupracují s SBU, předávají jim doklady a dokumenty o českých občanech a o policejních orgánech to platí taktéž, protože státní zastupitelství je dozoruje. Netvrdím, že to dělají nějaké obvodní policejní stanice či běžná kriminálka, ale určitě to dělají odbory, které mají takzvaný na starosti takzvaný politický extremismus a 100% to dělá Bezpečnostní informační služba, kdy příslušníci BIS v této kauze často vystupovali pod falešnými identitami s tím, že používali průkazy policie České republiky. To se jedná, to poznáte velice jednoduše, protože vám tyhle policisty odmítne i soud vyslechnout. Prostě se bojí. Já jim rozumím. Mají děcka, mají příbuzné a podobně. Nicméně neznamená to, že se to takhle děje, že se s tím musíme všichni srovnat. Já teda se s tím rozhodně srovnávat nehodlám.
3: Takže v tomhle případě, anebo ve více případech je podezření?
4: Ve více případech. Proto si myslím, že státní zastupitelství kryjí a budou kryt kriminalitu, sofistikovanou a vysokou kriminalitu, která zde probíhá ze strany takzvaných ukrajinských uprchlíků, protože část těch bohatých Ukrajinců je na SBU navázána. To znamená, že v případě, že oni někoho zavraždí, odstraní, tak policejní orgány v tomto smyslu budou postupovat tak, že zametou nebo budou zametat stopy, které nestihli oni zamést a z vražce budou stávat, jaký známe třeba z kauzy dozimetr, klasické sebevraždy. To znamená, kdo přijde s něčím proti vysoce postaveným ukrajinským oligarchům na českém území, může počítat s tím, že policie či státní zastupitelství o tom jeho prohlášení, o tom jeho návrhu na trestní stíhání, o podání trestního oznámení a podobně bude tyto složky informovat a bude se vystavovat nebezpečí fyzické likvidace. Zatím si stojím a
2: no, to je asi všechno, veď?
1: Ano, to je všechno zatím, ano. To je.
2: Takže tenhle pán je velice statečný a zkušený právník, advokát, a ví, o čem mluví, protože se s tím dennodenně setkává. Takže v tomto státě je před právníky typu Jindry Reichla a tohohle pana Růžičky a dalších opravdu velké množství práce a budou k tomu potřebovat nejen znalosti, ale i velkou statečnost, jinak se ta mafie bude rozrůstat dál. No a my se pak budeme pořád častěji ptát, kdo má právo. A pustíme si druhou skladbičku.
1: Jenom musím říci, že tady právě Růžička a Reichl byli mi obhájci v mém procesu, kde mi odsoudili na 2 roky za to, že jsem prý podával, že jsem prý, co jsem to dělal vlastně, ani nevím, no. Je jedno, prostě mi odsoudili.
2: To není důležitý, důležitý je, že jsi odsouzený a poslali tě na Sibiř nebo kampák?
1: No zatím ne teda a už mi dokonce skončila i 2,5letá podmínka.
2: Jo?
1: Jo.
2: No tak vidíš takže, to.
1: Ale jak Růžička, tak Reichl byli mý obhájci a taky to nějak moc nepomohlo. Oni mají prostě to všechno v rukou. Dobrý, jedeme, doma právo.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: Naprosto zásadní otázka, kterou si musíme klást stále častěji, ať už je to ve vztahu k našim orgánům veřejné správy, anebo těm bruselským. Protože my jsme od Boha dostali právo svobodné volby a rozhodovat se tedy sami, čím chceme být a kudy chceme jít. A nikdo nám ho nemůže vzít. A pokud to někdo dělá, tak to dělá v rozporu s božími zákony. Bůh a mír stojí dneska na jedné straně a Satan a válka na opačné. No a tím pádem také ten vývojový skok kráji na zemi, anebo vývojový zánik, na jehož konci je obrovský kráter, kdysi zvaný Evropa. Tedy kultura civilizace proti antikultuře anticivilizace. No a na naší straně se už formují, a není to dnes, je už to měsíce, dokonce roky, jak bych to nazval, jednotky intenzivní lásky s nekonečným proudem moudrosti, statečnosti, radosti, pravdy a věrnosti, aby čelili ďáblovým zbraním hromadného ničení, strachu, lži, nenávisti a zradě. No a mezi těmito póly je jen jedna energie, která formuje všechno, a to je ta láska. Jejíž přítomnost, síla a koncentrace rozhodnou o výsledku největší bitvy všech dob, bitvy o lidskou duši a svědomí, bitvy dobra se zlem, Boha se Satanem. No a my se dnes pokusíme tomuto tornádu energií transmutujícímu celou naší civilizaci opět pomoci několika kapkami pozitivních myšlenek, vysokovibračních emocí a především lásky a víry. A dáme si dvě písničky, které se k tomuto tématu stahují. Začneme s tím zlínským bumerangem, jo?
1: Jdeme na to.

0: Tak, tady to má skončit a povídej, Aldo.
1: Ono to má ještě další dvě sloky, je v tom hodně moudrosti. Když si to budete chtít vyhledat, tak to asi problém nebude. Jmenuje se ta skupina Boomerang.
0: Zlín. No a... je ze Zlína, no, takže dobře.
1: No a dáme si hned k tomu, k té duchovní záležitosti, hned tu druhou skladbu, a to bude v provedení Ulrichovců.
0: Ano, jdeme na to.
2: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědím,

0: my tyhle ty písničky nedáváme náhodou a dnes dokonce zdvojeně, protože vy už víte, že žádné slovo, myšlenka, žádná emoce nezapadne. Všechno se šíří a kopíruje mimo jiné v tom morfickém vědomí planety, nebo chcete-li svědomí, v tom poli energetickém. A každý takovýhle apel nebo modlitba nebo přání vyvolává velké posuny a jak jsme už trošku mluvili i o tom kvantovém světě, které mohou rozhodnout tolik, že si to neumíme ani představit. Takže čím víckrát takovéhle věci zazní, uslyšíte je a prožijete je trošku, což znamená je pochopit, tak jste udělali pro sebe a pro nás všechny hrozně moc. A jedeme na další téma. Vojna a mír. Válečné šílenství a štvanice do války s Ruskem už brzy skončí, neboť provokací ze strany Západu bude přibývat tak dlouho, dokud se ruský medvěd nerozhoří. A mezi náma on už vrčí hodně vztekle teď. Putin pak spustí velkou show za pomoci zbraní, o kterých NATO nemá vůbec tušení. Jaderné zbraně však nepoužije. Nepotřebuje to, neboť má zbraně mnohem efektivnější a ohleduplnější. Navíc má podporu bratrů z hlubin vesmíru a také samotného Boha. My jsme o tom několikrát mluvili v souvislosti s poselstvím, které nám předával ten náš vesmírný insider, ten Petr. Dojde-li k tomu, pokud se tedy do té doby NATO a EU nerozpadnou, tak do Evropy vstoupí poté noha pěšáka, a sice východní mezinárodní mírové sbory. Ty západní americké takzvané Peace Corps, to je vždycky CIA v jiném přebalu. No a pak mezinárodní tribunály začnou odhalovat zločiny proti lidstvu a nemilosrdně trestat viníky. Jestli si myslí současný zločince, ať už v Bruselu, nebo v Londýně, nebo v Praze, že uniknou následkům svých činů, tak se hrozně moc pletou. Všechno je zaznamenáno a jsou tu techniky a technologie, které z toho člověka dostanou jeho nejvnitřnější myšlenky. A u těch největších zločinců budou použity. Obludná rusofobie a válečný fanatismus tak rychle skončí. Největší váleční štváči budou definitivně eliminovány, jinak nikdy nebude pokoj. Teprve pak válečné bubny definitivně utichnou a na planetě zavládne mír. A my si hned ty bubny pustíme, ty tamtaby.
1: Ano, jdeme na to, Petra Černocká.

0: Tak tady vidíte, přátelé, tady vidíte, jaký je rozdíl mezi umělci civilizace a politiky anticivilizace. Umělci civilizace mluví o míru, varují před válkou, umí si představit, co by se mohlo stát. A politici anticivilizace mluví naopak jenom o válce. Takže na jedné straně máme pěvce míru a na druhé straně hrubé hlasatele války. A vy si sami udělíte závěr, co je cestou života a co ne. Tak, dostal bych se ke kultuře a školství. Další téma. Kdysi mocný nástroj dobra nám ukradli a udělali z něj satanovu zbraň pro boj na duchovním poli. Dnes se kultura a školství staly propagandistickým rájem cenzorů. Kdyby to viděl Orwell, tak by asi zaplakal. To je jeho známé pravda je lež, lež je pravda, mír je válka, válka je mír a tak dále. Za vydatné pomoci vlastizrádných médií se vymývání mozků, rozdupávání hodnot prověřených generacemi a rozbíjení tradiční rodiny staly základem evropských hodnot a řádu dle pravidel, která ovšem nikdo nikdy neviděl. Já aspoň ne. No a ruku v ruce s tím jde i padělání historie, šíření nenávisti k vlasti a jejím velikánům, jako byla Libuše, Karel IV., Jan Hus, Komenský, národní buditele a tak dále a tak dále. Cílem toho všeho je vymazat naši historii, vytrhnout nás z kořen této země a udělat z nás bezduché zombí, které bude fungovat na pokyny takzvaných elit. A my si dáme hned Libušino proroctví, bohužel je to uříznuté, takže si dáme jenom dvě sloky, ale to vůbec nevadí.
1: Já je tam to ještě hezké. Mám ještě Rangers, hřbitovní kvítí.
0: Jo, vidíš, my jsme po Černocký nedali, tak to se omlouvám. Tak to je moje chyba. Ano, po Ranger, po Černocký dáby hřbitovní kvítí. Tak. To se vztahuje k té válce. Já jsem se tak rozpovídal o té civilizaci a civilizaci, že jsem to přeskočil. Omlouvám se, tak tam dáme hřbitovní kvítí.

0: No, tak to byla ta chybějící písnička. Ano. On opředěl na další téma.
1: Zachránili jsme to díky tobě. Je to, ty písničky nejsou vybírány náhodně. Všechny mají text, který stojí za zamyšlení. Mm-hmm. A proto je dáváme a dokonce takové jakoby zdvojené k tématu, k každému. No a my jsme předtím načali to zašlapávání historie za účelem vykořenění každého a celého národa z jeho mateřské základny, nebo jak bych to řekl, a dáme si hned některému, měli jsme tam ty velikány, jsme si jmenovali některé, a dáme si Libušino proroctví, ale je to jenom dvě sloky, protože dál je to bohužel uříznuté, nenašli jsme.
0: Tak mi to potom řekni, protože já nevím.
1: Jo,
0: to...
2: Kdo se vina snaží, najde země bohatství a blahobyt jej provázet bude, však zůstaňte jednotní a silní, ať zdarů vaší země cizák netije, ať pouto otrocké nad vámi neskuje.

0: Kdo se vina snaží, najde země bohatství
1: a blahobyt jej provázet. I když to byly jenom dvě sloky, tak v těch písničkách je vždycky velké poselství. Já bych chtěl vidět, jaké poselství nám zanechá Merz, Fiala, Lejno a podobně. Jestli pak by byli schopni něco takového vytvořit. No a teď si hned dáme ještě Komenskýho, to je, my už jsme ho tu tak jednou měli, dáme si jenom na připomenutí krátkou ukázku.
2: Dobře.
3: Je 28. března 1592 a na Jižní Moravě, pravděpodobně v obci Nivnice poblíž Uherského Brodu, se začíná psát životní příběh Jana Amose Komenského, jednoho z největších velikánů, jaké kdy dala naše země světu. Během 78 let, kterému budou na tomto světě vyměřeny, položí základy moderní pedagogiky, vyslouží si přezdívku učitel národů, vydá filozofické spisy, které v mnoha ohledech předběhnou jeho dobu a zanechá stopu i v tolika dalších oborech lidského vědění, že se to z dnešního pohledu zdá skoro nemožné. Bude psát písně, vytvoří unikátní mapu Moravy, bude zaznamenávat prorocká zjevení, psát o geometrii nebo geodézii, o víře v Boha i o své církvi. A co víc, navzdory strašným ztrátám a zklamáním, která pro něj život přichystá, zůstane vždy skromným, poctivým a hluboce věřícím člověkem, který bude i uprostřed hrůz 30-leté války usilovat o smíření a nápravu světa.

0: Tak, Vida, máme tu první písničku. Oldo, dovolal se mi tady Martin, já ho zkusím vzít do vysílání, je to možné?
1: Tak jo.
0: Tak jo. Tak prosím, si ve vysílání, Martine, hezký večer.
2: Nazdar, nazdar, chlapi, tady je MP. Hádejte, kdo vás pozdravuje.
0: Ježíš, já to věděl. Zase.
2: No, aha, ale pozor, pozor, pozor, jako to... Pozdravuje vás posádka vesmírné lodi 3i Atlas. Teďka právě nedávno proletěli okolo Saturnu a blíží se ven ze sluneční soustavy. Já jsem s nimi v neustálém telepatickém kontaktu, takže oni vás teda pozdravují. No, ale jako hlavní důvod, proč vám volám, tak oni na vás mají takovou strašnou stížnost, jako, protože oni konstatují jako znalci vesmíru, že vesmír je elektrický a především metalový, jako, a ty hrůzy, co tam boušíte, tak to prostě otřásá celým vesmírem takovým způsobem, že to vyvolává to hněv, vyvolává to hněv kočičích lidí, kteří to tady za chvilku, jak to tady packáte, tak za chvilku na vás přiletí a sežerou vás jak myši, jo.
1: No, kvůli tomu my to děláme.
0: Slouchej, tady jde o slova, tady to má všechno, aby se nemuselo mluvit, tak se to odspívá.
2: No, jako já u toho hraju šachy, abych prostě viděl, přes slzy, na které jsem si přinesl kýbl teda jako, tak jsem chvilkama ten zvuk musel vypnout teda jako.
0: No jo, no tak dobře, no. Tak si nás nepochvál moc, ale tady tak... fakt jde o slova, ano, lidi, toto je koncipovaný tak, aby nemusel pořád mluvit Olda, tak za něj mluví ty písničky. Mm.
2: Tak, no, právě že Křemílek, velitel 3 Atlas, ten, co se živí výhradně muchu mrchou červenou, tak se vás ptá, jestli teda je Olda zdrav. Protože bral Ivermectin, jo, tak by ho zajímalo, jestli ty songy, co tam teďka Olda háže, jestli jsou to nějaké vedlejší účinky Ivermectinu. Jestli má Olda trvalé poškozený mozek po té chorobě. Ano, já jsem totiž nedávno v Jižní Americe prodělal dvě ayahuaskové ceremonie a můžu vám říct, že tak psychicky otřesený jsem nebyl ani po té ceremonii. No to je jedno. To by se mohli probrat někdy jinde, jako, ale to je zase jako z úplně jiného soudku.
0: Na to nemá ani vliv na tebe nějak, no to ví, no.
2: No ono totiž, pozor, jako takhle, ta ayahuaska má takové dojezdové efekty, kromě toho velmi, velmi silného zážitku právě přímo, když to působí naplno, tak ještě potom dlouhé dny a někdy i týdny je z člověka úplně strašně vyměklá sračka, altruistická plná lásky, jo, prostě rozbrečí vás kde jaké hovno, jako už to mám konečně za sebou, už jsem konečně normální. Dobrý, takže jsem schopen psychicky snášet i ty hrůzy, které tam pouštíte. Pokračujte v činnosti, přepínám.
0: Čau. No tak. Tak si to slyším.
1: Jsem rád, že jste z toho vylízal.
0: Jo.
1: Přijmemu zdraví. A jinak to, že občas hodně se dojíme, to jako za to se nemusí stydět.
0: Přesně tak.
1: Já totiž zjišťuju, že jak víc a víc se nořím do té, já nevím, jestli můžu říct, jenom duchovní oblasti, tak mě dojímají věci, které bych si dřív skoro nevšiml.
0: Ano.
1: Takže ono je to asi dobře. No.
0: Ono to asi dobře. Tak jo, jedeme dál.
1: No a my musíme ještě dojet k té lásce. Krásný duet o lásce naspívali Božský Kája a nestárnoucí Helenka. A my si to pustíme.

0: Mimochodem,
1: ano.
0: Tohle už ne. Mimochodem, maestro Karel měl stejný problém, jako jsme mluvili před chviličkou, že jak člověk stárne, začíná být...
1: Teď si vypnul mikrofon, Oldo. Tak teď.
0: Halo.
1: No, teď už je to dobrý. Člověk stárne a začíná být...
0: Začíná být citlivější a slzy se mu hrnou do očí stále častěji. Já jsem ho několikrát zažil v té jeho, nechci říct závěrečné, ale konečné fázi života, jak doslova začal plakat a dokonce mu stačilo, seděl u klavíru a nějaká dívka se Superstar se připravovala, tak nádherně intonovala naprosto přesný hudební sluch a on byl z toho úplně na měko. A takže za to se nestyďte, přátelé. Pokud slzy jsou slzami radosti a dojetí, je všechno v pořádku. Ale pokud slzy budou z utrpení, které prožíváme my nebo naši blízcí, tak je to neštěstí. A teď jsme na té hraně, na tom ostří, kde se to všechno láme. A je to zase jenom na nás, co pro to uděláme nebo neuděláme. Už jsme o tom mluvili. Moc krát já to opakovat nebudu. No ale zastavím se u těch zrůdných nestydatých manipulací s pravdou. Ty fakt musíme začít systematicky odhalovat a zastavovat hned na začátku. A posledně už jsem vlastně pustil pár takových postřehů nebo rad, ale jenom jsme to nakousli, takže jestli se neurazíte, tak já to teďko zkousnu celé. A zase bychom si tam mohli pustit nějaký ten podtext, ať vás jenom moje slova neunavují nebo ustete.
1: Tak, ale teď nevím, jestli si nepřeskočil, já tu mám ještě z Moška a Smolíka.
0: Ne, ty budou teprve, ty budou.
1: Jo, takže...
0: Ty tam máme to meditaci nějakou.
1: Takže tady to mám špatný postup ve fair plánu, který jsme poslal, tam by teďko mělo být tamto, dobře. Tak jo, takže tam dáme... Není to tam přelozený. Teďko teda tam dáme tu meditaci. Momentík, jenom to tam takhle, aby si tam taky byl trošku vidět. Tak, tohle to bude asi ono, že? Co jsi tam chtěl?
0: To bude ono.
1: Tak, jedeme.
0: Takže my si teď povíme, jaký je rozdíl mezi manipulací a pravdou. Manipulace tlačí, pravda táhne. Co tím?
1: Tak teď tě neslyším skoro vůbec. Teď si tam ještě jednou, protože pravda táhne a tam potom to přestalo být slyšet ještě jednou.
0: Jo, takže co tím myslím? Manipulace tlačí, to znamená, že vaše konání, myšlení, slova jsou někým vedena někam, kam se vám nechce. Ona vás tam tlačí. Zatímco pravda vás táhne jako magnet. Tam vás nikdo nemusí tlačit. A vaše duše vám říká, že to je ono. Manipulace svazuje. Pravda osvobozuje. Manipulace zatemňuje. Pravda prosvětluje. Manipulace rozděluje. Pravda spojuje. To by se mělo dát na svůj oltář. Ten rezavý ryšavej Zikmund, který měl na letné tu demonstraci. Jo? Tady uvidíme, kdo manipuluje. Manipulace nálepkuje, pravda argumentuje. To bych zase pověsil nad politické pořady do České televize, jako heslo. Protože když to vidíte, tak se na to vždycky schází dva tábory. Jeden říká fakta a dává argumenty, a druhý plive jed a nálepkuje. Manipulace je řečí ega. Pravda je šeptáním duše. Manipulace ochlazuje, někdy i ochromuje svědomí. Pravda ho probouzí a rozněcuje. Manipulace umírá v tichu a pravda se v tichu rodí. Když máte mentální ticho, s kým se může vaše ego hádat? Koho může manipulovat? Nikoho. Zatímco pravda se v tichu rodí. Manipulace je krví politiky a duchem náboženství. A pravda je jedem politiky a zdrojem skutečné víry. Manipulace potřebuje cenzuru. Zatímco pravda odhaluje kořeny a cenzuru bourá. A nikdy nezapomínejte, že kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. Hlavním cílem celé této satanovy kulturní devastace je zničení víry v Boha a jeho zákony a hodnoty. Ale o to naléhavěji si právě ty musíme připomínat. Tak a Pavlíku, teď se dostáváme k tomu z Moškovi.
1: Dobře, dáme tam z Moška, ano, to je přesně, tady jsi to přehodil, ale to nevadí, už je to, už to tam takhle mám. Jdeme na to.

0: Další krásná písnička za náma. A je hned další? Dáme si tam hned Smolíčka, Pacholíčka. Tak jo, takže to ono. Je to
1: Ave Maria.
0: No snad jo.

0: Ave Maria, to je jedna z nejistších písniček, opravdu. Oldo, pokračujeme dál.
1: Tyhle ty písničky, kromě textu, mají tu výhodu, že mají zvláštní harmonie. To je vlastně svým způsobem hudba sfér. A tím se napojujeme a ladíme na ty vyšší frekvence, na které se stejně jednou budeme muset dostat. Tak, pustím ten podtext a já budu zase chvilku něco povídat. Tak to vydržte. Samozvaní vládci světa nás ničí na všech frontách. Naši genocidu aplikují snad na všechny obory lidské činnosti. Od ekonomiky, to je ten globální kolonialismus, lichva, neoliberální zotročování, korupce, byrokracie, parazitismus, rozkrádání a tak dále a tak dále. Přes farmabiznis a výrobu epidemií, chemtrails a kontaminaci všeho, až po digitální měnu, energetickou sebevraždu, loupež majetku prostřednictví EU předpisů, likvidaci soběstačného zemědělství a potravinové základny a tak dále a tak dále. Prostě ta elita, takzvaná elita, někdo ji říká Deep State, se rozhodla, že jsme neužiteční jedlíci a že 90% populace prostě musí jít pryč. No a samozřejmě nejoblíbenější asi je, cestou je válka. Naštěstí se už ledy hýbou, vznikla, když budu mluvit jenom o České republice, vznikla parlamentní komise na dozimetr s Jindrou Reichlem v čele. Politických rozsudků, jak jsem se dozvěděl včera, zdánlivě ubývá, ale asi to není jenom zdánlivě. Dokonce jsou některé rozsudky rušeny, avšak bohužel vyhráno není, protože jiné zločiny se objevují. To je krásný příklad, ta kauza SPD s tím plakátem. Ale i v EU se něco začíná dít. Jsou podávána trestní oznámení, dokonce i na Lejnovou, a náš milovaný fousáč Vondra, hlava pomazaná, je vyšetřován v EU kvůli střetu zájmů a korupci, protože on vlastně ve spolku, který má pracovat proti válce nebo proti výrobě těch tý munice, ale současně pracuje pro muniční výrobce. Ale naše média a opozice stejně melou pořád svoji odrhovačku Babiš a o Vondrovi v tomhle směru neřeknou nic. No a vůbec jim nevadí třeba kauza Schwarzenberg a Orlík. To není Čapí hnízdo, ale to je úplné Čapí souostroví. Ale ticho. Dotace a ekoodpustky jsou mega podvod. To už dneska ví v Evropě každý, kromě těch pitomců, co tu Evropu šíří. A cokoliv psychopati v Evropské komisi vymyslí, to je kreténismus na druhou a skrytý teror občanů. Můžete vzít jet na to, že je to vždycky něco proti obyčejným lidem. Takže i když by to bylo prý drahé, nejvyšší čas odejít a nejlépe i hned. Ale já si nemyslím, že by to bylo drahé, protože když přestaneme dostávat, tak přestaneme platit. Ano, na obchodech, na některých těch tradech se to může projevit, ale těch pár státečků v západní Evropě, která jde cugrund, to už nás nezachrání. Ale musí se najít odvážný politik, který řekne tak dost, jdeme od toho. To zabíjení nevinných lidí po bilionech musí skončit a pachatelé musí být veřejně potrestáni. A přátelé, tak se i brzy stane. Cítím to v kostech. My však žijeme bez ohledu na to vše, žijeme mluvme a čiňme tak, abychom na konci své životní pouti mohli s hrdostí vzkázat ostatním to, co Michal Tučín ve své písni. Tak, Pavlíku, tam u nebeských brán.
0: Ano, ano, ano, musím to přenastavit. Ano, to tady, teď jsem to tady nějak pustil špatně ještě moment. Tam asi hrály dvě písničky dohromady. Tak, výborně. Já se omlouvám, ale tady jsi mi trošku rozhodil s tím. Karel Gott, to už je pozdě. Tady bude Tučňák. No jo, už ho vidím. Tak jo.
1: Ale se zvukem, prosím tě.
0: Jo, taková to, kde jsem o to nazval.

0: Další písnička je za náma, pěkná. Oldo, ty jsi to dneska vybral úplně nádherně. Tak povídej dál.
1: Z téhle písničky taky. Vděčnost, pokora, láska přímo září. A o tom to je, vážit si toho světa. On je ten svět nádherný. Já ráno, když vyjdu na ulici, tak si dívám na nebe, na ty stromy zelené. A i když se schyluje k bouřce, k dešti, tak když chcete, vždycky tam tu nádheru najdete. No, ale nebudu odbočovat. Ve vazbě na tohletu písničku chci připomenout, nikdy nestrácejme naději a víru. Nikdy. Neboť Bůh je nejen kolem nás, ale i v nás a jenom čeká na naše rozhodnutí a hnutí duše, co si zvolíme. A jestliže budeme podléhat těm chmurám a depresím a zapomeneme na lásku a na tu radost a štěstí v srdci, tak se utopíme v beznaději a nicotě. A krásně to popisuje nebo vyjadřuje písnička, kde Karel Gott se Šípem to nádherně předvedli.

0: No.
1: Yes. Trio, trio velkých českých umělců.
0: Ano, ano.
1: Tak, přátelé, vlastizrádci naší země už se odkopali. Pošlapali pravdu a historii, chtějí euro, Evropskou federaci, Evropskou armádu, imigranty s mačetami, totalitu fašismu, zbytek nerozkradeného majetku chtějí dát landsmanšaftu a různým fon, jo? Chtějí vymazat Českou republiku z mapy světa a touží po válce a podporují fašistickou chuntu na Ukrajině a hlavně neskutečně štvou proti údajné hrozbě ruských barbarů, což je alfa i omega jejich politiky. No a možná nebude na škodu si ty barbary z toho východu trošičku přiblížit. A zase tu máme dvě videa. Dáme si první.

0: Tak, no to byla zase nádhera tohleto. To je neuvěřitelný, no.
1: Tak jo. Hlavně, jak se tahle ruská barbarka naučila skvěle česky, jo. No,
0: zrovna jsem to říkal, ano.
1: Český národ jí stál za to, aby se naučila takhle nádherně tu češtinu se vším všudy a prostě je dobře, že Jiřina Pospíšilová jí zatrhla, aby tady vystupovala veřejně.
0: Ano.
1: Vzpomínáš na tu kauzu,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, vzpomínám, je to tak 2 roky. Ano, ano, je to přesně ono.
1: No a my, když jsme v tom, tak si dáme ještě jednoho ruského barbara, a sice pana Rebrova.
0: Tak toho moc neznám, ale snad se
1: dozvím,
0: co to je.

0: To je neuvěřitelný. Takový rozsah. No, určitě, no, a Pavlíku, určitě bude taky zakázaný, tady, tím si tady nemůže dovolit.
1: Jo, protože tak přesně takhle vypadá ta ruská hrozba těch ruských barbarů, před kterou nás eurofašisti varujou a jak oni to říkají, preventivní zásahy chtějí dělat a už jsou na hranicích s Ruskem. Takže teď jste viděli, jak skutečně vypadá ta ruská hrozba. No, ale já se obávám, aspoň pro mě, že je tu ta hrozba spíš proto, že pochopíme velmi lehce, kdo je primitiv a kdo nositel duchovního bohatství. Mm-hmm. Ten, kdo jedná ve prospěch nikoli v České republiky, ale cizích mocností, dopouští se vlastizrady a v případě prezidenta velezrady. A bude se již brzy zpovídat před nejvyšším tribunálem. No a možná právě ze strachu z něj se vlastizrádní zlořádi připravují na Majdan či vojenský převrat za vydatné pomoci těch euroobohacovačů a banderovců. A právě proto musíme vlastenectví šířit a šlechtit jako nikdy dříve. Ne náhodou se zúčastnila či podpořila většina zrádců mítinku Landsmannschaftu v Brně. Avšak v Lidicích nebyl ani jediný z nich, snad kromě Vystrčila, který tu má v popisu práce. No a totéž platí i pro nádherné hrdé Slovensko. Jejich vlastenectví a duchovní probouzení nemůžeme opominout. A teďko dojde k mému experimentu. Prosím o toleranci, nevím, jak to dopadne. Jo? Já tady mám asi minutový povídání. Je to báseň jednoho mladého chlapce ze Slovenska. A protože to nejde prostě, nepřeskočím technické detaily, pustit od Pavla, tak já si ho tu pustím na pozadí. Ale jak on bude mluvit ve slovenštině, tak já se budu snažit to po něm opakovat. A když by mi utíkal moc rychle, tak já ho zkusím zastavit, nevím, jestli se mi to povede.
0: Je to na to, Vildo.
1: No, tak jako...
0: Já se budu smát tady.
1: Prosím tě, vypni si zvuk.
0: Tak
1: jdeme na to?
0: Ano.
1: Je to hrdost těch probuzených. Je to tam vidět prostě, no. Tak já jdu na to. Báseň Vrchom Slovenska. Tatranská koruna, štít zvaný Gerlach, mezi vrchmi slovenskými nejvyšší perla. Národní symbol, prekrásný kryváň vrcholcom, dodělal k Dunaji kývá. Lomnický štít v tatranské náruči, stojíš pod ním hned tě pokore naučí. S polskými přátelmi sděláme rysy, kolko krásných jazier pod nimi spísy. Strecha nad riekami králová holá, matka čtyroch riek a našeho národa odjakživa bola. Pod velkým chočem spíjaca kravavica, Oravu a Liptov boskává dalíca. V malej fatre tulíja sa strapaté rusuce, na chrbtoch skladnatých nebesá nesú se. Pozdravte Ďumbier, král nízkých tatier, chopku a derešom dobrý pastier. Klak ako balón, balkon pre obrovičina, ostrý roháč stráží to, čo voláme odčina. Volovet sa rozprostierá až na vrch sivý, z tolkých skvostných výhľadov nestačím sa divit. A na jich koncoch skvějí se kríže, lebo ta zem půlabná se v božskom vánku kníše. Strážia nás zvýšek majestátně pyšně, nech se nám ta slovenská hrdost do srdc vtiskne. No, a to je všechno. Takže, přátelé...
0: Dobrý.
1: Teď teď jste viděli, jak dokážu v té rychlosti zprznit slovenčinu. Já se vám moc omlouvám, já miluju, ale hlavně miluju to, že tohle jde z mladého kluka, kolik vám můžu být, nějakých 18-20 let. A taky protože já ty slovenské hory miluju stejně jako on. Bohužel už dneska po těch horách se moc nenaběhám, ale pro mě to má kouzlo pořád. No a teď si dáme ještě také ze slovenské dílny, je to nějaký soubor slovenský, Stella Maria.
0: Ano, můžeme si to samozřejmě pustit.

0: Tak další krásná věc.
1: Tak a hned jdeme k dalšímu tématu a to bude, co přijde. Pustí tam něco do spod?
0: Pustím, ale nepustím to k tobě, ono by to nebylo
1: dobře.
0: Ono by to nebylo slyšet, jo? No, takže to je to. Takhle ten začátek tě tam pustím, myslím, že to jede. Povídej.
1: Co přijde? Já bych to mohl nazvat také postřehy konspirátora. Tak jenom ve stručnosti. Mm-hmm. Co je na těch časových osách připraveno? Občanské války, rozpad Ameriky, EU i NATO. Aljaška, která nebyla nikdy prodána, ale jen pronajata, se vrátí Rusku. Fašisti v Evropské unii už dnes stihnou přijmout fašistickou Ukrajinu do fašistické unie. Pokud tedy Putin nebude eliminován a nezačne se to vyvíjet jiným směrem. Fašismus a nacismus bude chtít neomezeně ovládnout Evropu, především vlády, justici, policii a média, což už se mu téměř podařilo. Vstanou však noví spravedliví, ale bohužel i podvodníci a kriminálníci, u nás především banderovci a jejich politické strany, jak o tom na začátku mluvil ten právník. Možná Deep State použije i falešné útoky falešných UFO, potažmo USO, jsou ty podvodní, ale to bude jeho konec. EU bude znovu obohacena o další africké chirurgy a arabské filozofy. Lze očekávat zabití Netanyahua, Trumpa i Zelenského. Nemusí se stát všechno, ale vypadá to zatím, že téměř všechno. No a jakými cestami a nástroji se to odehraje, těch možností je celá řada. Stejně jako termín není nic jistého na 100%. A velký ochránce, a to je důležitá zpráva pro mě, to je ten, kterému jsme dali služební jméno Petr, se konečně ujme svého historického poslání a stane se noční můrou všech křiváků a politických psychopatů. On je denodenně ve styku s tak nádhernými vesmírnými silami a koráby a bratry, že to se slovy popsat nedá. No a teď je otázkou, jak se bránit tady a teď. Samozřejmě pořídit si nějaké zásoby, výstroj, výzbroj, šlechtit sousedské vztahy, rozvinout komunální domobranu, podpořit naše zemědělství, zpracovatelský průmysl a české živnostníky. Stát se zkrátka nezávislými na režimu. Zdravý selský rozum a poctivá práce musí být konečně doceněny a stanout v základech nového systému. K tomu je mimo jiné nutno zbavit se politických neziskovek a dalších parazitů a pochopitelně i zkorumpovaného mainstreamu. Národ sobě musí pomáhat jako stát nikdy. Táhnout za jeden pro vás, všichni za jednoho a jeden za všechny. Víc dávat než brát, dělat víc pro celek než pro sebe. A mít na paměti, že svorností se vše dobré posiluje, jako pruty svatoplukovi, a moudrostí vše rozkvétá. A nebát se postavit na ústavou kodifikovaný občanský odpor a zakřičet ne. Je nejvyšší čas se proti zločinným rozhodnutím organizovaně bránit. A hlavně, přátelé, a to vy už víte, dennodenně vědomě pracovat s láskou a světlem, objevovat Boha v sobě, žádat a hledat, vysílat apely, světlu a lásku do morfického pole, do toho vědomí země. A žít pravdu, mluvit pravdu a ona nás osvobodí. I když ty spící nejspíš nejprve vyděsí a naštve. Staňme se zřídlem moudrosti a lásky, majákem světla a naděje v temných dnech, které v době velkého probuzení a velké očisty prostě přijít musí. Nezapomínejme, že Bůh je neustále s námi a čeká, co si od života objednáme. A pustíme si Rangers, kteří dávají Bohu nějaké konkrétní požadavky.
0: Dobře, já to zkusím, jestli to tam mám správně. Vypadá to, že ano, takže to tam rovnou šoupnem. Tak a to hraje zase hrozně potichu.
1: Mně to nehraje vůbec.
0: Ano.

0: No, a my se blížíme pomalu k závěru, takže si dáme nejprve modlitbičku za Slovany a lidi dobré vůle.
1: A to bude.
0: Můžeš tam dát se nějakou hudbu?
1: Zase hudbu, ano. Hned to tam šoupnu, jenom co to... Je to dneska na mě hrozně náročný, ale...
0: Tak
1: už to jede, já to musím se stáhnout u tebe.
0: Jo. Otče náš, jenž na nebesích dlíš, ty víš a všechno znáš a smíš. Život dal s nám a také vědomí, lásku a cit a svědomí. Vedeš nás tou jedinečnou hrou, životem, kde putujeme tmou. Chráníš nás, když světlo hledáme, láskou svou, když tebe voláme. Dej nám, Otče, co žádá život náš, chléb a mír a vnitru lásky zář, moudrost věků, víru, bezpečí, sílu ducha, jež mnohé přesvědčí, pokoru a naději, nežli sílu soucit raději. Dlouhý život plný křehkých krás, radost, štěstí všude kolem nás. Odpusť nám i těm, kdo potají, světlo své v temnotách hledají. Modlám mnohým, že se klaníme, nad dobro, že prospěch stavíme. Pouta zla jen láska strhává, nenávist duši ďáblu prodává. Odpustit je víc, než změnit svět. Navrací lidem mocné síly zpět. Chraň nás, Otče, před zlem kolem nás, před tmou světa vně i uvnitř nás. Tak to byla ta modlitbička. No a přátelé, už se opravdu blížíme do závěru. Na začátku dnešního pořadu jsem slíbil, že na jeho konci zodpovím základní otázku klenoucí se nad všemi uvedenými problémy, o kterých jsme mluvili na začátku. Co s tím? Nuže tedy odpověď je jednoduchá. V nejlepším je dobré přestat. A tak s pořadem tušení souvislostí končím. A tímto se s vámi loučím a za měsíc, aby Pavel měl čas to nějak nahradit, doporučuji dnešní vysílání pustit ze záznamu. A kdykoliv na vás padnou chmury, pusťte si dnešní pořad z archivu znova, pokud to budete považovat za smysluplné. Děkuji vám všem za věrnost a hluboká vděčnost patří i našemu vesmírnému informátorovi Petrovi za všechny jeho informace a za naději, kterou nám přinášel. Dnešní vysílání i několika letý cyklus uzavřeme čím jiným než celou českou naší hymnou. Já vám přeji klid a mír, pokoru, moudrost a lásku, světlo a víru a probuzenou boží přítomnost. Zkrátka vše, co tolikrát zaznělo v úvodní znělce tušení stínu. Děkuji i Pavlovi a žehnám vám všem i celé naší zemi, lidem dobré vůle, míru milovným národům světa a bytostem světla a lásky. Bůh s námi. No a teďko jsem měl mít těch 5 nebo 10 minut na volnou diskuzi, ale bohužel to padlo? Na toho MPka. Takže už pustíme jenom tu českou hymnu, ale trošku to budeme muset protáhnout. Pavle, já se omlouvám, že jsem ti o tom neřekl, ale to by na mém rozhodnutí nic nezměnilo.
1: Jasně,
0: těch důvodů je celá řada.
1: Doufám, že na to nemám nějaký vliv já osobně.
0: No, máš lepší účast, no.
1: Ještě jednou?
0: Máš lepší účast.
1: No ne, že zase končíš, já jsem to fakt nevěděl, ale proč jsem si to od začátku úplně myslel, že mi na konec leto řekneš. Opravdu už to z tebe čišelo. Mrzí mi to, Oldo, mrzí mi to, protože to nebyl špatný pořad a mělo to opravdu čím dál tím větší sledovanost a doufám, že třeba si zase za nějaký čas vzpomeneš, že by se mohlo něco udělat. Jo?
0: Ale jo, tak čas od času se můžeme někde sejít nebo opovídat, ale já už z tohohle musím vystoupit, protože já jsem si udělal bilanci a zjistil jsem, že jsem lidem řekl všechno podstatné, co jsem chtěl. Působil jsem nejen na mysl slovy, nejen na emoce třeba těmi melodiemi, ale i jsem se snažil duchovně pracovat s tím nejlepším, co ve mně bylo a v lidech taky. Problém je v tom, že já to vysílám pořád stejným lidem, kteří už jsou tak daleko, že by to mohli učit mě. A to si myslím, může se stát, že přijdou takové události, že všechno bude jinak a probudí se masa lidí jiných, pro které to bude mít smysl, pak si k tomu můžeme vrátit. Ale teď si musím odpočnout, mám řadu komplikací i jiných a při té příležitosti připomínám, že nejsem alkoholik, nejsem feťák, řídím opatrně, nehodlám skákat z balkonu a podobně, ale prostě musím to přerušit už.
1: No, mrzíme to, hlavně taky proto, že opravdu ten pořad, jak říkám, měl větší, čím dál větší sledovanost, je to škoda, no uvidíme. Problém je v tom, že teďko se nedozvíme žádnou zpětnou vazbu, protože tady to nemůžu dát a na ten, možná to zkusím nějak vymyslet, možná by to nějak šlo.
0: Ne, nemůžeš, to YouTube ti to zase zabaduje.
1: To se vyhází všechno, no uvidíme. Zkusím tam si něco udělat, možná, že to nějakým způsobem bude, aby si viděl nějaký ten ohlas, aby si měl pocit, že něco tady bude chybět. Ty jsi říkal, že už si řekl všechno, Oldo, takhle kdyby jsme uvažovali všichni na svobodním vysílači, tak už svobodný vysílač dávno, dávno skončil, protože ono to tak skutečně je, jo.
0: To vidíš, jeden z důvodů, proč končím, je, aby vysílač neskončil.
1: Ne, to určitě ne. Dobrý, tak já ještě na závěr teda tam dám ještě jednou tu pozvánku teda, jo. Toho Lumíra 21.6., tady vidíte, tady to takhle uděláme, takhle to. Slunovrat prostě s Lumírem. Aktivace 9 čaker 21.6. Aktivace jejich 9 čaker, to znamená 7 čaker plus hvězda země plus hvězda duše. A Lumír provede napojení na 13. plus 2. čakru úrovně vědomí a existenci. Přesně v času slunovratu, tedy v neděli 10 hodin dopoledne. A to sila zdarma samozřejmě a tak dál, tam my si na nic nehrajeme. Takže vážení, kdo budete chtít, samozřejmě můžete přijet už pátek. Nic se neděje, popovídáme, pokecáme. No a ten další týden bude ještě, zase máme novou věc, a to je povídání s Miluškou, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky. Teď tam byla Miluška a opravdu to bylo docela zajímavé, takže kdo chcete, přijďte a koukněte se na to právě na našich stránkách www.mezi-svými. Ano, tady to vidíte. Dáte chystám se přijet a šup a už jste na paloučku. Najdete tam cestu, najdete tam všechno na těch stránkách, takže vážení, tak to. Děkuju a teď teda na závěr zkusím dát teda tu hymnu. Jestli to najdu, kde to ještě je, to bylo taky takový trošku, snad to bude toto. Tak jo, Oldo, asi už na závěr, počkej, já se taky kechnu. Je to pravda. No nic, jestli se už neuslyšíme, tak se loučíme, jestli jo, tak to tam, jak myslíš. Ale já to tam dám ještě se na závěr to.

0: No jo, já, ježišmarja, tak všechno, co jsme tam řekli teďko, tak tam nic nebylo. Jo, to je, jasně, Pepa, ahoj Pepo, ahoj, já tě zdravím. Nebude tě chybět, Olda, ve vysílání? A nebude tě chybět ve vysílání? No, tak vidíš, no. No jo, no, nedá se nic dělat. Tak jo, ahoj, ahoj, ahoj.
1: To je jako, když to říkám.
0: Dobře.
1: Smutek největší.
0: Dobrý, no. Tak jo, ahoj, ahoj, Pepo, ahoj.
1: Bude nás chybět všem, ahoj.
0: Ahoj. Tak, slyšel jsi to, hned první odkaz a tamto, co jsme říkali předtím, nebylo slyšet. To mi velmi mrzí.
2: No já jsem jenom říkal, že chci poděkovat i Markétce, nejen tobě. Ona na těch svých stránkách mezi svými odvedla neskutečnou práci. Jsou tam ty knížky, včetně ty audio a tak dál a tak dál. Klobouk dolů před ní.
0: Dobře, tak jo, super.
2: Přátelé, mějte se hezky. Nechci udám hvězdy naklonění. Brzy už se setkáte s událostmi, které si dneska neumíme ani představit a budeme potřebovat jediné. Víru, naději a v srdci radost a štěstí. Hmm.
0: Dobře, dobře. Tak jo, tak se mi hezky do toho sentimentu. Já si věřím, že to nějak dopadne. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
1: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha uvádí zábavný pořad s Jiřím Kornem Večer v ráji. Přejeme vám všem dobrou zábavu a hezký obraz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plývou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos. Stop!

0: Působení Jiřího Korna v Olympiku bylo pro něj dobrým odrazovým můstkem pro začátek solové kariéry, kterou mu ostatně sudičky darovali již v kolébce. Můžeme se přesvědčit sami.
1: Těšíte se na nás?
2: Uslyšíte Korna,
1: vidíte Kaisera?
2: Otevřít oči, teď!

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémžto videoklipu, co by nekompromisní domina, září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: Také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojína Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský!
2: Zde!
3: Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš s Čoupalem od 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavěl na 54 tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřekl.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakoubka.
4: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky.

0: pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil. Pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
1: Vy se musíte stěhovat.
0: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Hastrmana, ne? Už mám horečku. Šáni.
1: Je. Vy úplně hicujete, táto.
0: Co jsi to řekl?
1: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
0: No, já nemyslím to, myslím to tá...
1: Táto.
0: Dnešek je můj nejkrásnější den, až jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
1: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
0: Ty si troufáš.
1: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat píšťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku.
0: To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já.

A málem bych zapomněl, v roce 1977 zahrál Honzu v Honzovi Málem králem, 78 zpěváka v soulu Pro starou dámu a v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel, jednorázového reunionu se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback. K obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí, jeho stepařská čísla s Helenou Vondráčkovou byla dechberoucí, a když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval v nejednom z muzikálů. Namátkou to byly Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

0: Jen malá vsuvka. Kdo byste našel video na kanále YouTube s nadpisem Smrt Remix Korn, tak uvidíte neuvěřitelnou choreografii a taneční show levelu, nebojím se to říci, Michaela Jacksona. Konec vsuvky a teď zpět k Drákulovi.
1: V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru s Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

Tvorba Jiřího Korna je, jak už jsem naznačil, docela obšírná, takže jsme určitě mnohé opomenuli, například různá ocenění, činoherní role, působení v dabingu, načítání audioknih. Jiří je velmi zručný v kulečníku, dosáhl úrovně celostátního přeborníka a je mistrem Evropy veteránů. Spolu s Pavlem Halamkou pořádá exhibiční show kombinující kulečníkové triky s živým zpěvem. Ale přesto si neodpustím jednu písničku, která se mi obzvláště zalíbila. Jmenuje se Blázen, je z alba Duny, autorem textu je Eduard Krečmar. Paradoxně bez basové kytary, kterou hraje autor hudby a aranžmá Miroslav Vidlák levačkou na klávesi, na kytaru hraje Zdeněk Blažek, na bubny Pavel Zbořil a kdybychom to brali americkým měřítkem, tak už je úplně dospělá, má totiž 21 let.

Vzpomněl jsem si ještě na jeden moment, který mi onehdy uhranul, totiž v době neslavné, totiž covidové, se Jiří Korn objevil na půdě Národního divadla se zpěvákem Jacquinem Stepem ve skladbě Tigrovaný sprej.

S kalendářem číslo 162 se loučí Michal Kyselka a také Jiří Korn. Poslechneme si v jeho podání, tedy s jedním z jeho projektů, který se nazývá Fortet a jehož je členem. Nám zaspívá píseň písní a těšíme se na slyšenou.

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Těch rozvojových děl, říkali jsme to, ale v médiích se o tom nemluvilo a ministr to neřekl žádnej už z toho důvodu, že většina ministrů životního prostředí byla těma neziskovkama vlastně držená ve funkci.
3: No jasně.
2: A to je strašně důležitý, to lidi nevědějí, oni se nedovedou představit, že můžou neziskovky držet ministra ve funkci, a je to tak. A teď si vem, že ten Macinka to normálně řekl, a já tady tomu teda věřím, že ať to bude Macinka nebo Turek, že tyhle ty dva chlapy tohle to zvládnou, takže to mě docela baví.
3: Ne, já říkám, muselo tady dojít nějaký změně, protože takhle to dál už nemohlo pokračovat. Jo? Já nevím, jak to dopadne, to co pohodnotíme zase v příštích volbách. To prostě musíme dát napřed šanci, aby se to udělalo. Ale je pravdou, že prostě že oni mají takový potenciál, jako dělat zlé a stávkovat. V den, kdy tam vítal pan Hladík novýho ministra, tam náhodou spustilo hnutí duhat jako ten obrovský transparent? Jako oni tam nemají ochranku, oni se dostali na střechu?
4: Mě to ale nadchlo, ten transparent mě nadchnul, protože jsem si říkal, no zaplať pánbu, že konečně Greenpeace začnou chránit přírodu. Teď to je přece super informace.
3: Greenpeace je jeden z největších odpůrců jádra, že jo?
4: No. Já si představuji, jak ty Greenpeaceáci se budou normálně tam vázat nebo lepit někde to, tam, kde budou chtít stavět ty větrné elektrárny, jak budou proti tomu protestovat. Tam, kde budou stavět ty velký solární parky, jak budou protestovat.
3: Já nespochybnuju ty ochránce, opravdu dělají spousta práce. Já jim řeknu, přečtěte si tu zprávu německého nejvyššího kontrolního úřadu, který říká, tyhle lumpové, který si ukradli peníze ve jménu klimatické krize pro svý nehorázný zisky z takzvaných obnovitelných, neobnovitelných občasných zdrojů energie. Ty vám zebrali peníze pro tu skutečnou ochranu přírody, pro to, aby jsme tady budovali, rozvíjeli tu biodiverzitu, aby neumírali zvířata na těch větrných parcích, aby jsme tady udělali bezemisní energetiku z jádra, bezpečnou. A byly peníze skutečně pro ochranu životního prostředí, a ne, že ji zasuneme všude obrovskými kilometry čtverečních solárů, který oteplujou to povrch. Ta černá plocha prostě dělá tepelný ostrovy. A plus ty větrníky, tam jde 500 kubíků železa botonu do té základny, který už nikdo nikdy nevyndá z té země. Tak. To bych chtěl vidět, kdo ji tam rozbije, rozstřílí a recykluje. To bych chtěl vidět, jediný takový příklad.
2: Ale já mám teďka otázku právě na Ivana. Ivane, akcelerační zóny, to znamená vlastně absolutní vymetení cestičky pro budování 260-metrových gigantických větrníků u nás. Ano, naštěstí v některých krajích, třeba v Ústeckém kraji, tak se Rada Ústeckého kraje jednoznačně usnesla, že do určitých lokalit chráněných vůbec to nepustí. Nicméně obecně dál platí, že ta akcelerační zóna je jako cestou vpřed, jo, v uvozovkách. Jak, Ivane, ty si myslíš teďka, že je potřeba postupovat, nebo co dělat pro to, aby takovýhle kraviny jako výstavba těch větrných parků dál nejeli, protože ono to je biznis. Samozřejmě ty, který mají z toho biznis, tak to podporujou a ty starostové, přiznejme si, v tom často vidějí takovej zdroj peněz pro tu obec, že v podstatě s tím souhlasejí a oblbnou obyvatelstvo nebo zastupitelstvo to schválej. Ivane, jak ty se stavíš ty akceleračním zónám a k tomu, popiš to, když tak přibližně, jak to vidíš a co s tím dělat?
4: Já to vidím jednoznačně, že to patří normálně zrušit ten zákon. To je ten, to je zákon, který na jedné straně trošku supuje stavební zákon, protože on jasně, oni říkají, že vlastně by, když to jde pomalinku stavebním zákonem, takže oni by, že by se to mělo zrychlit a tak dále, jo. To je jedna věc. Na druhou stranu, jako je tam nebezpečí, že budou obcházet obce, jo, a že tím pádem vlastně ta obec se může stát, že vlastně, nebo ty lidi, kteří tím budou dotčený, že nebudou mít možnost sebe bránit, z toho bych měl strach. No, když se o tom mluvilo teďka, přemýšlím, s kým jsme o tom diskutovali, tak jasně bylo řečeno, že ta 249 z roku 2025, jo, to je ten zákon o těch akceleračních zónách, s účinností od 1.8.2025, že se musí zrušit. Jo, protože ten se nedá předělat, ten se prostě musí zrušit. Jo. A upřímně řečeno, tady je jedna věc strašně důležitá. Prostě větrníky, ani ty panely, bohužel, bo já říkám bohužel, jo, protože já ty v přírodě fandím, ale bohužel nejsou schopný vyrobit tolik energie, kolik energie bylo vynaloženo na jejich výrobu a na jejich postavení. Jo. Čili jako to, už tím je to prostě daný. V momentě, kdy něco má vyrábět, jo, a přitom to vyrobí méně, než vlastně do toho dále. Jo? Čili tam nesmí být ta dotovaná cena, protože oni dneska si hrajou na to, že budou mít garantovat. To tež, co se udělala ta chyba v těch letech 2009-2010, jo. Uh-huh. Nakonec tehdy ministr Mládek to jednoznačně odsoudil. Tehdy ministr Mládek jasně řekl, že EU pochybil při podpoře obnovitelných zdrojů, jo, že vlastně EU tam měl udělat novou technickou vyhlášku, kde by se zohlednil investiční náklady. Neměl to prodlužovat z 15 na 20, to je, že tím vlastně porušil zákon. Jo? Protože my jsme vlastně letos měli skončit. Letos v roce 2025 měl být docela úspěšný rok, protože se mělo skončit s tou podporou těch solárních elektráren z roku 2010. Jo? To mělo být 15-letý. Oni to protáhli na 20 let. A za další měly se ty dva bloky v Temelíně letos spouštět, ty čtvrtý blok. To se zrušilo v roce 2014, ten tender, jo, takže ty se měly to spouštět. A kdyby se ty dva bloky spustily, mezi tím se skončila ta podpora těch solárů, tak jsme taky byli v úplně jiný situaci zase, jo, ta energetika. Jo, když to takhle máme prostě pořád podporu, že jo, která nás stojí, já nevím, teďka brečeli, že to je nějakých 17 až 19 miliard, který musí se vypláznout ze státního rozpočtu, aby lidi neplatili těch 600, jo, nebo teda on je to 490, 500, no, zhruba 600, jo, s DPHčkem. Jo, aby to lidi nemuseli platit. Jo, a chybějí nám ty dva bloky, ty dvě 12-stovky, v tom Temelíně nám teďka chybějí. Jo, protože pak by se opravdu dalo něco s tím uhlím dělat. Když ten týkaj řekl, já to odstavuju, protože on tam má zhruba 2300, že jo, megawattů v těch třech věcech, jo. Takže takže teoreticky se to mohlo odstavit, protože by tady bylo normálně 2400 v Temelíně. Ty 12-stovky byly jasný, ty byly ložený. Takže, co si budeme povídat?
2: Tak, Milane, ještě naposledy se vrátíme k autům.
3: Já jsem měl tady výpadek, už jsem zpátky.
2: Jo, ještě se vrátíme k autům. Ty jsi tady mluvil o Číně a o tom, jestli to dobře budu interpretovat, že Čína vlastně musí jít cestou velké elektromobility, protože to vlastně odpovídá jejich složení, řekněme, zdrojů energie, protože oni nemají prostě tu ropu takové množství a předpokládám, že ten nárůst aut a vůbec jako ty individuální a další mobility v Číně je gigantický. Já už jsem to tady říkal minule, když jsem plul po třech soutězkách, což je ta známá 600 kilometrů dlouhá velká přehrada, tak jsem opravdu zodpovědně počítal nad sebou rozestavěný dálniční mosty. A nad tím vodním dílem jsme napočítali tenkrát 70 rozestavěných dálničních mostů. Jo. Což jistě nebyly všechny, protože to bylo v roce 2012 a to je zase už, já nevím, 13, takže určitě postavili další. Jo. Takže ten rozvoj, už jsem to taky minule zmiňoval, 9000 kilometrů dálnic ročně, 2000 kilometrů vodních cest ročně a mezi lety můžeme říct od poloviny 10. let do konce 20. let tohle století postavili kompletně síť vysokorychlostních tratí. Čili ti Číňani jedou A mě by zajímalo právě to, když tady jsme mluvili o těch autech, jo, že takhle tu skladbu musí mít. Jakým způsobem ty se domníváš, že bude ta Čína vlastně díky tomuhle tomu modelu, ty už to trochu naznačoval, vlastně formovat ten světový trh elektromobility. Protože tak, jak jsme se nad tím bavili, tak elektromobilita vlastně sama sebe jako netlačí, jsou tam spíš nějaký umělý mechanismy typu pojďme jako zatížit ty benzinový a naftový motory kvůli elektromobilitě. To jsou takový umělý evropský, bych řekl, postupy. Jo. Ale když ta Čína takhle roste a ta Čína je takhle dominantní trh, jo, a kvůli sobě tu elektromobilitu dělá, tak mě prostě napadá myšlenka, jestli tahle ta obrovská síla, možná to můžeme ještě připočíst Indii třeba, jo, jestli tahle obří síla nepohne s tou elektromobilitou ve formě třeba nějaký zlevnění cenotvorby. Prostě, abych to zkrátil, tu otázku, jak očekáváš s tou pakárnou v Evropě a s tím rozvojem ty Číny, že bude vypadat ten reálný rozvoj elektromobility v následujících, řekněme, 20 letech, nebo možná řeknu 25, do roku 2050. Jak si myslíš, že to jako reálně dopadne?
3: Já věřím, že to nedopadne tak, jak je to teď namalovaný. Že ta násilná elektromobilita se musí zhroutit do sebe. Prostě většina zákazníků nechce, budeme mít obrovské limity v dostatku elektřiny a máme tady opravdu 20 let všichni, nejenom Česko, nemluvím o Německu, to zešílelo zastavení výroby z jádra. Ale i Francouzi budou mít obrovský problém, mají ty spousta jaderných reaktorů, mají ze 70. let. Jo, i to NCOE jim říká, že tam budou mít taky deficity. Oni budou mít deficity. Jižní Švédsko bude mít deficity. Finsko, který má jádro. Docela dobře na tom bude, až spustí další blok Mochovce. Slovensko, ta bude mít vyrovnanou bilanci. Takže já věřím, že tohle se zhroutí. Že prostě nastane nějaký racionální posun v tom, aby se řeklo, elektromobilita, která existuje 150 let, ten princip je stejný, je to chemická reakce prostě mezi katodou a anodou a že se uplatní tam, kde se má uplatnit, k snížení lokálních emisí a to ostatní, že se vrátíme k rozumu, k vývoji moderních spalovacích motorů a budeme hrát i hru s tím ropným průmyslem světa, který prostě si říká, no, tak oni budou potřebovat méně ropy, no tak všichni budou hrát, že jo, o ty ceny, no tak teď vidíme, Kristepane, já jsem tankoval včera za 30 korun 30 halířů litr nafty tady v Praze na kraji. Jako, když to předpočteme zpátky na tu inflaci, která byla, tak je to pomalu levnější než za komunismu, jo, z hlediska příjmu a tak dále. Dneska jsem vůbec kupoval banány v jednom supermarketu za 14,90. Za komunismu byly za 17, to je jako kdyby byly za korunu tehdy. Jo, ale tohle dělá trh, jo. Tam, kde trh přestává fungovat, kde jsou dotace, tak tam jsou nejdražší ceny. Protože v to, když se něco dotuje, tak se dotuje ta drahá cena. Protože ten trh by nenutil toho výrobce umří, nebo najít úspornější technologie, prostě něco s tím udělat. Jo. V tom je ta síla trhu. Když ten komunismus neprohrál vojensky a politicky, prohrál jak ekonomicky. Prohrál ekonomicky. Ty lidi řekli, my už takhle bídě nechceme žít a jestli nám někdo zase bude říkat, že budeme distribuovat chudobu, no tak beze mě. Beze mě, kdybych měl utíct na svý starý léta, jako pryč z tohohle zeleného rady.
4: A kam to mě docela zajímalo, kam teda?
3: Přemýšlel jsem o Latinské Americe.
4: No tak to je jediný místo, to je pravda. Tam je jediný rozumný místo, jaká Costa Rica nebo tak.
3: Jo, jestli tam milej tá dohromady do Argentinu. Už jsem tam byl a jedl jsem tam ty úžasný stejky, který nám taky zakazují tady ty krávy, aby jsme jedli, že, to je ne, že ty krávy říhají metan. Kriste, pane.
2: Tak jsem nahnal chutě tady. A pánové, vy mě znáte, já na závěr si udělám radost takovou předvánoční s mým oblíbeným tématem. Mě by moc zajímalo, jak vy byste doporučili, ne, že jestli to je dobrý, to víme, že to je dobrý, a hlavně je to potřeba kvůli vyrovnávání, řekněme, vyrovnávání přetoku a tak dále. Nicméně, mě by zajímalo, jak postupovat podle vás, aby jsme využili toho obrovského potenciálu pro přečerpávací elektrárny, zejména v Krušných horách, to znamená dolní nádrže jako důlní jezera po těžbě, tak dále. Jak postupovat, protože víte o mým, řekněme, postupu prolomování neudržitelného nerozvoje a já určitě nechci jako garant pro dopravu a vodu vládní strany, tak nechci dopadnout tak, že si za 4 roky řekneme, ono to nejde, prostě to nejde stavět, nejde připravovat, my ty přečerpávačky neuděláme. Neexistuje lepší baterie než přečerpávací elektrárna. Jak teďka využít toho, že tam máme Macinku, že tam máme lidi s normálním selským rozumem a prolomit tuhletu zdánlivě neprolomitelnou věc, jako jsou přečerpávačky na našem území?
4: No začít je stavět.
2: No, co pro to udělat?
4: Ale problém je v jedné věci. Problém je v tom, že ta minulá vládní garmitura, respektive ta pětikoalice, prosadila do energetického zákona doslovný znění, že přečerpávací vodní elektrárna není zařízení na uskladňování elektřiny. Jo.
2: Neuvěříte.
4: No, to je prostě tak, bylo to, jako Fiala byl celý neuvěřitelný.
3: Sepi se počítá jako výrobce dokonce. Sepi se počítal jako výrobce. Jo? No. A zapomněl se na to, že napřed musí nabít.
4: Přesně tak, jo. Ne, to jako opravdu, ta Sepia opravdu to byl taky zločinej ten, zločinej počinek, jo. Takže určitě se musí, určitě se prostě, to je otázka vlády, to je otázka silný vlády, která to prostě dokáže prosadit. Dokáže udělat vládní nařízení, jo, který je prostě podzákonná norma, dokáže do toho vstoupit, změní energetický zákon, zruší ty akcelerační zóny, prostě tam je obrovská spousta věcí, které se musí udělat. No, aby se to pohnulo.
3: A je tady třeba najít celospolečenskou shodu, protože vždycky někomu stoupíme do zájmu. A jestliže tady někdo řekne, už ničeho nic nehýbejte, tak neuděláme nic. Kdyby jsme byli dneska, tak nepostavíme Vltavskou kaskádu. No, nepostavíme ty klíčová díla naší infrastruktury. Jo. Tady je teď názor, že se ta vytěžená doly mají nechat svému osudu, ani se nemají zaplavovat, že nemáme dost vody a tak dále, jo, tak to je už je ten základ, jo, že si příroda poradí, jako vidíme, když každoročně jezdím na Šumavu kolem Vidry a vidím ty tisíce kubíků, který mě rvou srdce toho dřeva spadlýho a tak dále, ona si příroda poradí.
2: No jasně.
3: My lidi musíme přijímat rozhodnutí. Musíme přijímat často rozhodnutí, které jsou trochu lepší než horší. Jo? Dělat často mezi horším zlem. Máme třeba v Bílině, máme odsouhlasenou vládou prolomení územních limitů. Jo? Teď jako se nikomu do toho nechce. Máme hnědé uhlí na 50 let. Já vím, že to je bolestný třeba přesídlit zase nějakou vesnici, ale vzhledem k těm celospolečenskému významu, vzhledem k tomu té bezpečnosti, který tady máme, a k tomu zaostání v tom, co jsme zanedbali v jaderné energetice, my nemáme moc variant. Ta představa, a to je tady Ivan lepší odborník, že tady k těm 7 miliardám kubíků dovezeme na náhradu uhlí dalších 12 miliard kubíků zemního plynu, který je už teď ostrakizován jako metanovou strategii Evropské unie a má do roku 50 absolutně skončit, jako už do roku 35 ty Němci, ty říkají ve 40 už ho nebudeme mít, takže si říkáme, tady je kvadratru a my se prostě manémrujeme do slepý uličky a řekneme, a co dál, jo, co dál. Tak tady se musí přijmout nějaké rozhodnutí, hrát to s otevřenýma kartama a učit veřejnosti říct, bude to bolestný třeba přestěhovat Horní Řetín, já to všechno chápu, ale dostaneš supermoderní nízkoenergetický barák,

0: to mělo dominovat, jo. A kde
1: Přesně
0: je?
1: tak.
0: A kde je? Kde je? Kde jsou naplnění? Neměli lidi odvahu, nechali se ukřičet těma menšinama, hlasitýma, zřejmě i v tom byla korupce, že jo, že tam, když jsou dotace, tak jsou vždycky korupční peníze, kde si majitel pohlídá ty zdroje, tak tam se nekorumpuje. Tohle je naprosto zásadní otázka pro celou společnost. Říci, podívejte se, tady máme naše zdroje, tady máme naše možnosti, chceme, aby ten národ nějak fungoval, aby tady naše děti mohly žít, pokud je budeme vůbec chtít mít, a to je taky základní problém, aby jsme tomu lidi dali nějakou perspektivu, nějakou vidinu, nějakou vizi a říct, chceme to. A ne, že tady se zcela všeobecně přijímá nějaký narrativ, no chápeme, že naše děti se budou mít hůř než my. To přeci
2: no,
0: není možné.
2: Hele, tohle
0: to
2: já
0: přeci
2: si
0: není
2: myslím,
0: možný.
2: Tečka za tou naší dneska debatou, řekněme, o průšvizích, protože já vám chci nalejit teďka trošku energie do žil. Já jsem přesvědčený, že právě tím, že to ta, já to říkám teďka ze vší, takhle se podívám do kamery, jo. Ze vší vážnosti říkám, že znám v podstatě všechny lidi, kteří dneska tvořejí tu vlastenecky konzervativní stranu parlamentu, tu 108. Vím, jak se skládá vláda, teďka nechci mluvit o jednotlivých případných dolaďovačkách, jo. Viděli jsme teďka zajímavou dolaďovačku ministra obrany, že jo, pana Zuny, generála, a tak dále. Já chci mluvit o tom, že prostě vím, pánové, že jsme tady neměli posledních 20 let lidi v parlamentu, s kterýma se dalo otevřeně takhle mluvit jako dneska a říct jim, že ta odvaha toho, o čem tady mluvil teďka Milan, je prostě nezbytný, protože když to neuděláme, nejenom, že naše děti se budou mít hůř, než jsme se měli my a její děti ještě hůř, ale může dojít ke kolapsu některých oborů, kde si nemůžeme ten kolaps dovolit, jo. To tak prostě je. Já to třeba řeknu na příkladu vodní dopravy, což je jako zdánlivě mikrověc, no ale my jsme byli jednička z vnitrozemských zemí 100 let a teďka jsme v situaci, kdy ten obor zaniká, protože prostě veškerý vlády posledních 20 let ten obor v podstatě podcenili. No jo, jenom, že ten obor má neskutečný vliv na cenotvorbu na železnici. A to má dopady na ceny importu, exportu zboží. Takže ono to všechno spolu souvisí, ale nedalo se s nima mluvit. S Kupkou vůbec ten nepochopil ani, že je ministr, ale bylo to i předtím. A já věřím, že teďka bude možný s nima mluvit. Čili když to shrnu, tak to, co my tady dneska se bavíme třeba o energetice, tak jedna věc je jednoznačně prostě jádro. Druhá věc je přečerpávačky, rušit akcelerační zóny. Prostě všechny ty témata jsou jasný. Nechci jmenovat všechny, to bychom tady byli dlouho, ale jde o to, že na nás bude, jakým způsobem ta politická reprezentace bude v rámci odborných komisí a tak dále schopna potom třeba na hospodářském výboru parlamentu prosazovat témata. A já vám tady chci slíbit a lidem také na kameru, tím, že máme přístup, já jako garant pro dopravu vládní strany se dostanu do parlamentu, dostanu se na výbory a tak dále, tak já ze své pozice budu dělat, co budu moc, abych hlasy odborníků, jako jste vy, dostával nejenom do hlav, ale v podstatě do určitého jako marketingového svědomí, jestli mě rozumíte, co tím chci říct. Ono, když to dostaneme do médií, lidi to budou vidět a ta vláda by to nedělala, tak se dostává prostě do určitého váku, a který si nemůže dovolit. Jo. Nebude to stoprocentní, protože nic nefunguje stoprocentně, ale prostě teď bude témata, tu agendu nastolovat. Tak pojďme se tam navzájem podpořit. Já vám budu dělat to, co budu moct, takový to beranidlo. Vy prosím pomáhejte ve svých odbornostech a tak dále, tak beranidel bude jistě hodně, ale nevzdávejme to. Když to vzdáme, že to jako teďka neuděláme, tak ta země bude mít problémy a bude to na nás, že jsme se o to minimálně nepokusili. Já vám moc děkuji, že jste dneska přišli. Děkuji Petrovi Burešovi za tenhle prostor. A než se rozloučíme, tak vám teďka řeknu důkaz na důkazy toho, co jsem teďka říkal, protože já teďka odvírám ty skaldoviny nejenom pro odborníky, ale právě i pro reprezentanty politických stran. A moje skaldoviny na 30., to znamená za týden, tak budou obsahovat politika předsedu strany Svobodných, to znamená Libora Vondráčka, což je právě člověk, který má normální názory, a v rámci té koalice je jeden z předsedů. Jindru Reichla už jsem měl mockrát a teďka budou postupně rotovat jednotlivý předsedy jednotlivých stran. A to není málo, protože oni jsou dneska ty tvůrci exekutivních, řekněme, procesů,

0: A když budou konfrontovaný s těma tématama odbornými, o kterýma se bavíme, tak se budou muset posouvat k tomu, aby jsme Českou republiku na koleje vrátili. Já myslím, že teďka to půjde. Takže moc děkuju a tohle je moje taková jakoby takový jako vyslaný signál do příštího roku, já se na to moc těším. Pánové, díky, že jste dneska přišli.
1: Jo, díky, my děkujeme taky.
2: Hezké Vánoce, hezké Štědrý den zítra.
1: Hezké Vánoce a hlavně pod stromečkem.
2: Aby neplatilo, že kdo zhodl, dostane uhlí a ono to bude zavrněno.
0: Uhlí se dává na Mikuláši.
2: Uhlí bude, já vím, ale i tak, Manuel, jako do půjčochy. Jenom.
1: Manuel, já jako starý pejdárník, jako starý pejdárník musím začít hájit uhlí, protože to, co říká Honza, že se musí jádro při čerpávačky, ano, tam se musí, ale to uhlí, tam je obrovský reálný nebezpečí, protože jak se to bude zaplavovat, zasypávat, tak ty naši potom si nás budou kamenovat ještě, ty budou chodit plývat na náš hrob normálně, jestli to nezastavíme. Jo? Protože opravdu, vezměme si, že třeba toho černého uhlí
0: je máme polovina v zemi.
1: Máme, víš, kolik toho máme tady?
0: Máme černýho
1: uhlí, grančního uhlí. Co?
2: 2 miliardy tun.
1: Branční zásoby volný, to znamená ty, které se dají těžit, jo, prokázaný, je to 5 miliard 394 milionů tun. Jo. Hnědýho uhlí, branční zásoby volný, 1 miliarda 284 milionů tun. Prostě my to tady máme. A já když dneska slyším od lidí, kteří se pohybují v energetice, kteří říkají, uhlí už skončilo, já říkám, no, uhlí neskončil, nemůže skončit, protože když skončí uhlí, skončí energetika.
2: Skončí průmysl.
1: Energetika taky, protože to neutáhne, ani to jádro to neutáhne ve finále. Jo? Takže my opravdu musíme to uhlí zachránit, aby ta naše energetika fungovala, průmysl samozřejmě taky, protože pokud chceme restartovat průmysl, jakože teďka bohužel nám skomírá, tak pokud to chceme restartovat, tak jedině opravdu, že bude tady dost ztracený elektřiny. Bez toho to nepůjde. Nepůjde.
0: Já ti tady rovnou teďka, Ivane, odpovím. My jsme tohle téma řešili už minulý týden s Jindrou Reichlem. Tlak proti tomu nesmyslnému zaplavování dolů, tak to je jeden z témat, který s Jindrou máme v rámci energetiky, v rámci dopravy energetiky. Například se budu věnovat i něčemu, co zdáne vypadá jako okrajový, a to je rušení územních rezerv vodního koridoru do Nedra Labe. Že to jsou témata, které se neudělají rychle, tak to bude mnohem složitější potom. Já považuji tyhle ty věci za vlastizrádný, a to je jak to zaplavování dolů, tak například ty rušení územních rezerv. Vůbec nechápu, jak je možný, že si to může vláda dovolit takhle vlastizrádně postupovat a že jí to jako projde, jo. Pro mě to hlava nebere, co, jako to je tak viditelný, no, ale bohužel ta společenská poptávka potom není, protože to pro lidi je hodně odborný a oni to berou, že to prostě asi jinak nejde. A tady nezbyde a děkovat Petrovi Burešovi budu navěky, že tyhle témata můžeme dostávat mezi lidi, čili já jenom si říct, že to zaplování uhlí považuji za úplně ještě horší zhůvěřilost než ty akcelerační zóny a patří to mezi ty témata, které chceme dělat a slibuji, že už se tomu s Jindrou věnujeme. Jindra o tom už taky hodně mluví a samozřejmě výhoda naše je, že ty jednotlivé rezorty se teďka usazujou. Náš poslanec Jindra Reichl je místopředseda obranného výboru, je zahraničním výboru, čili přes ty výbory budeme tlačit tyhle témata. Prakticky od ledna se jede plnou parou vpřed. Takže já jsem v tomhle tom optimista.
3: Budeme nastavovat agendu. Tak se tomu říkám. Nastavit agendu.
0: Nastolit agendu. Hele, a to budeme dělat. Pánové, děkujeme moc.
3: Zatím, já taky děkuji. Možná naposledy rozsvítíme elektrickýma svíčkama, jestli ta energetika půjde tím směrem, co doposud. Takže si užijte.
2: Ale na televizi se dá dívat při svíčkách, když nejde prout, ne?
3: Bohužel, ale oni tam stejně nic nedávají, vy, tak si můžete hodit a vyprávět o tom, jak to tenkrát bylo, co tam běželo za pořady a tak. Takže a modlit se za vítr,
2: my starší si můžeme vzpomenout, že v tom lednu 79 vysílání Československé televize končilo 21 hodin. Jo? Nebyla šťáva. Lidi hezky hajenkat a a dělat děti, no, možná, že byla populace ještě.
3: A pak se projevila ta populační expoze.
2: Ano, to je ta generace Husákových dětí.
3: Přátelé, díky moc za dnešní pořád, mějte se krásně, krásnou dobrou noc, vám všem děkuju za pozornost. Zítra z pochopitelných důvodů pravděpodobně nic nebude živýho, ale pozítří se tady shledáme s Janem Schneiderem. Pak vás čeká třeba Martin Maxa, profesor Staněk a spousta dalších zajímavých lidí. Krásnou dobrou noc, vy jste se tady poprvé, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože atakujeme 88 000 odběratelů a doufám, že brzy konečně už došlápneme na tu stovku, takže neprohloupíte, pokud si dáte odběr. Díky za vaši pomoc a za všechno, co pro nás děláte. Krásnou dobrou noc.
1: I my děkujeme.
0: Čau, díky. Díky všem.
1: Taky, hezkou noc. Dobrou.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Dobrý den a dobré odpoledne všem, kteří jste právě teď zasedli a posloucháte Vlny svobodného vysílače, anebo právě teď jste usedli a vylovili jste tento pořad nějakým způsobem z archivu, ať je to archiv na svobodném vysílači, anebo je to archiv na Telegramu. Zkrátka dobře, vítám vás u komentovaného čtení s datem 15.12.2025, tedy 15. prosince. Blíží se nám to, blíží 9 dnů a zvoní tady zvoneček a přiletí ta kometa, že, a tak dál, no, hlavně dětem se rozzáří oči. Co my dospělí, my už to ani, my to nedržíme, protože my to považujeme za něco, co je přežité, zprofanované, nás, pro nás nevhodné a tak dál. Ale ty děti jsou tím zasaženy a tak jim prostě ten stromeček ozdobíme a všechno jim pěkně po ten stromeček naservírujeme a máme radost, že se jim to líbí. Asi tak nějak. No, dejme tomu. Co je dneska tedy nového? 15. prosince. mám tady článek od Boženky Blanky, ale ještě předtím se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek a dneska slaví Radana. Všechny Radany dneska mají svůj svátek a slaví. Radana je novodobým jménem, které má moderní znění a radostný význam. Jeho nositelka si snad si od jména ani nemůže víc přát. Upřímně, Radana bych svému dítěti holčičce nikdy nedal. Je to tak tvrdé, jak ji chcete oslovovat. Radanko, to je jako kdyby to bylo něco od Radonu, nebo tak něco. Takže za mě Radana je neskutečně tvrdé jméno a nesouhlasím s tím, co tady píšou. Má moderní znění a radostný význam, no tak dobře. Jméno Radana nosí například česká zpěvačka Radana Labajová, známá z dívčí kapely Holky. Radana Lencová je pak grafičkou, která mimo jiné dala vznik novému českému psacímu písmu. Ho. Radana, no jo, to je jedno písmo, co se jmenuje Radana, to je pravda. Nositel 1680, 181. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Ženské křestní jméno Radana má slovanský původ. Jméno vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova Hilaris, veselý, se i jméno Radana překládá jako radostná, radující se či radost přinášející. No, názor jsem už vyslovil. Takže ať mám názor jakýkoliv, dneska slaví 1680 Radan a s nimi jejich blízcí třeba, kamarádi, přátelé. Takže opodstatní to je, milé Radany, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, hodně promořování. No a pěkně si to užijte, krásnou oslavu si udělejte. Vy, kteří znáte nějakou Radanu, tak ji popřejte, protože jak ji popřejete, uděláte jí radost, jak ji uděláte radost, tak se v tom organismu začnou vylučovat takové to takové ty správné látky. No a to pak způsobí, že se zvyšuje imunitní potenciál a imunitní potenciál rovná se delší život, vyšší obranyschopnost a zkrátka pohodovější život, komfortnější život. Takže určitě se to vyplatí, abyste někomu popřáli, neboť není to jenom o té radosti a o té slušnosti. Tak to byly Radany. Žádný jiný dneska neslaví, ani žádný mimořádný den dneska neslavíme. Je 15. prosince. Dáme si trošku nějakou vzpomínku. Dnes si připomínáme lidi, kteří obětovali své životy za pravdu. Tito odvážní reportéři, kameramani a fotografové zůstali až do posledního okamžiku věrni svým přesvědčením a zásadám. V tento den uctíme památku těch, kteří obětovali sebe samotné ve jménu svobody slova. Na jejich odvahu a obětavost nikdy nezapomeneme ve vděčné památce. No já nevím, tak... Den památky novinářů. A co se tu ještě píše? To je všechno. Kéž bychom měli důvod, jak si uctívat novináře, kteří opravdu padli za nějakou pravdu. Dneska je situace taková, že bohužel pravda padne vždycky při kontaktu s novinářem, padne pravda jako první. Ta umře, ta zemře ve chvíli, kdy se potká s nějakým novinářem. Takže dneska to je naprosto jiná situace, než to asi bývávávalo. Ale to my neovlivníme, to bohužel. No a mám tady ještě něco, co se váže k 13. prosinci. Ofenzivní operace v Gorodoku. Od 13. do 31. prosince 1943 probíhala ofenzivní operace v Gorodoku. Během níž bylo osvobozeno více než 1200 sídlišť. V bojích se účastnily jednotky pravého křídla 1. pobaltského frontu a klíčovou roli hrály 11. gardová a 4. útočná armáda. Operace se stala důležitým krokem ve Velké vlastenecké válce. Navzdory náročným podmínkám a silné obraně nepřítele prokázali sovětští vojáci odvahu. Dnes 17. prosince byl zasazen rozhodující úder, který vedl k likvidaci nepřátelské skupiny. Až 24. prosince se 11. gardová armáda zmocnila města Gorodok. Operace skončila 31. prosince s významnými ztrátami pro nepřítele a posunem sovětských jednotek o více než 60 kilometrů. Na počest úspěchu byl 24. prosince v Moskvě proveden salut ze 124 děl a 12 jednotkám Rudé armády byly uděleny čestné názvy Gorodocké. Vzpomínka na hrdinství našich vojáků bude žít navždy, se zde píše, a já se k tomu přidávám, to je hrdinství. Toto byly hrdinové a zůstávají těmi hrdiny i nadále. To odložíme teďko a možná bychom si mohli pro začátek dát něco málo od Sergeje Lavrova, který, jak si s ním byl udělán rozhovor, který následně byl těžce scenzurován, protože Západu se nehodí, aby ten rozhovor si nalil čistého vína do situace, ve které se nalézáme a už se dlouho nalézat nebudeme. Tak, co na to tedy Sergej Lavrov? Pojďme si ho pustit. A teď to bude.
1: Den, vážení a milí přátelé, na dnešek jsem pro vás připravila v posledních dnech mnohokrát skloňovaný zakázaný rozhovor pana Sergeje Viktoroviče Lavrova pro italský deník Corriere della Sera. v tištěné podobě nebo v textové podobě ho najdete na Protiproudu, vyšel 14. listopadu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Zakázaný rozhovor. Slova Sergeje Lavrova Západ vyděsila. Cenzura italského deníku Corriere della Sera překročila všechny meze. Protiproud přináší plné znění. Jak dlouho si občané zákazy a cenzuru v evropských médiích nechají líbit? Lorenzo Maria Pacini komentuje bezprecedentní krok italského tisku, který odmítl zveřejnit rozhovor s ruským ministrem zahraničí, protože neodpovídal západnímu pohledu na válku na Ukrajině, ale protože ještě existují svobodná média jako Protiproud, můžete si toto zásadní vyjádření přečíst i u nás v plném znění. Italský deník Corriere della Sera odmítl tento týden zveřejnit rozhovor s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Podle listu prý Lavrovova slova obsahují mnoho kontroverzních tvrzení, která vyžadují ověření faktů nebo další vysvětlení, jejichž zveřejnění by překročilo rozumné meze. Na návrh ruského ministerstva zahraničí zveřejnit zkrácenou verzi v deníku a úplnou verzi na webových stránkách redakce odpověděla odmítnutím. Ve verzi, kterou deník navrhoval zveřejnit, redakce záměrně vypustila všechny pasáže, které byly pro oficiální Řím nepohodlné. Podtitulek: Cenzura listu Corriere della Sera. Proč s ním tedy vůbec dělat rozhovor? Co doufali, že se dozvědí ti pisálci v žoldu západních korporátních mafií? Ruští vůdci nejsou jako ti západní, nedají se koupit za talíř čočky. Jde o klasický akt cenzury, další z řady, který je důsledkem ideologické nenávisti typické pro politické totality. Tento případ je jasným příkladem toho, jak západním občanům nejsou poskytovány objektivní informace o situaci na Ukrajině, ale jsou záměrně uváděni v omyl. Ruská agentura TASS s odvoláním na ministerskou zprávu uvedla, že v posledních měsících jsme byli svědky rostoucího počtu falešných zpráv o Rusku. Abychom nějakým způsobem ukončili tento proud lží, nabídli jsme jednomu z hlavních italských deníků Corriere della Sera exkluzivní rozhovor s ministrem. Redakce se s nadšením přijala a zaslala řadu otázek. Text byl velmi rychle připraven k publikování. Deník však odmítl zveřejnit Lavrovovi odpovědi, zdůraznilo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Odpověď deníku Corriere. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na naše otázky velmi dlouhým textem plným obvinění a propagandistických tvrzení. Když jsme požádali o možnost vést skutečný rozhovor s možností vzájemné diskuze a prohloubení kritických bodů, ministerstvo to kategoricky odmítlo. Zjevně mělo v úmyslu zacházet s italským deníkem podle pravidel země, kde již neexistuje svoboda tisku. Až ministr Lavrov bude ochoten poskytnout rozhovor v souladu s principy svobodného a nezávislého žurnalismu, budeme připraveni jej zveřejnit. Podtitulek: Pravda proti lži. Cenzura je jedním z nejvýraznějších příznaků demokratické krize. Projevuje se tehdy, když svoboda slova není chráněna jako pilíř pluralismu, ale je podřízena požadavkům politické nebo mediální moci. Tento jev zapadá do širšího kontextu kulturní a ideologické rusofobie, v níž je Rusko redukováno na karikaturu a každý jeho projev, politický, intelektuální nebo umělecký, je interpretován jako nástroj propagandy nebo ohrožení bezpečnosti. A to navzdory staletím historie a kultury, přátelství mezi národy a mírovým a plodným interakcím. Zarážející je, přetrvávající systematický přístup k démonizaci protistrany. Západní univerzity pozastavily kurzy věnované ruské literatuře, orchestry vyloučily hudebníky pouze na základě jejich národnosti a hlavní média filtrují nebo umlčují jakýkoliv názor pocházející z Moskvy. V tomto klimatu se cenzura již nejeví jako zjevné autoritářské nařízení, ale jako rozšířený mechanismus vyloučení. Ten, kdo se nepodřídí oficiální linii, je marginalizován, obviněn z dezinformace nebo označen za agenta vlivu. Rusofobie se tak stává formou morální legitimace cenzury. Jejím prostřednictvím se ospravedlňuje potlačování pochybností, debaty a komplexnosti. Rusko již není geopolitickým aktérem, s nímž je třeba se vypořádat, ale symbolem zla, které je třeba bez diskuze odmítnout. Reductio ad Hitlerum. Tento postoj se odráží i v politickém a novinářském jazyce, který je stále více prosycen moralismem a směšnými zjednodušeními. Na jedné straně je v uvozovkách demokracie a na druhé barbarství. Ale když je svoboda slova podřízena logice fronty, sama demokracie ztrácí svůj význam. Jak tedy kolektivní Západ reaguje na toto porušení demokracie? Jenže svoboda slova nespočívá ve slepé víře v jedinou pravdu, ale v možnosti prezentovat a naslouchat různým i nepohodlným názorům. Selektivní informování, manipulace s obsahem a redakční autocenzura jsou nástroje, které ve jménu bezpečnosti nebo boje proti propagandě podkopávají právo občanů na vytvoření si vlastního názoru. Ve snaze bojovat proti velkému ruskému nepříteli, tak Západ přijímá formu ideologického konformismu, který popírá svobodu, již údajně brání. Drahý Západe, až se svědomí opět ozve, může být bohužel příliš pozdě na omluvu. No a nyní už se dostáváme k tomu zakázanému rozhovoru. Abychom dali hlas pravdě, uvádíme plné znění rozhovoru Sergeje Lavrova, který italský list Corriere della Sera odmítl uveřejnit. Otázka. Říká se, že nové setkání Vladimíra Vladimíroviče Putina a Donalda Trumpa v Budapešti se neuskutečnilo, protože i americká administrativa si uvědomila vaši neochotu jednat o ukrajinské otázce. Co se pokazilo po summitu v Anchorage, který dal naději na zahájení skutečného mírového procesu? Proč Rusko zůstává věrné požadavkům formulovaným Vladimírem Vladimírovičem Putinem v červnu 2024 a v jakých otázkách byste byli ochotni ke kompromisu? Odpověď. Dohody z Anchorage představují důležitý krok na cestě k trvalému míru na Ukrajině, který má překonat důsledky krvavého protiústavního převratu v Kyjevě v únoru 2014, zorganizovaného Obamovou administrativou. Vycházejí ze situace, která nastala, a jsou v souladu s podmínkami pro spravedlivé a udržitelné řešení ukrajinské krize, které v červnu 2024 formuloval prezident Vladimír Vladimírovič Putin. Domnívali jsme se, že tyto podmínky byly vyslyšeny a pochopeny, a to i veřejně, administrativou Donalda Trumpa, zejména pokud jde o nepřípustnost vstupu Ukrajiny do NATO, který by vytvořil strategické vojenské hrozby pro Rusko přímo na jeho hranicích. Washington také otevřeně uznal, že nebude možné ignorovat územní otázku s ohledem na referenda, která se konala v 5 historických regionech naší země, jejichž obyvatelé se jednoznačně vyslovili pro sebeurčení vůči režimu v Kyjevě, který je označil za podlidi, bytosti a teroristy a pro znovu sjednocení s Ruskem. Právě kolem tématu bezpečnosti a územních realit byla vybudována americká koncepce, která byla týden před summitem na Aljašce přinesena do Moskvy z pověření prezidenta společnosti Spojených států, jeho zvláštním zástupcem Stevem Witkoffem a kterou, jak sdělil prezident Putin prezidentu Trumpovi v Anchorage, jsme přijali jako základ a zároveň navrhli konkrétní krok, který by otevřel cestu k jejímu praktickému uskutečnění. Americký vůdce odpověděl, že se bude muset poradit, ale ani po jeho setkání se spojenci následující den ve Washingtonu jsme nedostali žádnou reakci na naši kladnou odpověď na zmíněné návrhy, které před summitem na Aljašce předložil v Moskvě Steve Witkoff. Podtitulek Dohody z Anchorage. Ani během mého setkání s ministrem zahraničí Markem Rubiem v září v New Yorku jsem nedostal žádnou reakci, když jsem připomněl, že stále čekáme na odpověď. Abychom americkým kolegům pomohli rozhodnout se ohledně jejich vlastního nápadu, neoficiálně jsme sepsali dohody v Anchorage a předali je Washingtonu. O několik dní později se na žádost Donalda Trumpa uskutečnil jeho telefonický rozhovor s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, během kterého bylo dohodnuto uspořádat nové setkání v Budapešti, které bylo třeba pečlivě připravit předem. Nebylo pochyb o tom, že se bude hovořit o dohodách z Anchorage. Po několika dnech jsem měl telefonický rozhovor s Markem Rubiem, po kterém Washington označil rozhovor za konstruktivní, byl skutečně seriózní a užitečný a sdělil, že v návaznosti na tento rozhovor není nutné osobní setkání ministra zahraničí a ministra Ruské federace za účelem přípravy kontaktu na vrcholné úrovni. Odkud a od koho pocházely důvěrné zprávy, které vedly amerického lídra k odložení nebo možná zrušení summitu v Budapešti, nevím, ale přesně jsem vám popsal sled událostí a beru za to plnou odpovědnost. Nehodlám však reagovat na zjevné nepravdy o v uvozovkách neochotě Ruska vyjednávat a o neúspěchu výsledků z Anchorage. Obraťte se na Financial Times, který podle mých informací šířil tuto lživou verzi, zkreslil podstatu a sled událostí, aby přisoudil veškerou odpovědnost Moskvě a odklonil Donalda Trumpa od cesty, kterou sám navrhl, to jest cesty ke stabilnímu a trvalému míru, namísto okamžitého příměří, jak ho k tomu tlačí Zelenského evropští páni, posedlí touhou dosáhnout příměří a zásobovat nacistický režim zbraněmi, aby mohl pokračovat ve válce proti Rusku. Pokud BBC dokázala sfalšovat video Trumpova projevu a vložila mu do úst výzvu k útoku na Kapitol, o to méně je možné věřit lžím Financial Times. Jsme stále připraveni uspořádat v Budapešti druhý rusko-americký summit, pokud bude skutečně vycházet z pečlivě zpracovaných výsledků z Aljašky. Datum však nebylo dosud stanoveno. Rusko-americké kontakty pokračují. Podtitulek Mikina s nápisem SSSR. Ozbrojené síly Ruské federace v současné době kontrolují menší území než v roce 2022 po prvních týdnech tzv. Speciální vojenské operace. Pokud skutečně vyhráváte, proč nedokážete zasadit rozhodující úder? Můžete také vysvětlit, proč neposkytujete oficiální informace o svých ztrátách? To byla otázka novin a Sergej Lavrov odpovídá. Speciální vojenská operace SVO není válkou o území, ale operací na záchranu životů milionů lidí, kteří na těchto územích žijí po staletí a které chce kyjevská junta vyhladit. Právně zákazem jejich historie, jazyka, kultury a fyzicky s pomocí západních zbraní. Dalším základním cílem SVO je spolehlivě zajistit bezpečnost Ruska a zmařit plány NATO a EU na vytvoření nepřátelského loutkového státu na našich západních hranicích, který by byl ve své legislativě i praxi založen na nacistické ideologii. Není to poprvé, co zastavujeme fašistické a nacistické agresory. Bylo tomu tak během druhé světové války a bude tomu tak i tentokrát. Na rozdíl od západu, který srovnal se zemí celé městské čtvrti, my chráníme lidi, civilisty i vojáky. Naše ozbrojené síly jednají s maximální odpovědností a provádějí přesné údery výhradně proti vojenským cílům a související dopravní a energetické infrastruktuře. O ztrátách na bojišti se zpravidla veřejně nemluví. Řeknu jen, že v rámci repatriace padlých vojáků předala ruská strana letos více než 9 000 těl vojáků ukrajinských ozbrojených sil. Z Ukrajiny jsme obdrželi 143 těl našich bojovníků. Vyvoďte si závěry sami. Otázka. Vaše účast na summitu v Anchorage v mikině s nápisem SSSR vyvolala mnoho otázek. Někteří v tom viděli potvrzení vašeho přání obnovit bývalý sovětský prostor. V závorce Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, pobaltské státy. Jednalo se o šifrovanou zprávu nebo jen o vtip? Odpověď, jsem hrdý na svou zemi, kde jsem se narodil a vyrostl, kde jsem získal kvalitní vzdělání, kde jsem zahájil a pokračuji ve své diplomatické kariéře. Rusko je, jak je známo, dědicem SSSR a celkově se naše země může pochlubit tisíciletou civilizací. Lidová vláda ve starém Novgorodu vznikla mnohem dříve, než si na západě začali hrát na demokracii. Mimochodem, mám i tričko s erbem ruského impéria, ale to neznamená, že ho chceme oživit. Jedním z našich největších bohatství, na které jsme právem hrdí, je kontinuita rozvoje a posilování státu v průběhu jeho velké historie sjednocení a soudržnosti ruského národa a všech ostatních národů v zemi. Tímto tématem se nedávno zabýval prezident Vladimír Vladimirovič Putin během oslav Dne národní jednoty. Takže nehledejte politické signály tam, kde nejsou. Možná na západě mizí vlastenecké city a loajalita k vlasti, ale pro nás jsou součástí našeho genetického kódu. Podtitulek Brusel táhne Kyjev do války. Otázka, pokud byl jedním z cílů SVO návrat Ukrajiny do sféry vlivu Ruska, jak by se mohlo zdát například z požadavků na určení množství jejich zbraní? Nemyslíte si, že současný ozbrojený konflikt, ať už bude jeho výsledek jakýkoli, dává Kyjevu jasně definovanou mezinárodní roli a identitu, která se stále více vzdaluje od Moskvy? Odpověď. Cíle speciální vojenské operace byly definovány prezidentem Putinem v roce 2022 a jsou stále aktuální. Nejedná se o sféry vlivu, ale o návrat Ukrajiny k neutrálnímu, nezúčastněnému a bezjadernému statusu, o důsledné dodržování lidských práv a všech práv ruských a jiných národnostních menšin. Právě tak byly tyto závazky zakotveny v Deklaraci nezávislosti Ukrajiny z roku 1990 a v její ústavě. A právě s ohledem na tyto deklarované závazky Rusko uznalo nezávislost ukrajinského státu. Dosahujeme a dosáhneme návratu Ukrajiny ke zdravým a stabilním kořenům její státnosti, což předpokládá odmítnutí servilního poskytování jejího území k vojenskému využití NATO a Evropské unie, která se rychle mění v neméně agresivní vojenský blok. Očištění od nacistické ideologie, zakázané v Norimberku a obnovení plných práv Rusů, Maďarů a všech ostatních národnostních menšin. Je příznačné, že bruselské elity, které táhnou kyjevský režim do Evropské unie, mlčí o zjevné diskriminaci neautochtonních národů v uvozovkách. Tak Kyjev pohrdavě označuje Rusy, kteří žijí po staletí na Ukrajině a zároveň oslavují Zelenského juntu jako obránce evropských hodnot. Je to další potvrzení toho, že nacismus v Evropě opět pozvedá hlavu. Je to důvod k zamyšlení, zejména s ohledem na skutečnost, že v OSN Německo a Itálie spolu s Japonskem nedávno začaly hlasovat proti každoroční rezoluci valného shromáždění o nepřípustnosti glorifikace nacismu. Západní země neskrývají, že prostřednictvím Ukrajinců vedou válku proti Rusku, která neskončí ani v uvozovkách po současné krizi. O tom několikrát hovořili generální tajemník NATO Mark Rutte, britský premiér Keir Starmer, bruselští úředníci Ursula von der Leyen a Kaja Kallasová, zvláštní vyslanec prezidenta USA pro Ukrajinu Kate Kellogg. Je zřejmé, že odhodlání Ruska zajistit si bezpečnost tváří v tvář hrozbám, které vytvořil Západ s pomocí režimu, který ovládá, je legitimní a oprávněné. Podtitulek: Útěk před nacistickými katy. Otázka: I Spojené státy posílají zbraně na Ukrajinu a nedávno dokonce diskutovali o možnosti dodat Kyjevu řízené střely Tomahawk. Proč se váš postoj a vaše hodnocení politiky Spojených států a Evropy liší? Odpověď: Většina evropských a hlavních měst v současné době tvoří jádro tzv. Koalice ochotných, která si přeje pouze jedno, aby nepřátelství na Ukrajině trvalo co nejdéle až do posledního Ukrajince. Zdá se, že nemají žádný jiný způsob, jak odvést pozornost svých voličů od vnitřních socioekonomických problémů, které se drasticky zhoršily. Z peněz evropských daňových poplatníků financují teroristický režim v Kyjevě a dodávají zbraně, kterými jsou systematicky zabíjeni civilisté z ruských a ukrajinských regionů, kteří chtějí uprchnout před válkou a nacistickými katy. Sabotují jakékoliv pokusy o uklidnění situace a odmítají přímé kontakty s Moskvou. Neustále zavádějí nové sankce, které jako bumerang zasahují ještě tvrději jejich vlastní ekonomiky. Otevřeně připravují novou velkou evropskou válku proti Rusku, snaží se přimět Washington, aby nepřijal čestné a spravedlivé diplomatické řešení. Jejich hlavním cílem je podkopat pozici současné administrativy prezidenta USA, která zpočátku byla nakloněna dialogu, chápala postoj ruské strany a projevovala ochotu hledat mírové a trvalé řešení. Donald Trump několikrát veřejně uznal, že jednou z příčin iniciativ Ruska byla expanze NATO. Přiblížení infrastruktury aliance k hranicím naší země, tedy přesně to, před čím prezident Putin a Rusko varovali posledních 20 let. Věříme, že ve Washingtonu zvítězí zdravý rozum a dodržování tohoto principiálního postoje a že se zdrží činů, které by mohly vést k eskalaci konfliktu na novou úroveň. Naše ozbrojené síly však nerozlišují, zda jsou zbraně dodávané ukrajinským ozbrojeným silám evropského nebo amerického původu. Jakýkoliv vojenský cíl je okamžitě zničen. Podtitulek: Vzpomeňte na Napoleona a Hitlera. Otázka: Byli jste to vy, kdo stiskl resetovací tlačítko s Hillary Clintonovou, i když se věci pak vyvinuly jinak? Je možné obnovit vztahy s Evropou? Mohla by společná bezpečnost představovat úrodnou půdu pro zlepšení současných vztahů? Konflikt, ke kterému vedla neuvážená a bezperspektivní politika evropských elit, nebyl volbou Ruska. Současná situace neodpovídá zájmům našich národů. Bylo by žádoucí, aby si evropské vlády, z nichž většina provádí zuřivě protiruskou politiku, uvědomily nebezpečnost tohoto destruktivního kurzu. Evropa již bojovala pod vlajkami Napoleona a v minulém století pod nacistickými prapory a vlajkami Hitlera. Někteří evropští lídři mají zřejmě krátkou paměť. Až tato rusofobní horečka, nelze to nazvat jinak, pomine. Budeme otevřeni kontaktům a vyslechneme si, jak se k nám naši bývalí partneři hodlají chovat v budoucnu. Teprve poté se rozhodneme, zda ještě existují vyhlídky na poctivou spolupráci. Euroatlantický bezpečnostní systém, který existoval do roku 2022, byl zcela diskreditován a rozebrán úsilím samotného Západu. V této souvislosti prezident Vladimír Vladimirovič Putin předložil iniciativu na vytvoření nové, spravedlivé a nedělitelné bezpečnostní architektury v Eurázii. Je otevřena všem státům kontinentu, včetně jeho evropské části, ale bude nutné chovat se úctivě, bez neokoloniální arogance, na základě principů rovnosti, vzájemného respektu a vyváženosti zájmů. Otázka. Bránil vám ozbrojený konflikt na Ukrajině a následná mezinárodní izolace Ruska pravděpodobně v účinnějším jednání v jiných krizových oblastech, jako je například Blízký východ? Pokud se historický Západ rozhodl někoho izolovat, pak se jedná o sebeizolaci. A ani v tomto případě nejsou řady tak kompaktní. Letos se Vladimír Vladimirovič Putin setkal s představiteli Spojených států, Maďarska, Slovenska a Srbska. Je také jasné, že moderní svět se neomezuje na západní menšinu. Tyto časy skončily s příchodem multipolarity. Naše vztahy se zeměmi na jihu a východě světa, které představují více než 85% světové populace, se nadále rozšiřují. Podtitulek: Rusko není v izolaci. A ještě tedy odpovídá Sergej Viktorovič Lavrov. V září se uskutečnila státní návštěva ruského prezidenta v Číně. Jen v posledních měsících se Vladimír Vladimirovič Putin zúčastnil summitů SCO, BRICS, SNS, Rusko, Střední Asie. Naše vysoké vládní delegace se zúčastnily summitů APEC, ASEAN a nyní se připravují na summit G20. Pravidelně se konají summity a ministerská setkání Rusko-Afrika, Rusko-Rada pro spolupráci arabských států Perského zálivu. Většina zemí světa se řídí svými základními národními zájmy a nikoli pokyny bývalých koloniálních mocností. Naši arabští přátelé oceňují konstruktivní příspěvek Ruska k úsilí o řešení regionálních konfliktů na Blízkém východě. Současné diskuze o palestinské otázce v OSN potvrzují nutnost zapojit všechny významné externí aktéry, jinak nebude dosaženo ničeho trvalého, ale pouze formálních ceremonií. V mnoha dalších mezinárodních otázkách se naše postoje shodují nebo jsou velmi blízké postojům našich přátel ze Středního východu, což napomáhá spolupráci v rámci OSN a dalších multilaterálních platform. Otázka. Nemyslíte si, že v novém multipolárním světovém řádu, který prosazujete a podporujete, vzrostla ekonomická a vojenská závislost Ruska na Číně, což vedlo k narušení rovnováhy ve vašem historickém spojenectví s Pekingem? My neprosazujeme multipolární světový řád. Ten se objektivně formuje, nikoli prostřednictvím dobývání, otroctví, útlaku a vykořisťování, jak to dělali kolonizátoři při budování svého v uvozovkách řádu a později kapitalismu, ale prostřednictvím spolupráce, zohlednění vzájemných zájmů, racionální rozdělení práce, asi racionálního rozdělení práce, založené na kombinaci komparativních konkurenčních výhod zúčastněných zemí a integračních struktur. Pokud jde o vztahy mezi Ruskem a Čínou, nejde o spojenectví v tradičním smyslu slova, ale o efektivnější a pokročilejší formu interakce. Naše spolupráce nemá charakter bloku a není namířena proti třetím zemím. Kategorie vůdce a podřízení, typické pro aliance vytvořené během studené války, zde nejsou použitelné. Proto je nevhodné hovořit o jakékoliv nerovnováze. Rovnocenné a soběstačné vztahy mezi Moskvou a Pekingem jsou založeny na vzájemné důvěře a podpoře, jakož i na staletých tradicích dobrého sousedství. Jsme pevně odhodláni dodržovat zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí. Obchodní, technologická a investiční spolupráce mezi Ruskem a Čínou přináší oběma zemím konkrétní praktické výhody. Přispívá ke stabilnímu a udržitelnému růstu našich ekonomik a ke zlepšení blahobytu občanů. Úzká spolupráce mezi ozbrojenými silami zajišťuje důležitou komplementaritu, pomáhá našim zemím hájit jejich národní zájmy v oblasti globální bezpečnosti a strategické stability a účinně čelit novým i tradičním výzvám a hrozbám. Otázka. Itálie je v uvozovkách nepřátelská země. Vy sám jste to několikrát zopakoval v listopadu 2024 a dokonce jste to zvlášť zdůraznil. V posledních měsících však i v otázce Ukrajiny projevila naše vláda solidaritu s americkou administrativou, kterou Vladimír Vladimirovič Putin označil nikoli za spojence, ale bez pochyby za partnera. A nedávná výměna italského velvyslance v Moskvě naznačuje, že Řím si přeje určité zblížení. V jakém stavu jsou naše bilaterální vztahy? Pro Rusko neexistují nepřátelské země a národy. Existují země s nepřátelskými vládami. Vzhledem k takové vládě v Římě procházejí rusko-italské vztahy nejzávažnější krizí ve své poválečné historii. Nebylo to z naší iniciativy. Překvapila nás snadnost, s jakou se Itálie na úkor svých národních zájmů postavila na stranu těch, kteří sázeli na strategii porážku Ruska. Dosud nevidíme žádnou významnou změnu v tomto agresivním postoji. Řím nadále poskytuje všestranou pomoc neonacistům v Kyjevě. Zarážející je také snaha přerušit kulturní vazby a kontakty mezi občanskými společnostmi. Italské úřady ruší vystoupení významných ruských dirigentů a operních pěvců a již několik let nepovolují konání Beronského dialogu, který vznikl právě v Itálii a je věnován otázkám Euroazie. Spolupráce. To vůbec nevypadá jako typický postoj Italů, kteří jsou obvykle otevření umění a dialogu mezi lidmi. Zároveň se mnoho vašich občanů snaží pochopit důvody ukrajinské tragédie. Například v knize Ukrajinský konflikt z pohledu italského novináře od známého italského publicisty Elisea Bertolacciho jsou shromážděny dokumentární důkazy o porušování mezinárodního práva ze strany kyjevských úřadů. Doporučuji vám tuto publikaci si přečíst. V dnešní Evropě není snadné najít pravdu o Ukrajině. Rovnocenná a vzájemně výhodná spolupráce mezi Ruskem a Itálií je v zájmu našich národů. Pokud budou v Římě ochotni přistoupit k obnovení dialogu na základě vzájemného respektu a zohlednění zájmů obou stran, dejte nám vědět. Jsme vždy připraveni naslouchat, včetně vašeho velvyslance.

Já jsem vám pustil tenhle ten rozhovor záměrně, protože v žádném jiném pořadu nemám prostor, nemám čas ho pustit a nějakým způsobem s ním pracovat. Je to vlastně kompilát toho, co tady kontinuálně a konzistentně říkám už od začátku té záležitosti na Ukrajině, speciální vojenské operace. A Sergej Lavrov, víme, že prostě ti diplomaté na začátku to nechtějí říkat takhle otevřeně, byť to leda z čeho je cítit, tak ale Sergej Lavrov tady už si nebral servítky a prostě to řekl naplno tak, jako kdyby to tady říkal na svobodné vysílači. Chtěli rozhovor, měli rozhovor, poskytli jim ho v písemné podobě tak, aby ho nemohli manipulovat, čili tak, aby ten rozhovor mohl být autorizován. Oni ho prostě pokrátili, oni ho vystříhali, oni z toho dali pryč všechny ty pravdy. Nevím, co z toho rozhovoru teda nechali, co tam zbylo. Moc to asi na kamín zůstalo. Zajímavá informace byla o tom Japonsku, Itálii a Německu. Víme, že to jsou bývalé nacistické země. No a jak je vidět, tak ta ideologie nacismu tyto velké země vůbec neopustila a je jim velice blízká, protože když každý rok v posledních letech hlasují proti rezoluci, která zakazuje glorifikaci nacismu a nacistických ideálů, tak asi to o něčem svědčí. Čili

jsme teďko akorát dohráli vítěznou píseň. No a já vám řeknu příběh, který se stal a je naprosto, ale naprosto úchvatný. Představte si, že máme v Olomouci výstavu hodinek, šperků, drahých kamenů, investičních kamenů a přišla dáma. Já jsem momentálně nebyl přítomen, protože jsem měl jinou práci, různě se střídáme, drží tam službu i kolegové, i já. No a tato dáma o sobě řekla, že mě hledá, nebo jestli tam jsem, že mi nese vzkaz od pana Černohouse. A já jsem trošku, možná i někdy pochyboval, jsem říkal, ten Černohous, Alan Černohous, jestli to nebude nějaký pseudonym. A tato dáma se s tímto pánem, autorem knihy, kterou čteme Rusko jinýma očima a momentálně Rudá symfonie, tak se s ním zná velice dobře a zprostředkovává nám kontakt přímo osobní. Takže když se zadaří, tak s panem Alanem Černohousem budu mít možnost pohovořit a ten rozhovor, doufám, bude zajímavý i pro vás. Takže takhle se věci dějí, takhle se ty všechny záležitosti odehrávají a je to naprosto spontánní a nádherné. Kdyby mi někdo řekl, že se s tímto člověkem potkám, já bych tomu vůbec, ale vůbec nevěřil. Tak. Takže čteme Rudou symfonii od Alana Černohouse. Nalezáme se někde v úvodu, kde se představují ty postavy, které vystupují vlastně v té záležitosti. Doktor Landovský byl poruštělý Polák a žil v Rusku. Jeho otec byl plukovník carské ruské armády. Bolševici jej zastřelili v roce 1917. Landovského curriculum vitae je v skutku nevšední a plné zvratu. Před revolucí stihl dostudovat lékařskou fakultu v Rusku. Poté studoval 2 roky ve Francii na Sorboně. Plyně mluvil francouzsky. Věnoval se otázce působení narkotik na lidský organismus, protože chtěl pomoci lékařům a lidstvu při provádění chirurgických operací. Landovský byl jako lékař nadaný, prováděl experimenty a dosahoval určitých kladných výsledků. Nicméně díky svému 3dnímu původu po revoluci žádnou práci ve svém oboru najít nemohl. Žil s rodinou v bídě a životem se protloukal po náhodných pracích. Protože sám neměl možnost výsledky své práce zveřejnit, dovolil svému úspěšnějšímu kolegovi, aby jej vydal pod svým jménem. Od té chvíle začaly jeho studie zajímat NKVD. Jednoho dne v roce 1936 na dveře bytu Landovského zaklepali pánové v černém a poručili mu, ať je následuje. Domů k rodině se už nevrátil. Od té doby musel plnit nejrůznější úkoly svých nadřízených z NKVD. Byl svědkem výslechu, mučení a nejneuvěřitelnějších zločinů. Účastnil se únosu generála Millera. 2krát byl v zahraničí, vždy ale jako zajatec pod dohledem a v doprovodu agenta. Landovského umístili do chemické laboratoře NKVD nedaleko Moskvy. Jako lékař byl přítomen při výsleších. Měl však dostatek odvahy k tomu, že si pořizoval zápisy toho, co viděl. Uchovával je, stejně jako kopie dokumentů, v šuplících svého stolu v chemické laboratoři. U výslechu s Rakovským byl doktor Landovský přítomen kvůli tomu, aby do rakovského skleničky nepozorovaně vhazoval pilulku, jež zvyšovala energii a udržovala vězně v dobré náladě. Nepodařilo se zjistit, kde pak do začátku druhé světové války žil. To, jak se ocitl v Leningradě, ani to, jak zemřel, také není známo. Doktor Landovský toho mnoho věděl a mnoho si toho vytrpěl. Povahově byl totiž slušný a věřící člověk. Na závěr chci říci toto. Každý čtenář v naší svobodné zemi nechci na knihu svobodně udělá vlastní názor, píše překladatel. Já ještě nevím, jestli jsem vám četl o Gabrielovi.
Vyšetřovatel Gabriel je nesmírně zajímavou postavou. Původně to byl Šilan Gabriel René Duval, v sovětském prostředí Gavrila Gavrilovič Kuzmin. Pocházel z milionářské rodiny. Nejprve studoval ve Francii. Zvrat v jeho životě nastal tehdy, když se nechal unést komunistickou propagandou. Tak byl přijat do služeb OGPU, pozdější NKVD a KGB. Nabídli mu, že může studovat v Moskvě a on k tomu rád svolil. Absolvoval tvrdou školu NKVD a stal se zahraničním agentem. Jakmile si chtěl vše rozmyslet, bylo již pozdě. NKVD své lidi ze svého pevného sevření nikdy nepropouštělo. Vypětím vůle vystoupil na vrcholy zla, jak se sám vyjádřil. Těšil se důvěře samého Stalina. Výslech konal ve francouzštině právě tento agent. Tak já se napiju. Spláchnu něco. Tak, pojďme na to. Vrátil jsem se do laboratoře. Můj nervový systém o sobě dával vědět. Proto jsem si předepsal absolutní klid. Téměř celý den ležím v posteli. Už 4 dny jsem tu naprosto sám. Gabriel se na mě každý den ptá. Musí ale přece brát zřetel na svůj stav. Už jenom při pouhém pomyšlení, že mě znova pošlou na Lubjanku, abych byl přítomen novým scénám teroru, se začnu klepat a třást. Stydím se za to, že patřím k lidskému rodu. Jak nízko lidé upadli, jak nízko jsem sám upadl. Předešlé řádky jsou jediné, co jsem byl schopen napsat po 5 dnech po mém návratu z budovy NKVD na Lubjance, při pokusu popsat na papíře prožitou hrůzu, ačkoliv jsem tím narušil chronologické pořadí svých zápisů. Nemohl jsem psát. Teprve až po několika měsících, když začalo léto, jsem byl schopen si vše, co jsem viděl, klidně a lakonicky vysvětlit. To, co bylo tak odporné, zvířecí a chlípné. Po těchto uplynulých měsících jsem si 1000krát kladl tutéž otázku. Kdo byly osoby, které byly umučení inkognito přítomny? Vypěl jsem všechny své intuitivní a deduktivní schopnosti. Byl to snad Ježov? Ano, to je sice možné, nicméně nevidím žádné důvody k tomu, proč by se měl tento člověk skrývat. Oficiálně je přece za vše zodpovědný, takže pocit obavy k tomu, takže pocit obavy, který by jej přiměl se skrývat, nelze logicky zdůvodnit. A dokonce více než to. Mohli se alespoň v nějaké nejmenší míře pokládat za psychologa, pak by se tento fanatik a šéf NKVD s pro něj typickými atributy abnormality měl nechat unášet kriminálními podívanými. Takové věci, jako je projev nadutosti před poníženým nepřítelem, psychologicky i fyzicky změněného na kus hadru, by mu měly přinášet patologické uspokojení. Analyzoval jsem však věc ještě víc. Absence připravenosti přitom byla zřejmá. Rozhodnutí o svolání tohoto satanského zasedání bylo očividně učiněno ve spěchu. To, že mne určili k tomu, abych byl přítomen, byl jen důsledek náhlé domluvy. Kdyby si mohl Ježov zvolit dobu svobodně, příprava by byla provedena včas. Pak bych ale nebyl určen já. Onen generál NKVD, který se sotva stihl dostavit včas za účelem toho, aby byl při mučení přítomen, o tom věděl dříve. Kdyby to ovšem nebyl Ježov, kdo potom lhůtu stanovil? Jaký jiný šéf by to všechno mohl sladit? O sovětské hierarchii toto sice vím jen velmi málo, přesto je mi ale jasné, že v záležitostech ohledně NKVD nad Ježovem existuje v celém Sovětském svazu pouze jediný člověk, pouze on jediný, Stalin. Znamená to snad, že to byl on? Kladl jsem si všechny tyto otázky, které vznikly v důsledku mých závěrů, a přitom jsem si připomněl ještě něco, co mou domněnku potvrzovalo. Vzpomněl jsem si, že když jsem se podíval z okna na náměstí,
několik minut předtím, než jsme se vydali na představení, viděl jsem, že na ně přijeli 4 stejně velké automobily. My všichni sovětští lidé víme, že Stalin jezdí v karavaně stejných automobilů kvůli tomu, aby nikdo nevěděl, ve kterém sedí, aby díky tomu bylo obtížnější na něj spáchat atentát. Byl tam snad on? V tom jsem ale narazil na další neznámou. Soudě podle detailů, do nichž mě zasvětil Gabriel, museli být tajní diváci umístěni za našimi zády. Tam jsem však viděl pouze jedno podlouhlé zrcadlo, za nímž nebylo nic vidět. Odkud mohli to děsivé představení sledovat? Nevšiml jsem si ani jedné škvíry, skrze niž by bylo možné je pozorovat. Možná ale, že zrcadlo bylo průhledné. To si ale nemyslím, neboť má tvář se v něm odrážela úplně normálně. Byla to pro mě záhada. Uplynulo pouhých 7 dní, když se jednou z rána v domě objevil Gabriel. Spatřil jsem, že měl ve tváři energický a nadšený výraz. Jeho nálada byla plná optimismu. Nicméně výbuchy radosti, které oslňovaly rysy jeho tváře v první době, se už nikdy více neobjevily. Zdálo se, jako by chtěl odehnat stíny, které zachmuřily jeho tvář, zesílenou aktivitou a rozumovou činností. Po snídaní mi řekl, máme hosta. Kdo je to? Zeptal jsem se ho. Rakovský, bývalý velvyslanec v Paříži. Neznám ho. Je to jeden z těch, který jsem vám ukazoval té noci, dřívější velvyslanec v Londýně a Paříži. Samozřejmě, že je velký přítel vašeho známého Navašina. Ano, právě on. Je mi k dispozici. Máme ho tu. Zacházíme s ním slušně a je pod přísnou kontrolou. Uvidíte ho. Já? A proč? Dobře víte, že v žádném případě netrpím zvědavostí o věci tohoto druhu. Prosím vás, abyste mě zbavil nových podívaných. Nejsem zcela ještě zdrav po tom, k čemu jste mne přinutili minule přihlížet. Neručím za svůj nervový systém a své srdce. Ale prosím vás, nebojte se, tento člověk je už zlomený. Nebylo zapotřebí žádné krve ani žádného násilí. Je zapotřebí mu jen dávat v umírněných dávkách narkotické prostředky. Přinesl jsem vám informace, jsou od Levina. Ten nás ještě stále zásobuje svými poznatky. Vypadá to tak, že kdesi v laboratoři existuje jisté narkotikum, které dokáže dělat hotové zázraky. Vy tomu všemu věříte? Myslím to obrazně. Rakovský je ochoten se přiznat ke všemu, co v této věci ví. Už jsme tady s ním předběžně mluvili. Výsledek prozatím není špatný. Nač je v takovém případě onen zázračný prostředek nutný? Uvidíte, doktore, uvidíte. Je to malá opatrnost. Přiměla nás k ní Levinova profesionální zkušenost. Pomůže nám dosáhnout toho, že se bude náš vyslýchaný cítit v optimistické náladě a že nebude ztrácet naději a víru. Ví totiž, že si za jistých okolností může prodloužit život. To je první efekt, jehož musíme dosáhnout. Dále musíme dosáhnout toho, aby po celou dobu prožíval jakoby rozhodující šťastný moment. Přitom ale nesmí ztrácet své intelektuální schopnosti. Přesněji řečeno, musíme je ještě více zintenzivnit. Je zapotřebí, abychom mu vytvořili naprosto zvláštní stav opojení. Jak bych to vyjádřil? Ano, tak je to přesně stav osvíceného opojení. Tedy něco jako hypnoza? Ano, to je ono, ovšem bez uspání. A já mám kvůli tomu všemu vynalézt narkotikum?